0: G7 prosila o společnou fotku. Dodal, že souhlasil, protože mu bylo Meloniové líto. Italská premiérka na to reagovala v prohlášení na Instagramu.
1: Nevím, proč se americký prezident takto chová vůči svým spojencům. Ostatně neděje se tak poprvé. Mrzí mě, že nemá stejné odhodlání s nepřáteli Západu a Spojených států.
0: Italský vicepremiér a ministr zahraničí Antonio Tajani označil Trumpova slova za urážku Itálie a zrušil nadcházející cestu do Spojených států. Původně tam měl odletět zítra. Meteorologové dál varují před vysokými teplotami. Výstraha před horkem platí do odvolání pro celé Česko. Dnes a zítra by mělo být někde opět až 36 stupňů Celsia. Podle lékařů by se měli dávat pozor hlavně seniori, chronicky nemocní lidé a malé děti. S těmi by rodiče měli chodit ven jen při nižších teplotách, tedy přibližně do 10. hodiny dopoledne a po 3. odpoledne, říká předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hilejová.
2: Aby samozřejmě nebyly děti na přímém slunci, to znamená, tady i si musí dávat pozor na to, aby v kočárku případně nezakrývali nějakou plenou nebo něčím tu korbičku, protože o to víc tam pak stoupá ta teplota, samozřejmě dostatečná hydratace.
0: Lidé by taky měli omezit fyzickou zátěž. Sériového žháře dopadli policisté na Vysočině. Podle kriminalistů má 26-letý muž na svědomí více úmyslně založených požárů na Pelhřimovsku a okolí. Zapálit měl například ceník u Horní Vsi, ve kterém bylo uskladněno 40 balíků sena, uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová.
3: Obvinění se k požárům doznal. Jak uvedl, byl ve velkém stresu a požáry zakládal, aby utekl před každodenními starostmi. Po provedení nezbytných úkonů byl propuštěn na svobodu. Případ nadále vyšetřujeme. Za spáchanou trestnou činnost lze uložit trest odnětí svobody až na jeden rok.
0: Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Pro aktuální informace o utkání Maroko-Skotsko míříme za reportérem Janem Suchanem.
4: Už je konec, Maroko zvítězilo 1-0 díky golu Saibariho ze druhé minuty. Snaha Skotů vyrovnat byla křečovitá, za celý zápas nevystřelili na branku. Největší šanci hlavičkoval Dykes zblízka vedle. Maročany nemusí mrzet ani několik nevyužitých šancí. Vyhráli i tak 1-0. Jan Suchan, Radio Žurnál.
0: V půl třetí ráno českého času začne souboj Brazílie s Haiti a od 5 hodin bude Paraguay hrát s Tureckem. Radio Žurnál i Radio Žurnál Sport vysílají všechno utkání v pravidelných vstupech. A motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v tréninku na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Postoupil tak přímo do druhé části dnešní kvalifikace.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Kobarovicemi a nehoda v tunelu Blanka v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou do Kobarovic. Na 81. kilometru porouchané osobní auto. A teď už ho nakládají na odtah, na vozovce se pohybují lidé a v místě se vybočuje tak opatrně. A v Praze pozor na nehodu v tunelu Blanka. V jeho poslední části, tedy v úseku z Letné do Troje, havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením a projíždějte opatrně. U Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Kocvířovem a kruhovým objezdem stojí nepojízdné nákladní auto. I tam doporučujeme opatrnost. A na Přerovsku zpomalte na silnici 436 z Kojetína do Chropině. Stojí tam osobní auto po srážce se Srnou. Průjezd místem je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teploty klesají na 21 až 16 stupňů Celsia. Přes den čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty dnes 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál. Slovo má opět Adam Carda.
7: Pět a půl minuty po druhé hodině jste ve společnosti nočního radiožurnálu a teď je čas na soutěž. Dnes a ještě zítra můžete vyhrát audioknihu na radiokartě ve skvělém podání herce Igora Bareše a jedná se o dílo Válečný pilot od všem jistě dobře známého autora Antoana de Saint-Exupéryho. Vy se tak ocitnete na nebezpečném přeletu hořícího severofrancouzského města a prožijete misi, které se sám autor na vlastní kůži zúčastnil. Takže kdo máte o výhru zájem a nic jste u nás nevyhráli za poslední dva měsíce, tak teď můžete volat na 221 552 155 nebo 255 na konci.
5: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: 100 let.
1: Ovšem 100 let na soutěž čekat nemusíme. Soutěž nočního radiožurnálu je tu totiž právě teď.
2: Radiožurnál pro vás má audioknihu Antoana de Saint-Exupéryho Válečný pilot.
3: Říkám si, jsme předem obětováni.
2: Příběh málem sebevražedného průzkumného letu nad hořícím severofrancouzským městem, do něhož pronikají nacistická vojska.
3: Válka není dobrodružství. Válka je nemoc, jako tyfus.
2: Audioknihu Válečný pilot na radiokartě v podání Igora Bareše dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
1: A já se teď samozřejmě ptám, kdo s námi bude soutěžit a jako první se dovolal sem k nám do studia. Haló, slyšíme se?
4: Dobrý večer, Jaroslava.
1: Dobrý večer, Jaroslavo, já vás vítám ve vysílání. A pojďme si proletnout pravidla. Přečtu soutěžní otázku, k ní tři možnosti a jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle srozumitelné pro vás?
4: Ano, je.
1: Dobře, tak pojďme na to. Antoine de Saint-Exupéry byl proslulý láskou k létání. Ovšem v mládí plánoval nastoupit na námořní akademii. Nicméně neuspěl u přijímacích zkoušek a tak začal studovat úplně jiný obor, který ale nedokončil a následně pak nastoupil k letectvu. A my se ptáme, který obor studoval, než si splnil sen stát se letcem. Napovím, že známými zástupci tohoto oboru jsou třeba Antoni Gaudí, Frank Gehry anebo třeba Josef Plečník. Za A to mohlo být lékařství, za B architektura, za C operní zpěv.
4: Architektura.
1: Říkáte za B architektura. Asi pomohla nápověda, že?
4: Ano, pomohla nápověda.
1: To jsem rád samozřejmě. Je to správně, nebudu vás napínat. Samozřejmě je to architektura. Výhra bude pro vás, nebo se chystáte někoho potěšit?
4: Asi bude pro syna.
1: Pro syna. Tak já doufám, že se mu bude líbit a vás tedy jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Dobře, děkuju.
1: Díky. A vy ostatní budete mít příležitost zase zítra v nočním radiožurnálu po 14:00 a připomínám, že zítra je tu neděle, takže úplně naposledy budeme soutěžit o audioknihu Válečný pilot od Antoana de Saint-Exupéryho.
5: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Taxikáři nebo doručovací služby kritizují nová pravidla pro vjezd do centra Brna. Od začátku června tam může vjet zásobování s platným oprávněním jen mezi 16:00 ráno a 23:00 dopoledne. A například taxíky do centra města už nesmí vůbec. Magistrát s přísněním pravidel reagoval na přibývající stížnosti místních obyvatel.
1: No, je to velká komplikace, protože je velký úbytek jízd. Ty lidi, kteří jezdili z toho centra, ať to byli studenti nebo to byli důchodci a podobně, kteří jezdili k doktorům, tak pro ně nemůžeme.
2: Říká Martin, soukromý taxikář, který teď do centra nesmí. Je asi 11:45, prošel jsem se náměstím Svobody a Masarykovou ulicí, na která se omezení vztahují. I v době zákazu jsem napočítal v pěší zóně asi 6 dodávek. Řidiče jedné z nich jsem žádal o vysvětlení, komentář ale odmítl. To, že auta z centra úplně nezmizela, potvrzují i kolem jdoucí. Třeba paní Darina.
3: Nemám ten pocit, že by to nějak zásadně jako se změnilo a nejenom do jako zásobování, ale i osobní auto tedy jsou dost.
2: Právě zásobovací vozy můžou těmito místy nově projíždět jen mezi 16:00 ráno a 23:00 dopoledne. To jim ale stěžuje práci. Stěžují si třeba na komplikace v plánování nebo spožděné časy doručování. Vysvětluje provozní ředitel společnosti GEIS Petr Družkovský.
4: Současné omezení nám výrazně komplikují možnosti doručování paletových zásilek. Domníváme se proto, že by bylo hodné hledat takové řešení, které bude respektovat potřeby města i nezbytné zásobování jeho centra.
2: Cílem magistrátu bylo podle brněnského radního pro dopravu Petra Kratochvíla z ODS právě sklidnění rušného provozu, na který si místní stěžovali.
5: A my jsme využívali všechny ty měkká opatření, dopravní označení, dopravní značky vodorovný, svisly, zákazy, kamery, prostě potom městskou policii, nic z toho nefungovalo skutečně, takže museli jsme dojít k těmto striktním opatřením.
2: Magistrát chce novinku vyhodnotit po měsíci. Podle radního Kratochvíla ale zvažuje ještě vytvoření stanoviště, kde by kurýři mohli několik minut počkat na vyzvednutí nebo předání svých zásilek. Z Brna Jakub Holer, Radio.

0: 2:30. Monika Chmilová doplní stručné zprávy.
1: Izrael a šiitské militantní hnutí Hizballáh v pátek uzavřeli příměří. Podle agentury Reuters to uvedla izraelská armáda a nejmenovaný zdroj z americké administrativy. Později to potvrdili i libanonské zdroje. Libanonské úřady ale i po začátku příměří informovaly o dalším izraelském ostřelování. Na jihu země při útocích zemřeli nejméně 2 lidé. Jen během včerejšího dne kvůli izraelským úderům v oblasti zemřelo nejméně 47 lidí. Plánované jednání mezi Spojenými státy a Íránem se ve Švýcarsku včera neuskutečnilo. Švýcarské ministerstvo zahraničí to oznámilo poté, co Bílý dům informoval o zrušení cesty amerického viceprezidenta J.D. Vance. Vyslání své delegace odložil taky Írán, který tak reagoval na pokračující konflikt mezi Izraelem a Libanonem. Washington a Teherán měli jednat o míru na Blízkém východě. Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten čelí obvinění v korupční fotbalové aféře a hrozí mu vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3 milionovou pokutu. Wolf ale obvinění v kauze odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o tom byla dopředu informována. Do Česka by se měl vrátit příští týden. A v Horní Lidči na Vsetínsku zahájil provoz nový domov pro seniory Senica. Zatím se do něj nastěhovali 4 klienti. Do konce července jich bude 25. Zařízení, jehož výstavba stála zhruba 130 milionů korun, před 2 lety odmítli lidé v místním referendu. Nakonec ho ale obec dokončila.
2: Sport.
1: Maroko porazilo na fotbalovém mistrovství světa Skotsko 1-0. Spojené státy zdolali Austrálii 2-0 a mají jistý postup do play-off. O duelu Brazílie z Haiti informuje Kristián Čveda.
3: Utkání začne za malou chvilku. Obě mužstva už jsou připravená na svých polovinách. To znamená, ještě zápas nezačal, ale během několika málo sekund začne. Kristián Čveda, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omecení na D11 za Dobšicemi a nehoda v Praze v tunelu Blanka. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou do městce Králové. Na 48. kilometru je kvůli noční údržbě uzavřený pravý pruh. V Praze dejte pozor při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za odbočkou na Letnou havarovalo osobní auto. Průjezd je teď omezený. U Pardubic je uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Objíždět se dá po souběžné silnici 322, tedy po výpadovce na Dašice. A na nehodu pozor u Hořovic na Berounsku. Na silnici 114 do Lochovic havarovala motorka. Na místě zasahují záchranáři, i tam je průjezd dočasně omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy hlavně v Čechách objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
5: A v nočním Radiožurnálu vás za chvíli vezmeme na prohlídku farmaparku na Pardubicku, kde dokončují výběh pro 2 pumy americké. Šelmy se na místo přestěhují ze zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy. Zvolský zoopark je nelegální, kromě pum tam žije třeba i jedovatý ještěr korovec. Loni odtamtud utekl lev, kterého policisté zastřelili. My se k tématu vrátíme za pár minut.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: To byl Jordan Hutch v nočním radiožurnálu. A dvě pumy americké se budou z nelegálního zooparku ve Zvoli nedaleko Prahy stěhovat do farmaparku pod Lihnicí v Pardubickém kraji. Ještě je ale potřeba vyřídit všechny potřebné dokumenty, včetně stavebního povolení pro výběh.
1: Přicházíme ke krásnému výběhu. Ten je dřevěný a kovový, jsou tady mříže.
2: Má 130 metrů čtverečních, což je přesně na dvě pumy.
1: Majitel farmaparku Vojtěch Hájek.
2: S tím, že vlastně každá má svůj vlastní noclehárnu, ve které má na spaní zateplenou a může se tam odpočívat.
1: Máte postaveno, ale bez stavebního povolení. Dodatečné máte slíbené od úřadu, jak jste říkal, za pár dnů.
2: Ano, ano, jednáme, jak jsme tedy s ministerstvem životního prostředí i se stavebním úřadem.
1: Pak tedy přijdou úředníci a budou výběh kolaudovat.
2: Tak, přesně tak.
1: Na místo se přijel podívat i majitel PUM Tomáš Macháč k převozu. Pane Machači, budete potřebovat od veterinářů povolení.
3: Samozřejmě. Nejdříve zajistit dobrozdání od veterinářů, že zvířata jsou schopná převozu.
1: Ještě říkala veterinární správa, že je potřeba kolaudační razítko.
3: Ano, na to v současné době čekáme.
1: Farma Park pod Lichnicí je v obci Nový Dvůr, pod Třemošnici v Pardubickém kraji, je povolený jako soukromý zájmový chov. Otevřeno pro návštěvníky tedy nemají. Příslušný stavební úřad nám mimo mikrofon potvrdil, že se případem zabývá, stejně jako veterináři. Pokračuje mluvčí státní veterinární správy Petr Majer.
4: Chovatel dosud nezažádal o veterinární osvědčení k přesunu obou pum.
1: Zoopark ve Zvoli řeší také v přestupkovém řízení úřad v Černošicích, a to hned dvakrát. Po zjištění veterinářů ohledně pokračujícího chovu zvířat vyžadujících zvláštní zákonnou péči, což je porušení zákona na ochranu zvířat, a také kvůli loňskému útěku lva, kterého museli policisté zastřelit. Pokuty mohou dosáhnout až několika desítek tisíc korun. Z Nového Dvora Radek Duchoň, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Aktuální hrací den na mistrovství světa ve fotbale nabídl už dva konečné výsledky. Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a Spojené státy si díky výhře nad Austrálií 2-0 zajistili postup do play-off. Teď míříme na rozehraný duel Brazílie s Haiti. Slovo má reportér Kristian Šveda.
3: 18. minuta utkání, platí nerozhodné skóre 0-0 mezi Brazílií a Haiti, byť velký favorit z Jižní Ameriky, tedy Brazílie, má, řekl bych, herní převahu. Dokonce se povedlo i Rafinhovi v 11. minutě dostat balon do sítě po takové hezké průnikové akci po pravé straně, nicméně ta branka neplatila, protože Rafinha byl v offsideovém postavení, no a tak platí nerozhodné skóre 0-0, teď Haiti může jít do protiútoku, nicméně balon dokázali fotbalisté Brazílie zastavit na polovině hřiště. Došlo tam dokonce i k faulu na fotbalisty Haiti. Ti tak mohou kombinovat dál, protože je ponechaná výhoda. Rozeběhla se 19. minuta. Přihrávka na pravou stranu hřiště, tam je Arcus. Vybírá si své spoluhráče na pravé straně. Balon dostal Pierrot, ale vrací ho zpátky. A nakonec přihrávka až do středních řad. Takže Haiti trochu uklidňuje hru. Trochu si chtějí fotbalisté, řekl bych, outsidera v tomto utkání užít balonu. Haiti prohrálo v prvním utkání se Skotskem, Brazílie remizovala s Marokem. Teď Haiti po pravé straně proniká dopředu Arcus, už je v pokutovém území, centruje před Alissona Beckera na balon, ale jednak nedosáhl jeho spoluhráč a jednak se píská také offside. Ostatně tak tomu bylo i v té předchozí situaci, o které jsem mluvil s Brazílií.

0: Brazilcem Rafinhou. Na rozdíl od něj tedy fotbalisté Haiti neskórovali, nicméně to postavení Arkuse v offsideu bylo poměrně jasné, takže přestože odcentroval, branka z toho není, platí tedy i nadále nerozhodné skóre 0-0 na začátku 20. minuty. Ještě připomenu posluchačům, kteří se třeba těšili na brazilskou hvězdu Neymara, že stále ho trápí zranění a není v zápise o utkání, není připraven zasáhnout. Takže Brazílie Haiti zatím ve 20. minutě utkání mistrovství světa, nerozhodné skóre 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonů?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis má Monika Chmilová.
1: Ukrajinský prezident přijde o polské nejvyšší státní vyznamenání. Česko podle premiéra Babiše letos nesplní 2% závazek výdajů na obranu. Brazílie nastoupila na mistrovství světa ve fotbale proti Haiti a dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přehánkami a bouřkami, teploty až do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Polský prezident Karol Nawrocki rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
3: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
4: Prezident Karol Nawrocki ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost. V Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Ukrajinský ministr zahraničí Andrii Sybiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem neúcty, ze kterého bude těžit jen Moskva. Přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO letos nesplní závazek 2% výdaje na obranu vůči Severoatlantické alianci. Oznámil to na svém Facebooku a napsal, že je nejprve potřeba dát do pořádku veřejné finance. Premiér je zároveň přesvědčený, že příští rok Česká republika 2% hrubého domácího produktu na obranu vydá. Generální tajemník NATO Mark Rutte ve středu uvedl, že Česko svůj závazek nesplnilo ani loni, stejně jako Albánie a Slovinsko. V terezínské malé pevnosti kurátoři sbírek památníku Terezín představili novou výstavu s názvem Karikatury. V celé číslo 41 jsou vystavená díla předních českých karikaturistů z období první republiky až z doby poválečné, popisuje ředitel památníku Terezín Jan Roubínek.
5: Na první pohled jsou to neslučitelné věci, o Terezínu se příliš nežertuje, ale když se podíváte například na tu výstavu, tak vidíte, že tam jsou věci, které byly před zvěstí té hrůzy, co potom, to byly 30. léta, když Hitler byl už u moci, o co si ta doba skutečně bohužel říkala.
1: Návštěvníci mohou vidět díla autorů jako Josef Čapek, Adolf Hofmeister, Franta Bidlo, Antonín Pelc nebo Vlastimil Rada. Výstava potrvá do 31. srpna. Sport. Fotbalisté Maroka porazili na světovém šampionátu Skotsko 1-0. Spojené státy mají po vítězství nad Australany 2-0 jistotu postupu do play-off. Teď hraje Brazílie z Haiti a zápas vidí reportér Christian Šveda.
6: Ve 31. minutě platí, že Brazilci už vedou nad fotbalisty Haiti 1-0. Prosadil se ve 23. minutě Mateus Cunha poté, co se k němu odrazil balon po střele Vinícius Juniora. To znamená Brazílie Haiti 1-0 v 31. minutě. Christian Šveda, Radiožurnál.
1: V 5 hodin ráno začne souboj Turecka s Paraguají a na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy. A tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nadměrný náklad na D11 před Prahou a nehoda v tunelu Blanka v Praze. Na dálnici D11 vás před Prahou ve směru z Hradce Králové zpomalí přeprava nadměrného nákladu. Vezou zařízení do teplárny Komořany. Buďte opatrní při předjíždění, pokud bude možné. Konvoj bude pokračovat přes Prahu k dálnici D8 směr Ústí nad Labem. V Praze pozor na nehodu v tunelu Blanka. Za Letnou ve směru do Troje havarovalo osobní auto. Počítejte s omezením a projíždějte opatrně. Na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna čekejte překážku v Buchlovských horách. Stojí tam porouchané vozidlo. U Pardubice uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Dá se objíždět po souběžné silnici 322 na Dašice. A na Písecku zpomalte na silnici 121 z Milevska do Mirotic. A před Kučeří havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Ladíte noční vysílání radiožurnálu necelých 6 minut po 3 hodině a také o víkendu nás čeká tropické počasí. Výstraha před horkem platí pro celou republiku. Meteorologové předpovídají, že teploty na některých místech přesáhnou 35 stupňů Celsia. Kdo může, tak nejspíš vyrazí k vodě. Jak zjistit, jestli v ní nejsou přemnožené sinice? Tak také to se dozvíte za chvíli v nočním radiožurnálu.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Možná i vy se o tropickém víkendu chystáte k rybníku nebo třeba někam k přehradě. Ve vodě už ale mohou být synice, ty se totiž v horku snadno přemnoží. Mohou produkovat toxiny škodící lidskému zdraví a jak teď uslyšíte, zelená voda nemusí vždy nutně znamenat důvod k obavám.
1: Už vidíte, že když ponořím tu ruku, takže ji tam vidím a vidím detaily, takže ta voda opravdu není znečištěná.
2: Nacházíme se na přístavním mole. Blahoslav Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd se zhýbá a nabírá do pláhve vodu.
1: Odleju, tak abych dobře viděl na to místo, kam by měly synice stoupat.
2: A právě tenhle jednoduchý pokus dokáže odhalit, jestli zelená voda znamená jen přítomnost řas nebo potenciálně nebezpečné synice. Vysvětluje Eliška Maršálek z Botanického ústavu Akademie věd.
3: Nabere se voda do průsvitné láhve, chvilinku se nechá odstát a jestliže se nahoře vytvoří prstenec, ať už zelené krupice nebo sekaného jehličí, tak jde o synice. Pokud zůstane voda zelená v celém vodním sloupci, jde pravděpodobně o řasy a není to tak nebezpečné.
1: Ta chvilinka, která byla zmíněna, by měla být 15 až 20 minut.
2: Doplňuje Blahoslav Maršálek. Podle něj je důležité myslet na několik základních zásad předtím, než do vody vstoupíme.
1: V řadě bych se podíval, jestli ta lokalita není v systému hlídaných nádrží www.koupacivody.cz.
2: Zrak je totiž jedním z nejlepších vodítek. Už po několika krocích můžeme poznat, zda je koupání bezpečné.
1: Když vlezete pomaličku po kolena a vidíte si na palce u nohou, tak ta voda není znečištěná zásadním způsobem. Pokud ovšem nevidíte ve vodě kousky zelené, které vypadají jako třeba sekané jehličí,
2: ani nechtěné vykoupání v zasažené vodě ale nemusí automaticky znamenat zdravotní potíže. Důležité je, jak se zachováme bezprostředně poté.
3: Rozhodně se neutírat ručníkem, abychom ty synice nevytlačili do kůže, pak by to vyvolalo alergie nebo další nežádoucí efekty. Takže hned po vykoupání osprchovat čistou vodou.
2: Synice jsou totiž podle Maršálka schopné narušit hned několik systémů lidského organismu.
1: Synice produkují celou škálu toxinů, má to vliv na imunitní systém, reprodukční systém, nervový systém. Imunitní systém jak na stranu imunosuprese, tak nekontrolované alergické reakce.
2: Je důležité nejenom, aby člověk sám si dával pozor, kde se koupe, ale když jdeme někam s našimi psy, tak abychom si dali pozor, kam ten pes třeba skáče a kam plave.
3: A co pije?
1: Škála těch toxinů v synici je opravdu velká, až po třeba neurotoxiny, které fungují extrémně rychle. Třeba 30-kilový pes do 30 minut může uhynout.
3: Ještě existují takzvané bentické synice a ty poznáme, že vlastně někdy vidíme takové nepříjemně páchnoucí koláče na hladině, takže na to taky pozor.
1: Ovšem, pro nás nepříjemně páchnoucí koláče jsou takhle například pro psy nesmírně atraktivní. Ten pes je úplně nepochopitelně nadšen.
2: Právě tento typ synic se stal v poslední době předmětem zvýšeného zájmu odborníků. Spojí ho s nedávnými úhyny psů u Lipna. Přesto oba hydrobiologové zdůrazňují, že přírodní koupání není důvod zavrhnout.
1: Skoro bych je i doporučoval. Množí se čím dál více nádrží v krajině, které mají vodu dobré kvality a rozhodně přírodní voda je příjemná. Když tam skočíte šipku a nadechnete se a cítíte tu zdravou živou vodu, tak je to nádherný zážitek.
2: Zvýšený výskyt synic není v dnešní době náhodný. Jejich rozvoj podle vědců prospívá nadbytek hnojiv splavovaných z polí i stále teplejší voda v letních měsících. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: Mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Fotbalisté Spojených států porazili na mistrovství světa Austrálii 2-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0. Aktuálně se hraje ve Filadelfii duel Brazílie s Haiti, sleduje ho reportér Kristian Šveda.
3: Velká část fanoušků na tribunách ve Filadelfii slaví, protože Brazílie se dostává už do tříbrankového vedení. Vinicius Junior si zdá se uhlídal offsideové postavení a ve třetí nastavené minutě prvního poločasu, tedy v nějaké 48. minutě, se po breakové situaci z levé strany prosadil střelou po zemi do branky a navázal tak na dva góly Cuni, který se prosadil ve 23. a 36. minutě. Takže Brazílie zdá se nepřijde o tu třetí branku, protože to offsideové postavení bylo sice hraniční, ale Vinicius si ho pohlídal. No a tak Brazilci slaví vedení 3-0 nad Haiti. Zatím celek, který je oproti Brazílii outsiderem, nevystřelil nejenom na branku, ale nepřipsal si zatím žádnou střelu. Teď další důraz ve středu hřiště. Gabriel skončil na trávníku a Piero se sice diví, že dostal žlutou kartu, nicméně byla oprávněná, protože to byl ostrý zákrok na polovině Brazílie. Ani to nebyl nějaký vynucený trefený faul od fotbalisty Haiti. To podstatné je tedy vedení 3-0 fotbalistů Brazílie. Ano, skutečně Pierrot hrábl do obličeje při výskoku v souboji o balon, tak udeřil zjevně nechtěně, ale udeřil do obličeje právě obránce Gabriela, takže dostal žlutou kartu. Ještě minutka a půl zbývá z nastavení prvního poločasu, šestiminutového nastavení. Bylo několik offsideů, několik hraničních situací, poté i ta hydratační přestávka, kterou už vídáme na tomto světovém šampionátu. Takže Brazilci stále tedy vedou nad Haiti 3-0. Připomínám, že dvakrát se prosadil Mateus Cunha, tento útočník Manchesteru United, a dvakrát to bylo po dobré práci Viniciuse Juniora, který nejprve vystřelil jeho ránu, kterou vyrazil golman Haiti Placid, tak poté dorážel právě Cunha a na podruhé už se prosadil po takovém breaku, na který mu znovu přihrával Vinicius Junior, a sám právě tento útočník křídelník Realu Madrid skóroval. Takže Brazílie Haiti minutu před koncem nastavení prvního poločasu 3-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport vás budeme i dál aktuálně informovat o dění na světovém šampionátu. Po zápase Brazílie s Haiti začne v 5 hodin ráno českého času utkání Turecka s Paraguají.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: Máme přesně 15:30. Posloucháte zprávy, je tu Monika Chmilová.
1: Předseda Evropské rady Antonio Costa po kritice od evropských lídrů potvrdil, že Unie stojí na straně Ukrajiny. Costu na unijním summitu v Bruselu kritizovali například francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Důvodem je navázání kontaktu ze strany Costových spolupracovníků s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Costa argumentuje, že s Moskvou je nutné komunikovat přímo a nenechat ostatní hráče, aby interpretovali evropské postoje. Evropská unie podle něj ale není ani nechce být v mírových rozhovorech Ukrajiny a Ruska prostředníkem. Policie obvinila 8 lidí a 7 firem kvůli podezření z manipulace zakázek na městském úřadě Pardubice 6. Informovala o tom na síti X. Navázala tak na zásah z loňského dubna. Policie obviněné teď podezírá z několika trestných činů. Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, zneužití pravomoci veřejné osoby, uplácení a přijetí úplatku. Konkrétní jména nezveřejnila. Do Čech dorazí o víkendu silné bouřky, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Doprovodí je přívalový déšť, kroupy a vítr, který může mít v nárazech kolem 75 km za hodinu. Bouřková výstraha platí dnes a zítra od 12 hodin do půlnoci. Meteorologové už dřív varovali taky před vysokými teplotami. Tato výstraha platí do odvolání. A kvůli opravě mostu na silnici 1/35 v Liberci je zavřená kruhová křižovatka u sousední ulice. Uzavírka komplikuje příjezd do nákupního centra Globus a průmyslové zóny Sever. Stavební práce proto probíhají hlavně v noci. Podle ředitelství silnice dálnic bude kruhová křižovatka zavřená do dnešních 8 hodin ráno. Následně pak od 18 hodin do zítřejších 8 ráno. Podobné to bude vždy následující 4 víkendy. Sport. Fotbalisté Brazílie hrají na mistrovství světa ve Spojených státech z Haiti. Aktuální informace poví reportér Christian Šveda.
2: Po prvním poločase fotbalisté Brazílie vedou nad Haiti 3-0. Dvakrát skoroval Mateus Cunha, jednou se prosadil Vinicius Junior. Fotbalisté Haiti nevyslali na branku Brazílie ani jednu střelu. Christian Šveda, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D11 u Sadské a zavřená silnice 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v okolí Sadské. Na 25. kilometru silničáři opravují kanalizaci. Volný zůstal pouze levý pruh. Na Liberecku je neprůjezdná silnice 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou směrem na Rynultice zasahují záchranáři u srážky osobního auta s dodávkou a provoz je teď zablokovaný. Prahou projíždějí vozidla s nadměrným nákladem. Od Hradecké dálnice míří Cínoveckou ulicí směrem k D8 do Ústí nad Labem a počítejte se zdržením. A u Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a kruhovým objezdem stojí nepojízdné nákladní auto. My tam doporučujeme opatrnost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy hlavně v Čechách objeví přehánky nebo i bouřky, a to i silné. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Brian Ouma vystudoval medicínu díky programu Adopce na dálku. Celou dobu ho podporovali studenti gymnázia v Třeboni. Budoucího lékaře z Keni teď pozvali gymnazisté na návštěvu do Třeboně a za chvíli o tom uslyšíte víc.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Brian Ouma žije v Keni, je mu 26 let a před pár dny letěl poprvé letadlem. V Česku se sešel se studenty Třeboňského gymnázia, kteří ho léta podporovali v programu Adopce na dálku, aby mohl vystudovat medicínu.
1: Okay, so can we go?
2: Yeah.
1: Okay, so Brian, please follow us. We're heading straight to the Rožumberk pond. Pojedeme se podívat k lomu nějakých 10 kilometrů.
3: Okolo Rožumberka, ukážeme mu tam hráz, ty stavidla.
4: Studenti s Brianem mizí v dálce, ale cyklovýšťka není to jediné, co si třeboňští studenti přichystali.
5: Studenti mají takové drobnosti po výuce.
4: Říká Lenka Kopečková, která má v Třeboňském gymnáziu na starost adopci na dálku.
5: Byly kánoje, takže jsme jeli řeku Nežárku. Je připravený výlet do Českého Krumlova na slavnosti pětilisté růže.
4: Program si ale připravil i Brian pro studenty.
5: Měl připravené prezentace na různá témata.
6: My jsme se dozvěděli o nemoci HIV, o malárii.
7: Zmiňoval jak kulturu, tak rodinu, sporty a celkově co zažil.
8: My name is Brian Ouma from Kenya.
9: Jmenuji se Brian Ouma. Do adopce jsem vstoupil, když mi bylo 13 let. Moje teta žila na ostrově Rusinga u Viktorijných vodopádů. Mám 13 sourozenců a díky tomu, že jsem se mohl přesunout k tetě, jsem se dostal do školy, kterou provozuje česká organizace. A oni dělají také program adopce na dálku. A tam mi řekli, že si mě adoptovali studenti z gymnázia v Třeboni.
4: Díky dlouholeté podpoře se Brianovi podařilo vystudovat medicínu. Se svými adoptivními rodiči byl v kontaktu skrze dopisy a později také video. Hovory. Letos přišlo navíc pozvání do Čech. Nic z toho by ale nezažil, kdyby si ho v roce 2013 nevybrala na seznamu dětí k adopci skupina třeboňských studentů.
9: Mám stejně starého kamaráda, který zůstal na místě, kde jsem vyrůstal. Minulý rok jsem se tam na delší čas vrátil a potkal spoustu svých bývalých přátel. Většina z nich hospodaří na farmách a žijí velmi jednoduché životy a asi bych žil podobně. Rodiče by neměli peníze na to, abych vystudoval alespoň základní školu. A jsem neskutečně vděčný, že můžu žít tento život.
4: V budoucnu by se Brian rád stal pediatrem. Z Třeboně Eva Marvanová.

0: mistrovství světa ve fotbale
1: na Radiožurnálu.
2: Fotbalisté Brazílie bojují na letošním mistrovství světa o první výhru. Úvodní duel ve skupině jim totiž přinesl jen bod za remízu s Marokem. O utkání Brazilců s národním týmem Haiti informuje reportér Christian Šveda.
3: 55. minuta utkání Brazílie Haiti 3-0, to je skóre, které platí. Brazilci mají právě na konci 55. minuty teď balon na své vlastní polovině. Snaží se probojovat přes střed hřiště, ale přihrávka míří zpátky na Marquinhos se na obránce, který nakopává dlouhý balon, snaží se oslovit Viniciuse juniora, ten míří do pokutového území, dělá kličku na pravou nohu, vystřelí, ještě ne, potahuje balon křížem přes pokutové území, stále kombinuje s balonem, nemá komu přihrát, nedostal se ani ke střele. A tak si pro balon zbíhá Cunha, střelec dvou branek, nicméně ten o ní přišel, dokonce se trochu připletl mu pod nohy rozhodčí, a tak rychlá breaková akce na druhou stranu. Haiti už postupuje dopředu po levé straně, Providence, který centruje levou nohou zhruba na úroveň penalty, střela, do které položil ale nohu Bellinghamovi jeden z Brazilců, a tak je tu další protiútok, který ale nekončí úspěšnou přihrávkou na Viniciuse juniora, který stál v offsideovém postavení, ale tak to bylo po začátku druhé poloviny utkání, která zatím moc vzruchu nenabídla. Velmi, velmi zajímavé dění na trávníku, které až teď uklidňují fotbalisté Haiti. Tak rychle můžu shrnout to, co se z kraje druhé poloviny stalo, byť ještě teď centr ze středu hřiště, ale neúspěšný. Zatím jsme viděli několik takových nadějných situací. Haiti se snažilo probojovat dopředu, už si vytvořilo i první střelu v zápase, sice to nebyla střela na branku, ale alespoň zápis do statistik. Teď přenešení hry zprava na levou stranu, Providence u balónu, už je nad pokutovým územím. Hlavička, která ale končí jen v náručí brazilského golmana Alissona Beckera. Takže branka pro Haiti z toho není, zatím stále

0: Platí, že jsme viděli 3 regulérní branky, 1 neregulérní, protože Rafinha sice skóroval, ale byl v offsideu. Takže 23. minuta Mateus Cunha, 36. minuta znovu Mateus Cunha a 48. minuta, respektive 45. a 3. minuta nastavení prvního poločasu. Vinicius Junior, Brazílie, Haiti zatím 3-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Zpravodajský souhrn připravila Monika Chmelová.
3: Americký prezident Trump po zrušeném jednání s Íránem vzkázal, že pokud nedodrží podmínky, nedostane zaplaceno. Většina států Evropské unie požaduje zpřísnění migrační politiky. Za Česko se k ním připojil i předseda vlády Andrej Babiš. Maroko porazilo na fotbalovém mistrovství světa Skotsko 1-0. Teď hraje Brazílie z Haiti. A dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až do 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Americký prezident Donald Trump vzkázal Íránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Íránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
4: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Íránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zaútočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, požaduje přísnější migrační politiku. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložily předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Visegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka a Itálie. Za Česko připojil podpis premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po ukončení summitu zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden.
5: Protože není realizovatelný a samozřejmě problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
3: Migrační a azylový pakt má například zpřísnit kontroly na hranicích, přinést jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů. Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France La Etape České republiky. Akce začne i končí na pražské Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. Policie kvůli tomu částečně omezí taky dopravu. Sportovci mají na výběr ze tří tras 57, 105 a 135 kilometrů. Na 21 místech trasy závodu organizátoři připravili doprovodný program. Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli taky svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Maroko zdolalo Skotsko 1-0 a teď bojují Brazilci z Haiti. Zápas vidí reportér Christian Čveda.
6: Brazílie vede v 68. minutě nad Haiti 3-0. Teď má velkou šanci v pokutovém území, ale branka z toho zatím není. Dvakrát skoroval Cunha, jednou Vinicius. Další střela Brazílie, břevno! Na které vytáhl brankář Haiti tento balon, takže není to gól. Brazílie vede nad Haiti v 69. minutě 3-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
3: V 5 hodin ráno českého času nastoupí Paraguay proti Turecku. I o tomto duelu uslyšíte na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport v pravidelných vstupech. A české volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou neděli proti Dominikánské republice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na D11 za Dobšicemi a neprůjezdná 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte s omezením za odbočkou do městce Králové. Na 48. kilometru je kvůli noční údržbě uzavřený pravý pruh. Silnice 13 na Liberecku je za Bílým kostelem nad Nisou do Rynoltic obousměrně uzavřená po srážce osobního auta s dodávkou. Osobním autem to můžete objíždět přes Chotyni a Dolní Suchou. U Pardubic je zavřená silnice 355 do Černé Zabory. Zasahují tam záchranáři u požáru nákladního auta. Objíždět se dá po souběžné silnici 322, to je výpadovka na Dašice. A na Jesenicku zpomalte na silnici 457 z Vidnavy do Velkých Karlovic. Asi v polovině cesty zasahují záchranáři u nehody osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: 5,5 minuty po 16:15 se probouzíte stále s nočním radiožurnálem a dnes je sobota 20. června. Na terapie nařízené soudem nebo probační službou čekají v Česku lidé i několik měsíců. Organizace, které terapie poskytují, totiž od Ministerstva spravedlnosti letos nedostaly peníze. Tématu se budeme věnovat podrobněji už za okamžik.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Česku chybí peníze na práci s lidmi propuštěnými z vězení. Stát jim nařizuje terapie. Ministerstvo spravedlnosti ale letos nedalo žádné peníze na probační programy pro dospělé. Pro mladistvé dodatečně v dubnu vypsalo dvě dotace. Hrozí tak omezení dosavadních programů a návrat odsouzených za mříže.
1: V celkem 8 pobočkách poskytuje diakonie Českobratrské církve evangelické terapie asi 70 klientům ročně. Dalších asi 50 jich je teď na čekací listině, říká vedoucí programu Stop násilí Věra Výchová.
2: Doba čekání je teďkon 5 až 6 měsíců.
1: Omezit musela diakonie třeba terapie ve věznicích, pokračuje Výchová.
2: Píšou nám i klienti, žádají o podmíněné propuštění, ale když tu možnost nemají.
1: Úplné zrušení probačních programů zvažovala Proxima Sociále. Jako jediná v Praze nabízí programy pro mladistvé. Na poslední chvíli získala potřebné finance z pražského magistrátu. Přesto jedna z pracovnic podala výpověď, říká ředitel organizace Jakub Václavů.
3: Protože ta nestabilita a nejistota už byla příliš náročná.
1: Alespoň část nákladů doplácejí kraje nebo města i jinde v Česku. Přesto někteří z necelých 300 klientů budou podle asociace organizací v oblasti vězeňství programy muset pravděpodobně opustit. Přitom jsou úspěšné, říká ředitelka asociace Zuzana Tinglová.
4: 70% lidí, kteří absolvují ten program, tak v tom prvním roce, který je klíčový, nerecidivují.
1: Ministerstvo spravedlnosti taková data nemá, sbírat je začalo teprve letos. Pokud člověk do nařízeného programu nastoupit bez vlastního zavinění nemůže, třeba kvůli naplněné kapacitě, soud hledá alternativy, říká mluvčí ministerstva Vladimír Řepka.
5: Například prodloužením zkušební doby nebo uložením jiných přiměřených povinností. Je důležité dodat, že přeměna trestu na nepodmíněný, tedy výkon trestu odnětí svobody, je reálná možnost.
1: Dodává, že v příštím roce rezort peníze zajistit chce, ale jen na ty programy, které jsou prokazatelně přínosné. Podle jakých kritérií bude jejich přínos hodnotit, zatím neví.
5: O těch nyní diskutujeme jak uvnitř rezortu, tak s neziskovým sektorem.
1: Podle asociace organizací v oblasti vězeňství by stát díky programům ušetřil. Výdaje na jednoho člověka ročně jsou asi 40 tisíc korun za kurz. Proti tomu za vězně platí stát asi 670 tisíc korun za rok. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.

0: Američané už mají jistý postup do vyřazovací fáze fotbalového mistrovství světa. Vyhráli totiž úvodní dva duely ve skupině. Stejné ambice měla i Brazílie, ale první duel s Marokem skončil remízou. Brazilci tak bojují o své první vítězství teď proti Haiti. Jak jsou blízko k zisku 3 bodů, řekneme už za moment v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: V americké Filadelfii bojují fotbalisté Brazílie o první výhru na letošním mistrovství světa. Na úvod skupiny totiž remizovali s Marokem, tak se pokouší o zisk 3 bodů ve druhém duelu, a to proti Haiti. Jak jsou tomu blízko, řekne reportér Kristian Šveda.
2: Ve 84. minutě jsou tomu poměrně blízko, protože Brazilci vedou nad Haiti 3-0. Dvakrát skoroval Mateus Cunha a jednou Vinicius Junior. Všechny 3 branky padly v prvním poločase, byť teď ve druhé půli jsme viděli taky jednu situaci, která skončila balónem v síti Haiti. Postaral se o to Endrick po takové průnikové přihrávce. Trefil se do brány, nicméně jeho branka byla zrušena, protože stál v offsideu, a tak tedy platí to skóre 3-0, teď ostrý zákrok dalšího fotbalistů Haiti, kteří jsou, přijde mi, už trochu frustrovaní z toho, že se jim nedaří dostat k nějakému solidnímu zakončení. Jediné, které si vypracovali v podstatě za celý zápas, byla to jediná střela na branku od Haiti proti ráně z levé strany pokutového území. Se, řekl bych, exkluzivně vytáhl brankář Alisson. Byla to hlavička Adeho po rohovém kopu, nicméně Alisson velmi reflexivním zákrokem, to je brankář Brazílie, dokázal zabránit tomu, aby ten balon šel do sítě. To znamená, stále platí to, že Brazílie vede nad Haiti 3-0 a směle kráčí za prvním vítězstvím na tomto světovém šampionátu. Jak už zaznělo, tak remizovala právě na úvod skupiny s Marokem 1-1. Teď zkouší fotbalisté Haiti ze své vlastní poloviny založit nějakou útočnou akci. Ve středu hřiště se o to snaží Isidor. Nicméně je to nepřesný nákop, ale stále ještě pokračují fotbalisté Haiti po té, co se obrana Brazílie nedomluvila, ale to zakončení nakonec nebylo úplně přesné. Alisson Becker si v klidu došel pro balon a zakládá naopak útočnou akci pro Brazilce, kteří se probojovávají po levé straně hřiště, ale jsou tlačení, držení, je to další faul. Několik faulů z frustrace od fotbalistů Haiti. To podstatné je skóre 86. minuta, Brazílie Haiti 3-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I po celou noc.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Mira,
1: Radioservis představuje
2: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Je půl páté. Krátké zprávy připravil Pavel Prouza.
4: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kutrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání. Ministerstvo spravedlnosti odstranilo z novely zákona o evidenci skutečných majitelů zmínku o boji proti střetu zájmu a korupci. Zjistil to zpravodajský server i rozhlas. Omezí tak důvody, kdy budou moct novináři, neziskové organizace nebo akademická obec do registru nahlížet. Rezort působnost zúžil jen na případy boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu. Ministerstvo to hájí jako technickou úpravu. Novelu v pondělí projedná vláda. V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27. Očekávají se tisíce lidí. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. V Liberci je ode dneška pro dopravu uzavřená Masarykova ulice. Vede do Lidových sadů, kde je například zoo nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a Lidovými sady nahradily autobusy. Sport. Ve Filadelfii se na fotbalovém mistrovství světa rozhoduje o vítězi utkání mezi Brazílií a Haiti. Slovo má reportér Kristián Šveda.
5: A už je rozhodnuto, Brazílie poráží Haiti 3-0, dvakrát skoroval Mateus Cunha, jednu branku přidal Vinicius Junior a Brazílie tak má první výhru ve skupině letošního světového šampionátu. 3-0 je finální skóre. Kristián Šveda, Radiožurnál.
4: 5 hodin ráno českého času začne zápas Turecka s Paraguají. Na Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport uslyšíte pravidelné vstupy. Maroko už vyhrálo nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Američani tak už mají jistý postup ze skupiny.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřená 13 na Liberecku a nehoda v Českých Budějovicích. Neprůjezdná zůstává silnice 13 na Liberecku. Za Bílým kostelem nad Nisou se střetlo osobní auto s dodávkou. Cesta do Rynoltic je obousměrně uzavřená. Osobním autem to můžete objet přes Chotyni a Dolní Suchou. Na východě Českých Budějovic překáží nehoda v Dobrovodské ulici. Zasahují tam záchranáři u kolize 3 osobních aut. Blokují minimálně jeden jízdní pruh, dá se ale objíždět okolními ulicemi. A u Pardubic je uzavřená silnice 355 do Černé Zabory. Uklízí se tam po požáru nákladního auta. Objíždějte po souběžné silnici 322, tedy po výpadovce na Dašice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo a postupně se místy, hlavně v Čechách, objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné, s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách většinou kolem 27. Tolik zprávy. A pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Máme necelé 4 minuty po půl páté a v nočním Radiožurnálu zazní Tata Boys a píseň Tanečnice.
6: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

0: Na Ukrajině se zhoršily bezpečnostní podmínky pro práci humanitárních dobrovolníků, a to i těch českých. Poví vám o tom sami v reportáži našeho válečného zpravodaje Martina Dorazína za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Za čtvrt hodiny bude přesně 5 a začne ranní víkendový radiožurnál. Do studia by tou dobou měl dorazit Štěpán Pokorný a nyní tedy poslední téma nočního vysílání. Masové nasazení dronů různých typů ve válce na Ukrajině stěžuje práci místních i zahraničních dobrovolníků, kteří pomáhají civilistům a ukrajinské obraně. Nebezpečí nehrozí jen na frontě a v jejím okolí, ale i hluboko v zázemí.
1: Ve Vuhledaru?
2: No.
1: Mě říkal 4 předtím.
2: No, a je tam 200.
3: Alois z Vespr pomáhá Ukrajině už od počátku ruské agrese a věnoval tomu většinu svého času, peněz a určitě i nervů. Bezpečnostní podmínky se podle něj zhoršují.
4: Tak to nebezpečí teď za posledního půl roku je daleko horší než na ty začátka. Že jo? My když jsme tu začali jezdit a jezdili jsme do těch oblastí, tady Mykolájevu, když ještě Rusové byli na Chersonu, nebo potom Bachmut, nebo Avdívka, Vuhledar. Vždycky to bylo nějaký ohrožený nějakých raket, jo? Nějaké střelby zdaleka, kde to nebylo tak osobní, jako to je dneska, že jo.
3: Nejhorší je v tomto směru situace na východě Ukrajiny, upřesňuje Alois z Vesper.
4: Dneska jedeš na východ a už prakticky od Charkova, u objezdu Charkova vlastně vrchní severní stranou, když jedeš, tak už tam lítají prakticky drony, že jo, který tě můžou ohrozit, zabít, zničit, jo. A takhle se to táhne vlastně celou cestu Izum, Slaviansk, Kramatorsk, tohle už je prostě hrozně moc nebezpečný. Já už to nazývám dneska frontou. To je přímá fronta, kde tady tyhle operátoři těch dronů nás můžou nahánět, že jo, a je to jenom o tom, jak ty rychle jedeš, jak seš, ne maskovaný, ale jak seš prostě pro ně nezajímavý, protože ve chvíli, kdy ty budeš pro ně zajímavý, tak tě můžou sejmout úplně stejně jako toho vojáka, že jo, takže je to nebezpečný. Dnes to beru jako, že jezdíme vyloženě na frontu, tam, kde bojuje voják, tak tam jsme my a tam pomáháme. Já rozhodně se nechystám přestat a do samého konce, dokud to zdraví samozřejmě dovolí, tak budu chtít to jednou slavit s ním a to vítězství.
3: Leco se zlého může dobrovolníky potkat i relativně daleko od fronty. Tohle třeba v noci zažili v Oděse Jarmila a Stáňa z organizace Psí život, které na Ukrajinu jezdí pomáhat opuštěným a nemocným zvířatům.
5: Nebáli jste se teď přijet do Oděsy?
6: No, moc jsme se nebáli, spíš naši blízcí se báli, ale po dnešní noci teda musím říct, že jsem se opravdu už byla zeptat, kde je nejbližší kryt, protože to nebyla příjemná noc teda.
5: Bylo to blízko?
6: Bylo to nad náma hned.

0: Radiožurnál je 5 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Polský prezident Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Zelenskému řád Bílé orlice. Vysoké teploty lákají lidi ke koupání, záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním u vody. Brazílie porazila na mistrovství světa ve fotbale Haiti 3-0. Dnes bude slunečno, přechodně zataženo s přeháňkami a bouřkami, teploty až 36 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Mezi Polskem a Ukrajinou se vyhrotil spor o minulost. Polský prezident Karol Navrocky odebral ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Zelenský nedávno přidělil jedné z ukrajinských jednotek čestný název Hrdinové ukrajinské povstalecké armády. To ale v Polsku viní z masakrů polského obyvatelstva za druhé světové války.
2: Ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha na sociálních sítích napsal, že odebrání nejvyššího polského vyznamenání ukrajinskému prezidentovi je strategickou chybou a projevem úcty, ze kterého bude podle něj těžit jen Moskva. Šéf ukrajinské diplomacie lituje, že ve Varšavě převládly emoce, ale sám chce co nejdříve vrátit Polsku řád za zásluhy, který dostal v roce 2022. Sibiha přesto Poláky označil za přátele a vyzval k obnovení rovnocenného dialogu o sporných otázkách. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Meteorologové varují před vysokými teplotami v Česku, které můžou dnes dosáhnout až 36 stupňů Celsia. Teplé počasí láká ke koupání v řekách, rybnících nebo bazénech. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera je nutné nepřecenit své plavecké síly, ale taky zvolit správné plavecké pomůcky pro děti. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy, pokračuje Daberger.
3: Záchranáři a my jako plavečtí odborníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
1: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Od svého založení pomohla při více než 500 výpůjčkách. Nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením. Organizátoři závodu MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh mířili hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posílil provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů i autobusů a taky tramvaje. Upřesňuje dopravní ředitel podniku Jan Seitl.
4: Budou v provozu 2 mimořádné tramvajové linky P6 a P8 plus návazná autobusová linka C. Potom doplňková linka Z, jakože Bětín, tak ta bude jezdit kolem Masarykova okruhu, takže to je taková ta doprava do kempu, do těch menších parkovišť.
1: V případě špatného počasí nebo otevření záchytného parkoviště na staré dálnici dopravní podnik zajistí i posilovou linku P.
0: Sport.
1: Fotbalisté Brazílie porazili na světovém šampionátu Haiti 3-0, Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Tým USA tak má jistou účast ve vyřazovací části turnaje. Pro aktuální informace o duelu Turecka s Paraguají míříme za Karlem Schambergrem.
5: Čtvrtá minuta zápasu a Paraguay vede nad Tureckem už 1-0. Ve druhé minutě využil nezahuštěné turecké obrany Matias Galarsa, který levačkou spoza vápna poslal balón do sítě. Takže Paraguay vede 1-0 nad Tureckem. Karel Schamberger, Radiožurnál.
1: Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo, zapsal výkon 220 cm. Oštěpař Jakub Vadlej, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, skončil v Kataru 8.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D11 u Sadské a nehoda na 13 na Liberecku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v okolí Sadské. Na 25. kilometru silničáři opravují kanalizaci a volný zůstal pouze levý pruh. Na Liberecku je neprůjezdná silnice 13 do Děčína. Za Bílým kostelem nad Nisou směrem na Rynoltice zasahují záchranáři u srážky osobního auta s dodávkou. Osobním autem můžete objíždět přes Chotyni a do okolní Suchou. U Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Koclířovem a Kruhovým objezdem stojí nepojízdné nákladní auto. I tam doporučujeme zpomalit. Na Písecku dejte pozor na silnici 121 z Milevska do Mirotic. Před Kučeří havarovalo osobní auto a skončilo mimo vozovku. A ještě dálnice D35 aktuálně na příjezdu do Olomouce směrem od Mohelnice. Pozor na silnici na kilometru 262. Na vozovce v jízdním pruhu leží sražený divočák. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, postupně se místy hlavně v Čechách objeví přehánky nebo bouřky, a to i silné s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy větru. Teploty 31 až 36 stupňů. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: 5 hodin 6 minut, přejeme vám pěkné ráno s radiožurnálem. Několik desítek tetovacích salonů zkontrolovali od začátku roku středočeští hygienici. Na co se zaměřují a jestli našli nějaká pochybení, tak to uslyšíte už za chvilku v reportáži ranního víkendového radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
0: Víkendový radiožurnál
8: a Štěpán Pokorný. Okay.

0: Středočeští hygienici pravidelně kontrolují tetovací salony. Od začátku letošního roku už vyrazili do 40 provozoven. Mimo jiné zjišťují, jak dodržují tatéři hygienu, jak se starají o pracovní nástroje nebo jak nakládají s odpadem. Vyrazili jsme s nimi na kontrolu do Berouna.
1: Máte jednorázový v neporušeném obalu, tak jestli se můžeme na nějaké podívat.
2: Tu mám vlastně, mám všechny, jasně, datum.
3: Hygienička s tatérkami prochází salonem Forestatů v centru Berouna. Kontroluje třeba tetovací kartridže. Podle tatérky Denisy Mádlové si musí v salonu dávat pozor zejména na to, aby měli v pořádku všechny papíry.
4: Všechny smlouvy a všechny faktury mít pohromadě a všechny vlastně papíry i od odpadu mít v pořádku.
1: Fakturu nabývat. Kde nakupujete, mi řekněte?
2: V pražských dvou obchodech.
3: Hygiena chodí do provozovny vždy alespoň jednou do roka.
1: Po provedené kontrole lze konstatovat, že ani při dnešní kontrole nebyly zjištěny nedostatky ani malé, ani hrubé.
3: Říká hygienička Iva Žovincová.
5: Určitě vždycky kontrolují zásady osobní hygieny, zásady provozní hygieny, kontrolujeme tetovací barvy a tetovací inkousty.
3: Nedostatky podle ní nachází hygienici v oficiálních provozovnách málo kdy.
5: Pokud je to nějaký malý nedostatek, takže zrovna v tu danou chvíli došla třeba zásoba papírových ručníků a to oni většinou i v průběhu té kontroly prostě doplně.
3: Problémem jsou podle Ivy Žovincové spíš místa, která nemají na tuto službu žádné povolení.
5: Bohužel se setkáváme v poslední době na různých sociálních sítích s velkou nabídkou těch služeb, ale ne všechny jsou oficiální, ne všechny jsou poskytovány odborně a v nějakých vyhovujících podmínkách.
3: Pokud hygiena najde hrubý přestupek, může provozovateli udělit pokutu nebo tatérské studio i zavřít. Na Berounsku ale v loni ani od začátku letošního roku žádné sankce neudělila. Z Berouna Laura Hajková, Radio

0: Na mistrovství světa ve fotbale teď hraje Turecko s Paraguají. My se na duel vydáme už za chvilku v ranním víkendovém radiožurnálu. Teď počasí.
1: Počasí.
2: Teď je ještě jasná obloha, během dne se ale bude přechodně zatahovat a čekejte s větší pravděpodobností v Čechách přehánky a bouřky. Místy můžou být i silné a doprovázené přívalovým deštěm a místy i kroupami. V bouřkách taky může zesílit vítr, a to v nárazech až na 75 km za hodinu. No a přidám dnešní teploty, ty dnes čekáme velmi vysoké, od 31 do 36 stupňů a teplo bude i na horách. Tam většinou naměříte kolem 27. Tak pěkné sobotní ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Američtí fotbalisté vyhráli i své druhé utkání na mistrovství světa. Austrálii zdolali 2-0 a mají jistou účast ve vyřazovací části. Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a Brazílie nad Haiti 3-0. Program světového šampionátu pokračuje zápasem Turecka s Paraguají. Sleduje ho reportér Karel Schamberger.
2: 21. minuta utkání. Paraguay vede už od druhé minuty 1-0 nad Tureckem. Už ve druhé minutě poslal Paraguay do vedení Matias Galán, který využil nezahuštěného středu hřiště a levačkou se trefil spoza vápna. Od té doby se ale více do útoku jednoznačně tlačí Turci. Do vyložené gólové šance se ale úplně nedostali. O tom tlaku Turků se můžeme přesvědčit také ve statistikách. Když se aktuálně kouknou na držení míče, tak 79% pro Turecko. Ale na držení míče se nehraje a tak Paraguay vyhrává v 21. minutě, teď už na začátku 22. minuty prvního poločasu nad Tureckem 1-0. Právě Turci jsou teď u balónu. Ve středu hřiště může hrát Jusek, který dává ještě na pravou stranu hřiště, ale to byla pokažená přihrávka do útoku, tak můžou jít Paraguajci. Počkáme ještě s tímto útokem, zda z toho něco nebude. Na levé straně hřiště teď připravený útočník Paraguaje Pita, ale ten nepřihrál ideálně a tak se můžeme rozloučit v polovině 22. minuty, kdy Paraguaj vede nad Tureckem 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Technologie budoucnosti,
1: lékařské novinky,
0: překvapivé vynálezy.
1: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří experimentu.
0: Experiment.
1: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií
0: v sobotu
1: od 9 hodin.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 o slávě i ranách osudu. Životní příběh populárního zpěváka v dokumentu Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. ČT2. Pátrání po sériovém vrahovi chlapců se ve stalinistickém Rusku stává bojem o život. Britský thriller Dítě číslo 44. A ČT Art. Jak se vyznat v bludišti vztahů? Premiéra českého filmu o pouze v manželství, stálosti citových pout a empatií. Karel, já a ty. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas uvádí koncertní podstup nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
3: Hana Zagorová 80.
2: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
3: Marty Jandové,
2: Evy Burešové,
3: Kateřiny Marie Tiché,
2: Terezy Maškové,
3: Veroniky Kekubazové,
2: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
3: 24. listopadu v pražské Lucerně.
2: Více na www.zagorova80.cz.
4: Pět hodin a 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
5: Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Podle šéfky organizace procent Markéty Mosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. V Polsku se koná celostátní nácvik první pomoci. Školení nabízí zhruba 1000 míst po celé zemi. Je zdarma a může ho absolvovat kdokoliv. Pod vedením odborníků se lidé naučí správně posoudit bezpečnost místa události nebo uložení do stabilizované polohy. Dozvědí se také, jak správně přivolat pomoc, provádět resuscitaci a bezpečně používat defibrilátor. Počet potvrzených případů eboli v Kongu vzrostl na 933, z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboli Bundi Bugio. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína.
3: Sport.
5: Brazílie vyhrála na mistrovství světa ve fotbale nad Haiti 3-0, Maroko nad Skotskem 1-0 a Spojené státy nad Austrálií 2-0. Jak se vyvíjí duel Paraguay-Turecko, prozradí Karel Schamberger.
6: Paraguay vyhrává ve 32. minutě nad Tureckem 1-0. Už ve druhé minutě poslal Paraguay do vedení Matias Galarsa. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na dálnici před Olomoucí a nehoda v Rakovníku. Na dálnici D35 před Olomoucí ve směru z Mohelnice se vyhněte překážce. Před sjezdem do města na kilometru 262,5 leží na vozovce sražené divoké prase. Nepřehlédněte ho u krajnice. Na dálnici D11 počítejte s omezením mezi sjezdy na Městec Králové a Jičín. Na 48. kilometru jsou uzavřené pravé pruhy v obou směrech kvůli čištění kanalizace. Průjezdné je to ale plynule. A v Rakovníku pozor na silnici 237 do Lužné. Na výjezdu z města Luženskou ulicí vyšetřují nehodu. Počítejte s omezeným průjezdem a i tam raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Vstáváte do rána s jasnou oblohou a už taky relativně vysokými teplotami. Ty se teď pohybují od 16 do 21 stupňů. Nejtepleji je v Praze a středních a východních Čechách. Tam místy naměříte až 22. No a dnes nás čeká slunečné počasí, to během dne postupně vystřídá také přechodně zataženo a hlavně v Čechách čekáme místy přehánky a taky bouřky. Meteorologové přitom varují, že bouřky může doprovodit i přívalový déšť, kroupy a silný vítr, ten může mít rychlost až 75 km za hodinu. A teploty ty dnes zamíří až k 36 stupňům. Meteorologové přitom varují, že nejtepleji bude ve středních a severozápadních Čechách a taky na jižní Moravě. No a podobné počasí bude taky zítra, jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák.
9: Opět jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno až zataženo a místy z větší pravděpodobnosti na západě a východě území se vyskytnou přehánky nebo bouřky, také můžou být i silné.
8: A teploty zítra budou o pár stupňů nižší než dnes, do 34 stupňů, na východě republiky do 32. To byly zprávy. A teď už opět pokračuje ještě pan Pokorný.
4: Dobré ráno, v 5 hodin 34 minuty a máme pro vás kapelu Travis.
10: Radiožurnál.
11: Každý den s vámi.
10: I o víkendu.

přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti. Teď se 95-letá spisovatelka Eva Erbenová vrátila z Izraele do Prahy, aby uctila památku svých rodičů položením takzvaných kamenů zmizelých. Uslyšíte ji za chvilku ve víkendovém ranním radiožurnálu.

0: Oběti holokaustu v Česku už 18 let připomínají takzvané kameny zmizelých. Další dva přiletěla do Prahy tento týden položit 95-letá Eva Erbenová. Uctila tak památku svých rodičů, kteří nacistické vyhlazování nepřežili. Sama přežila Terezín, Osvětim i pochod smrti. Dnes žije v Izraeli a o svých zážitcích vypráví po celém světě.
1: Marta a Jindřich Levitovi měli jediné dítě, Evu. Když jí bylo 13 let, byli všichni deportováni do getta Terezín. Po mnoha letech se Eva Erbenová vrátila do místa svého dětství.
2: Tady jsme měli takovou kůničku a byl tam záhon z mrkvy a měla jsem králíčka. Tady jsem vyfotografovaná s tím králíčkem. Opustit tenhle barák, umíte si to představit, odejít z 50 kilo?
1: Zajímá mě, proč se paní Erbenová rozhodla kameny zmizelých položit až teď.
2: My jsme byli tak Češi, když lidi emigrovali, tak tatínek řekl, když je vlast v nebezpečí, tak ji nepoužijeme, my to přežijeme. Všechno se brali, budeme pracovat, koupíme si nový. A od ty krásný věli jsme odešli nakonec z 50 kiloma. Moje děti neznají babičku. Dědečka.
1: Můžu se zeptat, jak skončil Jindřich a jak skončila Marta?
2: Maminka zemřela na pochodu smrti ve Svatavě a tatínek zemřel v Kaufferingu na tyfus. Já jsem přežila čistě náhodou, život je náhoda. Já jsem utekla z toho pochodu smrti a dostala jsem se do Postřekova a tam mě zachránili.
1: A předtím to byla Osvětim?
2: No jistě. Z Terezína jsme v říjnu byli v Osvětině, jsme byli 3 týdny v Osvětině. A z Osvětina nás vzali do Krosrozen a v Osvětině to bylo inferno.
1: Kolik vám bylo?
2: 14.
1: Eva Erbenová se po skončení druhé světové války se svým mužem Petrem odstěhovala do Izraele. Pro Radiožurnál Daniela Brůhová.

0: počasí.
1: Sobotní ráno je teď velmi teplé na řadě míst. Už teď před 6 hodinou ranní teploměr ukazuje přes 20 stupňů. Mezi taková místa patří třeba Praha, Středočeský, Ondřejov, Příbram, anebo Náměšť nad Oslavou a Třinec. A velmi teplo je taky na horách, třeba Železná Ruda nebo Klínovec. Tam je teď 20 stupňů. No a dnes můžou padat další teplotní rekordy. Nejvyšší hodnoty totiž čekáme mezi 31 až 36 stupni. A odpoledne se taky můžou místy objevit bouřky a ty může doprovodit i přívalový déšť a silný vítr. Tak hezké sobotní ráno.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
0: I o víkendu.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Na mistrovství světa ve fotbale se teď hraje utkání Turecka s Paraguají, tedy celku, které první duel na turnaji prohráli. Je to velice vyostřený zápas, měl by to potvrdit reportér Karel Schamberger.
2: Rád to potvrdím. V začínající páté minutě nastavení prvního poločasu, kdy Paraguay sice vyhrává nad Tureckem 1-0, ale Paraguay už hraje jen o 10 hráčích. A to proto, že útočník, nebo chcete-li záložník Paraguaje Miguel Almirón byl vyloučen před několika minutami poté, co si zakryl ústa a něco v přerušené hře pronesl k Turkovi Maldurovi. To je jedno z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale. Hráči si nesmí zakrývat ústa, přitom když něco někomu říkají, tak aby se zabránilo jakýmkoliv rasistickým pokřikům na ostatní hráče. Takže Paraguay dohrává bez vyloučeného Almirona, jinak kdybychom měli shrnout ten první poločas, který skončí zhruba za nějakou minutku, tak Paraguay se sice dostala do vedení ve druhé minutě zásluhou krásné rány spoza vápna Matiase Galarsy. Následně to ale byli Turci, kteří převzali otěže tohoto zápasu a tlačí se více do útoku. Nejblíže byl gólu asi ve 34. minutě právě Mert Muldur, kdy se dostal k hlavičce ve vápně po standardní situaci a centru kapitána Çalhanoğlu. Právě hlavička Muldura zamířila prvně do břevna a následně ještě do tyče, ale do branky ta střela nezamířila. Takže zhruba 20 vteřin před koncem prvního poločasu zápasu Turecko-Paraguay platí, že Paraguay vyhrává 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 6 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
1: Policisté vyhlásili pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten tvrdí, že policii informoval o své dovolené v zahraničí. V Německu budou protestovat psychoterapeuti proti snižování dostupnosti péče o duševní zdraví. Brazílie porazila na fotbalovém mistrovství světa Haiti 3-0, teď hraje Paraguay s Tureckem. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty do 36 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněný v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zastupitelství mu pravděpodobně hrozí vazba. Etická komise fotbalové asociace v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí působit 12 let ve fotbale a uložila mu pokutu 3 miliony korun. Wolf veškerá obvinění odmítá. Ve videu na svém facebookovém profilu řekl, že je na dovolené v Chorvatsku a policie o ní byla dopředu informovaná.
3: Nikdo od policie do této chvíle mne nekontaktoval, ani mé právní zástupce. Přesto jsem se z médií dozvěděl, že policie České republiky zveřejnila, že po mé osobě vyhlásila celostátní pátrání. Toto se mi zdá nestandardní.
1: Wolf dodal, že se má do Česka vrátit v příštím týdnu. Psychoterapeuti dnes budou demonstrovat v německém Hesensku nedaleko Frankfurtu. Chtějí upozornit na psychické problémy mladých lidí a taky kritizovat plánovanou zdravotní reformu, která podle nich sníží dostupnost terapeutické péče.
4: Psychoterapeuti z regionu Frankfurtu se dopoledne sejdou v Mohuči na mostu přes Rýn. Vypustí tam do vzduchu 861 černých balónků, jeden za každého člověka mladšího 30 let, který v roce 2024 spáchal v Německu sebevraždu. Zdravotnickou reformu se chystá schválit spolkový sněm začátkem července na své poslední schůzi před prázdninami. Jejím cílem je ušetřit ve zdravotnictví každoročně v přepočtu zhruba 500 miliard korun, počínaje už příštím rokem. Psychoterapeuti varují, že škrty mohou vést k zániku 25 až 40% ambulantních kapacit dostupných širokým vrstvám obyvatel se základním zdravotním pojištěním. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: V Kutné Hoře začíná královské stříbření. Na dvoudenní akci tradičně jezdí tisíce návštěvníků. Program 32. ročníku zahájí v 10 hodin průvod králů z Vlašského dvora. Hlavním tématem je oslava výročí 650 let od narození královny Žofie Bavorské, říká hlavní organizátorka akce Edita Dvorská.
5: Ve spojení s tou královnou jsme domluvili takové hodiny tance. Budeme moc rádi, když se do toho vlastně i diváci zapojí. Spousta tady těch našich aktivit a stanovišť, rytířská ležení, ty řemesla a tak dále, je interaktivních. To znamená, že ty lidi si můžou fakt jako zažít to jako na vlastní kůži.
1: Návštěvníci budou mít se vstupenkou zvýhodněné vstupné do některých kutnohorských památek.
6: Sport. Američtí fotbalisté mají po výhře nad Austrálií 2-0 jistou účast ve vyřazovací části mistrovství světa. Brazílie porazila Haiti 3-0. Haiti už tak postoupit nemůže. Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a teď hrají Turci proti Paraguayi. Aktuální informace má reportér Karel Schamberger.
7: Paraguay vede po prvním poločase nad Tureckem 1-0. O gól se postaral Matias Galarza už ve druhé minutě, ale Paraguay bude dohrávat bez vyloučeného záložníka Almirona, který byl vyloučen po tom, co si zakryl ústa a něco pronesl v přerušení k tureckému obránci. Druhý poločas můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Tenistky Marie Bousková a Karolína Plíšková postoupily do semifinále turnaje v Nottinghamu a o postup do finále budou hrát proti sobě. Bousková vyřadila Němku Mariovou a Plíšková Australanku Gibsonovou. Semifinále turnaje v Berlíně čeká Lindu Noskovou, která zdolala Španělku Badosovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na D1 požár za Souticemi a nehoda u Mirošovic. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Zruč nad Sázavou. Na 51. kilometru budou zasahovat hasiči u požáru osobního auta. Je to zatím průjezdné bez větších komplikací. Na D1 do Prahy pozor také před sjezdem na Benešov. Na 22. kilometru se střetla dvě osobní auta. Na místo jede policie, i tam s opatrností projedete plynule. Na D8 zpozorněte na příjezdu do Prahy ve směru od Ústí nad Labem. A za sjezdem na Zdiby a Neratovice pojedete kolem porouchaného vozidla. A v Rakovníku vyšetřují nehodu na silnici 237 do Lužné. Na konci města v Luženské ulici havarovalo osobní auto a dodávka. A blokují tam jeden průch a projíždí se Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Dobré ráno. Sobota 20. června je jedním z nejdelších dnů v roce. Ráno tedy podle hodin, kdy se můžeme těšit z denního světla. Sluníčko vyšlo už před více než hodinou a zapadne až 8 minut po 21. hodině. Po celou dobu a ještě o skoro další 3 hodiny déle bude vysílat Radiožurnál Sport. A pokud s nejposlouchanější českou digitální rozhlasovou stanici zůstanete co nejdelší část dne, uděláme vše proto, abyste neměli důvod nás opouštět. Tak tedy příjemné vstávání. No a za chvíli už se zase vypravíme na fotbalové mistrovství světa, protože co nevidět začne druhý poločas utkání mezi Tureckem a Paraguají a u toho samozřejmě nemůžeme chybět.
2: Radiožurnál Sport
10: a Filip Šedivý.

0: 6 hodin 9 minut posloucháte Radiožurnál Sport. V Santa Claře, tedy v Kalifornii, se hraje poslední utkání dalšího hracího dne fotbalového mistrovství světa. Před začátkem druhého poločasu Paraguay vede nad Tureckem 1-0. Určitě stojí za to si připomenout, že v předchozím dnešním programu už Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0, Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0, no a radost domácím příznivcům samozřejmě udělali také američtí fotbalisté, protože ti dokázali vyhrát i své druhé utkání na světovém šampionátu, který spolu pořádají Američané díky vydařenému prvnímu poločasu. Nakonec porazili Austrálii 2-0. No a my teď na Radiožurnálu Sport budeme kontrolovat dění v českém reprezentačním táboře, protože svěřenci trenéra Miroslava Koubka už jsou zpět na základně v Texasu, kde se budou chystat na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno českého času v Mexico City proti domácím. Na Radiožurnálu Sport jsme teď ve spojení s jedním z našich reportérů přímo ve Spojených státech, Lukášem Michalíkem. Lukáši, pro tebe vlastně dobrý večer.
1: Dobrý večer ze Spojených států, hezké ráno do Česka.
0: Národní tým tedy odletěl z Atlanty zpět do Dallasu krátce po čtvrtečním zápase. Co dělali hráči včera, tedy v pátek, vlastně ještě z tvého pohledu a jejich dnes, a jaký program budou mít v následujících dnech?
1: Tak v pátek měli hráči úplné volno, po náročném zápase i cestování se věnovali regeneraci a ani my novináři jsme neměli možnost s nikým z týmu mluvit v sobotu, protože tady v Texasu, jak už si zmínil, je pořád pátek před půlnocí, už se Češi začnou chystat na Mexiko, v 10:30 dopoledne místního času budou mít v Mansfieldu trénink, ten bude pro novináře otevřený úvodní čtvrt hodinu a před ním stejně jako poté odpoledne budeme mít možnost s někým z týmu mluvit. Podobný režim bude mít reprezentace až do pondělí. V úterý ráno místního času se pak Češi přesunou do Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno času českého nastoupí na Aztéckém stadionu před víc než 80-tisícovou návštěvou proti výběru domácích. I tento duel samozřejmě na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu.
0: Jaký posluchači Radiožurnálu Sport samozřejmě dobře vědí, pokud se alespoň trochu zajímají, tak čeští fotbalisté mají po dvou zápasech na mistrovství světa jeden jediný bod. Asi stojí, Lukáši, za to stejně, ale připomenout, jak vypadá tedy situace v té skupině A.
1: Určitě to v následujících dnech budeme připomínat ještě velmi často. Mexičané jsou po úvodních dvou zápasech 100% a v předstihu si zajistili postup z prvního místa, takže by proti Čechům mohli šetřit cíly a některé opory. Otázkou ale samozřejmě je, jestli by to pro výběr kouče Koubka byla vlastně výhoda. Výhra v Mexiku by každopádně české fotbalisty výrazně přiblížila postupu do play-off, pokud by zároveň Jihoafričané porazili Jihokorejce tak, že by měli Češi lepší skóre, by národní tým dál dokonce ze druhého místa. Nejhůř by v případě vítězství skončil třetí. Připomínám, že hned 8 nejlepších celků ze třetích míst si taky zajistí účast ve vyřazovací fázi šampionátu a 4 body by k tomu měly s největší pravděpodobností stačit. Stačit by za určitých okolností mohly i body 2, a tedy remíza v Mexiku, ale to už jsme opravdu v rovině teorie. Každopádně jisté je to, že prohra Čechů na Aztéckém stadionu automaticky znamená konec na turnaji.
0: Doufejme, že se něco takového nestane, že čeští fotbalisté budou ve hře o postupy dál, byť to třeba dost možná nebudou mít úplně ve svých rukou. Lukáši, co tedy se chystají čeští fotbalisté především z toho, alespoň jak jste měli možnost s nimi mluvit po tom zápase, ve kterém jen remizovali se svým druhým soupeřem na turnaji, tedy Jihoafrickou republikou, napravit? Co tam stále ještě třeba ve vás, když se o tom bavíte, rezonuje nejvíc, že Češi potřebují zlepšit?
1: Mě tedy extrémně zaujala jedna věc, v čem se musí zlepšit, tak to zkrátím podle mě ve všem. Hlavně musí být tedy aktivnější směrem dopředu, odvaha chybí jednoznačně, bylo to vidět v tom posledním zápase. Češi měli dobré úvody obou poločasů, ale pak v podstatě vždycky spadli hodně nízko, nechali ho Afričany hrát, ti najednou viděli, že to z Čechy jde, byli aktivnější a naopak ta česká neaktivita dávala soupeři tedy prostor pro to se dostat k šancím. Takže rozhodně větší odvaha, ale to omíláme neustále dokola, takže já už si začínám myslet, že je to taktický záměr, byť Miroslav Koubek to často popírá. Ale jedna věc z těch včerejších rozhovorů, nebo vlastně už čtvrtečních, mě zaujala hodně, a to když jsem měl možnost mluvit s Ladislavem Krejčím, kapitánem národního týmu, který o tom mluvil i následně na pozápasové tiskové konferenci, že si to tým musí vyhodnotit, jak je možné, že Čechům v závěru zápasu docházely síly a soupeři ne, jestli náhodou v přípravě nedělají něco špatně, protože mají za sebou samozřejmě hráči těžké sezony. Já z toho vyčetl mezi řádky, že si Ladislav Krejčí myslí, že trénují možná až moc. Takže určitě to bude jedno z témat, na které my se budeme ptát členů národního týmu zítra, tedy z vašeho pohledu dnes. A sám jsem na to zvědavý, jestli třeba realizační tým nějakým způsobem poupraví náplň těch tréninků, ale na druhou stranu nechci to zveličovat, protože hráči všech týmů mají za sebou náročné sezony a Češi by na to měli být zvyklí a navíc třeba celý pátek měli volno, takže se mohli věnovat regeneraci, takže bych to nechtěl nějakým způsobem úplně zveličovat.
0: Říká Lukáš Michalík z Dallasu, kde už zase mají tedy na své základně napilno čeští fotbalisté, byť teď je tedy čeká, věřme, že klidná noc. Lukáši, díky a vám také dobrou noc společně s kolegy z Radiožurnálu Sport.
1: Díky moc, krásný den a brzy naslyšenou.
0: Tady u nás v České republice už máme 6:45, tedy čas, kdy se celá země probouzí. My už jsme nějakou dobu pěkně vzhůru a hlavně kolega Karel Schamberger, který od 5 hodin ráno našeho času sleduje další utkání fotbalového mistrovství světa mezi Tureckem a Paraguají. Rychlý gól, od té doby další zajímavé akce, teď už začátek druhého poločasu. Karle, máš slovo.
2: Konec 49. minuty a tedy moment, kdy Paraguay stále vede nad Tureckem 1-0 a jelikož aktuálně Turci ubránili ofenzivní akci Paraguaje, tak můžeme rychle shrnout ty hlavní momenty zápasu. Už ve druhé minutě poslal Paraguay do vedení a Matias Galarza, který využil nezahuštěného středu hřiště a levačkou se trefil spoza vápna. Následně ale jednoznačně převzali otěže toho zápasu Turci, kteří opravdu hodně kombinovali, hodně drželi balon a dostávali se určitě více také do šancí, což můžeme vypíchnout tu akci ve 34. minutě, kdy se po standardní situaci dostal po centru kapitána Chalhounoughla k hlavičce obránce Merz Muldur a ten po jemné tyči ramena paraguajského obránce nakonec trefil prvně břevno a následně ještě tyč. To byla určitě největší šance prvního poločasu. Pokud se ale ještě ohlížíme za první půlí, tak musíme zmínit, že útočník Paraguaje Miguel Almirón byl vyloučen poté, co si zakryl ústa a něco v přerušené hře řekl, pronesl k Muldurovi, tedy k obránci Turecka, a to je tedy jedno z nových pravidel na mistrovství světa. Hráči si prostě nesmí zakrývat ústa a nesmí říkat nic právě v tomto momentu k protihráčům, spoluhráčům, k rozočím, ke komukoliv na hřišti nebo mimo něj, protože by se mohlo jednat o rasistické pokřiky nebo vyjadřování a právě tomu chce Mezinárodní fotbalová federace zabránit. Teď už ale můžeme pokračovat v tom, co se děje na hrací ploše. Aktuálně polovina 51. minuty, Paraguay stále vede nad Tureckem 1-0 a právě Paraguajci se dostali k balónu a zůstanou u něj. Potom, co na levé straně hřiště, to byl právě gólový, zatím jediný střelec tohoto zápasu Galarza, který sice byl na malou chvíli ubráněn Turky, ale následně z toho bude teď už jen autovahazování právě pro jihoamerickou reprezentaci, takže na polovině hřiště teď Paraguay má k dispozici autové vhazování, kterého se zhostí na levé straně Alonso, který už si vzal balon do svých rukou a hází ho na obranou polovinu a Paraguay dál kombinuje na startu 52. minuty. Teď to byl faul na levé straně hřiště. Paraguay se posunula o nějakých dobrých 15 metrů před polovinu hrací plochy a následně tedy Turci faulovali a přímý volný kop pro Gomese, který zahrává míč až do pokutového území, následně ale ale Turci odhlavičkovávají tuto šanci a následně ještě útočný faul Paraguaje, takže Turci teď naopak budou mít k dispozici nějakou novou kombinaci a třeba pokus o útok. I nadále budeme sledovat na Radiožurnálu Sport zápas Turecko-Paraguaj. Aktuálně na konci 52. minuty Paraguaj vyhrává, respektive vede nad Tureckem 1-0.
0: Říká Karel Schamberger, se kterým tedy i nadále budeme ve spojení.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Maroko-Skotsko 1-0 a Brazílie-Haiti 3-0. To jsou zápasy základní skupiny C fotbalového mistrovství světa, které rozhodly o tom, že aktuálně jsou na prvních dvou přímo postupujících pozicích do osmifinále, respektive do prvního kola play-off fotbalového mistrovství světa. Reprezentace Brazílie a Maroka se 4 body. Skotsko má body 3 a poslední je Haiti, první tým turnaje, který už nemá šanci tedy postoupit do vyřazovacích bojů. Ve skupině D jsou zatím 100% Američané, kteří porazili Austrálii 2-0. Australané mají 3 body, no a teď se na ně snaží dotáhnout Paraguay a Turecko. Vzájemný zápas těchto týmů, který se hraje San Francisco, pro nás sleduje ze studia fotbalového mistrovství světa na radiožurnálu Sport Karel Schamberger.
1: Začíná 58. minuta zápasu. Paraguay stále vede nad Tureckem 1-0. Zatím stále jediným střelcem tohoto duelu zůstává Galarza, ale aktuálně jsou to spíš Turci, kteří se na startu druhé půle dostávají více do ofenzivních šancí. Uvidíme, zda to teď bude rohový kop nebo nikoliv, protože nám to tady režie nenabídla, tak nakonec ne. A nakonec se sudí ze Salvadoru Barton rozhodl, že to bude odkop od paraguajské branky a tam už se také brankář Gil rozhodl vykopnout až na útočnou polovinu, kde balon zpracovávají Turci a teď je to obraná řada právě tureckého týmu, která je u balónu, konkrétně teď Bardakči, který dává ještě na pravou stranu, tam je Muldur, který balon vyváží na ofenzivní polovinu hřiště, následně ale přihrával na Alguna a ta přihrávka se nepovedla, Paraguajci přerušili tu kombinaci alespoň zakopnutím balónu do zámezí, tedy Turci aktuálně hazují na startu 59. minuty, kdy Paraguay vede 1-0 nad Tureckem, ale Turecko je právě u balónu na útočné polovině hřiště, teď u balónu kapitán Çalhanoğlu, který dává ještě na pravou stranu, kde je to teď střela z dobrých nějakých 25 metrů, ale brankář Paraguaye Gil vykryl tu střelu, vyrazil ji na levou stranu, následně se za balónem chtěl rychle dostat, to se mu sice povedlo, ale byla tam ještě turecká dohra, řekněme, protože právě paraguajský golman Gil teď leží na zemi a potřesává rukou, tak jako kdyby chtěl něco vyklepat ze své rukavice a to značí jediné, že ho nejspíš právě nějaký fotbalista, byl to Ismail, který ho nejspíš trochu kopačkou trefil právě do pravé ruky. Upřímně, teď jsem neviděl úplně ideálně, od jakého tureckého záložníka přišla ta úvodní střela. Nabízel by se třeba Arda Güler, hráč Realu Madrid, protože právě ten na podobných pozicích bývá, ale to opravdu jen domýšlím. Na startu 60. minuty, kdy Paraguay vede nad Tureckem na mistrovství světa ve druhém zápase 1-0. Můžeme připomenout, že to je souboj týmů, které prohrály úvodní zápasy a takže se dá dost říct, že právě tento zápas nám hodně napoví, zda nám vůbec třeba rozhodne o tom, kdo nakonec postoupí do vyřazovací fáze nebo kdo ne. Aktuálně tedy v polovině 60. minuty Paraguay vede nad Tureckem 1-0.
0: Tolik informace Karla Schambergera o zápasu, který se hraje v San Francisco. Paraguay je na tom zatím tedy lépe než Turecko, ale jak už bylo řečeno, má o jednoho vyloučeného hráče na trávníku méně.
2: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.

0: 6 hodin 29 minut, než tu budou další aktuální a nejen sportovní zprávy, tak zvládneme další polce informací o rozehraném utkání fotbalového mistrovství světa mezi Tureckem a Paraguají. Dodá nám je Karel Schamberger.
1: Polovina 63. minuty, Paraguay stále vede nad Tureckem 1-0. Ve velké šanci byli Turci před malou chvílí do hlavičky, zhruba z nějakých 5-6 metrů před brankou se dostal gul, který přišel na trávník před několika momenty, jenže jeho hlavička byla slabá a nakonec zamířila jen do prostřed branky, kde stál paraguajský brankář Gil a ten ho tak vychytal. A tak můžeme konstatovat, že na aktuálně v 64. minutě utkání vede Paraguay stále nad Tureckem 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: 6 hodin a 30 minut. Zprávy má Pavel Prouza.
3: Při včerejší srážce dvou vlaků asi 90 kilometrů severně od Londýna zemřel strojvedoucí, zraněných je 89 lidí, z toho 11 velmi vážně. Ze záběru z místa je jasné, že vlaky jely stejným směrem a jeden do druhého ze zadu narazil, obě soupravy zůstaly na kolejích. Nejsilnější odborový svaz KOVO povede dál jeho dosavadní předák Roman Ďurčo. Na sjezdu v Praze ho do funkce znovu zvolili odboráři a odborářky. Předsedou bude Ďurčo na dalších 5 let. Řekl, že jednou z priorit svazu teď je posílit členskou základnu. Svaz KOVO je v Česku nejpočetnější, je v něm 65 tisíc odborářů. Na letišti v Hradci Králové se koná 17. ročník akce Open Skies for Handicapped. Charitativní projekt nabízí lidem se zdravotním znevýhodněním možnost zažít spolu se svými rodinami vyhlídkový let. Pro všechny návštěvníky je připravený taky doprovodný program. Vstup na akci i parkování jsou zdarma. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech bojuje Turecko s Paraguají. Zápas sleduje Karel Schamberger.
1: 65. minuta, Paraguay stále vede nad Tureckem už od druhé minuty 1-0. Paraguay ale dohrává bez vyloučeného záložníka Almirona. Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0, Spojené státy nad Austrálií 2-0 a Maroko nad Skotskem 1-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D1 za Souticemi a omezení na D5 za Ejpovicemi. Na D1 z Brna do Prahy zasahují záchranáři za odbočkou do Zruče nad Sázavou. Na 51. kilometru hořelo osobní auto. Z opatrností je to průjezdné plynule. Na dálnici D5 počítejte s omezením za Plzní ve směru do Prahy. Mezi Ejpovicemi a Rokycany je mezi 62. a 66. kilometrem uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Pravým pruhem se zatím projíždí plynule. Opatrně na příjezdu do Prahy po D8 z Ústí nad Labem, za sjezdem na Zdiby a Neratovice pojedete kolem porouchaného vozidla. A u Svitav zpomalte na silnici 35 do Moravské Třebové. Mezi Kuclířovem a kruhovým objezdem u Svitav stojí nepojízdné nákladní auto. I tam doporučujeme opatrnost. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Sobotní ráno je velmi teplé, na řadě míst už teď teploměr ukazuje přes 20 stupňů. Mezi taková místa patří třeba Praha, Středočeský Ondřejov, Příbram, ale taky Náměšť nad Oslavou anebo Třinec. A velmi teplo je teď taky na horách, třeba Železná Ruda nebo Klínovec, i tam je 20 stupňů, na Sněžce je aktuálně 15 a na Pradědu 16. A právě na Pradědu v pátek padl 58 let starý teplotní rekord. Meteorologové tam naměřili 20,6 stupně. A rekordy můžou padat i dnes, teploty opět překročí 30. Jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák?
7: Nejvyšší teploty dnes je pravděpodobně nejvyšší v tomto týdnu, 31 až 36 stupňů, tím, že v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 27 stupňů.
6: A dnes nás čeká slunečné počasí, během dne ho ale postupně vystřídá přechodně zataženo a hlavně v Čechách čekáme místy přehánky a taky bouřky. Meteorologové přitom varují, že bouřky může doprovodit přívalový déšť, kroupy a taky silný vítr o rychlosti až 75 km za hodinu. No a taky noc na zítřek bude velmi teplá, většinou naměříme kolem 20 stupňů. Místy ještě můžou doznívat přehánky. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin na 37 minut na Radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že výškař Jan Štefela obsadil na mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa zapsal v Kataru výkon 220 cm, navíc až na potřetí. A nedařilo se ani o štěpaři Jakubu Vadlejchovi, který měl jediný měřený pokus, dlouhý 80 metrů, 38 cm, skončil 8. a porazil jediného soupeře. Naopak famózní formu potvrdila Slovenka Emma Zapletalová. V Diamantové lize vyhrála letos i čtvrtý závod na 400 metrů překážek a vlastní národní rekord stlačila o dalších 28 setin na 52 sekundy 3 desetiny. Tím se posunula na 6. místo historických tabulek. Z Evropanek už je rychlejší než Zapletalová pouze Nizozemka Femke Bredersová-Bolová. No a my na Radiožurnálu Sport teď rychle změníme místo. Z Prahy se vydáváme alespoň tedy díky našemu reportérovi Karlu Schambergerovi do San Francisca, který na dálku ve studiu Radiožurnálu Sport pro fotbalové mistrovství světa sleduje duel základní skupiny mezi Paraguají a Tureckem. Karle.
1: Začátek 72. minuty, Paraguay stále vede nad Tureckem 1-0, teď velmi nešťastný start utkání pro Erana Elmaliho, tureckého hráče, který přišel na hřiště a zhruba po nějakých 20 vteřinách už obdržel žlutou kartu, protože fouloval na obrané polovině hřiště. A tak to teď je příležitost pro ohrožení turecké branky z hlediska paraguajské reprezentace. Na pravé straně už je to teď centr, který posílá do vápna Bobby Dája a hlavička v vápně od Paraguajců, která mířila jen na konec 16, ale tam byli sformováni Turci, kteří se teď chtějí pokusit o rychlý protiútok ve středu hřiště. To je teď Çalhanoğlu, který může hrát a posouvá balón ještě na levou stranu, kde je Yildiz, který posouvá balón už blíže k pokutovému území. A to je pokus, který teď nebyl vůbec přesný. Byl to Baris, který se pokusil o střelu z hranice pokutového území, ale jeho rána nártem se vznesla hodně nad branku paraguajské reprezentace a jeho Američané tak necítili ohrožení z této rány. Teď to netrefil vůbec dobře hráč tureckého národního týmu a tak v polovině 73. minuty, kdy Turecko stále prohrává na mistrovství světa s Paraguají 0-1. To je teď příležitost znovu pro Paraguaj o nějakou ofenzivní šanci až od branky, jenže brankář Gillian nakopává balón na útočnou polovinu a tam ho sbírají do své obrané sítě Turci. A tak můžeme konstatovat, že na konci 73. minuty Paraguaj vyhrává a vede nad Tureckem 1-0.
0: Říká Karel Schamberger, který samozřejmě zápas mezi Tureckem a Paraguají sleduje i nadále.
2: Radiožurnál Sport. Jediná sportovní stanice v Česku.
0: A teď světový šampionát zase z jiného pohledu. Fotbal se na něm totiž hraje v podstatě na čtvrtiny místo na poločasy. Mezinárodní fotbalová federace kvůli změně klimatu, která zvyšuje riziko nebezpečného vedra, zavedla 3minutové přestávky na pití uprostřed každého poločasu. A vůbec poprvé FIFA toto opatření zavedla plošně, bez ohledu na aktuální počasí při konkrétním zápase. Vysílatelé na tom vydělávají díky dalším reklamám a mezi diváky i aktéry utkání to budí vášně. V dnešním zápisníku ze šampionátu to zaznamenal náš zvláštní zpravodaj.
3: Začíná 23. minuta prvního poločasu, hlasatel oznamuje přerušení zápasu na 3 minuty a dodává i jméno sponzora této hydratační pauzy, jak se jí tu říká. Při mnoha utkáních to dává smysl, třeba zrovna tady v Kansas City, kde se hraje většinou ve velkém parnu a na stadionu bez umělého chlazení. Ovšem třeba při duelu Ghany s Panamou bylo v Torontu 19 stupňů Celsia, lehký déšť a od jezera Ontario foukalo. Taky Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých sedím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia a dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Aidenovi ani Robertovi tady na stadionu se tohle přerušování zápasů nelíbí. Stěžují si, jak to narušuje rytmus hry a neuchlácholí ani to, že si v přídavné pauze můžou odskočit. Vadí jim, že když se dívají v televizi, přijdou o 3 minuty dění na hřišti, byť se nehraje. Vyprávějí mi, jak se rozčilovali, že tohle je fotbal a ne basketbal, když při jednom z přenosů komentátor v americké televizi oznámil konec první čtvrtiny.
4: We heard an announcer on the United States channel who said, and now we're done with the first quarter of the game. And we're like, this is not basketball. This is a soccer game. It's not the first quarter of the game.
3: Taky mezi hráči a trenéry jsou přestávky na pití velké téma. Dovedou uškodit týmu, kterému to zrovna na hřišti jde, a naopak. A dávají možnost strategické porady s hráči uprostřed poločasu.
5: Jan Klibaček, Radio. I would like to ask about one of the topics of this tournament, which is the hydration break.
3: Ptám se na to kouče Nového Zélandu, Angličana Darrena Baisleyho.
6: Yeah, it's different. It gives, I suppose.
7: Jo, fotbal se tím mění. Dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k nim promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbale se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Když se na to díváte v televizi, tak to asi není nic moc, protože vám tam dají reklamu. Pro nás trenéry je to ošidné. Když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
3: Říká trenér Nového Zélandu o novince letošního šampionátu, která se s postupující změnou klimatu bude zřejmě ve fotbale spíš dál zabydlovat, než že by mizela. Americký fanoušek Blair připomíná, že zápasy zdejších tradičních sportů jsou komerčních přestávek plné a je proto smířlivější. Chápe, že nejde jen o občerstvení fotbalistů, ale v konečném důsledku o peníze. Není z toho nadšený, ale je podle něj potřeba si zvyknout. Vedle Blaira stojí jeho kamarád Dan a přikivuje.
8: Problém je v tom, že si nemůžete vybírat a měnit pravidla podle toho, kde se zrovna hraje. Musíte to prostě udělat napříč turnajem. Jasně, je to proti tradičním pravidlům sokru, ale když se hraje ve 40-stupňovém horku a z velké vlhkosti, dopadá to na kvalitu hry. A pokud její úrovni pomůžou tyhle 3-minutové přestávky na pití, tak myslím, že je to pro ten sport lepší.
3: Myslí si o plošně zavedených pauzách na pití další americký fanoušek evropského fotbalu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
0: Přečetli jsme tedy další stránku ze zápisníku našeho zvláštního zpravodaje na fotbalovém mistrovství světa. Jeho závěrečný duel 10. hracího dne Turecko-Paraguay už má v San Francisku za sebou obě hydratační pauzy. No a tak teď pomalu, ale jistě míří do koncovky. Jistě bude zajímavá a nám o ní něco víc poví Karel Schamberger.
1: Konec 78. minuty. Turci sice stále buší do paraguajské obrany, ale ne a ne otevřít gólové manko tohoto duelu, protože Turci stále prohrávají s Paraguají 0-1. Před malou chvílí organizátoři duelu oznámili, že na stadionu v San Francisku je takzvaně full house, tedy vyprodáno 75 000 lidí na stadionu. A to v momentě, kdy se aktuálně teď nehraje, protože Paraguajec na pravé straně hřiště Gomez byl faulován a tak teď na malou chvíli je hra přerušená, ale doufejme, že se už za malou chvíli znovu bude hrát, i když teď, pokud počítám správně, hned 3 hráči leží na hrací ploše, kromě těch 2 soupeřů na útočné polovině Paraguaje. To teď je také gólman jeho americké reprezentace Gil, který se drží za pravou nohu a vůbec nevím, co by mu mohlo být, ale vypadá to, že bude potřeba nějaké větší ošetření a teď nám to nabízí režie ze Severní Ameriky. On tam, brankář Gil, při odkopu od vlastní branky blbě došlápl a nakonec si asi udělal něco s kotníkem, ale vypadá to, že může hrát dál, protože hra teď pokračuje. Na startu 80. minuty, kdy Paraguay vede nad Tureckem na mistrovství světa 1-0. Jsou to právě Turci, kteří se dostali rychle k balónu na levé straně hřiště teď může hrát Kardioglu, který posouvá ještě na pravou stranu hřiště. Turci už jsou na útočné polovině hrací plochy a můžou se cpát do branky. Je to Yilmaz, který je u balónu zhruba 10 metrů před pokutovým územím na levé straně hřiště. Teď už také Yildiz, který je ve vápně, tam kombinuje, ale pravačkou nakonec posílá jen na kapitána Çalhanoğlu. Ten ještě dává doprava. To je střela Turků, která nakonec končí nad brankou. Teď se ta střela vůbec nevyvedla v útoku jednomu z tureckých hráčů. Byl tam připravený sice v docela dobré pozici Demiral, tedy obránce, který úplně není zvyklý na tuto pozici. Je vidět, že Turci už hodně vytáhli ten svůj i obraný blok do útoku, tak aby se pokusili o vyrovnání. Demiral ale přestřelil branku. A tak můžeme říct, že na startu 81. minuty Paraguay stále vede nad Tureckem 1-0.
0: Říká Karel Schamberger, 6 hodin a 47 minut v sobotu 20. června, což je také den, kdy motocyklového jezdce Filipa Salače čeká ve velké ceně České republiky v Brně v kategorii Moto2 kvalifikace. Díky druhému místu ve včerejším tréninku jediný český účastník světového šampionátu bezpečně postoupil přímo do její druhé části a do ní vstoupí krátce po 14. hodině. Dopoledne ještě absolvuje nejen Filip Salač další trénink. Kvalifikační program potom zahájí 10 minut před 11. hodinou prestižní kategorie MotoGP, a to proto, že odpoledne čeká její protagonisty sprintový závod, za který se samozřejmě také udělují body do mistrovství světa. Naši reportéři jsou na Masarykově okruhu v Brně, takže o aktuálním dění ve velké ceně České republiky silničních motocyklů na Radiožurnálu Sport pochopitelně uslyšíte. 6 hodin 48 minut, posunuli jsme se tedy o minutu dál a za takový časový úsek se klidně ve fotbalovém utkání může stát hodně zajímavého. A proto pojďme zase na utkání fotbalového mistrovství světa mezi Tureckem a Paraguají. Slovo má Karel Schamberger.
1: Stále platí, že Paraguay vede 1-0 nad Tureckem, ale také můžu potvrdit,

0: je na jen dobré, je to kapitán Çalhanoğlu, který může hrát na polovině hřiště, přihrává ještě na levou stranu, tam ale rychle se mu vrací ta přihrávka, tak Çalhanoğlu je teď tím mužem, který rozdává míče až do pokutového území, jenže tam Turci nebyli připravení, balón jen procestoval 16. Paraguaje až na auto vhazování, právě jeho americká reprezentace teď bude vhazovat, a to v polovině 83. minuty, kdy Paraguaj vede nad Tureckem na mistrovství světa 1-0.
1: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
2: Czechoslovakia are the new European champions.
3: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zůstane určitě do konce života v mojej hlavě.
4: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
5: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
1: Jaká byla cesta na šampionát?
4: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
6: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
1: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
4: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
1: Od 2. května do 20. června.
4: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
7: No a právě dnes je 20. června, to znamená, že náš 50-dílný seriál, který přibližoval cestu československých fotbalistů v roce 1976 až k evropskému zlatu, skončí. Takže se můžeme těšit na finálový zápas se západním Německem a ten finálový penaltový rozstřel, který nakonec rozhodl Antonín Panenka. A právě s hrdinou onoho utkání a penaltového rozstřelu se následně tedy krátce po 8. hodině ve vysílání Radiožurnálu Sport spojíme. Teď máme 6 hodin a 51 minut. Dnešní den bude patřit také zajímavým tenisovým zápasům, protože na turnajích okruhu ATP i WTA se budou hrát semifinálové duely. No a ve dvou případech to také bude opravdu hodně zajímavé z českého pohledu. V Berlíně, tedy na místní trávě, se bude hrát o postup do finále i mezi Filipínkou Ealovou a Lindou Noskovou, tedy českou tenistkou, která má proti své soupeře určitě velkou šanci postoupit do svého dalšího finále na okruhu WTA. No a jistě českou finalistku bude mít turnaj v Nottinghamu, protože tam do vzájemného semifinálového souboje postoupili Karolína Plíšková a Marie Bousková. Jejich duel začne krátce popolední českého času, takže tenhle duel samozřejmě ve vysílání Radiožurnálu Sport nabídneme, alespoň ve zprávách, co se týče nadálku, a budeme vás informovat, jestli tedy postoupí do finálového souboje Karolína Plíšková anebo Marie Bousková. Teď je 6 hodin a 52 minut a za malou chvíli hned po Bruno Marsovi se zase vypravíme na fotbalový světový šampionát.

0: fotbalovém mistrovství světa v jeho 10. hrací den Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0 a Brazílie nad Haiti 3-0. To jsou výsledky skupiny C. No a ve skupině D tam Spojené státy americké porazily Austrálii 2-0 a teď se hraje duel mezi Paraguají a Tureckem. Sleduje ho Karel Schamberger.
1: Konec 88. minuty hry. Turci stále prohrávají s Paraguají 0-1. Už je tady ten konec zápasu. Za malou chvíli se dozvíme, jaké bude nastavení. Teď ale ofenzivní šance. Paraguay z pravé strany rozehrává volný přímý kop. Teď Galarza, který ale nakonec ten centr neposlal úplně ideálně na hlavy svých spoluhráčů. A tak si Turci dokázali obráně poradit s touto situací. Alespoň na malou chvíli, i když teď Çalhanoğlu ještě musel zažehnat nebezpečí, protože na pravé straně hřiště se tam dral do útoku Gomez, ale teď už Turci znovu na balónu a znovu tak na tahu na pravé straně hřiště. Je tam teď připravený Uzun, který už je ve vápně, přihrává a to je velká šance, ještě dorážka, ale Turci teď promarnili dvě jasné příležitosti na skórování gólu a tady vyrovnání, fantastický zákrok brankáře Gila na konci 89. minuty hry, kdy z pravé strany hřiště se Turci dostali do útoku. Byl tam připravený Yılmaz, který přihrával balón do pokutového území, tam byl úplně sám Uzun, který zhruba metr za pokutovým kopem, respektive za tím puntíkem pro penaltu střílel. Gil vyrazil ten balón jen před sebe a právě tam stál další útočník Turecka Gül, ten ale nesmyslně z nějakých 4 metrů netrefil branku, zhruba o metr se trefil vedle pravé tyče paraguajské branky a tak stále platí, že Turci prohrávají s Paraguají 0-1 a to už teď 30 vteřin před koncem základní hrací doby, tedy 90 minut. Ale znovu je to turecká akce. Na pravé straně připravený Yılmaz, ale ve vápně trefil jen paraguajské obránce a tak právě jeho Američané teď můžou jít dopředu. A na levé straně hřiště je to největší paraguajská hvězda týmu a to Julio Enciso, který podržel balón a tak může hrát. Jediný gólový střelec tohoto duelu, kterým je Galarza, ten ale následně neodcentroval na pravou stranu, jeho pokus byl zblokován a teď jsou tedy znovu u balónu turečtí hráči, kteří můžou hrát a to v čase, kdy jsme se dozvěděli, že tento duel bude nastaven o 7 minut a bude se hrát tedy ještě právě takovýto čas. Není se moc čemu divit, protože těch přerušení bylo poměrně dost, teď ale hned několikanásobné střídání na paraguajské straně a tak můžeme říct, že Paraguay teď už v první minutě nastavení zápasu na mistrovství světa vede nad Tureckem 1-0.
0: Říká Karel Schamberger v 6:57 v sobotu 20. června, kdy vám z radiožurnálu Sport přejeme příjemné vstávání. Věříme, že budete mít úspěšný den, ideálně při poslechu jediného sportovního rádia v Česku a toho vůbec nejposlouchanějšího digitálního. Má být pořádné vedro, tak rozhodně myslete na to, abyste, pokud se tedy pustíte do nějaké sportovní pohybové aktivity, tak jste měli vždy dostatek občerstvení a pití, tak jako to mají fotbalisté na světovém šampionátu, kde jsou zavedeny také ty hydratační pauzy, jak jsme o tom ostatně v našem vysílání před chvílí mluvili. Díky dalšímu dílu zápisníku našeho zvláštního zpravodaje na turnaji. No a teď pojďme zase zpátky přímo na trávník na duel mezi Paraguají a Tureckem. Už nastavený čas a Karel Schamberger.
1: Druhá minuta nastavení druhého poločasu, Paraguay vede nad Tureckem 1-0, teď ale nepříjemné obrázky, které k nám sem do Prahy docestovaly až ze San Franciska, protože Matias Galarza, zatím jediný gólový střelec tohoto zápasu, je odnášen na nosítkách. Zdálo se mi, že to bylo jen kvůli velkým křečím, které měl tento paraguajský záložník, ale přesný důvod samozřejmě teď neznáme, ale budeme pokračovat v našem komentáři, protože Turci jsou u balónu a ženou se dopředu, byl to kapitán Çalhanoğlu, který chtěl centrovat na pravou stranu, kde byl Uzun, ale ten balón tam nedošel. Paraguajský obránce Gomez se postavil do cesty té přihrávce a odhlavičkoval balón až na útočnou polovinu hřiště, kde ale není žádný hráč v modrém paraguajském dresu. A tak znovu Turci můžou hrát na pravé straně hřiště, teď připravený obránce Demiral, který posouvá ještě na kapitána Çalhanoğlu, zhruba 10 metrů před pokutovým územím se teď pohybuje balón právě u nohy kapitána Çalhanoğlu, který přihrává ještě do středu, tam je obránce obránce Kadioglu, který dává na levou stranu. Tam je připravený útočník Yildiz, který posílal balon sice do pokutového území, ale tam sformovaná paragvajská obrana v čele s obráncem Gomesem, který se teď skácel na zem, a je to odpískán útečný turecký faul, a tak se paragvajská obrana i v tomto momentě dokázala osvobodit v momentě, kdy Paragvaj vede nad Tureckem 1-0, a to na konci třetí minuty nastavení tohoto duelu. A Paragvaj je tak blízko k tomu, aby si připsala první.
0: Říká Karel Schamberger, kterého znovu o vývoji duelu mezi Paragvají a Tureckem uslyšíte mluvit ve zprávách.
2: Radiožurnál je 7 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
3: Většina států Evropské unie požaduje zpřísnění migrační politiky. Za Česko se k něm připojil i předseda vlády Andrej Babiš. Poláci si dnes mohou po celé zemi vyzkoušet první pomoc. Školení nabízí asi 1000 míst. Američtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Austrálii. Turecko teď hraje s Paragvají. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty do 630 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: 19 zemí Evropské unie, včetně Česka, požaduje přísnější migrační politiku. Vyplývá to z dopisu, který členské státy předložili předsedovi Evropské rady Antoniu Koštovi a šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Podepsali ho představitelé všech zemí Visegrádské čtyřky, ale i například Dánska, Švédska, Řecka a Itálie. Za Česko připojil podpis premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Po skončení summitu zopakoval, že vláda odmítá migrační pakt Evropské unie, který vstoupil v platnost minulý týden.
4: Protože není realizovatelný, a samozřejmě problém je v tom, že stále přichází do Evropy ilegálně 800 tisíc migrantů, i když ta migrační vlna je podstatně nižší než předtím, ale nedaří se ta repatriace.
3: Migrační a azylový pakt má například zpřísnit kontroly na hranicích, přinést jednotná azylová pravidla a digitální monitorování ilegálních migrantů. Polsko dnes pořádá celostátní nácvik první pomoci. Do akce se ve všech vojvodstvích zapojí záchranná služba, policie a městská stráž, hasičské sbory, skauti, skoro 30 nemocnic a další zdravotnická zařízení. Proškolení ze základů první pomoci je zdarma a může jim projít každý.
5: Poláci mohou školení z první pomoci absolvovat na asi tisícovce míst po celém Polsku. Zdravotníci, hasiči nebo třeba skauti jim předvedou, jak vyhodnotit bezpečnost na místě události, jak zastavit krvácení a jaké postupy dodržovat před příjezdem záchranné služby. Akci pořádá polské ministerstvo vnitra a státní správy, které si od ní slibuje posílení civilní obrany. Ve Varšavě hostí celostátní nácvik první pomoci Národní stadion, kde dobrovolné školení doprovodí ukázky speciálního záchranářského vybavení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Lidé v Loděnici u Berouna si dnes připomenou 60 let od premiéry Oscarového snímku Jiřího Mencla Ostře sledované vlaky. Právě na nádraží se natáčela část filmu, který měl v Loděnici před premiéru v srpnu 1966. Do kin pak vstoupil 18. listopadu téhož roku. Oslavy začínají v 10 hodin. Na programu budou například příjezdy historických vlaků nebo promítání filmu přímo v areálu nádraží, říká kustodka nádražního muzea trati Alena Heinrichová.
6: Tady bude velká sláva, bude tady sešlost těch lidí, kteří teda se toho účastnili, jednak profesionálů, kteří teda si to pamatují, a potom pochopitelně z komparzu, z obce.
7: Sport. Turečtí fotbalisté bojují ve skupině mistrovství světa o své premiérové body proti Paragvaji. Utkání sleduje Karel Schamberger.
1: Závěrečná 7. minuta nastavení tohoto duelu. Paragvaj stále vede nad Tureckem 1-0. Karel Schamberger, Radiožurnál.
7: V dalších zápasech domácí Američané porazili Austrálii 2-0 a zajistili si postup do play-off. Brazílie přehrála 3-0 Haiti, které naopak už jistě do vyřazovací fáze turnaje neprojde. Maroko pak vyhrálo nad Skotskem 1-0 a české volejbalistky prohrály na turnaji Ligy národů na Filipínách i ve svém třetím zápase. Po porážkách s Italkami a Američankami podlehly Japonkám, a to 0-3 na sety. Turnaj Češky uzavřou v neděli proti Dominikánské republice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřený exit na Pražském okruhu u Barandova a také neprůjezdná silnice 13 na Liberecku. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Barandov. Na 16. kilometru budou až do pondělí ráno opravovat vozovku na exitu. Objížďka je vyznačená, vede sjezdem na Lochkov. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy čekejte překážku za Ejpovicemi. U začátku omezení na 66. kilometru máme hlášené odstavené osobní auto. Projíždějte kolem opatrně. Silnice 13 na Liberecku je za Bílým kostelem, nad ní jsou do Rynoltic obousměrně uzavřena. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou. Dopravu odklánějí na objízdnou trasu. A u Krnova se vyhněte překážce na silnici 45 do Bruntálu. U Brantic leží na vozovce u krajnice sražená strna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
0: A po nich na Radiožurnálu Sport rychle na fotbalové mistrovství světa. Závěr utkání mezi Tureckem a Paraguají a Karel Schamberger.
1: Možná slyšíte, jak Paraguajci slaví právě teď před několika sekundami. Zápas skončil a Paraguajci slaví vítězství 1-0 nad Tureckem. Naopak Turci jsou teď na trávníku zkroucení do svých těl. U některých vidím dokonce slzy. A to proto, že Turci jsou po Haiti druhým týmem, který jistě nepostoupí ze základní skupiny mistrovství světa. Turecko prohrálo v úvodním zápase s Austrálií 0-2 a teď tedy s Paraguají 0-1 a to už nedává Turecku naději ani na třetí místo, ze kterého by mohlo postoupit. Naopak Paraguaj se vítězstvím a tedy ziskem 3 bodů dost silně přiblížila k postupu do vyřazovací fáze. 3 body by téměř jistě měly stačit právě na postup do play-off. Můžeme shrnout, jak ten zápas v San Francisku probíhal. Gólovým mužem tohoto zápasu je Matias Galarza, který se trefil už ve 2. minutě spoza pokutového území, kdy Turci, nevím, jestli ještě nebyli třeba úplně hlavou v zápase a nezachytili tak přihrávku na polovině hřiště na středu, kde Galarza měl hodně prostoru před pokutovým územím a tak prostě vypálil a trefil se náramně. Právě od tohoto momentu Paraguajci vedli v tom zápase 1-0. Následně sice Turci převzali otěže toho duelu, ale gólová střela z toho nepřišla a to navzdory tomu, že od zhruba 45. minuty tohoto duelu Paraguajci dohrávali bez vyloučeného Miguela Almirona. Také zajímavý moment tohoto duelu, protože právě tento paraguajský záložník, poměrně hvězda tohoto týmu, hrál například v anglické Premier League, byl vyloučen poté, co si zakryl ústa a něco v přerušené hře pronesl k tureckým protihráčům. Právě za toto chování byl vyloučen. Můžeme připomenout, že to je jedno z nových pravidel na fotbalovém světovém šampionátu FIFA, tedy Mezinárodní fotbalová federace, tím chce předejít rasistickému chování. A tak takové chování, tedy překrytí si úst, tvrdě trestá vyloučením z tohoto duelu. Připomeňme to nejdůležitější. Paraguay vyhrála nad Tureckem na mistrovství světa 1-0 a dost se tím přiblížila k postupu do vyřazovací fáze. Naopak Turci po 2. prohře na turnaji ví, že nepostoupí ze základní skupiny. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: No a když se podíváme na statistiky právě skončeného utkání fotbalového mistrovství světa, tak člověku vytane na mysli výrok legendárního trenéra Tomáše Pospíchala: fotbal nemá logiku. 32-7 nastřeli celkem v zápase Turecko-Paraguay ve prospěch tedy evropského týmu. Střely na branku 5-2, velké šance 3-0, rohové kopy 12-0, držení míče 70 69% hracího času ve prospěch Turecka. Ale gól nedali Turci žádný, s Paraguají prohráli 0-1 a tím pádem tedy na turnaji končí. V této skupině, kam patří oba týmy ve skupině D, naopak už má jistý postup tým Spojených států amerických, který porazil Austrálii 2-0, no a o to druhé místo si to tedy v přímém souboji rozdají Paraguay a Austrálie. To je ale záležitost samozřejmě až dnů příštích na fotbalovém světovém šampionátu, který probereme po 9. hodině a 10. minutě s naším expertem Pavlem Horvátem. Teď máme 7 hodin a 9 minut, přejeme příjemné stávání do soboty 20. června.
2: Radiožurnál Sport
9: a Filip Šedivý.

0: Každou minutou se samozřejmě někdo probouzí do nového dne, následně třeba naladí radiožurnál Sport, a tak se určitě sluší připomenout tu novinku, kterou známe teprve pár desítek sekund, a že sice v posledním utkání 10. hracího dne fotbalového mistrovství světa Turecko podlehlo Paraguay 0-1. Paraguajci dali jediný gól zápasu už ve druhé minutě zásluhou Galarzy, od závěru prvního poločasu dohrávali bez vyloučeného Almirona, ale dokázali vítězství a tedy nakonec přece jenom vybojovat. Tím pádem Paraguajci mají velmi blízko k tomu, aby postoupili do vyřazovací části turnaje. Turecko naopak už je jisté, že skončí na turnaji po posledním utkání proti Spojeným státům americkým. Tolik tedy fotbalový světový šampionát a teď pojďme k nám domů. A sice na Masarykův okruh v Brně. Body za páteční tréninky motocyklisté na Velké ceně České republiky nedostávají. Přesto můžou tyhle momenty hrát důležitou roli směrem ke zbytku víkendu. Český motocyklista Filip Salač dojel v kategorii Moto2 dvakrát na druhém místě a ve druhém případě si k tomu pomohl i způsobem, který docela naštval důležitého soupeře.
1: Při druhém pátečním tréninku Velké ceny České republiky se motocyklový závodník Filip Salač zavěsil na trati Masarykova okruhu v Brně za Manuela Gonzáleze, vítěze úvodního tréninku a průběžného lídra šampionátu.
2: Jsem chtěl prostě jet za ním, protože věřím, že to bude největší rival můj tenhle víkend, a chtěl jsem vidět, kde je rychlejší, nejenom na datech, ale i v reálu.
1: Španělovi se ale Salačův záměr nepozdával a tak se snažil českého soupeře zbavit třeba tím, že nečekaně zajel do boxů.
2: Ze začátku to bylo docela vtipný, trošku jsme si hráli na kočku a myš, museli jsme projet boxem, protože mě nechtěl vyvážet, ale já jsem se nenechal a možná jsem ho trošičku dozvěděl v hlavě, což je taky důležitý.
1: Ve druhém tréninku nakonec druhý Salač Gonzáleze porazil, zvítězil Kolumbiec David Alonso. Gonzáles pak byl v cíli evidentně frustrovaný a českého závodníka ani nepozdravil.
2: Ta hra se hraje nejenom na trati samozřejmě. Já nejsem úplně ten typ, který by chtěl hrát tady ty hry, ale když už pak se pojede o vítězství, tak proč ne? Říkám znova, musím hrát všechny karty, co máme, a musím to zahrát co nejlíp.
1: Další část tohoto souboje nabídne sobotní kvalifikace, která pro třídu Moto2 odstartuje ve 13 hodin a 40 minut. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 7 hodin 19 minut, dobré ráno, pokud právě vstáváte. A jsme rádi, že je to právě s Radiožurnálem Sport. Na titulní straně zámořského sportovního serveru ESPN najdete každý den aktuality z basketbalu, baseballu, hokeje nebo amerického fotbalu. K samotnému fotbalu se často musíte, jak se říká, proklikat, ale teď je tomu samozřejmě jinak. A to i proto, jak se domácímu národnímu týmu Spojených států amerických zatím daří na fotbalovém mistrovství světa. Američané porazili Paraguajce 4-1 a teď také Australany 2-0. A po dvou výhrách mají jistý postup do playoff. Tím tedy začneme náš ranní přehled ze zahraničních webů s Martinem Charvátem. Martine, dobré ráno.
1: Dobré ráno. I servery The Athletic nebo kanadská TSN se utkáním světového šampionátu věnují. O reprezentaci Spojených států se na zmíněných webech dočtete, že se jí podařilo proti Austrálii hrát kvalitně a dobře i bez asi nejvýraznějšího hráče Kristiana Pulišiče, kterého trápí drobné zranění. Magazín Goal dokonce přichází se zajímavou anketou, pokládá čtenářům otázku, jestli náhodou nemají Spojené státy šanci s touto formou celý šampionát vyhrát. A třeba britská BBC si z utkání vedle mnoha herních okamžiků vybrala taky jednu úsměvnou situaci, píše o nastavení druhého poločasu, kdy většinou trápí křeče samotné hráče. Tentokrát křeče trápili hlavního sudího, kterému na pomoc přišli jak Australané, tak i čároví rozhodčí. Na sociální síti X to profil Troll Football oglosoval následovně, cituji, už i sami rozhodčí zdržují. Konec citace.
0: Tak by mě zajímalo, Martine, jestli potom rozhodčí za křeče, kterého postihli, nastavil také něco navíc oproti tomu, co už chtěl nastavovat. Ale to teď nezjistíme, tak se pojďme věnovat další záležitosti. V noci se totiž hrála na fotbalovém světovém šampionátu i další utkání. Připomeň prosím výsledky a jaké ohlasy v zahraničí vzbudili.
1: Začneme těmi ohlasy, protože se hodně píše o Brazílii. Ta po úvodní remíze s Marokem zvládla porazit slabší Haiti a to přesvědčivým výkonem. Vyhrála 3-0, už výsledek po prvním polčase byl takovýto. Haiti je tak prvním letošním vyřazeným týmem, už jasné, že se ve skupině C nemůže odlepit z poslední příčky. Web Sky Sports připomíná společně s góly Matia Kuni a suverénním výkonem Viniciuse Juniora i zraněné hráče. Například Rafinha nedohrál ani první poločas, po souboji ve středu plochy musel střídat. Maroko vyhrál nad Skotskem 1-0. Skotsko sice podle BBC Sport udělalo mnoho chyb, ale nebálo se riskovat. I to by tak mohlo evropskému týmu podle serveru pomoct na závěr skupiny v důležitém utkání s Brazílií. A doplňme ten výsledek poslední, tedy Paraguay porazila Turecko 1-0 a Turecko je tak druhým vyřazeným celkem právě po Haiti.
0: Ze zahraničních webů to nejzajímavější vybral Martin Charvát. Martine, díky.
1: Hezký den.
0: No a já ještě, když už byla řeč tedy o fotbalovém mistrovství světa, doplním program. 11. hracího dne v 19 hodin našeho času nastoupí Nizozemsko proti Švédsku. Od 22 hodin se Německo pokusí navázat na úvodní vysoké vítězství proti pobřeží Slonoviny. Ve 2 hodiny ráno našeho času se proti sobě postaví Ekvádor a Curaçao. No a v 6 hodin ráno dojde ještě na duel mezi Tuniskem a Japonskem. O všech zápasech na Radiožurnálu Sport samozřejmě uslyšíte.

0: Celkově už pátý zápas v evropské lize čeká české volejbalisty. Od 14 hodin nastoupí proti Španělsku. Zatím svěřenci trenéra Nováka vyhráli 3x, jednou svému soupeři podlehli. Tomu posledním utkání, které se hrálo v Jihlavě, tak v 5 setech nestačili na Dánsko. Dnes se tedy čeští volejbalisté poměří odpoledne se Španělskem, jak se jim povede. To vám na Radiožurnálu Sport samozřejmě nezatajíme. 7 hodin 27 minut, dobré ráno, příjemné vstávání.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: 7 hodin a 30 minut. Pavel Prouza má zprávy.
2: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby se mu s takovými zkušenostmi svěřovali. Předseda Evropské rady Antonio Costa po kritice od evropských lídrů potvrdil, že Unie stojí na straně Ukrajiny. Costu na unijním summitu v Bruselu kritizovali například francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz. Důvodem je navázání kontaktů ze strany Costových spolupracovníků s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Costa argumentuje, že s Moskvou je nutné komunikovat přímo a nenechat ostatní hráče, aby interpretovali evropské postoje. Východočeské divadlo uvede na Kunětické hoře premiéru hudební adaptace Erbenovy Kytice. Závěrečná novinka letošní sezóny nabídne 7 známých balad. Tvůrci slibují žánrově pestré představení, které propojí klasický text s novou hudbou skladatelky Vladivojny Lačia. Chtějí tak oslovit i mladší publikum. Sport. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguayí 0-1 nemají ve skupině ani bod a ztratili tak naději na postup do play-off. Do vyřazovací fáze turnaje naopak prošli domácí Američané po výhře 2-0 nad Austrálií. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečné situace na D10 za Tuřicemi a na D35 u Olomouce. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy hlásíte překážku za Tuřicemi. Na 19. kilometru před čerpací stanicí leží v levém pruhu kus palety.
5: Kus palety s igelitem. Já si myslím, že to zasahuje tak 50 cm do levýho pruhu.
4: Na D35 pozor na překážku u Olmouce ve směru do Mohelnice. V okolí odbočky na Brno na kilometru 276 leží matrace.
6: Mezi pravým a levým pruhem máte přerušované čáře uprostřed.
4: Na pražském okruhu směrem z letiště k D1 hlásíte poškozenou vozovku v okolí sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru čekejte nerovnosti na vozovce.
7: Je to místo, kde byly dříve prováděny opravy a ta výška vyboulení je až 10 cm. Je to pravý pruh, většinou tam na levé kolo.
4: A na D6 zpozorněte za Chebem ve směru do Karlových Varů. Na kilometru 153 zastavilo vozidlo v odstavném pruhu, kouří se z něj tak opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Dnešní ráno je slunečné s teplotami kolem 20 stupňů. Vysoké teploty přes den zůstanou, ale obloha ta se přechodně zatáhne. Hned v Čechách čekáme místy přehánky a taky bouřky. Meteorologové totiž varují, že bouřky může doprovodit přívalový déšť, kroupy a taky silný vítr. Ten může mít rychlost až 75 km za hodinu. A meteorologové pro dnešek a zítřek také vydali výstrahu před vysokými teplotami. Ty dnes totiž zamíří až k 36 stupňům. Nejteplej přitom bude ve středních a severozápadních Čechách a taky na jihu Moravy. Právě je zmiňovaný 630, jinde většinou do 34 stupňů. No a v neděli teploty mírně klesnou, ale opravdu jen mírně. Většinou ty nejvyšší budou dál nad 30 a zítra zamíří ke 34 stupňům. Příští týden by pak ale teploty mohly mírně klesnout a doplní mě meteorolog Štefan Hanžák.
9: Ještě v pondělí by ty teploty měly dosahovat minimálně 31 stupňů Celsia, ale zdá se, že úterý, středa by mohla být chladnější a možná by ty teploty byly většinou od 25 do 30 stupňů Celsia.
8: Ještě na začátku příštího týdne čekáme přehánky, druhá polovina příštího týdne už ale bude opět slunečná. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
10: Radiožurnál Sport.

0: Turečtí fotbalisté na mistrovství světa po druhé prohráli a ztratili šanci na postup do playoff. Po Austrálii totiž podlehli i Paraguay, tentokrát 0-1. No a nejnovějším výsledkem ze šampionátu vykopáváme sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Tadeáši, dobré ráno.
1: Krásné ráno. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině svého domácího šampionátu. Argentinský trenér jedné z pořadatelských zemí Mauricio Pochettino je z výkony svých svěřenců na turnaji spokojený.
2: Viděl jsem tým, který opravdu věřil tomu, co dělá. Musíme tady být flexibilní, ke každému soupeři přistupujeme jinak a moji hráči to zvládají skvěle. Řekl jsem jim pouze, ať pokračují a užívají si to. Dělají fantastickou práci.
1: V dalších zápasech Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0.
0: Kanadský fotbalový záložník Ismael Kone je už po dvojité zlomenině levé nohy po operaci. Uvedla to kanadská fotbalová asociace. Hráč italského Sassuola se zranil při výhře jedné z pořadatelských zemí šampionátu 6-0 nad Katarem při střetu s Asimou Madubuem.
1: Tenistka Nikola Bartuňková si semifinále na Travnatém turnaji v Berlíně nezahraje. K postupu přitom měla v souboji se světovou jedničkou běloruskou Sabalenkovou hodně blízko.
3: Bartuňková vedla nad první hráčkou světa 6-2 a 4-0. Druhý set ale 20-letá Češka, která v Berlíně startovala na divokou kartu, nakonec se ztratila v tiebreaku a v tom třetím podlehla Bělorusce Sabalenkové 4-6. V Německu naopak dál pokračuje Linda Nosková, která ve čtvrtfinále vyřadila Španělku Badosovou ve dvou sadách. Do semifinále se na jiném turnaji WTA v anglickém Nottinghamu dostali další dvě Češky, bývalá světová jednička Karolína Plíšková a Marie Bousková. V boji o finále si navíc zahrají proti sobě. Pavel Tilšár, Radiožurnál.
1: A souboj Plíšková-Bousková by měl v Nottinghamu začít dnes popoledni. V Berlíně se Nosková po 14. hodině utká s filipínskou hráčkou Ilaovou.
0: České volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách prohrály i svůj třetí zápas. Po porážkách s favorizovanými Italkami a Američankami podlehly 0-3 na sety také Japonkám. Reprezentační blokařka Magdalena Jehlářová na Radiožurnálu Sport porovnala duely se silnými soupeřkami.
4: Tak bylo to zase úplně jiný styl volejbalu. Samozřejmě my víme po tom, co jsme hráli s pár asijskými týmy, že oni hrají neskutečně rychle. Musí se totiž spolíhat na tu rychlost, protože oni zase nemají takovou výšku, jako třeba disponují právě Spojené státy nebo Itálie. Zase jsme hráli s týmem prostě 105, takže to byl hrozně náročný zápas.
0: Turnaj v Manile uzavřou volejbalové reprezentantky zítra duelem proti Dominikánské republice.
1: Čeští volejbalisté dnes nastoupí ve 14 hodin utkání Evropské ligy proti Španělsku. V Gruzii je čekají dva zápasy v rychlém sledu, protože hned zítra budou hrát proti domácím reprezentantům a pořád můžou pomýšlet na postup do play-off. V ten doufá i kouč národního týmu Jiří Novák.
5: Ten klíč je jedinej možný, to je vyhrát oba dva zápasy. To jsou věci, které ovlivnit můžeme. Výsledky ostatních ovlivnit nemůžeme, takže nemá cenu se tím úplně stresovat a zaobírat. My máme tady dva zápasy a ty musíme zvládnout.
0: Motocyklová velká cena České republiky má dnes na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto2 chce český pilot Filip Salač navázat na páteční tréninky, ve kterých obsadil druhé místo. Salač mluví o tom, jestli v kvalifikaci může ještě zrychlit.
6: Myslím si, že všichni jdeme naplno stále, v té kvalifikaci potom se trošičku víc riskuje, buď to vyjde nebo ne. Takže říkám, doufám, že budu mít závodnický štěstí, protože to bude velmi důležitý startovat dopředu tady do toho závodu. Těším se na to.
1: Královskou kubaturu MotoGP čeká už dnes taky první závod. Ve 3 hodiny odpoledne začne sprint na 10 kol.
0: Výškař Jan Štefela obsadil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Dauhá 7. místo. Zapsal výkon 220 cm. Oštěpář Jakub Vadlej, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, porazil jediného soupeře a skončil v Kataru 8.
1: A na závěr české softbalistky se do finálové fáze mistrovství světa, které se uskuteční příští rok, neprobojovali. Už bez šance na postup zakončili domácí skupinovou část porážkou 1-14 s Kanadou.
7: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: Tadeáš Skalický a velký sportovní přehled. Ten první s datem 20. června. Tadeáši, díky.
1: Naslyšenou.
0: No a 20. června roku 1976 se hrál finálový duel mistrovství Evropy fotbalistů. V Bělehradě proti sobě nastoupili českoslovenští fotbalisté a také výběr západního Německa. No a my tak máme předfinále našeho 50-dílného seriálu. Už za chvíli.

0: 7 hodin 46 minut přejeme příjemnou sobotu 20. června. Přesně před 50 lety vybojovali fotbalisté Československa titul mistrů Evropy a v seriálu radiožurnálu Sport jsme si připomínali posledních 50 dnů až do finálového zápasu. Ten se hrál tedy 20. června a tak se právě do tohoto zlatého dne v roce 1976 v kalendáři a rozhlasovém archívu vracíme.
1: Sportovní zprávy. Dnes večer se v Bělehradě rozhodne o fotbalovém mistru Evropy. Před utkáním mezi Československou socialistickou republikou a Německou spolkovou republikou se přihlásil Václav Svoboda.
2: Holandsko získalo bronzové medaile vítězstvím nad Jugoslávií 3-2 a už jen hodina nás dělí od doby, kdy začne finálové střetnutí mistrovství Evropy v Kopané mezi našimi reprezentanty a mužstvem Německé spolkové republiky.
3: No a pamatuju se, že jsem teda doma měl otevřený okno, do obýváku mám otevřený okno, protože bylo strašně teplo.
4: V Československu byl horký už skoro letní den. Fotbalový historik Jaroslav Kolář si právě i na tento detail pamatuje, ale pro sportovní dějiny teď bude důležitější, co se stane v Bělehradu ve finále mistrovství Evropy.
3: Najednou všichni tomu začali věřit. Začala se připomínat ta série neporazitelnosti a takové věci. No a ti hráči si asi taky věřili, když ukázali porazit toho nejlepšího, jak se říkalo Holandsko, tak si říkali, že se můžou rovnat i s těma Němcema.
2: Stadion Bělehradské Červené zvězdy se pomalu zaplňuje, proudy lidí ještě směřují do ochozů, miliony celé Evropě, ale i Jižní Americe a Africe zasednou k televizním či rozhlasovým přijímačům.
4: 100-tisícové hlediště zdaleka nebude plné, přece jen Jugoslávci do boje o titul neprošli. Převahu na tribunách budou mít fanoušci z Německé spolkové republiky, ale Čechoslovákům zase drží palce řada domácích příznivců. Po gólech nováčka v sestavě Švehlíka a pak Dobijáše vedou Čechoslováci brzy 2-0 a Masný mohl dokonce přidat třetí branku. Jenže Němci tak jako v předchozím duelu postupně ztrátu dohnali.
3: To nadšení, když najednou jsme vedli 2-0. No a pak jsem si pamatuju, jak jsem byl šíleně zklamaný a pesimistický, když teda ten poslední kop, který tam letěl před tu bránu z toho rohu, skončil bráně v 90. minutě a jsem si říkal, to je v čudu. Tehdy už, jak to člověk tak furt sledoval, co bylo dřív a tak, tak jsem si říkal, tak zase to finále nevyhrajem, protože předtím jsme prohráli, že jo, samozřejmě v Chile, ještě dřív na mistrovství světa v Itálii, předtím jsme prohráli i na olympiádě v Tokiu v 64., tak jsem si říkal, no to je prostě daný, my budeme zase jako vždycky druhý. Pak teda to tam dobránili, to prodloužení, no a ty penalty, to bylo prostě už to jde rychle.
4: Ještě den před utkáním jste se mohli v novinách dočíst o tom, že se bude v případě nerozhodného stavu i po prodloužení zápas za 2 dny opakovat. Ale tento scénář se Němcům už delší dobu nezamlouval. A nic na tom nezměnilo ani to, že ve finále nenarazili na favorizované Nizozemsko. Trápit své z velkých klubů vytížené a drahé hvězdy dvakrát při takto náročném konci sezony, tak potom netoužili ani v případě souboje s Čechoslováky.
5: Pravděpodobně měli už koupené letenky a...

0: Na tréninku môžete z desiatých dať 11, obrazne povedané, ale tlak toho zápasu plus diváci a jedno s druhým, takže a som bol rád, že nemusím iskopať penalty, to hovorím otvorene, pretože to je obrovská zodpovědnost.
1: Přiznal Ján Švehlík, proč také nebylo jednoduché vybrat pětici střelců. Vždyť ani vítěz tehdejších soutěží o penaltového krále František Veselý ze Slávie kopat nechtěl.
2: Tak my, když jsme byli na soustředění v Tatrách před tím mistrovství těsně, tak se tam modelovaly turnáky v kopání penalt, asi 6 nebo 7 hráčů. Všechny ty turnáky vyhrál Franta Veselý, který v životě ve Slávii penaltu nekopal nikdy, ale vyhrál to. Teď navážu na to, tak oni, když hledali, kdo bude kopat, tak někdo říkal, Franta Veselý, ten vyhrál ty turnaje všechny. A my jsme koukali, jsme se rozlíželi, Franta Veselý nikde na lavičce, na hřišti, nikde. Pak ho někdo, Maserov, objevil ve čtvrtý řadě na tribuní v dresu, se tam takhle klepala.
1: Vyprávěl s nadsázkou při vězních desítkách Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport Antonín Panenka, který měl jít kopat jako poslední.
2: Tak vlastně jsme byli tři hráči, kteří okamžitě skývli, to jsem byl já, Zdeněk Nehoda a Marián Masný. No a teď se hledali další.
1: Antonín Panenka, Marián Masný a Zdeněk Nehoda, to už byli tři. Přidává se kapitán Anton Ondruš, ale pořád ještě schází jeden střelec.
2: Nikomu se nechtělo, všichni se jako schovávali.
3: Nechtěli, jednoducho trenér išel za ně povedat, že nechci. Jako tak Wengel přišel za mnou, tak jsem já povedal, že tiež nie, lebo som mu spomenul, že Vajsky nedal 62. 11, tam mu to spomínali.
1: Prozradil nejmladší člen bělehradské sestavy Ladislav Jurkemik, který nechtěl dopadnout jako Vladimír Vajs starší, otec známého trenéra slovenské reprezentace, který kdysi v důležitém utkání penaltu nedal a někteří lidé mu to pak dlouho nemohli zapomenout. Ale nakonec se Ladislav Jurkemik nechal od trenérů přemluvit a jeden z nich, Václav Ježek, prozradil, co se také uvnitř týmu dělo.
4: Poněvadž když jsem psal pořadí hráčů, jak půjdou za sebou, tak se mluvilo i o tom, kdo bude jak střílet. Oni k Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka. Do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude střílet prostě do prostředka. I když...
1: Narážel Václav Ježek před časem na to, že to stejně bylo trochu jinak. Masný i Ondruš zakončovali k tyči, ale mezi tím Nehoda poslal pručí střelu nahoru do prostřed branky. Ale pak šel ještě jako čtvrtý Jurkem a opět volil ránu do strany. A protože pak Uli Hanes chyboval, Čechoslováci, kteří penalty začínali, vedli 4-3 a jak pravil televizní komentátor Karol Polák, Antonín Panenka může rozhodnout.
5: Antonín Panenka může rozhodnout. Ak trafí, jsme majstři Evropy.
1: Dloubáček do prostřed branky, padající list, střela, kterou později skopíruje ještě mnoho dalších fotbalistů. Ale jen Antonín Panenka s ní rozhodl finále mistrovství Evropy 20. června roku 1976.
2: Už je to 50 let a pořád to lidi zajímá. Už několik generací a to je přece krásná věc, když po vás tady něco zůstane. No, jsem nikdy netušil, že touhle penaltou se takhle proslavím nebo že vstoupí do historie fotbalu.
0: Nechápím, jak to mohlo Tondovi skrsnout hlavy, že rozhodující spraví toto. No.
1: Kroutili hlavami Ján Švehlík nebo třeba kapitán Anton Ondruš.
6: Tak samozřejmě, že jsou to jedny z nejpříjemnějších vzpomínek celé fotbalové kariéry.
7: Czechoslovakia are the new European champions.
6: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zostane určitě do konce života v mojej hlavě.
1: A své o tom věděli Němci, kteří hned po penaltovém rozstřelu spočítali, o kolik také přišli.
3: Pivo nám zaplatí Majer, který sedí při nás. Takže...
8: Jako Sepp Majer, ten, který byl překonaný ve finále, tak vám ještě zaplatil.
3: No, lebo přišel mezi nás, hovorí, že no, vy dostanete metále a nám ušlo každému po 50 tisíc marek.
8: Tak oni hráli za tolik.
1: Usmíval se Ladislav Jurkemik, když vyprávěl, co se dělo po zápase v hotelu při společné oslavě. Fotbalisté obou týmů se pak sešli také v uvozovkách na papíře v ideální jedenáctce šampionátu, kde bylo dohromady 5 Čechoslováků. Nejlepší golman mistrovství Evropy Ivo Viktor, dále Anton Ondruš, Karol Dobiáš, Marián Masný a Zdeněk Nehoda. Beckenbauer, Bonhof a Dieter Miller pak za poražené finalisty. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
9: V závěrečném dílu našeho 50-dílného seriálu ke zlatému úspěchu československých fotbalistů na mistrovství Evropy v roce

1976. Se vrátíme také za pár minut po 8. hodině a po zprávách, protože si popovídáme s hlavním hrdinou onoho penaltového rozstřelu proti západnímu Německu, tedy Antonínem Panenkou. Je 7 hodin 55 minut, přejeme příjemnou a pořádně horkou a věříme, že také pořádně sportovní i ve vašem podání sobotou.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
4: Pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
6: Radiožurnál je 8 hodin. Pavel Prouza a zprávy.
7: Americký prezident Trump po zrušeném jednání s Íránem vzkázal, že pokud nedodrží podmínky, nedostane zaplaceno. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí, ukázal průzkum. Turečtí fotbalisté prohráli na mistrovství světa s Paraguají a do play-off nepostoupí. Nehodu řeší na dálnici D1 z Prahy do Brna za omezením na 25. kilometru. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháníky nebo bouřky, teploty do 630 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
7: Americký prezident Donald Trump vzkázal Íránu, že nedostane žádné peníze. Reagoval tak na to, že zástupci Íránu nedorazili do Švýcarska k prvnímu jednání o trvalém míru. Za Spojené státy se ho měl účastnit viceprezident J.D. Vance. Ten svoji cestu kvůli tomu zrušil.
8: Cílem summitu bylo nastínit technické parametry trvalé mírové dohody. Představitelé Íránu ale vzkázali Bílému domu, že na jednání s Vencem nepřijedou, dokud neskončí izraelské útoky na Hizbalách v jižním Libanonu. Izrael zaútočil navzdory apelu Donalda Trumpa, aby se útoků zdržel kvůli memorandu, které s iránským prezidentem podepsali ve středu. Americký prezident poté na svém sociálním účtu Iráncům vzkázal, že pokud nebudou jednat, nedostanou žádné peníze, a to ani 10 centů. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
7: Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Fórum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 ze 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Jde o nejčastější formu násilí, která zahrnuje například zastrašování, výhrušky nebo slovní útoky. Podle ředitelky organizace Fórum 50% Markéty Kosmotlové jde často o útoky v online prostředí.
9: Se nejedná pouze o problém České republiky. Rozdíl je v tom, že někde už se přijímají třeba ty etické kodexy, kde se třeba i uvádí to téma online prostoru, kde i to platí pro poslance a poslankyně, aby vlastně ty výhrušky nerozšiřovaly nejenom při pohybu ve sněmovně, ale také na těch svých sociálních sítích.
7: Osobní útoky na poslankyně nejsou podle výzkumu výjimkou i přímo ve sněmovně. Organizace proto bude navrhovat zřízení nezávislého orgánu, kam by mohly členky dolní komory podobné incidenty hlásit. V pardubickém průmyslovém areálu v ulici Dělnická hasiči dohašují požár skládky plastů. Oheň se už nešíří a nikdo se nezranil. Skládka začala hořet před půlnocí a obyvatelům v okolí v noci přišla varovná SMS zpráva s doporučením, aby nevětrali. Podle posledního měření se v okolí škodlivé látky nevyskytují. Lidé přesto můžou stále cítit kouř, říká mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
10: Požár se nám podařilo lokalizovat krátce po 6. hodině raní. V současné době probíhá rozebírání hromady plastů a dohašování jednotlivých ohnisek. Velitel zásahu postupně také redukuje nasazené jednotky.
7: Prahou a částí Středočeského kraje projedou dnes cyklisté závodu Tour de France Letap České republiky. Akce začne i končí na pražském Pankráci. První závodníci vyrazí v 11 hodin. Policie kvůli tomu částečně omezí taky dopravu. Sportovci mají na výběr ze tří tras 57, 105 a 135 kilometrů. Na 21 místech trasy závodu organizátoři připravili doprovodný program.
0: Sport.
11: Fotbalisté Paraguaje vyhráli ve skupině mistrovství světa 1-0 nad Tureckem, které se tak definitivně nemůže dostat do play-off. Do vyřazovací fáze naopak už jistě postoupí domácí Američané, kteří porazili Austrálii 2-0. Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0 a Maroko nad Skotskem 1-0. Motocyklového jezdce Filipa Salače dnes ve velké ceně České republiky v Brně čeká v kategorii Moto2 kvalifikace. Díky druhému místu v pátečním tréninku postoupil přímo do její druhé části, která začne po 14. hodině. V elitní kategorii MotoGP odstartuje na Masarykově okruhu v 15 hodin bodovaný sprint na 10 kol.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehoda na D1 u mostu Šmejkalka a uzavřená 13. u Rynoltic. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za omezením na mostě Šmejkalka. Na 25. kilometru za výjezdem ze zúžení stojí dvě auta po nehodě. Jsou sice v odstavném pruhu, ale podle záběru z kamer se tam posádka pohybuje okolo. Na pražském okruhu směrem z letiště na D1 může překvapit uzavírka exitu Barandov na 16. kilometru kvůli pracím silničářů. Se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barandovu najet. Musí se pokračovat po okruhu k exitu Lohkov na 15. kilometru a tam se otočit. Směrem na letiště je sjezd a nájezd na 16. kilometru bez omezení. Na silnici 13 je zastavený provoz mezi Chrastavou a Rynolticemi u Bílého kostela. Uklízí tam silnici po noční nehodě. Provoz policisté odklánějí přes Dolní Suchou.
14: Mezi Chrastavou a Rynolticemi je ta silnice neprůjezdná, ale policie tam odklání dopravu a nepouští tam auta.
13: A sledujeme i situaci na příjezdech na Velkou cenu Brna silničních motocyklů. Kolony jsou teď na příjezdech na Masarykův okruh, a to jak od Kývalky, tak také ze Žebětína. Kolony čekejte i na příjezdech směrem od Ostrovačic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky. Ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
15: Dobré sobotní ráno. Je to přesně 50 let, co českoslovenští fotbalisté vyhráli mistrovství Evropy. 20. června 1976 v Bělehradě ve finále po penaltovém rozstřelu porazili Německou spolkovou republiku. Do fotbalové historie tehdy vstoupil především Antonín Panenka, kdy originálním a troufnu si říci drzým způsobem proměnil rozhodující penaltu. A tak se právě s touto československou, nebo chcete-li českou fotbalovou legendou, ve vysílání Radiožurnálu Sport spojíme už po jiné legendě hudební Freddie Mercury.
12: Radiožurnál Sport
1: a Filip Šedivý.

0: Na den přesně před 50 lety vyhráli fotbalisté Československa mistrovství Evropy. V bělehradském finále tehdy po remíze 2-2 v základní hrací době a prodloužení zdolali Německou spolkovou republiku. Chcete-li, západní Německo v penaltovém rozstřelu 5-3. Legendárním obloučkem tehdy rozhodl o největším úspěchu československé reprezentace v historii Antonín Panenka, se kterým jsme teď ve spojení. Pane Panenko, dobré ráno.
1: Dobré ráno všem posluchačům.
0: Jak nabité máte dny kolem 50-letého výročí bělehradského finále? Čekal bych, že se toho děje opravdu hodně.
1: No tak, dá se to zvládnout samozřejmě. Absolvoval jsem spoustu podcastů, spoustu rozhovorů do různých televizí, rádií. Měli jsme oslavu na Slovensku, kde nás přijal taky slovenský prezident. Měli jsme oslavu od fotbalového svazu, takže si myslím, že jsme se hezky užili. Po letech jsme se zase sešli, viděli, jsme trošku si popovídali o fotbale, trošku jsme si poplakali, trošku jsme ho kritizovali. Jinak jsem fajn. Dneska mám těžký den, sobotu, na ten den to přímo výročí. Dneska máme s naším ústem starý gardy Bohemians, máme dneska dva zápasy během dne a večer mě čeká ještě živé vysílání Tiki-taka.
0: Tak to je tedy pořádně nabitý program. Když jste říkal, že už jste se tedy sešli i s tehdejšími spoluhráči z onoho mistrovství Evropy 1976, jaké to bylo setkání? Jak moc jste si to navzájem, dá se říci, užili?
1: A tak musím říct, že poměrně se potkáváme dost často i s klukama ze Slovenska. A vlastně, protože pořád jsou nějaké připomínky, pořád se něco slaví, takže se vydáme minimálně jak 3-4 do roka. Dobré je to, že nebo krásně to, že vlastně kromě bohužel těch kluků, který už kopou v tom fotbalovém nebíčku, tak vlastně se scházíme v docela hojným počtu. Někdy samozřejmě je problém, že má někdo zdravotní problém, takže ale například jsme se to sešli a bylo nás vlastně 8 přímých účastníků z hřiště a další kluci, kteří tam potom byli zase dělali, takže nás bylo asi kolem 12-13, co si myslím, že po 50 letech je to velmi, velmi krásný výsledek.
0: A vzpomínali jste především, nebo jste se bavili víc o tom současném fotbale, o současném dění, o tom, co vás trápí, co vám dělá radost?
1: Tak já si myslím, že my jsme ty typy, který by si prožili fotky a vzpomínali. Spíš bereme tu aktuální věc, současný fotbal, současný problém. Samozřejmě všichni máme nějaké zdravotní problémy, takže si popovídáme o fotbale, o nemocech, ale musím říct, že vždycky panuje vynikající atmosféra, vynikající pohoda. Myslím si, že to setkání, na to máme vždycky krásnou vzpomínku.
0: Antonín Panenka, střelec zlaté penalty z mistrovství Evropy 1976 ve vysílání radiožurnálu Sport. Pane Panenko, když jste zmínil to, kolik rozhovorů jste dal, tak předpokládám, že i médiím z celého světa, protože to, jakým způsobem jste proměnil onu penaltu, vstoupilo do fotbalové historie, máte spoustu následovníků, kteří se snaží skórovat stejným způsobem, takže opravdu i to byly rozhovory pro, dá se říci, celý svět?
1: No, tak celý svět. Víceméně hlavní zájem byl z Evropy, samozřejmě, tak dá se říct, že jsem vlastně, myslím, že kromě Francie v takových těch fotbalových zemí Francie, jsem rozdával rozhovory vlastně do všech zemí, Itálie, Španělsko, Anglie, Německo, Rakousko, Polsko, Chorvatsko, takže bylo to dost náročné, protože bohužel neovládám anglický jazyk, takže je to trošku složitější s nějakým příkladem, ale myslím si, že jsme to dobře zvládli a že to, co potřebovali vědět, tak dostali ty informace v tom nejlepším místě.
0: A samozřejmě se ptali hlavně na onu penaltu, tak si na ní vzpomeňme i my ve vysílání radiožurnálu Sport. Takhle kopne penaltu jen génius nebo šílenec, prohlásil tehdy jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, Brazilec Pelé. Souhlasíte s tím, byl to tenkrát risk, byť pokud byste neproměnil, tak by rozstřel pokračoval dál?
1: No, tak risk to v žádném případě nebyl, protože ono to možná teď vypadá, že se budu vytahovat, ale není to pravda. Já jsem to prostě tušil, měl jsem to v sobě 2 měsíce, že to takhle dopadne. Je to něco mezi nebem a zemí, ale je to tak. Takže já jsem prostě věděl, že to skončí ne 100% gólem, ale já jsem byl přesvědčen na 1000%, protože do té doby zrachle nikdo nekop, nikdo to neznal, takže ten brankář nemohl absolutně zůstat stát. Takže to bylo, já jsem byl naprosto klidný, navíc my jsme udělali takovou díru do světa, že už i kdyby jsme prohráli, tak jsme v očích těch našich fanoušků hrdinové, takže my jsme byli naprosto klidní, nejenom já, ale celý mužstvo, nakonec to bylo vidět, že jsme proměnili všech 15.
0: A triumfovali jste na mistrovství Evropy. Jak vám onen triumf, ale hlavně asi ta geniální penalta změnili kariéru a vlastně i život po ní?
1: No tak já si musím říct, že moc se ten život nezměnil. Přijeli jsme domů a tady nám řekli, tak buďte na zemi, snuží se mistři Evropy, ale zítra začínáme znova. Takže to bylo v klidu, chci říct to, že dneska by se to daleko víc ekonomicky prosadilo, ohlednilo. S tou penaltou bylo tak, že vlastně po té penalty si se tulo. Krátce potom se o tom vědělo, ale pak se trošičku usnulo a vlastně takový ten boom začal, až když potom italský hráč Francesco Totti to zopakoval v italské lize a už se začalo o tom psát na západě, začaly se projevat sociální sítě a samozřejmě pak nastal takový boom a vlastně já jsem šťastný že, a spokojený, že i po 50 letech i malí děti vědí, co to je panenka a že to po mně napodobují ty nejlepší hráči světa, jako je Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, Zidane, Pirlo, Totti a já nevím, kdo všechno. Takže ta myšlenka neumřela, že pokračuje dál.
0: Antonín Panenka ve vysílání Radiožurnálu Sport teď tedy zaspomínal především na penaltu a zlato z mistrovství Evropy 1976. Pane Panenko, ale pojďme do současnosti, protože samozřejmě všechny zajímá, všichni sledují světový šampionát, kde jsou Češi v samostatné historii podruhé, ale zatím to není úplně tedy na velké jásání. Porážka s Jižní Koreou, remíza s Jihoafrickou republikou. Jak zatím hodnotíte vystoupení týmu trenéra Koubka na šampionátu?
1: Já, ale asi celá ta fotbalová veřejnost měla určitě větší očekávání, ale bohužel v těch utkáních dvou jsme, dá se říct, stáhli za kratší konec. Já jsem osobně věděl, že ty mužstva budou silní, i když o nich nemá, bohužel ta naše veřejnost nemá žádné informace, ale vím ze zkušenosti, že to jsou velmi těžký soupeři, nakonec se takhle ukázalo. Trošku si myslím, že je škoda toho, že vlastně obou utkáních jsme se dostali do vedení a bohužel jsme to vedení neudrželi. Ale neudrželi jsme ho proto, protože vlastně potom po těch brankách jsme začali hrát poměrně pasivně. Myslím, že i ten pohyb hráčů nebyl tak na druhý úrovni jako u těch jiných mužstev, že prostě tam byla pár okamžiků, když jsme se dostali do breaku a v podstatě tam byl jenom jeden hráč, který ho atakovali tři bránící hráči a záložníci nebo další útočníci se tam nedostali k němu, takže myslím, že jsme možná spíš spolehali na to udržet výsledek a samozřejmě bohužel to se nám nevyplatilo.
0: Stále ale samozřejmě Češi žijí, pokud jde o postup do playoff mistrovství světa. Věříte, že to Češi zvládnou proti domácímu Mexiku ve čtvrtek na Azteckém stadionu, že zvítězí a postoupí do vyřazovacích bojů?
1: Tak samozřejmě se moc přeju, budu držet hrozně palce. Myslím si, že tady určitě je taková naděje, samozřejmě je. Přece jenom Mexičani už vlastně postupujícím, dá se jistě možná z prvního místa, čili možná dají trošku příležitost jiným hráčům. Tam vidím trošičku malou šanci. Dál vidím šanci v tom, že vlastně Mexiko jako domácí mužstvo se bude snažit hrát ofenzivně, bude se snažit vyhrát. A to si myslím, že na ten náš styl hry by mohlo být příznivý, protože by můžeme použít potom nějaké rychlé breaky a využít těch situací. Myslím si, že dělalo mě trošku dojem v tom druhém utkání, že ke konci nám trošku odešly síly.
0: Říká Antonín Panenka, doufejme tedy, že to ve čtvrtek dobře dopadne s Radiožurnálem Sport. Budeme u toho stejně tak, jako jsme teď byli ve spojení s Antonínem Panenkou, střelcem zlaté penalty z finále mistrovství Evropy 1976. Pane Panenko, díky a ten slavnostní den si užijte, jak jen to půjde.
1: Děkuji a přeju hezký den i všem posluchačům.
0: Je 8 hodin 20 minut, taková tedy byla vzpomínka na to, co udělalo tehdy před 50 lety příznivcům československého fotbalu a sportu vůbec obrovskou radost. No a věřme, že tedy i ti současní reprezentanti nám udělají radost na mistrovství světa, kde, jak jsme zmínili, je čeká ještě jeden zápas ve skupině proti Mexiku ve čtvrtek nad ránem našeho času. Samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. No a pokud je o Antonína Panenku, tak s tím se v našem vysílání samozřejmě budete moci setkávat i dál a budete ho moci potkat i osobně, protože i na druhou polovinu roku chystáme desítku Pavla Horváta live na několika různých místech, takže Antonín Panenka bude přítomen, samozřejmě s Pavlem Horvátem i další zajímaví hosté. Rozhodně tedy sledujte třeba stránky Radiožurnál Sport.cz a tam se vždy o všem podstatném aktuálně dozvíte.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Když už jsme ve vysílání radiožurnálu Sport mluvili o fotbalovém mistrovství světa, a to i s československou fotbalovou legendou Antonínem Panenkou, tak si připomeňme, že nás v 11. jednací den čekají znovu 4 zápasy. Všechno už po 19. hodině našeho času odstartuje duel mezi Nizozemskem a Švédskem. Ve 22. hodin začne utkání Německo pobřeží Slonoviny. 2 hodiny po půlnoci odstartuje duel mezi Ekvádorem a Curacaem. No a potom od 6. hodiny raní dojde na souboj Tuniska s Japonskem. Všechny zápasy vám ve vysílání radiožurnálu Sport samozřejmě přiblížíme.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Pokud jsme vám s třeba i rozhovorem s Antonínem Panenkou 50 let od finále bělehradského finále mistrovství Evropy zlatého pro československé fotbalisty nalákali na další desítku právě s Antonínem Panenkou, ale i samozřejmě Pavlem Horvátem, tak ta bude 16. července v Ostravě v rámci festivalu Colors of Ostrava. No a druhým hostem bude vedle Antonína Panenky Václav Svěrkoš, bývalý útočník a fotbalový reprezentant. Takže na Colors of Ostrava 16.7. další desítka Pavla Horváta live.
1: Radiožurnál 8 hodin a 30 minut. Zprávy a Pavel Prouza.
2: Polský prezident Karol Navrocký odebere ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému řád Bílé orlice. Důvodem je, že Zelenský jednu z ukrajinských jednotek za její úspěchy pojmenoval po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ale za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Centrem Londýna projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to už jeho čtvrtý ročník a očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z EU byl chybou. Vysoké teploty lákají lidi ke koupání. Záchranáři proto preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí. Často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. Je důležité sledovat svoje okolí a zejména děti by měly být neustále pod dohledem dospělých. Sport. Turečtí fotbalisté prohráli ve skupině mistrovství světa s Paraguayí 0-1 a jistě tak nepostoupí do play-off. Vyřazovací fázi si naopak zajistili domácí Američané výhrou 2-0 nad Austrálií. Maroko porazilo Skotsko 1-0 a Brazílie Haiti 3-0. Tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková se popolední utkají na travnatém turnaji v Nottinghamu o postup do finále. Semifinále v Berlíně pak čeká Lindu Noskovou, která nastoupí odpoledne proti Ilaové z Filipín.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 u Bělotína a nehoda na D8 za sjezdem na Lovosice. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna vázne provoz v omezení u Bělotína. Na kilometru 308 je dlouhodobé zúžení a zdržení v koloně tam ve 3-kilometrové frontě asi 10 minut. Na dálnici D8 z Prahy směrem do Ústí nad Labem pozor za sjezdem na Lovosice. Na 50. kilometru se srazila dvě auta, jsou v pravém pruhu, vybočuje se zatím bez kolon. Na silnici 13 jsou komplikace mezi Bílým kostelem a Rynolticemi. U Bílého kostela je tam těžká nehoda, srazila se dodávka s osobním autem, provoz policisté odklání přes Dolní Suchou a jsou tam i kamiony a ty mají problém.
5: Jezdí se přes Suchyni, to je pravda, a ta silnice opravdu není moc vhodná pro nákladňáky a oni to tam policajti pouštějí všechno, takže každý počítá plus 20 až 30 minut.
4: A u Brna stále čekejte silný provoz v souvislosti s velkou cenou Brna silničních motocyklů. Kolony zůstávají na příjezdech na Masarykův okruh, a to ze všech směrů, jak ze Žebětína, tak také od Kývalky nebo i z Ostrovačic. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na řadě míst už teď teploměr ukazuje přes 22 stupňů. Třeba v Praze je 23, ve Frýdlantském Výběžku dokonce 26 a 22 stupňů mají v Karviné v Olomouci. No a rovných 20 je v Bystřici pod Hostýnem. Teplotní rekord pro 20. červen nás zavede do roku 2013. Tehdy meteorologové naměřili 34,6 stupně a rekordy patrně budou padat i dnes, protože pro dnešek i zítřek platí varování meteorologů před vysokými teplotami. Jak mě doplní meteorolog Štefan Hanžák.
7: Nejvyšší teploty dnes pravděpodobně nejvyšší v tomto týdnu, 31 až 36 stupňů, tím, že v 1000 metrech na horách by mělo být kolem 27 stupňů.
6: A čeká nás slunečné počasí, to během dne postupně vystřídá přechodně zataženo a hlavně v Čechách čekáme místy přehánky a taky bouřky. Meteorologové varují, že může bouřky doprovodit i přívalový déšť, kroupy a navíc silný vítr, ten může mít rychlost až 75 km za hodinu. No a teploty zítra, ty už budou o pár stupňů nižší než dnes, ale jen mírně. Většinou naměříme do 34 stupňů, na východě republiky do 32. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Motoristickým fanouškům určitě netřeba připomínat, pro ty ostatní, na Masarykově okruhu v Brně se tento víkend jede velká cena České republiky v rámci mistrovství světa silničních motocyklů. Dnes nás čekají kvalifikace v kategoriích Moto 3, Moto 2 a Moto GP. Tahle královská kubatura nabídne také odpoledne sprint. A my o tom teď budeme mluvit s Davidem Prouzou, kterého už zdravíme do moravské metropole. Davide, hezké dopoledne.
1: Hezký den.
0: Pojďme začít českou stopou. Jaké ambice má Filip Salač v kvalifikaci a kdy se jediný český zástupce v seriálu na Masarykově okruhu tedy dnes představí?
1: Já bych řekl, že nejenom podle toho, co Filip Salač sám říkal, ale podle toho, co dělal na trati, tak ty ambice jsou rozhodně ty nejvyšší možné, protože ve dvou trénincích, které měl zatím možnost na Masarykově okruhu odjet, tak obsadil vždy druhé místo. Dnes v kvalifikaci díky těm dobrým výkonům se dostal rovnou do té druhé části, kde se jede o ty nejvyšší příčky a ta začíná ve 14 hodin a 5 minut. Takže v tu chvíli v ten následující 15-minutovce bude Filip Salač útočit na to, aby byl v nedělním startu co možná nejvýše, aby zabojoval třeba o další pódium, protože naposledy v Maďarsku v Balaton Parku byl druhý, což je také jeho maximum zatím v kategorii Moto 2 a věřme, že tedy ta série výsledků, kdy Filip Salač v tomto roce byl zatím čtyřikrát za sebou v elitní desítce, takže bude mít setrvalou tendenci a že to opět vyjde. Připomínám, že na pódiu v Brně naposledy stál Filip Kornfejl a už je to pár let, takže by určitě čeští fanoušci si zasloužili další českou účast právě na těch třech stupních vítězů. Jak to dopadne, tak to možná napoví už trochu kvalifikace dnes, protože kdyby se Salačovi úplně nepovedla, tak se nedá očekávat, že by letěl startovním polem vzhůru potom právě na tu první trojku. Tak věřme, že mu ta kvalda vyjde tak, jako mu vyšly páteční tréninky.
0: Samozřejmě mnoho fanoušků přijelo na Masarykův okruh do Brna kvůli královské kubatuře MotoGP. V čele šampionátu je Ital Marco Bezzecchi. Úřadující mistr světa Španěl Marc Márquez je v uvozovkách až pátý. Davide, nabízí se tedy jasná otázka. Proč?
1: A ta odpověď je docela jednoduchá, protože Marc Márquez neodjel všechny závody, některé nedokončil kvůli drobným třeba nehodám se svými soupeři, nicméně měl velký karambol, řekněme, na okruhu v Le Mans ve Francii, zlomil si nohu, takže následně musel podstoupit operaci a tady to začíná být zajímavé, protože v rámci toho zákroku, kdy mu lékaři spravili zanártní kůstku, jestli jsem to správně vyčetl, tak pak podstoupil ještě další zákrok, nechal si vyndat šrouby z pravého ramene, což je následek dřívější nehody. No a tyhle dvě věci vlastně spojil, udělal to velmi rychle za sebou, dopřál si velmi krátkou rekonvalescenci, no a objevil se o pár týdnů později zase v seriálu. Dokonce dokázal v Balaton Parku zvítězit a to dokonce i v tom sprintu, který se jezdí v sobotu. A tohle všechno stihl Marc Márquez zhruba za měsíc. Takže je to opravdu nebývalá záležitost a potvrzují to i slova někdejšího českého závodníka Lukáše Peška.
2: Tohle absolutně standardní není a tohle je prostě Marc Márquez, no toho nezastaví vůbec nic a občas se člověk úplně podivuje nad tím, co už má za sebou, co dokázal, v podstatě nic by dělat nemusel, ale stejně se vždycky takhle rychle vrátí a závodí a zase vyhrává. To je úplně něco extrémního, to na člověka. Přál bych mu, aby vyhrál, protože myslím si, že to je perfektní vzor pro každého mladého závodníka aktuálně.
1: To říkal Lukáš Pešek v pátečním vysílání radiožurnálu Sport, tak uvidíme, jestli bude prorokem.
0: My si teď v sobotu v 8 hodin a 42 minut povídáme o velké ceně České republiky silničních motocyklů s Davidem Prouzou, naším reportérem, a míříme teď především na Marca Márqueze, připomněl si jeho vítězství v Maďarsku. Můžeme tedy od tohoto Španěla očekávat v Brně obhajobu loňského triumfu?
1: No, pokud se to stane, tak asi nikdo nebude úplně v šoku. Na druhou stranu úplně nemůžeme mluvit o tom, že by byl Márquez favoritem. Obecně Španěl vlastně trochu ten optimismus fanoušků brzdí. Balaton
3: was there. Výsledky z Balaton Parku jsou trochu zavádějící. Mám tu trať rád, ale tím, že je levotočivá, tak se na ní cítím lépe a mám dobrou rychlost. Na pravotočivých okruzích zatím nejsem schopný držet vysokou úroveň závodění po celou Grand Prix. Je to postupný proces, ale já jsem v klidu, jen potřebuji čas. I know that I need time.
1: To jsou slova Marka Markéze z tiskové konference ze startu víkendu v Brně. Masarykův okruh je právě pravotočivý, no a proč Markézovi tyhle trati tolik nesedí, tak to hned vysvětlím. Představují logicky větší zátěž na pravou část těla, to znamená i na pravou ruku, a to je ten problém. Markéz měl velkou nehodu v roce 2020 při závodě ve Španělsku, zlomenina ruky, následně řada operací do té části, na které lékaři operovali, tak se dostala infekce, pak mu tam museli dát právě ty zpevňující šrouby a tak dále. Teď tedy už nic v té ruce nemá, minimálně z této nehody, ale Marquez prostě mluví o tom, že ta končetina je celkově slabší a že musel vlastně sedminásobný mistr světa i tak trochu změnit přístup v celkové přípravě.
3: Během přípravy v posilovně jsem pár věcí změnil, protože po operaci se moje pravá ruka prostě chová jinak. Jsou to malé detaily, se kterými mi pomáhají fyzioterapeuti a doktoři. Jakmile se mi povede nabrat do ruky sílu, tak budu zase konkurenceschopný. Když se na motorce cítím fyzicky silný, tak rychlost už není problém. Ta je tam pořád.
1: Myslím si, že ta rychlost tam bude, jak říkal Mark Marquez, takže v momentě, kdy ta ruka zase bude, řekněme, osvalená tak, jak by měla být, a Mark Marquez se dokáže s tímhle vyrovnat, tak dál můžeme prostě očekávat, že Španěl bude vítězit, protože zase až tak starý ještě není.
0: Říká David Prouza, na kterého tedy musí logicky mířit otázka, kde je strop Marka Marquéze. Připomeňme, že v Maďarsku před 2 týdny vybojoval jubilejní 100. vítězství napříč kubaturami.
1: Já si myslím, že ten strop je extrémně vysoko, že prostě Mark Marquez, pakliže bude chtít dál závodit, tak prostě ty vítězství bude sbírat. Na druhou stranu, možná to třeba pro něj není úplně ta hlavní motivace. I tohle je věc, na kterou jsme se ptali českého jezdce Lukáše Peška.
2: Mně přijde, že Mark Marquez to podle mě ani nedělá pro nějaký tabulky. To je prostě kluk, který ho to baví a proto to takhle dělá, proto se takhle rychle vrací, protože bez toho v podstatě nemůže být. Takže ty čísla jsou podle mě druhořadí v jeho případě.
0: Říká tedy Lukáš Pešek, bývalý účastník mistrovství světa silničních motocyklů. Teď tedy, Davide, velká cena zavítala opět do České republiky na Masarykův okruh do Brna, ale poprvé je to tedy před hlavními prázdninami, protože vždy se tady jezdilo zhruba o ten měsíc a půl později. Co se týče návštěvnosti, může to nějak ovlivnit třeba už i ten dnešní sobotní program, když ho můžeš třeba i připomenout, co nás čeká?
1: Jestli by něco teoreticky trochu mohlo ovlivnit návštěvu, tak ne tak termín, jako spíš počasí, které vypadá, že bude opravdu extrémně horké. Na druhou stranu, když jsem včera vystoupil na hlavním nádraží v Brně, tak první, co mi zasvítilo do očí, bylo číslo 46, které nosil Valentino Rossi a které fanoušci mají velmi často na sobě, a hned v druhé řadě byla ta 33 Marka Marquéze. Takže těch fanoušků ve vlaku na nádraží bylo už v pátek dost a myslím si, že dnes Brno zažije ten první opravdu velký nátlak lidí, kteří se přijeli podívat na Masarykův okruh, na velkou cenu České republiky, a je jedno, jestli je to červen nebo červenec. Byla to delší pauza, co se v Brně nejezdilo, takže teď si myslím, že každý fanoušek je prostě adekvátně hladový, a to nejen ten český, ale třeba i německý, rakouský nebo polský.
0: No a když zmíníme ještě, Davide, ten dnešní program?
1: Můžeme začít tím, že startuje nejdříve série MotoGP nebo kategorie MotoGP, a to z toho důvodu, že následně odpoledne má ještě naplánovaný sprint, takže ta hlavní kvalifikace v té královské kubatuře už ve 11:45 a ten sprint potom v 15 hodin. No a po kvalifikaci MotoGP přichází na řadu kvalifikační souboje v Moto3, to je 12:45, no a jak jsme mluvili o kategorii Moto2, která nás zajímá kvůli Filipu Salačovi asi nejvíce, tak ta první část startuje ve 13:40. Ta druhá potom ve 14 hodin a 5 minut. Tam právě bude se účastnit i Filip Salač a o tom na Radiožurnálu Sport samozřejmě budeme velmi často z Brna hovořit.
0: Ano, a za nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici v Česku se na Masarykův okruh v Brně vypravil David Prouza. Takže budeme ve spojení. Davide, díky a hezkou sobotu.
1: Hezký den.
0: 8 hodin 47 minut i vám co nejpovedenější 20. červen roku 2026.
4: Radiožurnál Sport.
5: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Při pohledu z okna studia radiožurnálu Sport na Pražských Vinohradech už pořádně pálí sluníčko, není se co divit. Dnes meteorologové očekávají teploty až 36 stupňů Celsia, tak se vybavte tak, abyste rozhodně nestrádali, neměli žízeň a ideálně se pohybovali třeba trochu víc ve stínu. Kdo se bude pohybovat na sluníčku, to budou rozhodně české softbalistky. Totiž čeká poslední zápas v rámci skupiny mistrovství světa. V domácím prostředí hráli předchozích 5 utkání, ale nestačilo to k tomu, aby si udrželi naději na postup na finálový turnaj do Austrálie. Na závěr základní fáze prohráli večer s favorizovanými Kanaďankami po 5 směnách 1-14, ale už předtím bylo jasné, že se o 2 postupová místa dnes české softbalistky ucházet nebudou. Od 9 hodin ráno, tedy už za necelých 10 minut, ale v Bohnicích areálu Jouders čeká ještě souboj o 5. místo s Kubánkami, proti kterým si zatím připsali jedinou výhru z 5 utkání.
1: Škoda, že jsme nepostoupili do toho playoffu, no.
2: Tak jako samozřejmě asi jsme, předpokládali, ale určitě jsme mířili výš. Nicméně ta konkurence je prostě velká a jsou to týmy, které jsou v rankingu nad náma a jsou na světové úrovni, takže my jsme rádi, že proti nim můžeme hrát, že jsme si mohli zahrát doma, ale samozřejmě nás to mrzí.
3: Shodují se softballové reprezentantky a Veroniky Klimplová s Peckovou, že výsledkově se pražská skupina světového šampionátu úplně nepovedla. Z boje o postup na finálový dubnový turnaj vypadly svěřenkyně kouče Rennyho už před večerním zápasem se světovými 4 Kanaďankami. Předtím totiž podlehly také výše postaveným Italkám a reprezentantkám Tchajvanu. No a na úvod i Australankám. Porazit dokázali jen Kubánky.
4: Jasně, na takovém turnaji chcete vždycky zůstat ve hře do poslední chvíle, ale měli jsme víc cílů. Ten nejdůležitější, dlouhodobý, je olympijská kvalifikace a proto potřebujeme hrát s co nejlepšími soupeřkami. A ty tady byly. A je třeba říct, že prostě aktuálně byly lepší. Ale nás ty zápasy posunuly. Bojovali jsme, ale nevyhnuli se chvílím, kdy se nám nedařilo a propadli frustraci. To by se nám nemělo stávat, ale jsem na holky pyšný. Snažili se bojovat, z toho mám fakt radost.
3: Říká Mike Rennie, kanadský trenér české ženské softballové reprezentace. Ta se podle něj v posledních letech opírala hlavně o obranu v čele s precizními nadhazovačkami. Naopak v ofenzivě pálkařky strádali. Teď na mistrovství světa se to spíš otočilo. V cestě za snem zahrát si na olympijských hrách v Los Angeles mají Češky ještě stále spoustu práce před sebou, aby zvýšili své šance.
1: Náš klíčový rok je ten příští, kdy vlastně máme mistrovství Evropy a potom olympijskou kvalifikaci, takže my jsme sem šli určitě sbírat hodně zkušeností, takže určitě aspoň víme, na čem teďka pracovat.
5: Kde tedy v globálu vidí Veronika Klimplová větší problém? Na pálce nebo v poli?
1: Myslím si, že my obecně to pole máme kvalitní, ale letos jsme se tolik nesehráli, si myslím, děláme na náš poměr víc chybek, ale obecně pokud skorujeme jenom jednou za zápas, tak to určitě taky nestačí. Ale myslím si, že se to posouvá, v každém zápasu se nám podařilo skorovat, což určitě jsme měli i takové turnaje i na loňském mistrovství Evropy, kdy jsme některé zápasy neskorovali.
2: Dokážeme vlastně skorovat proti všem těhle týmům, což se nám v minulosti nevedlo. Nemůžeme polevit, myslím si, že jako v žádné oblasti. Musíme určitě zlepšit souhru v poli, musíme zlepšit i souhru mezi nadhazovačem a catcherem, takže budeme na tom moc pracovat a tenhle turnaj je v tomhle tom super, že nám to prostě ukázal a může nám trošičku pomoct i nastavit tu cestu dál.
3: Dodává Veronika Pecková, která si v minulosti jako jedna z mála Češek softbolemi vydělávala na Tchajvanu a v Mexiku. Atmosféru domácího mistrovství světa ale také ona mohla zažít poprvé.
2: No bylo to super, jako to, že jsme mohli hrát doma, to, že sem chodí hrozně moc lidí, že nám fandí, i přesto, že se nám třeba teďka úplně nevydařilo, tak ta podpora z toho publiku vlastně je neutuchající v jakýmkoliv situaci, což je hrozně fajn, že na nás to dal.
1: Super, pro mě je to i na domácím hřišti Jouders, protože jsem z Jouders, takže tady známe všechny ty dobrovolníky a moc děkujem.
3: Přitakává Klimplová. I tahle zkušenost a klopítnutí v Praze může českým softbolistkám pomoct v boji o olympijské hry. Z bohnického areálu Jouders, Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: Jirka ho trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se poset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vynešli slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
7: Tak jste zavolal do 10, a myslím to taky.
8: Jo.
7: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost.
3: A moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
9: A pokud nejposlouchanější digitální rozhlasovou stanici budete poslouchat i dál, tedy mám na mysli samozřejmě nejposlouchanější v Česku, no tak potom po zprávách v 9 hodin vám nabídneme povídání s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem, protože na fotbalové mistrovství světa už jsou první 2 vyřazené týmy, Haiti a nečekaně také Turecko. Poprvé zvítězila Brazílie, dařilo se také domácím fotbalistům, je hodně toho, co můžeme probrat. A tak to s Pavlem Horvátem rádi uděláme.
10: 9 hodin. Zprávy a Pavel Prouza.
11: Firmy budou muset od července hlásit nástupy všech zaměstnanců. Příznivci znovu připojení Británie k EU budou pochodovat centrem Londýna. Připomenou si 10 let od referenda o Brexitu. Američtí fotbalisté postoupili na mistrovství světa do play-off. Austrálii porazili 2-0. Omezení brzdí provoz na dálnici D1 z Ostravy do Brna u Bělotína. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přehánky nebo bouřky. Teploty do 630 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
11: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
12: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
11: V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27. Očekávají se tisíce lidí.
13: Jednou z vůdčích osobností hnutí za znovu připojení Británie k EU je mnohonásobný labouristický poslanec Lord Kinnock. Po 10 letech ztrát a úpadku je podle něj na čase uvažovat o návratu do evropské rodiny. 57% Britů se dnes domnívá, že Brexit byl chyba. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. Analýza vychází z hospodářských výsledků tisíců britských firem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
11: Slavnosti pětilisté růže druhým dnem pokračují v Českém Krumlově. Město znovu zaplní šlechtici, rytíři i kejklíři. Letos slavnosti připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožmberka. Podle mluvčí českokrumlovské radnice Petry Nestávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů.
14: Letos jich proběhne celkem 7. Vrcholem bude velkolepý historický kostýmovaný průvod centrem, kde se představí nejen Jan Zrinský, ale také Vilém z Rožmberka a Petr Vok. Večer je velmi půvabný ohňový průvod a také zajímavý je průvod nebo spíš průplav voru na Vltavě.
11: Organizátoři revírního karvínského pohoběhu upravují podmínky závodu kvůli avizovanému tropickému počasí. Na trati budou k dispozici kýble s vodou, houbičky na osvěžení a v cíli čeká běžce Meloun. Zároveň se mění harmonogram tak, aby závodníci neběželi v odpoledních vedrech, potvrzuje ředitelka závodu Marcela Tabášková-Krplová.
15: Na dlouhých trasách, jako je 50 kilometrů a půlmaraton 21 kilometrů, jsme přidali ještě stanice s vodou, takže běžci budou mít co 2,5 kilometrů možnost se svařit.
16: Sport.
17: Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Argentinský trenér jedné z pořadatelských zemí Mauricio Pochettino je z výkony svých svěřenců na turnaji spokojený.
18: Viděl jsem tým, který opravdu věřil tomu, co dělá. Musíme tady být flexibilní, ke každému soupeři přistupujeme jinak a moji hráči to zvládají skvěle. Řekl jsem jim pouze, ať pokračují a užívají si to. Dělají fantastickou práci.
17: V dalších zápasech Paraguay zvítězila 1-0 nad Tureckem, které tak ztratilo šance na postup do play-off. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0.
19: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Kolony na D1 u Bělotína, také na průtahu Brnem. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna kolony čekejte mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 312 a 308 je zúžení pouze do jednoho pruhu a kolona směrem na Brno je skoro na 20 minut. Dá se to objet přes Bělotín a hranice. Na dálnici D1 je menší zdržení na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy před omezením u sjezdu na Bratislavu na kilometru 196. Pomalej se jede od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. To zdržení na průjezdu Brnem je asi 10 minut. Na silnici 13 zůstává zastavený provoz úseku mezi Chrastavou a Rynolticemi. U Bílého kostela odklízí těžkou noční nehodu. Provoz policisté odklánějí, a to horským úsekem.
21: Bylo to uzavřený v celý šířce, co jsem viděl. To znamená obousměrně. A je tam nějaká objížďka, ale ta je naprosto šílená. Já jedu s kamionem a ta objížďka, no úzká, klikatá, tak maximálně pro osobáky. To mi to úplně strašné.
20: A ještě dálnice D8, na ní je teď pozastavený provoz na příjezdu do České republiky směrem z Německa. V tunelech Panenská Libouchec stojí nepojízdné vozidlo, provoz je dočasně pozastaven. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
11: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky, ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
9: Fotbalisté Spojených států amerických jsou na domácí mistrovství světa v play-off. Důležitý krok k němu udělali Brazilci a také Maročani. Nejen to probereme podrobně už za pár sekund.
19: Radiožurnál Sport
2: a Filip Šedivý.
9: A to s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. Pavle, hezké dopoledne.
22: Dobrý den.
9: Domácí Američané tedy zatím hrají ve velké pohodě, po dvou vítězstvích mají jistou účast ve vyřazovací části, protože porazili také Austrálii, a to 2-0. A na zámořských webech už se píše o tom, že může americký tým dojít daleko i v play-off. Jsou to jen taková hodně odvážná tvrzení po startu turnaje, nebo tě už Američané přesvědčili o tom, že opravdu mohou třeba konkurovat i těm největším favoritům?
22: Určitě můžou konkurovat, můžou dojít daleko. Nevím, jestli to bude stačit na, třeba na medaily, abych byl konkrétní, ale můžou jít daleko, protože jsou organizovaní, mají velký charakter to mužstvo a mají tam i individuality, které jsou velmi, velmi dobrý. A to mužstvo, trenér Pochettino to říkal velmi dobře. Dělají všechno to, co on po nich chce, a k tomu mají ještě tu kreativitu, takže já si myslím, že můžou dojít daleko.
9: A navíc ten druhý zápas tedy zvládli i bez své možná největší hvězdy Pulišiče, takže to jim asi také dává hodně velké sebevědomí.
22: Je to tak. Samozřejmě Pulišič dlouhodobě patří k jejich nejlepším hráčům a myslím si, že i tohle je pozbudí, že vědí, že se nemusí spolehat na jednoho hráče.
9: Brazilci jen po remíze s Marokem nastoupili ve velkém tempu na Haiti. Výborně se vedle dvougolového kuní prezentoval Vinicius Junior. Po jeho střele kuňa skóroval z dorážky, pak si Vinicius připsal přímou asistenci na druhou branku a poločas uzavřel tím, že sám dal gól. Jak tedy zatím Pavel Horvát vnímá vnímá tohoto pro někoho možná kontroverzního Brazilce na tomhle turnaji?
22: I pro mě je kontroverzní, já samozřejmě ho vnímám, je to fantastický fotbalista, ten soupeř teďka nebyl úplně nejsilnější, jsem zvědavý, jak bude vypadat v těch zápasech prostě s těma silnějšíma soupeřema, ale je pravda, že zatím prostě táhne Brazílii.
9: Brazilci i Maročané, kteří porazili Skotsko 1-0, jsou ve své skupině už velmi blízko postupu do playoff, kdo naopak už definitivně po dvou utkáních přišel o šanci zahrát si vyřazovací fázi, to je Turecko, které po Austrálii podlehlo Paraguayi 0-1. Překvapení i pro Pavla Horváta?
22: No tak když vidím, jak je tady dneska u nás vedro, tak si myslím, že v Turecku bude ještě větší a myslím si, že veřejnost tohle jen tak nenechá. Myslím si, že tam budou padat hlavy, doufám, že ne doslova samozřejmě, ale myslím si, že tam bude velký dusno a je to neúspěch. Samozřejmě Turecko má velmi kvalitní hráče a tohle to je průšvih.
9: Turci si za to samozřejmě mohou především sami, na turnaji nedali gól a navíc proti Paraguayi hráli proti oslabenému soupeři, protože v závěru prvního poločasu byl vyloučený záložník Almiron. Ten totiž porušil nové pravidlo zavedené před mistrovstvím světa, které zakazuje zakrývat si pusu dlaní při komunikaci s protihráči kvůli možným urážlivým nebo rasistickým poznámkám. Pavle, fotbalisté na to určitě byli upozorňováni a stejně Almiron tuhle z mého pohledu s prominutím hloupost udělal. Co k tomu dodat?
22: No tak je to zvyk, myslím si, že ty kluci to dělali dlouhodobě, teďka bylo to moderní vůči kamerám a samozřejmě vůči odezírání z pusy i kvůli soupeři, ale včera já si myslím, že on si to uvědomil hned a vlastně jako bez nějakých větších protestů odešel, ale je to prostě nový pravidlo, musí si na to ty hráči zvyknout a je pravda, že někdy samozřejmě to může být zvyk a můžou si tak jako povídat mezi sebou a musí na to dávat velký pozor.
9: Říká Pavel Horvát, fotbalový expert radiožurnálu Sport, který samozřejmě sleduje na dění na mistrovství světa za Atlantickým oceánem, ale teď už svoji pozornost zaměřuje na akci, která se jmenuje Penaltový král, která dnes otevírá tedy svou, pokud se nemýlím, druhou sezónu. Pavle, tak kam bys pozval třeba i posluchače radiožurnálu Sport, kteří by měli zájem tuhle soutěž vidět nebo se jí možná třeba ještě i zúčastnit?
22: Ano, tak dneska začínáme první sezonu, kdy máme sedm stanovišť po krajích. Dneska začínáme v Němčanech u Slavkova, je to kousek od Brna. Musím říct, že teda je parádní vedro. Já jsem si teďka odskočil ještě na hotel, abych mohl vstoupit na radiožurnál Sport. Ale ještě pořád máme místa, můžou hráči nebo hráčky přijít a zaregistrovat se na samotném hřišti a myslím si, že je to moc hezky připravená akce a těším se.
9: Všechno se tedy odehrává jen co se týče střelby pokutových kopů, že o nic jiného tam nejde?
22: Ano, je to přesně jenom o tom proměnit co nejvíc penalt.
9: Co nejvíc to znamená, je to taková ta soutěž, kdy se počítají přesné zásahy střelené góly, nebo záleží i na tom, jestli přede mnou střelec dá, jak to vlastně funguje, kolik penalt třeba bude, si myslíš, potřeba k tomu, aby někdo zvítězil při té zastávce, kterou tedy máte před sebou?
22: Tak jelikož už v Hukvaldech u Ostravy měli 15 ročníků, tak víme, že ten vítěz té hlavní části pro ty dospělí musí dát něco kolem 30 penalt, což je opravdu velká porce. Sám jsem to absolvoval, vypadl jsem podle mě na nějaký 22., 23. A je to o tom, že máš dva životy. Máš dva životy, jakmile nedáš druhou penaltu, vypadáváš bez ohledu na to, kdo dal nebo nedal před tebou.
9: Střelci tady budou mít určitě asi nejvíc nervů, ale největší porci práce asi musí odvést golmani, ne?
22: Je to tak, mají svoji soutěž, musím říct, že máme bohatě ohodnocený ten turnaj, nemyslím jenom finančně, ale i cenama, myslím si, že je to jako opravdu velká sportovní akce a velmi se těším a jsem v takovém jako v radostní nervozitě, ať už to začne.
9: Penaltový král Pavel Horvát, předpokládám, že v desíce v pondělí po 10. dopoledne to také pořádně proberete. Pavle, teď tedy hezkou a úspěšnou sobotu.
22: Díky moc, naslyšenou.
9: 9 hodin 12 minut, posloucháte radiožurnál Sport a teď skupinu Green Day.

0: Na Radiožurnálu Sport teď dvě aktuality ze zámoří. Americká plavkyně Kate Douglasová totiž zažila podle svého vlastního vyjádření šok, ale velmi příjemný. Na mítinku v Indianapolis překonala světový rekord na trati 50 metrů volným způsobem. Pětinásobná olympijská medailistka vyhrála v čase 23 sekundy 59 setin a zlepšila o 2 setiny rekord Sarah Sjöströmové z mistrovství světa ve Fukuoce před 3 lety. Hvězdné Švédce dosud patřilo 7 nejrychlejších časů historie. Ten úplně nejrychlejší má aktuálně ale v držení tedy Američanka Kate Douglasová.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: A ještě pojďme k hokeji, protože Toronto Marlies dokázalo podruhé získat Calder Cup v nižší zámořské soutěži AHL. Farmářský celek Toronto Maple Leafs porazil v 5. finále doma Chicago Wolves, tedy farmu Caroliny, 4-3 na zápasy a sérii ovládl poměrem 4-1. Marlies tak navázali na triumf z roku 2018. V kádru poražených Wolves byl český obránce Dominik Badinka, který ale do finálové série nezasáhl. V playoff 20-letý odchovanec Chomutova, jehož v roce 2024 draftovala ve druhém kole do NHL Carolina, odehrál jen 6 utkání ve finále západní konference AHL. V 6. duelu proti Colorado Eagles se ale zranil, obnovil si předchozí poranění a do hry už Dominik Badinka nezasáhl.

0: Nikoli bláznivou, ale další fotbalovou noc z českého pohledu máme za sebou na fotbalovém mistrovství světa. Hrály se další 4 zápasy. Samozřejmě, pokud jste poslouchali, tak už dobře víte, s jakými výsledky. My teď budeme o fotbalovém a dá se říci sportovním svátku mluvit znovu, protože v naší encyklopedii vám každý den představujeme všechny účastníky letošního mistrovství světa. Tedy ne všechny najednou, ale pěkně postupně. A na koho se zaměříme dnes s Karlem Schambergerem? Karle, vítej.
1: Hezký den. Vůbec na nejmenší zemi, která se kdy na světový šampionát kvalifikovala, tedy na ostrov Curaçao.
2: Afgelopen! Curaçao! Gaat naar het WK!
1: Takhle slavil televizní komentátor historický postup Curaçao na mistrovství světa. Na úvod šampionátu sice ostrovní země prohrála s Německem vysoko 1-7, ale pro malého fanouška Abdaláha bylo nejdůležitější něco úplně jiného.
3: Honestly, as long as we scored, I'm happy.
4: Upřímně, dali jsme gól a jsme neskutečně šťastní. Jsme nejmenší země, která se kdy kvalifikovala na mistrovství světa a teď máme i svůj historicky první gól. S tímhle týmem jezdím už od roku 2015.
0: Ano, je to tak. Curaçao je nejmenší země v historii, která se dokázala kvalifikovat na mistrovství světa. Karibský ostrov s necelými 156 tisíci obyvateli využil rozšíření turnaje na 48 týmů a poprvé tedy hraje mezi světovou elitou.
1: Přestože je na ostrově nejoblíbenějším sportem baseball, fotbal tam zažívá obrovský vzestup. Většina reprezentantů pochází z Nizozemska a díky společné historii může Curaçao využívat hráče z kořeny z Karibského ostrova. Na něm se narodil pouze největší tahoun týmu Tahith Chon, bývalý hráč Manchester United a současný fotbalista Sheffieldu United.
0: Reprezentaci vede zkušený nizozemský trenér Dick Advokát, který proti silnějším soupeřům spoléhá na hluboký obranný blok a rychlé protiútoky. Vedle Chona patří mezi opory také bratři Leandro a Juninho Bakuňovi nebo zkušený brankář Eloy Room.
1: Na mistrovství světa má Curaçao těžkou skupinu s Německem, Ekvádorem a pobřežím Slonoviny. První zápas proti Němcům skončil vysokou porážkou 1-7, přesto se zapsal do historie. Malý karibský stát totiž vstřelil svůj vůbec první gól na světovém šampionátu.
0: A na závěr samozřejmě, jako tradičně, ještě otázka v naší sportovní encyklopedii, ve kterém nizozemském klubu začínal Tahith Chon svou kariéru.
5: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: V mládežnické akademii Feyenoordu Rotterdam v roce 2016 ve svých 16 letech přestoupil následně do akademie Manchester United. Za první tým právě Manchesteru později nastoupil i v Premier League a evropských pohárech.
0: Tahith Chon tedy v brance Curaçao, nejmenšího státu v historii, který se probojoval na fotbalové mistrovství světa. No a právě tohoto účastníka jsme vám teď s Karlem Schambergerem představili v naší tradiční sportovní encyklopedii. Karle, díky za to.
1: Naslyšenou.
0: 9 hodin, skoro 25 minut. Za chvíli si dáme klasicky v půl další a nejen sportovní zprávy.

0: Skupina Good Charlotte ve vysílání radiožurnálu Sport. Budeme sledovat opravdu hodně sportovních akcí v sobotu 20. června, třeba velkou cenu České republiky silničních motocyklů, tedy další závod mistrovství světa na Masarykově okruhu v Brně. Samozřejmě nás budou zajímat také zápasy fotbalového mistrovství světa. Hrají se tedy v těch příštích hodinách celkem 4. Všechno vypukne po 19. hodině duelem mezi Nizozemskem a Švédskem. Ve 22. dojde na střetnutí mezi Německem a pobřeží Slonoviny, až se tedy z našeho pohledu sobota překulí do neděle, tak 2 hodiny po půlnoci se můžeme těšit na souboj mezi Ekvádorem a Curacaem, no a potom možná to už budete zase vzhůru, nastoupí v 6 hodin ráno už v neděli našeho času Tunisko proti Japonsku. O všech duelech ve vysílání jediného čistě sportovního rádia v Česku samozřejmě uslyšíte v přímých vstupech našich reportérů.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A zajímat nás dnes bude také tenis, protože Karolína Plíšková a Marie Bousková se na travnatém turnaji v Nottinghamu utkají spolu o účast ve finále. Ten duel začne už krátce popolední. Zatímco bývalá světová jednička Plíšková před 10 lety v Nottinghamu triumfovala a předloni tam byla ve finále, Bousková si vylepšila maximum na travnatém povrchu. Společně se utkají po čtvrté. Dosavadní vzájemná bilance vyznívá o něco lépe pro Karolínu Plíškovou. No a semifinále dnes podstoupí také Linda Nosková, totiž postoupila mezi nejlepší čtyřku v Berlíně a narazí na Alexandru Ilaovou z Filipín, která překvapivě vyřadila turnajovou šestku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Češka ve třech utkáních na berlínské trávě dosud nestratila ani set, tak doufejme, že v tom bude Linda Nosková pokračovat i v semifinále.
2: Klimatické změny sebou přináší náhlé změny počasí. S celoročními pneumatikami Tomcat budete vždy připraveni a navíc ušetříte za přezouvání. Více na nejlevnější pneu.cz.
3: Radiožurnál 9 hodin a 30 minut. Zprávy má Pavel Prouza.
4: Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí, uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatija přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizbalah. Od včerejšího odpoledne mělo platit příměří. Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím, uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Forum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si předsevzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby se mu s takovými zkušenostmi svěřovali. V Polsku se koná celostátní nácvik první pomoci. Školení nabízí zhruba 1000 míst po celé zemi, je zdarma a může ho absolvovat kdokoliv. Pod vedením odborníků se lidé naučí správně posoudit bezpečnost místa události nebo uložení do stabilizované polohy. Dozvědí se také, jak správně přivolat pomoc, provádět resuscitaci a bezpečně používat defibrilátor. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu kompenzačních pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením mohou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují taky lidé s těžkým zrakovým postižením.
1: Sport.
4: Američtí fotbalisté mají po výhře 2-0 nad Austrálií jistotu postupu do play-off mistrovství světa. Ve skupině šampionátu Turecko podlehlo 0-1 Paraguayi a do vyřazovací fáze se tak definitivně nedostane. V dalších zápasech Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko Skotsko 1-0. Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Na závodech v Indianapolis zaplavala čas 23,59 sekundy a překonala dosavadní maximum Švédky Šestrémové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D8 u německých hranic a kolony na D1. Dálnice D8 je stále neprůjezdná na příjezdu do České republiky z Německa. V tunelu Panenská na 86. kilometru se srazila 2 osobní auta a provoz na vjezdu do tunelu je tak zastavený. Poslední možný před uzavírkou je sjezd z D8 na Petrovice, to je kilometr 87. Osobním autem se to pak dá objet přes Nakléřov. Na D1 z Ostravy do Brna čekejte kolony mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Mezi kilometry 312 a 308 je zúžení pouze do jednoho pruhu ze tří a kolona na Brno tady má skoro 20 minut. Na D1 pak čekejte menší zdržení na průjezdu Brnem směrem z Prahy do Ostravy před omezením na kilometru 196, zdržení ve 2-kilometrové frontě 10 minut. Na D1 pak je kolona i z Brna do Prahy, a to před omezením u sjezdu na Sázavu. Silničáři pracují na 34. kilometru a zdržení z kilometru 36 asi 10 minut. A na silnici 13 je stále zastavený provoz mezi Chrastavou a Rynulticemi u Bílého kostela. Po těžké nehodě provoz policisté odklánějí přes Dolní Suchou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo bouřky, ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 38 minut a na Radiožurnálu Sport jedna fotbalová novinka z domácích Luhů a Hájů, konkrétně tady v tomto případě z Hané. Fotbalisty Olomouce totiž povede i do nové sezóny trenér Pavel Hapal. Jeho asistenty budou Portugalec Jaime Monroy, Polák Radoslav Bela a také Filip Rydval. Opravdu tedy zajímavé složení realizačního týmu Sigmy Olomouc, která je tedy začne úřadovat už za pár dnů. A v čele s Pavlem Hapalem se tedy olomoučtí představí v nové sezóně. No a co se představilo na fotbalovém mistrovství světa, které právě probíhá v Severní Americe a v Mexiku? Novinku, že se v podstatě hraje na čtvrtiny místo na poločasy. Mezinárodní fotbalová federace kvůli změně klimatu, která zvyšuje riziko nebezpečného vedra, zavedla 3minutové přestávky na pití uprostřed každého poločasu. A vůbec poprvé FIFA toto opatření zavedla plošně, bez ohledu na aktuální počasí při konkrétním zápase. Vysílatelé na tom vydělávají díky dalším reklamám a mezi diváky i aktéry utkání to budí vášně. V dnešním zápisníku ze šampionátu to zaznamenal náš zvláštní zpravodaj.
1: Začíná 23. minuta prvního poločasu, hlasatel oznamuje přerušení zápasu na 3 minuty a dodává i jméno sponzora této hydratační pauzy, jak se jí tu říká. Při mnoha utkáních to dává smysl, třeba zrovna tady v Kansas City, kde se hraje většinou ve velkém parnu a na stadionu bez umělého chlazení. Ovšem třeba při duelu Ghany s Panamou bylo v Torontu 19 stupňů Celsia, lehký déšť a od jezera Ontario foukalo. Taky Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých se dím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Aidenovi ani Robertovi tady na stadionu se tohle přerušování zápasů nelíbí. Stěžují si, jak to narušuje rytmus hry a neuchlácholí ani to, že si v přídavné pauze můžou odskočit. Vadí jim, že když se dívají v televizi, přijdou o 3 minuty dění na hřišti, byť se nehraje. Vyprávějí mi, jak se rozčilovali, že tohle je fotbal a ne basketbal, když při jednom z přenosů komentátor v americké televizi oznámil konec první čtvrtiny. Taky mezi hráči a trenéry jsou přestávky na pití velké téma. Dovedou uškodit týmu, kterému to zrovna na hřišti jde, a naopak. A dávají možnost strategické porady s hráči uprostřed poločasu. Ptám se na to kouče Nového Zélandu, Angličana Darrena Baisleyho.
2: Jo, fotbal se tím mění, dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k ním promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbale se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Když se na to díváte v televizi, tak to asi není nic moc, protože vám tam dají reklamu. Pro nás trenéry je to ošidné. Když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
1: Říká trenér Nového Zélandu o novince letošního šampionátu, která se s postupující změnou klimatu bude zřejmě ve fotbale spíš dál zabydlovat, než že by mizela. Americký fanoušek Blair připomíná, že zápasy zdejších tradičních sportů jsou komerčních přestávek plné a je proto smířlivější. Chápe, že nejde jen o občerstvení fotbalistů, ale v konečném důsledku o peníze. Není z toho nadšený, ale je podle něj potřeba si zvyknout. Vedle Blaira stojí jeho kamarád Dan a přikivuje.
3: Problém je v tom, že si nemůžete vybírat a měnit pravidla podle toho, kde se zrovna hraje. Musíte to prostě udělat napříč turnajem. Jasně, je to proti tradičním pravidlům sokru, ale když se hraje ve 40-stupňovém horku a z velké vlhkosti, dopadá to na kvalitu hry. A pokud její úrovni pomůžou tyhle 3-minutové přestávky na pití, tak myslím, že je to pro ten sport lepší.
1: Myslí si o plošně zavedených pauzách na pití další americký fanoušek evropského fotbalu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Je 9 hodin 47 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. No a pokud ještě nemáte plán na nejbližší hodiny a nemáte to daleko do Němčan, u Slavkova, u Brna, tak možná by stálo za to vypravit se na místní fotbalové hřiště. Pomalu se tam totiž rozbíhá akce s názvem Penaltový král. O co přesně se jedná a jestli se třeba ještě ten, kdo na poslední chvíli přijde, může zúčastnit, i to nám nejspíš poví Adam Koret. Adame, hezké dopoledne.
1: Hezký den z Němčan a poví nám to také ten, který to má tady celé pod palcem, jeden z organizátorů, Adam Hubeňák, kterého zdravím ve vysílání.
2: Já vás zdravím všechny, ahoj.
1: Adame, můžete nám asi rovnou říct o té akci něco víc a hlavně o tom dnešním prvním krajském kole tady v Němčanech u Slavkova, u Brna, o co se bude hrát, co se bude dít a tak podobně.
2: Tak vítám všechny tady, co dorazili do Němčan na první ročník soutěže o penaltového krále Jihomoravského kraje. Nádherné, fantastické počasí. Za chvilku začínáme kategorii kadet, která je do 17 let včetně. Odpoledne dorazí kluci, kteří jsou dříve narození, 18+. Těšíme se na všechny, co tady dorazí, užijou si krásný den, všechno je připraveno. Myslím si, že je fantasticky připravený areál i doprovodné akce. Lidi, doražte, ne všichni jdete na motorky.
1: Je to tedy akce Penaltový král, takže jde o to, kdo dá nejvíc penalt. A jak jste vůbec vybírali ta místa v různých krajích, protože tady v Němčanech, pokud to říkám správně, se hraje až úplně nejnižší soutěž. Podle čeho jste ta místa vybírali?
2: My jsme se snažili hodně jít do areálu, kde jsou nějaké vedlejší trávníky fotbalové, ať nejdeme přímo na hlavní hřiště. A tady jsme dostali tip, že v Němčanech za brankou je fantastická nádherná plocha, což je i pravda. S místníma jsme se potkali a akci jsme jim představili, že jdou s náma do toho. No a teďka tady máme nádherně připravený areál vedle fotbalového hřiště. Krásný, útulný, pěkný. Já si myslím, že se to dneska všem tady strašně bude líbit.
1: Už máte zkušenosti z minulých let s organizování podobné akce v tom krajském rozměru, teď to je už celorepublikové. Tak jaká byla vůbec ta hlavní myšlenka za tím uspořádat tu soutěž v penaltách?
2: Teď pominu to, že už máme za sebou 16 ročníků v Moravskoslezském kraji, ale proč jsou první ročníky teďka v polovině krajů téhle země? Zatím hledej Pavla Horváta, jo? Takže my jsme se snažili na tu naši akci v Moravskoslezském kraji vždycky pozvat nějakou známou osobnost, co je spojená s fotbalem nebo s penaltama. Byli jsme šťastní, že jsme měli Tondu Panenku, kdy vlastně dneska máme 50 let výročí od jeho nejslavnější penalty, snad v Česku určitě, ale i na světě. No a Pavla Horváta jsme měli loni a Pavel se pro tu akci nadchl, líbila se mu, předtím o ní nevěděl, no a slovo dalo slovo a s Pavlem a s Radiožurnálem Sport jsme teďka tady a jdeme si to zakopat 6 sobot po sobě v 7 krajích v naší zemi.
1: Povídáme si s organizátorem akce Penaltový král Adamem Hubeňákem. Poslední věc, máte předběžně už přihlášené nějaké účastníky, spousta z nich se může zaregistrovat i přímo tady na místě, tak jakou očekáváte účast teď na tom prvním kole a tak nějak celkově na těch krajských?
2: Tady tohle je neznámá, my nevíme, jo, kdo dorazí nebo ne. U téhle akce funguje ten efekt posledního týdne, kdy si řekneš, jo, máme čas, jdeme si zakopat, nejedeme na dovču, jdeme do období, kdy končí škola, začínají prázdniny, jsou tam ty státní svátky, spousta rodin odjíždí první týden v

0: hlavního organizátora Adama Hubeňáka. Pokud máte čas, tak doražte do Němčan a nebo se podívejte na rozpis dalších krajských kol, které budou následovat v dalších týdnech. No a když je to dnes 50 let od té slavné penalty Antonína Panenky, tak uvidíme, jestli za malou chvíli, když ta soutěž začíná, se někdo k něčemu takovému odhodlá. Z Němčan Adam Kodet, Radiožurnál.
1: Děkujeme našemu reportérovi přímo tedy na první ze 7 zastávek krajských kol penaltového krále. Já jen doplním, že příští víkend zavítá tahle soutěž třeba i právě pro vás do Zlínského kraje, do Jasene, no a v průběhu července potom dojde na severomoravské Hukvaldy, potom v Olomouckém kraji na Olšany, ve středočeském kraji na Nový Knín, v západočeském, v plzeňském konkrétně na Chotíchov a v karlovarském kraji potom na Cheb. No a kdo se stane penaltovým králem pro rok 2026, tak to na Radiožurnálu Sport samozřejmě také uslyšíte. Teď je 9 hodin a 52 minut, příjemnou sobotu.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 48 zemí, 104 zápasů a jen jeden vítěz.
1: Takové bude letošní mistrovství světa ve fotbale, ve kterém si po dlouhých 20 letech zahrají i Češi.
2: Je to úplně to nejvíce, myslím, co se dá asi i ve fotbale dosáhnout, takže se na to strašně těším, až to vypukne. Jsme v očekávání, jsme zvědaví, jaký ty zápasy budou a Euro bylo krásný a věřím tomu, že tenhle zážitek to ještě překoná.
0: Národní tým ve skupině čekají nevyzpytatelní soupeři a náročné cestování.
1: Do turnaje vstoupí v mexické Guadalajaře proti Jižní Koreji.

0: se v Atlantě utkají s Jihoafrickou republikou a následně v Mexico City s domácími Mexičany.
1: Je to obrovská příležitost pro všichni hráči se ukázat té největší fotbalové scéně a víme, co je ve hře. Myslím, že skupina je taky hratelná, takže chceme se na tom připravit co nejlíp, aby jsme se dostali dál do skupiny.
2: Fotbalové mistrovství světa na Radiožurnálu Sport.
0: Přímé přenosy všech českých zápasů, postřehy reportérů přímo z dějiště i glosy našeho experta Pavla Horváta.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: malou chvíli nás na Radiožurnálu Sport čekají zprávy v 10 hodin a potom už repríza desítky Pavla Horváta s hostem, kterým byl tentokrát Milan Havel, bývalý obránce Plzně a dnes pražských Bohemians. I nadále tedy příjemný poslech.
1: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
2: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy už má Pavel Prouza.
3: Ukrajinský prezident přišel o polské nejvyšší státní vyznamenání. Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Motocyklová velká cena České republiky pokračuje kvalifikačním dnem. Nehoda v tunelu uzavřela dálnici D8 na příjezdu do České republiky z Německa. Bude jasno až polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty do 36 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
3: Polský prezident Karol Nawrocki rozhodl o odebrání nejvyššího státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Prezident Ukrajiny ho ztrácí kvůli pojmenování jedné z armádních jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ta se ve 40. letech minulého století podílela na vraždění Poláků na Volyni.
4: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
5: Prezident Karol Nawrocki ve videu na sociální síti X řekl, že Poláci nemohou připravit oběti masakrů o důstojnost a že Polsko žije, dokud se jeho národ pamatuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský získal nejstarší a nejvyšší polské státní vyznamenání, řád Bílé orlice, v roce 2023 z rukou tehdejšího prezidenta Andřeje Dudy. A to za mimořádné zásluhy o prohloubení přátelských vztahů mezi Polskem a Ukrajinou a za rozvoj spolupráce pro demokracii, mír a bezpečnost. V Evropě. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
3: Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnících nebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
6: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím. A nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt. A dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
3: Pardubické východočeské divadlo dnes večer na vyhlídce pod hradem Kunětická hora představí v premiéře novou adaptaci Erbenovy Kytice. Hudební inscenace přináší 7 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat, Vodníka nebo Svatební košily. Divákovi nabídne různé žánry, horor, drama, ale i komedii. Na hrané,
7: bujném jede koni. Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové ukazuje ženy, které mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, přitom ale nesou maximální vinu.
8: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
7: Hudbu složila do představení performerka a skladatelka Vladivojna Lačia.
9: Ta muzika má veliký náboj,
7: říká herec Jan Vápeník. Přidanou hodnotou inscenace je pak kulisa hradu a také exteriér.
8: To počasí mění scénografii, takže i když tam nemáme žádné přestavby, tak když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
7: Dodává režisérka z Kunětické hory Naďa Kubínková, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguayí 0-1 nemají ve skupině ani bod a ztratili tak naději na postup do play-off. Do vyřazovací fáze turnaje naopak prošli domácí Američané po výhře 2-0 nad Austrálií. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0. Motocyklová velká cena České republiky má dnes na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto2 chce český pilot Filip Salač navázat na páteční tréninky, ve kterých obsadil druhé místo. Mluví o tom, jestli v kvalifikaci může ještě zrychlit.
11: Myslím si, že všichni jdeme naplno stále, v té kvalifikaci potom se trošičku víc riskuje, buď to vyjde nebo ne. Takže říkám, doufám, že budu mít to závodnické štěstí, protože to bude velmi důležitý startovat dopředu tady do toho závodu. Těším se na to.
10: A královskou kubaturu MotoGP čeká dnes první závod. Ve 3 hodiny odpoledne začne sprint na 10 kol.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Uzavřená D8 u německých hranic a ucpané příjezdy do Brna. Dálnice D8 je stále neprůjezdná na příjezdu do České republiky směrem z Drážďan. V tunelu Panenská na 86. kilometru odklízí nehodu dvou osobních aut. Provoz tunely je tak zastavený a doprava z D8 odkláněná před nehodou na Petrovice na kilometru 87. Osobním autem se po to pak dá objet přes Nakléřov. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolony mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 312 je omezení ze 3 pruhů pouze do jednoho a kolona tak má skoro 4 kilometry, zdržení na Brnu asi 20 minut. Vázne provoz na příjezdech do Brna, a to jak po dálnici D1 z Prahy, tak i po D2 z Bratislavy. Kolony na D1 jsou od sjezdu na Mikulov z kilometru 194. Směrem z Bratislavy na D2 kolona před omezením je ze 3. kilometru. Navíc v koloně tam řeší na 0,5 kilometru i nehodu osobního auta s nákladním. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte zdržení před Benešovem. Kolona od Mrače je asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky, ty mohou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
12: Repríza pořadu Desítka Pavla Horváta.
14: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
15: Dobrý den.
14: A vítáme tady dalšího z tvých hostů, můžeš ho prosím představit?
15: Můžu. Já jsem říkal ráno, že to je můj bývalý jako svěřenec a i bývalý protihráč, ale jelikož ty si zajel do análů, tak jsme zjistili, že jsme proti sobě vlastně skoro nikdy nehráli. Jestli mi to vyvrátíš, tak budu rád, ale...
16: Tak dobrý den, nevyvrátí.
15: Já je tady Milan Havel, mě to trošku mrzí, že jsem proti němu nikdy nehrál, protože bych ho vlastně, nevím proč, protože bych ho neobešel ani nepředběh, tak asi mě to tolik nemrzí.
14: Je tady Milan Havel, dnešní oslavenec, všechno nejlepších svátků,
15: no,
14: Milane. Vítejte v Desítce Pavla Horváta.
12: Host Desítky Pavla Horváta.
14: Tak já myslím, že je škoda, že jste spolu nehráli, protože mít takového fofrníka třeba na straně, to by si využil.
15: No, fofrníka hlavně, teď jsme se bavili, že začíná sezona za chvíli, nebo přípravy, že kluci mají takový ty běhy před těma ještě oficiálníma tréninkama, tak Milan byl z těch kluků, který běhali vždycky v té první skupině a běhal rychle a vydržel hrozně dlouho, takže to samozřejmě bylo jedno plus a druhý plus bylo ještě to, že kdykoliv stokop na zadní tyč, tak najednou se tam objevil Milan Havel a většinou z toho skóroval. Ale k tomu se taky dostaneme.
14: K tomu se dostaneme, můžeme to započít tím, že teď máme hodně těch reprezentačních témat, kvůli mistrovství světa. Stáváte na zápasy?
16: Tak nestávám pravidelně, ale kluky českou reprezentaci, to jsme vstali, dokonce chtěli i můj malej 7letý syn, mě nutil, abych ho zbudil, moc jsem mu to nevěřil, ale bez srandy jsem přišel do pokoje a ty 4 ráno a on hned otevřel oči a vydržel celý zápas.
15: A co říkal na ten zápas?
16: No, říkal, že škoda, ale shodli jsme se asi spolu, že to bylo zasloužený.
14: Vy jste možná takhle vstával, když koukám na ročník narození v nějakých 8 letech na mistrovství světa v Asii, v Jižní Koreji a v Japonsku někdy v roce 2002, nevím, jestli si vzpomínáte.
16: Ne, mě táta nezbudil.
14: Já si pamatuju, že my jsme během mistrovství světa 98, což mi bylo 7, taky chtěli koukat třeba do noci a nemohli jsme třeba v finále to vůbec, no, to pak si člověk až archivně.
15: V roce 86, když mi bylo 11, tak jsem vstával, ale nebylo to v televizi.
14: Když jsme u Milana Havla, tak on reprezentoval Česko také na mládežnické úrovni. Dneska je to přesně 9 let, kdy jste hrál za 21 v Tychy v Polsku, mistrovství Evropy.
15: To
14: jsi
15: nevěděl, že to je 9 let.
14: 18. 6.
16: jsem nevěděl.
14: Z Němci tehdy, 0-2 to bylo.
16: Ano, první zápas, první zápas.
14: První zápas, pak jste tam ale vlastně měli ještě šanci po vítězství nad Itálií 3-1.
16: Jo, tak tam byl takový ještě starý systém, kde byly tři skupiny, postupoval vlastně první tým a nejlepší druhý, jestli to dobře říkám, my jsme vlastně první zápas s Němcem a my jsme chytli těžkou skupinu. S Němcem jsme první zápas 2-0 prohráli, ty z nás zaslouženě asi přejeli a naopak druhý zápas 3-1 s Itálií. A měli jsme šanci na postup, ale bylo to fakt tak zvláštní, že my jsme ještě byli skupina Ačko, jestli si pamatuju, a tak se kalkulovalo, museli jsme vyhrát 3-0 s Dánama a nedostat žlutou kartu, aby jsme postoupili, takže se tak různě kalkulovalo před tím zápasem, no a ten zápas jsme nakonec nezvládli, prohráli jsme, myslím, 4-2, nepostoupili jsme, ale to mistrovství bylo úžasný, spousta českých fanoušků.
15: A pamatuješ si nějaký svoje spoluhráče?
16: Jasně. Řekl bych, že všechny možná.
15: Tak vlastně tam byly zajímavý jména, no.
14: Tak já tady mám tu sestavu, možná i teda přečtu celou tu základní proti Německu, když to je těch 9 let. V bráně Zima, Lukáš Zima, ano. Myslím, že. Obrana Sáček, Lichtner, Simič, Havel. Střed zálohy Souček, pak tam byl Černý, Trávník, Ševčík, Jankto a Šik. Tak minimálně tři jména, která teď zazněla, jsou i posluchačům hodně teď známá, protože tři z nich nastupují na mundialu za Česko.
15: No, to je celkem jako nabitý mužstvo. No.
14: To je nabitý mužstvo. Kdo byl lídrem takového mužstva tehdy?
16: Jo, my jsme měli opravdu silný tým, společně i s vlastně s trenérem Vítou Lavičkou, který to dal super dokupy a měli jsme skvělou partu a až na první zápasy, který se nám v kvalifikaci nepovedly, vypadalo to, že už nepostoupíme. Myslím si, že jsme tam hráli klíčový zápas s Belgií doma, kdy oni to přijeli nabitý taky ty hráči a my jsme to zvládli 1-0 a ukopali jsme to takovým tím svým srdíčkem, jak říká Pavel. Ne, Patrik Šik to trefil z otočky nějak doprostřed brány, ještě myslím trošku chyba golmana a pak jsme to ubáčili a vlastně ta kvalifikace se otočila a postoupili jsme nakonec. A teď se omlouvám, zapomněl jsem otázku.
14: No, může přijít otázka konkrétně na Patrika Šika, který je tedy, myslím, o nějaký ten rok a půl mladší než vy. Je to ročník 96, vy jste srpen 94 a on tehdy už měl za sebou ten přesun do Itálie, že? Na tomhle euru.
16: Myslím si, že to ještě bylo v začátcích té kvalifikace, on byl na hostování na Bohemce ze Sparty, takže jsme spolu prožili rok. A pak
15: spolu jezdili autem na srazy.
16: Jezdili jsme spolu autem na srazy, řídil Páťa většinou, třeba v té době Felici ještě.
15: Tím se na srazy nejezdil.
16: Takže jezdil Páťa. A bývali jsme i spolu na pokoji, super kluk. Doteď, když se vidíme, tak rád ho vidím. Ale už v té době, kdy on přišel na Bohemku, tak bylo vidět prostě, že je jinde a že má před sebou velkou kariéru, což si myslím, že potvrzuje.
15: Já to teda využiju, promiň. Jo. Já samozřejmě, teď ho všichni známe, já si ho taky uvědomuju v tomhletom věku, ale samozřejmě jsem s ním nebyl, tak to využiju, že tohle si řekl. Je to salámista nebo to není salámista? V dobrým slova smyslu, myslím.
16: V dobrým slova smyslu je určitě.
15: Jestli dokáže vypnout tu hlavu prostě od toho tlaku a hraje si svůj zápas, je připravený na to, všim je silný.
16: Jo, já si myslím, že Paťa má takovou tu super fotbalovou hlavu, ač on ví, třeba, že ty schopnosti má velký, tak dokáže si ten tlak na sebe, ale na jednu stranu si ho nedokáže vůbec připouštět. Naopak jako je to super kluk, dokáže to v kabině odlehčit. Naopak, když je třeba, tak je schopný něco říct, takže i v tomhle směru si myslím, proto je tak velký hráč, jak je.
15: To je zajímavý, protože my ho máme vlastně všichni zaškatulkovanýho za toho hráče, který úplně se nebude vyjadřovat, nebude jako tak bych řekl produktivní v tom
14: kolektivu,
15: mezilidských vztazích v té šatně a tohle je dobrý slyšet.
16: A tak protože... jako já si můžu, tak samozřejmě já už s Paťou už nějakou dobu, to je několik let, co jsme spolu hráli, ale myslím si, že jsem četl nedávno rozhovor, i on to říkal, jakoby, když se bavilo o kapitánovi, kdo bude nový kapitán, říkal, jakoby, že to nechce, nebo že potom netouží, že je schopný z kabině si říct svoje věci, což si myslím jenom, že potvrzuje tak, jak se chovali předtím.
15: Jo, to je dobrý. No.
14: To je téma, které jsme teď několikrát dali i Antonínu Panenkovi, legendě Bohemky, se kterou jezdíme tento rok na živé desítky, Pavla Horváta. Jestli chtěl nebo nechtěl být kapitánem, on to má výbornou historku vysvětlení, můžete si to poslechnout i na aktuálně vydané desítce v archivu. Byli jsme na výstavišti s Antonínem Panenkou, Václavem Němečkem a právě teď včera se objevil na YouTube záznam z celé té akce z festivalu Off Season. Tak vás zvu k tomu poslechnout si Antonína Panenku se vzpomínkami i na to, proč nebyl kapitánem. Ale ještě věc, která se týká Patrika Šika, jo, tak on přišel do Bohemky na to hostování se 4 starty za Ačko Sparty v lize a pak v Bohemce tedy prožil tu průlomovou sezonu. A už jste nejen opravdu jako cítil psychicky, že třeba byť je to hráč na hostování, že ve Spartě nedostal tolik šancí, že to má takhle jako v sobě a že to má před sebou. Je to takhle opravdu, protože tady je spousta dalších hráčů, budeme ještě zmiňovat jednoho konkrétního z Plzně. Jestli se to takhle projeví už v tu dobu, kdy to třeba nikdo ještě nečeká.
16: Tak si myslím, že Paťa měl tu nálepku jako velkého talenta. Člověk jako by v tomhle věku, asi Pavel mi to potvrdí, že nemůže úplně říct, jako kam ten kluk to dotáhne samozřejmě. talentů.
15: Vidíš tu kvalitu?
16: Vidíš tu kvalitu, ale takových hráčů bylo spousta. Na Paťovi to bylo vidět, že on prostě má ty dispozice, je vysoký, umí hrát hlavou na to, jak je velký, je technický, je rychlej, neskutečný zakončení, jako utažená placka na útočníka, jako to se možná neviděl. Takže jakoby měl ty předpoklady velký, ale samozřejmě nic to neurčuje k tomu, když je na hostování v 18 Bohemce nebo kolik mu bylo, že taková kariéra bude. Jako. Jsou to nějaké spekulace. Paťa si myslím, že to vzal za dobrý konec a dotáhnul to, za kam to dotáhnul.
14: Trošku rozdílné pozici byl asi Tomáš Souček v tom tehdejším nároďáku, protože ten měl všechno to velké, co dosáhl před sebou. Charakterově a možná tím nastavením jste spíš blíž třeba Tomáši Součkovi? Nebo ne charakterově, ale myslím tím herním nastavením, tím, jakým způsobem přistupujete k fotbalu.
16: No, to asi.
15: Jako, že víc bojuje. Jako.
14: Asi, no, jako, asi, že jste říkal, že
15: nebo, ono, pozor, asi nem, no. Proti Patriku Šikovi se dá říct, že vlastně všichni hráči můžou se cítit malinko v pozadí, protože to, co říkal Milan, ta fotbalovost, prostě ta kvalita, ty myšlenky, ten úm je jako u něj nadstandardní a vlastně jakýkoliv hráče zmíníš v tuhle chvíli, tak asi se bude cítit trošku jako jinak. No,
16: no Pavlík to řekl trošku kulantně, no. Já jsem chtěl říct, jako, že asi nemám takovou techniku jako Patrik Šik, takže asi blíž Tomáši Součkovi, ale přeci jen jako se vším respektem, Tomáš Souček je určitě dál než já.
14: No, Milan Havel, ale...
15: V Americe.
16: Je v Americe.
14: Milan Havel, ale každopádně se podílel taky na 5 reprezentačních zápasech českého Ačka. A my si vlastně v desítce můžeme připomenout fakt, že sám nebyl daleko od toho, aby se třeba na mistrovství světa taky probojoval.
17: U hrací plochy u postranní čáry jsou připraveni dva krajní fotbalisté, je tam Aleš Matějů, je tam také Milan Havel a zřejmě právě teď bude střídat trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý.
18: Už pomalu končí třetí ze 4 nastavených minut tohoto zápasu, skóre stále nerozhodné 0-0. Tam je Souček centruje před bránu, úplně volný Havel, který teď netrefil, teď na něj úplně zapomněla švédská defenziva. Havel tam byl na rohu malého vápna úplně sám.
14: Vzpomínáte, o jaký zápas jde, Milane?
16: Tak samozřejmě, byl to zápas baráže o mistrovství světa ve Švédsku. No, těžká chvíle pro mě asi, jedna z nejtěžších chvíl v kariéře.
14: Tak vůbec nastupoval do toho barážového klání tehdy?
16: No, tak ne, tak bral jsem to trošku jinak. Já si myslím, že jsem byl nějak donominovaný, nějaký ty zápasy předtím jsem jezdil. Věřil jsem, že tu šanci dostanu, těšil jsem se na to, byl jsem rád, jsem v reprezentaci. Samozřejmě každý má takovýhle sen, bych řekl fotbalista, dostat se do repre, mně se to povedlo, takže já jsem byl šťastný. No a samozřejmě pak přišla tahle chvíle, když jsem to měl na noze, mohl jsem poslat nás vlastně dál. Je otázka, jestli by se řešil offside, neoffside, ale to už je asi jedno, ale musím říct, že to byla jedna z nejtěžších chvil v mý kariéře, protože uvědomoval jsem si, co to znamenalo a samozřejmě i lidi mi to dali dost pocítit. Byla to asi jedna z dvě nejtěžších chvíle v kariéře a tohle byla asi ta nejtěžší, která mě byla asi strašit ještě, až skončím.
14: Tak to se omlouvám, že jsem jí tady vytáhnul.
16: Ono
14: se to týká toho mistrovství světa a vlastně byl to velmi specifický zápas, vy jste říkal absence, tak zrovna Patrik Šik byl zraněný, takže chyběl, do toho chyběla kompletní ta obrana 4 z Eura 21. Poprvé tehdy Češi hráli na 3 stopery, Zima, Brabec, Holeš. Debitoval tam tehdy, po vás přišel na plac ještě současný kapitán repre Ladislav Krejčí, tak jenom, aby si i posluchači uvědomili, že ten fotbalový život je strašně rychlý, že už to je vlastně docela dávno.
15: Jsem nedávno říkal, nebo na tom off-seasonu se mě tam někdo ptal, já si pamatuju na San Siru v Lize mistrů jsem měl prostě, ne obrovskou šanci, ale střelu z vápna, kterou si troufnu říct, že z 10 8krát trefím a tam jsem to dal vedle prostě. Ale samozřejmě to nebylo za nároďák, nebylo to v žádný kvalifikaci, ale taky vlastně to byl jeden z nejhorších mých zážitků, který se mi vlastně vrací, protože vždycky, když koukám na nějaký ty statistiky, tak mám 0 gólů za nároďák, 0 gólů v Lize mistrů a říkal jsem si, že tohle by jako bylo tak, že by to všichni viděli a mě to vlastně do dneška mrzí, už mě to jako úplně netrápí, ale mrzí mi to, že jsem třeba tohle to neproměnil. Samozřejmě, když by my jsme to nepřipomněli, tak podle mě už je to taková doba, že ani tohle by si fanoušci možná nevybavili, ale furt je to, ne, ale tak ty to budeš vědět do konce života.
16: Jo,
15: bohužel. Ale no, pozor, taky se dostaneme k těm lepším.
14: Se dostaneme asi taky, já jsem si vzpomněl spíš na tu druhou, ale tu ještě necháme.
16: Ne, tak v pořádku, úplně, já jsem čekal, že to přijde, že to vytáhnete, takže já jsem ten typ, jako který rád vyhrává, nesu těžce prohry a tohle samozřejmě.
15: No, hlavně ty z těchto pozic,
16: hrdina,
15: přesně ty z těchto pozic, jako se většinou nepleteš, no.
16: Nevím, šlo mi to na volej, no, tak kdyby mě znal, tak možná se tolik nediví.
14: Bylo to tehdy velmi opravdu specifické období, protože potom fantastickém euro, já to hodnotím strašně vysoko, když byli Češi ve čtvrtfinále o rok dříve, tam byla řada komplikací, které prostě znemožnily třeba dostat se přímo na šampionát, pak těžká ta baráž. Milan Havel u toho, takže jste si v úvozovkách vybral tuhle chvíli, ale myslím si, že můžeme samozřejmě se zaměřit i na to, že ten současný národák se nějakým způsobem pere na tom mistrovství světa po 20 letech. Když se hrálo s Jižní Koreou, tak se asi sám dokážete představit, jak těžký to byl zápas, jak těžký soupeř to byl. Byť velká kritika se snesla na Čechy, tak jeho Korejci to jako nejsou úplně soupeři, které byste chtěl potkávat třeba na klubové úrovni.
16: Jo, tak osobně jsem byl na ně strašně zvědavý, protože když jsme věděli, jakou skupinu budeme hrát, tak já jsem si hned rozklik tu Jižní Koreu, říkám přesně, říkal jsem si, lidi si to asi budou říkat, že ty musíme smáznout. Já jsem si rozklik tu jejich soupisku a říkám, no to asi žádná sranda nebude. Navíc jako Pavlik taky asi má tyhle zkušenosti s těmahle týmama ze soustředěních, takže já vím, jaký tyhle národnosti jsou a věděl jsem, že to nebude nic jednoduchého a myslím si, že Korejci to potvrdil a mně se líbili, jak hráli a vůbec bych nekritizoval kluky, byl to první zápas po 20 letech, určitě to na ně taky padlo. A
14: pochopitelně Češi mají za sebou v těch uplynulých letech měření s tou absolutní světovou špičkou a u jednoho z nich byl taky Milan Havel, který je hostem desítky Pavla Horváta.
17: Oba trenéři o poločase střídali, trenér Šilhavý tedy vynuceně a už po druhé ze hřiště odešel Jakub Jankto, který je stejně jako Jaroslav Zelený zraněný a s dvanáctkou na jeho místo přišel Milan Havel, obránce Viktorie Plzeň.
19: Alonso se ale snažil jedním dotekem přihrát na střed, to se ale nepodařilo. Naopak se podařila velmi dobrá přihrávka Václavu Černému, Jan Kuchta spěchá sám na Unaje Simona, přehazuje ho a Česko vede 2-1. Fantasticky to provedl Václav Černý s Janem Kuchtou.
14: Na první dobrou taky vzpomenete, o co šlo?
16: Jo, určitě. Zápas se Španělama v Edenu, Liga národů, se nepletu.
14: Remíza nakonec 2-2.
16: Nakonec 2-2, asi nejhezčí zápas, co jsem v reprezentaci prožil.
14: To byl krásný vstup vlastně po vítězství na Švýcarském, tak přišla ještě tahle remíza s pozdějšími mistry Evropy. Když to člověk srovná Španělé, pak měl jste zkušenost taky na klubové úrovni. Když jsme mluvili o Jižní Koreji, jak vám chutná tenhle styl?
16: No, asi nechutná.
15: Taky super nezahraješ.
16: Asi nechutná úplně, ale zase na druhou stranu ten zápas doma s těma Španělama, já jsem tam šel o poločas ve stavu 1-1, pokud se nepletu.
14: To byla bizarní situace, že se zranil už hráč, který střídal předtím otřeseného Zeleného, byl to Jakub Jankto. A vy jste šel místo něj ještě.
16: Já jsem šel ještě místo něj, myslím si dokonce, že on se zranil nějak před poločasem a myslím si, že jsme dohráli v 10, nebo jestli to byl tenhle zápas.
14: No, tam byla taková chybka, nebo spíš situace, že se nestřídalo, hrálo se v 10, inkasovalo se na 1-1.
16: A právě já jsem tam šel od té půle a říkám, teď co tady budu dělat, že jo, teď oni to je první poločas docela dobré a říkám, on to tak většinou bývá, oni přidají, oni se naštvou.
14: Tak ta jména, jo, tak tam byl Busquets ještě na sklonku té repre kariéry, byl tam Gavi, Rodri, Koke, Sarabia, Dani Olmo, Ferran Torres, takže slušná sestavička takhle.
15: No, to je zajímavé, že oni mají vždycky slušnou sestavičku.
16: Jo, je to tak.
15: Ale ještě, promiň, já jenom odbočím tadyhle, mě zajímá ten pocit. Máš starty za nároďák, byl jsi v 21, ale to Ačko, ten nároďák, ten pocit, když tam prvně byl.
16: Tak neskutečný, už ten první pocit, když jsem se to dozvěděl vůbec, že jedu, jako, protože já jsem s tím nějak tak jako nepočítal. Bral jsem hlavně klubovou úroveň, tam odevzdal všechno a repre jsem si říkal, že prostě, že je to zase trošku jiný level, buď to přijde, nepřijde to. Nakonec se nějaký kluci skončili a že byli samozřejmě nějaký zranění. Nám se v té době dařilo v Plzni, že to bylo zrovna za Michala Bílka, za tebe, Pavliku. A ta pozvánka přišla a samozřejmě to je něco neskutečného. Pak když tam člověk stojí, já jsem měl i to štěstí, že první zápas, který jsem odehrál za nároďák, bylo s Ukrajinou doma v Plzni, takže ještě na domácím stadionu, takže bylo mi dobré kus skoro. No. Je to neskutečné.
15: To je hezký, no. No to je, já jsem to měl taky stejně, tak mě to jenom zajímá, jestli, protože já poslouchám Kabáty ještě a nebo Michala Davida, tak Milan je malinko mladší, tak jestli taky tyhle ty pocity ty mladší hráči prostě mívají, no, nebo jestli už je to jako normální, Milan taky není jako dvacátník, ale jestli je to prostě jako tak jdu za nároďák a hotovo, no, ale myslím si, že každý, jako kdo to takhle vnímá, tak to cítí správně, no.
14: Milan Havel, který je s námi hostem desítky Pavla Horváta, mluvil o mistrovství světa, jenom když se teď obecně zaměříme třeba na jaký ten tým, který vy byste vypíchl, jestli to třeba budou Španělé, kteří teď teda senzačně remizovali s Kapverďanami, nebo s Kapverďany, ale jestli třeba je favorizujete,
15: já ti nepomůžu,
14: jestli tam máte někoho oblíbenějšího ještě. podle herního stylu?
16: Nevím, trošku mi připomíná to mýho syna, který se mi na to ptá furt, kdo to vyhraje.
14: Takže to bude, on možná je podobně zvídavý jako novinář.
16: A je to možný.
15: Je
16: to
15: možný, těch ústev je hodně strašně. Je velká spousta a já musím říct, že jsem třeba Argentínu viděl jenom góly, takže nevím, jak ten zápas probíhal. Je to ještě těžký, musíme chvíli počkat. Já si myslím, že aspoň dva zápasy, tři zápasy v té skupině, pak budeme moci jako říct opravdu, kdo je velkým favoritem. No.
14: Tak než se přesunem na klubovou úroveň, tak ještě k mistrovství světa máme za sebou první tedy to hrací kolo. Pochopitelně, kdo si nás naladí třeba ze záznamu, tak už bude za námi i ten zápas s Jižní Afrikou. Nicméně Milan Havel, krajní obránce, záložník, hráč, který se dostává taky k autům a právě i auty se hodně řešily, rohové kopy a to zrychlování s těmi novinkami v pravidlech. Nevím, jestli vás to přímo teď potká, jestli už to bude taky implementováno do té české ligy, jestli se na to nějakým způsobem chystáte, jak to vnímáte, tyhle novinky, které můžou přispět k tomu, že ta hra bude plynulejší.
16: Tak určitě je to jenom dobře, no. Samozřejmě dá se tím natáhat docela dost času. To já sám moc dobře vím.
14: Oti dáte míč a takhle?
16: Ne, tak je to jenom dobře. Je to jenom dobře. Samozřejmě asi si na to budeme chvíli zvykat, i když na to mistrovství, co to sledují, tak ty hráči opravdu to dodržují, i ty rozhodčí a je to jenom dobře pro fotbal.
15: No já si myslím, že trošku už to natahujou. Včera zrovna ty oba zápasy už to chvilku trvalo malinko díl než ty úplně první. V tom ten první den mně se to líbilo, že vlastně hned začal ten rozhodčí počítat a bylo to furt ve hře. Takže já si myslím, že u nás budeme muset tlačit ty rozhodčí k tomu, aby fakt byli striktní, aby jako nečekali, aby prostě popohnali toho hráče a hned do hry. No. Myslím si, že to je dobrá změna.
14: Milan Havel trošku i pozici, trošku vzhledově mi připomíná vzdáleně Andyho Robertsona, kapitána Skotska a viděl jsem teď jeden záběr, jak on při tom zápase z Haiti nešel vhazovat, nešel ten balon vůbec sebrat ze země, tak ho nechal. Postavil si spoluhráče, pojďte kluci a vlastně to nějakým způsobem ještě rozhodčí nechali, ale asi taky na to
15: no,
14: budu koukat.
15: No tohle, tak hele, my jsme ještě Češi, takže já si myslím, že tam jako vyčarujeme nějakou jako vychytávku. Ne, líbí se mi to, já si myslím, že pokud ten rozhodčí bude v tomhletom striktní, samozřejmě i pro ně je to nový, jo. Ono, když pískáš 10 let nějakým způsobem a teď najednou, říkám, já jsem zažil malou domů a taky to trvalo chvíli, takže tohle je dobrý pravidlo, myslím si, že to pomůže.
14: Mistrovství světa pokračuje, pochopitelně v zámoří, Radiožurnál Sport mu věnuje velkou pozornost, ale máme tady Milana Havla, tak se budeme zaměřovat právě na jeho klubovou kariéru.
12: Repríza pořadu desítka Pavla Horváta.
14: Máme tady Milana Havla, který ve své kariéře v první lize zatím odehrál 254 zápasů, nastřílel 21 gólů, má 19 asistencí, většinu z těch zápasů 177 má za Viktorku Plzeň, se kterou získal taky dva mistrovské tituly a dvakrát se s ní účastnil Ligy mistrů. Jeden z těch titulů získal tady s Pavlem Horvátem. Bylo to v sezóně 21-22. Když to porovnáte, máte tady teda Pavla, já vím, že se to teď bude těžko asi říkat, s tím rokem 2017-18, jaké specifikum toho bylo to teda už po druhé, když jste vyhráli titul?
16: Tak musím říct, že to bylo úplně jiný. Když se vrátím asi těch 2017, to já jsem přišel do Plzně vlastně před tou sezónou, to se tady rozjeli velký šachy v Česku, kdy Sparta Slávě nakupovala hodně. Nás přišlo asi 5 taky do Plzně. Měli jsme ten neskutečný podzim, kdy jsme vedli o 16 bodů ligu a naopak jaro nesedlo a nakonec jsme to hráli jen tak. Byl to velký rozdíl v tom, že v Plzni ještě byly klubové legendy jako Limba, Hubňa, Matuš, jo, byl tam Baky,
15: Hejdis,
16: byl tam Milan Petržela, takže pro mě skvělá škola. Vrátil se Pavel Vrba, já přišel kluk z Bohemky z jednou Galitkou a teď jsem tam seděl s těmhle borcem a ještě prostě takhle jsme valili, furt jsme vyhrávali a vůbec nevěděl, kde jsem, nakonec jsme to zvedali na náměstí, takže jako neskutečný. No a ten druhý titul zase jako nedá se to úplně srovnávat, ale Pavlík to ví, by tam člověk musel být. To byla asi ta nejlepší sezona, co jsem zažil.
15: To už jsem byl starší.
16: To už jsem byl trošku starší, ale prostě ta sezona, víme, že co se dělo v Plzni, ale jak ta parta, Pavlík s Míšou Bílkem, co dali dokupy, prostě jakou partu dali a jak my jsme šlapali furt, jeli jsme, novináři do nás šli, že furt vyhráváme o gol, my jsme jo, se tomu smáli.
15: To je ten případ, jo? My jsme vyhrávali 2-1, já si troufnu, 6x jsme vyhráli 2-1 na začátku.
14: 8x prostě. Celkem
15: no,
14: a 17x o gol během té sezony.
15: No, to stačí.
14: Vyhráli jste.
15: A to právě vnímáš v té šatně, jo? Že ty jako, samozřejmě se to k tobě dostane, my všichni říkáme, to nečteme a neposloucháme, ale hele, ty, teď nějaký expert říkal, no oni jako vyhráli, ale nebylo to dobrý prostě a nedá se na to koukat, no a ty si vyhrál prostě 2-1, po třetí za sebou, po čtvrtý za sebou a najednou si měl náskok, takže jako tady těm věcem, co jdou mimo tu šatnu, se vlastně kolikrát směješ a možná to není ani publikovatelný, ale v té šatně prostě je to úplně, úplně jiný svět.
16: Já bych tě jako ještě možná doplnil v tomhle, že možná to jako i ti jako dodává ještě tu sílu větší.
15: Že chceš znovu vyhrát.
16: Když seš takhle semklej a musím říct, že to byla sezóna, kde já jsem měl pocit, že my jsme šli na to hřiště a když jsme prohráli těch 1-0, tak já jsem viděl, že těch 2-1 prostě vyhrajem. Nevím, jak to je, ale prostě měl jsem sobě takový ten pocit a tím ještě, jak jsem říkal, tak ta Plzeň měli jsme ty problémy a nepostoupilo se do poháru a nakonec prostě se udělala skvělá parta, která šlapala celý rok a to bych přál každému zažít takovouhle sezonu.
14: Abychom to ještě posluchačům dokreslili, tak konec sezony 2021, sama o sobě specifická tím počtem účastníků, bylo jich tam 18, 34 kol, nadstavba jeden rok se vynechala a vlastně Adrian Gula nedotrénoval sezonu, poté, já bych řekl, divočině s Příbramí, to si možná vzpomenete, 3-3, to tehdy bylo, to zase Filip Zorvan přihazoval golmana z dálky. Pak přišel Michal Bílek s Pavlem Horvátem. Možná si vybavíte, kde hráli první zápas, kde trénovali. To bylo v Dělíčku proti Pardubicím. A dopadlo to 0-3, jenom aby jsme ještě to trošku víc zhutnili, že ta atmosféra asi nebyla snadná.
15: Jsme to vyšperkovali.
14: Vyšperkovali.
16: Já si myslím, že když přišli vlastně Pavel s Míšou Bílkem, tak možná litovali, kde to jsou, protože ten začátek jsme měli opravdu špatný.
15: Ale to vůbec, já si jako uvědomuji, že vím, že jsem tam zmínil Perňu a jsme měli takový ten meeting v té šatně, tak teď už to je jako deal a já si uvědomuji, že takový to obvyklý klišé, že jako bychom si měli všichni uvědomit, že můžeme být šťastní, že vůbec v té Viktorce jsme, že jako si toho vážit, co všechno tam máme a jaký máme podmínky a jaký máme hráče. A myslím si, že jsem zrovna zmiňoval Perňu, že říkám, co jsi měl v Brně, jako co jsi měl, co máš tady všechno k dispozici. Teď samozřejmě zbrojovka se dostává někam asi, kde ji všichni chceme, ale v tu dobu prostě v Brně to úplně nebylo ideální a ty kluci prostě si myslím, že si toho vážili daleko víc najednou a samozřejmě ty výsledky ti pomůžou v té atmosféře, to je bez debat, když furt prohráváš, tak si můžeš říkat spoustu věcí, ale tady ty kluci byli charakterově, už to nebyli jako teenageři úplně a už měli spoustu věcí za sebou, takže tam stačilo, bych řekl, tak jako škrtnout a trošku možná vyřadit takový ty, který, tak jak to je vždycky, že prostě ty, který to trošku jako tlačí někam, kde úplně nechceš, který nechtějí makat, tak ty kluci prostě odejdou a vytřídí se to a pak to mužstvo je zdraví a dopadne to třeba takhle. Ne?
14: Vy jste po té porážce pak ale porazili Baník a Opavu a teda bylo to páté místo, to znamená, že nějakým způsobem jste měli zaručenou snad kvalifikace do Evropy.
15: Tu konferenční.
14: Ale chci se zeptat ještě Milana na moment, který předcházel asi příchodu Pavla s Michalem Bílkem. Semifinále poháru proti Teplicím dal jste rozhodující gól, to bylo ještě vlastně pod panem Gulou. A pak přišlo finále se Slavií, kdy jste byl vyloučený. Jak se osobně srovnáváte s takovýhlemi výkyvy? Neříkám, že máte pořád, ale prostě přijde takhle moment, že třeba během měsíce máte nahoru dolů.
16: To už bylo za Pavlíka, finále poháru. To je asi fotbal, prostě to fotbal.
15: To je blbý, no.
16: To fotbal prostě přináší a trefili jste i tu moji teda druhou jako nejhorší chvíli.
14: To je tahle, jo. Já si myslím, že to ještě něco.
16: To je tahle, samozřejmě dostali, protože ta sezona byla fakt jako špatná. My jsme byli nakonec rádi, že jsme skončili pátý, že jsme do těch pohárů šli, ale ta sezona byla celkově blbá. Nedostali jsme se do poháru na začátku, kdy jsme vypadli s Alkmárem. V poslední minutě jsme dostali gola z penalty, v prodloužení jsme vypadli, pak jsme se dostali vůbec do poháru a tohle vlastně bylo pro nás takový jediný,
15: co jsme mohli získat.
16: A to finále si myslím, že jsme odehráli jako skvěle, byli jsme nachystaný, nikdo nám nevěřil, Slávě v tu dobu válcovala ligu. A samozřejmě přišel takovýhle můj, řeknu, zkrat, kdy jsem dostal dvě žlutý, zbytečný a taky to strašně bylo, protože jsem viděl ten tým, že je dobře připravený, že šlape a že tu Slávy můžeme porazit. No. Bohužel samozřejmě, jak to bývá, Slávě dala jednoho gola, potom se to pohlídala a další těžší chvíle tak v fotbale. Ale to, jestli teda můžu, kdo mě hrozně překvapil, tak byl právě Míša Bílek, který já jsem pod ním začal první zápas, myslím, když tam právě byl, tak na Spartě. 3-1, já jsem zastavil 1-1, udělal penaltu. Takhle jsme tam prohráli 3-1 a pak ve finále poháru jsem dostal červenou, tak říkám, tak to se začal výborně s novým trenérem. Říkám,
15: to blejsknu.
16: To asi, to mě bude mít rád, no a on si mě zavolal a prostě uklidnil mě, řekl, že tohle se ve fotbale děje, že více umím a že na mě spolíhá a to mě hrozně jako, hned vlastně ten den po tom poháru mi tohle řekl a to mě dostal zase úplně jinam a zase jsem začal makat, takže pane trenére, děkuju.
15: Já jsem vlastně s Michalem nezažil úplně takhle tohle, ale měl jsem ho ve Spartě jako trenéra a vlastně já jsem dostal červenou v derby zase. A to jsme dostali, podle mě jsme prohráli ze Slaví 3-0 nebo 4-1 nebo tak nějak, to hrozně to dopadlo doma. doma.
14: 0-2 podle mě.
15: No ale stejně, já jsem dostal červenou prostě.
14: To by se to zdálo jako 0-3 prostě.
15: No já jsem, mě už to bylo jedno, pak kolik to bude. Já jsem byl rád, že prostě jsem jako odjel a jel jsem do Německa na operaci třísla, takže. Ale vlastně taky jsem měl zápasy, já jsem vlastně přišel s Michalem, tak jak jsme přišli do Plzně, tak on přišel do Sparty jako trenér a já jsem se vrátil z Japonska jako hráč a vlastně ta sezona jela, najednou bylo tohle derby a já jsem udělal pak tu chybu a že jsem dostal tu červenou, ale taky jsem cítil tu jako důvěru, že víš, že ten trenér prostě ví, co umíš a věří ti a ten hráč to prostě vnímá daleko jinak, než když seš jako odsouvanej. No.
14: Teď se teda možná dostaneme k těžkým situacím jiného hráče, který ale teď je strašně moc výrazný, udělal za dvě sezony po příchodu z hostování v Jablonci 48 kanadských bodů v Plzni a ještě než odešel do Lyonu, tak zapsal ve dvou kolech gól a 3 asistence. Když Plzeň Michala Bílka...
15: Co je toho většího, že myslíš?
14: Když Plzeň Michala Bílka a Pavla Horváta směřovala na jaře za tím prvním místem, mluvili jsme o těsných výsledcích, tak ale vedla na půdě velkého rivala pražské Sparty 2-0. Zase, když se na to podíváte dneska zpětně, neuvěřitelně na záležitost prázdné ochozy na Letné, tehdy ještě povolený 1000 počet lidí na stadionu. Plzeň vede 2-0 a v samém závěru ještě 2-1. No a Pavel Šulc se tam nachomítnul ke opravdu 3 vyloženým šancím. Já jsem jako úplný amatér, takže já neříkám 100%, ale říkám jako velkým šancím. A nedal je. Pak jste ztratili ten náskok, remizovali jste a ztratili jste vlastně i první místo v tu chvíli.
15: To je to, co říkám, to, co říká Milan, no. To jsou věci, které ten hráč, podle mě taky Šulci, když se pak ohlídne jako za svojí kariérou, která teďka směřuje úplně jinam, než zrovna v tenhle ten moment na té Spartě, tak si bude říkat, to byl asi nejhorší moment jako v mojí kariéře. Ještě můžu přidat jeden týden potom, nebo možná 4 dny potom se hrálo doma a on čel sám na bránu a taky to nedal. Takže on měl prostě takový období a stejně tak jako udělá brankář chybu nebo dostaneš takovouhle červenou, no tak Šulcíkovi nevyšlo 10 vteřin tam, možná ani ne. A vlastně to bylo fakt jako asi šílený pro něj úplně a pro nás vlastně všechny, protože my jsme samozřejmě cítili, že když ten zápas zvládnem, že to bude výborný, ale bohužel se to nepovedlo. No.
14: To byla to komplikace v tu chvíli pro Plzeň, která to nakonec zvládla v nadstavbě, k tomu se ještě dostaneme, ale vlastně Milan Havel pamatuje Pavla Šulce pak už, jak dneska se říká moderně, v tom jeho primu, jo, takový ten anglický výraz, jako v té skvělé fazoně. Když přišel po tom roce v Jablonci, hned jste to jako viděl, že je to třeba jiný člověk i, nebo jiný fotbalista? Nebo se to projevilo postupně?
16: Myslím si, že se to projevilo postupně. Co si pamatuju ty jeho první začátky, když on se vrátil, tak naopak to vypadalo, že možná půjde zase na hostování. Jako. Tam trenér Koubek nějak, myslím, po euru 21, byl nějak spokojený s jeho fyzickou kondicí, takže ten tam, myslím si, že tam měl i nějaký dvoutýdenní blok, kde byl mimo tým. A trošku mu samozřejmě, jak to ve fotbale bejvá, pomohl mu začátek sezóny, kdy se prohrál v Teplicích. Myslím si, že se nějak nezvládlo i předkolo, doma se remizovalo nějak 0-0 a vlastně on dostal šanci a chytil jí správně. Ale to, co jsme se bavili předtím, to prostě to je fotbal, to naopak myslím si, že teď se tomu třeba zasmějem a tomu hráči to naopak může pomoct. Pavlíkovi to třeba pomohlo v tom, že na to hostování vůbec šel a že tam se mohl vyhrát zase.
14: Já doufám, že to baví i posluchače, protože je to nesmírně inspirativní. Já a myslím, že to platí nejen o fotbale, že když jste...
15: Nešel na to hostování, on šel na ty hostování, že jo, on toho prošel podle mě i hlava, Budějovice, Jablonec.
14: V Opavě byl taky.
15: Opava, jo, takže Šulci si to oběh jako na to, jaký už byl, hrál tu Ligu mistrů vlastně mládežnickou v Plzni a pak prošel všechny tyhle týmy. Vlastně říkám, že není dobrý chodit každýho půl roku někam jinam, ale Šulcik tohle všechno zvládnul. Samozřejmě v Jablonci hrál třeba halfbacka, co si pamatuju, prostě zvládnul to a velmi mu to pomohlo, to je bez debat, ale taky to není jednoduchý prostě na tu hlavu. Vlastně ty chceš hrát v Plzni, což on 100% chtěl, jo, a oni tě furt odsouvají, ale logicky, protože prostě v tu chvíli ještě na to nebyl připravený a počkal si a makal hlavně. On makal, on byl dříč a je to dříč a on si to prostě vybojoval tu svoji šanci a využil ji úplně naplno.
14: V té sezóně pak postupně už byli vpouštěni diváci taky do ochozu a když jste hráli druhé kolo nadstavby v Edenu, ten titulový zápas se Slaví, tak bylo narváno, myslím. Mm-hmm. A to byl infarktový konec. Já jsem si to včera pouštěl ze záznamu. Slávia z penalty dala na 1-0. A pak jste teda měli ostrostřelce Žána Davida Bogela. Třeba osobně vy, Milane, v takhle infarktové situaci, jako dokážete si sebe představit na tom místě? To byla nějaká pátá, šestá minuta nastavení. Bogel šel na penaltu za stavu 0-1.
16: No, mám úplně husinu, jako, když si na to vzpomenu. Jako neskutečný. To pískal zahraniční rozhodčí.
14: Frankovský z Polska, no.
16: Polák a když písknu to penaltu, tak samozřejmě nebyli jsme úplně nadšený. Nebyli jsme úplně nadšený a už to vypadalo, že o ten titul přijdem a najednou z ničeho nic ještě se házel aut u střídače, který jsem měl házet já. Příběh Luďa Pernica říká, počkej, já to hodím, ještě něco řval, myslím, tam někdo, myslím, že Bořil tam na něco pořvával z tribuny a on tam ještě na něj otočil, něco tam řekl a vzal to a mrsknul to až do vápna a byla z toho nakonec penalta 1-1, takže jako nakonec neskutečný.
15: Tam řekneš to jméno.
14: Matej Trusa.
16: Matěj Trusa. Ano, Trusa na hrad, jsme říkali.
14: Ty ale úplně jako zapomenutý hráč, který se podílel takhle.
15: Byl šikovný kluk, ale vlastně se neprosazoval a prostě tam na tuhle tu chvíli vlítnul a byla na něj penalta, která vlastně o tom rozhodla. No.
16: Trusa na hrad, no, jsme říkali.
14: A Bogel to pak poslal do vinglu, to nechápu do dneška teda. Ty nervy, Pavel, asi jo, tak ten má těch penalt úspěšný
15: hodně. Je to o tom hráči, prostě když máš sebevědomí, věříš si, máš to nakopaný. Někdo jí musí jít kopnout. Jako, a on tam od toho byl, jsou tam od toho, je tam, určitě dojdeme k Chorasovi, prostě tyhle hráči tam od toho jsou a on to vzal a proměnil, takže jako bylo neskutečný. Jo.
14: A pak vlastně jste vedli o dva body, hráli jste doma se Spartou a velmi brzy jste Spartu, jak říkal kdysi klasik Andrea Stramaccioni, dokázali zabít ten zápas, rozhodnout a Milan Havel se na tom podílel gólem na 2-0. Tomáš Vízner, nevím, jestli jste s ním od té doby potkal, ale možná nespomíná na to v dobrém, na tu situaci.
16: No, tak, tam ale to přesně předčil. Tenhle zápas ukazoval to, že my jsme, nebo že jsem měl fakt ten pocit, že ty zápasy budeme vyhrávat. My jsme sice brzo vedli 2-0 po mým gólu, ale pak Pavel Bucha dostal červenou. Hmm. Bylo to někdy ve kolem 30. minuty, si myslím, ani možná ne. Že fakt, no, jako jsme
14: 26.
16: dokonce. 26. dokonce. No, ale já jsem prostě na tom hřišti přesvědčený, že my ten zápas jako nemůžeme prohrát. A záhy vlastně dal Hedis na 3-0 po standardce, no a ten zápas ani nevypadal, jako by, že by Sparta nějak mohla otočit, takže to jenom dokazovalo to, že to byl, jak ten, my jsme byli nastavení.
15: To byl ten prime.
16: To byl ten prime náš.
14: Je pravda, že Plzeň pak tedy získala tu titulovou jistotu vítězstvím v Hradci ve čtvrtém kole nadstavby 2-0 a pak jste teda slavili zasloužený titul, další historický zářez pro Milana Havla. Druhý titul pro Pavla Horváta, teď máš 3 z Plzní a jako trenér to byl druhý taky, ne?
15: No.
14: Dá se říct. Jo. A pak jste měli před sebou tu velkou letní kvalifikaci, ostatně o tom je natočený i dokument Úspěch, nebo jak se to jmenuje, Úspěch na západě, nebo...
16: Zázrak
14: ze západu, omlouvám se. Ale chci se zeptat, teď se do toho zase dostává možná ta osobnost Adolfa Šátka, který už když jste přicházel, tak i na adresu těch různých drahých posil prohlásil v rozhovoru i na tiskovce, že když se nepovede posila za milion, tak se to musí řešit. Když se nepovede za 4 miliony, tak to je hrozné. No a co teprve třeba posila, jako byl Benheim za nějakých 70 milionů korun, že to si ani nechce představovat. Jak se hraje třeba v týmu, kde je takhle důsledný a ostrý třeba i generální manažer nebo sportovní ředitel, který hledí na korunu logicky. Necítíte se pak pod tlakem, že mu to musíte splácet?
16: Tak pod tlakem samozřejmě, tak
14: Plzeň
16: je velký klub a myslím si, že ten tlak tam bude jako vždycky, takže s tím člověk do toho jde, musí se s tím nějak poprat, samozřejmě nějakou dobu si třeba na to zvyká, ale s tím se asi osobu pana Šátka, tak naopak já musím říct, já jsem si ho hrozně oblíbil a naopak on možná tak působí, ale to je prostě super člověk, který vám se vším pomůže. Pavlík si myslím, že mi to potvrdí. Se vším vám pomůže, můžete mu zavolat kdykoliv. Samozřejmě, když se mu něco nelíbí, tak je schopný to říct, ale to se mi naopak na něm líbí, že mluví napřímo, neříká žádný omáčky, mluví napřímo, vše vám řekne do očí a naopak, když vy po něm něco potřebujete, tak on je schopný taky to dodržet, takže na pana Šátka jenom to nejlepší.
14: No ale on sám pak připustili do médií veřejně, že hrál vysokou hru tehdy, že potřeboval postup do Ligy mistrů. Nějak to dopadalo na mužstvo? Byli jste si toho vědomi, o co jde?
15: Já teď, abych jako neříkal informace, který úplně nebudou stoprocentní, ale my jsme věděli, že musíme někam postoupit, že minimum by měla být ta konferenční liga. Ani tam jsme nebyli, podle
16: mě. Nebyli.
15: Bylo to vlastně stejný, jako když já jsem začínal v Plzni ty předkola. Vlastně šli jsme od prvního předkola, věděli jsme, že tohle to nám zaručuje nějakou
14: jako stupeň
15: stabilitu. To, ten první postup, že nám zajistí to byly Helsinky.
14: Ano.
15: Jo, nějakou stabilitu, že prostě budeme nějak jako zabezpečený, dejme tomu. Pak bylo to, že když postoupíme do poháru UEFA, nebo já tomu říkám do Evropské ligy, tak už to bude nějak, že se něco vrátí, že možná něco dostaneme jako prémie. No a Liga mistrů, já jsem si z toho dělal prostě srandu, že to je neskutečný jako a zase jsme vyhráli 2-1 na Šerifu, že jo. Bylo to neskutečný a já jsem tam byl jako asistent jenom, ale normálně to si měl, já jsem fakt měl slzy ve oči, já jsem šel do šatny po tom jednom zápase, podle mě, jak jsme postoupili až do té Ligy mistrů, já jsem ani nemohl být na tom hřišti, já jsem chtěl úplně brečet a bylo mi trapně, že brečím, ale bylo to tak skvělý, že já jsem vlastně věděl, že ty kluci jsou tak fantastický, oni měli skvělou partu, jako to asi budeme zmiňovat dokola v Plzni, ale oni měli tak skvělou partu, že vlastně, to Milan řekl, oni věděli, že vyhrajou ten zápas, jo, a bylo, mohlo to vypadat blbě, mohl ten průběh být špatný a prostě věděl si, že oni to zvládnou. Jako.
14: No tak abychom to jenom dokreslili, tak mluvil jsem o 8 ligových výsledcích 2-1, tak tady v předkolech ze 6 zápasů jste měli 4 2-1. Včetně té otočky proti Karabachu, kdy Jan Kliment skoroval zraněný už. No. Jako ten moment, to bylo neuvěřitelné. Ne? Vy jste potřebovali vyhrát, protože první zápas 0-0 venku.
16: Neuvěřitelný, no, tak 0-0 venku, tam samozřejmě Jindra pochytal toho dost, tam to lítalo ze všech stran. Musím říct, Karabach skvělý mužstvo.
14: Co? To bylo trošku jak na mistrovství se zatečí.
16: Vedro a vlhko. Doma vlastně 1-0 poločas a po poločase jsme si říkali, že je to možná naše poslední šance se do té Ligy mistrů dostat. A kopla standardka od půlky. Kopy to tam dostal a pak zraněný Klímič. No. Jako zní to neuvěřitelně, no, ale...
14: Já si pamatuju, jak vlastně Jan Kliment se nemohl ani radovat pořádně, protože byl ten zaďák, ne?
16: No, to my jsme nevěděli, my jsme na něj naskákali.
15: Těch 5 vteřin euforie měl, pak už to, no. Ale to je prostě neskutečný, jo. To jako to nevymyslíš. No.
14: Ale já myslím, že i pro fanoušky českého fotbalu obecně to jsou hezké vzpomínky na ten váš obrovský úspěch tehdy, když jste se dostali do Ligy mistrů na podzim 22. Osobně jsem pak byl se podívat i na zápas s Bayernem doma ve Štruncových sadech na ty Hvězdy, který byl zprvu hodně jednoznačný, pak jste to ještě výsledkově upravili, zdramatizovali, byla to teda perfektní podívaná. Každopádně, když to porovnáme, teď Milan Havel hrál 2x Ligu mistrů, tak první ročník to bylo v tom roce 2018, kdy jste měl ve skupině Real Madrid i AS Řím a vlastně ještě myslím CSKA Moskva. Aha. A pak ten druhý ročník Inter, Barca a Bayern. Tak kam, nebo na co víc vzpomínáte, nebo radši spíš?
16: No, tak tady asi radši budu vzpomínat na tu první samozřejmě, protože tam se udělalo i pár bodů, postoupilo se ze třetího místa dál. Byla to moje první zkušenost s Ligou mistrů, ještě taky taková náhodná, ale to asi potřebuje člověk v tom fotbale, že můj první zápas byl na Realu Madrid, kde jsem si myslel, že jdu na tribunu, nakonec jsem hrál. Takže
14: můžeme na to zazpomínat možná, ne? Tak se vezmete sluchátka, Milane.
17: Rozehrál do strany, tam je Limberský do středu na Hrošovského, Hrošovský vrací zpátky na Hejdu a dopředu teď půjde po pravé straně Zezník, po válci s Hrošovským. Krásná rychlá narážečka, Havel je rozeběhnutý po pravé straně, už se blíží k pokutovému území ze strany, dává pod sebe tam Krmenčík, ale těsně před ním Casemiro. No znovu se potvrdilo to, o čem jsem mluvil na začátku druhého poločasu, jen před několika málo minutami. Dopředu je to od Reálu chvílemi výborné, ale dozadu je to chvílemi bída.
14: No nakonec výsledek 2-1, ale pro Real teda v tomhle případě, ale nastoupit na Santiago Bernabeu při debutu v Lize mistrů, navíc proti těm jménům, slyšeli jsme Casemiro, ale hráli tam i jiní, to se nezapomíná.
16: Jo, neskutečný. Na druhou stranu my jsme chytli Real v té době, kdy neměl úplně nejlepší období. Došel jsem Ronaldo před tou sezónou. Chytli jsme asi v nejvíc hratelné době pro nás. A ten zápas na tom Santiago to jenom potvrdil. Tam jsme ji šahali po lepším výsledku. Oni samozřejmě své šance měli, ale to člověk potřebuje štěstí v takových zápasech a nakonec jsme šahali ještě po lepším výsledku a za týden jsme ale s nima hráli doma. Tam už se jenom, myslím si, že lidi se bavili jenom o tom, kolik jim dáme. To, no, a nakonec.
14: Tak já řeknu 0-5, tam aby to neznělo jenom, že jste hráli s hratelným Realem.
15: Já jsem tam,
14: jo,
15: byl, tak no. Benzema, byl expert v televizi, to si pamatuju.
14: To byl Benzema, Bale, Kroos, Casemiro, Modric, Valverde, Vinicius. Tak jenom, aby lidi věděli, o čem mluví Milan Havel. Že to byl...
15: Já si pamatuju, že už jsem byl jako mimo vlastně ten jako fotbal a my jsme tam měli ten stoleček takhle na té straně. To byly 2 góly během chvíle, podle mě. A bylo to hrozně rychlý a já jsem říkal, ty to je fofr, to je strašný. Takhle jako když to, jsi na tom hřišti,
16: taky jsem si
15: tak si to jako... to taky taky. Ale takhle jak jsem stál a byl jsem jako v tom saku, v té koše a říkám, tyba, to je fofr, to není možný, tohle, to, že to takhle hrajou. No a to se jim ještě nedařilo.
16: To se jim ještě nedařilo, no. Takže 0-5.
14: Vy jste tehdy vlastně dohrál během toho prvního poločasu, ne? Jak to bylo? Pavel Vrba vás střídal z výkonnostní důvodu?
16: Ne, nebo? Tak to mám taky takový dvě vzpomínky na Ligu mistrů, vlastně, kdy člověk se těší na velký zápas doma s Reálem Madrid doma a nějaký 20. minutě mi zlomil nos Ramos.
15: Jo.
16: Měl jsem ještě otřes mozku, myslel jsem si, že to jako dohraju, ale začalo se mi dělat špatně a před poločasem jsem střídal těsně. Jel jsem do nemocnice teda na to, na vyšetření, měl jsem zlomený nos a otřes mozku a druhá zkušenost vlastně, co jste byl i vy s tím s Bayernem Mnichov doma, tak jsem dostal do žeber hned ve druhé minutě, nemohl jsem skoro dejchat. Mané si tam ze mě udělal trhací kalendář a po poločase jsem jel znova na vyšetření, takže takový... takže to,
14: takže co... budete ukazovat vnoučatům, tady Mané, tady
16: tak,
14: ten Ramos.
16: Ramos, no. Ale hezký vzpomínky.
14: Jo, hezké vzpomínky a myslím, že se to celkově odrazilo i na tom vašem konečném loučení s Viktorkou Plzeň, ke kterému došlo a můžeme si pustit taky zvukovou vzpomínku na to.
20: Tady v Plzni vždycky bude doma Milan Havel!
21: Toho se vám, jak jste fandili, i kolik vás tady zbylo, teď ještě, abyste mi zatleskali, to, když jsem přicházal do Plzně, nikdy bych asi neřekl, že vás tady bude tolik. Děkuji za všechno. Milan!
14: Tak to jsou taky asi hezké vzpomínky tohle.
15: To se mu bude dobře mluvit.
16: No, to jsou samozřejmě krásné vzpomínky. No.
14: Tak já jsem trošku si vzpomněl, Pavle, když jsi měl tu rozlučku, že jsi taky mluvil vlastně k divákům, bylo to no, nějakých to 11 let dříve.
15: To asi nejhorší moment fotbalisty, když máš mluvit těm lidem. Jako, ako obzvlášť, když končíš, tak ty jsi ještě nekončil jako úplně, ale já jsem to zase úplně teda, bylo to, dělal jsem machra, ale měl jsem toho plný zuby a oči.
14: Specifické loučení ve chvíli, kdy se vědělo, že půjdete do Bohemky a že tam zůstáváte kvůli tomu, že proti Portu nemohli hrát dva hráči a tím pádem, že jste byl potřeba.
16: Jo, tak samozřejmě byla to netradiční situace, ale věděl jsem, co přijde, všichni to věděli a zase na druhou stranu opravdu to vyšlo krásně. No. Ještě je škoda, že to Porto jsme jako nesvalili úplně, ale asi bychom chtěli moc i tak 1-1 plný stadion, takže myslím si, že krásnější rozlučku jsem nemohl mít.
14: To říká Milan Havel, který je hostem desítky Pavla Horváta. A ano, dočkáte se, jdeme také do klokaního tábora.
22: Host desítky Pavla Horváta.
14: Ještě aby ne, Milan Havel debutoval za Bohemku v první lize ve své kariéře, první zápas 7. března 2015, vyhráli jste 3-1, ne 2-1, ale 3-1, pamatujete si proti komu?
16: Příbram.
14: Ano, výborně, vy jste teda výborný pamětník, Milane, to vás musím pochválit.
15: První zápasy pamatuje snad každý.
16: No. Jako,
14: nebudu jmenovat, ale znám i takové, kteří se nepamatují, ale je to lepší samozřejmě pro nás novináře, když si takhle respondent vzpomene. No a zatím poslední zápas za Bohemku proti Plzni, to jste vlastně hrál 0-2 to bylo, ne? Teď na jaře vlastně jste přišel. Ano. To jsou taky jako zvláštní asi věci, ne? Když tam dva měsíce předtím jste a pak hrajete proti ním.
16: Bylo to divný. No. Ale to... říkám, kluci z toho měli srandu. No, vodili mě za ruku, kam mám jít do kabiny a takový.
15: Občas nahraješ proti hráči.
16: No.
14: Ne, tak spíš ta Bohemka, vy jste i přicházel takový srovnaný, když jste mluvil, myslím, pro klubový web, že máte zkušenosti s Bohemkou, že to je něco jiného. Samozřejmě, že v Plzni se hraje spíš nahoře, Bohemce ne tak nahoře, když to řeknu kulantně, tak jste přišel zase po těch letech, po téměř 9 letech do Bohemky. Jak to vypadá teď?
16: Jak to vypadá? Tak stavíte stadion, jsme 10. No, což si myslím, že nakonec úspěch. Já jsem přišel potom podzimu, který měli kluci taky nahoru a dolů, kdy měli dobrý začátek.

0: samozřejmě bavíme se, baví se i s jinýma hráčema a mentora, myslíš, jako v kabině?
1: No pro mladý, jako jestli bývá to tak, že řekneš, hele, je potřeba, já nevím, tamhle Pepikovi, nebo kdo tam je mladý teďka, nevím, kdo mi napadá, z Bohemky. Vem si tadyhle ty dva mladý a řekni jim, o čem je ale, defenzivní část.
0: Ale myslím si úplně, že trenér jakoby to nemusí říkat, já si myslím, že
1: cítím to sám,
0: že už jsem do té role taky už jakoby dospěl, už mám taky nějaký věk, něco jsem zažil. Ty kluci, když jsou tomu otevřený, tak já jim rád pomůžu a na Bohemce je spousta mladých kluků, kteří tomu otevřený jsou a já to sám cítím, myslím si, že trenér tohle mi jako říká nemusí.
1: To je výhra.
2: Tak Milan Havel zase není tak starý, znělo to jako, že má nějaký věk, ale spíš se chci zeptat, ta budoucnost, věříte, má nějaký věk. Věříte, že se dočkáte toho nového dělíčku, jak se o tom teď mluví, ještě v Bohemce?
0: No, já bych byl hrozně rád, no, uvidíme, jak to dlouho potrvá, no.
2: Tak inspirace by tam mohla být třeba v podobě Josefa Jindřiška.
0: No.
2: Ještě třeba 12-13 let si střihnou, co?
0: Jo, takhle.
2: To byste
0: no, upřímně to úplně nevidím takhle, ne? Ale samozřejmě
2: a co
0: budu chtít hrát co nejdýl.
2: A co jiného?
0: Nevím, my jsme se tady o tom bavili s Pavlíkem předtím, rád bych si zkusil udělat licence, už nějakou mám, dodělat si, trenéřina by mě bavila, vím samozřejmě, že to je žrou času, rodině to hodně dlužím, takže nevím. Teď věnu se naplno fotbalu a věřím, že pár let ještě budu hrát.
2: No tak jsme zvědaví na to, kam to s Bohemkou dotáhnete. Příprava začíná teď za nedlouho, ne?
0: Teď v pondělí začínáme.
2: Dobře. Jste nervózní před přípravami?
0: Ne, nejsem nervózní.
1: Ale bojíš se testů? Testu? Jako myslím, ne jako, že neuděláš testy, ale ten pocit jako toho pásu nebo kde běháte.
0: No, ne, je to nepříjemný. Nemám to rád a bojím se samozřejmě testů, jako jsou tuky a tyhle. Jako každý.
2: Milane, moc vám děkujeme, že jste přišel. Ať se vám daří v Bohemce i v osobním životě, ať se vás si neustále vyptává na další věci. Ať máte na to odpověď, protože to je taky dost důležité. A zase třeba někdy naslyšenou i na Radiožurnálu Sport. Mějte se hezky.
0: Děkuju. Mějte se hezky.
2: Moc děkuju Pavlu Horvátovi, že zase pozval takového hosta. Věřím, že jste si desítku užili a těšte se na Pavla v našem vysílání hodně k mistrovství světa, ale myslím, že v desítce nejpozději v pondělí Pavle naslyšenou.
1: Určitě, už já děkuju Milanovi, že k nám vážil cestu, moc si toho vážíme.
2: Děkujeme, přejeme hezký den.

0: Vyhrávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, že na normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ať nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednu ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
5: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Coucidisová.
6: Část političek kvůli osobním útokům omezuje svou politickou aktivitu. Německo a Švýcarsko zasáhly bouřky, obě země hlásí zraněné. Američtí fotbalisté porazili na mistrovství světa Austrálii a prošli do play-off. Omezení brzdí provoz na D1 z Ostravy do Brna u hranic na Moravě. A bude polojasno, přechodně až zataženo, místy přeháňky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
6: Skoro pětina českých poslankyň omezuje svou politickou aktivitu kvůli osobním útokům. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50% a pražské kanceláře nadace Friedricha Eberta, který se zaměřil na násilí vůči političkám. Od loňského listopadu do letošního března odpovídalo 41 ze 67 poslankyň.
7: Poslankyně se s násilím setkávají i přímo v poslanecké sněmovně. Podle šéfky organizace Fórum 50% Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury.
8: Jsme viděli, že i Zuzana Čaputová, jeden z těch důvodů, proč už znova nekandidovala, byly právě výhrušky.
7: Nevhodné chování směrem k ženám potvrzuje i místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová ze STAN.
9: Vím, že i političky z vládních stran současných se kolikrát někde necítí dobře.
7: Šéf sněmovny Tomio Okamura z SPD vyzval poslankyně, aby mu případné nevhodné chování hlásili. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
6: Ve Švýcarsku a Německu po vedrech udeřily prudké bouřky. V německém Rastattu na jihozápadě země zasáhl blesk na sportovní akci Prostor se stany. Podle regionální veřejnoprávní stanice SVR je 9 zraněných. Na severu Německa pak v noci úřady evakuovali festival s 5000 návštěvníky. Ve švýcarském Curychu padající větve zranili několik lidí, včetně 16-leté dívky. Záchranáři ji ve vážném stavu převezli do nemocnice. Organizátoři závodů MotoGP v Brně vyzývají návštěvníky, aby na Masarykův okruh jeli hromadnou dopravou a ne svými auty. Dopravní podnik města Brna kvůli tomu posiluje provoz. V terénu je mimořádně navíc 60 řidičů autobusů a taky tramvaje. Pokračuje dopravní ředitel podniku Jan Seitel.
10: Budou v provozu dvě mimořádné tramvajové linky P6 a P8 plus návazná autobusová linka C. Potom doplňková linka Z, jakože Bětín, tak ta bude jezdit kolem Masarykova okruhu, takže to je taková ta doprava do kempu, do těch menších parkovišť.
6: Slavnosti pětilisté růže pokračují v Českém Krumlově. Město znovu zaplní šlechtici, rytíři a kejklíři. Letos slavnosti připomínají Jana Zrinského, syna Evy z Rožumberka. Podle mluvčí Česko-krumlovské radnice Petry Nestávalové nebude chybět v jednom z historických průvodů.
11: Letos jich proběhne celkem 7. Vrcholem bude velkolepý historický kostýmovaný průvod centrem, kde se představí nejen Jan Zrinský, ale také Vilém z Rožumberka a Petr Vok. Večer je velmi půvabný ohňový průvod a také zajímavý je průvod nebo spíš průplav Voru na Vltavě.
1: Sport.
12: Fotbalisté Paraguaje vyhráli ve skupině mistrovství světa 1-0 nad Tureckem, které se tak definitivně nemůže dostat do play-off. Do vyřazovací fáze naopak už jistě postoupí domácí Američané, kteří porazili Austrálii 2-0. Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0 a Maroko nad Skotskem 1-0. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl třetí trénink na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2. Dnes ho čeká kvalifikace po 14. hodině. Ve stejnou chvíli nastoupí čeští volejbalisté v Evropské lize proti Španělsku. V Gruzii je čekají dva zápasy v řadě, protože hned zítra vyzvou domácí reprezentanty a pořád můžou pomýšlet na postup do play-off. V ten doufá i kouč Jiří Novák.
13: Ten klíč je jediný možný, to je vyhrát oba dva zápasy. To jsou věci, které ovlivnit můžeme. Výsledky ostatních ovlivnit nemůžeme, takže nemá cenu se tím úplně stresovat a zaobírat. My máme tady dva zápasy a ty musíme zvládnout.
14: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Komplikace na D1 u Bělotína, nehoda na D1 v Brně. Na dálnici D1 z Ostravy směrem do Brna vázne provoz mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 312 silničáři likvidují dlouhodobé omezení a kolona na Brno má skoro 5 kilometrů zdržení asi 25 minut. Na D1 jsou pak komplikace na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy. Za omezením na kilometru 195 za sjezdem na Bratislavu řeší nehodu dodávky s autem odtahové služby. Fronta tam má asi 3 kilometry, od Slatiny je to na čtvrt hodiny. A na D1 pak je kolona i z Brna do Prahy před sjezdem na Sázavu. Na 34. kilometru pracuje údržba, fronta tam má asi 4 kilometry. Na tahu 35 jsou teď velké komplikace na průjezdu Libercem, a to směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení, které je tam u hokejové arény, je hromadná nehoda. Kolona teď má asi 3 kilometry od Prahy. A zdržení hlásíte i na tahu 43 na příjezdu do Svita směrem z Brna.
16: Od Brna směrem k D35C na obchvatu Svita, kdy dvěma kruhovýma objezdama se jede asi půl hodiny a je to jenom silným provozem.
15: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
14: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, během nepřechodně oblačno, je zataženo postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky, teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. Tolik zprávy.
17: Dobré sobotní dopoledne, když aktuální zprávy, tak ještě jedna novinka fotbalová. Slovan Liberec totiž posílil senegalský defenzivní záložník Falu Faye. 20-letý hráč přestupuje ze Slovinska, naposledy tam působil v klubu NK Bravo. Podle spekulací médií se přestupová částka pohybuje kolem 1 000 000 eur, to znamená kolem 25 milionů korun, což z Fayeho dělá druhý nejdražší přestup v historii severočeského klubu. Senegalský fotbalista měří 190 centimetrů a v Liberci by měl nahradit Tuamina Diakitého, který má namířeno do pražské Slávie.
14: Radiožurnál Sport
0: a Filip Šedivý.

0: 11 hodin 10 minut sobota 20. června roku 2026. Ve vysílání radiožurnálu Sport se teď vrátíme do historie. Nesmírné drama, které přináší obrovskou radost i stejně velké zklamání. Takovou moc mají penaltové rozstřely v rozhodujících a důležitých zápasech. Právě jim se věnujeme tento týden v seriálu naší digitální a nejposlouchanější digitální stanice v Česku. Připomeneme si souboje střelců s brankáři, které rozhodovali o titulu mistrů světa. Poprvé k nervydrásajícím okamžikům došlo v roce 1994.
1: Je to jedna z nejslavnějších neúspěšných střel fotbalové historie. Jak říkali i angličtí komentátoři, Roberto Baggio byl spasitelem Itálie ve vyřazovací fázi šampionátu. Ze 6 gólů národního týmu jich dal 5. Jenže po prvním bezbrankovém finále historie už svou zemi ve špatně se vyvíjejícím rozstřelu ani on nezachránil. Musel dát, aby aspoň uchoval naději na titul. Jenže prudkou ranou napálil balon nad břevno a pak několik sekund zůstal stát s hlavou skloněnou a rukama v bok. Jakoby zakořenil, nebo, jak se tehdy říkalo, jakoby zemřel ve stoje.
2: Když jsem dostal reprezentaci do finále mistrovství světa, tak jsem byl nejšťastnější v kariéře. A to finále mi pak zlomilo srdce. Nikomu jsem to předtím neřekl, ale stále z toho mám špatné pocity. Kdybych mohl změnit jedno fotbalové pravidlo, tak bych zrušil penaltové rozstřely. A 17. červenec 1994 bych nejradši vymazal z historie.
1: Asi není třeba zvlášť zdůrazňovat, že právě 17. července 1994 se tehdy finále v americké Pasadeně hrálo. Bylo to naposledy, kdy se o titul bojovalo za denního světla od 12:30 místního času a také naposledy, kdy utkání o titul světových šampionů sledovalo přes 90 tisíc fanoušků.
3: Ano, tak přece jenom rozhodčí přichází k Zidanemu a dává mu červenou kartu.
1: Na olympijském stadionu v Berlíně jich mohlo hučet 69 tisíc, když francouzský kapitán Zinedine Zidane dostal ve svém posledním zápase kariéry červenou kartu za hlavičku provokujícímu Italovi Marku Materazzimu. Právě tihle dva zařídili i jediné trefy finále mistrovství světa 2006, které tak dospělo až k penaltám. Tentokrát brankáři nechytili ani jednu, jenže střelec zlatého gólu z Eura 2000 David Trezeguet napál jen břevno. A tak pak musel sledovat italskou radost.
4: Itali dělí maličký krůček od vítězství a je rozhodnuto. Itálie se stává mistrem světa, protože obránce Grosso rozhodl.
2: Děkuji těmto fantastickým hráčům. Je to obrovská satisfakce pro všechny lidi, kteří kolem fotbalu pracují. Vidíme, že fotbal není jen špatný, je to absolutní radost. Měl jsem to štěstí, že jsem vyhrál Ligu mistrů. Vyhrál jsem několik mistrovských titulů, ale takovou radost jako teď jsem nikdy nezažil. Tomu se nic nevyrovná.
1: Říkal kouč italských mistrů světa Marcello Lippi, který se svými svěřenci pravděpodobně i pokutové kopy dobře nacvičoval, protože všech 5 finálových bylo proměněných opravdu suverénně. Při zatím posledním penaltovém dramatu v souboji o zlato z mistrovství světa zase smutnili Francouzi. Tentokrát byl ale významným mužem argentinský brankář Emiliano Martinez, který před Vánocemi 2022 v katarském Lusailu trápil francouzské střelce svými psychologickými hrátkami. Snažil se je rozhodit nejen poskakováním na brankové čáře, ale i průpovídkami nebo zahozeným míčem před pokusem Orela Chouameniho.
5: Rozběh na nějaké 4 metry, Chouameni zcela vedle a Argentina už je hodně, hodně blízko. Montiel a nebo Lloris. Montiel se rozebíhá, dívá se na soupeře a dává gól! Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
6: Fanoušci Argentiny jsou nejlepší na světě, o tom není pochyb. Je to část našeho života, bez fotbalu si život nedovedeme představit.
1: Právě takovéto oslavy odšpuntoval v Kataru rozstřel, ve kterém se trefil i argentinský kapitán Lionel Messi. Naopak Kylianu Mbappému nestačil ani hattrick za 120 minut zápasu a úspěšný pokus v závěrečném dramatu k tomu. Třeba podobně infarktová bude koncovka fotbalového mistrovství světa i letos. Jan Suchan, Radiožurnál.
7: Radiožurnál Sport.
8: Sport ze všech úhlů.

0: Bruce Springsteenovi na radiožurnálu Sport jedna pozvánka. Lipno Hybrid Run je závod, který se premiérově uskuteční v létě v Jihočeském kraji. Sportovci se sejdou u vodní nádrže ve druhé polovině srpna. Výkonným ředitelem 15. ročníku Čes Lipno Sport Festivalu bude Milan Beneš.
1: Ano, už si se můžou těšit na spousty novinek.
2: Říká Beneš, festival u Lipna začne 14. srpna, potrvá do 23.
1: Držíme zaběhlý formát, což jsou jako přes den sportujeme, večer se bavíme a v tom sportu jsme přidali takový ty adrenalinovější záležitosti.
2: A tou by právě mělo být propojení několika dovedností a schopností sportovců do jednoho závodu.
1: Poprvé budeme mít OCR park, poměrně velký na 800 metrech čtverečních a absolutní novinkou je, že jsme se rozhodli, že půjdeme do moderního fitness závodu. Nazýváme to Lipno Hybrid Run.
2: Tak tedy Lipno Hybrid Run, co si pod tímto slovním spojením mohou sportovci konkrétně představit, nebude to premiéra jen pro návštěvníky festivalu.
1: I pro nás absolutní novinka a hrozně se na to těšíme.
3: Bude to vlastně závod pro takovou tu fitnessovou komunitu, to znamená kombinace silových cvičení s během.
2: Vysvětlila ředitelka festivalu olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová.
3: Takový ty populární závody pro lidi, kteří chodí hodně do fitka, ale nakombinovaný právě s běháním a bude to v podobě jak pro veřejnost, tak i pro takovou tu profi klientelu. Takže bude vlastně úplně nový závod, nový sport.
2: Lipno Hybrid Run připraví pořadatele na druhý festivalový pátek. V minulém roce k Lipnu dorazilo přes 55 tisíc návštěvníků. Podle Milana Beneše je kapacita u jezera neomezená.
1: Teoreticky neomezená, ale my se už dlouhodobě dostáváme na jakýsi strop, zejména samozřejmě pokud jsou to koncerty, ale nejenom na nich, my se dostáváme na strop i z pohledu vlastně těch jednotlivých závodů, které tam jsou.
2: Festival začne 14. srpna, dorazí na něj i populární osobnosti ze světa kultury a sportu. Z Lipna nad Vltavou, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: 11 hodin 24 minut a na Radiožurnálu Sport je určitě dobrá chvíle připomenout si, co se dělo na fotbalovém mistrovství světa. Ve skupině D Spojené státy americké porazili Austrálii 2-0 a to znamená, že Američané jsou 100% a zajistili si jako první tým postup do play-off domácího, pro ně tedy domácího šampionátu. Ve druhém utkání této skupiny Turecko prohrálo s Paraguají 0-1, přestože Paraguajci hráli celý druhý poločas bez jednoho vyloučeného hráče a to znamená, že Turecko je vyřazeno. Tenhle tým už nemůže postoupit tedy do play-off. Skupina C nabídla také dva zápasy, ve kterých Brazílie zvítězila nad Haiti 3-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0. Brazilci a Maročané tak mají 4 body, na třetím místě jsou Skotové s body 3, no a poslední Haiti už ví, že si tedy po základní skupině bude balit kufry a turnaj pro něj skončí. Dnešní program na fotbalovém mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku nabídne zase 4 duely. Ještě dnes bráno tedy českým časem nastoupí od 19 hodin Nizozemsko proti Švédsku a od 22 hodin se proti sobě postaví Německo a Pobřeží slonoviny. Po noci potom od 2 hodin ráno nastoupí Ekvádor a Curaçao proti sobě. No a potom od 6 hodiny raní dojde ještě na poslední duel 11. hracího dne fotbalového mistrovství světa mezi Tuniskem a Japonskem. O všech zápasech ve vysílání jediné čistě sportovní stanice v Česku samozřejmě uslyšíte.
1: Radiožurnál Sport. Všechny výsledky na jednom místě.
0: No a bavit nás dnes bude, věřme, také tenis, protože hned dvě české tenistky se potkají v semifinále travnatého turnaje v Nottinghamu. Konkrétně půjde o duel Karolíny Plíškové a Marie Bouskové. Tenhle zápas začne už za necelou půl hodinku. No a potom budeme také sledovat počínání Lindy Noskové, protože tu semifinále čeká v Berlíně a narazí na Alexandru Ilejovou z Filipín, která vyřadila včera turnajovou šestku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny. Linda Nosková zatím na turnaji v Berlíně nestratila ani set, tak věřme, že v tom bude tedy v semifinálovém utkání pokračovat.

0: Komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál je po 12. A zprávy už má Kateřina Celšilisová.
2: Meteorologové očekávají velmi horký den, s horkem musí poradit se také pořadatelé akcí. Na revírním bohoběhu upravili harmonogram tak, aby závodníci neběželi v odpoledních vedrech. Na dalších tratích jsou taky připravené osvěžovací stanice. Dostatek vody by si sebou měli vzít také návštěvníci Velké ceny v Brně a měli by čas trávit hlavně ve stínu. Centrem Londýna projde pochod za opětovné připojení Velké Británie k Evropské unii. Je to už jeho čtvrtý ročník a očekává se účast tisíců lidí. Pochod zároveň připomene 10. výročí referenda o Brexitu. Podle průzkumu agentury YouGov si 6 z 10 Britů myslí, že odchod z EU byl chybou. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením můžou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. Kutná Hora očekává během víkendu 1000 návštěvníků. Ti přijedou na letošní královské stříbření oslavit 650. výročí narození královny Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. Návštěvníci si můžou vyzkoušet řemesla a zapojit se do řady dalších aktivit. S platnou vstupenkou na festival získají i slevu na vstupném do některých kutnohorských památek. Sport. Výškař Jan Štefela skončil na diamantové lize v Dauhá 7. Na atletické mítingu v Kataru zapsal výkon 220 cm. Oštěpář Jakub Vadlej, který měl jediný měřený pokus dlouhý 80 metrů a 38 cm, obsadil 8. místo. České softbalistky se do finálové fáze mistrovství světa, která se uskuteční příští rok, neprobojovaly. Už bez šance na postup zakončili domácí skupinovou část porážkou 1-14 s Kanadou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Bělotína a uzavřený průtah Libercem. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem čekejte kolony mezi Bělotínem a hranicemi na Moravě. Tam dlouhodobé omezení, to omezení teď silničáři ruší mezi kilometry 312 a 306 směrem na Brno. Zdržení je delší od Bělotína asi na 30 minut, směrem na Ostravu u hranice zdržení před zúžením asi 15 minut. Na dálnici D1 čekejte kolonu i z Brna směrem do Prahy, a to před omezením u sjezdu na Sázavu na 34. kilometru, tam pracuje údržba, fronta má asi 4 kilometry, brzdí se před ní na kilometru 38 a zdržení pak na Prahu asi 15 minut. A na tahu 35 hlásíte výrazné komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu je hromadná nehoda a provoz policisté odklání.
5: Je tady ten moment uzavřen most, na kterém se pracuje. Došlo tam k nějaký nehodě a všechno to směřujou potom přes centrum.
4: A kolona před odklonem už je od Babylonu skoro na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno až skoro jasno, během dne přechodně oblačno až zataženo, postupně místy hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a taky kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Řádně si vedl motocyklový jezdec Filip Salač v trénincích na domácí velkou cenu České republiky v Brně ve své kategorii Moto 2. Jediný český účastník mistrovství světa na Masarykově okruhu byl včera dvakrát druhý a dnes ve třetím tréninku se jako první v Moto 2 dostal pod hranici minuty a 58 sekund. S časem 1 minuta 57 sekund 978 tisícin je tak novým držitelem traťového rekordu. Snad 24-letému Salačovi forma vydrží, o postavení na startu nedělního hlavního závodu, ve kterém chce rodák z Mladé Boleslavy jednoznačně útočit na své první vítězství v kariéře v mistrovství světa, rozhodnou výsledky odpolední kvalifikace. Salač díky výsledkům ze včerejška postoupil přímo do druhé části a ta začne ve 14 hodin a 5 minut. No a protože je 11 hodin a 38 minut, tak to znamená, že na Masarykově okruhu už se samozřejmě závodí, tréninky a potom kvalifikace pojedou i další třídy, včetně nejprestižnější a královské kubatury MotoGP, a proto se po 12. hodině po zprávách do Brna na radiožurnálu Sport vypravíme.

0: České basketbalistky mají za sebou první blok finální přípravy na zářijové mistrovství světa. Mezi elitou se představí po 12 letech a bohužel určitě ne v nejsilnějším složení. O start na turnaji v Berlíně jistě přijde talentovaná pivotka Emma Čechová, která si po pár zápasech svého premiérového působení v WNBA přetrhala vazy v koleni a má za sebou operaci. Nejistá je účast další pivotky, nejlepší hráčky uplynulé sezóny maďarské ligy Julie Reisingerové, která má za sebou také operaci kolena. Širší nominaci naopak nechyběla mezi známými tvářemi na tréninku v Praze 29letá Petra Holešínská, se kterou si povídal reportér Jakub Kanta.
1: Poslední zápas na klubové úrovni jste hrála někdy na konci března. Jak jste si doteď dokázala odpočinout?
2: Tak určitě ten odpočinek byl delší, než na který jsem byla zvyklá v těch předchozích sezónách, ale myslím si, že to bylo potřeba, že už to tělo fakt bylo unavené, co se týče té cesty do Číny a tak, ale vlastně v posledním měsíci už jsem se zase začala připravovat individuálně a v posilovně.
1: Stihla jste nějakou pěknou dovolenou, něco, na co budete vzpomínat?
2: Tak já jsem do Španělska vlastně podívat se na Vory, na to Final Six a byla
1: Euroligy.
2: Ano, a jela jsem ještě do Japonska.
1: Co jste tam podnikla?
2: Cestovali jsme tam 11 dní v Tokio, Kyoto, Osaka, takový ty hlavní věci a bylo to fakt nádherný. Určitě bych všem doporučovala.
1: Co říkáte tamní kultuře, protože je dost odlišná a možná bych se zeptal i na jídlo. Máte ráda ryby?
2: Určitě, tak ta asijská kuchyně je asi moje nejoblíbenější, takže za mě to bylo určitě skvělý. Já jsem tam byla teda s mamkou, u té už to bylo horší, protože nejí ryby, ale ta kultura skvělá, oni jsou fakt hrozně takový milí, příjemní, že fakt přijdete do metra a oni se tam postaví do řady. Není to jak u nás, že se tam vlastně všichni tlačí, kdo tam bude první, ale moc se mi tam líbilo, i co se týče té kultury.
1: Nebyl problém se zorientovat v tokijském metru?
2: Ne, nebyl určitě. Já si myslím, že už jsou na to zvyklí, že tam je hodně turistů, takže neměli jsme vůbec žádný problémy.
1: Říká Petra Holešínská, možná jste se byla podívat na nějaké ty chrámy, i tohle vás zajímá?
2: Nejsem úplně nějak nábožensky založený typ, ale samozřejmě je to zajímavé tím, že hodně těch chrámů vlastně jsou takové v souladu s tou přírodou, že mi přijde, že to tam hodně zapadalo a že tu přírodu úplně neporušují, takže určitě to bylo zajímavé vidět, ale za mě určitě hlavní bylo to jídlo.
1: Co třeba taková Mount Fuji, taky bývá častým cílem turistů?
2: Byli jsme na tom Fuji samozřejmě ne úplně nahoře, vyjeli jsme tam na nějaký ten level, ale byla tam teda hrozná zima, takže to bylo spíš jenom tak jako na vyfocení a takové věci, ale jinak jsme toho tolik neviděli tam.
1: Byl vrcholek v mracích, protože dost často bývá zahalen.
2: Mm-hmm. Tak my jsme ho vlastně, když jsme jeli okolo, tak jsme viděli to Mount Fuji krásně, měli jsme štěstí určitě, potom jak už jsme vyjeli nahoru, tak tam samozřejmě bylo hodně zataženo, ale měli jsme teda štěstí, že jsme jeli okolo autobusem, tak jsme viděli úplně všechno.
1: Říká Petra Holešínská, basketbalová reprezentantka, v rozhovoru s ní budeme pokračovat ještě za malou chvíli.

0: Petra Holešínská, basketbalová reprezentantka, má za sebou roční působení v Turecku. Jak se vám v klubu Emlak Konut líbilo, jaká ta sezóna byla?
1: Tak sezóna si myslím, že byla celkově úspěšná, co se týče toho týmu. Myslím si, že postoupit do semifinále a skončit třetí v té lize je určitě úspěch. A samozřejmě Fenerbahce, Galatasaray, to jsou týmy, které mají fakt hráčky světové úrovně, ale Galatasaray jsme dokázali porazit a skončili jsme i před Mersinem a nakonec jsme teda vypadli v semifinále, ale myslím si, že takhle celkově ta sezona, co se týče týmu, byla úspěšná. Samozřejmě liga úplně jiná, úplně jiný styl basketbalu, ale takhle si myslím, že určitě nová zkušenost je vždycky super.
0: Vy máte za sebou těch zahraničních angažmá celkem hodně. Byla jste na univerzitě ve Spojených státech, v Evropě jste hrála, Španělsko, teď Turecko, tak jak to berete z osobního pohledu? Jak se vám tam dařilo?
1: Ta sezóna asi z toho osobního pohledu nebyla úplně, neřekla bych, skvělá. Samozřejmě těch minut tam nebylo tolik tím, že vlastně v Turecku je pravidlo těch cizinek, že vlastně jenom tři můžou být na hřišti, takže samozřejmě ty rotace tam byly menší, ale zase člověk si zvykne na jinou roli. Myslím si, že i to může v podstatě pomoct, že pokud je zvyklý jenom být ten go-to hráč, tak to taky není úplně jednoduchý, takže si myslím, že určitě ta nová role všem taky většinou prospěje.
0: Říká 29letá basketbalová reprezentantka Petra Holešínská, která teď je na začátku přípravy s národním týmem před zářijovým mistrovstvím světa. Tak jak se těšíte, bude to vrchol dosavadní minimálně asi reprezentační kariéry?
1: Určitě to bude vrchol. Já si myslím, že taková odměna za tu práci, kterou tady děláme těch několik let. Samozřejmě věci se začaly trošku komplikovat tím zraním Emči Čechové. Myslím si, že i tady vlastně jsme se nesešli úplně v té největší sestavě, ale určitě se na to těšíme. Na mistrovství světa si tolik lidí zase nezahraje a dáme do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne.
0: Čekají vás ale poměrně hvězdní soupeři v základní skupině, obhájkyně titulu Američanky, Italky, urostlé Číňanky. S jakými ambicemi vyrazí české basketbalistky do Berlína?
1: Bohužel ten los asi nebyl úplně k nám přívětivý. Dostat v podstatě dva týmy z toho prvního koše, tím, že Němky teda nakonec dostali první koš, tak Číňanky se posunuli do druhého, ale ve světovém žebříčku máme dva týmy z top 4, navíc Itálie, která si myslím, že poslední roky hraje skvělý basket, takže určitě se popereme o co nejlepší výsledek a doufám, že tu Čínu a Itálii budeme moci porazit nebo minimálně potrápit.
0: Už víte, kde budete působit příští sezónu, nebo jak vy to teď máte vlastně?
1: Jsem vlastně v řešení teďka nějakého angažma, ještě úplně podepsáno nemám, ale je to docela blízko.
0: V zahraničí, nebo se budete vracet do Česka třeba po letech?
1: Nebudu se vracet do Česka, budu hrát v zahraničí.
0: Říká česká basketbalistka Petra Holešínská z pražské královky Jakub Kanta, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 11 hodin 51 minut. Už víme, že do play-off fotbalového mistrovství světa postoupilo z té české skupinu Mexiko, kterému stačily dva zápasy. To samé platí také o fotbalistech Spojených států amerických. No a důležité kroky udělali nočními vítězstvími fotbalisté Maroka a Brazílie. No a pokud jde o Brazilce, tak tam se samozřejmě čeká, jestli se do hry dostane útočník Neymar. Podle trenéra Carla Ancelottiho by k tomu mohlo dojít ve středečním utkání proti Skotsku. 34-letý kanonýr by měl být k dispozici. Už si na šampionátu zatrénoval s týmem a taky je dost pravděpodobné, že by Neymar mohl

0: Klubová fotbalová sezóna 2025-26 je minulostí.
1: Na radiožurnálu Sport jste od nás slyšeli o všem podstatném.
0: O tom, že Slávia obhájila domácí ligový titul.
2: Je konec, Slávia se raduje, hráči vybíhají z lavičky, obhajují po roce titul. Dvě kola před koncem nadstavbové skupiny o titul už je druhá Sparta dostihnout nemůže.
1: O tom, že Dukla po dvou letech sestoupila z nejvyšší soutěže.
3: Rozhodčí Rouček v tuto chvíli naposledy fouká do píšťalky, ukončuje utkání, záchranářský souboj, ve kterém jsme tedy viděli tři branky. Znamená to tedy, že ostravský Baník si prodloužil sezónu o dvě utkání. Na druhou stranu pražská Dukla ta se s ligou loučí.
0: Vysílali jsme pro vás v přímých přenosech celou základní část i nadstavbu šance ligy, baráž o udržení i finále domácího poháru.
1: Ale s mikrofonem jsme znovu cestovali i za hranice naší republiky. S českými fotbalovými týmy v evropských pohárech.
4: Z Kazachstánu Lukáš Michal.
5: Z Arménie Pavel Tilčár.
6: Z Milána Mirko Vasič.
7: Z Rumunska Tomáš Petr.
0: Přímé přenosy z Ligy mistrů nebo domácí šance ligy naladíte v rádiu jedině na radiožurnálu Sport.

0: Zdravím všechny posluchače Radiožurnálu Sport. Sobota 20. června, za chvilku jdeme na zprávy, bude 12. Doufám, že si společně užijeme to horké odpoledne.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin.
2: Česko zažívá nejteplejší den týdne, bude až 36 stupňů, odpoledne hrozí silné bouřky. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Američtí fotbalisté postoupili na mistrovství světa do play-off, Austrálii porazili 2-0. Hromadná nehoda blokuje provoz na tahu 35 na průjezdu Libercem směrem na Chrastavu. Je sobota 20. června, posloucháte zprávy s Kateřinou Cousirisovou.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Teploty v Česku dnes vystoupají až na 36 stupňů. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu navíc bude dusno. Tropické počasí může chronicky nemocným a seniorům působit zdravotní problémy.
4: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy zhorka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
5: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
4: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
6: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
4: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Radiožurnál.
2: Kvůli vysokým teplotám by lidé měli omezit fyzickou aktivitu a pobyt na slunci zkrátit na minimum. V centru Prahy máme reportéra Davida Šalka.
7: V centru hlavního města se navzdory horkému počasí i teď pohybuje velké množství turistů. Někteří z nich mi řekli, že museli kvůli vedru změnit své plány a třeba zkrátit prohlídky. Lidé k doplnění tekutin a taky ochlazení využívají pítka, fontánky a rozprašovače, které sem nainstalovalo hlavní město. Hodně návštěvníků metropole se snaží vyhledávat stín nebo se přesunuli k řece Vltavě, kde je o poznání příjemněji. Podle výstrahy meteorologů i tady bude podobné počasí pokračovat i zítra. Z Prahy David Šalek, Radiožurnál.
2: Horka na jihozápadě Německa místy doprovázejí prudké liáky a bouřky. Mannheimu hasiči přes noc zasahovali u desítek stromů popadaných na silnice, koleje i domy. Nedaleko hranic s Francií udeřil blesk a zranil 9 lidí.
8: 6 z nich skončilo v nemocnici, včetně 13-letého chlapce. Všichni přijeli do Ramštatu na jihozápadě Německa na turnej házenkářů a kempovali ve stanech na ploše hřiště, kam blesk taky asi v 11 večer udeřil. Zranění zřejmě nejsou tak vážná a podle serveru Badische Neueste Nachrichten by všichni měli být ještě dnes propuštěni. Podle meteorologů bude extrémní počasí v Německu i v dalších dnech. Očekávané jsou bouřky, ale znovu i teploty kolem 38 stupňů Celsia a k tomu platí i vysoké riziko lesních požárů. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: V Brně pokračuje mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu už jsou tisíce lidí. Příjezd fanoušků byl v okolí okruhu bezproblémový. Záchranáři ale kvůli velkému horku posilují služby. Situace sleduje Vlasta Gajdošíková.
9: Doprava je podle policistů oproti loňsku výrazně klidnější. Situaci na silnicích v okolí autodromu monitoruje jejich vrtulník, mají tu spoustu hlídek a provoz usměrňují i pořadatelé. Odpoledne po skončení jízd se doprava zase zahustí. Bezletovou zónu nad Masarykovým okruhem v Brně včera narušil dron. Policisté pilota dohledali a přestupek oznámí Úřadu pro civilní letectví. Jiné bezpečnostní problémy nebyly, potíže ale může působit horko. Areálem proto projíždí kropicí vůz, aby ochladil návštěvníky i rozpálený asfalt. Z Masarykova okruhu v Brně Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
2: V řekách, rybnících a nebo bazénech se u nás každý rok utopí kolem 200 lidí. Vodní záchranáři proto varují, aby lidé nepřeceňovali své síly. Podle prezidenta Asociace plaveckých škol Bedřicha Dabergera by hlavně rodiče měli mít děti neustále na očích a taky zvolit správné plavecké pomůcky. Vhodné nejsou například nafukovací kruhy.
10: Záchranáři a my jako plavečtí robotníci všichni zavrhujeme, protože ten kruh je nebezpečný, pokud se dítě převrátí a zůstane hlavou dolů, těžko se z toho dostává. Dneska se vyrábí různý pásky, které mají nadlehčovací pěnové části, no ale hlavně je ten dozor rodičů, že jo, v každém případě.
3: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
2: Polský premiér Donald Tusk skritizoval odebrání nejvyššího státního vyznamenání ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. O tom rozhodl polský prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování jedné z ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Pro Ukrajince je symbolem boje proti Rudé armádě. Ve 40. letech se ale podílela na masakrech Poláků ve Volyni.
11: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Navrocky a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
12: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
11: Včera prezident Navrocky zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Izrael pokračuje s útoky na Libanon. Děje se to navzdory příměří, které v pátek Izrael uzavřel s militantním hnutím Hizbalách. Dnešní údery na jihu země nepřežilo nejméně 10 lidí. To komplikuje i mírové hovory mezi Spojenými státy a Íránem.
13: Americký viceprezident J.D. Vance kvůli tomu zrušil účast na jednáních ve Švýcarsku, kde se má rozhodnout o finálním znění konečné mírové dohody. Bod o zastavení úderů totiž obsahuje i americko-íránské memorandum o porozumění. Podle Izraele se na něj ale dokument nevztahuje. Izraelský postup podle stanice Al Jazeera kritizuje i libanonský prezident Joseph Aoun a například poslanec za Hizballáh Ali Fayyad označil příměří za nesmyslné.
14: Budeme klást odpor, dokud se Izrael úplně nestáhne z našeho území. Máme právo na sebeobranu a nebudeme o něm smlouvat ani vyjednávat.
13: Hovory mají naopak pokračovat v Teheránu. Ten navštíví pákistánský ministr vnitra Mohsin Naqvi, který tam bude jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Zoo Praha dnes se s dvoudenním předstihem oslaví Světový den velbloudů. Nabídne komentované prohlídky, které přiblíží náročný život v poušti Gobi a nebo ochranu mimořádně vzácného velblouda divokého. Na programu je také divadelní představení Dismanova rozhlasového dětského souboru.
15: Inscenace Pepi to neplivej zpracovává skutečný příběh junáckých skautů. Ti na poválečné Vysočině našli zatoulanou velbloudici a pěšky s ní putovali až do 99 kilometrů vzdálené zoologické zahrady v Praze.
16: S Pepi jdou do lesa, louky a nebesa.
15: Příběh pro Dismanův soubor napsal uznávaný autor Miloš Doležal. Diváci se ale můžou těšit i na chytlavé melodie multiinstrumentalisty Jakuba Sejkory a hlavně velkou velbloudí loutku, kterou si dětští herci navlékají jako kostým. Představení v pražské zoo začíná ve 13 hodin. Josef Kaňka, Radiožurnál.
17: Sport. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli taky svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Argentinský trenér jedné z pořadatelských zemí Mauricio Pochettino je z výkony svých svěřenců na turnaji spokojený.
18: Viděl jsem tým, který opravdu věřil tomu, co dělá. Musíme tady být flexibilní, ke každému soupeři přistupujeme jinak a moji hráči to zvládají skvěle. Řekl jsem jim pouze, ať pokračují a užívají si to. Dělají fantastickou práci.
17: V dalších zápasech Paraguay zvítězila 1-0 nad Tureckem, které tak ztratilo šance na postup do play-off. Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko vyhrálo nad Skotskem 1-0. Motocyklový jezdec Filip Saláč zajel nejrychlejší čas v dopoledním tréninku na velkou cenu České republiky v kategorii Moto 2. Na brněnském Masarykově okruhu ho čeká po 14. hodině kvalifikace. V elitní MotoGP odstartují závodníci v 15 hodin do sprintu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Překážka na D1 u Štěpánova a nehoda v Liberci. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně u sjezdu na Trhový Štěpánov na 56. kilometru nakládají auto na odtah ve stoupacím pruhu.
20: Pomalým pruhu úplně vpravo, tam nakládají poruchaný auto. Je člověk za svodidly, který posílá kamiony vlastně do prostředního pruhu.
19: A na tahu 35 jsou velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem je hromadná nehoda a nedá se projet.
21: Za tunelem nehoda. Jsou tam hasiči, dvoje policajti, začíná to stát.
19: Provoz je odkláněný těsně před tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona od Babylonu asi na 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, během dne přechodně oblačno, je zataženo postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky i kroupy. Teploty odpoledne 31 až 36 stupňů, na horách kolem 27. Tolik zprávy.
0: Hezký den vám přeji, milí posluchači, je sobota 20. června, aktuálně 12.10 přesně, věřím, že si užijete naše vysílání. Protože pokud to budete dělat a poslouchat nás třeba někde v interiéru, tak je velká pravděpodobnost, že vám nebude takové horko. Je to vlastně velmi jednoduché, když mrzne, anebo když je příliš velké horko, tak se člověk uchyluje někam třeba i do přítmí. Ale pokud budete dnes trávit čas venku, tak přeji tedy dobré vyžití, ale přece jenom dbejte prosím na své zdraví a na svou bezpečnost. Každopádně na Radiožurnálu Sport si celý dnešní den připomínáme tu obrovskou událost, 50 let od zlata na mistrovství Evropy ve fotbale. Antonín Panenka nám umožnil tento rok a opravdu je to takový velký dárek pro nás jako redakci i pro vás posluchače, že s námi jezdí na živých desítkách Pavla Horváta a že se dělí o své zážitky, který je spousta. Člověk z něj neustále dostává něco nového a nemusí se to týkat pořád toho stále omílaného a vzpomínaného zlatého dloubáku, ale jsou to věci, které se děly i mimo hřiště, ať už třeba neoblíbený balet, důvod, proč nosil ten svůj knírek, anebo důvod, proč třeba nikdy nechtěl být kapitánem kvůli jednomu zvláštnímu rituálu. Tohle všechno padlo v našem vysílání, na lecos ještě narazíme, budeme dneska také vzpomínat, ale budeme vás se snažit bavit i živými věcmi. Nejdřív zamíříme do Brna na velkou událost. Velká cena motocyklového světového šampionátu a zajímavé výsledky jediného Čecha. Všechno probereme už za několik minut. Přeji vám příjemný poslech a hezkou sobotu 20. června.
3: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, přeji vám šťastnou cestu, ať už jedete kam potřebujete, a předpokládám, že nás posloucháte hlavně v autě. Nevím, zda to jste schopni dělat třeba na bicyklu, i když na kole dneska by se člověk možná přece jenom trošku osvěžil. Nicméně, pokud směřujete někam do oblasti metropole Jižní Moravy, tedy k Brnu, tak asi tušíte, co se tam děje. Je tam spousta lidí, zamířili tam i naši reportéři, protože na Masarykově okruhu v Brně se jede Velká cena České republiky. No a Filip Salač, jediný český zástupce v tomhle prestižním seriálu, ovládl třetí trénink v kategorii Moto 2, se navíc postaral o nový rekord trati a my podrobnosti rozebereme právě teď s reportérem, který je na místě, Davidem Prouzou. Davide, zdravím do Brna.
1: Krásné, teď už odpoledne.
0: Ano, Salač byl v trénincích dvakrát druhý, to bylo tedy včera, a dneska první. Tak můžeme o tom mluvit tak, že je teď hlavním adeptem na pole position?
1: Já bych se toho tvrzení nebál. Přijde mi, že Filip Salač je teď opravdu na takové příjemné vlně. Začalo to před dvěma týdny v Maďarsku, kde byl druhý a vlastně si připsal nejlepší výsledek, nebo vyrovnal nejlepší výsledek v kategorii Moto 2. Okruh v Brně je trochu odlišný, řekněme, od toho maďarského, ale s ohledem na to, jak si Salač začím počínal v trénincích, tak proč ne? V momentě, kdy jste prostě takhle vysoko ve všech třech, tak to značí s tou konzistenci i jeho stájový kolega. Jezdil velmi slušně, takže je vidět, že jeho týmu, jeho motorce to prostě vyhovuje, brněnský okruh, a budeme doufat, že po nějaké té 14. hodině a 20. minutě budeme na Radiožurnálu Sport informovat o dalším velmi pěkném umístění Filipa Salače. My jsme samozřejmě tohle jméno rozebírali na Radiožurnálu Sport i s někdejším závodníkem MotoGP Lukášem Peškem a i on má, řekl bych, docela vysoká očekávání, pokud jde o jediného českého aktuálního zástupce v Moto 2.
2: Filip Salač obecně si myslím, že je rychlej závodník a ten potenciál má, ale za mě trošku vždycky bojuje s nějakou spíš hlavou, psychikou, rozpoložením, a zrovna teď se mu to sešlo a jsou z toho takovýhle hezký výsledky, tak budeme doufat, že mu to vyjde i tenhle víkend.
0: Tolik Lukáš Pešek pro naše páteční vysílání. Teď živě v sobotu 20. června mluvíme s reportérem Radiožurnálu Sport Davidem Prouzou. K výsledku ve třetím tréninku Filipa Salače už jsme řekli, že byl také nejrychlejší v traťovém maximu, kdy se jako první dostal pod čas 1.58. A Davide, vlastně chci se tě zeptat, čím to je, že se tam jezdí takhle rychlé časy, protože nejen v Moto 2 padl traťový rekord.
1: Já si myslím, a je to tedy spíš můj dojem, berte to jako laický názor nebo odhad, ale tím, že se vlastně významným způsobem změnil asfalt pro ten loňský ročník, který byl po delší pauze v Brně, tak se zkrátka teď už trochu více ojel, lidově řečeno, a ty motorky tam teď očividně velmi dobře drží, možná tomu pomáhá i ta teplota, která je v Brně opravdu hodně vysoká. Já tady sedím ve stínu naproti pedoku, vlastně hlavnímu, kde jsou všechny ty motorhomy a v tuhle chvíli asi také jezdci MotoGP. A i v tom stínu už je v podstatě nesnesitelné dělat cokoliv jiného, než se jenom nehýbat a sedět nebo stát. Takže pro lidi špatné, pro motorky zjevně dobré, a přesně jak si on říkal, i v MotoGP ty rekordy padaly. Takže je to zkrátka tím, že ta trať se vyvíjí během víkendu, ale ona si vyvíjí i během prostě let, kdy je položený ten nový asfalt, a to je podle mě jeden z těch hlavních důvodů, proč se tu jezdí tak rychle. Ale není to tak podstatné. Já bych určitě koukal spíše na to, že Salač byl rychlejší než všichni ostatní, než že byl nejrychlejší vůbec ze všech. Protože to samozřejmě v kvalifikaci už nemusí vůbec hrát roli a ten čas bude třeba o další desetiny sekundy rychlejší, a když tam Filip Salač nebude, tak všechny ty výsledky z tréninku jsou víceméně k ničemu. Takže věřme tomu, že český závodník si tu formu naladí ideálně i právě na kvalifikaci, protože na okruhu v Brně nevím, nebo nejsem si úplně jistý, že se dobře prokousává z hlubších pozic na startu. Čili, a Filip Salač o tom mluvil už ve středu a pak také v pátek, potřebujete stát vysoko, abyste se mohli vysoko umístit v cíli. Tak doufám.
0: Budeme držet Filipu Salačovi palce. Připomínám, že po 14. hodině pojede kvalifikaci o nedělní velkou cenu v kategorii Moto 2, ale kategorie MotoGP, jak už naznačil David Prouza, má za sebou kvalifikaci a už taky naznačil, že vítězem je muž, který jel taky v traťovém rekordu. Tak kdo to je?
1: Je to Japonec Ogura, který, myslím si, že pokud nesledujete MotoGP nějak, řekněme, blízce, detailně, tak vám to jméno za stolik říkat nebude. Je to taky jeho první pole position v kariéře. Co je zajímavé, tak za ním se umístila trojice Italů, což je prostě ukázka toho, že v MotoGP oproti Formuli 1 tahle země prostě má velmi solidní nadvládu. A pro mě asi vůbec nejzajímavější je páté místo Marka Marqueze, které prostě není určitě ideální, ale souvisí to s tím, že úřadující mistr světa má po operacích ze začátku tohoto měsíce poněkud slabší pravačku a na pravotočivých okruzích prostě není schopen podávat takové výkony, jaké by si asi přál, i proto je až v úvozovkách až pátý s ohledem na to, že byl ještě pod kudlou, jak se říká, před pár týdny, tak to, že vůbec závodí, je prostě něco naprosto neuvěřitelného a jenom to dokazuje, jakou radost z tohoto, z této činnosti má. A myslím si, že jestli někdo je schopný se prokousat třeba už v tom sprintu, který startuje dnes v 15 hodin vzhůru k pódiu, tak by to mohl být právě Marc Márquez, ale s ohledem na to, že toho neodjel tolik jako jeho soupeři i právě kvůli té nehodě a operacím, tak favority na celkové vítězství bychom tentokrát měli hledat jinde, třeba u Itala Bezekyho, který je aktuálním lídrem šampionátu, ten bude startovat čtvrtý a v tuhle chvíli vede o nějakých skoro 70 bodů, takže pravděpodobně v Itálii by mohlo být na konci sezóny hodně veselo.
0: Nabitý informacemi je kolega reporter David Prouza, věřím, že je to největší pozvánka taky na odpolední naše přímé vstupy právě z kvalifikace kategorie Moto2, ve které se Filip Salač bude snažit třeba i o pole position pro nedělní závod na Velké ceně Brna. No a právě v jihomoravské metropoli je asi pořádné vedro, už jste slyšeli v hlavních zprávách, že přece jenom ty teploty se snaží organizátoři nějak třeba trošku snižovat tím, že stříkají vodu na návštěvníky a možná třeba nějaké kapky dopadnou i na velkou hvězdu, která by měla být někde v Brně, sedminásobného mistra světa v MotoGP Valentina Rossiho. Tak Davide, už si potkal tuhle legendu a co tam vlastně dělá?
1: Já ti, Honzo, řeknu jednu věc. S akreditací, kterou mám na krku, se můžeme dostat do pedoku, můžeme se dostat do míst, kam se samozřejmě návštěvníci určitě běžní nedostanou, ale do míst, kde se nachází Valentino Rossi, tam si myslím, že i ta naše akreditace bude prostě na to krátká. Valentino Rossi se tady zjevil včera ve večerních hodinách, minimálně tak o tom informovali sociální sítě brněnského okruhu. A ten důvod je vlastně velmi jednoduchý. Jeho tým VR46 Racing, on je to ještě delší ten název, ale takhle to asi bude stačit, tak tady působí právě v MotoGP, no a Ital Di Giantonio, tak ten skončil druhý v kvalifikaci, takže fanoušci Valentina Rossiho mají velkou radost, je jich tady opět hodně, myslím si, že zase pokud bychom hledali nejčastější dres nebo o typ oblečení, tak je to stále 46 Valentina Rossiho, no ale ten jeho odkaz tady vlastně žije dál i díky tomu týmu, i zbarvení motorky italského jezdce toho, který byl dnes druhý v kvalifikaci, tak odpovídá trochu tomu, jak to vypadalo u Valentina Rossiho, takže je to taková příjemná vzpomínka, řekl bych, pro řadu návštěvníků. Jestli zahledneme Valentina Rossiho třeba v pedoku, to je možnost, ale myslím si, že se k němu prostě nedostaneme, byť by to samozřejmě byl velice cenný úlovek, ale mám obavu, že Valentino Rossi se před mikrofon Radiožurnálu Sport pravděpodobně nedostane. Ale kdyby jo, tak samozřejmě by to byla krásná věc.
0: Ano, tak já myslím, že to vůbec nevadí, protože věříme, že se tam dostane třeba co by vítěz kvalifikace Filip Salač, který bude usilovat o co nejlepší umístění pro nedělní závod po 14. hodině a 5. minutě. David Prouza na Radiožurnálu Sport a přímo z Brna bude připraven vstupovat a vás informovat o tom, jak se jedinému českému zástupci v mistrovství světa povede. Davide, moc děkuju, běž se někam schladit, prosím tě, ať nepadneš za vlast, jak se říká, a brzy naslyšenou.
1: Děkuji taky a hezký den.

0: Před 50 lety vybojovali českoslovenští fotbalisté titul mistrů Evropy.
1: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomienka, ktorá sa nedá vymazať a zostane určite do konca života v mojej hlave.
3: Co se dělo před rozhodující penaltou Antonína Panenky?
4: Antonín Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude.
0: Jaká byla cesta na šampionát?
3: A jak vypadal život v tehdejším Československu?
5: Tam žili nejvíc tím, že pořád ještě rezonovalo, jak spadla Sparta. To bylo rok předtím.
0: Den po dni to připomeneme v seriálu Radiožurnálu Sport.
3: 50 dní do zlata, 50 různých příběhů.
0: Od 2. května do 20. června.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Ano, speciální seriál našeho kolegy Jaroslava Plašila doplňuje ty živé desítky, které máme letos s Antonínem Panenkou a musím říct, že v něčem je to pro vás posluchače ještě lepší, protože se opravdu Jaroslav pečlivě 50 dílů věnuje té cestě Čechoslováků na tehdejší šampionát v Bělehradě, který v semifinále byl samozřejmě taky na Maximiru v Zářebu, ale to finále se hrálo mezi Čechoslováky a západními Němci, tedy na stadionu Maracana v Bělehradě. No a na to, jak třeba vzpomíná Antonín Panenka, si můžete pustit i ty naše záznamy, ať už v archivu, v aplikaci Můj rozhlas, na webu Radiožurnálu Sport, anebo třeba přímo v aplikaci YouTube, kde máme i obrazové záznamy všech těch desítek, kterých zatím bylo, myslím, 5. No a Jaroslav Plašil, 50 dílů seriálu, ten naleznete taky na webu radiožurnalsport.cz. Doporučuji k poslechu a přeji vám krásný den.
7: Posloucháte Radiožurnál, je půl jedné. Posloucháte si i zprávy, má je Kateřina Felsvíková.
8: Většina českých poslankyň musí čelit psychickému násilí. Některé z nich kvůli osobním útokům omezují politickou aktivitu. Vyplývá to z výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Podle šéfky organizace Markéty Kosmotlové to může ženy odradit už od kandidatury. S nevhodným chováním se poslankyně setkávají v online prostředí i přímo ve sněmovně. Počet potvrzených případů eboly stoupl v Kongu na 933. Z toho zemřelo 245 lidí. Informovalo o tom tamní ministerstvo zdravotnictví. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Záchranáři preventivně varují před rizikovým chováním u vody. V Česku se totiž každoročně utopí přibližně 200 lidí, často proto, že přecenili svoje síly a plavecké schopnosti. Prezident vodní záchranné služby Českého červeného kříže upozorňuje, že utonutí je rychlá, tichá smrt. Lidé obvykle nestihnou křičet o pomoc a máchat kolem sebe rukama. Proto je důležité sledovat svoje okolí a hlavně děti by měly být neustále pod dohledem dospělých.
3: Sport.
8: Americká plavkyně Kate Douglasová vytvořila nový světový rekord na 50 metrů volným způsobem. Časem 23,59 sekundy překonala na závodech v Indianapolis dosavadní maximum Švédky Šestrémové.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 u Humpolce a Kolony, také na D1 u hranic na Moravě. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna velmi opatrně za sjezdem na Humpolec. Na 96. kilometru je hromadná nehoda, srazila se celkově 4 osobní auta, kolona tam má asi kilometr, brzdí se přední náhle na kilometru 95, je to v zatáčkách v nepřehledném úseku. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem čekejte kolony v okolí hranic na Moravě. Mezi kilometry 306 a 312 silničáři ruší dlouhodobé omezení, jezdí se vždy pouze jedním pruhem, a to jak na Ostravu, tak také na Brno, a zdržení v obou směrech asi na 15 až 20 minut. A na tahu 35 zůstávají velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu je hromadná nehoda, srazila se 4 auta a nedá se projet. Provoz je podle zpravodajů odkláněn těsně před tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona od Babylonu asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
8: Nejtepleji a polojasno teď mají v Brně, Pardubicích i Hradci Králové. Tam naměříte 35 stupňů, 33 hlásí Karlovy Vary a taky Ostrava. A dál bude jasno až polojasno. Během dne přechodně oblačno i zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Přeji vám krásný den ze studia radiožurnálu Sport. Tohle byla kapela Simple Plan. Je 12 hodin 37 minut. Opravdu čerstvá informace, která se týká držitele zlatého míče z roku 2005, fotbalového mistra světa 2002, vítěze Ligy mistrů 2006 a aktuálního ambasadora fotbalového mistrovství světa, který pobývá ve Spojených státech amerických, Ronaldinho. Tomu je 46. Naposledy profi fotbal hrál za Fluminense v roce 2015, takže i vlastně horší počtář jako já si spočítá, že to je nějakých 11 let, ale teď se objevila a potvrzují to i novináři ze Sky Sports. Senzační informace o jeho spojení s třetiligovou Ravenou FC. To je tým z série C, který od roku 2024 vlastní majitel a podnikatel Ignacio Cipriani. Už postoupil ze čtvrté do třetí ligy. Letos těsně Raveně unikl postup do druhé ligy. No a teď k té informaci, která se týká Ronaldinha. Spekuluje se o jeho možném zapojení i co by hráče. Oficiálně by měl být oznámen v Miami v úterý jako jeden ze spolumajitelů. A právě teď není jasné, zda jde spíš o propagační akci celého klubu, jehož on se stane asi minoritním spolumajitelem, anebo zda se v 46 tenhle známý míčový kouzelník a hráčička s neustálým úsměvem na tváři zapojí také, co se týče toho hráčského zatížení. Takže jsme zvědaví, je to opravdu čerstvá novinka a můžeme se těšit tedy na úterý, co z toho bude. Zda uvidíme tohoto borce, který za brazilskou repre nastoupil k téměř 100 zápasům. No a s Barcelonou v roce 2006, tehdy pod Frankem Rijkaardem, dokázal ovládnout celou Ligu mistrů, tak zda ještě vyběhne na trávník jako téměř profi fotbalista, zda naváže třeba na nějaká ta kouzla, která tak rádi vzpomínáme. Takže Ronaldinho do Raveny, do třetí ligy, otázkou jako spolumajitel nebo zda jako hráč.

0: Možná trošku ve stínu mistrovství světa ve fotbale zahajují některé z prvoligových klubů své přípravy. O víkendu vstoupí do letního snažení taky fotbalisti Slovanu Liberec, kteří mají změny i na postu trenéra. Jak už jsme vás informovali v minulých dnech, tak skončil Radoslav Kováč. Docela nečekaně, ostatně Pavel Horvát o tom s námi mluvil i v ranním vysílání v předchozích dnech. Branislav Fodrek, to je nový trenér, který už byl představený i realizační tým na webových stránkách Slovanu je představený, ale teď z dnešního dopoledne čerstvá informace o napoměry Slovanu drahé posile, kterou je Senegalec Falu Faj ze Slovinska, přichází z klubu NK Bravo. On je to tedy Senegalec, ale přichází ze slovinského klubu NK Bravo, abyste to měli úplně přesně. No a Slovan tedy i s tímhle středním defenzivním záložníkem vstupuje do přípravy na sezonu, která už bude bez Radoslava Kováče a uvidíme, s kým ještě dalším. Nicméně i bez jednoho velmi platného hráče vstoupí do nové sezony Baník Ostrava, protože z Baníku se do belgické ligy přesunul fotbalový univerzál Ondřej Krčfaluši. Do jednoho z nejlepších týmů posledních sezon, tedy královského klubu Union Saint-Gilloise, smlouvu podepsal Ondřej Krčfaluši na 4 roky. No a ve čtvrtek a v pátek byl pozdravit své bývalé spoluhráče na Bazalech, kde samozřejmě má Baník své zázemí, a domluval se tam taky se šéfem jídelny, co bude druhý den k obědu. Ondřej Krčfaluši tedy podle všeho se docela těšil.
1: Na oběd taky se stavím 100%.
2: Jo, vařili tady dobře, jo?
1: Jo, výborně. Musím pochválit. Bylo to výborně.
3: Usmíval se Ondřej Krčfaluši na vedle stojícího šéfa firmy, zajišťující na Bazalech pro fotbalisty i personál stravování. 2 dny využil v Ostravě nejen k rozloučení, ale také k lehkému tréninku.
1: Jo, tak přišel jsem kluky pozdravit. Vlastně tam začínáme trošku později, takže jsem se přišel rozloučit, pozdravit kluky, popřát jim, ať se jim daří, a poděkovat jim za ten rok, co jsem tady s nima strávil, a vyřešit nějak povinnosti s bytem a tím naším.
3: V Belgii, konkrétně v jižní části Bruselu, kde jeho nový klub sídlí, byl zatím jen krátce.
1: Stavil jsem se tam, když jsem byl na zdravotní prohlídce a když jsem podepisoval smlouvu, takže vlastně jednou jsem tam byl a líbilo se mi to.
3: Do Baníku Krčfaluši přicházel v loňské rozehrané sezóně s cílem stabilně hrát nejvyšší soutěž a jako opora 21 si říct o zahraniční angažmá. To se povedlo.
1: Ta nabídka vlastně byla po posledním zápase barážovým, kdy jsem vlastně řekl, že nechci nic takového řešit, dokud se tady nezachráníme, takže vlastně to přišlo až teďkon a upeklo se to rychle. Asi jsem jako každý se chce posouvat, že jo, takže v hlavě jsem měl to, že se chci posunout jednou do zahraničí, a takhle jsme to i komunikovali, když jsem sem přicházel, takže nebylo to tak, že bych z toho chtěl utíkat, ale prostě ten cíl jsem měl se dostat do zahraničí a takhle jsem sem s tím i přicházel.
3: Každopádně sezónu v Baníku, i když hodně těžkou, hodnotí ve své kariéře pozitivně.
1: No tak pomohlo mi hodně asi nejvíc z těch, který jsem zatím zažil, protože jsme nebyli úplně v jednoduché situaci a ukázali jsme, že nějaký charakter ten tým a každý ten hráč má, takže mi pomohla hodně a můžu z ní čerpat do budoucna.
3: Dodává Ondřej Krčfaluši, který ve své 4. sezóně v první lize vstřelil první ligové góly. Za Baník skóroval celkem 5x. V belgickém klubu Union Saint-Gilloise si zahraje předkolo Ligy mistrů, protože jeho nový zaměstnavatel skončil druhý a vyhrál navíc i belgický pohár. Z Bazalu David Procházka, Radiožurnál.

Tohle byla LP v našem vysílání na Radiožurnálu Sport. Dnes odpoledne budeme sledovat taky snažení tří českých tenistek, aby se dostali na svých travnatých turnajích do finále. Pouze ze tří můžou postoupit dvě. Možná se ptáte proč, ale pokud jste poslouchali i naše dopolední vysílání v předchozích dnech, pochopitelně taky, tak v Nottinghamu se aktuálně měří Karolína Plíšková s Marií Bouskovou. V semifinále tohoto travnatého tenisového turné, tedy aktuálně první sada, a po třech gemech je to 2-1 pro Bouskovou. Obě české hráčky si zatím dokázaly podržet servis, na který teď půjde Karolína Plíšková. Žena, která má zatím lepší vzájemnou bilanci s Marií Bouskovou, hrála třikrát, dvakrát vyhrála oba ty duely na tvrdém povrchu v Brisbane 2019 a na US Open 2022. Marie Bousková vyhrála zatím jednou v Madridu před 4 lety na Antuce. Dneska poprvé na trávě, tak uvidíme, kdo postoupí do finále, ve kterém bude čekat lepší dvojice Navar Golubičová. No a jsme zvědaví na to, jak si povede odpoledne, až rozhraje zápas s Filipínkou Ealavou Linda Nosková. Právě filipínská soupeřka jí stojí v cestě před finálovými branami, protože do finále Linda Nosková může postoupit třeba i bez ztráty setu. Předchozí tři duely takhle zvládla. No a ve finále bude čekat lepší z dvojice Sabalenková Pegulová, protože to jsou právě dvě aktuální soupeřky v semifinále. V prvním setu v Berlíně tedy zatím vede Pegulová nad Sabalenkovou 5-4. Má break, takže může dopodávat tuhle sadu ke svému vítězství.

0: Příležitost ho získat bude mít už v následujících dnech. Dnes totiž začíná světový šampionát v Ostravě. Český tým povede jako kapitán opora extraligových Dobřan obránce Václav Šlehofr.
1: Za sebe osobně říkám, že domácí šampionát je jedna z těch největších akcí, která vás může potkat. Samozřejmě je krásný rád v cizině podívat se do jiné země, ale to, že vás při šampionátu může právě navštívit rodina, ať už blížší nebo ta širší, je super. Já se tím rozhodně nenechám svazovat a jsem za to jedině rád.
2: Těší se na hokejbalové mistrovství světa v Ostravě Václav Šlehofr. Obránce extraligových Dobřan věří, že by národní tým mohl ukončit 15 let trvající čekání na zlato.
1: 15 let čekání je rozhodně dlouhá doba. Aktuálně nám došlo k velké změně v realizačním týmu, kdy se změnil komplet celý realizační tým. Buduje se tak po 8-9 letech něco novýho a já čekám, že síla týmu je obrovská a pro tu zlatou medaili si konečně dokážem dokráčet.
2: Přál by si obránce české reprezentace. Na předchozích šampionátech slavili hráči Kanady a Slovenska. Tentokrát ale může podle Václava Šlehofra triumfovat i některý z dalších výběrů.
1: Myslím, že by bylo hodně laciný považovat jenom Kanadu a Slováky za aspiranty na zlato. Ta špička hokejbalu se v posledních 10 letech strašně srovnává a vyhrát může kdokoliv, ať už jsou to Američani, Finové nebo například i Švýcaři. Hrajou v posledních letech dobrý hokejbal, takže je to hodně složitý a ten manšaft musí být tak mentálně a skvěle připravený pro to, aby dokázal dokráčet až na ten pomyslený vrchol.
2: Myslí si Václav Šlehofr, který bude mít na šampionátu v Ostravě, stejně jako ve svých mateřských Dobřanech na dresu kapitánské C-čko.
1: Což není pro mě cizí role v porovnání s tím, jak hraju v Dobřanech, tak i v tom národním týmu se ode mě očekává, že budu zapracovat mladší kluky, budu jim pomáhat. Možná jediná změna, že v národním týmu se rozprostře ta časová minutáž mezi víc lidí a i sbírání nějakých důležitých branek. Opravdu si myslím, že máme tak strašně vyrovnaný mančat, že je úplně jedno, v jaké lajně člověk nastupuje. Gól nebo potažme nějakou geniální přihrávku může dát kdokoliv z nás.
2: Popisuje kapitán české hokejbalové reprezentace Václav Šlehofr. První utkání se hraje jeho tým od 15 hodin proti Finům. Vladislav Janouškovec, Radiožurnál.

0: Fotbalový svátek roku je tady.
1: Nalaďte se na mistrovství světa s Radiožurnálem Sport.
0: S námi můžete být u každého okamžiku.
1: Góly.
0: Napětí.
1: Emoce.
2: Gól! Je to Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa a valná hromada.
1: Všechny zápasy české reprezentace v přímých přenosech.
0: Rozhovory s hráči a reportáže přímo z místa dějiště šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku.
1: To je mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu Sport.
0: Od 11. června do 19. července poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Ve zprávě má pro vás Kateřina Celsidisová.
4: Firmy budou od července muset hlásit nástupy všech zaměstnanců. Poláci si dnes můžou po celé zemi vyzkoušet první pomoc. Školení nabízí asi 1000 míst. Motocyklová velká cena České republiky pokračuje kvalifikačním dnem. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1 z Prahy do Brna u Humpolce. A bude jasno až polojasno. Přechodně až zataženo místy přeháňky nebo bouřky. Teploty až 630 stupňů.
0: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
4: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší přehlednosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
5: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
4: Polsko dnes pořádá celostátní nácvik první pomoci. Do akce se zapojí záchranná služba, policie a městská stráž, hasičské sbory, skauti, skoro 30 nemocnic a další zdravotnická zařízení. Pro školení ze základů první pomoci je zdarma a může jim projít každý.
6: Poláci mohou školení z první pomoci absolvovat na asi tisícovce míst po celém Polsku. Zdravotníci, hasiči nebo třeba skauti jim předvedou, jak vyhodnotit bezpečnost na místě události, jak zastavit krvácení a jaké postupy dodržovat před příjezdem záchranné služby. Akci pořádá polské ministerstvo vnitra a státní správy, které si od ní slibuje posílení civilní obrany. Ve Varšavě hostí celostátní nácvik první pomoci Národní stadion, kde dobrovolné školení doprovodí ukázky speciálního záchranářského vybavení. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
4: Východočeské divadlo uvede dnes večer na Konětické hoře premiéru hudební adaptace Erbenovy Kytice. Závěrečná novinka letošní sezóny nabídne 7 známých balad, mezi nimi Vodníka, Polednici a nebo Zlatý kolovrat. Tvůrci slibují pestré představení a chtějí oslovit i mladší publikum, říká režisérka Jana Ryšánek-Šmitová.
7: Tuhle výzvu mám nejradši ze všech výzev. Jak vlastně Kytici udělat tak, aby ti, kteří přijdou pro klasiku, dostali klasiku a ti, kteří přijdou pro moderní divadlo, dostali moderní divadlo. A já jsem přesvědčená, že tyhle dvě věci se nevylučují a jde vytvořit takový tvar, který nerozděluje, ale spojuje. Zatím si myslím, že máme zaděláno a teď to musíme odvízt do premiéry.
8: Sport. Motocyklová velká cena České republiky má dnes na programu kvalifikace jednotlivých kategorií. Ve třídě Moto2 chce český pilot Filip Salač navázat na vítězný dopolední trénink. Mluví o tom, jestli v kvalifikaci může ještě zrychlit.
9: Myslím si, že všichni jdeme naplno stále, v té kvalifikaci potom se trošičku víc riskuje, buď to vyjde nebo ne. Takže říkám, doufám, že budu mít to závodnické štěstí, protože to bude velmi důležitý startovat dopředu tady do toho závodu. Těším se na to.
8: Kvalifikaci elitní kategorie mistrovství světa MotoGP na zítřejší hlavní závod ovládl Japonec Ogura.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Volnější D1 na Vysočině a nehoda v Liberci na průtahu městem. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna je lepší situace na Vysočině za sjezdem na Humpolec. Na 96. kilometru hromadnou nehodu z levého pruhu před pár minutami odklidili. Dálnice je tak plně průjezdná dvěma pruhy a kolona z kilometru 93 se postupně začíná rozjíždět. Na dálnici D1 mezi Ostravou a Brnem provoz brzdí omezení v okolí hranic na Moravě mezi kilometry 306 a 312. Tam silničáři ruší dlouhodobé omezení. Kolony jsou teď hlavně směrem do Ostravy asi na 10 minut. Na tahu 35 zůstávají komplikace na průjezdu Libercem směrem Chrastava. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu odklízí postupně hromadnou nehodu. Srazila se 4 auta. Doprava je odkláněná před tunelem na centrum Liberce. Před odklonem je fronta asi na 20 minut. A na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 může dnes a zítra překvapit uzavírka na exitu Barrandov na 16. kilometru. Kvůli pracím silničářů se směrem z letiště do centra nedá do ulice k Barrandovu najet. Musí se pokračovat k exitu Lochkov a na 15. kilometru se otočit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je zatím jasno až polojasno, očekávejte ale přechodně oblačno i zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přeháňky nebo bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy. Teploty až 36 stupňů a na horách naměříme kolem 27. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
11: Hezké odpoledne vám přeji ze studia Radiožurnálu Sport. Ladíte nás 20. června 2026, tedy v den 50-letého jubilea od zlata Čechoslováků na mistrovství Evropy ve fotbale. Tehdy v Bělehradě Čechoslováci po slavné penaltě Antonína Panenky porazili Němce 3-2 nakonec v součtu s tím penaltovým rozstřelem to bylo. No a podílelo se na tom vlastně více Slováků než Čechů, kteří byli v základní sestavě s brankářem Ivo Viktorem a pak v záloze byl Antonín Panenka, vepředu Zdeněk Nehoda, jinak sestava tedy s Dobijášem, Čapkovičem, Ondrušem, Pivarníkem, Móderem, Masným, Gegem a Švehlíkem, tedy převážně slovenská. Střídali pak ještě Jurkemik a taky Čech a velký slavista František Veselý, kterého pamatujete určitě z toho semifinálového souboje, kdy asistencí a gólem podpořil vítězství v prodloužení nebo po prodloužení nad Nizozemskem 3-1. Rádi vzpomínáme, pokud máte chuť si dnešní teplé horké odpoledne zpestřit, tak si pusťte třeba ze záznamu některý z dílů Jaroslava Plašila, který chystal 50 dílů k tomuto 50-letému jubileu, více třeba na radiožurnalsport.cz, anebo v těch podcastových aplikacích či na serveru YouTube můžete vidět i slyšet živé desítky Pavla Horváta, který se tento rok účastní právě Antonín Panenka. Tak příjemné odpoledne, možná i s historickým vzpomínáním, každopádně i s aktualitami, o které se podělíme v našem vysílání. Dobrý den.
0: Radiožurnál Sport
1: a Jan Pěruška.

0: Krásná balada Nicka Cavea s Kylie Minogue nám uvedla tuhle hodinu na Radiožurnálu Sport, hodinu, která možná nabídne třeba i vám prostor na obědvat se, dát si i sváteční menu. A možná to znáte sami, pokud třeba jste měli důsledné prarodiče. Já osobně takhle vzpomínám na babičku, která často říkala, že s plnou pusou u stolu se nemluví. Každopádně nově by se mohlo ujmout i další pravidlo, se zakrytými ústy se nemluví. Tedy nevím, jak u stolu, tam se to bude dělat hůř, pokud třeba držíte vidličku a nůž, ale minimálně fotbalistům by se to mohlo hodit. Jmenovitě teď aktuálně Paraguajci Miguelu Almironovi, ten je totiž prvním hráčem v historii, který byl vyloučen na mistrovství světa za to, že něco pronesl směrem k protihráči s rukou před obličejem.
1: Útočník nebo chcete-li záložník Paraguaje Miguel Almiron byl vyloučen před několika minutami poté, co si zakryl ústa a něco v přerušení hře pronesl k Turkovi Maldurovi. To je jedno z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale. Hráči si nesmí zakrývat ústa při tom, když něco někomu říkají. If a player covers his
2: mouth and says something. Pokud si hráč zakryje ústa, řekne něco a důsledkem toho je obvinění z rasismu, pak ano, musí být vyloučen. Musíme předpokládat, že řekl něco, co říkat neměl. Jinak by si přece ústa nezakrýval, ne?
1: Říkal už v březnu pro televizi Sky Sports šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino s tím, že bude na mistrovství světa zavedeno nové pravidlo, které má zakrývání úst zamezit. A teď byla poprvé nová regule v akci a ačkoliv si prvně rozhodčí zakázaného chování Paraguajce Almirona nevšiml, tak po zhlédnutí videa měl jasno. Miguel Almiron byl vyloučen už na konci prvního poločasu a tak jeho americkou reprezentaci v duelu s Tureckem dost oslabil, což potvrdil i jeho spoluhráč Julian Enciso.
3: Samozřejmě ta červená karta bolí. Je pravda, že ta pravidla jsou teď zkrátka složitá. Vy jste ten zápas sami viděli. Já k tomu moc říct nemůžu. Ve výsledku jsme cítili, že hrajeme proti všem. Cením si mentální odolnosti svých spoluhráčů a celého týmu. A ve finále Bůh je spravedlivý, proto jsme vyhráli.
1: Říkal Enciso po vítězství Paraguaje 1-0 nad Tureckem. Hráči byli před turnajem na nové pravidlo upozorněni. Miguel Almiron se ale přesto zapsal do dějin jako první fotbalista, který byl za zakrytí úst vyloučen. Podle webu The Athletic nic nenasvědčuje tomu, že by Almiron řekl něco urážlivého. Možná i proto paraguajský trenér Gustavo Alfaro trochu zavtipkoval na tiskové konferenci.
4: Řekl jsem mu, měl si mu to říct v guaránštině, té nikdo nerozumí. Kdybys mu řekl, ať jde někam, čemu by asi rozuměl. Taky nevím, co mi nadávali v turečtině. Myslím si, že to byl prostě reflex. Nic se nestalo.
1: Pro kontext, guaránština je jazyk, kterým mluví asi jen 6 milionů lidí, a to hlavně právě v Paraguaji, kde je také vedle španělštiny úředním jazykem. Fotbalový expert Radiožurnálu Sport Pavel Horvát k celé situaci říká.
5: Je to zvyk, myslím si, že ty kluci to dělali dlouhodobě, teďka bylo to moderní vůči kamerám, ale je to prostě nový pravidlo, musí si na to ty hráči zvyknout a je pravda, že někdy samozřejmě to může být zvyk a můžou si tak jako povídat mezi sebou a musí na to dávat velký pozor.
1: Dodal Pavel Horvát k první červené kartě za zakrytá ústa. Karel Schamberger, Radiožurnál.
0: Když jste slyšeli Pavla Horváta, tak jsem zrovna při přípravě na čtvrteční desítku s Milanem Havlem viděl záběry z jednoho ligového utkání Viktorie Plzeň, kdy Pavel byl spolu s Michalem Bílkem na lavičce Viktorky a tehdy Michal Bílek se zakrytými ústy něco říkal Pavlovi, který vedle něj seděl, co by asistent, ale v tomhle případě pravidla netrestají logicky mezi spoluhráči nebo kolegy z realizačního týmu. Takže řekněme i taková pikanterie už nastala v rámci mistrovství světa ve fotbale, kdy jinak Paraguay i bez potrestaného Almirona porazila Turky 1-0. No a vlastně stanovila tak dva fakty, dvě nové věci, že Turci jsou prvním jistě vyřazeným týmem z mundialu. No a naopak, že Američani, kteří porazili Australany 2-0, tak jsou prvními postupujícími ze skupinové fáze, konkrétně vedou se 6 body skupinu D. Když se ještě podíváme rekapitulačně na skupinu C, tak tam poprvé na šampionátu vyhráli Brazilci, kteří porazili Haiťany 3-0. i díky dvěma brankám Mateuse Kuni. No a pak Maročani porazili Skoty 1-0. To znamená, že Maroko s Brazílií aktuálně vedou skupinu se 4 body oba a před závěrečnými zápasy je jasné, že Skotsko musí k jistotě postupu, respektive k tomu, aby mělo jistý postup z prvních dvou příček porazit Brazílii. Jinak samozřejmě v případě bodového zisku může myslet třeba na postup ze třetí pozice. No a Haiti je tím pádem, jak to teď dopadlo, velmi blízko tomu, aby na turnaji skončilo a ostatně vlastně Haiti už jistě končí taky na turnaji, protože má horší ten vzájemný zápas se Skotskem a před něj už se nedostane. Mistrovství světa pokračuje i dnes, více o tom pochopitelně uslyšíte v našem odpoledním vysílání na Radiožurnálu Sport.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 13 hodin 20 minut, přeji vám dobré odpoledne. Pokud můžete, tak se schovejte někam do stínu, je pořádné vedro, a to nejen v Praze, ale i v okolí a samozřejmě předpokládám v dalších částech republiky. Co se týče našich sportovních aktivit, které sledujeme, tak je to třeba semifinále turnaje WTA v Nottinghamu, kde o postup do finále bojují dvě Češky. Karolína Plíšková s Marií Bouskovou po čtvrté v jejich kariérách proti sobě, poprvé na trávě, a zatím to lépe vypadá v prvním setu pro Marii Bouskovou, která podává za stavu 5-3, což znamená, že podává na vítězství v úvodní sadě, která zatím trvá něco pod 3/4 hodiny. Pak budeme dneska držet palce také jiné Češce, Lindě Noskové, která nastoupí proti Filipínce Ileové. To bude někdy po skončení semifinále v Berlíně, protože tam je taky turnaj WTA. No to první semifinále proti sobě svedlo světovou jedničku a světovou čtyřku Arinu Sabalenkovou a Jessiku Pegulovou. A zatím to je Američanka, která má, řekněme, lepší skóre, v prvním setu dokázala zvítězit 6-4. V tom druhém je zatím, řekněme, na dostřel, na dohled své soupeřky, ale prohrává 2-4 na gemy a teď podává Běloruska, která může zvýšit svůj náskok o 3 gemy, to znamená na 5-2, ale ten jejich vlastně kolikátý 7. gem toho druhého setu je rozehraný, vyrovnaný, tak uvidíme, vy uslyšíte později, jak to všechno dopadlo. Ale připomínám, Marie Bousková, Karolína Plíšková se teď aktuálně snaží v Nottinghamu, první set vyhrála, respektive k prvnímu setu směřuje Bousková, a za chviličku nebo za několik desítek minut se představí v Berlíně Linda Nosková ve svém boji o finále. Držíme palce.

Připomínám, že na Radiožurnálu Sport po 14. hodině uslyšíte o kvalifikaci motocyklové velké ceny v Brně v kategorii Moto2. Se popere o pole position Filip Salač, který byl ze tří tréninků dvakrát druhý a dnes dopoledne dokázal vyhrát i v traťovém rekordu, který se dostal pod minutu a 58 sekund. Filip Salač ve 14.05 zahájí kvalifikaci, no a pak s ním spolu další borci David Prouza i David Nekvinda, oba reportéři na brněnském Masarykově okruhu, budou u toho a budou nabízet pravidelné vstupy v sobotu 20. června. Tak určitě poslouchejte, po půl druhé odpoledne si zrekapitulujeme to aktuální ze světa sportu.

0: komfortní a tichá jízda, mimořádně dlouhá životnost a maximální bezpečnost za každého počasí. To jsou pneumatiky Tomcat. Kupte na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Radiožurnál je po druhém v poledne. A další zprávy má Kateřina Cousedisová.
2: V Mnichově se v noci na dnešek při železniční nehodě zřítily z mostu dva prázdné vagóny na ulici. Informuje o tom veřejnoprávní stanice. Jeden člověk zemřel, není ale jasné, jestli železničář nebo kolem jdoucí. Dva nákladní vlaky se srazily na mostě na severu města. Nejméně jedna ze souprav podle záběrů vykolejila a dva její vagóny prorazily zábradlí železničního mostu nad silničním podjezdem. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 5 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatý a přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizbalách. Od včerejšího odpoledne mělo platit příměří. V Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je obhajuje. Součástí stezky za téměř 7 milionů korun v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem. Sport. Po polovině golfového US Open vede Američan Wyndham Clark. Vítěz turnaje z roku 2023 v úvodních dvou kolech zahrál 7 ran pod normu hřiště v Southamptonu a vybudoval si náskok 4 úderů před soupeři na děleném druhém místě.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Lipníka a nehoda na průtahu Libercem. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy brzdí provoz, omezení mezi Lipníkem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 306 je zúžení pouze do jednoho pruhu. Silničáři tam tento víkend demontují dlouhodobé omezení. Kolona teď má asi 3 kilometry, zdržení na Ostravu asi 15 minut. Směrem do Brna se teď omezením projíždí plynule. A také ostatní dálnice jsou průjezdné plynule, bez větších komplikací. Volné jsou třeba i omezení na dálnicích u Brna a bez kolony teď i zúžení na D1 na mostě Šmejkalka. Na silnici 35 jsou velké komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. Za výjezdem z libereckého tunelu v dlouhodobém omezení řeší hromadnou nehodu 4 osobních aut. Provoz policisté odklánějí nad centrum Liberce. Před odklonem je kolona od Babylonu asi na 15 minut. A na silnici 37 z Velké Býteše do Křižanova v odbočce na Vlkov a Záblatí srazila se tam 2 osobní auta. Provoz řídí policisté Kivadlově. Kolony se ale netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou jasno až polojasno, ale během dne čekejte přechodně oblačno a zataženo, postupně místy, hlavně v Čechách, přehánky nebo taky bouřky. Ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a taky kroupy. Teploty vysoké 31 až 36 stupňů a na horách kolem 27. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport. At the core of the earth, it's too hot to breathe, there's nothing much to eat.

0: Buddy, take a picture before it's too late. Kapela Plesíbou, naše vysílání v 13 hodin 36 minut je 20. června. To znamená, že čeští fotbalisti na základně v Dallasu po jednom volném dnu budou opět trénovat. Pochopitelně mají tam časový odstup od nás, tedy zpoždění, takže je to ještě čeká. Nicméně svěřenci kouče Miroslava Koupka mají jeden bod po dvou zápasech a budou se chystat na klíčový duel proti Mexiku, který odehrají v noci na čtvrtek českého času v Mexico City. A samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Fotbalové mistrovství světa nemůže chybět ani na úvod sportovního přehledu, který přichystal Tadeáš Skalický. Tadeáši, hezké odpoledne.
1: Pěkný den. Američtí fotbalisté si zajistili postup do play-off mistrovství světa. Austrálii porazili 2-0 a vyhráli tak i svůj druhý zápas ve skupině šampionátu. Argentinský trenér jedné z pořadatelských zemí Mauricio Pochettino je s výkonem svých svěřenců na turnaji spokojený.
2: Viděl jsem tým, který opravdu věřil tomu, co dělá. Musíme tady být flexibilní, ke každému soupeři přistupujeme jinak a moji hráči to zvládají skvěle. Řekl jsem jim pouze, ať pokračují a užívají si to. Dělají fantastickou práci.
3: V
0: dalších zápasech Paraguay zvítězila 1-0 nad Tureckem, které tak ztratilo šance na postup do play-off. Brazílie porazila Haiti 3-0, Haiti je taky vyřazeno a Maroko vyhrálo nad Schotskem 1-0.
1: Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. Dnes v 19 hodin českého času nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Zatímco Severané v úvodním zápase vyhráli nad Tuniskem, tak Holanďané jen remizovali s Japonskem. Také proto přikládá dá utkání velkou váhu nizozemský útočník Jan Paul van Hekke.
2: Myslím si, že Švédsko vítězstvím 5-1 nad Tuniskem předvedlo, že má nebezpečný tým. Ano, my jsme remizovali 2-2 s Japonskem. Byla ostuda, že jsme nevyhráli, ale taky proto je pro nás ten zápas teď důležitý. V týdnu jsme dobře trénovali a všichni jsme připraveni.
0: Takhle mluvil nizozemec Jan Paul van Hekke, taky jedna z čerstvých posil anglického Tottenhamu, kam přestoupil z Brightonu. Jeho Nizozemsko se Švédskem začnou hrát v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin českého času. Ve 22 hodin čeká Německo Pobřeží slonoviny. Ve 2 ráno odstartuje duel Ekvádor Curaçao a o 6 hrají pak Tunisané s Japonci.
1: Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede i v příští sezóně trenér Pavel Hapal. Hanáci to oznámili na svém webu. Jeho asistenty budou nově Filip Rydval, Portugalec Jaime Monroy a Polák Radoslav Bela. Hapal je v klubu generálním manažerem, generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezónu také jako kouč prvního týmu.
0: Fotbalisty Liberce posílil senegalský defenzivní záložník Falu Faye. 20-letý hráč přestupuje ze Slovinska, naposledy působil v klubu NK Bravo. Na severu Čech podepsal Faye smlouvu do roku 2031, Slovan to oznámil na svém webu.
1: V horkém počasí zaplnili fanoušci ochozy Masarykova okruhu v Brně na motocyklové velké ceně České republiky. Podrobnosti dodá z místa David Prouza.
4: Ve 14 hodin a 5 minut odstartuje druhá kvalifikace v kategorii Moto 2, která tady místní návštěvníky bude zajímat asi úplně nejvíce, protože se v ní představí jediný český zástupce v seriálu, a to Filip Salač. Ovšem podstatném uslyšíte na Radiožurnálu Sport. Doplním, že kvalifikaci MotoGP ovládl Japonec Ogura, lídr šampionátu Ital Bezeki byl čtvrtý, úřadující mistr světa Mark Marquez na 5. pozici. Sprint MotoGP startuje v 15 hodin. Z Brna David Prouza, Radiožurnál.
1: Čeští volejbalisté dnes za nějakých 20 minut nastoupí k utkání Evropské ligy proti Španělsku. V Gruzii je čekají dva zápasy v rychlém sledu, protože hned zítra budou hrát proti domácím reprezentantům a pořád můžou pomýšlet na postup do play-off. V ten doufá i kouč národního týmu Jiří Novák.
5: Ten klíč je jediný možný, to je vyhrát oba dva zápasy. To jsou věci, které ovlivnit můžeme. Výsledky ostatních ovlivnit nemůžeme, takže nemá cenu se tím úplně stresovat a zaobírat. My máme tady dva zápasy a ty musíme zvládnout.
1: A na závěr plavání, protože Američanka Kate Douglasová překonala na meetingu v Indianapolis světový rekord na trati 50 metrů volným způsobem. Pětinásobná olympijská medailistka vyhrála v čase 23,59 sekundy a zlepšila o 2 setiny rekord Švédky Sjöströmové.
0: To se vešlo také do sportovního přehledu, který přichystal Tadeáš Skalický, kterému moc děkuju.
1: Naslyšenou.

Na Radiožurnálu Sport posloucháte v posledních dnech hodně o fotbalovém mistrovství světa. Kdo z vás nepůjde dneska brzo spát v té horké noci, tak asi si nenechá ujít ani zápas skupiny E mezi Německem a Pobřežím Slonoviny. Když jsme u německé fotbalové repre, tak ta sbírá pravidelně na velkých šampionátech úspěchy, byť třeba poslední dva ty světové šampionáty nevyšly podle představ, tak v roce 2010 byli Němci daleko. No a podepsala se pod to taky situace s finále, možná si vzpomenete, kdy se hrálo v Jižní Africe. Bylo to 27. června 2010 Německo-Anglie a Němci vedli tehdy nad Angličany 2-0, respektive 2-1, když snížil Matthew Upson, a pak v 39. minutě napřáhl Frank Lampard z dálky a míč od břevna putoval za brankovou čáru. Jenže tehdy nebyly technologie, které by to nějakým způsobem vrátily do hry, tu skutečnost, že to měl být gól. Sudí gól neuznal a tak místo srovnání na 2-2 Němci odskočili ve druhém poločase a postoupili po vítězství 4-1 do čtvrtfinále turnaje a posléze k úspěchu, kterým bylo konečné třetí místo. Frank Lampard právě dnes slaví 48. Nemusím o něm asi dlouho mluvit. Jako hráč se stal legendou Chelsea, bývalý dlouholetý spoluhráč Petra Čecha právě od týmu Blues. Co se týče jeho úspěchu, tak vítěz Ligy mistrů, vítěz poháru, tedy Evropské ligy, trojnásobný mistr Anglie a další trofeje. Jako trenér měl výsadu trénovat i Chelsea dvakrát, ale nedařilo se mu tolik. Úspěchy sbíral spíše třeba ve druhé lize, a to sice v Derby County, pak působil neúspěšně v Premier League v Evertonu, ale aktuálně je to coach manažer Coventry City, které dokázal po 25 letech vrátit mezi anglickou elitu a příští sezonu, která startuje na konci srpna. Spolu s Coventry Frank Lampard opět zažije to, jaké je to nastupovat v Premier League. Přejeme všechno nejlepší Franku Lampardovi, 48 let. Rádi vzpomínáme, minimálně teda já osobně rád vzpomínám na umění tohoto záložníka a těším se taky na to, co předvede Coventry City pod jeho vedením. Samozřejmě se člověk může těšit i na to, co předvedou jeho bývalí spoluhráči, respektive následovníci z dresu Albionu. Anglie je na mistrovství světa taky a míří vysoko.

0: Bryan Adams, tomu patřil potlesk v písničce, která právě skončila. Nicméně teď pokračujeme dál, je 13 hodin 50 minut. Vítám ve studiu kolegu Karla Schambergera.
1: Hezký den.
0: Tak, Karel tady stanovil takovou otázku, zda platí fotbalová pravidla pro všechny, ona se teda řeší i na sociálních sítích a proto nechybí v naší pravidelné rubrice hity sociálních sítí.
1: Je to narážka hned několika fotbalově zaměřených účtů na síti X, třeba Train nebo Troll Football, na historicky první vyloučení za zakrytá ústa. Červenou kartu viděl Paraguayec Miguel Almirón v zápase s Tureckem a rázem se stal hitem sociálních sítí. Zmíněné účty ukazují obrázky jiných fotbalistů, kteří si na šampionátu taky zakryli ústa, ale potrestáni nebyli. Tím vůbec nejzvučnějším jménem je Lionel Messi, u kterého fanoušci píšou, že by s tímto pravidlem měl mít velké problémy, protože si zakrývá ústa pravidelně. Na druhou stranu musíme dodat, že na to na rozdíl od Almirona často právě toto chování dělá Messi, například při domluvě se spoluhráči.
0: Účet Banter FC zase přichází s konspirací, že Miguel Almirón tureckému obránci Mildirovi řekl, že co vlastně?
1: No, jde spíš o využití situace pro vtip. Banter FC píše, jen jsem mu dával kompliment ohledně jeho vlasů, ale nechtěl jsem, aby to někdo viděl.
0: Zůstáváme u pravidlového okénka. Nově ošetřovaný hráč musí na minutu opustit hřiště. Ale taky tohle pravidlo nemusí platit pro všechny.
1: Český účet Sporták upozornil na to, že německý soudí Felix Zweier dostal v závěru včerejšího dolu USA Austrálie křeče a lehl si na trávník, kam mu přiběhl asistent protáhnout nohu a čtvrtá rozhodčí navíc dala Němcovi sáček nejspíš z elektrolity nebo něčím podobným. Fanoušci se samozřejmě na sítích dožadovali toho, aby soudí podle pravidel odešel ze hřiště.
0: No, pojďme dál. U pravidlového okénka teď zůstávat nebudeme, ale u fotbalového mistrovství světa ano a zmíníme český tým.
1: Až s týdenním odstupem se stala virálním situace z generálky předzápasové show před duelem Česko-Jižní Korea. Účet Ultra Clips na síti X sdílí video, kde si pořadatelé zkouší stažení ze hřiště obrovské vlajky, která je natažená na polovině hrací plochy. Při zmíněné generálce totiž jeden z dobrovolníků upadl a rázem se do vlajky zamotal. Český účet Kafka v Tokiu na videu reaguje těmito slovy, cituji, to, že se Česko na mistrovství světa nestratí, ještě nemusí znamenat, že se nestratí někdo jiný v Česku na mistrovství světa.
0: Tak sociální sítě jsou vlastně, když to řeknu teď, semeništěm různých vtipů a bohužel často i takových neuvážených kritických postojů. Mě baví osobně ty statistické údaje, které třeba teď přináší informaci o tom, že na mistrovství světa už padlo 7 červených karet, vlastně Almirón byl u té 7. na tom předchozím mundialu to byly 4.
1: Přesně tak, to jsem chtěl dodat, že to je velké překvapení pro mě, jak často jsou hráči vylučováni a zajímalo by mě nějaká statistika, nebo možná se kouknout na ty záběry, zda to je dáno opravdu tím, že hráči hrají více tvrdě.

0: No nejen k rekordu červených karet, ale taky k tomu, že bude nejvíc vlastních gólů. Tak s Karlem Schambergem bychom tady mohli sedět asi dlouho, protože Karel taky hodně studuje to, co se píše na sociálních sítích, ale myslím, že to stačilo. Karle, moc ti děkujeme, bylo to zajímavé. Přeju ti hezké odpoledne.
1: Díky, naslyšenou.

0: pověst dívčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
3: Radiožurnál 14 hodin. A další zprávy má pro vás Kateřina Coucidisová.
4: Vodní záchranná služba varuje před riziky koupání v přírodě. Příznivci Evropské unie budou dnes pochodovat centrem Londýna. Fotbalisté Turecka si playoff mistrovství světa nezahrají, postup mají naopak jistý Američané. Po nehodě popojíždí kolony v Liberci směrem do Chrastavy a bude jasno až polojasno, přechodně zataženo, místy přehánky nebo bouřky a teploty až 630 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
4: Vodní záchranáři varují před rizikovým chováním u vody. Ročně se v Česku v řekách, rybnicích anebo bazénech utopí kolem 200 lidí. Často kvůli tomu, že plavci přecení své síly. Podle prezidenta vodní záchranné služby Českého červeného kříže Davida Smejkala je proto důležité sledovat ve vodě své okolí.
5: Lidi si myslí, že ten tonoucí zkrátka mává v té vodě, volá pomoc, pomoc, já se topím, a nic takového neplatí. Tonutí je rychlá a velmi tichá smrt a dokonce se stávají případy, kdy to utonutí například v bazénech se děje za přítomnosti řady dalších lidí a nikdo si toho tonutí vlastně nevšiml.
4: V Londýně si dnes připomenou blížící se 10. výročí referenda o vystoupení z Evropské unie. Centrem britské metropole projde průvod za znovu připojení Spojeného království k 27.
6: Jednou z vůdčích osobností hnutí za znovu připojení Británie k EU je mnohonásobný labouristický poslanec Lord Kinnock. Po 10 letech ztrát a úpadku je podle něj na čase uvažovat o návratu do evropské rodiny. 57% Britů se dnes domnívá, že Brexit byl chyba. Podle v pátek zveřejněné analýzy vypracované pro Bank of England přivodil Brexit ostrovní ekonomice ztrátu ve výši 6%. Analýza vychází z hospodářských výsledků tisíců britských firem. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
4: Americký prezident Donald Trump včera představil nový Boeing 7478. Bude sloužit jako prezidentský speciál. Letadlo Trumpovi a Spojeným státům darovala loni Katar. Nový Boeing má oproti starším letounům Air Force One odlišné zbarvení. Americký prezident vybral tmavě modrou, červenou, bílou a zlatou. Australský zpěvák Nick Cave je v Praze. Hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech.
7: Zpěvák si pro fanoušky připravil 2,5hodinovou show. Nebude to tedy zkrácený festivalový koncert, se kterým většina interpretů vystupuje na letních akcích. Nick Cave se skupinou The Bad Seeds zahraje své největší hity, které vydal od roku 1979. Na festivalu Metronom dnes vystoupí i velšská rocková formace Manic Street Preachers. Jiří Štefl, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Turecka nezvládli ani druhý duel na mistrovství světa. Po porážce s Paraguayí 0-1 nemají ve skupině ani bod a ztratili tak naději na postup do play-off. Přitom Jihoameričané hráli celý druhý poločas bez vyloučeného záložníka Almirona. Ten porušil nové pravidlo na šampionátu, které zakazuje zakrývat si pusu dlaní při komunikaci na hřišti kvůli možným urážlivým či rasistickým poznámkám. Kouč Paraguaye Gustavo Alfaro si ale nemyslí, že by Almiron řekl něco nevhodného. Řekl jsem mu, měl si mu to říct v guaránštině, té nikdo nerozumí. Kdybys mu řekl, ať jde někam, čemu by asi rozuměl. Taky nevím, co mi nadávali v turečtině. Myslím si, že to byl prostě reflex, nic se nestalo. Do vyřazovací fáze turnaje naopak prošli domácí Američané po výhře 2-0 nad Austrálií, Brazílie porazila Haiti 3-0 a Maroko zvítězilo nad Skotskem 1-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 u Lipníka nad Bečvou a uzavřená 35 v Liberci. Na dálnici D1 z Brna směrem do Ostravy stále čekejte omezení mezi Lipníkem a hranicemi na Moravě. Na kilometru 306 je dlouhodobé zúžení. Teď to silničáři demontují, takže průjezdní je pouze jeden pruh, a to jak na Ostravu, tak také na Brno. Kolona se tvoří, ale od Brna na Ostravu je asi na 10 minut. Na D1 z Brna směrem do Prahy pozor za sjezdem na Velkou Bíteš. Na kilometru 155 stojí dodávka v odstavném pruhu. Podle zpravodaje je označena kužely a lehce se tam vybočuje. A na tahu 35 je stále zastavený provoz na průjezdu Libercem směrem z Prahy na Chrastavu a do Děčína. V omezení za libereckým tunelem je nehoda, nedá se projet, více už náš zpravodaj.
10: Těsně za tunelem ve směru Děčín uzavřeno kvůli dopravní nehodě. Viděl jsem nějaký kamion s osobním automobilem. Objíždí se to vlastně s sjezdem, tam to posílají dolů. Kolona tam je. Posjezd na centrum Liberce a Babylon.
9: A ještě aktuálně čerstvá informace z dálnice D8. Velmi opatrně za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem na 2. kilometru narazilo osobní auto do svodidla. Vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Většinou je polojasno, postupně bude oblačno až zataženo, místy hlavně v Čechách přehánky nebo bouřky, ty můžou doprovázet přívalové srážky, nárazy větru a kroupy, teploty až 36 stupňů. Tolik zprávy.
11: Hezké ráno vám přeje, hezké odpoledne vám přeje, milí posluchači. Trošku jsem se dostal do toho všednodenního rytmu, kdy tady sedávám ráno. Omlouvám se, teď už je 14.06 a asi vás připéká také sluníčko, které je pořádně žhavé po celém Česku. Věřím, že si užijete i vstupy kolegů Davida Prouzy a Davida Nekvindy z velké ceny motocyklu na brněnském Masarykově okruhu. Vydáme se tam už za několik minut, protože v kategorii Moto 2 začíná kvalifikace, do které půjde jako jeden z favoritů i český závod Filip Salač. Když odhledneme od motocyklu, tak můžeme k tenisu, protože už známe první finalistku turnaje WTA v Nottinghamu, její Marie Bousková, která porazila svou krajanku Karolínu Plíškovou ve dvou setech za hodinu a 20 minut 6-4 a 6-1 a zahraje si 10. finále na okruhu WTA v kariéře. Pro ní, pro Marie Bouskovou, je to nejlepší turnaj na trávě v kariéře. Postoupila tedy v Nottinghamu do finále, naopak vítězka toho samého turnaje z roku 2016 Karolína Plíšková končí v semifinále. No a v té vzájemné bilanci Bousková srovnala s Plíškovou na 2-2. To znamená dvě výhry Bouskové a dvě výhry Plíškové. Ještě si musíme počkat na start utkání Lindy Noskové v Berlíně. Ona bude hrát taky semifinále proti Filipínce Ilaové. Ovšem to první semifinále mezi běloruskou Sabalenkovou a Američankou Pegulovou je aktuálně v koncovce druhé sady přerušené. Jinak ten stav je pro Pegulovou 6-4 a v tiebreaku 6-6 je to aktuálně 3-1 pro Američanku. Uvidíme, kdy to bude pokračovat, budu vás samozřejmě informovat, nicméně musíme si počkat na start semifinále Lindy Noskové. Rádi to uděláme, věříme, že přijde zhovidup. Tak poslouchejte, přeji dobrý den.
1: Radiožurnál Sport
0: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. Když jsem mluvil o narozeninových oslavencích, tak v den bělehradského triumfu československých fotbalistů, tedy přesně před 50 lety, se v Brazílii narodil jistý Juliano Belletti, možná si ho pamatujete, ne možná tolik ze sestavy Brazílie, kdy vyhrála mistrovství světa 2002, ale spíš třeba z finále Ligy mistrů 2006, kdy rozhodl vítězným golem o triumfu Barcelony nad Arsenalem 2-1. Je to muž, který dříve působil v úvodu milénia taky ve Villarrealu, se kterým ovládl takovou dřívejší letní soutěž UEFA, která se jmenovala Pohár Inter Toto, a v srpnu 2003 se představil i v Brně na srbské proti zbrojovce. Zbrojovka tehdy remizovala 1-1, ale v odvetě padla ve Villarrealu 0-2 a pozdějším vítězem této soutěže se stal právě tým dnešního oslavence Juliana Belettiho, kterému přejeme vše nejlepší k 50. Nicméně, když jsme u Brna, tak musíme zamířit a velmi rádi to uděláme teď na Masarykův okruh v Brně, kde se jede kvalifikace kategorie Moto 2 z šampionátu silničních motocyklů a je u toho i kolega David Prouza. Dobré odpoledne přeji.
1: Hezké odpoledne, kvalifikace Moto 2 v plném proudu, zhruba polovina zbývá ještě odjet a řekl bych dobré zprávy nejenom pro fanoušky tady na tribunách, ale i pro všechny sledující. Filip Salač teď průběžně na druhém místě, v čele zatím nejrychlejší Kolumbiec Alonso, který už se stihl dokonce jednou dostat na asfalt, spadl se svojí motorkou, ale dokázal se velmi rychle zvednout a vrátil se na trať, takže bude ještě se pokoušet o vylepšení svého času, který je jako zatím jediný pod 1 minutou a 58 sekundami. Filip Salač ztrácí na Alonza zhruba 0,2 sekundy. Určitě je v jeho silách, aby se ještě dostal na první místo. A hned řeknu proč, protože výsledek z třetího tréninku, tam právě dokázal Filip Salač v novém rekordu trati se dostat pod 1,58, tak věřme, že to český závodník zvládne znovu. Každopádně i druhé místo v kvalifikaci by pochopitelně bylo velkým úspěchem a solidním základem pro zítřejší hlavní závod kategorii Moto 2. V tuhle chvíli se jezdci vydávají znovu na trať, ale ještě to přece jenom nějakou chvíli bude trvat, než zjistíme, jak to celé dopadne, ale Filip Salač po těch prvních úvodních pokusech na velmi solidním druhém místě.
0: S Davidem Prouzou se uslyšíme opět zanedlouho, až budeme znát další podrobné časy Filipa Salače v kvalifikaci závodu Moto 2. Davide, zatím moc děkuju a za chviličku naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Posloucháte Radiožurnál Sport, zatímco české volejbalistky se chystají na závěrečný zápas Ligy národů, který je čeká v českém čase zítra dopoledne v rámci toho druhého turnaje na Filipínách, tak čeští volejbalisti nastoupili ve 14 hodin k dalšímu utkání Evropské ligy. Ten turnaj se hraje aktuálně v Gruzii a Čechy čekají dva duely v rychlém sledu, protože zítra budou hrát proti Gruzíncům už velmi brzy. Dnes hrají aktuálně proti Španělům první sadu a zatím vedou 16-15. Jenom připomenu to, že Češi v tom prvním turnaji ze 4 zápasů 3x vyhráli a možná překvapivě padli v tom posledním 14. června s Dánskem 2-3. A jak už také samozřejmě jste mohli slyšet na Radiožurnálu Sport, jak zní z českého týmu, tak jakékoliv zaváhání, případně ani 6 vítězství z těch 6 zápasů v základních skupinách Evropské ligy nemusí stačit na to, aby ten tým prošel mezi elitní čtveřici a tím pádem do finálového playoff. Držíme palce českým volejbalistům, aby to dneska zvládli. Španělé už mají také za sebou jedno zaváhání v této soutěži, mají dokonce o jeden zápas odehráno víc, takže pokud by dokázali své španělské soupeře porazit, tak jistě ještě zůstane zachována naděje na úspěch v Evropské lize. Připomínám, zatím v Gruzii první set proti Španělům a aktuálně Češi už vedou 18-15 v první sadě.

0: Tohle byly Guns N' Roses, naše vysílání 14 hodin 21 a míříme pro aktuality na Masarykův okruh v Brně, kde se jede, možná jela kvalifikace kategorie Moto2 i s Filipem Salačem, slovo má David Prouza.
1: Perfektní načasování od Jana Pirušky, protože poslední měřená rychlá kola v podání lídra šampionátu Moto2 Gonzálese, Čecha Filipa Salače a také průběžného lídra kvalifikace Kolumbijce Davida Alonza. Ty jsou v plném proudu a za malou chvíli se dozvíme, jak to celé na Masarykově okruhu v Brně dopadne. Podstatné je, že řada jezdců se nezlepšuje časově, takže druhé místo Filipa Salače průběžné zatím vypadá relativně bezpečně, ale lídr šampionátu Gonzáles teď velmi blízko právě času Salače prvních pokusů, tak za malou chvíli už to bude o poznání jasnější. González už najíždí v podstatě do cílové rovinky a zlepšuje, ale jenom na čtvrté místo. Druhá pozice Filipa Salače stále bezpečná a vypadá, že už nikdo další se před českého závodníka nedostane. Zároveň musíme říci i to, že Salač nevyzrál na Kolumbijce Alonza, kterého porazil ve třetím tréninku. Teď je to obráceně. Kolumbijec David Alonso, 20-letý závodník, vyhrává kvalifikaci Moto2, zítra odstartuje z pole position, ale skvělá zpráva pro české fanoušky spočívá v tom, že v té první řadě hned za ním bude startovat Filip Salač, který si přivezl do Brna z Maďarska druhou příčku ze závodu, tak věřme, že to minimálně zítra, tedy v neděli, zopakuje, ale výborné zprávy, Filip Salač obsadil v kvalifikaci druhé místo. Z Masarykova okruhu David Prouza, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Tolik Red Hot Chili Peppers na Radiožurnálu Sport 3 minuty před půl třetí v sobotu 20. června. Čeští volejbalisti vyhráli první sadu nad Španělskem 25-19 v pátém utkání Zlaté Evropské ligy. Na miniturnaji v Gruzii hrají aktuálně předposlední zápas té základní ligové části proti Španělům, kteří mají v tabulce víc bodů. Díky tomu, že odehráli o jeden zápas více, mají 4 vítězství a jednu porážku. Češi by se dneska případně vítězstvím dostali na podobnou bilanci, i když Španělé by v tu chvíli měli už porážky 2. Nicméně připomínám, že Čechům jde o to získat 4. vítězství z 5 duelů a také vylepšit pozici v boji o elitní 4 celé tabulky a soutěže, protože právě 4 týmy postoupí do závěrečného play-off. Držíme palce Česku, ať to vyjde, teď aktuálně začíná druhá sada.

0: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. Právě s Kateřinou Cousidisovou.
1: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si přece vzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby mu s takovými zkušenostmi dávali informace. V Berlíně se koná první letošní protestní plavání v řece Sprévě na zrušení za zrušení zákazu koupání. Letos uplynulo 101 let od chvíle, kdy berlínské úřady rozhodly, že je voda příliš znečištěná a koupání zakázali. Teď je podle agentury AP voda většinou čistá. Protestní plavání je v plánu až do září, každý 20. den v měsíci. Druhý den Mezinárodního divadelního festivalu Regiony v Hradci Králové nabízí na různých místech ve městě 60 akcí. Kromě domácích souborů se představí i umělci ze zahraničí. Ve studiu Beseda uvidí návštěvníci inscenaci Orfeus a Euridika Olomouckého divadla na Cucky. Loutkové divadlo Drak představí jednu ze svých letošních premiér s názvem Krabat. Sport. Motocyklový závodník Filip Salač má za sebou kvalifikaci Velké ceny České republiky v Brně v kategorii Moto2. Jak se mu dařilo, řekne David Prouza.
2: Motocyklista Filip Salač pokračuje na Masarykově okruhu ve skvělých výkonech. Po dvou druhých místech v trénincích a jednom prvním obsadil v kvalifikaci na zítřejší hlavní závod druhou příčku a vyrazí tak z první řady. Za malou chvíli v 15 hodin odstartuje sprint kategorie MotoGP. Z Masarykova okruhu David Prouza, Radiožurnál.
1: Tenistka Marie Bouzková prošla do finále travnatého turnaje v Nottinghamu. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila 2-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D8 za Prahou a také na průjezdu Libercem. Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem čekejte komplikace za sjezdem na Zdiby. Na druhém kilometru narazilo osobní auto do středových svodidel. Blokuje levý průh a kolona je tak od sjezdu na Zdiby s minus prvního kilometru zdržení asi 10 minut. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadová pozor u Plzně. U zásjezdem na Domažlice kilometr 90,5 je hlášená větší nehoda. Na místo jedou hasiči, záchranáři, zatím se projíždí bez kolon. Místy pak dopravou komplikují také bouřky a silný déšť. Voláte z dálnice D1 z Vysočiny z okolí Hlavy.
5: Prahy na Brno zhruba na 105. kilometru. Extrémní bouřka s kroupama a upozorňuji, auta tady jedou 20-kilometrovou rychlostí. To znamená, nedá se skoro jet po dálnici, jak hustě prší.
4: A na tahu 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem je hromadná nehoda. Nedá se projet, provoz je odkláděný těsně za tunelem na centrum Liberce a před odklonem je kolona asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Večera v noci bude zpočátku jasno až polojasno, hlavně na východě Čech, na Moravě a ve Slezsku místy už zvětšená oblačnost s dozníváním přeháněk a bouřek. V noci teploty klesnou na 20 až 15 stupňů. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, jsou dny, na které se nezapomíná a to platí i o 20. červnu, který v historii je vepsán alespoň v té československé fotbalové zlatým písmem, protože právě 20. června v Bělehradě fotbalisti Československa dokráčeli k titulu mistrů Evropy. My pochopitelně vzpomínáme na tento velký úspěch nejen v těch živých desítkách Pavla Horváta, kterých jsme vám už nabídli v tomto kalendářním roce celkem 5, naposledy minulý týden 13. na festivalu na výstavišti v Praze, na festivalu Off Season, můžete si to pustit třeba i na YouTube v záznamu, ale také v rámci speciálního unikátního seriálu, který mapoval posledních 50 dnů do finálového zápasu. Ten seriál obstaral kolega Jaroslav Plašil a dnes jsme se v něm dostali na samý závěr, a to sice k 20. červnu roku 1976, kam se v kalendáři i rozhlasovém archivu vracíme.
1: Sportovní zprávy. Dnes večer se v Bělehradě rozhodne o fotbalovém mistru Evropy. Před utkáním mezi Československou socialistickou republikou a Německou spolkovou republikou se přihlásil Václav Svoboda.
2: Holandsko získalo bronzové medaile vítězstvím nad Jugoslávií 3-2 a už jen hodina nás dělí od doby, kdy začne finálové střetnutí mistrovství Evropy v Kopané mezi našimi reprezentanty a mužstvem Německé spolkové republiky.
3: No a pamatuju se, že jsem teda doma měl otevřený okno, do obýváku mám otevřený okno, protože bylo strašně teplo.
4: V Československu byl horký už skoro letní den. Fotbalový historik Jaroslav Kolář si právě i na tento detail pamatuje, ale pro sportovní dějiny teď bude důležitější, co se stane v Bělehradu ve finále mistrovství Evropy.
3: Najednou všichni tomu začali věřit. Začala se připomínat ta série neporazitelnosti a takové věci. No a ti hráči si asi taky věřili, když ukázali porazit toho nejlepšího, jak se říkalo Holandsko, tak si říkali, že se můžou rovnat i s těma Němcema.
2: Stadion Bělehradské Červené zvězdy se pomalu zaplňuje, proudy lidí ještě směřují do ochozů, miliony celé Evropě, ale i Jižní Americe a Africe zasednou k televizním či rozhlasovým přijímačům.
4: 100-tisícové hlediště zdaleka nebude plné, přece jen Jugoslávci do boje o titul neprošli. Převahu na tribunách budou mít fanoušci z Německé spolkové republiky, ale Čechoslovákům zase drží palce řada domácích příznivců. Po gólech nováčka v sestavě Švehlíka a pak Dobijáše vedou Čechoslováci brzy 2-0 a Masný mohl dokonce přidat třetí branku. Jenže Němci tak jako v předchozím duelu postupně ztrátu dohnali.
3: To nadšení, když najednou jsme vedli 2-0. No a pak jsem si pamatuju, jak jsem byl šíleně zklamaný a pesimistický, když teda ten poslední kop, který tam letěl před tu bránu z toho rohu, skončil v bráně v 90. minutě a jsem si říkal, to je v čudu. Tehdy už žil, jak to člověk tak furt sledoval, co bylo dřív a tak, tak jsem si říkal, tak zase to finále nevyhrajem, protože předtím jsme prohráli, že jo, samozřejmě v Chile, ještě dřív na mistrovství světa v Itálii, předtím jsme prohráli i na olympiádě v Tokiu v 64., tak jsem si říkal, no to je prostě daný, my budeme zase jako vždycky druhý. Pak teda to tam dobránili, to prodloužení, no a ty penalty, to bylo prostě už to jde rychle.
4: Ještě den před utkáním jste se mohli v novinách dočíst o tom, že se bude v případě nerozhodného stavu i po prodloužení zápas za 2 dny opakovat. Ale tento scénář se Němcům už delší dobu nezamlouval. A nic na tom nezměnilo ani to, že ve finále nenarazili na favorizované Nizozemsko. Trápit své z velkých klubů vytížené a drahé hvězdy dvakrát při takto náročném konci sezony, tak potom netoužili ani v případě souboje s Čechoslováky.
5: Pravděpodobně měli už koupené letenky a chtěli odjet na dovolení. Tak požádali, že místo opakování zápasu, že by navrhli, jestli je možný ukončit ten zápas ten den, to znamená, pokud to bude remíza, tak penalta má. No, tak samozřejmě naše vedení souhlasilo, protože porazit Němce, to se nám nepodaří každý den, takže my jsme doufali, že kdyby to do těch penalt dopadlo, takže jsme to měli natrénovaný a byli jsme na to připraveni, tak jsme byli rádi.
4: Připomněl Antonín Panenka soustředění ve Štrbském plese krátce před turnajem, kde se fotbalisté na penalty připravovali a dokonce mezi sebou opakovaně soutěžili, ale i sebevíc vyhecovaná soutěž s kamarády je něco jiného než finále mistrovství Evropy, vysvětloval Jan Švehlík, který byl rád, že už v zápase vystřídal a kopat tak nemohl.
6: Na tréninku možná z 10 dát 11, obrazně povedané, ale tlak toho zápasu plus diváci a jedno s druhým, takže a som bol rád, že nemusím iskopať penalty, to hovorím otvorene, pretože to je obrovská zodpovědnost.
4: Přiznal Ján Švehlík, proč také nebylo jednoduché vybrat pětici střelců. Vždyť ani vítěz tehdejších soutěží o penaltového krále František Veselý ze Slávie kopat nechtěl.
5: Tak my, když jsme byli na soustředění v Tatrách před tím mistrovství těsně, tak se tam modelovali turnáky v kopání penalt, asi 6 nebo 7 hráčů. Všechny ty turnáky vyhrál Franta Veselý, který v životě ve Slávii penaltu nekopal nikdy, ale vyhrál to. Teď navážu na to, tak oni, když hledali, kdo půjde kopat, tak někdo říkal, Franta Veselý, ten vyhrál ty turnaje všechny. A my jsme koukali, jsme se rozlíželi, Franta Veselý nikde na lavičce, na hřišti, nikde. Pak ho někdo Maserov objevil ve 4. řadě na tribuní v dresu. Se tam takhle klepala.
4: Vyprávěl s nadsázkou při výjezdních desítkách Pavla Horváta na radiožurnálu Sport Antonín Panenka, který měl jít kopat jako poslední.
5: Tak vlastně jsme byli 3 hráči, kteří okamžitě skývli, to jsem byl já, Zdeněk Nehoda a Marián Masný. No a teď se hledali další.
4: Antonín Panenka, Marián Masný a Zdeněk Nehoda, to už byli 3. Přidává se kapitán Anton Ondruš, ale pořád ještě schází jeden střelec.
5: Nikomu se nechtělo, všichni se jako schovávali.
7: Nechtěli, jednoducho trenér išel za ní povedat, že nechci. Tak Wengel přišel za mnou, tak jsem já povedal, že tiež nie, lebo som mu spomenul, že Vajsky nedal 62. jednáctku, tam mu to spomínali.
4: Prozradil nejmladší člen bělehradské sestavy Ladislav Jurkemik, který nechtěl dopadnout jako Vladimír Vajs starší, otec známého trenéra slovenské reprezentace, který kdysi v důležitém utkání penaltu nedal a někteří lidé mu to pak dlouho nemohli zapomenout. Ale nakonec se Ladislav Jurkemik nechal od trenérů přemluvit a jeden z nich, Václav Ježek, prozradil, co se také uvnitř týmu dělo.
8: Poněvadž když jsem psal pořadí hráčů, jak půjdou za sebou, tak se mluvilo i o tom, kdo bude jak střílet. Oni k Panenku přišel s tím, že to dá do prostředka to chtěl střílet i Nehoda. Já jsem řekl, že ten poslední to bude střílet prostě do prostředka. I když...
4: Narážel Václav Ježek před časem na to, že to stejně bylo trochu jinak. Masný i Ondruš zakončovali k tyči, ale mezi tím Nehoda poslal pručí střelu nahoru do prostřed branky. Ale pak šel ještě jako čtvrtý Jurkemik a opět volil ránu do strany. A protože pak Uli Hanes chyboval, Čechoslováci, kteří penalty začínali, vedli 4-3 a jak pravil televizní komentátor Karol Polák, Antonín Panenka může rozhodnout.
9: Antonín Panenka může rozhodnout. Ak trafí, jsme majstři Evropy.
4: Loubáček do prostřed branky, padající list, střela, kterou později skopíruje ještě mnoho dalších fotbalistů. Ale jen Antonín Panenka s ní rozhodl finále mistrovství Evropy 20. června roku 1976.
5: Už je to 50 let a pořád to lidi zajímá už několik generací a to je přece krásná věc, když po vás tady něco zůstane. No, jsem nikdy netušil, že touhle penaltou se takhle proslavím nebo že vstoupí do historie fotbalu.
6: Nechápím, jak to mohlo Tondovi skrsnout hlavy, že rozhodující spraví toto. No.
4: Kroutili hlavami Ján Švehlík nebo třeba kapitán Anton Ondruš.
2: Tak samozřejmě, že jsou to jedny z nejpříjemnějších vzpomínek celé fotbalové kariéry.
10: Czechoslovakia are the new European champions.
2: Ten pohár nad hlavou je to vzpomínka, která se nedá vymazat a zostane určitě do konce života v mojej hlavě.
4: A své o tom věděli Němci, kteří hned po penaltovém rozstřelu spočítali, o kolik také přišli.
7: Pivo nám zaplatil Majer, který seděl při nás. Takže...
11: Jako Stef Majer, ten, který byl překonaný ve finále, tak vám ještě zaplatil.
7: No, lebo přišel mezi náš, hovorí, že no, vy dostanete metále a nám ušlo každému po 50 000 marek.
11: Tak oni hráli za tolik.
4: Usmíval se Ladislav Jurkemik, když vyprávěl, co se dělo po zápase v hotelu při společné oslavě. Fotbalisté obou týmů se pak sešli také v uvozovkách na papíře v ideální jedenáctce šampionátu, kde bylo dohromady 5 Čechoslováků. Nejlepší golman mistrovství Evropy Ivo Viktor, dále Anton Ondruš, Karol Dobiáš, Marián Masný a Zdeněk Nehoda. Beckenbauer, Bonhof a Dieter Miller pak za poražené finalisty. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, je 14 hodin 50 minut a přeji vám pěknou sobotu 20. června. V našem pravidelném povídání v sobotu o propojení vědy a sportu jsme už představili několik výzkumů, dosvědčujících to, že fandění je tak trochu rizikový koníček. Vypjaté emoční momenty můžou vytvářet problémy se srdcem. Že jde o skutečně výrazný fenomén, potvrzuje polská studie, kterou teď představíme detailněji, a to společně s Petrem Kadeřábkem, kterého vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak prosím tě, přibliž detailněji výzkum, který jsme tentokrát vybrali.
1: No, jak už zaznělo, je to z Polska, konkrétně ho provedli vědci z lékařské fakulty univerzity ve městě Białystok. Ve 30-tisícovém městě působí fotbalový klub Jagiellonia, který má širokou a věrnou fanouškovskou základnu. No a skupina vědců z lékařské fakulty se tak rozhodla prozkoumat to, jak se výsledky fotbalového týmu projevují na četnosti srdečních problémů v celém městě. Použili k tomu data z jedné nemocnice v Białystoku, která má non-stop příjem pacientů právě s kardiovaskulárními obtížemi. No, samotná analýza pak byla poměrně jednoduchá. Vědci se zaměřili na to, jak se oproti průměru odlišovaly dny, ve kterých hrála Jagiellonia domácí duely.
0: A co ukázali výsledku zkoumání?
1: No, vědci zkoumali období mezi roky 2007 až 2018, ve kterém odehráli fotbalisté Białystoku 451 soutěžních utkání. Celkově za tu dobu přijala nemocnice více než 10 000 pacientů s akutními srdečními problémy. Jde tedy o opravdu velký vzorek. No a data ukázala, že den po domácích prohrách fotbalového týmu vzrostl příjem mužských pacientů o 27%. U žen naopak nedošlo vůbec k žádné odchylce od průměru. Podle autorů studie je to i důkaz, že příčinou infarktů a dalších srdečních problémů jsou skutečně výsledky fotbalových zápasů, které přeci jen výrazně víc sledují muži. Vědci tedy doporučí fanouškům, aby se snažili fotbalistům svého oblíbeného týmu aspoň trochu přiblížit v životosprávě a pohybu, protože zdravý životní styl je samozřejmě ideální prevence problémů se srdcem.
0: A to je asi dobrá rada, která se může hodit i návštěvníkům aktuálního fotbalového svátku, mistrovství světa, kde jsou ty teploty taky pořádně vysoké.
1: Ne návštěvníkům, protože sledovat zápasy fotbalového mundialu, jak ty rád říkáš, v těch nočních hodinách, ještě k tomu si dát nějakou klobásku, to úplně není asi to ideální na srdce.
0: Ano. Dávejte na sebe pozor, ať nemusíte být třeba vystaveni nějaké studii, která by se zabývala přímo vámi. I to může plynout z našeho dalšího dílu, jak propojit vědu a sport. Mluvil teď se mnou Petr Kadeřábek, moc děkuju.
1: Musím dodat ale, že vše perfektně připravil znovu náš brněnský kolega David Nekvinda.

0: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
1: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
0: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
2: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení za novodělová olympijská vítězka zvyknout.
3: Když jsem začal takhle s ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
2: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdyby jsme pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já jsem se nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
4: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
1: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
5: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas mám.

0: všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Na jediné čistě sportovní rádiové stanici v Česku posloucháte aktuálně před 15. hodinou v sobotu 20. června. Jedna věc, která se týká volejbalu, česká reprezentace mužů bojuje o čtvrtou výhru na zlaté evropské lize. V tomto ročníku aktuálně v Gruzii vedou Češi nad Španěli 2-0 na sety. Poté, co vyhráli první sadu 25-19, zvládli i tu druhou 25-20 a ve třetím pokračování, ve kterém můžou rozhodnout o třech bodech do tabulky, aktuálně 4-2. Držíme palce českým volejbalistům, ať to vyjde. Další zprávy už za chviličku.
2: Radiožurnály 15 hodin. Další zprávy má Kateřina Sousidisová.
3: Česko zažívá nejteplejší den týdne. Jednání o americko-iránské mírové dohodě ve Švýcarsku pokračují. Bez dalších podrobností to potvrdila tamní diplomacie. Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa duel se Švédskem. Nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu u Modlitic směr letiště. A zítra bude jasno až polojasno, postupně místy oblačno s přeháňkami a bouřkami a teploty 34 stupňů.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
3: Teploty v Česku dnes dosahují až na 630 stupňů. Podle meteorologů je to nejteplejší den týdne. Kvůli vysoké vlhkosti vzduchu bude navíc dusno. Tropické počasí může lidem způsobit vážné zdravotní komplikace, hlavně chronicky nemocným seniorům.
4: Lékaři nejčastěji ošetřují pacienty s úpalem nebo úžehem a řeší taky nevolnosti a kolapsy zhorka, říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Bótová.
5: Často jsou to seniori, kteří ale málo pijí, v důsledku toho jsou pak dehydratovaní, spaví a malátní. V takovém stavu mohou upadnout.
4: Odpoledne se pak k vedrům přidají i silné bouřky a vítr, a to hlavně v Čechách, varuje meteorolog Štefan Hanžák.
6: Nárazy větru můžou dosahovat 75 km v hodině a můžou se objevit i kroupy.
4: Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou. Lucie Machartová, Radiožurnál.
3: Ve Švýcarsku začala jednání o naplnění americko-iránského memoranda o porozumění. Vyplývá to z prohlášení švýcarského ministerstva zahraničí. To na svém webu napsalo, že v letovisku Birkenstock jsou diplomaté z několika zemí, kteří pokračují ve snahách udržet dialog. V zájmu diskrétnosti ale Švýcarsko nechce sdělit další informace. Memorandum ve středu podepsali americký prezident Donald Trump a iránský prezident Masoud Pezeškian. Choclavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm má po velké rekonstrukci znovu otevřeno. Dříve sloužila jen jako vstup do Valašské dědiny. Dnes je v ní nová výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
7: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
8: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru a jeho funkci.
7: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
9: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, brinza, a bude to pojaté v modernějším stylu.
7: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hickl, Radiožurnál.
0: Sport.
10: Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin našeho času nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Zatímco Severané v úvodním zápase vyhráli nad Tuniskem, tak Holanďané remizovali s Japonskem. Také proto přikládá utkání velkou váhu nizozemský útočník Jan-Paul van Hekke.
11: Myslím si, že Švédsko vítězstvím 5-1 nad Tuniskem předvedlo, že má nebezpečný tým. Ano, my jsme remizovali 2-2 s Japonskem. Byla ostuda, že jsme nevyhráli, ale taky proto je pro nás ten zápas teď důležitý. V týdnu jsme dobře trénovali a všichni jsme připraveni.
10: Zápas Nizozemsko-Švédsko začne i v přímém přenosu digitálního radiožurnálu Sport v 19 hodin. Ve 22 hodin čeká Německo pobřeží Slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci odstartuje duel Ekvádor-Curaçao a v 6 hodin pak Tunisko-Japonsko.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehody na D8 za Prahou a také na pražském okruhu u Modletic. Na pražském okruhu čekejte komplikace směrem z D1 na letiště. Kousek za Modleticemi na kilometru 80,5 se srazila dvě auta.
13: Je tam nehoda, je tam nějaká oktávka, vystřílený airbagy. Jsou tam 4 hasičky auta, ty další 2 hasičky auta tam jeli, policajti u toho jsou. Tak je to asi 3 kilometry z D1 ve směru na letiště.
12: Provoz na okruhu byl chvíli zastavený, teď se projíždí pravým pruhem a kolona od dálnice D1 se rozjíždí, zdržení okolo 15 minut. Na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem stále pozor za sjezdem na Zdiby. Na druhém kilometru tam narazilo osobní auto do středových svodidel, blokují levý pruh, kolona je ale menší asi na 5 minut. A na tahu 35 přetrvávají komplikace na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem stále řeší hromadnou nehodu. Nedá se projet, provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce a před odklonem stále čekejte kolonu od Babylonu asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno, je zataženo s přeháňkami a bouřkami, místy i vydatnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách zítra naměříme většinou kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
1: Hezký den, milí posluchači, Radiožurnál Sport vstupuje do hodiny po 15. odpoledne 20. června. Máme tady samozřejmě už několik desítek minut informací o tom, že Marie Bousková po 10. v kariéře postoupila do finále turnaje WTA. Povedlo se jí to v Nottinghamu, kde porazila v semifinále svou krajanku Karolínu Plíčkovou ve dvou setech za hodinu a 20 minut 6-4 a 6-1. Jednou přišla sice o servis, ale čtyřikrát připravila Plíčkovou o její podání, takže zvládla tohle čtvrté vzájemné měření. To znamená, po druhé zvítězila, předtím měla taky dvě prohry. No a čeká na svou finálovou soupeřku, protože ta vzejde ze souboje, který začne teď Navarová Golubičová, to je ta dvojice. No a čekáme, jak dopadne první semifinále turnaje WTA v Berlíně, protože tam je přerušeno kvůli dešti za stavu 6-4 a 6-6 3-1 v tiebreaku pro Američanku Pegulovou, která takhle vede nad běloruskou Sabalenkovou. A zajímá nás tenhle turnaj proto, že do druhého semifinále zasáhne Linda Noskova. Nastoupí proti filipínské tenisce Ilové a budeme doufat, že prodlouží svou báječnou bilanci v Berlíně, protože zatím prošla všemi třemi předchozími duely bez ztráty setu. Ale nejprve se musí dohrát ten duel Sabalenkové s Pegulovou a otázkou je, jak dlouho v Berlíně poprší. My se za chviličku podíváme do míst, kde je pořádné horko a to taky z rozhycovaných motorů elitních motocyklů v rámci mistrovství světa. Podíváme se do Brna na Masarykův okruh už za chviličku na sprint elitní kategorie MotoGP. Příjemný poslech.
0: Radiožurnál Sport
14: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, aktuálně 15 hodin a 10 minut, no a kdybychom si to dali o 50 let dříve, tak už se blíží start finálového zápasu mistrovství Evropy fotbalistů v Bělehradě. Čechoslováci narazili na favorizované Němce, mistry světa v čele s Beckenbauerem. Čechoslováci ovšem v sestavě také s legendárním Antonínem Panenkou, který pak rozhodnul penaltový rozstřel v páté sérii, když dal ten slavný dloubák a před 50 lety dovedl Čechoslováky k tomu kultovnímu zlatu. Vzpomínali jsme na něj, vzpomínáme doteď, můžete se podívat třeba i na naše sociální sítě, kde máme četné i obrazové materiály s Antonínem Panenkou, takže máme co nabídnout a rádi vzpomínáme na muže, který se stále aktivně podílí na tom fotbalovém životě. Dneska mi říkal, že má snad dva fotbalové turnaje, byť třeba starších pánů, tak stále velmi vitální muž, na kterého se můžou těšit i návštěvníci Colors of Ostrava, když tam budeme v polovině července s další živou desítkou Pavla Horváta. Antonín Panenka hrával na sklonku kariéry taky za Rapid Vídeň. Rapid Vídeň byl v roce 1997 posledním tím opravdu velkým soupeřem brněnského fotbalu v rámci evropských pohárů, pokud se bavíme o poháru UEFA. No a do Brna teď právě míříme na velkou cenu silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu je kolega David Prouza.
1: Hezké odpoledne a nejenom já, ale hlavně závodníci kategorie MotoGP, kteří nastoupili před 10 minutami bude asi nejpřesnější, do sprintu, který se jede tradičně v sobotu, teď v posledních několika sezónách. Polovina sprintu je za námi, v čele Ital Bagnaia, na druhé místo se posunul Japonec Ogura, který vyhrál kvalifikaci. No a třetí je Marc Marquez, úřadující mistr světa a jezdec, který se velmi rychle po několika operacích zase vrátil na závodní okruhy a dokazuje, že zkrátka bez toho závodění být nemůže. V tuhle chvíli na třetí pozici, polepšil si z páté příčky na třetí a po 6 odjetých kolech z 10, zatím tedy na třetím místě, opakuji znovu, na první pozici Ital Bagnaia.
0: Vítěz kvalifikace právě aj Ogura z Japonska, jak si vede?
1: Druhé místo, drobný propad, ale i tak řekl bych velice solidní výsledek. Na druhou stranu pojďme si přiznat také to, že jde stále jenom o sprint a myslím si, že řada závodníků nejede, ne naplno, to možná není tak šikovně řečeno, ale zkrátka ta motivace výrazně větší bude až zítra, až se pojede o plné body, až to bude ta klasická nedělní Grand Prix. Na každý pád stále tedy platí, že Ital Bagnaia v čele před Japoncem Ogurou a Španělem Markem Marquezem.
0: To říká přímo z Brna kolega David Prouza, můžeme ještě posluchačům připomenout úspěch českého závodníka Filipa Salače v kvalifikaci kategorie Moto2.
1: Určitě, je to prostě zatím velice jednostranný v dobrém slova smyslu víkend pro Filipa Salače, protože on je prostě buď druhý nebo první. Na Masarykově okruhu to platilo ve třech úvodních volných trénincích, kde byl druhý, první a teď v kvalifikaci zase tedy druhá příčka. Nicméně pro Salače je to samozřejmě velmi dobrá výchozí pozice pro nedělní závod. Připomínám, že byl stříbrný v Maďarsku před 2 týdny, tak věřme, že minimálně zopakuje tenhle výsledek a také vyrovná tedy tím pádem své kariérní maximum v sérii Moto2, ale pochopitelně řada fanoušků tady na Masarykově okruhu by si určitě přála, aby to bylo ještě o poznání veselější a jak jsem říkal, ta startovní pozice pro Filipa Salače je velmi dobrá, tak věřme, že zítra i v přenosu Radiožurnálu Sport zazní třeba to, že se Filip Salač probojoval na první pozici, ale druhé místo v kvalifikaci, velký úspěch pro českého reprezentanta, jeho pokvalifikační reakce nabídneme v našem vysílání, ale až v podvečerních hodinách, protože Filip Salač přijde před novináře zhruba v 16:30.
0: To říká David Prouza, věříme, že zítra Filip Salač dosáhne kariérního maxima, to znamená, že vyhraje závod Moto2 v Brně na Masarykově okruhu, kde to dění aktuálně sprint MotoGP sleduje dál. David Prouza, je tam i kolega David Nekvinda, tak vás pánové zdravím a těším se zase na slyšenou.
1: Budeme se těšit třeba za pár minut, až skončí sprint MotoGP.

0: Čeští volejbalisti hrají aktuálně se Španělskem ve zlaté evropské lize na tom mini turnaji v Gruzii. Po třech necelých sadách 2-0 na sety, ale v tom třetím setu aktuálně prohrávají 18-20, takže do té koncovky už vstoupili Španělé. Doufejme, že to svěřenci Jiřího Nováka zvládnou, protože potom, co zahájili zlatou evropskou ligu třemi vítězstvími ze 4 zápasů, mají, řekněme, ještě šance na to dostat se mezi elitní čtyřku soutěže a tím pádem postoupit do play-off. Čechy na závěr zlaté evropské ligy čeká už zítra v Gruzii domácí pořádající reprezentace, tak jim držíme palce, ať to vyjde nejprve za 3 body proti Španělsku a pak pochopitelně taky za 3 body zítra proti Gruzii. No a pak už se to bude sčítat všechno, jak to dopadne, o tom uslyšíte na Radiožurnálu Sport nejpozději zase v pondělí, kdy se budeme věnovat i tomuto míčovému sportu. Jinak připomínám, že stále čekáme na tenisovém turnaji v Berlíně na to, až bude pokračovat semifinálový duel mezi Sabalenkovou a Pegulovou, protože po něm bude následovat druhé semifinále mezi Lindou Noskovou a Filipínkou Jílovou. Jedna finalistka už Česku dneska vzešla v Nottinghamu na turnaji WTA. Marie Bousková ve semifinále předčila Karolínu Plíškovou ve 2 setech a zahraje si tak o svůj 4. kariérní titul na okruhu WTA.
1: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Ano, v zápisníku i ve vstupech našich kolegů reportérů, kteří jsou přímo v dějišti mistrovství světa, ať už to je tedy v Kanadě, Spojených státech amerických nebo v Mexiku, tak slyšíte často o tom, že tam je pořádné teplo a vlhkost. Ty vysoké teploty se dostaly poslední dny i do Česka. A co tak koukám z okna našeho vinohradského studia, tak se tady asi za chvilku budou dít věci i z pohledu toho, že možná přijde nějaká bouřka. Nedej bože krupobytí, ale pokud to musíte řešit u vás doma, tak hodně štěstí, všechno ať přečkáte ve zdraví. No a co se týče sportovních aktivit v Česku, tak musím říct, teda velký obdiv mají účastníci mistrovství světa v dlouhém triatlonu, kteří se sjeli do Otrokovic a snažili se tam získat třeba triumf v rámci českého poháru anebo mistrovství Česka v ironmanské distanci. Celý tenhle podnik sleduje přímo na místě kolega reportér Tomáš Perutka. Tomáši, hezké odpoledne.
3: Dobré odpoledne z Otrokovického areálu, kde se právě teď koná mistrovství České republiky v dlouhém triatlonu. No a já už mám pro vás jméno nového mistra republiky, kterým se stal Lukáš Kočař, jeden ze spolufavoritů před tímto závodem. V extrémních podmínkách, které tady panovaly, zaznamenal Lukáš Kočař svůj výsledný čas 8 hodin, 12 minut a 15 vteřin. Pro zajímavost, traťový rekord tady v Otrokovicích je o nějakých 11 minut lepší. Traťový rekord tady vytvořil v loni Jakub Stádník časem 8 hodin 43 vteřiny. Možná vy, kteří sledujete triatlon, si ještě pamatujete ten doběh, kdy Jakub Stádník v loni tady v Otrokovicích dokončil ten závod zcela vyčerpán. Okamžitě byl doveden do sanitky, napojen na kapačky, no a v zápěti byl odvezen do nemocnice, naštěstí bez nějaké zdravotní ujmy, absolvoval tento závod v tomto tedy traťovém rekordu. Dnes v těchto extrémních podmínkách, které tady panovaly, teď odpoledne ukazoval teploměr 33 stupňů Celsia, tak tedy Lukáš Kočař, nový mistr republiky, zaznamenal čas 8 hodin 12 minut 15 vteřin. Ještě vám prozradím, jak to vypadá na dalších místech. Na druhé příčce v letošním Moraviamanu doběhl polský závodník Jan Poplavský. Co se týká dalších českých borců, třetí příčku průběžně drží Pavel Hradí. Říkám průběžně drží, protože závodníci jsou stále ještě na trati a stále ještě dobíhají. No a jeden z velkých favoritů Tomáš Hřenč, mimochodem držitel, aktuální držitel českého rekordu časem 7 hodin 52 minuty 1,40 vteřin. Ten rekord zaznamenal v loni na Slovensku v Piešťanech. Tak Tomáš Hřenč, tak ten je v průběžném pořadí na 5. místě. Diváci tady před závodem byli hodně zvědaví na právě souboj Lukáš Tomáše Kočaře a Tomáše Řenče, ale Tomáš Řenč, ten se od začátku trošku trápil, no a nemohl konkurovat novému mistrovi republiky. Takže ještě jednou zopakuji jméno vítěze, jméno nového mistra České republiky v dlouhém triatlonu. Tady na otrokovické trati vybojoval mistrovský titul Lukáš Kočař.
0: Tomáš Perutka právě z otrokovického, můžeme říct Ironmana, protože musíme to taky posluchačům připomenout, v jakých podmínkách dneska absolvovali téměř 4 kilometry plavání, 180 kilometrů na kole a 42,2 kilometrů, tedy maratonskou distanci běhu. Tomáši, ještě se chci zeptat přece jenom, jak to kousaly ty podmínky. Ty si naznačoval, co se dělo vítězi loni, ale Lukáš Kočař tedy doběhl v klidu? Měli nějaká občerstvovací třeba stanoviště?
3: Ano, Lukáš Kočař vypadal, že doběhl v klidu, já jsem zatím neměl šanci se s ním bavit, samozřejmě pro posluchače Radiožurnálu Sport natočím rozhovor, který si můžete ještě v průběhu dnešního dne v našem vysílání poslechnout, ale na rozdíl tedy od toho loňského dramatického doběhu, kdy opravdu, když to řeknu nadneseně, tak vítěz tady téměř došel po čtyřech do toho cíle, tak letošní vítěz vypadá, že v pohodě, asi si dobře rozvrhl síly, on ten jeho výkon vypadal dosti sebevědomě v průběhu toho závodu. Lukáš Kočař si udržoval stabilní náskok před druhým polským závodníkem v průběhu té druhé poloviny zhruba 4 minuty a dá se říct, že to zřejmě kontroloval. No a vypadá to teď sice odchází, trošku se mu podle mojí nohy, mám ho tady ve výhledu, odchází z prostoru cíle, ale vypadá celkem v pohodě. Jinak, když jsme se bavili o těch podmínkách, tak my běžní smrtelníci v takovýchto teplotách se chladíme někde u vody. O tom ostatně svědčí i to, že tady je narváno na štěrkovišti v Otrokovicích. Těch, kteří se tady koupou, je skutečně obrovské množství. No a kroutí hlavou ti běžní návštěvníci, ti, kteří se přišli koupat, tak ti kroutí hlavou nad těmi výkony, které tady můžou sledovat. Opakuji, teď odpoledne ukazuje teploměr 33 stupňů. Sám jsem zvědavý, jestli mi Lukáš Kočař řekne v rozhovoru, jestli absolvoval někdy v nějaké větší výhni některý ze závodů ve své dosavadní kariéře.
0: Tomáš Perutka, jinak taky autor naší rubriky Jak správně sportovat, sbírá podle mě i náměty do svého dalšího pokračování tohoto seriálu, protože jak správně sportovat na takhle extrémní distanci v takhle extrémních podmínkách, to je panečku kumšt. Ale zvládnul nám reportovat, moc za to děkujeme, Lukáš Kočař, mistrem republiky v dlouhém triatlonu v Otrokovicích, a děkujeme Tomáši Perutkovi za vstup, měj se hezky.
3: Pěkné odpoledne.
2: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
0: Daleko blíž Otrokovicím než Praze je teď aktuálně náš kolega David Prouza a my míříme právě na brněnský Masarykův okruh, protože tam už by měla vrcholit, nebo možná vyvrcholila další součást toho závodního víkendu. Davide, vítej ve vysílání.
4: Opět hezký den z Masarykova okruhu. Je to tak, před pár okamžiky skončil sprint kategorie MotoGP a z vítězství se raduje Ital Francesco Bagnaia s motorkou Ducati. Na druhé pozici je nakonec Japonec Ogura, který vyhrál kvalifikaci, ale pak se tedy po startu propadl o jednu příčku. No a velmi spokojený byl, a to bylo znát na tom, jak se choval po průjezdu cílem, třetí Marc Marquez, který před pár týdny ještě byl v nemocnici, lékaři mu vyndávali šrouby z pravé ruky, srovnávali mu zánartní kůstku. Důsledek nehody v Le Mans před dalších pár týdnů, takže neuvěřitelný návrat, který tedy Marc Marquez ozdobil už třeba vítězstvím v Balaton Parku v Maďarsku a teď je tedy třetí ve sprintu při velké ceně České republiky. To podstatné se samozřejmě stane až zítra, kdy se pojede hlavní závod, do kterého, jak už jsme připomínali na Radiožurnálu Sport mnohokrát, nastoupí nebo vstoupí z druhé příčky Filip Salač, který byl právě na této pozici v dnešní kvalifikaci. V tuhle chvíli okolo mě do pedoku projíždí lídr MotoGP v této sezóně Ital Bezeki, který měl docela nepříjemnou nehodu právě ve sprintu a v tuhle chvíli ho takový drobný skúter, opravdu o dost menší mašina, než na které obvykle Bezeki jezdí, tak ho dováží do pedoku, takže teď opravdu několik desítek centimetrů okolo mě průběžný lídr seriálu mistrovství světa.
0: Tolik David Prouza z Masarykova okruhu, kde bude vrcholit velká cena silničních motocyklů zítra, no a v neděli budeme držet palce Filipu Salačovi, který půjde z druhé pozice po kvalifikaci do toho hlavního závodu, takže David Prouza s kolegou Davidem Nekvindou budou připraveni pro vás komentovat živě. Davide, tušíš, kolik vyjedou zítra do závodu v Moto2?
4: Budeme připraveni s Davidem Nekvindou, přesně tak. Start ve 12 hodin a 15 minut, tedy kategorie Moto2, což je věc, která nás ve vysílání Radiožurnálu Sport určitě zítra bude zajímat to, co nejvíce.
0: David Prouza, děkujeme moc, zdravíme do Brna.
4: Hezký den.

0: Za chvilku bude 15:30 odpoledne v sobotu 20. června. Přeji vám co nejpříjemnější den.
1: Radiožurnál je 15 hodin a 30 minut. A zprávy má Kateřina Coucidisová.
2: Šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Kirilo Budanov a velvyslanec ve Varšavě Vasil Bodnar vrátí svá polská ocenění. Krok přichází poté, co chce polský prezident Karol Navrocky odebrat nejvyšší státní vyznamenání, řád Bílé orlice prezidentu Volodymyru Zelenskému. Důvodem je pojmenování ukrajinských vojenských jednotek po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Tato skupina se za druhé světové války podílela na masakrech Poláků. Při izraelském úderu v jižním Libanonu zemřelo nejméně 16 lidí. Uvedla to libanonská státní tisková agentura. Podle ní letadla a drony útočily v oblasti Nabatýja přes noc až do rána. Tel Aviv dlouhodobě tvrdí, že v Libanonu zasahuje proti militantnímu hnutí Hizbalách. Agentura Reuters ale připomíná, že mezi Izraelem a šítským milicím podporovaných Íránem mělo od včerejšího odpoledne platit příměří. V Liberci je ode dneška zavřená Masarykova ulice. Vede do lidových sadů, kde je například zoo a nebo botanická zahrada. Důvodem uzavírky jsou opravy tramvajových kolejí. Práce za 109 milionů korun bez daně podle vedení města potrvají do prosince. Tramvaje mezi terminálem Fignerova a lidovými sady nahradily autobusy. Sport. Motocyklista Filip Salač navázal v kvalifikaci Velké ceny České republiky v kategorii Moto 2 na dobré výkony z volných tréninků a obsadil druhou příčku. Na Masarykově okruhu v Brně právě skončil sprintový závod v královské kubatuře MotoGP. Jak dopadl, řekne David Prouza.
3: Z vítězství ve sprintu se raduje Ital Bagnaia, druhý byl Japonec a vítěz kvalifikace Ogura na třetí pozici, úřadující mistr světa a sedminásobný světový šampion Marc Marquez. Lídr šampionátu Ital Bezzecchi kvůli nehodě sprint nedokončil. Z Brna David Prouza, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehody na Pražském okruhu a také na D8 za Prahou. Na Pražském okruhu stále opatrně směrem z D1 na letiště za sjezdem na Odmodletic. Za nájezdem Odmodletic na 81. kilometru se srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh a už se projíždí plynule, pouze se vybočuje. Také na dálnici D8 za výjezdem z Prahy do Ústí nad Labem pozor za exitem z Diby. Na 2. kilometru také dořešují nehodu osobního auta do svodidel, je v levém pruhu, vybočuje se bez držení. Na dálnici D5 z Rozvadova do Prahy pozor u Plzně na kilometru 85,5, je to za sjezdem na Most a Plzeň centrum. Také tam se srazila dvě osobní auta, provozy ale slabý, kolony se netvoří. A na tahu 35 je stále zastavený provoz na průjezdu Libercem směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem uklízí silnici po dopolední hromadné nehodě. Doprava je stále odkláněná kousek za tunelem na centrum Liberce a před odklonem čekejte kolonu od Babylonu asi na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách, lokálně mlhy, během nemísty oblačno, je zataženo s přeháňkami a bouřkami i vydatnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy.
4: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Kapela Snow Patrol v našem vysílání v 15 hodin 37 minut. Aktuálně hrají čeští volejbalisti ve zlaté evropské lize pátý zápas, no a ten se proti Španělsku lehce zkomplikoval. Češi po úvodních dvou vyhraných sadách ztratili třetí set poměrem 22-25 a v té aktuálně čtvrté hrané sadě prohrávají 12-13. Jde o to, aby vyhráli za tři body, to znamená dotáhnout teď v tomhle setu zápas k vítězství 3-1, protože Češi za sebou zatím mají čtyři duely, tři vítězné za tři body a jednu porážku, která jim přinesla v tiebreaku tedy alespoň jeden bod, ale Dány to rozhodně neplánovali, když hráli minulý týden ve vyprodané jihlavské aréně. To znamená, že aby se dostali mezi elitní čtyřku téhle soutěže, té druhé nejprestižnější možné soutěže pro reprezentační výběry v tom ohledu, že nebereme teď mistrovství světa Evropy, tak musí skončit do čtvrtého místa. Aktuálně na to ztrácí dva body, ale další týmy hrají také a je to konkurence. Češi uzavřou celý turnaj, ten mini turnaj v Gruzii zítra proti domácí reprezentaci, která vlastně ještě nezískala ani bod a má skóre 0-15, takže to už by měla být v úzovkách pouze formalita a pokud by dneska Češi vyhráli nad Španěly, tak budou mít velmi blízko ten postup do vlastně toho Final Four. Je 20. června, připomínáme si 50 let od zlatého bělehradského šampionátu. Československý fotbal tehdy vybojoval zlato na jediném turnaji mistrovství Evropy ve fotbale, který hostila socialistická země a vlastně posledním turnaji mistrovství Evropy ve formátu se čtyřmi týmy. Bavíme se pochopitelně o takovém tom závěrečném turnaji, jinak do toho patřili v těch předešlých měsících dva čtvrtfinálové duely. Ty se hráli Čechoslováci proti Sovětskému svazu. Doma na Tehelném poli vyhráli 2-0 a pak v odvetě to bylo 2-2. Zmiňovaný Antonín Panenka v celém tom cyklu kvalifikace, čtvrtfinále i závěrečného turnaje odehrál vlastně pouze 4 zápasy, vinou zranění v kvalifikace odehrál jeden duel, hetrikem rozhodl o vítězství Československa nad Kyprem, to bylo 20. dubna 75. Pak na jaře 1976 rozhodnul duel se Sovětským svazem, když vstřelil jeden ze dvou gólů, mimochodem z přímáku, je to na YouTube, podívejte se, opravdu krásná podívaná. A pak už zmiňované dva duely na tom finálovém turnaji v Jugoslávii. Nejprve na stadionu Dynama Zářeb na Maximiru nacentroval Antonu Ondrošovi na první gol semifinále proti Nizozemsku. No a pak se podílel zlatým kopem právě na tom, že Čechoslováci porazili ve finále Německo. Vzpomínali jsme na to už několikrát na živých desítkách Pavla Horváta. Ta nejbližší bude opět v polovině července v rámci festivalu Colors of Ostrava. A vzpomínal na to taky kolega Jaroslav Plašil v 50-dílném seriálu, který mapoval posledních 50 dnů před tím dnešním zlatým dnem. Samozřejmě bereme to v rámci roku 1976. Všechno dostupné i na webu Radiožurnálu Sport. Pokud máte zájem, poslechněte si to, opravdu stojí to za to.

0: 20. června slaví svátek Květa. Tohle byla písnička od kapely Lucie pro Danielu. Tak snad jste se v tom nestratili, já doufám taky ne v těch ženských jménech, ale máme rádi ženské posluchačky, snad vás je co nejvíc. Snad vás baví naše vysílání už přes 5 let na radiožurnálu Sport. Aktuálně teda hodně mluvíme o fotbalovém mistrovství světa. Věřím, že tahle nejoblíbenější hra planety baví nejvíc posluchačů, logicky i na naší stanici. Když se o tom mistrovství světa bavíme, tak můžeme samozřejmě vytahovat různé související informace i nejen fotbalové, ale třeba které se týkají historie a vývoj v daných zemích nebo regionech. Mluvili jsme tady třeba často o velmi komplikované situaci v některých afrických zemích, když se bavíme o navrátilci po 52 letech na mistrovství světa o Demokratické republice Kongo, tak dobře víte, že před těmi 52 lety na mistrovství světa 74 Kongo startovalo pod názvem Zaire. No a takový tým, který aktuálně už ví, že vypadne po základních skupinách Haiti, tak ten startuje taky po 52 letech na mistrovství světa. No a na to současné se dostal po kvalifikaci, během které nemohl hrát své domácí zápasy doma kvůli tamní vlastně velmi složité i občanské situaci. Haiti podlehlo v noci na dnešek Brazilcům 0-3. Brazílie se tak některým nebo nějakým tím způsobem přiblížila postupu ze skupiny. Stejně tak Maročané, kteří zdolali Skoty 1-0. Už víme, že ze skupiny D postoupí USA, protože USA vyhráli nad Austrálií 2-0. A už taky víme, že Turci vedle Haiti opustí šampionát hned po základní skupině. Turci padli v tom druhém klání s Paraguají 0-1. My v encyklopedii radiožurnálu Sport tento týden a vlastně nejen v něm představujeme týmy, které se účastní mistrovství světa, a budeme pokračovat s Jordánskem, které se na světový šampionát kvalifikovalo na rozdíl třeba od Demokratické republiky Kongo nebo Haiti vůbec poprvé v historii. Na úvod tady máme takovou tradiční nesoutěžní otázku. Co dostal trenér Jamal Silami od jordánského krále právě za postup na mistrovství světa? Můžete hádat, můžete se domýšlet, nevím, jestli to stihnete vygooglovat, přemýšlejte.
1: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: No nejen úspěšný postup na mistrovství světa vynesl trenérovi, který je původem z Maroka, jmenuje se Jamal Selami, uznání od samotného jordánského krále Abdulláha II. Za mimořádný přínos v rozvoji národního fotbalu požádal král o udělení jordánského občanství právě pro Jamala Selamiho. Stalo se tak po úspěšném arabském poháru, kde tým nestačil pouze na reprezentaci z Maroka. Klíčový moment pro postup jordánského týmu na šampionát přišel loni v červnu. Ve třetím kole asijské kvalifikace porazil Oman 3-0. Výrazně jim pomohl Jordáncům taky zápas mezi Irákem a Jižní Koreou. Irák prohrál 0-2 a bodově už druhé Jordánsko nedohnal. Symbolem vzestupu týmu přezdívaného Al-Nashama je i Musa Al-Tamari, 29-letý útočník, který jako první Jordánec pronikl do jedné z 5 nejlepších evropských lig, aktuálně působí ve francouzském klubu Rennes. Premiéru na šampionátu už mají Jordánci za sebou, v úvodním utkání podlehli Rakousku 1-3. O historicky první jordánský gol na mistrovství světa se postaral útočník Ali Alwan, který dal v kvalifikaci celkem 9 branek. O osudu zápasu pak rozhodla vlastní branka obránce Yazana El Araba necelou čtvrt hodinu před koncem. No a další zápas na mistrovství světa čeká Jordánsko v úterý proti Alžírsku. Tolik další díl naší encyklopedie o účastnících mistrovství světa. Teď jsme se zaměřili na Jordánsko.

0: Vzpomínáme na 50 let od Zlatého Bělehradu. Turnaj mistrovství Evropy 1976 jako první v rámci kontinentálního šampionátu rozhodl penaltový rozstřel. Mimochodem od té doby pouze slavné a hodně rozkročené do celé Evropy Euro 2021. Rozhodovali ve Wembley penalty, ve kterých byli Italové úspěšnější než Angličané. Opravdu jindy v rámci evropských šampionátů nerozhodovali penalty ve finále než na těchto dvou šampionátech. A penalty logicky přináší nesmírné drama a samozřejmě na konci radost a zklamání na jedné nebo na druhé straně. V rámci mistrovství světa se také konalo několik velmi slavných penaltových rozstřelů a dokonce i ty, které rozhodovaly o titulu mistrů světa. Poprvé to bylo v roce 1994.
1: Je to jedna z nejslavnějších neúspěšných střel fotbalové historie. Jak říkali i angličtí komentátoři, Roberto Baggio byl spasitelem Itálie ve vyřazovací fázi šampionátu. Ze 6 gólů národního týmu jich dal 5. Jenže po prvním bezbrankovém finále historie už svou zemi ve špatně se vyvíjejícím rozstřelu ani on nezachránil. Musel dát, aby aspoň uchoval naději na titul. Jenže prudkou ranou napálil balon nad břevno a pak několik sekund zůstal stát s hlavou skloněnou a rukama v bok. Jakoby zakořenil, nebo, jak se tehdy říkalo, jakoby zemřel ve stoje.
2: Když jsem dostal reprezentaci do finále mistrovství světa, tak jsem byl nejšťastnější v kariéře. A to finále mi pak zlomilo srdce. Nikomu jsem to předtím neřekl, ale stále z toho mám špatné pocity. Kdybych mohl změnit jedno fotbalové pravidlo, tak bych zrušil penaltové rozstřely. A 17. červenec 1994 bych nejradši vymazal z historie.
1: Asi není třeba zvlášť zdůrazňovat, že právě 17. července 1994 se tehdy finále v americké Pasadeně hrálo. Bylo to naposledy, kdy se o titul bojovalo za denního světla od 12:30 odpoledne místního času a také naposledy, kdy utkání o titul světových šampionů sledovalo přes 90 tisíc fanoušků.
3: Ano, tak přece jenom rozhodčí přichází k Zidanemu a dává mu červenou kartu.
1: Na olympijském stadionu v Berlíně jich mohlo hučet 69 tisíc, když francouzský kapitán Zinedine Zidane dostal ve svém posledním zápase kariéry červenou kartu za hlavičku provokujícímu Italovi Marku Materazzimu. Právě tihle dva zařídili i jediné trefy finále mistrovství světa 2006, které tak dospělo až k penaltám. Tentokrát brankáři nechytili ani jednu, jenže střelec zlatého gólu z Eura 2000 David Trezeguet napálil jen břevno a tak pak musel sledovat italskou radost.
4: Itálie dělí maličký krůček od vítězství a je rozhodnutí.

0: Při zatím posledním penaltovém dramatu v souboji o zlato z mistrovství světa zase smutnili Francouzi. Tentokrát byl ale významným mužem argentinský brankář Emiliano Martinez, který před Vánocemi 2022 v katarském Lusailu trápil francouzské střelce svými psychologickými hrátkami. Snažil se je rozhodit nejen poskakováním na brankové čáře, ale i průpovídkami nebo zahozeným míčem před pokusem Orela Chouameniho.
1: Rozběh na nějaké 4 metry, Chouameni zcela vedle a Argentina už je hodně, hodně blízko.
2: Montiel a nebo Lloris. Montiel se rozebíhá, dívá se na soupeře a dává gól! Argentina, to je země, která získává titul světových šampionů.
3: Fanoušci Argentiny jsou nejlepší na světě, o tom není pochyb. Je to část našeho života, bez fotbalu si život nedovedeme představit.
0: Právě takovéto oslavy odšpuntoval v Kataru rozstřel, ve kterém se trefil i argentinský kapitán Lionel Messi. Naopak Kylianu Mbappému nestačil ani hattrick za 120 minut zápasu a úspěšný pokus v závěrečném dramatu k tomu. Třeba podobně infarktová bude koncovka fotbalového mistrovství světa i letos. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy má Anna Horáčková. Tropické teploty plní koupaliště v Česku. Později odpoledne hrozí bouřky a teploty dnes až 36 stupňů. Hormuzský průliv je znovu uzavřený, tvrdí to iránská státní agentura. Tenistka Maria Bousková porazila Karolínu Plíškovou a na turnaji ve Velké Británii bude hrát finále. A nehoda i nadále komplikuje provoz na průtahu Libercem.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Česko zasáhla silná vedra. Teploty na některých místech stoupaly až k 35 stupňům Celsia. Kdo mohl, vyrazil do přírody nebo k vodě. Plné bylo i koupaliště v Čechách na Přerovsku, které dnes zahájilo sezónu.
2: Finišovali jsme do poslední chvíle, ještě včera se tady dělali poslední úpravy, včetně sekání, dopouštění poslední vody do bazénu.
3: Říká mi nezávislý místostarosta Michal Navrátil.
4: Tak 550 prosím, hotovi nebo kartou?
5: Taky.
3: Ve frontě u pokladny stojí trojice.
6: Luděk.
3: Jana.
6: Pepa. My jsme se vrátili z Egypta, tam bylo 7.30, takže 2.30 je úplně příjemný.
7: Budeme se opalovat, dáme si nějaký pivko, že?
6: Ano, ano.
7: Něco k jídlu a relax.
3: U bazénu sedí paní Tereza.
8: Z Přerova.
3: Co voda? Není studená první den?
8: No na mě trošku jo, děcka tvrdí, že ne.
9: Dobrý!
3: Koupaliště bude mít otevřené denně, a to až do konce srpna. Z Čech Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
0: České ministerstvo zahraničí zatím nemá informaci, že by mezi zraněnými ze včerejší srážky vlaků ve Velké Británii byli Češi. Podle vyšetřovatelů při nehodě zemřel jeden ze strojvedoucích. Zraněných je 99 lidí. Stanice BBC uvedla, že provoz na trati je stále přerušený. Iránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Tehrán tak reaguje na další izraelské útoky v Libanonu. Podle iránské tiskové agentury MER je znovu uzavření úžiny prvním krokem v reakci na porušování závazku memoranda o porozumění. Dokument podepsali prezidenti Spojených států a Iránu ve středu. Pokud budou pokračovat izraelské údery na Libanon, Irán prý přijme další opatření. Americký viceprezident J.D. Vance naopak pro stanici Fox News řekl, že k uzavření Hormuzského průlivu Iránem nejsou žádné úkazy. Východočeské divadlo uvede dnes večer na Kunětické hoře premiéru hudební adaptace Erbenovy Kytice. Závěrečná novinka letošní sezóny nabídne Vodníka, Polednici nebo Zlatý kolovrat. Tvůrci slibují pestré představení a chtějí oslovit i mladší publikum, říká režisérka Janka Ryšánek-Šmitová.
10: Tuhle výzvu mám nejradši ze všech výzev. Jak vlastně Kytici udělat tak, aby ti, kteří přijdou pro klasiku, dostali klasiku a ti, kteří přijdou pro moderní divadlo, dostali moderní divadlo. A já jsem přesvědčená, že tyhle dvě věci se nevylučují a jde vytvořit takový tvar, který nerozděluje, ale spojuje. Zatím si myslím, že máme zaděláno a teď to musíme odvízt do premiéry.
11: Sport. Tenistka Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bousková utká s vítězkou zápasu mezi Američankou Navarovou a Švýcarkou Golubičovou.
12: Marie Bousková je na turnaji i po semifinálovém duelu bez ztráty setu. Karolínu Plíškovou porazila 6-4 a 6-1 a během zápasu přišla o podání jen jednou. Na okruhu WTA si Bousková zahraje 10. finále a pokud by se jí podařilo vyhrát, byl by to pro ní první titul na travnatém povrchu. Česká tenistka zatím v kariéře vyhrála 3 tituly. Finále turnaje uprostřed Velké Británie se bude hrát v neděli a vítězka dostane přes 22 000 dolarů, tedy více než 500 000 korun. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
11: Motocyklista Filip Salač byl v kvalifikaci na domácí velkou cenu v Brně druhý. Zítra tak odstartuje do závodu třídy Moto2 z první řady. Sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nehody na Pražském okruhu a také na 11. u Jablunkova. Na Pražském okruhu opatrně směrem z D1 na letiště za nájezdem od Modletic z D1 na 81. kilometru ještě dořešují nehodu v pravém pruhu. Kolony se netvoří, ale vybočuje se za zatáčkou v nepřehledném úseku. Na dálnici D1 opatrně za výjezdem z Prahy do Brna za nájezdem od Velkých Popovic na 16. kilometru hlásíte nepojízdné osobní auto.
14: Kilometr 16.0, tak ve samém pruhu stojí poruchaný osobní auto, je na varovkách, má tam sražený trůhelník a z největší pravděpodobností čeká na vodkách. Pár metrů za koncem toho připojovacího pruhu od všech rom.
13: Na silnici 35 je i nadále zastavený provoz na průtahu Libercem, a to směrem z Prahy do Chrastavy. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu se srazilo několik vozidel. Nehoda se stala už dopoledne, ale stále uklízí vozovku. Provoz je odkláněný těsně za tunelem na centrum Liberce, před odklonem stále kolona od Babylonu. A uzavřená je silnice 11 z mostu u Jablunkova do Třince. Na obchvatu Jablunkova a Návsí je těžká nehoda, osobní auto s nákladním, objíždí se to centrem Jablunkova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, během dne místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i vydatnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. Tolik zprávy.
5: Dobré odpoledne, milí posluchači, Radiožurnál Sport pro vás vysílá i v 16.06. No a v sobotu 20. června hráli i čeští volejbalisti v rámci 5. zápasu Zlaté evropské ligy. Aktuálně na mini turnaj v Gruzii porazili Španěli 3-1 na sety, poté co Španělům v prvním, druhém setu a ve čtvrtém setu povolili maximálně 22 bodů. Češi aktuálně po 5 odehraných zápasech ze 6 v evropské lize mají druhou pozici, ovšem týmy za nimi ztrácí víc nebo méně bodů, než třeba znamená jedno vítězství. To ještě tedy neurčuje Čechy, že by postoupili přímo mezi nejlepší čtyřku této soutěže. Dost důležité bude i zítřejší poslední utkání v rámci té základní skupiny. Češi narazí na domácí Gruzii. Jak už jsem říkal dříve, Gruzínci zatím nemají ani bod ve Zlaté evropské lize. Takže gratulujeme výběru Jiřího Nováka k tomuto úspěchu a budeme rádi taky gratulovat české tenisce Lindě Noskové, která stále čeká na své semifinále turnaje WTA v Berlíně, protože tam je přerušeno už to první semifinále mezi běloruskou Sabalenkovou a američankou Pegulovou. Ta vedla po první sadě, po té, co vyhrála 6-4, a ve druhém setu už vedla v tiebreaku 3-1, ale pak všechno přerušil déšť a teď už se tam více než 2 hodiny nehraje. Linda Nosková má nastoupit proti Filipínce Ilaové, ale asi se bude čekat až do pozdního večera, než se všechno určí, kdo by měl v Berlíně hrát finále. Už víme, že do finále postoupila v Nottinghamu na turnaj WTA Marie Bousková, jak jste slyšeli ve zprávách, porazila Karolínu Píškovou ve 2 setech a teď čeká na to, kdo ji vyzve v tom finále, protože v Nottinghamu se hraje druhá ta semifinálová dvojice. Američanka Navarová zatím vede nad Švýcarkou Golubičovou 1-0 na sety a ve druhé sadě vede při podání soupeřky 4-2 a 30-15. Na Radiožurnálu Sport za chvilku taky o judu s Petrem Kadeřábkem, tak si na to počkejte, jinak se budeme hodně věnovat mistrovství světa ve fotbale, které bude pokračovat už o 19 hodin dalšími zápasy.
1: Radiožurnál Sport
9: a Jan Pěruška.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport. 20. června přeji vám hezké sobotní odpoledne. Nad Prahou to vypadalo chvilku, že už přijde ta bouřka, ale teď mě tady oslňují ještě paprsky slunce odražené od skel, střech tady na nějakých vinohradských domech, tak přeji vám dobré zažití toho pořádného vedra, které dneska máme. Nevím úplně, jak je aktuálně třeba na východě Evropy, spíš už v Asii, konkrétně třeba v Mongolsku, ale v Mongolsku jaky umí být pořádná vedra, což
1: 28
0: může...
1: 28 stupňů je tam teď. Teď tedy ne, protože už je tam přeci jen trošku
0: později.
1: Později už tam bude se blížit. Kolik je? To 9:45.
0: Ano, tak to ví Petr Kadeřábek, expert na klima v Mongolsku, ale taky na judo, které se tam aktuálně přesunulo v rámci Grand Slamu v Ulaanbaatarů. To je dost prestižní akce.
1: Je to prestižní akce už jen z toho důvodu, že je to vlastně první turnaj, který se započítává do olympijské kvalifikace pro postup na hry v Los Angeles v roce 2028. I proto tam sice nejela kompletní česká špička, ale ti, kteří mají body na to, aby mohli na Grand Slamu startovat, tak tam vlastně jsou kromě Davida Klamrta, to znamená, že své zápasy už mají tedy dnes za sebou jak Chusnědin Karimov ve 73, tak v hmotnostní kategorii do 63 kg Renata Zachová, dvojnásobná mistryně Evropy. Oba dva nepřešli přes druhé kolo, byť Karimov hned v tom prvním kole dokázal postoupit na velmi dobrý chvat na Vazary, pak ale prohrál na jedno jediné upadnutí na Juko. To se stalo i Renatě Zachové, ale ta postoupila nejprve na Juko a ve druhém kole s Lulši Šviliovou, což sice zní gruzínsky, ale je to judistka reprezentující Rusko a také pod ruskou vlajkou, tak nejprve na Kosotogary hodila Zachovou na jedno Vazary a pak přišlo Vazary a Vasate Ipon po druhém chvatu, který byl ohodnocen jako Vazary. Bylo to Harajgoši, to znamená podmet bokem, a tím vlastně dvakrát upadla tedy Renata Zachová minimálně na bok a rameno, a tak tedy končí její turnaj na Grand Slamu v Ulaanbaatarů. Ale zítra budou vlastně v akci další dva čeští judisté.
0: A to bude v těžších kategoriích, než byl Karimov. Mimochodem, ještě než to prozradíš, kteří dva asi tuší posluchači, o jednom z nich určitě. Karimov startoval na nedávném republikovém šampionátu v 81 v kategorii 81 kg, tam suverénně vyhrál, ale teď vlastně v hmotnostní kategorii o 8 kg méně. To si říkám, to je v rámci té přípravy asi spíš kvůli té náročnosti. Ne,
1: tam jde o to, že nemusel schazovat na mistrovství republiky. On vlastně před tou 73 musí chodit nějaké 3-4 kilogramy, a když se podíváte na to, kdy bylo mistrovství republiky a kdy je Grand Slam v Ulaanbaatarů, tak dva schozy během 14 dnů to tomu těli rozhodně nepřidá. Takže Karimov se přihrásil do 1,80 a on je technicky opravdu velmi dobrý, silově také velmi dobře připravený, navíc měl tu hmotnost malinko vyšší, než, ale stejně si musel udržovat váhu kvůli tomu, aby pak nemusel před soutěžním v Mongolsku více schazovat. Takže i proto vlastně start někteří ti borci ve vyšší hmotnostní kategorii právě třeba na republikových šampionátech. U Lukáše Krpálka to není možné. Tam prostě, co je nad 100, to je nad 100.
0: Ano, už si to naznačil. Vlastně z těch, kteří mohli být v Ulaanbaatarů, chybí Martin Bezděk, který se zranil v sobotu na extralize, to byl minulý týden, takže věříme, že se snadá brzy dohromady, ale dva muži tedy zasáhnou zítra do dění.
1: Já bych se ještě vrátil k tomu Martinu Bezděkovi. On je zrovna judista, který by v hmotnostní kategorii do 100 kg úplně v klidu mohl bojovat, právě ne v klidu, ale mohl by bojovat o ten postup do Los Angeles, protože on je velmi silný. Velmi silný, technicky je na tom čím dál tím lépe. Takže u Martina Bezděka se můžeme dočkat nějakých dobrých výsledků. Nebude to tedy v Ulaanbaatarů a doufejme, že se Martin dá dohromady. V pořádku je David Kopecký.
0: Tedy, Adam Kopecký.
1: Adam Kopecký, jenže on v té 90. Narazí hned v prvním kole na olympijského vítěze z Paříže světovou čtyřku Aslana Kocojeva, a to bude tedy velmi těžký oříšek, protože Kocojev je prostě judista, se kterým on se vlastně nikdy nepral, Adam Kopecký. To bude jejich první souboj a on je neskutečně technicky vybavený. To prokázal právě už v těch předcházejících letech, zejména před 2 lety v Paříži. Na mistrovství Evropy bojoval o bronz, tam neúspěšně, ale tohle bude velký test pro Adama Kopeckého. Pokud se mu podaří postoupit, tak je ta cesta otevřená celkem slušně, až třeba do boje o opravy nebo i boj o semifinále, tam by ho zřejmě čekal buď Hřek Celidis, anebo Korejeckým. No a když jsme u těch Korejců, tak s Korejcem se utká také Lukáš Krpálek v prvním kole. Hmotnostní kategorie nad 100 kilogramů. Tam ho čeká Seoneng Lee, což je mladý nastupující Korejec. V 26 letech už mu patří 16. místo ve světovém žebříčku. Mimochodem Lukáš Krpálek je na 10. místě. Ale ti dva se spolu ještě neprali. Ale jak znám Lukáše, tak on by měl přes to první kolo přejít. Je vyšší, není těžší, to tedy rozhodně ne, ale ono tam těch lehčích moc nenajdeme, ať už v tom jeho vlastně pavouku, kde tam je Spikers, který má 140 kg, Pulmanainen, to je také 140 kg borec, anebo také Ožiček Takagi, Australan, který se dere vlastně do popřetí a ten je také velmi, velmi těžký. Takže Lukáš Krpálek ve svých 35 letech jasně nejstarším borcem, který v Ulaanbaatáru startuje, a největším jeho soupeřem bude samozřejmě také ruská dvojice, ta, co je v Endo. Ti se ale poperou vlastně spolu v tom jednom pavouku, pokud by to tak mělo jít. No a můžeme se těšit také třeba na dalšího nastupujícího Gruzínce Dematarašviliho, který je tedy technicky na tom podobně jako Tušišvili, ale je o poznání mladší.
0: No, Lukáši Krpálkovi bude příští rok už 37, zahajuje boj o své páté olympijské hry, to znamená, že vlastně už by byl v 38. v Los Angeles, kdyby to takhle vyšlo, je to ročník 90.
1: Jak je jenom číslo. Jasně. To vám řekne Lukáš Krpálek, obzvlášť, že ho nic nebolí, ale tyhle ty okamžiky jsou velmi vzácné.
0: No, tak říkat Lukáši Krpálkovi, že stárne, to chce velkou odvahu a spíš bych řekl nerozvážnost, ale na druhou stranu tenhle obr nás snad bude těšit a bavit svými výsledky a výkony.
1: On nás bude bavit, když nebude vyhrávat. Hmm. To je opravdu, on je prostě krpoš, jak se říká. To je borec, který přestože dokázal to, co nikdo nikdy před ním na světových kolbištích na tatami, to znamená vyhrát olympiádu ve dvou nejtěžších hmotnostních kategoriích, být mistrem světa v obou dvou kategoriích, být světovou jedničkou, mistrem Evropy, tak to nikdo prostě před ním nedokázal v obou těch hmotnostních kategoriích. A on je pořád ten samý kluk, jako v 17 letech, pořád se usmívá, pořád dělá legrácky si i ze svých trenérů, ze svých parťáků, a možná i proto třeba ve finále mistrovství Evropy si k němu Goran Tušišvili v gruzinském Tbilisi dovolil to, kdy na něj promluvil. Ono se to vlastně nesmí, ale on, když přecházel do boje na zemi, Lukáš Krpálek, tak Goran Tušišvili na něj: Lukas, stop, Lukas, stop. No a jeho to překvapilo, tak vlastně jakoby pustil. Samozřejmě, kdyby tohle to zaslechl tatamový rozhodčí, tak okamžitě je Tušišvili oceněn Hansuku Make, to oceněn vlastně porušení toho pravidla, byl by vyloučen, ale on to nezaslechl, zaslechl to jen Lukáš, protože byl u něj 2 cm. No, tak Lukas stop zaznělo a pak tedy Tušišvili je výtečný judista, to jako ano. A oni jsou de facto velcí kamarádi.
0: Vzpomínáš teď na to dubnové mistrovství Evropy, kde byl bronz?
1: Ano, to poslední. No, on tam bral stříbro, Lukáš.
0: Lukáš, aha, dobře.
1: Protože ve finále prohrál s Tušišvilem.
0: No, tak samozřejmě budem držet palce, jak říkal Petr Kadeřábek, Ulaanbaatar přece jenom v tom časovém pásmu trošku před Českem, takže v neděli můžete čekat možná už kolem poledne třeba výsledky z těch prvních soubojů. Možná i
1: z těch prvních soubojů ještě dříve, protože se startuje, a teď se podívám rychle na to, a je to v 15:30 ráno.
0: Tak to už možná v kolem poledne budeme vidět, zda třeba Lukáš Krpálek na tomhle Grand Slamu uspěl, i třeba co se medailových příček týče, budeme držet palce i Adamu Kopeckému, který se bude prát do 90 kg. A dneska se prali Renata Zachová a Chustnidin Karimov. A samozřejmě začíná kvalifikace o Los Angeles 2028. Budeme to sledovat společně s Petrem Kadeřábkem, kterému teď moc děkuju za informace.
1: Naslyšenou.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, po 17. se budeme bavit o fotbalovém mistrovství světa. Ta hodinka bude speciální právě tímhle. Ovšem už teď pokračujeme v představování všech účastníků aktuálního šampionátu. Podíváme se na vůbec nejmenší zemi, která se kdy na světový šampionát kvalifikovala. Jak dobře víte, je to Curaçao.
1: Afgelopen! Curaçao gaat naar het WK!
0: Ano, trošku odlišná výslovnost od televizního komentátora, nicméně v Česku máme úzus výslovnosti Curaçao a takhle komentoval ten zmíněný hlas postup téhle malé ostrovní zemičky na fotbalový mundial. Na úvod šampionátu sice právě Curaçao prohrálo s Německem vysoko 1-7, ale pro fanouška malého Abdallaha bylo důležitější úplně něco jiného.
2: Honestly, as long as we scored, I'm happy.
3: Upřímně, dali jsme gól a jsme neskutečně šťastní. Jsme nejmenší země, která se kdy kvalifikovala na mistrovství světa a teď máme i svůj historicky první gól. S tímhle týmem jezdím už od roku 2015.
0: Jak už padlo, Curaçao je nejmenší zemí v historii, která se kdy kvalifikovala na mistrovství světa. Karibský ostrov má necelých 156 tisíc obyvatel. No a využil rozšíření turnaje na 48 týmů. Poprvé tedy hraje mezi světovou elitou. Přestože je tam v Curaçao nejoblíbenějším sportem baseball, fotbal zažívá obrovský vzestup. Většina reprezentantů pochází z Nizozemska a díky společné historii může Curaçao využívat hráče z kořeny z Karibského ostrova. Na něm se narodil pouze největší tahoun týmu Tahith Chong, bývalý hráč Manchester United a současný fotbalista Sheffield United. Reprezentaci vede zkušený nizozemský kouč Dick Advokát, který proti silnějším soupeřům spoléhá na hluboký obranný blok a rychlé protiútoky. Vedle Chonga patří mezi opory taky bratři Leandro a Juninho Bakunovi nebo zkušený brankář Eloy Room. Na mistrovství světa má Curaçao těžkou skupinu s Německem, Ekvádorem a pobřežím slonoviny. První zápas proti Němcům skončil vysokou porážkou 1-7, přesto se zapsal do historie. Malý karibský ostrov totiž vstřelil svůj vůbec první gól na světovém šampionátu. No a na závěr naší encyklopedie jedna otázka, ve kterém nizozemském klubu podle vás začínal Tahith Chong svou kariéru?
4: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Bylo to v mládežnické akademii Feyenoordu Rotterdam. V roce 2016 ve svých 16 přestoupil do akademie Manchester United. No a za první tým Rudých ďáblů nastoupil i v Premier League a evropských pohárech. Curaçao dál na mistrovství světa proti velikánům.

0: České pneumatiky Tomcat to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat na nejlevnější pneu.cz.
1: 16 hodin 30 minut. Čas zpráv a Anny Horáčkové. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší přehlednosti pracovního trhu. Velký požár zachvátil dnes v noci hotelový rezort v Dominikánské republice. Evakuovat se muselo téměř 1700 turistů. Informuje o tom agentura AP s tím, že oheň ubytovací zařízení téměř zničil. Podle dominikánských médií zemřela italská turistka. Příčinu neštěstí teď úřady zjišťují. Zájezdy do hotelu pořádají i české cestovní kanceláře. České ministerstvo zahraničí ale nemá informace o tom, že by požár postihl právě Čechy. Už 5 let provozuje nadační fond Českého rozhlasu v projektu Světluška unikátní půjčovnu pomůcek pro slabozraké. Díky ní si lidé se zrakovým postižením můžou drahé nástroje a technologie nejprve sami vyzkoušet, než si je koupí. V půjčovně navíc pracují taky lidé s těžkým zrakovým postižením. Ti mají sami s pomůckami zkušenosti a můžou tak zákazníkům poradit. A Kutná Hora očekává i zítra tisíce návštěvníků. Přijíždějí na letošní královské stříbření oslavit 650. výročí narození královny Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. Návštěvníci si můžou vyzkoušet řemesla a zapojit se do řady dalších aktivit. S platnou vstupenkou na festival získají i slevu na vstupném do některých kutnohorských památek. Sport. Čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácím, kteří zatím všech 5 zápasů soutěže prohráli. Ani vítězství českému týmu nemusí zaručit postup. Záležet bude na ostatních výsledcích. V neúplné průběžné tabulce jsou Češi na 2. místě ze 27 týmů. Do play-off postoupí 4 nejlepší.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za sjezdem na Čechtice a uzavřená 35 v Liberci. Na dálnici D1 opatrně se Prahy do Brna za sjezdem na Čechtice. Na 67. kilometru stojí nepojízdné auto. Je v odstavném pruhu, ale posádka se může pohybovat okolo a nákladní doprava lehce vybočuje. Na silnici 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem, a to směrem z Prahy na Chrastavu a do Děčína. V omezení za výjezdem z libereckého tunelu se srazilo celkově 5 vozidel. Stále tam auta odklízí, odtahují a provoz je kvůli tomu odkláněný těsně za tunelem na sjezdem na centrum Liberce. Před odklonem stále čekejte kolonu, začíná u zóny Babylon, je asi na 15 minut. Uzavřená zůstává i silnice 11 z mostu u Jablunkova a Čadce do Třince. Na obchvatu Jablunkova a návsí je těžká nehoda, osobní auto s nákladním, objíždí se to centrem Jablunkova. A stále sledujeme i situaci na příjezdech na Velkou cenu Brna silničních motocyklů. Kolony jsou tam zejména na příjezdech na Masarykův okruh, a to hlavně v Žebětínské ulici. Kolony jsou tam mezi Ostrovačicemi a právě částí Žebětína. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno i zataženo s přehánkami a bouřkami, které můžou být i silné. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách většinou kolem 25. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Tohle byl Márdy, méně více, platí to i v životě, i v práci. Pochopitelně někdo se o tom přesvědčuje čím dál častěji. To mluvím za sebe. Každopádně vám přeji krásné sobotní odpoledne 20. června. V Berlíně už se vyčasilo, to znamená, že pokračuje semifinálový duel mezi tenistkami Sabalenkovou a Pegulovou. Aktuálně ve třetí sadě jde Pegulová už 5-0. Sabalenková sice půjde podávat, ale vypadá to z pohledu světové jedničky špatně, byť to dohrané nakonec druhé dějství zvládla v tiebreaku, kdy vyhrála 7-4 a srovnala na 1-1, tak teď to vypadá na Kanára, kterého bude odvracet. Proč mluvím o turnaji WTA v Berlíně? Linda Nosková nastoupí k druhému semifinále proti Filipínce Ilaové v boji o účast ve finále, ale nejdříve musí dohrát Sabalenková s Pegulovou. Připomínám, že Marie Bouzková porazila Karolínu Plíškovou ve dvou setech a zahraje si také finále a zahraje si finále turnaje WTA v Nottinghamu. A soupeřkou už jí bude, teď víme, Američanka Navarová, která ve dvou setech porazila Viktorovi Golubičovou ze Švýcarska. Co se týče MotoGP, v Brně se jede velká cena České republiky. Zítra závody v těch všech kategoriích. Víme, že sprint MotoGP vyhrál Ital Francesco Bagnaia, na druhém místě vítěz kvalifikace Ai Ogura z Japonska, ale daleko víc nás zajímá to, že v kvalifikaci druhé místo obsadil Filip Salač, který skončil o 205 tisícin sekundy za vítězem Kolumbijcem Davidem Alonzem, který Salačovi vzal dopolední traťový rekord Masarykova okruhu v kategorii Moto2. Ten traťový rekord je pod minutou a 58 sekundami. Alonso ho vylepšil o několik tisícin. Co se týče fotbalové nejvyšší soutěže v Česku, tak ta má teď pauzu, ale některé týmy jako Slovan Liberec zahajují právě dnes přípravu. Slovan přivítal ve svých řadách novou posilu 20-letého senegalského záložníka Falu Fajeho, který přichází ze Slovinska z klubu NK Bravo. No a Slovan teď má, řekněme, tu soupisku obohacenou o některá nová jména, ale třeba na webu už nemá na své soupisce dva hráče, o kterých se mluví v souvislosti s odchodem možná i do Slávie, Diakiteho Angesana. Takže Slovan aktualizoval web právě bez těchto borců, jinak tam má třeba jméno nového trenéra Branislava Fodreka, který nahradil Radoslava Kováče, a teď čerstvě taky jména jeho kolegu z realizačního týmu. Nicméně, co se týče trenérů, tak Pavel Hapal byl potvrzen jako hlavní trenér Sigmy Olomouc i pro následující sezonu. Poté, co dotrénoval sezonu po odvolání dubnovém Tomáše Janotky, tedy z pozice generálního sportovního manažera, bude dál řídit Sigmu i v tom následujícím období. No a ještě jedna věc, která se týká aktualit z České ligy, tak Sparta prodloužila, respektive uplatnila opci na přestup z Ajaxu u Siverta Mansverka, což je 24-letý norský záložník, odehrál za Spartu poslední sezonu. V těch 27 soutěžních zápasech připsal dvě asistence, ale daleko důležitější je fakt, že Sparta prodloužila angažmá tohoto Nora na Letné, a to sice na další období, protože podepsal s letenským klubem víceletý kontrakt.

0: 16 hodin a 43 minut. Už víme, že české basketbalistky mají za sebou první blok finální přípravy na zářijové mistrovství světa. Mezi elitou se představí po 12 letech a bohužel určitě ne v nejsilnějším složení. O start na turnaji v Berlíně jistě přijde talentovaná pivotka Emma Čechová, která si po pár zápasech premiérového ročníku WNBA přetrhala vazy v koleni a má za sebou operaci. Nejistá je účast další pivotky, nejlepší hráčky uplynulé sezony maďarské ligy, Julie Reisingerové, která má za sebou taky operaci kolena. V širší nominaci nechyběla mezi známými tvářemi na tréninku v Praze 29letá Petra Holešínská, se kterou si povídal kolega reportér Jakub Kanta.
1: Poslední zápas na klubové úrovni jste hrála někdy na konci března. Jak jste si doteď dokázala odpočinout?
2: Tak určitě ten odpočinek byl delší než na který jsem byla zvyklá v těch předchozích sezónách, ale myslím si, že to bylo potřeba, že už to tělo fakt bylo unavené, co se týče té cesty do Číny a tak, ale vlastně v posledním měsíci už jsem se zase začala připravovat individuálně a v posilovně.
1: Stihla jste nějakou pěknou dovolenou, něco, na co budete vzpomínat?
2: Tak já jsem do Španělska vlastně podívat se na Vory, na to Final Six a byla
1: Euroligy.
2: Jsem, ano, a jela jsem ještě do Japonska.
1: Co jste tam podnikla?
2: Cestovali jsme tam 11 dní v Tokio, Kyoto, Osaka, takový ty hlavní věci a bylo to fakt nádherný. Určitě bych všem doporučovala.
1: Co říkáte tamní kultuře, protože je dost odlišná a možná bych se zeptal i na jídlo. Máte ráda ryby?
2: Určitě tak. Ta asijská kuchyně je asi moje nejoblíbenější, takže za mě to bylo určitě skvělý. Já jsem tam byla teda s mamkou, u té už to bylo horší, protože nejí ryby. Ale ta kultura skvělá. Oni jsou fakt hrozně takový milí, příjemní, že fakt přijdete do metra a oni se tam postaví do řady. Není to jak u nás, že se tam vlastně všichni tlačí, kdo tam bude první, ale moc se mi tam líbilo, i co se týče té kultury.
1: Nebyl problém se zorientovat v tokijském metru?
2: Ne, nebyl určitě. Já si myslím, že už jsou na to zvyklí, že tam je hodně turistů, takže neměli jsme vůbec žádný problémy.
1: Říká Petra Holešínská, možná jste se byla podívat na nějaké ty chrámy, i tohle vás zajímá?
2: Nejsem úplně nějak nábožensky založený typ, ale samozřejmě je to zajímavé tím, že hodně těch chrámů vlastně jsou takové v souladu s tou přírodou, že mi přijde, že to tam hodně zapadalo a že tu přírodu úplně neporušují, takže určitě to bylo zajímavé vidět, ale za mě určitě hlavní bylo to jídlo.
1: Co třeba taková Mount Fuji, taky bývá častým cílem turistů?
2: Byli jsme na tom Fuji samozřejmě ne úplně nahoře, vyjeli jsme tam na nějaký ten level, ale byla tam teda hrozná zima, takže to bylo spíš jenom tak jako na vyfocení a takové věci, ale jinak jsme toho tolik neviděli tam.
1: Byl vrcholek v mracích, protože dost často bývá zahalen.
2: Tak my jsme ho vlastně když jsme jeli okolo, tak jsme viděli to Mount Fuji krásně, měli jsme štěstí určitě, potom jak už jsme vyjeli nahoru, tak tam samozřejmě bylo hodně zataženo, ale měli jsme teda štěstí, že jsme jeli okolo autobusem, tak jsme viděli úplně všechno.
1: Říká Petra Holešínská, basketbalová reprezentantka, v rozhovoru s ní budeme pokračovat ještě za malou chvíli.

0: Petra Holešínská, basketbalová reprezentantka, má za sebou roční působení v Turecku. Jak se vám v klubu Emlak Konut líbilo, jaká ta sezóna byla?
1: Tak sezóna si myslím, že byla celkově úspěšná, co se týče toho týmu. Myslím si, že postoupit do semifinále a skončit třetí v té lize je určitě úspěch. A samozřejmě Fenerbahce, Galatasaray, to jsou týmy, které mají fakt hráčky světové úrovně, ale Galatasaray jsme dokázali porazit a skončili jsme i před Mersinem a nakonec jsme teda vypadli v semifinále, ale myslím si, že takhle celkově ta sezona, co se týče týmu, byla úspěšná. Samozřejmě liga úplně jiná, úplně jiný styl basketbalu, ale takhle si myslím, že určitě nová zkušenost je vždycky super.
0: Vy máte za sebou těch zahraničních angažmá celkem hodně. Byla jste na univerzitě ve Spojených státech, v Evropě jste hrála, Španělsko, teď Turecko, tak jak to berete z osobního pohledu? Jak se vám tam dařilo?
1: Ta sezóna asi z toho osobního pohledu nebyla úplně, neřekla bych, skvělá. Samozřejmě těch minut tam nebylo tolik tím, že vlastně v Turecku je pravidlo těch cizinek, že vlastně jenom tři můžou být na hřišti, takže samozřejmě ty rotace tam byly menší, ale zase člověk si zvykne na jinou roli. Myslím si, že i to může v podstatě pomoct, že pokud je zvyklý jenom být ten go-to hráč, tak to taky není úplně jednoduchý, takže si myslím, že určitě ta nová role všem taky většinou prospěje.
0: Říká 29letá basketbalová reprezentantka Petra Holešínská, která teď je na začátku přípravy s národním týmem před zářijovým mistrovstvím světa. Tak jak se těšíte, bude to vrchol dosavadní minimálně asi reprezentační kariéry?
1: Určitě to bude vrchol. Já si myslím, že taková odměna za tu práci, kterou tady děláme těch několik let. Samozřejmě věci se začaly trošku komplikovat tím zraním Emči Čechové. Myslím si, že i tady vlastně jsme se nesešli úplně v té největší sestavě, ale určitě se na to těšíme. Na mistrovství světa si tolik lidí zase nezahraje a dáme do toho všechno, uvidíme, jak to dopadne.
0: Čekají vás ale poměrně hvězdní soupeři v základní skupině, obhájkyně titulu Američanky, Italky, urostlé Číňanky. S jakými ambicemi vyrazí české basketbalistky do Berlína?
1: Bohužel ten los asi nebyl úplně k nám přívětivý. Dostat v podstatě dva týmy z toho prvního koše, tím, že Němky teda nakonec dostali první koš, tak Číňanky se posunuli do druhého, ale ve situém žebříčku máme dva týmy z top 4, navíc Itálie, která si myslím, že poslední roky hraje skvělý basket, takže určitě se popereme o co nejlepší výsledek a doufám, že tu Čínu a Itálii budeme moci porazit nebo minimálně potrápit.
0: Už víte, kde budete působit příští sezónu, nebo jak vy to teď máte vlastně?
1: Jsem vlastně v řešení teďka nějakého angažma, ještě úplně podepsáno nemám, ale je to docela blízko.
0: V zahraničí nebo se budete vracet do Česka třeba po letech?
1: Nebudu se vracet do Česka, budu hrát v zahraničí.
0: Říká česká basketbalistka Petra Holešínská z pražské královky Jakub Kanta, Radiožurnál.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dílčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy má Anna Horáčku.
4: Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí, ukázal to výzkum. Ruské úřady informují o ukrajinských úderech na další rafinerii. Motocyklista Salač odstartuje do velké ceny České republiky z druhého místa. Nehoda komplikuje provoz na tahu 35 na průjezdu Libercem. A počasí, večer stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den, později.

0: se přidají přehánky a bouřky a teploty v neděli až 34 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Více než 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Uvedli to ve výzkumu nevládní organizace Fórum 50%. Zastrašování, výhruškám a slovním útokům čelí v online prostředí i přímo ve sněmovně. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, který si předsevzal zlepšit prostředí ve sněmovně, o takových incidentech prý neví. Vyzývá proto poslankyně, aby se mu s takovými zkušenostmi svěřovali. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazen, Schillerová nezaznamenala.
2: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíl, to je úplně jedno. Musí to vysvětlit jednoznačně.
0: Prokop podle zjištění serveru Seznam Zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví tří pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu. Na ropnou rafinerii ve městě Tjumeň zaútočili podle Ruska ukrajinské drony. Záchranné složky zasahují na místě, kam dopadly trosky zneškodněných strojů. Zaměstnanci rafinerie se evakuovali a závod podle předběžných informací není poškozený. Město Tjumeň je od ukrajinských hranic vzdálené přes 2,5 tisíce kilometrů. Tamní rafinerie je podle agentury Reuters jednou z nejmodernějších a nejkomplexnějších v Rusku. Podle odhadů se tam ročně zpracovává asi 6 milionů tun ropy. Do Litomyšle dnes zavítal jeden z nejuznávanějších světových orchestrů. Londýnský symfonický orchestr právě teď začíná hrát na druhém zámeckém nádvoří v rámci festivalu Smetanova Litomyšl. Pod vedením dirigenta Antonia Papana nabídne program složený z Elgarových variací Enigma a symfonie Petra Iljiče Čajkovského. Hudebníci hrají výjimečně už v podvečer, mimo jiné kvůli logistice a ubytování, vysvětluje umělecký ředitel festivalu Marek Schulz.
3: Mně přijde docela vtipný říct, že jeden z nejlepších orchestrů na světě má u nás v Litomyšli odpolední koncert. Je to z čistě praktických důvodů. Londýnští symfonikové mají ve svých podmínkách určitý standard ubytování, ale není tolik pokojů v takovém standardu, jako ho chtějí mít londýnští, takže zkrátka odvezeme si je zpátky do Prahy a tam přespí.
4: Sport. Motocyklový závodník Filip Salač dojel v kvalifikaci třídy Moto 2 na Velké ceně České republiky druhý. Z tohoto místa tedy odstartuje do nedělního závodu. Salač v něm chce usilovat o to, aby se stal prvním českým pilotem, který Grand Prix v Brně vyhraje.
5: Sobotní sprint královské kubatury MotoGP vyhrál italský závodník Francesco Bagnaia. Druhý dojel vítěz předcházející kvalifikace Japonec Ai Ogura. Ten odstartuje z první příčky i do nedělního závodu, který na brněnském autodromu začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
4: Na mistrovství světa ve fotbale se budou hrát další 4 zápasy. V 19 hodin začne utkání Nizozemsko-Švédsko, ve 22 hodin Německo-Pobřeží Slonoviny. Následovat budou duely Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D11 za sjezdem na Lysou nad Labem a nehoda v Liberci. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 16,5 kilometru hlásíte stojící auto a pohyb osob.
7: Kilometr 16,5, vozidlo osobní pravděpodobně s nějakou poruchou. Černí čáři už tam stihli dojet s šipkou, ale motá se tam kolem toho několik lidí.
6: Další auto je pak o kus dál na 13. kilometru směr Praha, tam je policejní hlídka bez pohybu osob. Na silnici 35 je stále neprůjezdný průtah Libercem směrem do Chrastavy. V omezení za libereckým tunelem stále dořešují dopolední nehodu, provoz je tak odkláněný za tunelem na centrum Liberce, před odklonem je fronta od Babylonu asi na 15 minut. Navíc na Liberecku teď provoz komplikuje i silný déšť.
7: Kilometr 16.
8: Že na Liberecku vyprší takovým způsobem, že stojí voda na silnici i v kopcích. Liberec, Turnovsko, strašnej déšť.
6: A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Brna opatrně za Buchlovicemi osobní auto narazilo do spadlého stromu, provoz řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. To byly zprávy.
9: Hezké odpoledne vám přeji ze studia Radiožurnálu Sport. Sobota 20. června spěje nezadržitelně ke startu dalších zápasů fotbalového mistrovství světa. První z nich o 19 hodin uslyšíte na Radiožurnálu Sport živě. Nizozemci vyzvou ve skupině F Švédy. Co se týče našeho programu, tak budeme se fotbalovému mistrovství světa věnovat i v následující hodince. Dneska jste asi prožili taky pořádně horký den, on stále ještě doznívá na některých místech bouřky, tak snad budete všichni v pořádku. Nicméně, co se týče těch horkých dnů, tak během nich se také asi zaslouží člověk osvěžit, nějakým způsobem i občerstvit. Během mistrovství světa jsou teď aktuální také ty občerstovací pauzy, kterým už mnozí asi přezdívají spíš komerční pauzy. Vždycky jednou za poločas se na 3 minuty přeruší zápas, takže už jsou i vtipálci, kteří to nazvali tak, že Američani přeměnili fotbal, že se nebude hrát na poloviny, ale na čtvrtiny. Ale opravdu ten marketingový význam těch pauz je velký. Třeba na stanici Fox stojí ta 31-sekundová reklama zhruba $300,000. Když jsou tam ty reklamy 4, tak to je 4x$300,000 během toho jednoho bloku, což mě přivádí tedy na myšlenku, že to je nějaký 1,25 milionu za jednu tu občerstvovací pauzu. No kdybychom to takhle počítali, tak za zápas 8 kusů v rámci 2 občerstvovacích pauz, takže 8x104 zápasů na mistrovství světa, to je nějakých 832 kusů té půlminutové reklamy a to je výtěžek necelých $250 milionů pouze v těchto takzvaných občerstvovacích pauzách. Takže tam ta komerce evidentně až na prvním místě, ale budeme to zatím oficiálně říkat občerstvovací pauzy. Vidíte, jak se to dá všechno navléct a jak se toho dá využít. Každopádně věřím, že si mistrovství světa užijeme i přesto, že se už hraje fotbal asi na ty čtvrtiny. Dobré odpoledne.
1: Radiožurnál Sport
10: a Jan Pěruška.

Posloucháte Radiožurnál Sport, je 17.12, no a jak jsem říkal, dnešní program mistrovství světa, když to budeme brát i s tím, co takzvaně přeteče až do zítřejšího rána, tak je takový, že ve skupině F se utkají Nizozemci se Švédy od 19 hodin a pak od 6 hodin ráno už v neděli Tunisané s Japonci. Dosavadní výsledky Nizozemsko, Japonsko 2-2 a Švédsko, Tunisko 5-1. Ve skupině E pak od 22 hodin, možná vám zpestří ještě noc, Němci, kteří nastoupí proti Pobřeží slonoviny, jednomu ze dvou afrických týmů, kterému se v prvním kole turnaje povedlo zvítězit. No a Ekvádor vyzve od 2 ráno Curaçao. Ekvádorci ti prohráli první zápas Pobřeží slonoviny. Curaçao dostalo ovšem na rozdíl od Ekvádoru daleko větší, no já to řekl lidově, rychtu, protože Ekvádor prohrál 0-1, Curaçao 1-7 z Němci, takže takový je program dneška na mistrovství světa ve fotbale, jinak se samozřejmě můžeme ohlížet za tím, že ve skupině D Američani porazili Australany 2-0 a stali se tak první jistě postupující reprezentací do dalšího průběhu turnaje. Naopak po porážce s Paraguay 0-1 jistě končí favorizovaní Turci, kteří ve dvou utkáních nedokázali skórovat ani ze 62 střel, což je v těchto počtech dvě utkání na mistrovství světa bez střelené branky při takovém počtu střel vůbec nejvíc v historii měření od roku 66. No a pak, co se týče dalších vlastně výsledků, tak ve skupině C Brazilci porazili Haiťany 3-0. Haiti už je také jistě vyřazeno po té základní části. No a Maročani zdolali Skoty 1-0. To znamená, že v posledním kole Maroko právě bude bojovat na dálku se Skotskem o to druhé místo. Skotsko napřímo z Brazílií, protože postupují přímo dva a pak nejlepší týmy ze třetích míst. Každopádně na mistrovství světa bude i sledovat v následujících hodinách. Věřím, že budete poslouchat na Radiožurnálu Sport.

0: Jak jsem naznačil v úvodu této hodiny, fotbal se na letošním mistrovství světa hraje v podstatě na čtvrtiny místo na poločasy. Mezinárodní fotbalová federace kvůli změně klimatu, která zvyšuje riziko nebezpečného vedra, zavedla 3minutové přestávky na pití uprostřed každého poločasu. A vůbec poprvé FIFA toto opatření zavedla plošně, bez ohledu na aktuální počasí při konkrétním zápase. Vysílatelé na tom vydělávají díky dalším reklamám a mezi diváky i aktéry utkání to budí vášně. V dnešním zápisníku ze šampionátu to zaznamenal náš zvláštní zpravodaj Jan Kaliba.
1: Začíná 23. minuta prvního poločasu, hlasatel oznamuje přerušení zápasu na 3 minuty a dodává i jméno sponzora této hydratační pauzy, jak se jí tu říká. Při mnoha utkáních to dává smysl, třeba zrovna tady v Kansas City, kde se hraje většinou ve velkém parnu a na stadionu bez umělého chlazení. Ovšem třeba při duelu Ghany s Panamou bylo v Torontu 19 stupňů Celsia, lehký déšť a od jezera Ontario foukalo. Taky Aiden a Roberto, dva fanoušci, vedle kterých se dím při utkání Iránu s Novým Zélandem pod střechou v Los Angeles, se ošívají, že rozhodčí zápas právě přerušil. Je 70 stupňů Fahrenheita, tedy něco málo přes 20 stupňů Celsia. A dneska podle nich není pauza na pití potřeba. Aiden upozorňuje, že tahle novinka je dělaná na míru televizím, které tak mohou prodat další lukrativní minuty reklamního času. Podle deníku Wall Street Journal si zdejší vysílatel Fox Sports účtuje tolik, že za celý šampionát vydělá na reklamách jen během přestávek na pití v přepočtu 5 miliard korun. To je víc než půlka toho, kolik tato televize zaplatila za vysílací práva k mistrovství světa. Aidenovi ani Robertovi tady na stadionu se tohle přerušování zápasů nelíbí. Stěžují si, jak to narušuje rytmus hry a neuchlácholí ani to, že si v přídavné pauze můžou odskočit. Vadí jim, že když se dívají v televizi, přijdou o 3 minuty dění na hřišti, byť se nehraje. Vyprávějí mi, jak se rozčilovali, že tohle je fotbal a ne basketbal, když při jednom z přenosů komentátor v americké televizi oznámil konec první čtvrtiny. Taky mezi hráči a trenéry jsou přestávky na pití velké téma. Dovedou uškodit týmu, kterému to zrovna na hřišti jde, a naopak. A dávají možnost strategické porady s hráči uprostřed poločasu.
2: Jan Kaliba, Czech Radio. I would like to ask about one of the topics of this tournament, which is the hydration break.
1: Ptám se na to kouče Nového Zélandu, Angličana Darrena Baseleyho.
3: Yeah, it's different. It gives, I suppose.
4: Jo, fotbal se tím mění. Dopřává nám to další pauzu. Hráči se můžou napít a my máme šanci k nim promluvit, uklidnit je, dát jim nějaké taktické pokyny, pomoct jim. Ve fotbalu se pohybuju opravdu dlouho a nikdy jsem nezažil, aby se hrálo takhle na čtvrtiny. Když se na to díváte v televizi, tak to asi není nic moc, protože vám tam dají reklamu. Pro nás trenéry je to ošidné. Když zrovna hrajete tak, že potřebujete pauzu, tak je to dobré, ale když ji v tu chvíli nepotřebujete, tak je to špatné.
1: Říká trenér Nového Zélandu o novince letošního šampionátu, která se s postupující změnou klimatu bude zřejmě ve fotbale spíš dál zabydlovat, než že by zela. Americký fanoušek Blair připomíná, že zápasy zdejších tradičních sportů jsou komerčních přestávek plné a je proto smířlivější. Chápe, že nejde jen o občerstvení fotbalistů, ale v konečném důsledku o peníze. Není z toho nadšený, ale je podle něj potřeba si zvyknout. Vedle Blaira stojí jeho kamarád Dan a přikivuje.
5: Problém je v tom, že si nemůžete vybírat a měnit pravidla podle toho, kde se zrovna hraje. Musíte to prostě udělat napříč turnaje. Jasně, je to proti tradičním pravidlům sokru, ale když se hraje ve 40-stupňovém horku a z velké vlhkosti, dopadá to na kvalitu hry. A pokud její úrovni pomůžou tyhle 3minutové přestávky na pití, tak myslím, že je to pro ten sport lepší.
1: Myslí si o plošně zavedených pauzách na pití další americký fanoušek evropského fotbalu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
7: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Jak jsem říkal, ze skupiny D mistrovství světa už jistě postupuje USA po výhře nad Austrálií 2-0. Paraguay vyřadila Turecko, když vyhrála 1-0, ale velmi se mluví o právě Paraguajcovi Miguelu Almironovi, který dostal raritní červenou kartu. Almiron před poločasovou pauzou šel ze hřiště, protože si při komunikaci k soupeři zakryl ústa.
8: Útočník nebo chcete-li záložník Paraguaye Miguel Almiron byl vyloučen před několika minutami poté, co si zakryl ústa a něco v přerušené hře pronesl k Turkovi Maldurovi. To je jedno z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale. Hráči si nesmí zakrývat ústa, přitom když něco někomu říkají.
9: If a player covers his mouth and says something.
10: Pokud si hráč zakryje ústa, řekne něco a důsledkem toho je obvinění z rasismu, pak ano, musí být vyloučen. Musíme předpokládat, že řekl něco, co říkat neměl, jinak by si přece ústa nezakrýval, ne?
8: Říkal už v březnu pro televizi Sky Sports šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino s tím, že bude na mistrovství světa zavedeno nové pravidlo, které má zakrývání úst zamezit. A teď byla poprvé nová regule v akci a ačkoliv si prvně rozhodčí zakázaného chování Paraguajce Almirona nevšiml, tak po zhlédnutí videa měl jasno. Miguel Almiron byl vyloučen už na konci prvního poločasu a tak jeho americkou reprezentaci v duelu s Tureckem dost oslabil, což potvrdil i jeho spoluhráč Julian Enciso.
11: Samozřejmě ta červená karta bolí. Je pravda, že ta pravidla jsou teď zkrátka složitá. Vy jste ten zápas sami viděli, já k tomu moc říct nemůžu. Ve výsledku jsme cítili, že hrajeme proti všem. Cením si mentální odolnosti svých spoluhráčů a celého týmu. A ve finále Bůh je spravedlivý, proto jsme vyhráli.
8: Říkal Enciso po vítězství Paraguaye 1-0 nad Tureckem. Hráči byli před turnajem na nové pravidlo upozorněni. Miguel Almiron se ale přesto zapsal do dějin jako první fotbalista, který byl za zakrytí úst vyloučen. Podle webu The Athletic nic nenasvědčuje tomu, že by Almiron řekl něco urážlivého. Možná i proto paraguajský trenér Gustavo Alfaro trochu zavtipkoval na tiskové konferenci.
12: Řekl jsem mu, měl si mu to říct v guaránštině, té nikdo nerozumí. Kdybys mu řekl, ať jde někam, čemu by asi rozuměl. Taky nevím, co mi nadávali v turečtině. Myslím si, že to byl prostě reflex. Nic se nestalo.
8: Pro kontext, guaránština je jazyk, kterým mluví asi jen 6 milionů lidí, a to hlavně právě v Paraguaji, kde je také vedle španělštiny úředním jazykem. Fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát k celé situaci říká.
13: Je to zvyk, myslím si, že ty kluci to dělali dlouhodobě, teďka bylo to moderní vůči kamerám, ale je to prostě nový pravidlo, musí si na to ty hráči zvyknout a je pravda, že někdy samozřejmě to může být zvyk a můžou si tak jako povídat mezi sebou a musí na to dávat velký pozor.
8: Dodal Pavel Horvát k první červené kartě za zakrytá ústa. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Písnička kapely Queen končí takřka do ticha, říká se tomu taky diminuendo, nicméně na Radiožurnálu Sport po krátkých zprávách vám nabídneme pořádně silně vstup kolegů, kteří jsou na mistrovství světa ve fotbale přímo na tréninku české fotbalové reprezentace.
1: 17 hodin 30 minut. Zprávy má Anna Horáčková. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil Řád bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání země odebral prezident Karol Navrocky Zelenskému včera. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost. Meteorologové dál varují před vedry a bouřkami. Právě teď se bouřky objevují na Vysočině a v okolí Hradce Králové. Můžou se k ním přidat taky kroupy, přívalový déšť a nárazy větru. Bouřky v Čechách hrozí i zítra, to už ale teploty mírně klesnou, bude maximálně 34 stupňů. Při současné epidemii eboly zemřelo v Kongu už 245 lidí. Počet potvrzených případů se podle tamního ministerstva zdravotnictví zvýšil na 933. Zároveň uvedlo, že zdravotníci propustili z léčebných center pro pacienty s ebolou 80 uzdravených pacientů. Epidemii v Kongu způsobuje varianta eboly Bundibugyo. Zatím proti ní neexistuje schválená léčba ani vakcína. Červený kříž tento týden varoval, že epidemie dosud nedosáhla vrcholu a její zvládnutí může trvat i rok. A Kutná Hora očekává během víkendu tisíce návštěvníků. Ti přijíždějí na letošní královské stříbření oslavit 650. výročí narození královny Žofie Bavorské, druhé manželky Václava IV. Návštěvníci si můžou vyzkoušet řemesla a zapojit se do řady dalších aktivit. S platnou vstupenkou na festival získají i slevu na vstupném do některých kutnohorských památek. Sport. Tenistka Marie Bousková bude hrát na turnaj v Nottinghamu v finále. Postoupila do něj po výhře nad Karolínou Plíškovou 6-4 a 6-1. Ve finále se zítra Bousková utká s Američankou Navarovou, která porazila Švýcarku Golubičovou taky ve dvou setech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D8 Litoměřic a také na průtahu Libercem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy opatrně za sjezdem na Litoměřice. Na 41. kilometru se srazila dvě osobní auta. Policisté jsou na místě, vybočuje se bez kolon. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře velmi opatrně za sjezdem na Hradec Králové. Na 98. kilometru je předmět na vozovce. Podle policie je v pravém pruhu, musí se vybočovat. Na tahu 35 je stále zastavený provoz na průjezdu Libercem, a to směrem z Prahy do Chrastavy. Za libereckým tunelem v omezení ještě dořešují dopolední hromadnou nehodu. Postupně odtahují auta po nehodě a provoz je tak odkláněný. Místem projel i náš zpravodaj.
4: Na tý 35 v Liberci, tam už je jenom nákladní vozidlo po nehodě, už mají naložený nevodnovce. Pořád je to odklon dneska za tunelem, takže buď to sjet na Babylon a nádražní ulici, anebo sjet už u města centra a jet nádražní ulici.
3: A na silnici 11 jsou komplikace na průtahu Bruntálem. Na příjezdu do města Zrýmařová u fotbalového stadionu zasahují záchranáři u sraženého motorkáře, provoz řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli od 29 do 34 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka bude mírně chladněji, tam kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.
0: Posloucháte Radiožurnál Sport, v 17 hodin 34 minut je sobota 20. června. Připomínáme si 50 let od zlata fotbalistů na mistrovství Evropy v Bělehradě, ale také nás zajímá aktuální mistrovství světa, na kterém Češi mají zatím bilanci jedné prohry a jedné remízy a aktuálně poprvé trénují po remíze s Jihoafrickou republikou. Proto se vydáváme po linkách do amerického Texasu, konkrétně do Dallasu, abychom se spojili s našimi kolegy. U mikrofonu jsou Mirko Vasič a Mikuláš Jáša. Pánové, přeji vám hezký den.
6: Dobrý den z Texasu.
7: Dobrý den.
0: Tak jaké aktuality se teď vážou k české fotbalové reprezentaci necelých 48 hodin po zápase s Jihoafrickou republikou?
7: No nejdřív začnu tím, že David Jurásek je zraněný a Jan Suchopárek, asistent trenéra, teď před tréninkem říkal, že pro něj už pravděpodobně mistrovství světa skončilo a že uvažují o tom, jestli ještě někoho povolat. Připomeňme, že příští týden hrají Češi v Mexico City na slavném aztéckém stadionu s domácí reprezentací a je to nesmírně důležité utkání, prakticky asi jenom výhra by jim zaručila postup do další fáze turnaje, tak to je jedna aktualita. Když vezmu ten trénink samotný, tak trénují jenom ti hráči, kteří teď proti Jihoafrické republice nehráli celou dobu nebo nehráli vůbec, zbytek týmu, ta základní jedenáctka, kromě tedy golmana Kováře, tak ta zůstala na hotelu, má regenerační trénink, individuální plán, když to takhle zjednodušeně nazvu, a ti ostatní se tady prohání po hřišti a momentálně hrají takové přihrávkové cvičení.
6: Ano, přihrávkový drill 12 plus 3, takový je počet reprezentantů, 12 hráčů do pole, 3 brankáři, to je jasné. Přihrávkový drill pokračuje po té úvodní rozcvičce. Hrát se bude v 2,5 kilometrech nad mořem v Mexico City. Ptali jsme se i trenéra Suchopárka, asistenta trenéra národního týmu, jestli příprava bude třeba v něčem jiná, jestli bude ještě více přizpůsobená té vysoké nadmořské výšce. Říkal, že už to vlastně ani jinak nejde. A dokonce cituji, zkuste se tady proběhnout po tom hřišti, je to opravdu náročné, reprezentanti mají co dělat.
0: Jak slyšíte i z mikrofonu od kolegů, kteří jsou přímo v Dallasu, tak tam fouká, což může osvěžit i naše kolegy. Nicméně, když se zaměříme na to, že máme necelých vlastně 48 hodin po té remíze s Jihoafrickou republikou, která tady v Tuzemsku byla vnímaná vlastně skoro jako prohra, tak už analyzoval národní tým ten svůj výkon?
7: Tak trenéři se určitě na ten zápas koukali, ale hráčům vlastně přednesou ty hlavní poznatky až dnes, protože včera dostali fotbalisté národního týmu volno, asi aby se uvolnila i hlava. Samozřejmě Jana Suchopárka jsme se tady ptali, nebo se ptali na to, jak vlastně vnímají tuhle kritiku, jestli mají sociální sítě, respektive jestli on sám má sociální sítě, tak jestli něco četl, protože ta kritika byla opravdu tvrdá, zejména na ten výkon a řekněme na pasivitu. Jan Suchopárek mluvil o tom, že on sám žádné sociální sítě nemá, takže to nečetl. Ale pak je druhá věc, o té pasivitě říkal, že samozřejmě národní tým nechtěl být v některých těch momentech tak pasivní, ale zase na druhou stranu přikládal to třeba i možné únavě. To se prostě v takovémhle počasí s přelety a podobně stane, protože česká reprezentace tady cestuje jako skoro nejvíc na celém šampionátu z těch týmů. No takže ta pasivita by se dala potom nějakým způsobem dát i k té únavě. Těžko říct takhle zvenku. Jan Suchopárek ještě připomněl, že už tam bylo i víc pěkných kombinačních akcí proti tomu prvnímu utkání s Jižní Koreou. No, fanouškům se to nelíbilo. Trenér Miroslav Koubek měl takový taktický záměr potom ke konci samozřejmě už držet to vedení 1-0, ale takhle pasivní rozhodně čeští reprezentanti být nechtěli.
6: K tomu cestování. Oni to jsou opravdu tisíce a tisíce kilometrů, kteří čeští reprezentanti nalétají a my jako reportéři Radiožurnálu Sport kopírujeme cestu české reprezentace. Sami vidíme a cítíme, jak náročné je být na letišti, čekat na let. Ano, pochopitelně. Český fotbalový národní tým má speciální letadlo, které dostal od organizátorů turnaje. Předpokládám, tuším, že to odbavení je mnohonásobně rychlejší než v běžných linkách, ale na druhou stranu sedíte v letadle nějaké ty 2, 2,5 hodinky. Je to náročné a i pochopitelné, že včera národní tým měl volný den a že se na závěrečné utkání ve skupině mistrovství světa začal připravovat až dnes a že si až dnes bude rekapitulovat a vlastně analyzovat utkání s Jihoafrickou republikou.
0: Mikuláš Jáša, Mirko Vasič s námi ve spojení přímo z Dallasu, tedy z útočiště české fotbalové reprezentace na aktuálním mistrovství světa. Už padlo to, že David Jurásek možná ani nenastoupil do turnaje a ten pro něj skončil, je zraněný. A teď je otázkou, jak moc bude chybět. Otázka je taková, zda už se to třeba stačilo probrat s trenérem nebo s asistentem Suchopárkem, protože když budu citovat Miroslava Jirkala, který tady hodnotil v pátek ráno vlastně ten výkon proti Jihoafrické republice směrem k Mexiku, tak mluvil o tom, že potřebuje český tým taktiku, aby se dostal dopředu a že ho vlastně zklamalo, že se Češi nedostali do breaku ve chvíli, kdy byli zataženi. Tak nějak člověka napadá, že by k tomu David Jurásek mohl pomoci, jenže on bude chybět.
7: Bude chybět, tak samozřejmě alternativa na tu levou stranu je Jaroslav, nebo alternativa. Hráč, který tam i nastoupil z Jihoafrické, s Jižní Koreou, což je samozřejmě Jaroslav Zelený, no a potom tam hrál Alexander Sojka. Dá se tam posunout i Michal Sadílek, těžko říct, jestli ho takhle zavřít na léně, ale i ve Slávii už nastoupil na tomhle postu. Alexander Sojka odehrál solidní utkání a je to taky hráč, který umí vymyslet něco dopředu, stejně jako Michal Sadílek, který patří, doufám si říct, nebo patřil k jedním z nejlepších hráčů třeba v tom utkání s Jihoafrickou republikou a právě kombinace Sojka-Sadílek vedla k tomu jedinému gólu a vemte si, že oni Sojka jako levý krajní hráč tak podpořil ten útok, Jihoafričani se vůbec vlastně nevrátili a po přivrávce Hloška kombinují tihle dva fotbalisté, kteří jsou zhruba na stejné úrovni na hřišti, takže tenhle výpad ukázal, jak by to třeba šlo, ale samozřejmě druhá otázka byla, jak moc Jihoafričani bránili nebo nebránili, protože tohle jim ze začátku úplně nešlo a tam se zdálo, že Češi se vlastně odpíchli k tomu, že můžou hrát kombinační fotbal, můžou přečíslovat Jihoafrickou republiku. Fyzicky na to mají určitě byť, potom se tedy mluvilo o tom úbytku sil, ale to je asi nějak tak logické. Takže potenciál pro to, aby hráli rychle dopředu, tam je. Druhá věc je, jestli to hráči dokáží realizovat, jak moc jim budou ubývat síly s Mexikem v tom vysoko horském, můžu říct 2200 metrů nad mořem, to už je poměrně vysoko, tak jak rychle jim budou ubývat síly, jak tohle všechno zvládnou, ale potenciál pro to, aby hráli rychleji dopředu, tam je, ale samozřejmě závisí to na tom, aby si přihráli víckrát v řadě a byli v pohybu.
6: Já už to jenom doplním jedním, dvěma slovy, možná větami, že David Jurásek pochopitelně trenérovi české reprezentace Miroslavu Koupkovi chybět bude, protože to byl další článek, který se dal zapojit do nějakých taktických plánů. Na druhou stranu až netradičně dost leváků má český výběr na mistrovství světa. Zmiňovali jsme Alexandra Sojku, zmiňovali jsme Jaroslava Zeleného anebo Michala Sadílka, který případně může zaskočit na levém křídle obrany či zálohy. Je to takový wingback tato pozice. Takže leváků je tam dostatek, neměl bych úplně o tuto pozici, kterou zastává David Jurásek, strach.
0: To říká Mikuláš Jáša, který je spolu s Mirko Vasičem na tréninku české fotbalové reprezentace, prvním po remíze z Jižní Afrikou na mistrovství světa. Ještě když se dostaneme k té možná energetické nedostatečnosti v rámci týmu, tak i trenér Koubek na tiskovce mluvil o tom, že kluci ze sebe vydali úplně všechno. Já ten výkon akceptuji a když ho budu ještě citovat, tak mluvil o Lukáši Červovi, který nemohl, měl křeče, že je pocitoval i Vladimír Darida, logicky z toho jeho výkonu, a tím, že pak třeba musel střídat, tak ztratili určitou stabilitu toho výkonu. Jak vlastně z vašeho pohledu česká reprezentace trénuje a je třeba ten úbytek sil dán dlouhou sezonou nebo tím programem, který mají reprezentanti v posledních týdnech, když jsou spolu?
7: Tak nebál bych se říct, že to je kombinace obého, protože samozřejmě ta sezóna je dlouhá, to je ale pro taková ta obvyklá větička, to je pro všechny týmy stejné. A s délkou tréninků oficiálně my nevíme, jak dlouho fotbalisti trénují. Tohle vám nějakým způsobem nikdo neřekne. Jan Suchopárek ale mluvil o tom, že si myslí, že ty tréninky zase nejsou nějak přehnané, ale že je to dáno i tím klimatem. Protože tady v Dallasu, znovu to připomeňme, i tady v tréninkovém centru v Mansfieldu, je prostě dusno a ještě když na vás svítí sluníčko, byť teď tedy trochu profukuje a v posledních dnech pršelo třeba. Ale rozhodně ten trénink na tom vyhřátém trávníku není úplně nic příjemného. Každý, kdo někdy běhal v dusnu a pod sluníčkem, tak si umí představit, jaké to je, zvlášť když ten výkon profesionálních fotbalistů, profesionálních hráčů je o dost větší. Takže s tou délkou tréninku to my úplně nemůžeme říct, protože to nevíme. Viděli jsme třeba 2-3 tréninky, ale to byla jednou hra, kdy nás tady nechal trenér Miroslav Koubek a dnes je taky takový, řekněme, volnější trénink pro ty hráče, kteří tolik nehráli. Nejsme u všeho, proto je není úplně jednoduché tohle zodpovědět.
6: Volnější zdá se mi možná v tuto chvíli, byť už i ten přehrávkový drill byl opravdu v tempu, ale pokud dobře vidím, tak se schyluje k pozičce, tedy ke hře, kdy držíte balon, následně se přidají i branky, mužstvo, tým se rozdělí na dva a budou hrát proti sobě a jistě asi i sami vy uznáte, pokud jste někdy hráli fotbal, že kdo se chce ukázat trenérovi, tak má příležitost v tréninku a právě při těchto hrách, kdy hrajete na malém prostoru, snažíte se překonat soupeře, kolikrát se i hraje i o nějakou ňamku a nebo v případě profesionálních fotbalistů i o nějaký lehký příspěvek do klubové týmové kasy, reprezentační kasy. Takže já pevně věřím, pokud vydržíme na celý trénink, pokud nás nechá PR oddělení české reprezentace, že to bude zase v tempu, že to bude náročné. A o to víc náročné to bude, protože tady v Texasu je hlavně vlhkost. Ta je asi úplně stěžejní a nejdůležitější, že se českým reprezentantům špatně dýchá a rychle ubývají síly.
0: Mikuláš Jáša, Mirko Vasič dal z tréninku české fotbalové reprezentace. Ještě jedno téma, které se možná třeba naskytne po šampionátu, kdy se budou řešit různé důvody případného neúspěchu. Mluví se často o soudržnosti kolektivu, když funguje, tak jsou úspěchy. Ostatně, když připomínáme 50 let od zlata Čechoslováku na mistrovství Evropy, tak ten tým byl taky velmi důležitý, když tam měli převahu Slováci, ale i ti klíčoví Češi se podíleli, včetně Zdeňka Nehody, Ivo Viktora anebo Antonína Panenky, tak právě oni mluvili o tom, že takové mužstvo se vlastně jindy nepodařilo poskládat a proto třeba chyběly tyhle generace nebo tihle hráči na mistrovství světa 74 nebo 78. Co se týče toho aktuálního výběru, tak na tiskovce po Jihoafrické republice padla i otázka na to sebevědomí týmu. Miroslav Koubek mluvil o tom, že takové brutální otázky ani nepřijímá, že prostě tu dominanci si nepředstavuje, takže se to bude obehrávat třeba i přes diagonály, ale že ten blok bude fungovat. Jak z vašeho pohledu funguje mužstvo, když se třeba nedaří, protože i během toho zápasu s Jihoafrickou republikou bylo vidět, že třeba kapitán Krejčí možná až horlivě třeba napomínal a určoval postavení některých kolegů. Jak tohle z vašeho pohledu je?
7: Tak v každém mužstvu máte hráče, který diriguje ty ostatní a vytýká jim chyby, zvlášť když jste kapitán a ještě národního týmu. Tohle je běžné na jakékoliv fotbalové úrovni. V tom bych nehledal nic špatného do momentu, kdy po sobě začnou štěkat navzájem, ale to poznáte na tom hřišti, to vidíte, že někdo odpovídá, řekněme, naštvaně anebo tak prostě hodně vytočeně a začnou do sebe třeba i jemně strkat a podobně, tak tohle tady nevidíte. Ale vždycky je prostě fotbalista, který bude trochu takový, řekněme, aktivnější v tom usměrňování svých spoluhráčů a podobně. A navíc stopeři a golman ti vidí přece tu hru nejlépe, takže ti většinou dávají nejvíc pokynů všem těm ostatním. Lépe to asi může posoudit Mikuláš Jáša, který hrál fotbal na vyšší úrovni.
6: No, ale ne za tak vysoké, abych mohl hodnotit třeba to, jakým lídrem je Ladislav Krejčí, protože mně se zdá, že lídrem je skvělým. Já jsem právě s obráncem Wolverhamptonu měl možnost mluvit off record, některé věci si nechám pro sebe, ale zmínit můžu, že parta je skvělá podle českého kapitána. Vždyť spolu chodí na společenské akce, byli třeba na rodeu, šli se podívat na baseballové utkání, teď ten volný den využili k tomu, aby se spíše soustředili a tak nějak uklidnili si myšlenky před závěrečným utkáním na mistrovství světa ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Myslím si, že ta nálada, ta atmosféra je zdravá. Hráči jsou odhodlaní, ostatně zmiňoval to i Ladislav Krejčí. Kdo nevěří, tak tady nemá co dělat.
0: Věříme, že to dopadne. Češi čeká ten poslední zápas ve skupině mistrovství světa proti Mexiku v noci na čtvrtek o 3 hodin českého času na stadionu Azteckém proti Mexiku, tedy pořadatelské zemi. Děkujeme moc našim kolegům Mirko Vasičovi a Mikuláši Jášovi, že se spojili přímo z tréninku fotbalové reprezentace z amerického Dallasu. Pánové, přeju hodně štěstí při sbírání dalších materiálů a mějte se hezky.
6: Hezký den z Texasu.
7: Děkujeme a naslyšenou.

0: Posloucháte Radio Žurnál Sport 9 minut před 18. hodinou. V 19 hodin začne další zápasový den na mistrovství světa ve fotbale a probereme to teď s kolegou Františkem Kunou, kterého vítám ve studiu. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak ještě hezké odpoledne, za chvilku hezký podvečer. Nicméně ten večer zpestří tedy českého času takové relativně sledovatelné časy. Dva zápasy. V 19 hodin Nizozemsko-Švédsko.
1: Ano, zápas skupiny F. Švédové vstoupili dobře do šampionátu, porazili 5-1 Tunisko a tak jsme vlastně byli na dálku svědky poměrně zvláštní věci, že fotbalový tým po úvodním zápase a neúspěšném odvolá trenéra, což se stalo právě Tunisanům, kteří tak čekají na své první body. Takže ale řeč byla o Švédsku, které nastoupí proti Nizozemsku. To by mohl být velký šlágr dnešního hracího dne hned na úvod. Připomeňme, že Nizozemci sice sahali po výhře v úvodním zápase proti Japoncům, ale nakonec z toho byl pro ně v úvozovkách jen jediný bod, protože Kamada v 89. minutě srovnal na 2-2. Takže tabulka skupiny F je následující. Švédsko na prvním místě jako jediný tým se třemi body, Japonci a Nizozemci po vzájemné remíze, tedy po jednom bodu. Tunisko bez bodu, Švédové tedy nastoupí proti Nizozemcům, Japonci budou hrát proti Tunisu, to je program dnešního dne a zápas, který ho ukončí. To je utkání, které začne v 6 hodin ráno českého času, tedy zítra v 6 ráno prostě.
0: Ano, takže vlastně ten program orámují dva zápasy skupiny F, a co se týče skupiny E, tak v ten koukatelnější čas od 22 hodin Němci vyzvou Pobřeží Slonoviny.
1: Pobřeží Slonoviny má stejně jako Německo také tři body, protože Afričané dokázali porazit jeho americkou reprezentaci 1-0 v úvodním zápasu turnaje. Němci nemají úplně ideální vzpomínky na ten první zápas, tedy minimálně na určitou část prvního poločasu, protože nováček Skurasa trápil Němce. I když Němci brzy vedli 1-0, tak pak z toho byl vyrovnávací gól a necelých 20 minut Curaçao drželo remízové skóre 1-1, pak se Němci rozjeli, dali 7 gólů dohromady, tedy přidali dalších 6, 7-1. Má Německo skóre po úvodním vítězství nad Curaçaem, takže Němci proti Pobřeží Slonoviny, to je ten program Německo Pobřeží Slonoviny ve 22 hodin, no a ve 2 hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Ekvádorem a Curaçaem, to jsou tedy dva týmy, které jsou zatím bez bodu. Když to shrnu tedy ten program po pořadě chronologicky, v 19 hodin Švédsko Nizozemsko, ve 22 Německo Pobřeží Slonoviny, ve 2 hodiny po půlnoci Ekvádor Curaçao a v 6 hodin ráno českého času začne duel Tunisko-Japonsko.
0: Ano, a ještě dodejme, že ten zápas, o kterém František Kuna mluvil naposledy, Tunisko-Japonsko, bude jubilejním tisícím duelem v rámci 96 let mistrovství světa ve fotbale, v rámci 23 ročníku, tedy zápas číslo 1000 Japonsko-Tunisko, tak to je takový symbolický zápas týmu, které třeba nepatří úplně mezi favority, ale uvidíme, jak to všechno dopadne. Vy uslyšíte na Radiožurnálu Sport nejdřív o tom duelu, který začíná v 19 hodin. Nizozemsko-Švédsko. František Kuna tady byl a moc děkuju za pozvání na dnešní program.
1: Příjemný poslech.
0: Užijte si poslech Radiožurnálu Sport po celou sobotu 20. června. Velmi rádi připomínáme ten zlatý úspěch bělehradský československých fotbalistů na mistrovství Evropy. Od něj dnes uplyne jubilej 50 let a myslím si, že už se časově přibližujeme momentu, kdy Antonín Panenka tehdy v Bělehradě zahrál ten svůj slavný pokutový kop alias Dloubák. Přeji vám hezký večer s Radiožurnálem Sport, snad se budete moci trošku ochladit v těch večerních hodinách a to samozřejmě platí i o vysílání Radiožurnálu Sport, které by vás mohlo osvěžit. Hezký den!

0: letní limitka Peugeot startuje. Hledáte stylové SUV za výjimečnou cenu? Pak zbystřete. Městské SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc. Wow! Moderní Peugeot 3008 s výrazným designem a nejnovějšími technologiemi už za 729 tisíc. Wow! Nebo je tu sedmimístný rodinný Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Prostě wow! Vyberte si svůj Peugeot z limitované letní nabídky. Pouze do konce srpna. Navštivte autorizovaného prodejce Peugeot.
1: Radiožurnál je s vámi v 18 hodin. V době, kdy začínají hlavní zprávy. Hormuzský průliv je znovu zablokovaný. Podle Teheránu to je reakce na porušování dohod ze strany Izraele a Spojených států. V Česku znovu padaly teplotní rekordy. Zdravotníci museli ošetřit desítky lidí kvůli kolapsům. Motocyklový závodník Filip Salač obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Nehodu řeší na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na 41. kilometru. A počasí večer stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den, později i s deštěm a bouřkami a teploty v neděli až 34 stupňů. Dobrý sobotní večer vám přeje Anna Horáčková.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Irán znovu zablokoval Hormuzský průliv, informovala o tom iránská armáda. Podle ní jde o reakci na izraelské útoky v Libanonu. Ty pokračují i po pátečním příměří mezi ozbrojeným hnutí Hizballáh a Izraelem.
3: Požadavek na příměří v

0: Libanonu je součástí americko-íránského memoranda. Podle Teheránu ho nedodržují ani Američané, kteří na Izrael dostatečně netlačí. Írán varoval, že je kromě uzavření Hormuzu připravený přijmout další opatření. Své diplomaty na mírová jednání s Američany do Švýcarska ale posílá. Potvrdil to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bakai.
1: Během této cesty a těchto jednání chceme naléhat na plnění závazků druhé strany a zjistit, jak přesně je hodlá druhá strana splnit.
0: Jednat tam má i americký viceprezident J.D. Vance. Ten pro stanici Fox News řekl, že nemá žádný důkaz o tom, že by byl Hormuz skutečně uzavřený. Matěj Kolář, Radiožurnál.
2: Tisíce lidí si dnes v centru Londýna připomněli blížící se 10. výročí referenda o Brexitu. Šlo o příznivce znovu připojení Británie k Evropské unii. 57% obyvatel se totiž domnívá, že vystoupení Británie z Evropské unie byla chyba. Ukazují to data agentury YouGov.
3: Průvod prošel centrem Londýna a skončil na náměstí před britským parlamentem. Lidé přijeli z různých částí Británie, mnozí z Walesu nebo Skotska. Z Edinburghu přicestoval i Dan. Jak mi řekl, věří, že Británie se jednou do Evropské unie vrátí. Nebude to prý zítra a možná ani ne za 10 let, ale bude to. V tuto chvíli ale návrat do 27 nemá v programu žádná z velkých britských politických stran. Například vládní lejbristé se snaží o přibližování k EU. Znovu vstoupení do Unie ale není na stole. Z Londýna Jaromír Marek, Radiožurnál.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odpoledne vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání Zelenskému včera odebral prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské postelecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost.
4: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Navrocky a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
5: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
4: Včera prezident Navrocky zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
2: Česko zasáhly tropické teploty. Vyrovnat se s tím musí i návštěvníci závodu MotoGP na brněnském okruhu. Desítky z nich už kvůli kolapsům ošetřovali zdravotníci. Hlavní nápor diváků se tam očekává zítra.
8: My jsme přišli asi za Iogurou, bylo to super, líbila se nám ta atmosféra.
9: No, nejvíc té kvalifikace.
8: Tak my jsme z Ostravska, Havíři jsou zvyklí na teplo, takže teplo nám nevadí.
10: Zatímco Petr a David z českého Těšína si šampionát užívají, ne všichni fanoušci zvládají horké počasí dobře. Záchranáři každý den ošetřují desítky lidí kvůli kolapsům, říká mluvčí Michaela Botová.
11: Dochází k tomu, že ten člověk má jakousi nevolnost, mžitky před očima, začne omdlévat, je potřeba ho okamžitě dostat do stínu, podat mu nějakou tekutinu.
10: Zdravotníci doporučují dodržovat pitný režim a omezit alkohol. Hana Novotná, Radiožurnál.
2: Meteorologové varují taky před silnými bouřkami s krupobytím. Už v noci na dnešek blesk na jihozápadě Německa zranil 9 lidí a organizátoři tam museli přerušit několik venkovních festivalů.
12: Na severu v Šlesvicku-Holštýnsku policie vyklízela v noci na dnešek kvůli bouři areál, v němž bylo 5 000 festivalových návštěvníků. Asi 60 000 lidí bylo na opačném konci země na festivalu Southside u Bodamského jezera. I ten se musel přerušit, organizátoři tam vyzývali návštěvníky, ať si zalezou do aut, kde budou nejvíc v bezpečí. V Porýní Falci se vylilo z břehů vícero řek, tamní úřady mluví o 50leté vodě. Extrémní teploty budou podle meteorologů i dál téměř po celé zemi. Bouřky se v noci začnou přesouvat směrem k východu, kde lze zítra očekávat až 3 cm kroupy a vítr o rychlosti 100 km v hodině. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
2: Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku pomáhá už 5 let. Je součástí projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu.
13: Půjčovna nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují. Od kamerových lup až po chytrou navigační bílou hůl, říká vedoucí prodejny Andrea Hlaváčková.
14: Aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to to, co jim vyhovuje.
13: Cílem projektu je podle ředitele nadačního fondu Jiřího Váni usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost.
15: Je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
13: V půjčovně totiž pracují sami lidé se zrakovým postižením. Výpůjční systém je teď taky technicky vylepšený, takže i nevidomí klienti si mohou vyplnit rezervační formulář, podepsat smlouvu a celý proces vyřídit sami. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
2: Australský zpěvák Nick Cave je znovu v Praze. 68-letý hudebník večer vystoupí jako hlavní hvězda na festivalu Metronom na letišti v Letňanech. A my tam máme reportéra Jiřího Štefla.
16: Festival Metronom nabízí v tuhle chvíli vystoupení skupiny Manic Street Preachers, která tady už zahrála třeba titulní píseň z legendárního seriálu Mesh. Hlavní pódium už je částečně vrhá stína, takže fanoušci se tady v areálu letiště už mají kam schovat. I ve stínu je ale dnešní večer velmi horký. Dnes se tady čeká především na vystoupení, jak už zaznělo, Australana Nicka Cavea. Ten sem přiváží 2,5hodinovou show svých největších hitů, která se skupinou Bad Seeds vydal od roku 1979. Metronom uzavře zítra večer zpěvák a kytarista Sting. Z Prahy Jiří Štefl, Radiožurnál.
17: Sport. Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Český jezdec nestačil na Masarykově okruhu pouze na Kolumbijce Alonza, na kterého ztratil 0,2 sekundy. Salač byl druhý už po úvodních pokusech, což podle něj bylo s ohledem na tropické teploty klíčové.
18: Jo, já jsem věděl, že tady v tom horku musíte zajet kolo v prvním výjezdu, protože ta motorka potom, když zastavíte, tak se začne přegřívat a už je to pomalejší, nemá takový výkon a ono to je zná, když pak jedem na tisícinky. Takže já jsem rád, že se mi to povedlo hnedka v tom prvním kole. Udělal jsem tam malou chybku, která mě možná stála to pole position, ale já jsem za to druhý místo možná radši, než bych byl první.
17: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede v neděli ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura, v sérii Moto 3 uspěl Španěl Almanza. Tenistka Marie Bousková bude hrát 10. finále na okruhu WTA v kariéře. V semifinále turnaje v Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou 6-4 a 6-1. Ve finále se zítra utká s Američankou Navarovou, která vyhrála nad Švýcarkou Golubičevou také ve dvou setech. A na mistrovství světa ve fotbale budou hrát Švédové o druhé vítězství na turnaji. V 19 hodin nastoupí proti Nizozemsku. Ve 22 hodin začne utkání zatím dvou neporažených mezi Německem a pobřežím Slonoviny. Hrát se pak budou ještě duely Ekvádor Curaçao a Tunisko Japonsko.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
19: Nehoda na D8 u Litoměřic a otevřený průtah Libercem. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy stále pozor za sjezdem na Litoměřice. Na kilometru 41 řeší nehodu dvou osobních aut. Na místě jsou policisté, provoz ale není silný, vybočuje se bez kolon. Na silnici 35 je opět obnovený provoz na průjezdu Libercem, a to směrem z Prahy do Chrastavy. Za libereckým tunelem v omezení už nehoda nepřekáží, kolony se rozjely. Naopak neprůjezdná je teď silnice 34 v Pelhřimově. Na příjezdu do města z Ondřejova pod železničním viaduktem je záplava, provoz na silnici zastavený, hasiči už jsou na místě, takže během okamžiku by se mělo opět dát projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, zejména zpočátku na východě Čech, na Moravě a taky ve Slezsku místy zvětšená oblačnost s dozníváním přeháněk a bouřek. Ochladí se na 20 až 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27. Tolik zprávy.
20: 18 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásný večer. Ve zprávách jste slyšeli všechno podstatné ze světa sportu. Já jenom doplním ještě jednu čerstvou zprávu z českého fotbalového kempu na mistrovství světa. Pro obránce Davida Juráska pravděpodobně turnaj kvůli zranění skončil. Tak doufejme, že zanedlouho neskončí světový šampionát i pro všechny ostatní české hráče, protože už je čeká jenom poslední zápas ve skupině, a to proti domácímu Mexiku. A to bude těžká úloha, protože z českého pohledu je to vlastně buď vítězství nebo konec na turnaj. To bude ale až ve čtvrtek brzo ráno, za necelou hodinu se proti sobě postaví na světovém šampionátu Nizozemsko a Švédsko. Do té doby se budeme bavit třeba i o cyklistice. Tak poslouchejte dál, hezký večer.
6: Radiožurnál Sport
7: a Adam Procházka.

0: 18 hodin, 15 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a jak jsme slibovali, tak plníme, budeme se bavit o cyklistice, protože Matyáš Vacek skončil v závodě kolem Švýcarska čtvrtý v časovce a před závěrečnou nedělní, tedy zítřejší etapou, se posunul na průběžné třetí místo a vedení si vítězstvím upevnil Slovinec Tadej Pogačar. No a my jsme ve spojení s naším kolegou Karlem Janu, který sleduje cyklistiku. Karle, hezký večer.
1: Hezký večer, dáme tobě i posluchačům.
0: Tak možná, jak jsi užil tu časovku, protože byla hodně těsná a samozřejmě z českého pohledu, z pohledu Matyáše Vacka, taky úspěšná.
1: Já jsem si ji užil jako divák strašně moc, protože opravdu do poslední chvíle jednak nebylo jasné, kdo vyhraje. Nakonec se to rozhodlo o necelou půl sekundu mezi Tadejem Pogačarem a Matějem van der Poelem. A taky to hodně dlouho vypadalo, že by prostě do toho boje o vítězství mohl zasáhnout Matyáš Vacek. On totiž na tom jediném mezičase, který ta skoro 24 km dlouhá časovka nabídla, byl v podstatě časově na stejno s Tadejem Pogačarem. Takže my jsme opravdu do posledních pár metrů nevěděli, jestli třeba i Matyáš Vacek nezaútočí na to vítězství v téhle etapě. Nakonec je z toho v uvozovkách až čtvrté místo. Já jsem ještě nedostal zvukovou zprávu od Matyáše Vacka, tak jako obvykle ji dostáváme po etapách. A dneska se na ní hodně těším, protože já si myslím, že Matyáš vlastně bude zklamaný. Což si myslím, že je prostě skvělá zpráva, že to ukazuje, že on má neuvěřitelnou formu, že i sám od sebe prostě čeká ještě víc. A já si myslím, že před blížící se Tour de France pro české cyklistické fanoušky jenom dobře.
0: Povídáme si s Karlem Janu o závodě kolem Švýcarska. Zmiňoval si, Karle, dobrou formu před blížící se Tour de France, ale taky se vlastně blíží ta královská etapa závodu kolem Švýcarska už zítra. Tak jaké šance dáváš Matyáši Vackovi, aby udržel to průběžné třetí místo, případně třeba, aby ho ještě vylepšil?
1: No, to je strašně těžké a i když mám Matyáše Vacka rád a samozřejmě jako Čech bych mu strašně moc přál, aby na tomhle pětidenním závodě kolem Švýcarska dokázal dojet třeba na bedně, nebo ho třeba i vyhrál, bylo by to krásné, ale vlastně to není reálné, no, protože ta zítřejší etapa je dlouhá 150 km, jenže nabídne skoro 4,5 tisíce výškových metrů, když to přeložím do češtiny, je tam třeba 20-kilometrový kopec s převýšením 1300 metrů, no a prostě cyklisté ho pojedou hned dvakrát. To je terén tady je Pogačara, to je terén výsostných vrchařů a mezi ty Matyáš Vacek prostě a jednoduše nepatří. Matyáš Vacek je silnější, řekněme klasikář, prostě cyklista, který je mnohem silnější třeba v té dnešní časovce nebo v nějakých kopcovitých, rovinatých terénech a prostě zítra tady Pogačar, Richard Carapaz a mohl bych jmenovat další vrchaře, třeba i Primož Roglič na tomhle závodě je. Si myslím, že prostě pojedou tak rychle, že Matyáš Vacek k tomu tempu stačit nemůže a myslím si, že ani nechce, protože to opravdu není jeho ambice. Předvedl se tady v těch dosavadních čtyřech dnech fantasticky, aktuálně je třetí, veze vlastně od začátku toho závodu dres pro nejlepšího mladého jezdce a myslím si, že vlastně ta ambice na celkové pořadí tam ani úplně nebyla. No, nevím přesně, jestli by třeba pro něj bylo skvělé udržet top 10, jako možné to asi je, ale vlastně ani nevím, jestli Matyáš Vacek chce, jestli do toho zítra dá úplně všechno, protože to vážně není den pro něj.
0: To říká Karel Janu, hodně jsme se bavili o Matyáši Vackovi, ale častokrát si Karle zmínil taky jméno Tadeje Pogačara. Tak jak na tebe tenhle ten chlapík ze Slovinska působí na závodě kolem Švýcarska a před blížící se Tour de France?
1: No, tenhle chlapík ze Slovinska na mě, a to není žádné tajemství, působí jako nejlepší cyklista na světě a za mě jeden z nejlepších sportovců, které tahle planeta aktuálně má. A tak nějak to prostě potvrzuje pokaždé, když si připne závodní čísla. Dneska to ale měl tedy hodně otěsno, protože Matěj van der Poel, další prostě z těch úplně obrovských megahvězd silniční cyklistiky, jel dávno před ním a hodně dlouho tam seděl v takovém tom křesílku pro průběžně vedoucího závodníka. A tady Pogačar ho na těch 24 kilometrech nakonec dokázal prostě předjet o 3 desetiny sekundy. To je nic, to je nula, to je prostě, kdyby sprintovali vedle sebe, tak to bylo o galusku. Ale oni vlastně jeli každý zvlášť a Pogačar to vyhrál takhle těsně. No tak až mi Matějeho van der Poela bylo trošku líto, ne, že on by vyhrával sám málo, to určitě ne. Ale tady Pogačar jsem přijel potrénovat. Přijel jsem opravdu kvalitně potrénovat, nechci nějak snižovat zbytek pelotonu, ale tak to prostě je. Taková je aktuální realita světa silniční cyklistiky a já se vlastně na ten zítřek moc těším, protože tady Pogačar si myslím, že bude v těch dlouhých kopcích, o kterých už jsem taky mluvil, chtít ukázat, že má natrénováno i do hor a myslím si, že tam zase zítra nadělí svým soupeřům minuty. No. Jsou prostě diváci, posluchači, kterým se to úplně nelíbí, tahle dominance, ale tak nějak to je všechno, co s tím můžeme dělat. Takový je aktuální stav silniční cyklistiky. Tady Pogačar je úplně mimo a dělá si prostě, co chce.
0: To říká Karel Janů, já jenom připomenu to nejpodstatnější, že cyklista, český cyklista Matyáš Vacek, který skončil v závodě kolem Švýcarska na čtvrté pozici v časovce, no a před tou zítřejší závěrečnou etapou se posunul na třetí místo, no a vedení si vítězstvím upevnil podle Karla Janů jeden z nejlepších sportovců na planetě Slovinec, tady Pogačar. Karle, díky moc za tvá slova a měj se hezky, naslyšenou.
1: Já moc děkuju, hezký večer.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

18 hodin 23 minut dál posloucháte radiožurnál Sport, jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Před začátkem fotbalového světového šampionátu jsme několikrát zmiňovali, že fotbalisté Slávie mají na turnaji svých 10 zástupců a ti, kteří tedy nejsou na mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku, tak ti v úvodním utkání letní přípravy remizovali na soustředění v Rakousku s Dynamem Kyjev 1-1. Pražané nastoupili v oslabené sestavě bez většiny opor, včetně reprezentantů samozřejmě, kteří tedy startují na světovém šampionátu.

0: 18 hodin 30 minut. Zprávy a Anna Horáčková. Od březnového začátku války mezi Izraelem a militantním hnutím Hizballáh zemřeli v Libanonu víc než 4 tisíce lidí, oznámilo to tamní ministerstvo zdravotnictví. Zraněných je v souvislosti s izraelskými útoky přes 12 tisíc obyvatel. Jen za uplynulý den tamní úřady evidují přes 80 obětí. A to přesto, že od včerejšího odpoledne má mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh platit příměří. Většina izraelských útoků cílí na jih země. Hizballáh tvrdí, že má právo na údery reagovat a míří na izraelské jednotky. Meteorologové stále varují před silnými bouřkami. Aktuálně se vyskytují u Poděbrad, Pardubic a taky v Broumovském výběžku. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se může k bouřkám přidat i přívalový déšť, silný vítr a kroupy o velikosti přes 2 cm. Útočník v Krasnodaru na jihozápadě Ruska pobodal několik lidí v nákupním centru. Nejméně jedna žena, podle ruského ministerstva vnitra, zemřela cestou do nemocnice. Počet zraněných zatím není potvrzený. Pachatel podle úřadu během útoku hodil pyrotechniku do dětského koutku. Přímo tam nikoho nezranil. Policie už útočníka zadržela. Na místě zůstávají kriminalisté. A v Egejském moři začala expedice skupiny archeologů z východních Čech. Na širém moři se plaví v replice pravěkého člunu, vydlabaného z jednoho kusu dubu. Za 9 hodin dnes urazili 48 kilometrů, oznámil to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý. Celá trasa po moři mezi ostrovy měří kolem 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos na východním pobřeží Řecka. Archeologové doufají, že námořní experiment lépe objasní nejpravděpodobnější trasu neolitické migrace v téhle části Egejského moře. Sport. Cyklista Matias Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V dnešní časovce dojel čtvrtý. Vyhrál Slovenec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund. Celkově ztrácí Vacek na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa, měří 150 km a má i 2 stoupání nejvyšší kategorie.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 v Praze a místy bouřky komplikují provoz. Na dálnici D1 velmi opatrně na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za nájezdem na Pražský okruh na 9,5 km dostalo v dešti osobní auto smyk a narazilo do středových svodidel. Na místě jsou hasiči, policisté, brzdí se z plné rychlosti před menší kolonou. A prudké dešťové přehánky a také bouřky hlásíte i na dálnici D11 v okolí Poděbrad.
3: Pak hrozně leje a spousta aut tady stojí odstavný pruhu a čeká, až to přejde, tak jen aby si řidiči dali pozor, že to tady vůbec je, že se hodně dobržďuje, hodně zpomaluje.
2: Neprůjezdná kvůli dešti je stále i silnice 34 na příjezdu do Pelhřimova z Ondřejova. Pod železničním viaduktem je vozovka zaplavená, na místě jsou hasiči, snaží se vodu odčerpat, zatím je tam provoz zastavený. A na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí, kousek za sjezdem z dálnice D3 u Horusického rybníka se srazila 2 osobní auta, provoz řídí policisté Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, znovu můžou být i silné. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě Česka jen kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

18 hodin 37 minut Bryan Adams a Summer of 69 dohrává na radiožurnálu Sport. Na mistrovství světa ve fotbale máme za sebou kompletní úvodní kolo zápasů základních skupin a pár zápasů z toho druhého kola, ale už teď je jasné, že Turecko a Haiti nepostoupí do play-off a zároveň je taky jasné, že Mexiko a Spojené státy ovládnou své skupiny. A pokud vás zajímá, jak je možné, že to víme tak brzo už po dvou zápasech, tak je to hlavně proto, že FIFA trochu upravila pravidla pro letošní šampionát od roku 1970 až v podstatě do letošního šampionátu rozhodoval ve skupinách rozdíl ve skóre, to byl ten nejpodstatnější faktor, ale od letoška je to právě vzájemný zápas.

0: 18 hodin 41 minut, dál posloucháte Radiožurnál Sport a Sport má pro nás opět zajímavý program. Blíží se další zápasy na mistrovství světa ve fotbale, hrál se volejbal v Gruzii, tenis ve Velké Británii a taky pokračují závody na Masarykově okruhu v Brně. Tohle všechno je teď náplní našeho sportovního přehledu, který připravil František Kuna. Hezký večer.
1: Dobrý den. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
2: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
0: Národní tým se bude v Texasu chystat do pondělí. V úterý ráno tamního času odletí do Mexico City, kde se ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno času českého nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti výběru domácích. Případný postup do play-off šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům pouze výhra.
1: Fotbalisty Nizozemska čeká na mistrovství světa druhý duel ve skupině. V 19 hodin nastoupí v Houstonu proti Švédsku. Zatímco Severané v úvodním zápase vyhráli nad Tuniskem, tak Holanďané remizovali s Japonskem. Také proto přikládá utkání velkou váhu nizozemský útočník Jan Paul van Hecke.
3: Myslím si, že Švédsko vítězstvím 5-1 nad Tuniskem předvedlo, že má nebezpečný tým. Ano, my jsme remizovali 2-2 s Japonskem. Byla ostuda, že jsme nevyhráli, ale taky proto je pro nás ten zápas teď důležitý. V týdnu jsme dobře trénovali a všichni jsme připraveni.
1: Zápas Nizozemsko-Švédsko začne v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 19 hodin našeho času. Ve 22 hodin čeká Německo pobřeží Slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci odstartuje duel Ekvádor-Curaçao a v 6 hodin ráno zítra tedy pak Tunisko-Japonsko.
0: Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do zítřejší velké ceny České republiky z druhé pozice, kterou si vyjel v dnešní kvalifikaci. Stejně jako ve třetím tréninku stlačil čas na Masarykově okruhu pod 1 minutu a 58 sekund a viditelně se mu ulevilo.
4: Splním svoje mediální povinnosti, pak už budu mít klidnou hlavu a užiju si zbytek víkendu, protože nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace a to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl zítra do konce. Jsem spokojený, nebylo to vůbec jednoduchý tady v tom horku. Čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů.
1: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede zítra ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v kategorii MotoGP ovládl Japonec Ogura z triumfu ve sprintu v Královské Kubatuře se radoval Ital Bagnaia. Nebylo to ale jediné, v čem se Brně závodilo.
5: Sobotní sprint Královské Kubatury MotoGP vyhrál italský závodník Francesco Bagnaia. Druhý dojel vítěz předcházející kvalifikace Japonec Ai Ogura. Ten odstartuje z první příčky i do nedělního závodu, který na brněnském autodromu začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Tenistka Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje v finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bousková utká s Američankou Navarovou, která porazila Švýcarku Golubičovou.
6: Marie Bousková je na turnaji i po semifinálovém duelu bez ztráty setu. Karolínu Plíškovou porazila 6-4 a 6-1 a během zápasu přišla o podání jen jednou. Na okruhu WTA si Bousková zahraje 10. finále a pokud by se jí podařilo vyhrát, byl by to pro ní první titul na travnatém povrchu. Česká tenistka zatím v kariéře vyhrála 3 tituly. Finále turnaje uprostřed Velké Británie se bude hrát v neděli a vítězka dostane přes 22 000 dolarů, tedy více než 500 000 korun. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Cyklista Matias Vacek byl v závodě kolem Švýcarska 4. v časovce a před závěrečnou etapou se posunul na průběžné 3. místo. Dál vede Slovinec Tadej Pogačar. Na něj dnes Vacek ztratil 11 sekund a celkově ze 3. místa ztrácí právě na slovinského cyklistu 4,5 minuty. Zítra se v poslední etapě pojede v horách dva kopce té nejvyšší vrchařské kategorie. Cyklisty čeká dohromady 150 kilometrů.
0: Čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy na Španělském 3-1 na sety. udrželi si tak naději na postup do semifinále. Pokračuje blokař Jakub Klajmon.
7: Odvážnost. Sice to nebylo v tom setu, který jsme prohráli, ale ta odvážnost a já si myslím, že jsme si servisem mají docela pomohli. Já si myslím, že jsme na tom byli velmi dobře od začátku. Ve třetím setu si myslím, že jsme trošku polevili, ale nemyslím si, že to bylo nějak úmyslně, že bychom si řekli, že už to máme v kapse, prostě bohužel.
0: Zítra budou Češi hrát ještě v Gruzii proti domácím, kteří zatím všech pět zápasů soutěže prohráli. Ani vítězství českému týmu nemusí zaručit postup, záležet bude na ostatních výsledcích. V neúplné průběžné tabulce jsou Češi na druhém místě ze 27 týmů. Do play-off postoupí čtyři nejlepší.
1: Měníme sporty, norský záložník Sivert Mansverk se po přestupu z Ajaxu Amsterdam stal kmenovým fotbalistou pražské Sparty. V ní v poslední sezóně hostoval s letenským klubem, podepsal víceletý kontrakt.
0: Fotbalisty prvoligové Sigmy Olomouc povede i v příští sezóně trenér Pavel Hapal. Hanáci to oznámili na svém webu. Jeho asistenty budou nově Filip Rydval, Portugalec Jaime Monroy a Polák Radoslav Bela. Hapal je v klubu generálním sportovním manažerem a po dubnovém odvolání Tomáše Janotky dokončil minulou sezonu taky jako kouč prvního týmu.
1: Fotbalisty Liberce posílil senegalský defenzivní záložník Falu Faye. 20-letý hráč přestupuje ze Slovinska, naposledy působil v klubu NK Bravo. Ze severu Čech na severu Čech podepsal smlouvu do roku 2031. Slovan to oznámil na svém webu. A ještě jeden sport z Ostravy. Čeští hokejbalisté vyhráli první zápas na domácím mistrovství světa. V Ostravě porazili na úvod turnaje Finsko 8-6. Zítra v 15 hodin a 45 minut nastoupí národní tým na tom samém místě proti Kanadě. Ve skupině čeká reprezentaci ještě Slovensko, Spojené státy a Švýcarsko.
0: To byl sportovní přehled a František Kuna. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
8: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Motocyklista Filip Salač usiluje o zápis do dějin, který mu v případě úspěchu nikdy nikdo nevezme. Může se totiž stát prvním českým jezdcem, který vyhraje domácí závod mistrovství světa. Jak už jste slyšeli ve sportovním přehledu v kvalifikaci na Masarykově okruhu, dojel ve třídě Moto 2 druhý a z tohoto místa tedy taky odstartuje do zítřejšího závodu.
1: Nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace, to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl do konce.
2: Ulevilo se po druhém místě v kvalifikaci motocyklové velké ceny České republiky domácímu závodníkovi ve třídě Moto 2 Filipu Salačovi. Svůj nejlepší kvalifikační čas zajel hned v úvodním kole.
1: Udělal jsem tam malou chybku, která mě možná stála to pole position, ale já jsem za to druhé místo možná radši, než bych byl první.
2: Překvapil Salač a pak svá slova dovysvětlil.
1: Protože to mám odzkoušený z minulých závodů a nebude určitě takovej tlak.
2: Očekávání fanoušků nejen přímo na brněnském autodromu, ale zatím Salač zvládá s přehledem. Kromě kvalifikace absolvoval taky 3 tréninky. Ve 2 byl druhý a 1 dokonce vyhrál.
1: Jo, je to určitě důležitý, jsem sebevědomý díky tomu, takže já doufám, že to dám opět zase nejhůř do toho druhého místa.
2: Zároveň ale jediný český pilot v mistrovství světa připouští, že už se těší i na to, až domácí závod skončí.
1: Je to sice náročný teda, protože teďka už jsem úplně hotový. Sobota k večeru ještě čeká pár aktivita, není toho málo, ale užívám si to.
2: Nedělní závodní program začne na Masarykově okruhu v 11 hodin dopoledne, kdy odstartuje třída Moto 3. Salač se v kategorii Moto 2 dostane na trať ve 12 hodin a 15 minut. Hlavní závod MotoGP začne ve 2 hodiny odpoledne. Z prvního místa do něj vyjede Japonec Ai Ogura. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: České pneumatiky Tomcat, to je široký sortiment s vynikajícím hodnocením v nezávislém testu. Tomcat pro vaši pohodovou cestu a bezpečný návrat. Na nejlevnější pneu.cz.
1: 18 hodin 55 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Blíží se zprávy v 7 a po nich už bude pokračovat fotbalové mistrovství světa svým 10. hracím dnem, tedy v 19 hodin zápas Nizozemsko-Švédsko. Severané vstoupili do turnaje suverénně vítězstvím 5-1 nad Tuniskem. Nizozemci ti na úvod remizovali s Japonskem 2-2 a ještě připomenu další program na světovém šampionátu od 22 hodin

0: Už skoro 100 let vysíláme sportovní reportáže.
1: Výborně, Tondo!
2: Už skoro 100 let jste s námi u všeho důležitého.
1: Nádherné, přátelé, Jirka Třáslavská je olympijskou vítězkou.
0: A platí to dál na stanici Radiožurnál Sport.
3: A je to gól! A tenhle ten sen o medaili dostává reálné kontury.
2: Ročně vysíláme stovky přenosů z nejrůznějších disciplín i nejrůznějších míst na zemi.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
4: Radiožurnál 19 hodin. Anna Horáčková a zprávy. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, zaznamenala je třetina meteorologických stanic. Rusko znovu bombardovalo ukrajinské Záporoží, při útoku zemřeli minimálně 4 lidé. Fotbalový reprezentant Jurásek kvůli zranění nejspíš na mistrovství světa dohrál. Nehoda brzdí provoz na dálnici D1, a to na příjezdu do Prahy z Brna na 9. kilometru. A počasí zítra čekejte nejdřív slunečno, během dne až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a teploměry zítra ukážou až 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání.
5: Z kontrolní praxe vyplývá, že se inspektoři opakovaně setkávali s účelovým tvrzením, že pracovník nastoupil do práce teprve v den zahájení kontroly a jeho přihlášení bude provedeno dodatečně. Následné prověřování podkladů a dostupných informací však často ukázalo, že dotyčný vykonával práci již delší dobu.
4: Vysoké teploty dnes lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji, 36 stupňů, bylo ve Štenberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů Celsia vystoupala rtuť teploměrů i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Husinci, Řeži a Poděbradech. Rekordy dnes zaznamenala víc než třetina stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl dokonce

0: nepokořený absolutní červnový rekord. Zdravotnická záchranná služba dnes během motocyklových závodů na Masarykově okruhu v Brně ošetřila 70 návštěvníků. Nejčastěji šlo o kolapsy, které pravděpodobně souvisely s horkem nebo drobná zranění. 10 pacientů ošetřili v klimatizovém stanu u vstupu do areálu a 2 odvezli do nemocnice. Vysoký počet výjezdů měli na celé Jižní Moravě. Do dnešních 6 hodin večer jich bylo 200, říká mluvčí záchranářů Michála Botová.
1: To je poměrně vysoké číslo. My jsme každopádně v rámci města Brna přidali posádku navíc a také operátora do služby, takže jsme připraveni na větší nápor, který právě pochopitelně souvisí s tím, že město Brno navštívila řada turistů, no a také svůj vliv mají ty vysoké teploty.
0: Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží dnes nepřežili nejméně 4 lidi. 6 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Fedorov upozornil, že další lidé můžou být uvězněni pod troskami budov. V Pardubicích má vzniknout naučná stezka o sportovní historii města až za 7 milionů korun. Projekt kritizuje část opozičních zastupitelů, podle kterých jsou navrhované náklady příliš vysoké. Vedení města je ale obhajuje. Součástí stezky v parku na Špici má být 8 uměleckých objektů inspirovaných štafetovým kolíkem.
2: 7 milionů na naučnou stezku mně přijde, že opravdu teda hodně moc peněz.
3: Vysvětluje opoziční zastupitel Vojtěch Jirsa za Piráty. Výhrady k naučné stezce má i Jan Doucek z Národního geoparku Železné hory. Ten stojí za desítkami interaktivních prvků nebo naučných a zážitkových stezek v Pardubickém kraji.
4: Za mě to úplně nesplníme podmínky té naučné stezky. Musí tam být nějaká naučná rovina, něco, co vypráví příběh. A já z toho úplně ten příběh nevidím.
3: Město ale cenu hájí. Podle náměstka primátora Jakuba Rychteckého z Žijeme Pardubice je naučná stezka zároveň umělecké dílo ve veřejném prostoru.
5: Určitě to budou dobře investované peníze, které i z pohledu návštěvníků, turistů, města posunou vnímání jak toho parku, tak i občanů z úplně o level jinam.
3: Plánovaná stezka v parku na Špici bude připomínat celkem 8 sportů. Z Pardubic Anna Svobodová, Radiožurnál.
6: Sport. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Ve čtvrtek ráno našeho času nastoupí na Azteckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
7: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit, stalo se to na předzápasovém tréninku, David měl být v základní sestavě, určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
6: Na mistrovství světa ve fotbale začal program dalšího hracího dne. Švédsko nastoupilo proti Nizozemsku, informuje o tom Tomáš Petr.
8: Polovina 5. minuty a Nizozemsko zatím hraje se Švédskem nerozhodně 0-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Ve 22 hodin začne zápas Německo pobřeží Slonoviny, hrát se pak budou i duely Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 před Prahou a uzavřená 19 u Sebranic. Na dálnici D1 čekejte komplikace na příjezdu do Prahy směrem z Brna. Za nájezdem na Pražský okruh na 9,5 km řeší nehodu osobního auta do svodidel. Blokován je pravý pruh, kolona začíná už před sjezdem na okruh na 13. km, zdržení pak na Prahu 20 minut. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je nehoda. Kousek za sjezdem z dálnice D3 u Horusického rybníka, srazila se tam 2 osobní auta, provoz policisté pozastavili. Uzavřená je teď i silnice 19 za Sebranicemi směrem do Brna před křižovatkou s tahem 43. Osobním autem se to tam dá objet přes Voděrady.
11: V Sebranicích jela jsem směr Letovice a vlastně už se nedalo dojet na tu křižovatku, takže je to tam uzavřený vlastně z obou stran, jsou tam hasiči. Křižovatce, jeden směr je na Letovice, jeden směr je na Brno.
10: A uzavřená zůstává i 11 z mostu u Jablunkova do Třince. Na obchvatu Jablunkova je těžká nehoda, osobní auto s kamionem. Objízdná trasa vede přes centrum Jablunkova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude nejdřív slunečno, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
10: 19 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport a jak jste slyšeli ve zprávách, tak už začal další zápas na fotbalovém mistrovství světa, a to konkrétně duel mezi Nizozemskem a Švédskem, tak to nebudeme dál zdržovat. No a předáme slovo rovnou našemu reportérovi, který zápas bude sledovat a taky komentovat, tedy Tomáši Petrovi. Tomáši, je to tvoje.
8: Nizozemsko už vede nad Švédskem 1-0, to říkám na přelomu 7. a 8. minuty, protože v 5. minutě skóroval Broby po rychlém výpadu Nizozemců, ale detaily si nechme až po rohovém kopu Švédů, kteří rozehráli tuhle standardní situaci nakrátko. Teď je tu Isak, kterému ale utíká míč za brankovou čáru, navíc si nepohlídal offsideovou linii. Takže se můžeme vrátit k té gólové situaci. Vše začalo dlouhým nákopem Verbruchena, golmana Nizozemska, který poslal míč až na hranici té středové čáry, řekněme, tedy zhruba do poloviny hřiště. Tam svedl důležitý souboj Broby, který udržel ten balon pro Nizozemce. Okamžitě balon putoval doleva a Gakpo pak parádní přihrávkou nabídl míč do předbrankového prostoru právě Brobymu, který z bezprostřední blízkosti propálil Nordfelta, a od přelomu 5. 6. minuty tedy Nizozemsko vede 1-0. Švédové se pokusili o pár chvil později odpovědět nebezpečnou střelou Jekerese, která ale neskončila gólem na 1-1, a tak teď v úvodu 9. minuty Nizozemsko vede nad Švédskem 1-0. Když se ještě vrátím k Brobymu, tak to je jediná změna v nizozemské základní sestavě oproti tomu prvnímu zápasu, ve kterém Holanděné remizovali s Japonskem 2-2, a tahle změna se tedy ukazuje jako velmi šťastná, protože právě Broby dokázal skórovat a Nizozemsko díky němu vede 1-0. Švédové po tom vynikajícím vstupu do šampionátu, když zvítězili 5-1 nad Tuniskem, tak se drželi toho zlatého hesla, že vítězná sestava se nemění, a nastoupili tedy v totožném složení jako v prvním utkání. Končí 9. minuta utkání, Nizozemsko-Švédsko 1-0. Tým Oranjes na míči, a to v těch zadních řadách. Van Hecke má balón pod kontrolou a moc neví kudy kam, tak nakonec průniková přihrávka dopředu na Brobyho, který sice padl k zemi, ale ještě Grafenberg vybojoval ten balón. Ještě se tam snaží Dumfries dostat k míči, ale Švédové už odvrací balón k půlící čáře, kde Jekeres bojuje s Van de Fenem, ale ten si pohlídal situaci a vrací Van Dijkovi ve středu hrací plochy De Jong. Proti němu startoval Isak. Nizozemci stále na míči, teď už napravo u Grafenberga, který posouvá spíše ke středu na De Jonga. De Jong ale zase roztahuje hru zpátky napravo k Málenovi a míč se vrátí až k Van Hekemu. Polovina 10. minuty. Nizozemsko vede nad Švédskem 1-0. Teď průniková přihrávka, kterou ale s velkým přehledem pohlídala defenzíva Švédska, jmenovitě Hien. Tam ukázal velký přehled a také velkou sílu v tom osobním souboji, a tak Švédsko odolalo tomuhle výpadu. 10. minuta končí a hra se zatím převážně odvíjela na té obrané polovině Švédů. Málo kdy se dostali hráči dnes v modrých dresech na polovinu soupeře, bylo to snad jen jednou při té šanci Jekerese, jinak Nizozemci drží balón a platí to i teď, i když si museli vypomoci přihrávkou zpátky až k Van Dijkovi na vlastní obranou o polovinu. Van Hecke roztahuje hru doprava na Dumfriese. Dumfries se nikam nepospíchá, Nizozemci drží balón. Van Hecke obránce Brightonu dává do středového kruhu De Jongovi. De Jong napravo míří míč na Dumfriese. Dumfries má před sebou trošku prostoru, ale nechce se mu úplně zrychlovat směrem dopředu. Nizozemci to teď hrají hodně v fúzi. Urychlení na pravé straně, po kterém by mohl Máleno centrovat míč na zadní tyčku. Ještě vyhraná hlavička, ale slabé zakončení od Gakpa, které sbírá golman Nordfelt. A Švédsko tak ustálo tuhle situaci na přelomu 11. a teď už 12. minuty. Nizozemsko vede 1-0, dlouhý nákop, který likviduje Van Dijk, a Nizozemci se tedy zase rychle dostávají k míči. De Jong, po něm Grafenberg, na pravé straně je to Dumfries, který teď trošku zrychlil ten postup. Přihrávka za obranu, krásný balón, který mířil na Gakpa, který tam byl schovaný za bukem, ale ještě tam uzavřel ten prostor vracející se Bernhardsson. Takže dobrá práce od pravého krajního hráče Švédska, dobře tam zareagoval na tu kapsu, která se objevila za tou obranou trojicí Lindelof, Hien a Lagerbielke. I tak ale Nizozemci budou mít možnost navýšit ten jednogólový náskok, protože v závěru 12. minuty se nabízí pro Oranje se výhoda rohového kopu. Velká tlačenice u Nordfelta, míč, který se kroutil do branky, ale Jekeres tam vypomohl při bránění té standardní situace a odhlavičkoval balón tedy do bezpečí. Nizozemci ale budou pokračovat v tlaku, zatím jednoznačně jsou aktivnějším týmem v tomhle zápase. A vazovat teď budou na levé straně, kde to Švédové dobře teď rozebrali a zahustili i tak, ale šikovný auta Gakpo se pokusil o centr, míč mu ale odskočil neúplně šťastně od nohy. A bude z toho tedy kop od brány golmana Nordfelta. Za tou švédskou brankou v prvním poločase žlutá lavina těl, řekněme, ten sektor za golmanem švédské reprezentace je kompletně v těch žlutých barvách. Hezky to vyznívá při pohledu na tribuny, protože jinak třeba ta protější tribuna z pohledu střídaček je snad kompletně oranžová, když i tam se objevují takové malinkaté žluté ostrůvky, ale zatím se zdá, že Nizozemci mají hledišti navrch. Souboj o míče ve středu hrací plochy, který ovládl Grafenberg, šikovně teď hledal Gakpa, ale ten míč byl příliš krátký. Ovšem zase Nizozemci sbírají ten odražený balón, je to De Jong, který dává na Gakpa. Gakpo teď na míči přidržel míč a zase ho vrací De Jongovi. De Jong roztahuje Kleině a Nizozemci drží míč, v klidu kombinují v polovině 14. minuty za stavu 1-0. Dumfries na pravé straně má trošku místa, zapojí Málena, který je až u lajny. Proti Málenovi startoval okamžitě Gudmundsson, ale už je to Grafenberg před hranicí vápna, hledá si místo na přihrávku. Nakonec ještě procpal ten balón za obranu a ještě míč se podařilo dokonce i udržet ve hře, ne, byl to offside. Dlouho to trvalo, než ten praporek šel nahoru, ale nakonec přece jenom odmávaný, odpískaný offside. A bude se tedy rozehrávat z pohledu Švédů tím správným směrem. Holanďané by na to měli samozřejmě trošičku jiný názor. Za chvilku s námi bude čtvrt hodina hry. A nejen výsledkově, ale především herně zatím fotbalisté v těch oranžových dresech, tedy Nizozemci výrazně lepším celkem. A Švédové nejsou tak dominantní jako proti Tunisku v tom úvodním zápase, kdy slavili vítězství 5-1. Pomalá rozehrávka, která míří na Lagerbielkeho, tedy na pravou stranu obrany Švédů, ale špatná přihrávka Lagerbielkeho a je z toho hned výpad Nizozemců, kteří jsou okamžitě ve vápně a zblokovaná rána, kdy se tlačil do té koncovky Reinders, končící 15. minutě, ale neuspěl, takže se bude pokračovat za stavu 1-0 pro Nizozemce. Ta Reindersova rána se bohužel pro Nizozemce asi neotřela o kopačky Lagerbielkeho, který tam bránil té situaci. A tak tedy rozehrávka pro Švédy, když ještě teď rozhodčí běží za švédským golmanem. Zdá se, že problém s míčem, který nemusí být nutně úplně prasklý, ale zkrátka uchází, není v dobré kondici a tak teď tedy Michael Oliver, hlavní arbitr tohle zápasu, zahodil ten balón a do akce přijde jiný míč. Švédové rychle rozehráli a Nordfelt nakopává balón k půlící čáře, ale ten míč končí až zatím ne reklamním panelem, ale zatím panelem na středu, na kterém je nápis Houston, tedy nápis toho místa, kde se hraje tenhle duel skupiny F mezi Nizozemskem a Švédskem. 16. minuta končí, Nizozemsko vede 1-0. Problémy v rozehrávce Nizozemců, Grafenberg tam byl napadaný Kalstrémem, ale už je situace vyřešená k radosti Nizozemců a Van de Ven teď na levé straně s míčem, Grafenberg na ose hřiště dává Málenovi, napravo se nabízí ještě Dumfries do kombinace, Dumfries s první přidává před branku, krásný balón a Nizozemci vedou 2-0. Nevím, jestli Broby nutně tečoval ten balón od té chvíle, co zamířil z pravé strany před branku, tak se nezdálo, že by úplně změnil směr, ale asi tam přece jenom lehká teč od Brobyho byla. Každopádně útočník Sunderlandu tedy velmi dobrou volbou do tohle zápasu. Už jsem to říkal, že Ronald Koeman provedl jednu jedinou změnu oproti úvodnímu zápasu na turnaji, a to bylo tedy nasazení a právě Brobyho, a ten tedy zatím činí velké problémy defenzivě švédská. Dumfries, byla tam lehká teče přece jenom od Brobyho. Teď to bylo krásně vidět v tom opakovaném záběru a nutno tedy připsat velké zásluhy Brobymu na téhle brance. Nizozemsko vede 2-0 v 18. minutě zápasu a Švédové tedy budou mít problém s tím dotáhnout se zpátky na skóre, které by pro ně mohlo znamenat nějaký bodový zisk, protože zatím tedy v tomhle zápase tahají za ten kratší konec. Už o tom byla řeč, že od začátku tohoto duelu vlastně má Nizozemsko navrch, má územní převahu a Švédové se povětšinou jen brání a nic na tom nemůžeme měnit ani v tu současnou chvíli, kdy tedy v 18. minutě vede Nizozemsko už 2-0, když dvakrát se prosadil Broby a útočí tedy na ty elitní střelce tohle turnaje. Švédský dlouhý nákop, který hledá Jekerese, ale toho dokázal ustrážit Van Dijk a následně je tam nedovolený zákrok Švédů. Teď se bude rozehrávat od nizozemské branky. Míč míří na pravou stranu, ale...
10: S naším reportérem Tomášem Petrem na zápas Nizozemsko-Švédsko se samozřejmě ještě vrátíme. Já jenom doplním jednu zajímavost ze světa mistrovství světa ve fotbale. Norský hráč Leo Østigård dal přednost právě probíhajícímu mistrovství světa ve Spojených státech před narozením svého prvního potomka, snoubenku Auroru, která tedy včera porodila syna, podpořil alespoň na dálku přes videochat. Tolik znamená pro Lea Østigårda fotbalové mistrovství světa. Já jenom připomenu, že Norové vstoupili do turnaje dobře, Irák porazili 4-1, mimochodem dvakrát se prosadil i Erling Haaland, jenomže to nejtěžší Norsko ještě v základní skupině fotbalového mistrovství světa čeká, protože nastoupí proti Senegalu a potom samozřejmě ještě proti favoritovi té skupiny, proti Francii.
9: Radiožurnál Sport slaví páté narozeniny. 5 let vysílání, 5 let emocí. 4!

0: Dneska ho trefuje, je dobojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se dojíždí do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže tak vždycky mi došly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.
10: 19 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport a my se opět vracíme na fotbalové mistrovství světa na zápas Nizozemsko-Švédsko za naším reportérem Tomášem Petrem.
11: Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0, dvakrát se prosadil v dosavadním průběhu Broby, 22. minuta startuje. Broby nejprve udeřil v 5. minutě, pak v 17. Nizozemci jednoznačně aktivnějším, lepším týmem a pokračovat v ofenzivě budou i teď, kdy Lagerbielke fauloval na ose hřiště několik metrů před hranicí vápna. K brance to teď může být 35 metrů určitě, takže na přímou ránu to určitě nebude, ale nějaká nebezpečná rozehrávka by přijít samozřejmě mohla. De Jong teď dává míč doleva ve chvíli, kdy ještě Švédové nebyli úplně sformováni, okamžitě centr do vápna, ale připravený Lindelof odvrací ještě jeden balón, který míří do ohně, ale Hien zakročil. Ovšem Nizozemci zase sbírají míč. Van Dijk se pokusil dopravit balón do nebezpečného prostoru, ale tam už přišel nizozemský faul a Švédové budou rozehrávat od své branky. Po té úvodní remíze samozřejmě 3 body pro Nizozemsko by byly, řekněme, vstupenkou do vyřazovací fáze, protože 4 body by měly bohatě stačit. Švédové ti vědí, že pokud by dnes dokázali zvítězit, tak samozřejmě mají z 6 body naprostý klid, ale porážka samozřejmě tato nechává pro ně hodně otevřené. Polovina 23. minuty je tady pauza na občerstvení, takže oba celky mají čas na to, aby teď nabrali síly, skonsolidovali se. Můžeme připomenout, že Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0 po 2 gólech, které vstřelil Broby.
10: Děkujeme Tomáši Petrovi, 19 hodin 22 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, teď si ten fotbal trochu naředíme taky tenisem, protože na turnajích v Berlíně i v Nottinghamu má Česko své zastoupení. Už jsme vás informovali dříve o tom, že ve finále v Nottinghamu se představí Marie Bousková, která v semifinále porazila Karolínu Plíškovou 6-4 a 6-1 a ve finále se utká s Američankou Navarovou, která přehrála Švýcarku Golubičovou 7-6 a 6-2. Další zastoupení, tedy české zastoupení ve finále bude mít Česko v Berlíně, protože před malou chvílí Linda Nosková postoupila do finále, porazila Ealovou z Filipín 6-2 a 6-4. No a ve finále čeká Noskovou taky americká soupeřka, a to Jessica Pegulová, která porazila Arinu Sabalenkovou z Běloruska 2-1 na sety 6-4, 6-7 a 6-0.
3: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností,
2: olympijských vítězů nebo mistrů světa?
3: Na Radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
5: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslovení Zuzana Majerová olympijská vítězka zvyknout.
12: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénoval.
5: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
3: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopni vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
2: Sportovní rádio a sportovní hvězdy to k sobě patří.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
10: A vy posloucháte Radiožurnál Sport, tedy vysílání, které je a taky ještě bude hodně fotbalové, protože se samozřejmě hraje fotbalové mistrovství světa a konkrétně zápas Nizozemsko-Švédsko, tedy zápas, ve kterém Švédové útočí na druhé vítězství na turnaj. Nizozemci si naopak chtějí vylepšit chuť po té úvodní remíze 2-2 s Japonskem. A už předáváme tedy slovo našemu reportérovi, který zápas sleduje a komentuje, Tomáši Petrovi.
11: Polovina 26. minuty, právě teď byl dán pokyn k tomu, aby se po pauze na občerstvení pokračovalo dále. Nizozemsko vede na té švédském 2-0, dvakrát skórovala Broby. Jediná změna v základní sestavě Nizozemska oproti tomu úvodnímu duelu s Japonskem, který skončil nerozhodně 2-2. Švédové nakopávají dlouhý balón, Bernhardsson se snaží je protlačit k míči na pravé straně, ale navrch tam měl Van de Ven, i když byl v těžké pozici, a tak Švédové ještě zachytili tu jeho přihrávku a snaží se udržet na útočné polovině, což se jim teď náramně daří. Nygren s Ajarim se snažili dopravit balon do pokutového území soupeře. Nepovedlo se, ale odražený balon zase sebrali Švédové. Kalström teď na pravé straně přihrává Kleine Bernhardssonovi. Po něm to měla být přihrávka z otočky od Ajariho, ale byl tam připravený švédský, tedy nizozemský blok, a tak následovat bude švédský out v polovině 27. minuty. Švédové teď poprvé, řekl bych dlouhodobě, natažení v brance soupeře, zatím toho směrem dopředu mnoho nenabídli, jen možná tak jeden, dva ojedinělé výpady. Teď už je to, řekněme, takový souvislejší tlak, který bude korunován tím dlouhým autem do pokutového zemí. Míč, který jde na hlavu Isaka, ten prodlužuje za sebe, Kalström pálil z první a trefil jen svého spoluhráče do hlavy. Tak teď měli Švédové trošku peška, protože ten balón šel do hlavy spoluhráče, místo aby z toho byla nebezpečná situace, tak Lindelof byl trefen do obličeje a Kalströmova rána tedy byla sražena mimo prostor tří tyčí. Nizozemci zaznamenali vynikající nástup do zápasu a teď je jen otázkou, jestli dokáží to skóre udržet, případně ještě navýšit. Připomeňme, že v tom úvodním zápase, kdy remizovali s Japonskem 2-2, tak dvakrát vedli, ale oba ty góly přišly až ve druhém poločase a vlastně o vítězství Nizozemci přišli až v samotném závěru. V 89. minutě tehdy skóroval Japonec Kamada a body se dělily. Teď tady Nizozemci ve dvougólovém náskoku a usilují o další možnost. Hakpo na levé straně se uvolňuje, natahuje míč na střed, ale už nikam nepospíchá. Vypomůže si přihrávkou pod sebe na De Jonga. De Jong zapojí Van Hekkeho. Van Hekke teď to vůbec neudělal dobře, se skloněnou hlavou se pokusil přihrát na slepo, ale trefil jen Jekerese a pak ještě jednoho ze Švédů, jenže i Severané teď bezdůvodně rychle odevzali balón v 29. začínající minutě. Nizozemsko vede 2-0 a Hakpo se tlačí dopředu po levé straně, už ho tam ale Švédové zdvojili a Hakpo tak zase využívá té přihrávky zpátky na De Jonga. Van Hekke se zapojil do útočení a opět mizerná přihrávka se skloněnou hlavou přímo do špeku a je z toho rychlý break Švédů. Jekeres, jeho nabídka do pokutového zemí, krásný balon, ale tam zaváhal Ajari, který zpracovával ten centr na prsa, ale míč byl příliš prudký, odskočil tak fotbalistovi anglického Brightonu od hrudi, aniž by mohl zakončit. Ale tohle byl náznak toho, že Švédové by mohli být z breaku nebezpeční, protože to byla lahůdka od Jekerese, který milimetrovým pasem našel spoluhráče ve vápně A pro Švédy je velkou škodou, že Ajari nedokázal ten míč skrotit a že tedy nenaváže, alespoň v tuhle chvíli, na ty dva gólové zápisy z toho úvodního zápasu na turnaji, kdy Ajari dvakrát překonal defenzívu Tuniska při tom vítězství 5-1. 30. minuta, Nizozemsko-Švédsko 2-0. To říkám ve chvíli, kdy Van Hecke přihrává na vlastní obranné polovině Van Dijkovi. Ten ještě roztahuje doleva na Van de Feena. Teď ale Nizozemci neprošli podél lajny, čistě vybojovaný míč pro Švédy. A už tedy to je teď Ajari, který se stáhl až ke stoperům, aby se zapojil do té rozehrávky, ve které Hien teď dává Nordfeltovi, tedy brankáři Švédska. Nalevo se nabízí Gudmundsson na přihrávku od Lindelof. Ještě si stáhl hluboko Isak, rážička na levé straně, pěkná kombinace, Isak vysunul Nygrena, Nygrenova přihrávka, která měla mířit za obranu. Švédy zatím zdobí při těchto ofenzivních akcích značná přímočarost, není to nějaké zbytečné přihrávání na pár metrů tam a zase zpátky, ale ty přihrávky mají oči, směřují dopředu a mají vést k rychlému útoku. Nygren, teď Tukes na hranici vápna, po kterém zakončuje Ajari, ale ta rána mu nesedla na kopačku, míč se svezl po nártu a zamířil tedy spíše k rohovému praporku nežli k brance. V polovině 31. minuty tak bude rozehrávat Verbruggen od své branky, a to za stavu 2-0 pro Nizozemce. Van Hecke vyváží míč mimo pokutové území, dává Van Dijkovi, spolupráce dvou hráčů, kteří působí v anglické nejvyšší soutěži, tedy v Premier League. No a v případě Van Hekeho, o kterém byla řeč, je to dnes velmi zajímavý duel, protože Švédsko na opačné straně trénuje Graham Potter a právě Potter si před lety vybral Van Hekeho do Brightonu. Takže je tady i tahle linka mezi oběma hráči, a nebo hráčem a trenérem, abychom byli úplně přesní. 32. minuta, přihrávání Nizozemců na vlastní obranné polovině pokračuje. Za stavu 2-0 se teď Oranje se nikam neženou. Nákop Verbruggena, který míří skoro až do autu, ještě se podařilo udržet ten míč ve hře, nakonec ho odehrává za tu postranní čáru Švéd Lagerbielke. A bude z toho tedy autové vazování pro Nizozemce. Ovšem dva míče na hrací ploše, jeden v rukou Nizozemců, druhý teď zakopává Verbruggen a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. 32. minuta končí, Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0, když dvakrát skóroval Broby. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v našem přímém přenosu. Už začala 33. minuta a Švédové teď vazovali a vypadalo to, jako kdyby chtěli vrátit sportovně balón, protože to bylo přesně na kopačky soupeře. Švédové ale sbírají zase ten míč, který Nizozemci v uvozovkách sportovně vrátili, a rozehrávat akci teď může Lindelof, který pomalým krokem míří k půlící čáře, ale už nemá komu. Napravo je Hien, který dostává balón, ale to gesto od Lindelofa bylo jasné. Obě ruce signalizovaly, pojďte někdo proti míči. Teď pozor na Isaka, který přebírá míč na polovině soupeře, posouvá na Jekerese, Jekeres pokutovému zemí, ale nesrovnal si to na střelu. Míč mu utekl z toho zakončení, takže jsem tak pomalinku dokutal k Verbruggenovi, ale Isak a Jekeres, to je velmi zajímavá ofenzivní dvojice a pro Švédy samozřejmě bude hodně záležet na tom, jak tohle duo si povede v tom dnešním zápase, ve kterém zatím Severané prohrávají s Nizozemskem 0-2, a to už ve 34. minutě. Grafenberg dává doleva na Van de Feena, ten zapojí Hakpa, ale Hakpo vytlačený zase zpátky směrem k půlící čáře. De Jong na vlastní obranné polovině otáčí hru zleva a doprava přes Van Hekeho, ale Van Heke zase vrací zpátky na osu hřiště, kde už je De Jong. De Jong má proti sobě Kalstréma a tak rozdává doleva. a mohl by z toho být také od Reindersa případný centr, jenže Reinders vrátil De Jongovi. De Jong nikam nepospíchá, zády k bráně ukazuje Van Dijkovi, ať vypomůže s touhle ofenzívou. Van de Ven u levé lajny vrátí zase na Van Dijka, po něm De Jong. De Jong má před sebou takovou modrou zeď, která se těžko bude prohazovat anebo těžko se tam bude procházet, takže raději přihrávka zase doleva a k lajně, kde teď Nizemci drží balón, kombinují takovou sérii krátkých přihrávek a nebojí se i couvat při tomhle kombinačním řešení zahuštěného prostoru. De Jong posouvá na Van Hekeho, ale Van Heke zase vrací z té pravé strany spíše na střed a doleva. De Jong na ose hřiště teď dává míč za obranu, tam je Malen, ale měl to na dlouhou nohu, příliš vysoký balón, ale tohle je samozřejmě cesta, jak se dostat překvapivě rychle na dostřel branky ve chvíli, kdy to tou kombinací třeba úplně nejde. Tak tyhle průnikové pasy za obranu mohou přicházet. 35. minuta končí. Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0. Dvakrát skóroval Broby, který je zatím jednoznačně mužem zápasu. Švédové odklízí balón do autu a vhazovat tak budou Nizozemci. Je to na vlastní obrané v polovině. Pro Švédy samozřejmě tahle porážka může být určitou komplikací v cestě do vyřazovací fáze. Sice jenom Tunisko bylo papírově asi nejslabším soupeřem, tam si Švédové splnili, ale v posledním kole proti Japonsku to může být nepříjemná věc. Na druhou stranu to vítězství 5-1, pokud by to dnes nebylo ještě horším rozdílem než 0-2, jak to aktuálně je, tak může to nakonec v tom součtu klidně stačit. I ty 3 body, pokud to skóre nebude nějak moc negativní, což v tuhle chvíli by stále Švédové byli v plusu. 5-1 z prvního zápasu, aktuálně 0-2, takže 5-3, to by mohla být klidně vstupenka do vyřazovací fáze, ale ještě je dost času na to s tím dnešním zápasem něco udělat. 37. minuta začíná, jak už zaznělo, Švédové prohrávají o 2 branky, ale teď jdou dopředu, přihrávka na Isaka. Isak na hranici vápasu ještě otáčí, Jekere spálí a to byla dobrá rána, která mířila na tu protější tyč, ale Verbruggen byl připravený a dokázal vytěsnit tenhle pokus. Řekl bych, že asi největší švédská příležitost do dosavadního průběhu a zase to bylo rychlé, přímočaré. Rozhodně Švédové nejsou staveni na to, aby pomalými přihrávkami postupně dobývali branku soupeře. Oni potřebují 1, 2, 3 rychlé přihrávky, aby se dostali do koncovky. Tak to alespoň zatím bylo v tom dosavadním průběhu duelu. Končící 37. minutě Nizozemsko vede 2-0. Dumfries má míč na pravé straně a dává Van Hekemu. Van Heke na střed na tu osu hřiště, kde je De Jong, po něm Van Dijk. Van Dijk na Van de Fena a ten vrátí až zpátky k Verbruggenovi. Verbruggen ale znovu vybízí De Jonga. De Jong, ten táhne míč k půlící čáře. Následně je to Van de Ven, který bude postupovat po levé straně. Van de Ven se dokázal uvolnit, ale ta přihrávka před brankou už mu tak dobře nesedla na kopačku, jak by si asi v danou chvíli představoval, ale Nizozemci ještě vybojovali míč. Hakpo zkoušel to individuálně dostat se do pokutového území soupeře. Nevyšlo to. A tak z toho bude další obléhání, tentokrát je zprava. Málen už je uvnitř vápna, Málenu v centr, ale ten mířil přímo na hlavu Lagerbielkeho, který odvrací, ale zase odražený balón patří Nizozemcům. 38. minuta končí, Švédsko prohrává s Nizozemskem 0-2 a musí se bránit. Hakpo z levé strany navádí míč k pokutovému území, srovnal si to na střelu, Hakpo pálí. Ale ta rána, i když skočila před gólmanem, tak nebyla nikterak nebezpečná. Gólman Švédska a Nordfeld si počíhal na balón a v klidu brankář AIK a Stockholm dokázal lapit ten balón. A proto tedy Švédsko v úzovkách prohrává jen 0-2. Švédská rozehrávka a pod mírným tlakem Nizozemců v polovině 39. minuty. Teď Hakpo trošku zatopil Lagerbielkemu. Ještě tam je Karlström, který přisvítil. A Švédové jen dostali balón pár metrů od vlastního vápna. Teď už ale Nizozemci sbírají míč definitivně ve středovém kruhu. Byl to Van Hecke. Po něm už na levé straně kombinace, ve které je Reinders, následně De Jong. Hrát bude Van Hecke. Napravo se nabízí Dumfries, ale jeho přání není vyslyšeno, takže balón zase na ose hřiště u De Jonga. De Jong pomalými krůčkami přiváží míč k pokutovému území soupeře. Teď už na levé straně Hakpo má proti sobě bránícího Bernhardsona, ale Hakpo dokázal ocentrovat. Dumfries podskočil ten vysoký centr. Špatný odhad od obránce Interu u Milán, který tedy neodhadl tu situaci, a Švédové mohou být rádi, jenže ztráta míče v rozehrávce a Málen už je v pokutovém území. Málenová přihrávka na zadní tyč. Tam byl Hakpo, před ním ještě Broby, ale oba to měli daleko k balónu. Každopádně na první dobrou bych řekl, že tam klidně mohl Málen jít do zakončení, že tam ofenzivní fotbalista AS Řím mohl chrtit, mohl to vzít na sebe, mohl klidně vypálit, ale ukázal se jako týmový hráč, což v téhle situaci Nizozemcům nepřineslo štěstí. Stále tak vedou v uvozovkách jen 2-0 a to už v končící 40. minutě. Švédové se teď pokusí něco změnit na tom stavu, který se jim krajně nelíbí. Na levé straně Gudmundsson už na polovině soupeře má balón a do kombinace zapojuje Karlströma. Karlström dává na Hiena. Hien otáčí hru napravo k Bernhardsonovi. Bernhardsson tam nemá moc variant, může si vypomoci jen přihrávkou zpátky na Lagerbielkeho. Teď už tam přibíhají další Švédové. Karlström by mohl přebrat míč, ale Lagerbielke vrací až na vlastní polovinu k Hienovi. Po něm hraje Lindelof. Lindelof teď středem vybídl Isaka. Isak dává na Ajariho. Ajari může pálit! Solidní rána z hranice vápna nebo půl metru před hranicí pokutového území. Ajari o sobě zase dal vědět, ale tenhle fotbalista Brightonu zatím svůj gólový účet na tomhle šampionátu nerozšíří. Zůstává tedy u těch dvou branek, které vstřelil v souboji s Tuniskem, a Nizozemci budou rozhrávat od své branky. Ale musíme připočíst Švédům ke cti, že od toho stavu 0-2 jsou čím dál tím nebezpečnější. Ten úvod byl od nich malinko pasivní, ale od toho stavu 0-2 už jsme napočítali pár nebezpečných situací a při troše štěstí to klidně už mohlo být na nerozhodném stavu. Takhle ale Nizozemci vedou 2-0 v polovině 42. minuty, kdy míč má Van Hecke, po něm hraje Van Dijk. Kapitán Nizozemska dává na De Jonga. De Jong teď přímo na půlcí čáře dává zpátky na Van Heckeho. Van Hecke pomalým způsobem zase uklidní tu rozehrávku, vrací na Van Dijka. Po něm hraje Van de Ven, u levé lajny Hakpo. Trošičku utopený v posledních okamžicích tohoto zápasu přídelník anglického Liverpoolu Cody Hakpo, ale teď je to zkrátka především o De Jongovi, který diriguje tempo ve středu hrací plochy. De Jong, po něm Grafenberg, pouští míč až doprava na Dumfriese. Dumfries dává zpátky Grafenberchovi. Teď znovu kombinace těchto dvou hráčů, kteří si proměňují balón, a ve chvíli, kdy to Nizozemcům úplně nejde dopředu, tak se nebojí vrátit míč až do těch zadních řad k Van Hekemu nebo Van Dijkovi. Snaží se tak trošku vytáhnout tu švédskou defenzívu, ve které je kompletní tým severské země. Málen na pravé straně dává do běhu Dumfriesovi. Dumfriesův centr sražený Gudmundssonem, ale sražený tak, že pro Nordfelta to vlastně byl dobrý defenzivní blok, řekněme, protože golman Švédska tak mohl v klidu sebrat ten balón, který byl stlumený. Kdo ví, jestli to ještě nebyla ruka, jak se tam hlásili zuřivě Nizozemci, ale pokračuje se dále a Gudmundsson může vyvést balóna na levé straně. Gudmundsson teď spěchá dopředu, už vlastně přeběhl všechny své spoluhráče a došel si pro faul. Došel si pro nedovolený zákrok, který je ovšem dobrých 25 metrů určitě od branky Nizozemská. Navíc je to prakticky na úrovni té levé hrany vápna, takže na přímou ránu tohle moc nebude, ale dá se počítat s nějakým nebezpečným centrem v polovině 44. minuty, kdy Nizozemsko vede 2-0. Jen jedna kostička ve zdi, tou kostičkou je Málen, který tedy tam bude clonit při té švédské rozehrávce v závěru první půle. Nygren už má připravený balón, středopolař Celticu tedy odkrokoval 2, možná 3 metry, zdvihl ruku a teď už posílá centr do puktovou zemí, který končí v brance. Tam šel totálně do tmy Verbruggen, který se ještě snaží tu situaci uhrát na to, že to byl faul. A dost možná to i nakonec nedovolený zákrok bude, i když já bych řekl, že v tom souboji na první pohled nic úplně špatně nebylo. Zdálo se mi, že švédský fotbalista podstoupil čistý souboj s golmanem. Uvidíme, jak se nám nabídnou ty opakované záběry. Otázka samozřejmě je, jestli tam třeba nebyl ještě offside, ale řekl bych, že Lagerbielke, který šel do toho souboje s Verbruggenem, tak to zvládl se ctí, protože Verbruggen tam naprosto do tmy šel tou levou pěstičkou, minul balón, ale řekl bych, že kvůli offsideu tahle branka nebude uznána. 45. minutě. Michael Oliver teď zdvihá levou ruku na znamení offsideu, ano. Offsideová situace teď tedy zhatila švédskou radost. 4 minuty se budou přidávat navrch, tedy první minuta nastavení už se rozeběhla, Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0 poté, co před pár okamžiky tedy Švédům nebyl uznán gol Lagerbielkeho a De Jong teď tedy vymýšlí další možnost, jak by Nizozemci mohli odskočit dokonce už do 3gólového trháku. Chakpo se uvolňuje na levé straně, Chakpo ještě zvládl přihrát pod sebe, ale ten míč putoval mimo vápno, kde byl dokonce až Isak, útočník Švédska, který se vrátil vy pomoci. A nakonec Švédové budou vazovat zhruba na hranici vlastního pokutového území. Míč nakrátko, se běhl si tam Lindelof. Lindelof teď zkontroloval situaci vepředu, dává Kalstrémovi trošku prudší balón. Kalstrém vrátil Lindelofovi, ten rozdává do leva na Gudmundsona. Gudmundsson ale zase zpátky ke kapitánovi švédského výběru. Lindelof zapojí Nygrena. Nygren v začínající druhé minutě nastavení za stavu 2-0. Teď vymýšlí akci, ve které už je i Kalstrém na ose hřiště, ale ten střet je hodně zauštěný, sklepnutí z první a tam se snažil procpat do zakončení Ayary a byl faulovaný. Zhruba metr před hranicí vápna, nedovolený zákrok. A řekl bych, že tohle může být pro Švédy velmi lukrativní místo. Jak se zdá, tak ale možná to bude až moc blízko na to, aby se podařilo dostat míč nad zeď a zároveň pod břevno. Tyhle dvě věci občas skloubit bývá poměrně náročné. Metr možná dva před hranicí vápna, nakonec bude ten balón. Isak je u míče společně s Jekeresem, mám pocit, že tam byl i Nygren. Nizozemci staví 5členou zeď a navíc pod ní ještě také pojistka v podobě Málena. Jekeres má míč v rukou, Isak mu tam zdatně sekunduje. Švédové ještě nastaví tu 5členou zeď, zdá se o 2 fotbalisty, tak jsem zvědav, jaký signál si Švédové připravili. Ve třetí nastavené minutě ze 4 přidaných v první půli Nizozemsko vede 2-0. A Švédsko teď má k dispozici nebezpečnou standardní situaci. Kousíček před hranicí pokutového území, ale podstřelovat zeď bude těžké pro Jekerese, který už tam teď zůstal jen s Nygrénem. Vypadá to na Jekerese. Jekerese pálí prostřel zeď, ale Verbruggen si pohlídal ten prostor u té vzdálenější tyče. Takže další dobrý zákrok pro gólmana anglického Brightonu a také nizozemské reprezentace. Končící třetí nastavené minutě, Nizozemsko stále vede 2-0. Dobře Švédové tam nastavili tu zeď o ty falešné cihly, které se pak odbouraly a ta rána tak mohla projít, takže Verbruggen měl co dělat. Dlouhý aut, který se odráží, střela z první, ale levačkou od Nygrena a míč teď zamířil mimo prostor 3 tyčí a Možná už to bude všechno, co v první půli uvidíme, protože ta čtvrtá nastavená minuta bude ve své polovině. A vypadá to, že Nizozemci si odnesou do kabiny ten dvougólový náskok, o který se postaral Broby. Rozehrávka od nizozemské branky, míč už zase ale na polovině hrací plochy, kde Nizozemci faulovali. A Švédové tak ještě dostanou jednu příležitost zaútočit. Čtvrtá nastavená minuta bude končit, proto Švédové rychle rozehráli. Nizozemci se potřebují rychle sformovat v pokutovém území. Bernhardsson ale ztrácí míč na pravé straně proti přesile dvou protihráčů. Ještě Bernhardsson se pokusil s Nygrenem zabojovat o míč a Karlström sebral nepřesnou nizozemskou přihrávku. Ještě Ajary v problémech udržel míč. Ajaryho přihrávka, která hledala Jekerese na levé straně, na podruhé už ten míč propadl tam, kam měl. Jekeres už v pokutovém území, má proti sobě ale dva protihráče, proto míč na Ajaryho. Ajaryho rána po zemi krásně mířil na tu blížší tyč, ale Verbruggen s dalším dobrým zákrokem. A v páté, teď už nastavené minutě, ještě dostanou Švédové k dispozici rohový kop, i když Ronald Koeman už tam zuřivě ukazuje na své hodinky, že Nizozemsku už odbyl konec té první půle, ale podle hlavního arbitra ještě Švédové mají tuhle standardku k dispozici. Pátá nastavená minuta končí, Nizozemsko vede 2-0 a rohový kop, který rozehrává Nygren. Míč do ohně, Verbruggen vyškrábl ten balón a to je z první půle všechno. Po úvodních 45 minutách a skoro pěti přidaných tedy Nizozemsko vede nad Švédskem 2-0. O oba góly se postaral Broby, který nejprve skóroval v páté minutě a pak v 17.
3: Radiožurnál Sport.
2: Sport ze všech úhlů.
10: Děkujeme Tomáši Petrovi. Zápas na fotbalovém mistrovství světa mezi Nizozemskem a Švédskem, tedy 2-0 o poločase. Ještě připomenu další program světového šampionátu. Ve 22 hodin začne duel Německa s pobřežím Slonoviny. No a potom už tedy zítra ráno od 2 hodin Ekvádor Curaçao a potom v 6 ráno začne zápas Tunisko-Japonsko.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

19 hodin 54 minut posloucháte radiožurnál Sport, než se znovu vrátíme k fotbalovému mistrovství světa a konkrétně k zápasu Nizozemsko-Švédsko, kde je to po prvním poločase 2-0 pro Nizozemce. Tak připomínáme jednu dobrou zprávu ze světa cyklistiky. Matyáš Vacek skončil v závodě kolem Švýcarska čtvrtý v časovce a před zítřejší závěrečnou etapou se posunul na průběžné třetí místo. Vedení si vítězstvím upevnil Slovinec Tadej Pogačar a o dalších českých úspěších, konkrétně v tenise, uslyšíte ve zprávách.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy a Anna Horáčková.
1: Irán tvrdí, že znovu uzavřel Hormuzský průliv. Podle amerického viceprezidenta J.D. Vance proto ale nejsou důkazy. V Česku dnes padaly teplotní rekordy, zaznamenala je třetina meteorologických stanic. Tenistky Nosková a Bousková postoupily do finále turnajů v Berlíně a Velké Británii. A počasí zítra nás čeká další horký a dusný den, teploty v neděli až 34 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Íránské vojenské velitelství tvrdí, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. Tehrán tak reaguje na dnešní izraelské útoky v Libanonu. Americké centrální velitelství naopak tvrdí, že Írán Hormuzský průliv nekontroluje. Podobně se pro stanici Fox News vyjádřil i americký viceprezident J.D. Vance.
3: To, čemu bych i věřil, je, že pokud by se loď blížila k minovému poli, ať už loď našeho námořnictva nebo námořnictva někoho jiného, někdo by mohl říct, ne, neplujte tam, protože tam jsou miny. To, co memorandum o porozumění předpokládá, je 30-denní lhůta, během které odminujeme průliv a umožníme námořní provoz. Ale ne, nevidíme žádné důkazy o tom, že by Íránci blokovali Hormuzský průliv. Odminování toho místa však bude nějakou dobu trvat.
1: Podle Íránu Spojené státy a Izrael porušují závazky memoranda o porozumění, které podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masoud Pezeshkian ve středu. Součástí dokumentu je i klid zbraní v Libanonu. Česko dnes zasáhly rekordně vysoké teploty. Ve Šternberku v Olomouckém kraji zaznamenali meteorologové 36 stupňů Celsia. Hranici 35 stupňů pokořilo dnešní počasí i na 6 dalších místech v Jihomoravském, Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pokračuje meteorolog Martin Tomáš.
4: Teplotní rekordy pro dnešní den zaznamenalo 59 stanic ze 171 stanic měřících alespoň 30 let, což je 35%. Na stanicích Labská Bouda a Žamberk byl překonán dokonce absolutní červnový rekord.
1: Na vyhlídce pod hradem Kunětická hora už za půl hodiny začne premiéra nové adaptace Erbenovy Kytice. Hudební inscenace Pardubického východočeského divadla

0: přináší 7 známých balad, mezi nimi Zlatý kolovrat, Vodníka nebo Svatební košily. Divákovi nabídne různé žánry, horor, drama, ale i komedii.
1: Na hraném, bujném jede koník.
2: Kytice v režii Janky Ryšánek-Šmitové ukazuje ženy, které mají jen málo šancí něco se svým životem udělat, přitom ale nesou maximální vinu.
3: Je to téma komunity, která vypráví příběhy, aby si poprosila o odpuštění.
2: Hudbu složila do představení performerka a skladatelka Vladivojna Lačia.
4: Ta muzika má veliký náboj,
2: říká herec Jan Vápeník. Přidanou hodnotou inscenace je pak kulisa hradu a také exteriér.
3: To počasí mění scénografii, takže i když tam nemáme žádné přestavby, tak když začne foukat, jsou mraky, svítí sluníčko, je mlha, tak se nám vlastně ta scénografie neustále mění.
2: Dodává režisérka z Kunitické hory Naďa Kubínková, Radiožurnál.
0: Druhá premiéra představení bude zítra a pár posledních vstupenek je ještě v prodeji.
5: Sport. Tenistka Linda Noskovová bude hrát o druhý titul v kariéře. V Berlíně postoupila do finále přes Alexandru Ealaovou z Filipín po výhře 6-2 a 6-4. O titul bude hrát s Američankou Pegulovou. Do finále postoupila také Marie Bousková. V Nottinghamu porazila Karolínu Plíškovou ve dvou setech a o titul na travnatém turnaji bude hrát zítra s Američankou Navarovou. Na mistrovství světa ve fotbale hraje Nizozemsko se Švédskem. Informace má Tomáš Petr.
6: Čeká se na start druhého poločasu. Po prvních 45 minutách Nizozemsko vede 2-0, o obě branky se postaral Broby. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Na světovém šampionátu začne ve 22 hodin zápas Německo pobřeží slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci začne hrát Ekvádor proti Curaçao. Utkání Tunisko s Japonskem má výkop zítra v 6 hodin ráno českého času.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na D1 před Prahou a nehoda na D4 před Příbramí. Na dálnici D1 brzdí provoz, nehoda na příjezdu do Prahy z Brna. Před Čestlicemi na 9. kilometru havarovalo osobní auto, pravý pruh je uzavřený a dvoukilometrová kolona jen téměř na půl hodiny. Na D4 z Prahy do Strakonic máme hlášenou nehodu za Obořištěm. Na 38. kilometru na úrovni letiště může omezovat průjezd. Výrazněji se ale nezdržíte. Na D8 z Prahy do Drážďan čekejte překážku u Ústí nad Labem. U sjezdu na centrum a Trmice na 69. kilometru leží předmět na vozovce. Silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z D3 uzavřená po nehodě. Zasahují tam záchranáři u srážky dvou osobních aut. Objíždět se dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. A v Praze pozor v Těšnovském tunelu ve směru do centra. Vyšetřují tam kolizi osobního auta s motorkou. Opatrně, je to průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů. Tolik zprávy.
9: 20 hodin, 5 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, my vám za to děkujeme a přejeme krásný večer. Ve zprávách jsme slyšeli, že fotbalisté Nizozemska vedou po prvním poločase nad Švédskem na mistrovství světa 2-0 a že už se schyluje k začátku druhé části, takže se vydáváme alespoň takhle pomyslně na dálku do Houstonu za naším reportérem Tomášem Petrem, kterému tímto předávám slovo.
6: Vše připraveno na začátek druhé 45 minutovky, Nizozemci do ní půjdou s dvougólovým náskokem a také s jednou změnou v sestavě. Málena nahradil Somerville, ten v prvním zápase nastoupil v základu a dokonce skóroval. Dnes tedy až jako střídající hráč v poločase. O oba góly Nizozemska se postaral Broby. Druhá půle už odstartovala a Švédové, kteří měli dobrý závěr první 45 minutovky, dostali se do několika střeleckých možností. Teď tedy odstartovali aktivně i druhou půli. Bernhardsson pěkně prostrkává balón na Nygrena. Nygren před hranicí pokutového území. Ještě tam hledal uličkou nabíhajícího Ajariho, ale neprocpal k němu balón. A následně faul Karlströma. Reinders byl faulovaný. Karlström se teď hodně diví před sudním Oliverem, který dozoruje tenhle duel, ale nic moc s tím asi v tuhle chvíli nemůže udělat. Záložník Udine který tedy se divil tomu, že to bylo vyhodnoceno jako nedovolený zákrok. Broby skóroval v první půli v 5. a 17. minutě. Nizozemci díky dobrému nástupu do zápasu si tedy vytvořili dvougolový náskok, ale pak Švédové zapli na vyšší obrátky, vytvořili si několik zajímavých střeleckých možností a nakonec nastřeli na branku, je to vyrovnané 4-4 aktuálně, jenže všechny švédské pokusy dokázal zlikvidovat Ferbruchen, který zatím chytá velmi dobré utkání. Nizozemci teď nakopávají balon k poktovému zemí soupeře, tam se snažil udělat prostor okolo sebe Reinders, ale neustál tu přesilu Švédů a tak Van de Ven musí společně s Van Dijkem sbírat balón na půlící čáře. 47. minuta končí, Nizozemsko vede 2-0. Grafenberg dává teď míč Somervillovi. Somerville v pokutovém území pěkně přenechal ten balón. Krásná přihrávka před branku a tam je Gakpo. 3-0. Jednoduchá přímočará akce. Podání Nizozemců a pro Švédy nejhorší možný nástup do druhé půle. Ještě se možná bude kontrolovat, jestli tam nebyl offside, ale řekl bych, že ten pas, který přišel z pravé strany, myslím, že od Dumfries byl v pořádku a že tedy Cody Gakpo může slavit v klidu ten třetí zápis. No, hraniční situace. Gakpo tam byl, ale asi na úrovni Lindelofa, řekl bych, že to projde u VARu, že tahle branka bude nakonec potvrzena. A Cody Gakpo tedy navyšuje na 3-0. A přestože tam byl Broby ve skluzu a chybělo mu možná pár centimetrů k tomu, aby teď byl hrdinou, který zaznamenal hat-trick, ale naštěstí pro něj na zadní tyči uzavíral tu situaci Gakpo. A Ronald Koeman a jeho družina tedy mohou slavit třetí zápis do střelecké listiny tohle zápasu. Už se tedy pokračuje dále v 49. minutě. VAR neměl žádné námitky vůči tomu gólovému momentu a Nizozemsko tak vede na to švédském. Už je 3-0, dva góly Broby, jedna trefa Gakpo. Jsem zvědav, co to provede s tou morálkou Švédů, kteří první zápas vysoko vyhráli na tuniském 5-1. Teď naopak už vysoko prohrávají 0-3. Kopat se bude od branky Ferbruchena, který podle mého po Brobym je druhým hrdinou Nizozemska v tomhle zápase. Opravdu několik velmi dobrých zákroků. Rychlá rozehrávka a na pravou stranu. A míč už má teď Van Hekke, který ho natahuje na střed a otáčí hru na Van Dijka, kapitán Nizozemska a jedna z ikon posledních let v Liverpoolu. Se vrací Van Hekkemu. Ještě jednou si tahle stoperská dvojice promění míč tam a zase zpátky. Van Hekke moc neví kudy, Van Dijkovi se také příliš nechce vymýšlet. Nakonec zvolili cestu doleva na Van de Vena. Dukes, po kterém by mohl dopředu jít Gakpo. Gakpo už je na hranici vápna. Ten míč mu trošku zadrhával pod nohama. Navíc je tam forward Liverpool zlobí, že byl atakován podle něj až za hranicí pravidel, ale u sudího Olivera to prošlo, takže v polovině 50. minuty stále Nizozemsko vede v uvozovkách jen 3-0 a Švédové teď jsou na tahu směrem dopředu. Ajary ve středovém kruhu s míčem dává doleva na Lindelofa. Lindelof ten jakoby nevěděl, jestli zvolit levou stranu nebo pravou, teď předal Ajarimu a ukazuje mu, kudy má Ajary hrát. Ajary ale volí zase přihrávku nakrátko na Hiena. Hien dává Lagerbielkemu, Lagerbielke Kleine posouvá na Bernhardsona. Teď už Ajary na pravé straně si udělal prostor na centr. Ajaryho centr, to nebyl vůbec špatný balón, jenže Isak ani Jekeres nešli do hlavičky. A tak z toho bude jen aut na opačné straně, než odkud přiletěl ten centr. Rychle vhozeno od Švédů v polovině 51. minuty za stavu 3-0 pro Nizozemsko se snaží Severané alespoň mírnit skóre. Ajary má míč na ose hřiště, dává krátkou přihrávku doleva Kalstrémovi, Kalstrém ale vrátí pod sebe Lindelof, po něm Hien, stoper Atalanty Bergamo se vrátí doleva na Lindelofa, kapitán Švédska teď rozhodl, že by se mohlo jít středem, jenže Lagerbielke roztahuje až doprava na Bernhardsona. Bernhardson si to srovnal na centr, pravačka dobrá, ale tam vyskočil nejvýše Van Hecke a odvrací hrozící nebezpečí. Ještě jeden balón na Nygrena, Van Dijk musí zakročit předtím, než se k míči dostane Karlström. Švédové teď sice jsou aktivní a na dostřel branky soupeře, ale zatím je to bez přímého ohrožení Fehrbruchera v těch posledních desítkách sekund nebo pár minut, chcete-li. Autové vhazování, takový možná falešný rok teď chystá Gudmundsson, tedy krajní hráč Leedsu, dlouhý balón do pokutového území, tam ještě prodloužil Hien za sebe a nakonec Ajary pájí z hranice vápna, že neprostřel tu houštinu těl a následně Švédové v vozovkách zakupávají míč za brankovou čáru. 52. minuta bude končit, Nizozemsko vede na švédském 3-0, Broby prodloužil naslepo za sebe, ale tam už byly jenom Švédové a hrát teď může Nygren. Nygren na ose hřiště předává krátkou přihrávkou Ajarimu. Ajary nikam nepospíchá a zapojí také Lindelofa. Lindelofova průniková přihrávka na Isaka. Isak si ale nerozuměl s Jekeresem a tak Nizozemci mohou vyrazit před Somerville faulovaný a bylo to za žlutou kartu. Tady není moc o čem debatovat, protože míč v tu danou chvíli nebylo snad ani možné hrát, takže naprosto chápu sudího, proč napomenul Gudmundssona, který tam strčil svou levou nohu mezi nohy soupeře a vlastně takovým háčkem poslal Somervilla k zemi, takže Gudmundsson tedy napomenutý a po žluté kartě pro Gabriela Gudmundssona. Nizozemci už rozehráli, končí 53. minutě, vedou 3-0. Van Dijk má balón v pozici posledního. Pokud nebudeme samozřejmě počítat golmana, který teď také nakopává míč Fehrbruchen a jeho balón za obranu Hien si pohlídal tu situaci. A Karlström předává na Lindelofa. Lindelof teď musí si pohlídat ten prostor stejně jako Hien před napadajícími Nizozemci. Dlouhý nákop, který likviduje Van Hecke. Švédové teď dobře ale forčekují a míč vybojoval Bernhardsson. Bernhardsson před hranicí pokutového území. Ještě by tam mohl přihrávat, jenže Isak si moc nehlídal offsideovou linii, takže Bernhardsson na ní musel počkat a pak Isakovi utekl ten míč od kopačky. Tak tohle byla laciná a zbytečná ztráta. Grafenberg teď rozdává Somervillovi a Somerville po ose hřiště táhne balon, rozdává doleva na Chakpa, Chakpou vše v pokutovém zemí. Srovnal si to na pravačku a Chakpo se trefuje na blížky tyč. 4-0. Tak, jako by to měly být teď dostihy mezi Brobym a Chakpem. Oba hráči mají po dvou gólech v tomhle zápase a Nizozemsko rozdílem třídy likviduje severského soupeře. Řekl bych, že vzhledem k průběhu hry možná až příliš přísný výsledek. A pokud Švédové tím vítězstvím 5-1 nad Tuniskem měli zaděláno na velmi slušné skóre, tak teď, když prohrávají 0-4, tak jsou na tom neutrálním skóre 5-5 v danou chvíli. Jednoduchá, zase přímočará akce. Chakpo si potáhl míč v pokutovém území přes Lagerbielkeho do protipohybu na střed a na bližší tyč propálil Nordfelta. 4-0. Nizozemsko, Švédsko, tak to se asi nečekalo ani v těch nejdivočejších holandských snech, že by to mohlo být až takhle jednoznačné. Připomeňme, že obě země se naposledy potkali kvalifikaci mistrovství světa. To bylo v říjnu 2017. Nizozemsko tehdy vyhrálo 2-0. Karlström a Nygren jdou dolů ze hry. To jsou tedy dvě změny, které mají trošku oživit středhrací plochy a Bernhardsson napravo odchází. A místo nich tedy na trávníku budou Bergvall, Elanga a také Zenely. Takže hned tři změny udělal Graham Potter v sestavě. Není se vlastně čemu příliš divit, protože v tuhle chvíli to asi nemůže být výsledkově o moc horší. Na druhou stranu, podle mého, kdyby Švédové měli trošičku štěstí v první půli, tak mohli určitě gól 2 dát a vypadalo by to asi úplně jinak. Ale nestalo se a teď tedy Ne, že by čelili debaklu, protože tohle už se za debakl považovat dá 0-4. Ale ještě je stále o co hrát a vlastně jakýkoliv gól může hrát velkou roli v tom konečném účtování nejen téhle skupiny, ale všech celků třeba na tom třetím místě. Pokus dálky Ajary vypálil z dobrých 20 metrů a mířil pěkně na šibenici, ale netrefil přesně. Takže jen to zahučilo mezi švédskými fanoušky, ale radost nenastala. Gól 2 by Švédové potřebovali, ne aby mohli pomýšlet na nějaký bodový zisk z tohohle zápasu, ale aby trošku zmírnili tu prohru a připravili si lepší půdu do toho posledního zápasu ve skupině proti Japonsku. Jenže pozor na Nizozemce. Kupředu se řítí Hakpo, Bergvall jsem snažil vyštubnout ten balón. Ještě Broby nabil na ránu spoza hranice vápna. Jenže tenhle ambiciozní projektil z dílny Grafenbercha šel nad. Takže v 57. minutě Nizozemsko vede nad Švédskem 4-0. Když kdyby se mířilo lépe před pár okamžiky, mohlo to být klidně už 5-0, ale nestalo se. Takže 4-0 pro Nizozemsko v souboji se Švédskem a za pár okamžiků budou také Nizozemci střídat. Už tam je připravený Till a do hry by měl jít také Koopmeiners. Tahle dvojice tam vyčkává u středové lajny. Zatímco na středu hrací plochy úřaduje Grafenberg a získává balón pro Oranje, se jenže přihrávka od Reindersa nebyla úplně ideální směrem dozadu. Van Dijk rozdává doprava a otevírá se tam prostor Dumfriesovi. Dumfriesovi tam už pohybem si říkal o míč Somerville, ještě jeden náběh na prázdno a Dumfries uklidňuje hru přihrávkou zpátky. Nizozemci samozřejmě nemají důvod nějak zbytečně riskovat, pouštět se do bezhlavých útoků. Break 3-3, pěkná přihrávka za obranu, Elanga je tam sám, Elanga, jeho zakončení 1-4. Tak tohle jsou přesně ty švédské akce, které dnes přinášely možná největší nebezpečí od severské země. Zase rychlá přímočará akce, přihrávka za obranu. Nizozemci s vědomím toho, že vedou 4 góly, tam nechtěli riskovat červenou kartu. 3 Nizozemci to měli tak na krok, na 2, aby Elangu dostihli. Možná za jiného skóre by tam přišel trošku riskantnější zákrok, ale tady Van Dijk nezatáhl za brzdu. Také Van Hecke trošku přibrzdil, jen aby náhodou Elangu neškrtl ze zadu o nohy. A ten skluz, ve kterém tam pak přispěchal ještě Van Hecke, pardon, tedy byl to Van de Ven, tak ten už přišel pozdě. Elanga snižuje na 1-4 a pro Švédy tedy alespoň takový mírný gól útěchy, řekněme. Mezitím Nizozemci vystřídali, jak už jsem říkal, do hry přišli Till a Koopmeiners. Ovšem budeme muset počkat na to, kdo zmizel z trávníku, protože to při těch gólových oslavách trošičku zaniklo. De Jong a Reinders dostali volno pro další průběh zápasu. V polovině 60. minuty tady Nizozemsko vede 4-1 a místo Reinderse a De Jonga přišli Till a Koopmeiners. Teď Van Dijk trošku pod tlakem v problémech. Švédové vybojovali následně míče na polící čáře. Isak, jeho přihrávka na Elangu. Elanga si to chtěl rychle posunout do koncovky, ale ten první kontakt s míčem nebyl tak povedený, aby z toho opravdu mohla být nějaká možnost. Míč v držení Verbruchena, golmana nizozemské reprezentace a také na té klubové úrovni Brightonu. Van Dijk rozdává balón, který míří doleva a tam už operuje aktuálně Till, spolupráce s Hakpem, jenže úplně si tihle dva dobře nerozuměli. Till ještě napravil tu situaci z pohledu Holanďanů a získává míč pro Oranjes. Van Dijk dává doprava na Van Hekeho, ten roztahuje na Somervilla Kleine. Somerville má proti sobě Isaka, tak raději vrací Dumfriesovi. Dumfries ten pošle až k Verbruchenovi. Verbruchen zase otočí hru a na Van Dijka a ve středu té kombinace už je také zapojený čerstvý Koopmeiners. Nizozemská rozehrávka nedopadla dobře, naopak Elanga tou svou živelností teď hodně trápí nizozemskou defenzivu. Elangův centr zprava před Isakem dokázal zakročit Van Hecke. Řekl bych, že se to pěkně dostalo do varu. Tím gólem Švédů také Severané trošičku ožili a sledujeme zábavný fotbal, který nabídl hodně situací a už také 5 vstřelných branek. Tahle skupina rozhodně není skoupá na góly. Připomeňme, že na úvod to bylo Nizozemsko-Japonsko 2-2, Švédsko vyhrálo 5-1, teď tedy 4-1. Skupina F tedy gólově zatím nad míru bohatá a třeba to potvrdí i roh Švédů. Ajari zdvihl pravou ruku a posílá centr na hranici malého pokutového území, tam ale Nizozemci úspěšnější a následný hlavičkový pokus od Zeneliho už nepřinesl žádné nebezpečí. Zeneli se jen pokusil dostat ten balón do nebezpečného prostoru, což úplně nevyšlo a tak tedy nizozemská defenzíva může být naprosto v klidu. 4-1 pro Nizozemsko krátce po hodině hry ve 63. začínající minutě. Kdyby se podařilo vstřelit 2 slepené góly, tak by Švédové se ještě mohli dostat k nějakému nadějnému stavu, ale takhle je ta šance na body opravdu zatím hodně daleko. Navíc Nizozemci, zdá se, kontrolují poměrně většinu tohle zápasu a říkám to ve chvíli, kdy Oranje se kombinují na polovině soupeře. Přihrávka do vápna, kde to měl Broby. Kousíček před toho kopačkou, ale byl natěsno bráněný a tak z toho bude v uvozovkách jen rohový kop, ale i standardní situace samozřejmě může vést ke gólové radosti. Na tribuně ani dnes nechybí Gianni Infantino, který tedy poctivě stíhá přelétávat mezi stadiony po celé Americe, vlastně i po Mexiku a Kanadě. A nedaleko šéfa Mezinárodní fotbalové federace seděl i Patrik Kluivert, tedy legendární forward Nizozemska. Ten teď neviděl úplně dobrý roh v podání Nizozemců, konkrétně už Koopmeiners se snaží zase vrátit míč do ohně, ale tenhle balón byl tak přetažený, že prakticky nebyla šance, že by z toho mohl být nějaký nebezpečnější pokus a Švédové tak budou v klidu rozehrávat. Nizozemsko vede 4-1 a řekl bych, že za pár minut nás bude čekat ta pauza na občerstvení, ve které rozhodně bude mít Graham Potter, kouč Švédska, co říci svým svěřencům. Třeba by ho trošku sklidnilo, kdyby se teď Jekeresovi podařilo udržet míč, což se nestalo. A naopak Nizozemci mohou jít dopředu a trošku se to tam otevírá. Tyl už nabírá rychlost na levé straně, dává Hakpovi, ale tohle byl přesný zkus od Lagerbielkeho. Velmi dobrá defenzivní práce tohle fotbalisty z portugalské Bragy. V 65. minutě 4-1 pro Nizozemsko v souboji se Švédskem. Hazování od Van de Fena, dlouhý míč až k pokutovému území a tam byl faulovaný Hien. Dobře si dal stoper Švédska tělo do toho souboje a vynutil si nedovolný zákrok. Švédové rychle rozehráli. Je to Lindelof, který předává Bergvallovi. Teď už bude hrát Lagerbielke. Lagerbielke už je na polovině soupeře. Po něm Bergvall, zase Lagerbielke a Hien musí otáčet zprava doleva na Lindelofa. Znovu Hien na ose hřiště. Švédové kombinují na vlastní obrané polovině. Přihrávka dopředu na Isaka. Isak ještě posouvá dopředu na Jekerese. Do kombinace se chtěl zapojit také Elanga, ale Nizozemci narušili tenhle tukes. Švédové zpátky u míče, Isak u balónu u pravé lajny, na to je míč po kotovém území Elanga. Isak je z úhlu, nemůže zakončovat, ale centrovat by přece jenom mohl. Isakův centr do vápna, který ale míří do prostoru, kde není vůbec nikdo, a nakonec Summerville doběhl k míči jako první, takže Nizozemci dostávají balón do bezpečí a vhazovat nakonec budou oni, protože jako poslední se toho balónu dotkl jeden ze švédských hráčů a dobře si tam dával tělo do toho souboje jeden z Nizozemců. 66. minuta, Nizozemsko vede 4-1, to je ta nejpodstatnější informace v danou chvíli, kdy míč je ve správě Verbruggena, tedy gólmana Nizozemska, po něm Koopmeiners. Pajnersova přihrávka, která míří na Grafenbercha, po něm hraje Summerville na pravé straně, ale už se vrací zpátky pod sebe Dumfriesovi. Dumfries na Van Dijka. Van Dijk pomalu v chůzi, ale přesně následně do nohy na Koopmeinerse. Ten nákopem za obranu hledá Brobyho, ten už je mírně z úhlu, navíc mu na záda dýchá Hien, a aby toho nebylo málo, tak si Broby nepohlídal offside. Takže praporek asistenta letěl nahoru a celá akce zastavena kvůli offsideu. Nordfeldt na hranici vlastního vápna, golman Švédska rozehrává doleva na Lindelofa. Lindelof teď ukazuje, aby si někdo nabídl, a nakonec dává doprava Hienovi. Hien pomalým krokem vyváží míč směrem k středovému okruhu. Kombinace, ve které je zapojený Ajary, teď už také Lagerbielke na pravé straně, 68. minuta, Nizozemsko vede 4-1, přihrávka od Bergvala, Elanga, krásně si prohodil proti hráči v pokutovém území, ale ten centr mu nevyšel, ale tou patičkou, jak si prohodil bránícího Nizozemce, kdy mu nasadil jesličky, tak to byla fotbalová lahůdka od Elangy. Škoda jen pro Švédy, že nepřišla ještě přesnější přihrávka, protože tam tedy byl Van de Ven, lidově řečeno, za hlupáka, kdybychom to chtěli říct ošklivě, protože tam opravdu tedy Elanga krásně vykoupal soupeře. Nizozemci teď pod mírným tlakem, Bergvall má balón, drží ho ve středu hrací plochy a rozhodl o tom, že útočit by se mohlo zleva Lindelof. Už je to Isak. Isak by mohl dát klidně Kleině, ale úplně se mu nechce. Isak stále na míči, až teď přidává Gudmundsonovi. Gudmundson se dokázal uvolnit. Přihrávka před branku, ale tam se nenatlačil Zeneli na balón. A tak z toho bude jen kop od brány. Ale ten by měl přijít až po té pauze na občerstvení. Polovina 69. minuty, ano. A je tady pauza na odpočinek, napití se, polovině 69. minuty, Nizozemsko-Švédsko 4-1.
9: Děkujeme Tomáši Petrovi zatím. Mezitím můžu připomenout, že se českým tenistkám na travnatých turnajích před Wimbledonem daří, protože Linda Nosková postoupila do finále v Berlíně, když v semifinále porazila Filipínku Ealovou 6-2 a 6-4 a v tom zítřejším souboji o titul vyzve Američanku Pegulovou. No a v Nottinghamu tam postoupila do finále Marie Bousková, která v tom českém semifinálovém duelu porazila Karolínu Plíškovou 6-4 a 6-1 a zítra jí ve finále čeká taktéž americká soupeřka, a to Navarová.
7: Radiožurnál Sport je tu pro vás už 5 let.
10: Byli jste s námi u největších úspěchů českého sportu.
11: Česká hokejová reprezentace slaví titul mistrů světa.
12: Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon.
13: Teď tady klečí na centrálním dvorci Wimbledonu. Ohromně dojemná chvíle.
14: Rychlý na dostřefy a teď velká chyba Japonců a je z toho první český bod.
15: Rozhodující penalta, Sadílek se rozbíjá, jeho levačka, pál je gol! Češi jsou po 20 letech na mistrovství světa.
7: 5 let posloucháte přímé přenosy z nejvýznamnějších zápasů nebo závodů z celého světa.
10: Slyšeli jste u nás nejlepší české sportovce.
16: To je neskutečný, jsem moc rád, dlouho jsme na to čekali, celá země, nemohlo to přijít v lepší čas.
17: Je to skvělý, vlastně jako tím, že jsem měla tu rok pauzu, minulou sezonu jsem vůbec nejezdila, tak jako je to fakt prostě nejlepší, jak to mohlo být.
18: Asi jsem ještě nedal důležitější gol.
19: Je to nádherný pocit, já jsem za to strašně rád, jsem rád strašně rád.
18: trenéra a že jsme to vlastně takhle společně všichni zvládli.
19: Je to neuvěřitelný, já vím, že jsem si se brečila, ale prostě nevím, co k tomu říct, prostě pořád mi to možná nedochází, ale je to fakt skvělý.
7: Už 5 let můžete poslouchat rozhovory nebo pořady našich moderátorských osobností.
10: Každý všední den dopoledne po 10. hodině.
20: Já i posluchači máme tu čest pozdravit ve studiu Antonína Panenku, snad ani netřeba fotbalovou legendu více představovat.
21: Ve čtvrtek vám servírujeme tradiční desítku s hostem, tím hlavním je tu Pavel Horvát, toho vítám, dobrý den.
22: To bych neřekl, že jsem hlavní dneska, ale dobrý den.
23: Čtyřnásobný mistr světa, olympijský vítěz a stálice v našem vysílání sedí ve studiu Radiožurnálu Sport, tak tě, Martine, ještě jednou vítám.
24: Dobré dopoledne všem.
25: Na závěr ještě jeden tvůj koníček, živý koníček, teda on to není koníček, koníček, ale je to koníček pes.
10: Už 5 let je s vámi jediná rozhlasová sportovní stanice v Česku.
7: Děkujeme, že posloucháte Sport. Radiožurnál Sport.
9: 20 hodin 32 minut posloucháte Radiožurnál Sport, hodně fotbalové vysílání, proto se taky vracíme zpátky na mistrovství světa, na zápas Nizozemsko-Švédsko, zápas, který pokračuje a i dál uslyšíte slova Tomáše Petra.
6: Polovina 72. minuty, Nizozemsko vede na Švédskem 4-1, do hry přichází Depay, anebo jak chce asi on, tak podle dresu Memphis, tedy Memphis Depay má na zádech to křestní jméno, místo Brobyho, tedy na hřišti Memphis Depay. A to znamená, že Broby neskompletuje hat-trick, 2 góly dal v první půli, třetí už nepřidá a o 3gólový večer z našeho pohledu tak může usilovat v tuhle chvíli Chakpo, který také na straně Zemska dvakrát zapsán mezi střelci, jediným zakončovatelem, který se radoval z branky na straně Švédska, byl střídající Elanga. Teď Švédové šli dopředu a došli si pro faul. Ve středu hrací plochy byl faulovaný Ajary, který se nebojí jít do kličky, nebojí se jít do těch soubojů jeden na jednoho a ukazuje, že fotbalově je na tom velmi dobře. V tomhle souboji si pro ten nedovolný zákrok tak trošku ale došel, chtěl tu standardní situaci. Na přímou ránu to každopádně není. Od branky je to zatraceně daleko, to je 35 metrů, určitě možná 40. A Jariho centr do pokutového území, ale tam byli Nizozemci připraveni a tak z toho bude jen autové vhazování. Na to z pohledu útočících Švédů zleva. Gudmundsson chystá dlouhý míč, určitě až do pokutového území, jenže tam byl připravený Dumfries, který odvrátil Gudmundsson. Pokus číslo 2 tentokrát jen posouvá na Isaka. Isak ale natěsno bráněný. Švédové teď v problémech při tom obléhání. Zeneli, centr do vápna. Možná tam byl Jekeresu faul, ano. Jak jste zaslechli píšťalku, tak to byl přesně ten důvod, proč se přerušovala hra. Keresův útočný faul zastavil Švédy v další ofenzivní snaze. 74. minuta bude končit a Nizozemsko vede nad Švédskem 4-1. Malon má aktuálně Koopmeiners, střídající fotbalista, který oživil trošku hru ve středu hrací plochy, nahradil De Jonga. A teď sleduje Chakpa, který na levé straně se snaží prodrat kupředu Memphis Depay. Trošku přidržený za dres na hranici vápna, poměrně odvážný zákrok od Švédů. Jekeres mezi tím už předává Ajarimu. Ajary si až moc předkopl balón, takže z toho nebylo žádné nebezpečí. A naopak Nizozemci to mají trošičku otevřené. Grafenberg faulovaný podle mého za žlutou kartu. To bylo tahání za dres, ano. Úplně stejný názor na to má anglický arbitr Oliver, který okamžitě tasí žlutou kartu pro Ajariho a fotbalista anglického Brightonu tady napomínán za ten zákrok na Grafenberga. To zbytečný faul v danou chvíli, řekl bych, ale už se stalo a Ajari s tím samozřejmě zpětně nic neudělá. 75. minuta bude končit, takže teoreticky čtvrt hodina do konce, nebo chcete-li čtvrt hodina do konce základní hrací doby, určitě se něco bude přidávat navrch. Nizozemsko vede na té Švédském 4-1. Van de Ven teď s míčem na levé straně, ale dopředu se mu úplně nechtělo, tak si vypomáhá přihrávkou zpátky na Koopmeinerse. Bob Miners dává Depayovi, Memphis Depay otáčí hru na Somervilla, na pravé křídlo. Somerville má proti sobě Gudmundsona, teď už je to také Dumfries, který se zapojí do té kombinace, Van Hecke. Před ním se to trošičku otevřelo, nalevo Van de Ven. Zemská smyčka se utahuje u pokutového území. Van de Ven chtěl odcentrovat, ale trefil jen jednoho z pořadatelů za brankou dozad. Tam byl trošku asi dezorientovaný Van de Ven a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Německo vede o 4-1, míří za vítězstvím v tomhle zápase a pro Švédy, jak už jsem říkal, tenhle gólový rozdíl trošku devalvuje to úvodní vysoké vítězství nad Tuniskem a může to znamenat značné problémy do závěrečného zápasu skupiny s Japonskem, ve kterém Švédsko tedy bude bojovat o postup do vyřazovací fáze, nehledě na to, jak tedy Japonci odehrají ten svůj zápas v noci na zítřek našeho času. Připomeňme, že Japonce čeká souboj s Tuniskem, třetím posledním celkem v téhle skupině. 77. minuta, Švédsko prohrává 1-4, Elanga centruje z pravé strany, ale nizozemská defenzíva funguje, Isak má míč před hranicí vápna, a po něm bude hrát ještě Bergvall, Isak a snaží se najít cestičku do pokutovou zemí, Isak už je ve vápně, přihrává před nizozemskou branku, ještě tam je také Jekeres, ten se vrátil na švédské kopačky, ale je to tam zauštěné a Nizozemci dostávají balón do bezpečí a nakonec se píská držení za dres Depaye, takže další ofenzivní snaha následovat nebude. Memphis Depay už je na nohou a tenhle fotbalista, který aktuálně patří brazilskému Corinthians, tedy faulovaným hráčem v té poslední situaci, což Grahama Pottera trošku rozzlobilo. Švédové, pokud chtějí ještě pomýšlet na nějakou golovou korekci, tak by měli začít pomalu přitápět pod kotlem, protože už je v běhu 78. minuta a v běhu je teď také Somerville na pravém křídle. Nizozemský fotbalista ale neodcentroval dobře a bude to tedy kop od branky Nordfelta, golmana AIK Stockholm, který teď musí také trošku kvapit s tou rozehrávkou, jak ukazuje sudí Oliver, který naznačoval, že by to mělo být něco rychlejší od švédského obrankáře, který dnes čtyřikrát inkasoval. Švédsko tedy bude rozjíždět útok až po té, co byl vystřídaný Ajary. Fotbalista Brightonu a švédské reprezentace odešel ze hry a proto se chvilku čekalo s tou rozehrávkou a místo Ajariho dorazil na hřiště Taha Ali. 79. minuta už bude končit. Nizozemsko vede 4-1. Nakopil směrem k Elangovi, ale tam Nizozemci měli navrch v daném souboji. Ještě ale míč sebere Zeneli. Po něm už je Isak. Isak dává nalevo na Aliho. Ten se poprvé potkává s míčem a okamžitě míří dopředu už na hranici pokutového území. Ali dává na Zeneliho. Zeneli prostrkává na Isaka. Isak před hranicí vápna ještě hledal průnikovou přihrávku na Elangu, ale ten míč nepropadl za nizozemskou defenzívu. A tým, který vede 4-1, odklízí míč do autu. Nizozemci se tedy budou i nadále bránit, Švédové už vhodili. Bergvall ve středovém kruhu proti sobě má dvojici protihráčů a vůbec si tam nerozuměl se Zenelim, protože ten míč naservíroval přímo na kopačky Somervilla, ale ani Somerville nedokázal dát přesný balón. Švédové se tak dostávají zpátky na míč. Bergvall dává doprava na Elangu. Elanga v končící 80. minutě zastavu 1-4 z pohledu Švédů se snaží dostat do vápna. Tohle zavánělo šlapákem a ano, Bergvall přesně proto také zastaven v tom dalším postupu. Hakpo zůstává ležet na hřišti. Bergvall se diví, rozhodil rukama, nechápe, proč se přerušovala hra, ale podle mého naprosto správný verdikt od sudího Olivera. který zatím v poklidu zvládá tenhle duel, který už se dostal do své závěrečné desetiminutovky základní hrací doby. Nizozemsko vede 4-1, Bergwall dokonce viděl i žlutou kartu nakonec za ten šlapák. I s tím jsem naprosto srozuměn a chápu, proč tomu došlo, protože opravdu to vypadalo jako žlutý faul, když to tak řeknu. Když Bergwall by na to měl samozřejmě úplně jiný názor. Mezitím už Van Dijk se snaží kombinovat poblíž půlící čáry. Teď vrací balón na Koopmeinerse. Koopmeiners nikam nepospíchá. Nizozemci vedou 4-1 v končící 1.80. minutě. V Houstonu zatím jednoznačně míří tým Ronalda Koemana za tříbodovým ziskem. A možná to podpoří i tenhle nákop na hranici obrany, kde si nepohlídal offsideovou linii Chakpo. Gólový střelec teď se zapomněl za předposledním bránícím hráčem Švédů a tak Švédové získávají míč, na který má Lindelof. Lindelof dává Nordfeltovi. Nordfelt jen takovým lehkým dloubáčkem nabízí Isakovi, ale ne úplně dobrý balón od švédského golmana, stejně jako následně od Isaka. I tak, ale Švédové zůstali u míče a nakonec z toho je faul od dvojice Chakpo Van de Ven proti Elangovi. A Švédové tedy budou rozehrávat přímo před střídačkou Oranjes, kde sleduje ten duel bedlivě Ronald Koeman. 82. minuta končí. Nizozemsko vede nad Švédskem 4-1. Lindelof. Zeneli ve středu hrací plochy, po něm hraje Hien, následně Langerbielke, znovu Hien. Jako by ty Švédové chtěli trošku vylákat ten Nizozemce a následně zaútočit do otevřené obrany, což by teď mohlo být. Elanga tam má poměrně dost prostoru, centr z pravé strany, špatný. Tam byl sice na zadní tyči v náběhu alej, ale ten míč od fotbalisty anglického Newcastle nebyl dobrý. I proto teď raději Elanga mlčky mířil zase zpátky. 4-1 vede Nizozemsko nad Švédskem ve svém druhém zápase na letošním mistrovství světa. Dlouhý aut, který Nizozemce posune zase blíže k brance soupeře, protože tam byl Gudmundsenův obranný zákrok, který zase posílá míč do autu a bude z toho tedy aut o pár metrů dále. Tentokrát je míč, který mířil na hlavu Depaye, pardon, Tyla, a vazovat se bude zase o pár metrů dál. Tentokrát už se blížíme k půlící čáře pomalu. Už to připomíná posuny jako v americkém fotbalu, kdy metr po metru teď podél pravé lajny Nizozemsko postupuje vpřed, hlavně 84. minuty. Když budeme počítat i nějaké to nastavení, tak takových 10 minut zbývá do závěrečného hvizdu sudího Olivera v tomhle zápase. Elanga posunul míč na Zeneliho, ještě Isak má balón, na levé straně také Ali. Ale má proti sobě dva bránící hráče, přidává Isakovi, ten zkouší palec z dárky, pěkná rána. Dobrý pokus dálky od Isaka a další solidní zákrok Verbruggena, který si rozhodně nemůže stěžovat, že by si dnes nezachytal. Na branku Nizozemska už šlo 6 střel. Celkově Švédové vypálili 13krát, z tohohle pohledu jsou aktivnější než Nizozemci, ale gólově na tom lépe tým Oranjes, který vede 4-1. Elanga bude rozehrávat rohový kop. Elangu v centr, ale nizozemská defenzíva funguje. Odražený balón, ale ještě sebrali Švédové a Zeneli zkoušel pálit z 25 metrů. Rána to nebyla úplně špatná, ale zároveň ani úplně dobrá, takže pro Verbruggena v poklidu sebraný míč. Mezitím na hřišti ještě zůstává ležet Van Dijk, kapitán Nizozemska už se teď zvedl. Pomohli mu Koopmeiners a Van de Ven. Takže Virgil Van Dijk už je zpátky na nohou. A v končící 85. minutě při vedení Nizozemců 4-1. Bude rozehrávat tým, kterému se přezdívá Oranjes, tedy Nizozemci. Verbruggen si rovná balón na hranici vápna a čeká, až se mu někdo nabídne, nebo jestli Švédové půjdou proti míči. Nakonec Verbruggen trefil záda Jekerese a píská se ruka. Tak teď se Švédové dost zlobí. Nelíbí se jim, co se stalo. Jekeres, řekl bych na první pohled, také nehrál rukou. Každopádně rozehrávka pro Nizozemce. Verbruggen si hodil ten míč pár metrů před hranici vápna a dlouhým nákopem hledá levou stranu, kde Lagerbielke trošku přistrčil soupeře, to musíme přiznat. Na druhou stranu ta hlavička, do které šel Chakpo, byla spíše taková symbolická. 86. minuta končí, 87. minuta právě začala, Nizozemsko-Švédsko 4-1. V souboji skupiny, ve které jsou ještě také Japonsko a Tunisko. Rozehrávat teď budou Švédové od své branky, konkrétně Nordfeldt, který už tam rovná míč na hranici malého pokutového území. Balón doprava na Hiena, ne, tak Hien bude tím, kdo rozehraje. Už se tak také stalo, míč nakrátko na Nordfelta a golman Švédska nakopává balón na Isaka, ale toho okamžitě dostoupili i Nizozemci. A švédská rozehrávka pod tlakem, Lindelof to poznává na vlastní kůži, přihrává Lagerbielkemu, ten je okamžitě dostoupený Chakpem, ale Lagerbielke pěkně zasekl míč a dokázal i přesně rozdat do nohy. Teď už kupředu míří také Bergvall, na pravé straně je to Elanga a po něm je Keres, Elanga. Řekl bych, že v první chvíli možná i přemýšlel nad tím, že se to potáhne a půjde do střely. Ale nakonec to změnil na přihrávku, která byla příliš pomalá, než aby ten míč doputoval k Isakovi. A tak si žádné nebezpečí pro branku soupeře nekonalo. Hien odhlavičkovává ten nizozemský nákop, ale znovu Nizozemci sbírají ten míč a Chakpo se snaží dostat podél levé lajny. Nepřišel přes Lagerbielkeho, tohle byl čistý zákrok a Lagerbielke natouhuje míče na osu hřiště, dává Isakovi, Isak posouvá doleva na Aliho, Ali už je na rohu pokutového území, teď už uvnitř vápna, stále Ali potál si míč a asi chtěl možná nakonec zakončit, protože na ten centr, který by mířil do nebezpečného prostoru, to úplně nevypadalo. 80. minuta končí. Nizozemsko vede 4-1 a gólman Verbruggen bude rozehrávat od své branky. Už je také trošku popohnaný hlavním rozhodčím, aby to tak netrvalo. Verbruggen a jeho dlouhý nákop, který míří doleva, poměrně dost doleva, ale Chakpo vyhrál hlavou a udržel míče ve hře. Nizozemci ještě sebrali ten balón, má ho Grafenberg ve středu hlací plochy, po něm bude hrát Somerville, ve středovém kruhu také Koopmeiners, ještě Somerville, který z toho pravého křídla se teď stahuje spíše doleva, při kombinaci, ve které je Depay, Somerville, je to před ním trošičku otevřené, Somerville pálí a trefuje se! To bych řekl, že jde i trochu za Nordfeltem, který nestál úplně dobře. Nizozemci navyšují na 5-1 v končící 89. minutě. Trošku se mi zdá, že švédský gólman má problémy s tím pohlídat si ten prostor z jeho pohledu u pravé tyče. Není to první rána, která takhle mířila, řekněme, po zemi z pohledu střelce na levo k tyči. 5-1. Teď už v začínající 90. minutě, ono ovšem podstatné už bylo rozhodnuto dříve. Ne, že ne, ale už jsem to tady zmiňoval. To úvodní vítězství 5-1 nad Tuniskem je rázem velmi zapomenuto, protože teď se dostávají Švédové do toho neutrálního stavu, tedy že mají skóre 6-6. A pokud bychom počítali s tím, že v posledním kole třeba prohrají s Japonskem, tak samozřejmě už budou muset velmi vedlivě sledovat to dění v ostatních skupinách. 3 body a v záporné skóre to může být málo na postup do vyřazovací fáze. Otázkou samozřejmě ještě je, jak se vyvine nebo jak dopadne ten druhý zápas tohoto hracího dne, když to vezmeme z pohledu Spojených států amerických, Mexika a Kanady, ten souboj mezi Japonskem a Tuniskem, co se týče skupiny F. Tady v samotném závěru tedy Nizozemsko vede nad Švédskem 5-1. Už začal nastavený čas, který by měl trvat 5 minut. Hakpo odešel ze hry, ani on tedy neskompletuje hat-trick a místo něj dostává šanci v tom přidaném časovém úseku Lang. Bergvall, švédský středopolař, má míč a byl faulovaný. Provinil se Hrafenberg ve středu hrací plochy a tak Švédové mohou rozehrávat. Míči Zeneli, po něm Lindelof, Gudmundsson a budeme také informovat posluchače Radiožurnálu o tom, jak probíhá tento duel. Končí první z pěti přidaných minut a Nizozemsko vede nad Švédskem 5-1 ve chvíli, kdy švédský forward Jekeres se zkusil dostat do zakončení. Nizozemci vstoupili mnohem lépe do zápasu, už v páté minutě to byl Broby, kdo otevřel skóre a stejný hráč se prosadil také v minutě 17. Mimochodem Broby byl jedinou změnou v základní sestavě Nizozemců oproti tomu prvnímu duelu na turnaji, ve kterém remizovali s Japonskem 2-2. Dva góly Brobyho tedy znamenaly vedení Nizozemců po první půli 2-0. Následně v úvodu druhé půle dvakrát skóroval také Hakpo, nejprve v 47. minutě, pak také ve 54. minutě. Se Švédy to v tu chvíli vypadalo zle, o něco lépe to pro ně vypadalo při pohledu na skóre v 59. minutě, kdy střídající Elanga korigoval na 1-4, jenže před pár okamžiky v 89. minutě se mezi střelce zapsal také střídající Somerville na straně Nizozemců a tak na přelomu druhé a třetí nastavené minuty Nizozemsko vede na Švédském 5-1. Přímý přenos závěru tohoto duelu můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A my tedy pokračujeme v tom závěru duelu dvou evropských celků na mistrovství světa. Houstonu Nizozemsko vede 5-1 ve chvíli, kdy sudí Oliver ukazoval ke střídačkám. A čeká se tedy ještě jedno střídání v tomhle duelu, ve kterém Nizozemsko míří za vítězstvím a třemi body. Straut přichází do hry, takže Švédové stáhli Gudmundssona. To je ta změna pro ty závěrečné desítky sekund. Už jsme za polovinou a nastaveného času. A Švédové si tam teď hledají ten míč ve vzduchu, ale nakonec ho našel Somerville, takže Nizozemci u balónu toho rohového praporku a vazovat budou Švédové. Somerville tam ale zůstal ležet na zemi. Zeneli ho okamžitě utěšuje, řekněme. Nevím, jestli tam byl nějaký úder do obliče, nebo jestli balónem dostal Somerville do hlavy, každopádně do akce povolání lékaři. Tak koleno tam trefilo Somervilla poměrně tvrdě do hlavy toho rohového praporku. V první chvíli to nebylo úplně dobře vidět a teď tedy fotbalista West Hamu je v péči lékařů, masérů, doktorů, zkrátka všech, kteří by mohli trošku mírnit nějaký ten bolestivý stav tohle hráče, který před šampionátem měl na kontě 3 reprezentační starty a 1 gól. No a tady na šampionátu v prvním zápase základní sestava, ve druhém duelu nástup do hry jako střídající hráč, ale každopádně v obou případech Somerville zapsán mezi střelce. Takže velmi povedený šampionát zatím pro tohle hráče, který letos v říjnu oslaví 25. narozeniny. Švédský útok, ve kterém je teď Elanga, v začínající páté nastavené minutě Nizozemci vedou 5-1. Ali si hledá střeleckou pozici, stále Ali před hranicí vápna, ale nedokázal přihrát nakonec Bergvallovi. Nizozemci mu vypíchli míč. Bergvall ale nakonec přece jenom u balónu, poté co Švédové sebrali odražený balón. Na rohu vápna teď spolupráce, ve které byl Jekeres, ale trošičku mu dochází, řekl bych, síly. Jekeres teď zády k brance, dá si prostor, jak přihrát. Dobrý centr od Lagerbielkeho a byl to Van Dijk, kdo odvrátil na rohový kop, což možná bude to úplně poslední, co uvidíme v tomhle zápase, kdy stále mimo hrací plochu je ošetřovaný Somerville, takže Nizozemci se teď brání o 10. A Švédové budou rozehrávat ještě jeden rohový a kop. Centr, který míří na zadní tyč. Dobrý balón a Verbruchen musel lapit hlavičku Lagerbielkeho. Solidní zákrok od nizozemského golmana, který tedy je tím posledním, kdo se dotkl míče, protože zápas v tuhle chvíli končí. Nizozemsko poráží Švédsko 5-1. Domácí tým z pohledu zápisu o utkání, tedy Nizozemci v Houstonu šli do vedení v 5. minutě, kdy skóroval Broby. Stejný hráč se zapsal mezi střelce v 17. minutě. První půli tedy Nizozemci vyhráli 2-0. Pak v půli druhé půle dvakrát skóroval Chakpo a Nizozemsko už vedlo 4-0. Ale po hodině hry to byl střídající Elanga, kdo korigoval skóre z pohledu Švédů. Na konečných 5-1 pro Nizozemsko, ale uzavřel Somerville a Nizozemsko tak porazilo Švédsko 5-1.
9: Děkujeme Tomáši Petrovi. Já jenom připomenu další program fotbalového mistrovství světa. Za hodinu a pár minut se o průběžné

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy má Anna Horáčková. Většina českých poslankyň čelí psychickému násilí, ukázal to výzkum. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další ukrajinští politici. Fotbalisté Německa budou hrát na mistrovství světa o druhé vítězství, nastoupí proti pobřeží Slonoviny. A počasí zítra čekejte nejdřív slunečno, během dne až zataženo s přeháňkami a bouřkami a teploměry ukážou až 34 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
0: Přes 80% českých poslankyň se setkává s psychickým násilím. Ukazuje to výzkum nevládní organizace Forum 50% s pražskou kanceláří nadace Friedricha Eberta. Od loňského listopadu do letošního března se ho zúčastnilo 41 z 67 poslankyň z různých stran a hnutí. Poslankyně se setkávají například se zastrašováním, výhruškami nebo slovními útoky. Často jde o útoky v online prostředí. S násilím se ale političky setkávají i přímo v poslanské sněmovně. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD by se poslankyně neměly bát takové chování hlásit.
2: Bych chtěl vyzvat, pakliže jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
0: Dnešní tropické teploty doprovázejí i bouřky. Teď jsou na jihu Čech, míří taky k Havlíčkovu Brodu, ale taky na Opavu. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly taky Liberecko a Jablonecko. A zhruba ke 30 případům pak vyráželi hasiči na Vysočině. K neobvyklému případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami bude v Česku platit i zítra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vrátil řád Bílé orlice. Polákům zároveň poděkoval za podporu Kyjeva v obraně před ruskou agresí. Nejvyšší polské státní vyznamenání Zelenskému včera odebral prezident Karol Navrocky. Důvodem bylo pojmenování ukrajinské jednotky po hrdinech ukrajinské povstalecké armády. Ti se ale za druhé světové války podíleli na masakrech Poláků. Pro většinu Ukrajinců je skupina přesto symbolem boje za nezávislost.
3: Polský premiér Donald Tusk na sociální sítě napsal, že konflikt mezi Polskem a Ukrajinou dělá radost Vladimíru Putinovi a šokuje spojence. Prezidenti Karol Navrocky a Volodymyr Zelenský by podle něj měli emoce usměrňovat a ne podněcovat napětí.
4: Nemůžeme zapomnět o naší historii.
3: Včera prezident Navrocky zdůvodnil odebrání řádu Bílé orlice prezidentovi Zelenskému tím, že Polsko musí dbát o čest polských obětí volyňských masakrů. V reakci na Navrockého rozhodnutí se svých

0: Polských vyznamenání vzdali i ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sybiha, šéf prezidentské kanceláře Kirilo Budanov nebo ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasil Bodnar. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
1: Jedinečná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké funguje v Česku už 5 let. Vznikla jako součást projektu Světluška nadačního fondu Českého rozhlasu. Nabízí přes 110 zařízení, která usnadňují každodenní život lidem se zrakovým postižením. Jejím hlavním cílem je umožnit klientům, aby si pomůcky vyzkoušeli ještě před jejich zakoupením, říká vedoucí půjčovny Andrea Hlaváčková.
2: Že tady ty pomůcky jsou všechny drahé. Malá čtečka a velikosti flešky stojí 65 tisíc a telefon prostě jednoduchý s tlačítkama stojí 15 tisíc. Takže proto tady jsme, aby si lidi opravdu vyzkoušeli, jestli opravdu chtějí za tolikhle peněz tu pomůcku, jestli je to, co jim vyhovuje.
3: Sport. Na mistrovství světa ve fotbale bojovali o body Nizozemci proti Švédům, informace má Tomáš Petr.
4: Zápas před pár minutami skončil, Nizozemsko vyhrálo 5-1, dvakrát se za vítěze trefili Broby a Hakpo, a pátý gól pak přidal střídající Summerville, za Švédy korigoval skóre Elanga. Nizozemsko-Švédsko 5-1. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Ve 22 hodin začne utkání Německo pobřeží Slonoviny, pak se budou hrát ještě duely Ekvádor Curaçao a Tunisko-Japonsko. Motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny České republiky z druhé pozice, stejně jako ve třetím tréninku stlačil v kvalifikaci čas na Masarykově okruhu v Brně pod 1 minutu a 58 sekund.
6: Splním svoje mediální povinnosti, pak už budu mít klidnou hlavu a užiju si zbytek víkendu, protože nejvíc ve stresu jsem byl z té kvalifikace, ale to je pro mě hrozně důležitý. Start z první řady mi hodně pomůže na to, abych to dotáhl zítra do konce. Jsem spokojený, nebyl to vůbec jednoduchý tady v tom horku. Čas pod 58 jsem úplně nečekal, když asfalt měl 50 stupňů.
5: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede zítra ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na pražském okruhu u Ořechu a Zvěř na D5 za Berounem. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 brzdí provoz omezení za odbočkou na Stodulky. Mezi 20. a 18. kilometrem se projíždí jen levým pruhem, počítejte s téměř 10-minutovým zdržením. Na D5 z Plzně do Prahy opatrně za Berounem řidiči hlásí pohyb zvěře na 15. kilometru.
9: Na kilometru 15,5 se přikrájí pase Srnka.
8: Na D1 pozor při průjezdu Ostravou směrem na Brno. Před sjezdem na Frýdek Místek na kilometru 362 leží na vozovce předmět. Jízdy vám mohou komplikovat silné bouřky, a to hlavně ve středních, východních a jižních Čechách. Voláte ze silnice 3 z Benešova na Prahu v okolí Senohrad.
10: Na vozovce zůstává opravdu velký množství vody a je to poměrně nebezpečné, musí se jet velmi opatrně.
8: Na Trojce, tentokrát mezi Veselým nad Lužnicí a Soběslaví u Řípce, spadl na vozovku strom, i tam zpomalte. A silnice 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice je za sjezdem z D3 uzavřený. U Horsického rybníka bourala 2 osobní auta. Objíždět se dá třeba po silnici kolem dálnice a pak přes Dynín a Záblatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude slunečno, později zataženo s přeháňkami a teploty až 34 stupňů. Tolik zprávy.
11: 21 hodin 6 minut posloucháte Radiožurnál Sport. V našem vysílání už jsme zmiňovali, že se poměrně daří českým tenistkám na travnatých turnajích, a to tak, že Marie Bousková bude zítra hrát finále v Nottinghamu a Linda Nosková si o titul zahraje v Berlíně, ale ještě víc než českým tenistkám se daří těm americkým tenistkám i tenistům, protože obě soupeřky těch českých tenistech budou Američanky. V Berlíně proti Noskové nastoupí Jessica Pegulová, no a v Nottinghamu proti Bouskové se představí Emma Navarová. To je taky Američanka, ale i když se podíváme na jiné turnaje, tak i tam najdeme spoustu amerických vlaječek. Třeba v Londýně v tom mužském singlu ve finále nastoupí Tommy Paul, tedy Američan, proti Argentinci Francisku Cerundolovi. No a v Německu, tedy v Halle, na turnaji ve finále to bude čistě americký duel Taylora Fritze a Francise Tiafoua.
7: Radiožurnál Sport
12: a Adam Procházka.

0: 21 hodin 11 minut posloucháte Radiožurnál Sport a pokud nás posloucháte pravidelně, tak jste si určitě všimli novinky na fotbalovém mistrovství světa a to takzvaných ochlazovacích nebo osvěžovacích pauz. Samozřejmě horko sužuje sportovce i v jiných disciplínách než jenom ve fotbale. Ve velmi teplém letním počasí proběhlo například v areálu Otrokovického štěrkoviště a v okolí mistrovství České republiky v dlouhém triatlonu, trať složenou z 3,8 km plavání, 180 km na kole a maratonského běhu zvládl v nejrychlejším čase brněnský závodník Lukáš Kočař. A poprvé v kariéře tedy vybojoval titul republikového šampiona. V cíli s ním mluvil Tomáš Perutka.
1: Lukáš, je první titul v kariéře v dlouhém triatlonu. Jak vám to zní, Lukáš Kočař, mistr republiky v dlouhém triatlonu?
2: Jo, jak určitě, jak je to hezký, no. Další takový, jak říká taťka, můj postupný cíl splněný, takže určitě příjemný. A vlastně jsem hrozně rád, že jsem se rozhodl tady v Otrokovicích jako poprvé startovat, protože ten závod byl hrozně hezký. Dneska teda akorát to počasí to udělalo takový trošku. No, řekl bych to takhle, že na to nikdy nezapomenu.
1: Teploměr ukazoval odpoledne 33 stupňů, tak nějaký extrémnější závod už jste zažil?
2: Popravdě asi jo, jel jsem vlastně Ironmana v Klagenfurtu tři nebo čtyři roky zpátky a tam bylo myslím 37, no, takže a tam jsem teda nedokončil, tam jsem skončil asi na nějakým 23. kilometru tam v jezeře, takže dneska naštěstí konečně jsem takhle tady v těchto podmínkách jako závod dokončil.
1: Jaká byla taktika vzhledem k té předpovědi počasí, museli jste to asi nějak přizpůsobit?
2: Jo, určitě, no, tady myslím si, že za těchto podmínek jako je klíčový, aby člověk prostě jel tak nějak podle pocitu a vlastně ideálně se prostě nedostal úplně do takového stavu přehrátí, protože potom už to je hrozně těžký jako se z toho nějakým způsobem dostat, jo. To tělo prostě, jakmile dostane určité teploty, tak potom vlastně člověk už s tím nic nenadělá a buď jako fakt musí někde zastavit a fakt a dlouho se jako schladit, aby ta tělesná, ta core teplota jako klesla a nebo prostě hrozí aj potom nějaký zdravotní potíže, což si myslím, že tady v těchto podmínkách jako určitě hodně lidí to tady možná zažilo.
1: Dokážete odhadnout, kolik jste vypil tekutin během toho závodu?
2: No já jsem si to myslím počítal na kole, že to bylo kolem 7 litrů, potom ještě v prvním depu něco před závodem lehce, no a nabiju si myslím každou hodinu taky to byly skoro 2 litry, takže to je 6. Takže si to je 13-14 litrů, no něco takového a vlastně myslím si pořád jako jsem doběhl relativně dehydratovaný, takže já jako fakt, když takhle se hodně potím, tak dokážu za hodinu vypotit 4 litry, no takže jestli to byl 8-hodinový závod, tak kdyby to bylo fakt takhle extrémní, tak to je 24 litrů, jestli to správně počítám, což teda tohle jako asi nebylo dneska v tom závodě, ale myslím si, že jsem ztratil klidně 18 litrů tekutin. No.
1: Díval jsem se, že jste si dával i z ledu pás kolem krku?
2: Měli jsme nějakou strategii, že vlastně jsme měli naplněný ponožky nějaký starý už vyřazený, co jsem měl a do toho jsme dali ledy, no, aby to nějakým způsobem vydrželo. Protože oni se jako vlastně takhle ledy dávají, člověk si to potom sype jako pod dres, ale mně přijde, že to vždycky propadává jako hlouběji v tom dresu a občas to vypadne, že to je taky nepříjemný, ale v té ponožce to krásně jako drželo i se to jako tak rozpouštělo postupně, takže mě to vždycky vydrželo třeba půl toho okruhu běžecky, takže to bylo fajn.
1: Jak ten titul oslavíte?
2: No, jak myslím si, už tady to jako ten cíl, že byl jako fajn hrozně, teďka vyhlášení taky, takže asi nějaký větší oslavy nebudou, no, uvidím.
1: Já jenom doplním pro posluchače, šampaňské v cíli chutnalo?
2: Jo, bylo výborný, aspoň nějaký takový cukry a vlastně ten alkohol je nějaká energie.
1: Říká nový mistr republiky v dlouhém triatlonu Lukáš Kočař z Otrokovic, Tomáš Perutka, Radiožurnál.

0: 21 hodin 19 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Už jsme mluvili o tom, že motocyklový jezdec Filip Salač skončil druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky v Brně v kategorii Moto 2 a zítra tak odstartuje do závodu mistrovství světa z první řady. Teď tu máme ze stejného šampionátu jednu čerstvou novinku, a to takovou, že vedoucí jezdec šampionátu MotoGP Ital Marco Bezzecchi byl kvůli konfliktu s traťovými maršály vyloučen ze zítřejší velké ceny České republiky v Brně. Podrobnější informace zatím nemáme, až je budeme mít, tak o nich samozřejmě uslyšíte.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 12. Chlupovických. Jsou dobrý poránu, když je člověk.

0: Posloucháte radiožurnál Sport. Připomínám jeden výsledek, o kterém jste mohli slyšet v našem vysílání. Fotbalisté Nizozemska porazili na mistrovství světa Švédsko 5-1, ani ne 40 minut, a začne další zápas, konkrétně mezi Německem a Pobřežím Slonoviny. Teď se ale vrátíme k jedné raritní červené kartě, kterou dostal fotbalista Paraguaye Miguel Almiron. Jeho tým porazil Turecko 1-0. Almiron ale šel ještě před poločasem ze hřiště, protože si při komunikaci k soupeři zakryl ústa.
1: Útočník, nebo chcete-li záložník Paraguaye Miguel Almiron, byl vyloučen před několika minutami poté, co si zakryl ústa a něco v přerušené hře pronesl k Turkovi Maldurovi. To je jedno z nových pravidel na mistrovství světa ve fotbale. Hráči si nesmí zakrývat ústa při tom, když něco někomu říkají. If a player covers his
2: mouth and says something. Pokud si hráč zakryje ústa, řekne něco a důsledkem toho je obvinění z rasismu, pak ano, musí být vyloučen. Musíme předpokládat, že řekl něco, co říkat neměl. Jinak by si přece ústa nezakrýval, ne?
3: Říkal už v březnu pro televizi Sky Sports šéf Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino s tím, že bude na mistrovství světa zavedeno nové pravidlo, které má zakrývání úst zamezit. A teď byla poprvé nová regule v akci a ačkoliv si prvně rozhodčí zakázaného chování Paraguajce Almirona nevšiml, tak po zhlédnutí videa měl jasno. Miguel Almiron byl vyloučen už na konci prvního poločasu a tak jeho americkou reprezentaci v duelu s Tureckem dost oslabil, což potvrdil i jeho spoluhráč Julian Enciso.
4: Samozřejmě ta červená karta bolí. Je pravda, že ta pravidla jsou teď zkrátka složitá. Vy jste ten zápas sami viděli, já k tomu moc říct nemůžu. Ve výsledku jsme cítili, že hrajeme proti všem. Cením si mentální odolnosti svých spoluhráčů a celého týmu. A ve finále Bůh je spravedlivý, proto jsme vyhráli.
3: Říkal Enciso po vítězství Paraguaye 1-0 nad Tureckem. Hráči byli před turnajem na nové pravidlo upozorněni. Miguel Almiron se ale přesto zapsal do dějin jako první fotbalista, který byl za zakrytí úst vyloučen. Podle webu The Athletic nic nenasvědčuje tomu, že by Almiron řekl něco urážlivého. Možná i proto paraguajský trenér Gustavo Alfaro trochu zavtipkoval na tiskové konferenci.
5: Řekl jsem mu, měl si mu to říct v guaránštině, té nikdo nerozumí. Kdybys mu řekl, ať jde někam, čemu by asi rozuměl. Taky nevím, co mi nadávali v turečtině. Myslím si, že to byl prostě reflex. Nic se nestalo.
3: Pro kontext, guaránština je jazyk, kterým mluví asi jen 6 milionů lidí, a to hlavně právě v Paraguaji, kde je také vedle španělštiny úředním jazykem. Fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát k celé situaci říká.
6: Je to zvyk, myslím si, že ty kluci to dělali dlouhodobě, teďka bylo to moderní vůči kamerám, ale je to prostě nový pravidlo, musí si na to ty hráči zvyknout a je pravda, že někdy samozřejmě to může být zvyk a můžou si tak jako povídat mezi sebou a musí na to dávat velký pozor.
3: Dodal Pavel Horvát k první červené kartě za zakrytá ústa. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: 21:30. Čas zpráv a Anny Horáčkové. Izraelské údery v Libanonu dnes nepřežilo nejméně 20 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizballáh na to odpovědělo 50 střelami, které mířily na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely včera odpoledne. Pokračující konflikt ohrožuje jednání o míru mezi Spojenými státy a Izraelem. Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů se od července rozšíří a firmy budou muset evidovat taky nástup všech nových zaměstnanců. Dosud se taková povinnost týkala pouze nahlašování cizinců. Státní úřad inspekce práce považuje změnu za důležitý krok, který přispěje k větší transparentnosti pracovního trhu v Česku. Podle mluvčího Richarda Kotrbáče navíc zabrání některým případům nelegálního zaměstnávání. A v Egejském moři začala expedice skupiny archeologů z východních Čech. Plaví se v replice pravěkého člunu, vydlabaného z jednoho kusu dubu. Za 9 hodin dnes urazili 48 kilometrů, oznámil to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý. Expedice Monoxylon má nejméně 10 etap a měří zhruba 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos na východním pobřeží Řecka. Archeologové doufají, že námořní experiment lépe objasní, jak se lidé v mladší době kamenné plavili v téhle části Egejského moře. Sport. Fotbalisté Nizozemska mají na mistrovství světa 4 body. Po úvodní remíze s Japonskem porazili Švédsko 5-1. Za necelou půl hodinu nastoupí Německo proti pobřeží Slonoviny. Pak se budou hrát ještě zápasy Ekvádor Curaçao a Japonsko Tunisko. A čeští volejbalisté vyhráli zápas Evropské ligy nad Španělskem 3-1 na sety. Udrželi si tak naději na postup do semifinále. Zítra budou hrát ještě v Gruzii proti domácím. Ani vítězství ale českému týmu nemusí zaručit postup.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D1 za Rousínovem a zdržení na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova počítejte s překážkou za Rousínovem. Na kilometru 221 je kvůli odstavené dodávce uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Místo je označené šipkou. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem je uzavřený pravý pruh. V levém pruhu se zdržíte do 10 minut. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary hořel autobus a požár už je uhašený, průjezd je ale stále omezený, projíždějte tedy opatrně. Na silnici 24 z Veselí nad Lužnicí do Lomnice nad Lužnicí je za sjezdem z D3 zřejmě stále ještě uzavřená po nehodě, havarovala tam dvě osobní auta. Objíždět se dá po silnici kolem dálnice a přes Dynín a Záblatí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, a to i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů. To byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 21 hodin 37 minut dál posloucháte Radiožurnál Sport. Dění ve sportovním světě přineslo dnes několik příjemných výsledků pro české fanoušky. Přesvědčíme se o tom teď ve sportovním přehledu, který připravil znovu František Kuna. Ještě jednou hezký večer.
1: Dobrý večer. Čeští fotbalisté začali s přípravou na poslední zápas ve skupině mistrovství světa. Po prohře s Jižní Koreou a remíze s Jihoafrickou republikou nastoupí ve čtvrtek ráno našeho času na Aztéckém stadionu proti domácímu Mexiku. V sobotu trénovali v Mansfieldu jen hráči, kteří ve čtvrtek nenastoupili nebo zasáhli jen do části utkání. Chyběl i obránce David Jurásek. Jeho zranění je podle asistenta reprezentačního trenéra Jana Suchopárka vážnější.
2: Pro Davida patrně končí mistrovství světa, jde o svalové zranění, ale uvidíme ještě přece jenom i v jednání, jestli hráč zůstane nebo ne. Je to celkem brzký tohleto řešit. Stalo se to na předzápasovém tréninku. David měl být v základní sestavě. Určitě nám to všem líto, že k tomu zranění došlo. Ostatní jsou v pořádku.
1: Národní tým se bude v Texasu chystat do pondělí. V úterý ráno tamního času odletí do Mexico City, kde ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času nastoupí v přímém přenosu Radiožurnálu Sport proti výběru domácích. Případný postup do play-off šampionátu s velkou pravděpodobností zajistí Čechům pouze výhra.
0: A fotbalisté Nizozemska mají na turnaji první výhru. Švédsko porazili vysoko 5-1. Ve 22 hodin začne zápas Německo pobřeží Slonoviny. Ve 2 hodiny po půlnoci pak Ekvádor Curaçao a v 6 hodin ráno českého času začne utkání Japonsko-Tunisko.
1: Tenistka Linda Nosková bude hrát v finále turnaje v Berlíně. Alexandru Ealaovou z Filipín porazila 6-2 a 6-4. O titul bude hrát s Američankou Pegulaovou.
0: I Marie Bousková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bousková utká s Američankou Navarovou.
3: Marie Bousková je na turnaji i po semifinálovém duelu bez ztráty setu. Karolínu Plíškovou porazila 6-4 a 6-1 a během zápasu přišla o podání jednou. Na okruhu WTA si Bousková zahraje 10. finále a pokud by se jí podařilo vyhrát, byl by to pro ní první titul na travnatém povrchu. Česká tenistka zatím v kariéře vyhrála 3 tituly. Finále turnaje uprostřed Velké Británie se bude hrát v neděli a vítězka dostane přes 22 tisíc dolarů, tedy více než 500 000 korun. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
1: Motocyklista Filip Salač zajel v kvalifikaci na Velkou cenu České republiky druhé místo v kategorii Moto 2. Český jezdec nestačil na Masarykově okruhu pouze na Kolumbijce Alonza, na kterého ztratil 0,2 sekundy. Salač byl druhý už po úvodních pokusech, což podle něj bylo s ohledem na tropické teploty klíčové.
4: Jo, já jsem věděl, že tady v tom horku musíte zajet kolo v prvním výjezdu, protože ta motorka potom, když zastavíte, tak se začne přehřívat a už je to pomalejší, nemá takový výkon a ono to je zná, když pak jedem na tisícinky. Takže já jsem rád, že se mi to povedlo hnedka v tom prvním kole. Udělal jsem tam malou chybku, která mě možná stála to pole position, ale já jsem za to druhé místo možná radši, než bych byl první.
1: Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede zítra ve 12 hodin a 15 minut. Kvalifikaci v MotoGP ovládl Japonec Ogura, v sérii Moto 3 uspěl Španěl Almanza. V Brně se jel i další závod.
5: Sobotní sprint královské kubatury MotoGP vyhrál italský závodník Francesco Bagnaia. Druhý dojel vítěz předcházející kvalifikace Japonec Ai Ogura. Ten odstartuje z první příčky i do nedělního závodu, který na brněnském autodromu začne ve 2 hodiny odpoledne. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Cyklista Matyáš Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V dnešní časovce dojel čtvrtý. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého ztratil Vacek 11 sekund. A celkově ztrácí Vacek na Pogačara 4,5 minuty. Zítra se jede poslední etapa, měří 150 km a má i 2 stoupání nejvyšší kategorie.
1: Čeští volejbalisté mají stále šanci na postup do semifinále Evropské ligy. V předposledním zápase vyhráli nad Španělskem 3-1 na sety. Konečný výsledek je ale to jediné, s čím je trenér Jiří Novák spokojený. Po úvodních dvou vyhraných setech to podle něj nebylo ideální.
6: A třetí set jsme přestali prostě jednoduše podávat, udělali jsme 8 chyb, přestali jsme hrát v poli. Takovýhle vždycky je výsledek. No. Furt jsme nepoučitelní, furt prostě víme, co k těm dobrým výsledkům vede a furt si myslíme, že to tak není. No. Tak je to tak.
0: Češi budou hrát ještě proti domácí Gruzii. Ani výhra, ale postup nemusí zaručit. Záležet bude na ostatních výsledcích. Z dohromady 27 reprezentací jsou v neúplné tabulce Češi 7. Postupují 4 týmy.
1: A čeští hokejbalisté vyhráli první zápas na domácím mistrovství světa. V Ostravě porazili na úvod turnaje Finsko 8-6. Zítra v 15 hodin a 45 minut nastoupí národní tým proti Kanadě. Ve skupině čeká reprezentaci ještě Slovensko, Spojené státy a Švýcarsko.
0: A tím končí náš poslední dnešní velký sportovní přehled. Opět za něj děkujeme Františku Kunovi.
1: Hezký večer, hezký poslech.

0: 21 hodin 45 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Často se bavíme o fotbalovém mistrovství světa a pokud se ptáte, kdy budou hrát čeští reprezentanti, tak ty čeká poslední zápas v základní skupině ve čtvrtek ráno od 3 hodin. A to bude samozřejmě klíčový zápas. Samozřejmě by za určitých okolností mohla stačit i remíza, ale je to v podstatě, pokud bychom chtěli být realisti, výhra pro Česko anebo konec na turnaji. Takže na to si budeme muset počkat. Každopádně do této situace se Češi dostali hlavně po remíze s Jihoafrickou republikou 1-1. No a zajímavé bylo i vyjádření trenéra Miroslava Koupka po zápase, který ten výkon českých reprezentantů ohodnotil pozitivně. Tak nás teď zajímá, co třeba na to říkal generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. To by měl vědět náš reportér Lukáš Michalík, kterého zdravíme do Spojených států a rovnou mu předáváme slovo.
1: Krásný den z Texasu. Pavel Nedvěd tedy předstoupil před novináře před několika málo desítkami minut. Byla to první otázka, kterou dostal na to, jak on vnímá ta slova Miroslava Koupka, jaký jeho je názor na ten zápas s Africkou republikou, který tedy nakonec skončil remízou 1-1. Pavel Nedvěd mluvil o tom, že nemá rád takové ty rozhovory bezprostředně po zápase, kdy člověk ještě hodnotí zápas v emocích. Na druhou stranu trenér Miroslav Koubek měl nejprve tedy rozhovor do televize, ale pak měl také nějaký čas si utřídit myšlenky a až po několika desítkách minut předstoupil před novináře na oficiální pozápasovou tiskovou konferenci, to jen tak na okraj. Trochu se tedy zastal Miroslava Koubka, že to myslel tak, že Češi dobře vstoupili do jednotlivých poločasů, že měli i některé slušné šance. Na druhou stranu pak Pavel Nedvěd dodal, že nechce ten výstup Miroslava Koubka nějak omlouvat a že z jeho pohledu to zase tak pozitivní nebylo, že poté se respektive Češi hodně zatáhli po těch slušných úvodech. Bylo to z jejich strany hodně defenzivní a nějaké výkony Pavel Nedvěd označil, že zůstali za očekáváním, takže rozhodně to nebylo úplně pozitivní hodnocení ze strany Pavla Nedvěda. Na druhou stranu bylo z něj cítit, že nechce na mužstvo vytvářet nějaký větší tlak před tím klíčovým zápasem v Mexiku.
0: To říká Lukáš Michalík, náš reportér přímo ve Spojených státech v dějišti fotbalového mistrovství světa. Bavíme se samozřejmě o tom, jaká je nálada v českém kempu. Každopádně pomalu se blíží ten klíčový zápas proti domácímu Mexiku, to už jsem zmiňoval, ještě předtím několik dní příprav. Tak co ještě ses Lukáši od Pavla Nedvěda dozvěděl?
1: Ještě se tedy krátce vrátím k tomu zápasu s Jihoafričany, protože my jsme před dnešním tréninkem měli možnost mluvit i s asistentem trenéra Janem Suchopárkem. Ten mluvil o tom, že tu velkou kritiku, která se snesla na národní tým nejen z řady českých fanoušků, ale i od třeba zahraničních expertů, takže ji nevnímá, že nemá sociální sítě, že má pouze WhatsApp a tam samozřejmě se nic takového nepřečte. Pavel Nedvěd oproti tomu přiznal, že tu kritiku vnímá, že se k němu dostala a že ji i svým způsobem chápe. A abych se teď dostal k tomu zásadnímu, co jsme se ještě dozvěděli od Pavla Nedvěda, mám tu napsané poznámky. Nemyslí si, že by Češi měli být nějakým způsobem víc unavení, že by měli chybět síly, protože podle dat údajně Češi naběhali o 6 kilometrů víc než Jihoafričani. My jsme totiž vlastně mluvili s Ladislavem Krejčím po zápase, on mluvil o tom, že se dost možná bude muset trochu proměnit tréninkový proces. Pochopil jsem z toho, že podle Krejčího Češi trénují moc a i proto nemají v závěrech zápasu síly. Pavel Nedvěd mluvil o tom, že uvnitř realizačního týmu neustále nějaké debaty o různých proměnách tréninkového cyklu probíhají, takže je dost možné, že se něco měnit bude. Konec konců ten dnešní trénink byl takový specifický, protože na hřišti v Mansfieldu trénovalo jen 12 hráčů do pole a 3 golmani a vesměslo tedy o hráče, kteří buď nenastoupili do zápasu s Jihoafričany vůbec, nebo hráli jen jeho část. Jedinou výjimkou byl golman Matěj Kovář. No a samozřejmě téma velké je taky David Jurásek, který podle Jana Suchopárka s největší pravděpodobností na šampionátu dohrál a podle Pavla Nedvěda dohrál. On si přivodil svalové zranění před tím posledním utkáním A také se mluvilo na tiskové konferenci s Pavlem Nedvědem o tom, jestli v týmu je pořád ten oheň, který chtěl zažehnout vráčí trenér Miroslav Koubek po té, co se stal tedy hlavním koučem národního týmu. No a Pavel Nedvěd demonstroval na případu Davida Juráska to, že v tom týmu pořád oheň vidí, protože Jurásek i přesto, že je zraněný a s největší pravděpodobností tedy už rád nebude, tak chtěl zůstat s týmem ve Spojených státech. Byla na tom samozřejmě shoda i s vedením Slávie, takže je to v tomto ohledu všechno v pořádku. Ještě tady mám poznamenáno herní styl, to je také velké téma, že Češi nehrají vůbec aktivně, to je potřeba říct, aktivně a atraktivně, tedy hlavně, že jim chybí leckdy v některých herních pasážích odvaha. Pavel Nedvěd mluvil o tom, že Češi musí vycházet ze zabezpečené defenzivy. Podle něj si na mistrovství světa sice v porovnání s baráží vypracovali víc šancí, ale i tak je to podle Pavla Nedvěda málo, hlavně v té celosvětové tedy konkurenci. Samozřejmě hodně důležitý bude ten zápas Mexiku, klíčový, rozhodne o tom, jestli Češi půjdou dál nebo pojedou domů. Pavel Nedvěd zmínil za hlavní klíč momentální formu, maximální momentální formu, to, aby Čechům vyšel den, aby Miroslav Koubek trefil sestavu a taktiku, o čemž tedy Pavel Nedvěd nepochybuje, protože Miroslav Koubek je samozřejmě velký taktik. Pavel Nedvěd mluvil o Mexičanech jako o velmi vyzrálém týmu, dobře brání, umí držet balón, jsou nebezpeční dopředu, ale dokud Češi žijí, tak podle Nedvěda musí hrát do poslední sekundy. Ještě mluvil o tom, jestli na hráčích není zbytečně velký tlak. On mluvil o tom, že samozřejmě všichni fotbalisté z Česka na šampionátu zažívají atmosféru mistrovství světa a poprvé tlak na sobě cítí, ale omlouvat to nechce. To se může stát, že to ovlivní výkon jen v tom prvním zápase, pak už ale to musí hodit za hlavu a podle Nedvěda musí Češi předvést diametrálně lepší výkon než těch v předchozích zápasech, aby tedy zvládli Mexičany porazit na jejich domácím stadionu. Poslední téma, Hugo Sochůrek dnes vypadal velice dobře na tréninku, teprve 18-letý spartianský talent, který se dostal na mistrovství světa navzdory pouhým 7 startům v české nejvyšší soutěži. Budu citovat Pavla Nedvěda, je tu proto, že patří mezi 26 nejlepších hráčů v Čechách, nabírá zkušenosti, bude nedílnou součástí v dalších letech, ale nemyslím si, že by tak mladého hráče trenér Koubek hodil do tak velké jámy, čímž myslel tedy zápas v Mexiku. Má na čem pracovat. Pavel Nedvěd s Hugo Sochůrkem bude mluvit. Je to skvělý hráč, který týmu tedy ještě určitě pomůže v následujících letech, ale jak už jsem zmínil, a je to jasné tedy ze slov Pavla Nedvěda, není moc pravděpodobné, že by právě Hugo Sochůrek do toho posledního zápasu ve skupině na Aztéckém stadionu proti Mexiku nastoupil.
0: Tak to byl vyčerpávající informační servis přímo z místa z Texasu od našeho reportéra na fotbalovém mistrovství světa Lukáše Michalíka. Lukáši, ještě než se rozloučíme, zmiňoval si ten důležitý zápas Česko-Mexiko, samozřejmě nehledě na to, jak to dopadne, tak se bude hrát vlastně v nádherné kulise. Já teď koukám na Aztécký stadion, na fotografie na internetu a to je nádhera. Jak se těšíš?
1: Těším se moc, musím říci, že ačkoliv nemáme úplně tedy štěstí na výkony českých fotbalistů tady na světovém šampionátu, tak máme extrémní štěstí na stadiony. Úvodní zápas s Jižní Koreou v Guadalajaře, impozantní stavba, ten stadion je v podstatě zasazený do takového kopce, vypadá to neuvěřitelně, moc se nám to všem líbilo. Poté druhý zápas zase úplně něco jiného, hypermoderní arena v Atlantě se zatahovací střechou, hrálo se pod zataženou střechou, to jsem ještě nikdy předtím nezažil, takže obrovský zážitek. No a to nejlepší, a nechci říkat nakonec, protože doufám, že cesta českého týmu šampionátem ještě bude pokračovat, ale ty už si to zmínil, Aztécký stadion, to je naprosto legendární stadion. Dokážu si představit v podstatě nic lepšího. Zažil jsem Wembley, teď se moc těším na tuto zkušenost. Bude tam víc než 80 tisíc fanoušků, tak já doufám, že Češi se s tím popasují dobře. Ještě jeden ten důležitý detail. Hrát se bude ve výšce vyšší než 2000 metrů nad mořem. Ještě tedy možná o takových 700 metrů výš než Guadalajara. Jsem sám zvědavý, jak se s tím Češi popasují. Ale budou muset, protože jak už jsme zmínili, musí zvítězit, s největší pravděpodobností jim play-off zajistí jen vítězství. Na závěr ještě dodám, že ten zápas, tedy velmi důležitý, se bude hrát ve čtvrtek ve 3 hodiny ráno českého času, samozřejmě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
0: Budeme se těšit, budeme doufat samozřejmě v úspěch českého národního týmu. Teď se tedy už loučíme s naším reportérem ve Spojených státech, s Lukášem Michalíkem. Lukáši, díky za informace a hezký den.
1: Díky, mějte se fajn.
0: Posloucháte dál Radiožurnál Sport, 21 hodin 55 minut a my se rovnou pokusíme spojit i s naším dalším reportérem přímo ve Spojených státech, s Františkem Typovským, který, pokud mám správné informace, tak sledoval zápas Nizozemska proti Švédsku. Ten zápas samozřejmě skončil vysokým vítězstvím Nizozemska 5-1. Tak se zkoušíme tedy spojit přímo na místo do Houstonu. Františku, slyšíme se?
2: Slyšíme se. Hezké odpoledne z Houstonu. Dobrý večer domů do Česká. Informace si měl, Adam, velmi správné. Byl jsem na utkání Nizozemsko-Švédsko, byl to ofenzivní karneval.
0: Tak co tě třeba nejvíc zaujalo, klidně můžeš popsat i tu atmosféru, protože ty jsi měl tu šanci sledovat samozřejmě přímo na stadionu.
2: Je to tak, ta atmosféra byla parádní vlastně celou dobu, už od časného rána, kdy fanoušci jak Švédska, tak Nizozemska svolali pochod na stadion, každý z trochu jiné části města. U Švédů tam těch fanoušků bylo méně a ten pochod byl kratší, měřil asi kilometr, kilometr a půl a zúčastnilo se ho asi 2000 lidí, ale u Nizozemců to bylo mnohem, řekněme, výraznější, protože Nizozemci těch šlo asi 5 kilometrů, zhruba nějakých 8-9 tisíc, protože se k asi 5000 fanoušků z Evropy přidali i fanoušci z Houstonu. A to proto, že místní klub Dynamo, který hraje MLS, tedy americkou fotbalovou ligu, i baseballový tým Astros mají oranžové dresy. Takže místní víceméně jenom vytáhli dresy svých klubů a stali se z nich na pár minut Nizozemci. Zúčastnili se toho pochodu, který byl opravdu dlouhý, měřil 5 kilometrů, což v teplotách někde kolem 30 stupňů, navíc v davu, muselo být opravdu hodně pekelné. Já jsem šel ten pochod v vozovkách taky jenom bokem, jsem sledoval tu atmosféru, která byla parádní, celému tomu vévodil ten známý nizozemský autobus, ze kterého duněly písničky, fanoušci tleskali, zpívali, skandovali. Dokonce zapalovali i světlice, to pravděpodobně byli příznivci z Evropy. Místní Texasané jenom nevěřícně zírali na to, co se děje, ale ta atmosféra se pak přenesla i na stadion a samozřejmě tomu extrémně dopomohl i ten zápas, kdy oba týmy útočili a Nizozemci byli jednoznačně lepší. Teď to možná i slyšíte, jak fanoušci Nizozemska projíždějí po silnici kolem mě a na takové kárce zvláštní a užívají si to velmi příjemné vítězství.
0: Tak to byla tedy atmosféra od Františka Typovského. Františku, nemáme za tolik času, blíží se zprávy, ale ještě se přece jenom zeptám na jednu věc. Už jsme mluvili o tom, že německý matematik, který předpověděl poslední tři vítěze mistrovství světa, Joachim Clement, typuje na vítěze toho letošního turnaje. Právě Nizozemsko, tak jak na tebe působil tenhle tým a myslíš si, že by mohl dojít až ke zlatu případně?
2: Po prvním zápase s Japonskem to byl velký otazník, protože Nizozemci samozřejmě moc dobře před turnajem věděli o této předpovědi, kterou si zmínil.

0: zachránit. Každopádně děkujeme za další vstup a těšíme se, až se uslyšíme znovu.
1: Naslyšenou z Justnu.
2: Jsme jediné sportovní rádio v Česku.
3: Je tu seriál přímých přenosů ze třech fotbalových stadionů z biatlonové střelnice a okruhu v Östersundu.
2: Vysíláme to nejlepší z českých stadionů.
4: Pešek nebo Haraslín. Haraslín napřahuje a je to gól.
2: I největších světových akcí.
5: Jiří Prskavec má zlatou olympijskou medaili.
2: V zimě.
6: Markéta Davidová vítězí hned v prvním závodě.
2: I v létě.
7: Barbora Krejčíková zatíná pěst a oslavuje svou životní víru.
2: K tomu mimořádné rozhovory.
8: Co se v té kabině dělo?
9: Tehdy jsme si říkali vlastně, že bychom chtěli dát aspoň jeden gol pro ty fanoušky.
2: A spoustu zajímavostí. Sport od rána do večera.
10: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Sport od rána do večera, nebo v posledních dnech samozřejmě fotbal od rána do večera, tak by se dalo popsat vysílání radiožurnálu Sport. Jenom připomenu, co nás čeká dnes a případně v noci. Už za necelou minutu začne zápas Německo-Pobřeží slonoviny na mistrovství světa, potom taky duely Ekvádor-Curaçao a Tunisko-Japonsko. Teď už zprávy.
10: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Anna Horáčková. Rusko dnes znovu bombardovalo ukrajinské Záporoží. Při útoku zemřelo nejméně 5 lidí. Více než třetina meteorologických stanic v Česku dnes naměřila teplotní rekordy. Fotbalisté Nizozemska porazili na mistrovství světa Švédsko 5-1. A počasí stále ještě pozor na bouřky. Zítra nás čeká další horký a dusný den. Teploty v neděli až 34 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
10: Taky dnes byl v Česku velmi horký den. Navíc než třetině stanic, které měří dlouhodobě, padaly teplotní rekordy. Vůbec nejtepleji 36 stupňů Celsia bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Takové počasí komplikuje práci hlavně lidem, kteří pracují venku, třeba asfaltérům.
11: Je teplo, no. Já když jedu k moři, tak mám rád třicítky, u moře to je parádní. A tam chodím normálně slečenej u moře.
12: To tady asi
11: tak,
12: nejde.
11: Tady nejde.
13: A i práce tady.
10: Silničáři Radek a David nalévají roztavený asfalt do výtluků ve vozovce u Dušejova na Jihlavsku. Musí pracovat v dlouhém oblečení s pevnou obuví. To architekt Radim pro změnu nemá v kanceláři klimatizaci.
14: Čekáme horší dny a časy. A pokud to jde, tak větráme, zejména ráno.
10: Lidé by měli podle lékařů v horkých dnech dodržovat pitný režim a nosit pokrývku hlavy. Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál. Ruské bombardování ukrajinského města Záporoží nepřežilo nejméně 5 lidí, 10 dalších je zraněných. Na síti Telegram to napsal guvernér oblasti Ivan Fedorov. Podle něj Moskva na město udeřila 9 klouzavými pumami. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před dalším rozsáhlým útokem, který může Rusko podniknout. Potvrdil taky ukrajinské útoky na ruskou rafinerii ve městě Tjumeň. Zaměstnanci rafinerie se evakuovali a závod podle předběžných informací není poškozený. Město Tjumeň je od ukrajinských hranic vzdálené přes 2,5 tisíce kilometrů. Tamní rafinerie je podle agentury Reuters jednou z nejmodernějších a nejkomplexnějších v Rusku. Podle odhadů se tam ročně zpracovává asi 6 milionů tun ropy. Výbor hnutí ANO bude o kandidátkách do podzimních voleb jednat na konci června. Zatím žádné neschválil. Na Nově to dnes řekla ministryně financí a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. Pražská organizace ANO jako kandidáta na primátora hlavního města schválila Ondřeje Prokopa. Debaty o tom, že by měl být kvůli kauze zbyty v čele kandidátky nahrazený, Schillerová nezaznamenala.
15: Ondřej Prokop musí vysvětlit tady ten problém s těmi byty. Já jsem zaznamenala nějaké jeho videjko, kde on vysvětlil, že šlo o družstevní podíly. To je úplně jedno, musí to vysvětlit jednoznačně.
10: Prokop podle zjištění serveru Seznam zprávy nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 pražských družstevních bytů. Uvedl, že šlo o omyl a za pochybení je připravený zaplatit pokutu.
2: Sport.
10: Na mistrovství světa ve fotbale se hraje zápas Německo-Pobřeží slonoviny, sleduje ho Tomáš Petr.
16: Začala 4. minuta utkání, Německo hraje s Pobřežím slonoviny nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
10: Fotbalisté Nizozemska porazili Švédsko 5-1 a mají 4 body. Švédové zůstali na 3. Hrát se budou ještě duely Ekvádor-Curaçao a Japonsko-Tunisko. České tenistky Nosková a Bousková budou hrát v finále turnaju WTA. Linda Nosková vyhrála v Berlíně nad Ealovou z Filipín 2-0 na sety a o titul bude hrát s Američankou Pegulovou. Do finále postoupila taky Marie Bousková. V Nottinghamu

0: porazila Karolínu Plíškovou ve dvou setech a o titul na travnatém turnaji zabojuje zítra proti Američance Navarové.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na Pražském okruhu u Ořechu a překážka na D1 za Rousínovem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je na 19. kilometru uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem totiž pracují silničáři v pravém pruhu. Počítejte se zdržením ve zúžení kolem 5 minut. Nájezd od Ořechu směrem k D1 je ale možný. U nájezdu na okruh ale policie vyšetřuje nehodu, tak projíždějte opatrně. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova dejte pozor za Rousínovem. Na kilometru 221 stojí porouchaná dodávka v pruhu pro pomalá vozidla. Místo je označené šipkou a vybočuje se. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem vás za zdiby zpomalí nadměrný náklad. Vezou zařízení pro Komořanskou elektrárnu. Opatrně při předjíždění konvoj bude sjíždět u Lovosic. A s omezením počítejte na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. Před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu. Projíždí se pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy, během dne pak čekejte místy oblačno až zataženo s přehánkami a bouřkami, a to znovu i silnými. Nejvyšší teploty v neděli 29 až 34 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 27 stupňů a na horách se ta maxima udrží kolem 25. Tolik zprávy.
3: 22 hodin 5 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Přejeme vám krásný večer. Zase to bude hodně fotbalové, protože 10. hrací den světového šampionátu je v plném proudu. A když náš reportér Tomáš Petr komentoval zápas Nizozemsko-Švédsko, tak tam padlo hodně gólů, konkrétně 6. Nizozemci vyhráli 5-1. Tak Tomáši, doufejme, že stejné gólové štěstí přineseš i v tom dalším duelu, tedy v souboji Německa s Pobřežím Slonoviny. Je to tvoje?
4: Tak zatím šestka, jen co se týče času, šestá minuta končí, Německo Pobřeží Slonoviny nerozhodně 0-0. Němci dali dohromady stejnou základní sestavu jako v tom úvodním zápase na turnaji, kdy porazili Curaçao 7-1. V bráně Neuer, obrana Kimichta, Schlotterbeck a Brown, před nimi Nmeča a Pavlovič, pak následuje trio Zané, Musiala a Wirtz a na hrotu útoku a Havertz. Co se týče Pobřeží Slonoviny, tak tam jsem napočítal hned 5 změn v základní sestavě. Bráně Fofana, před ním obrana Singo, Kosonu, Agbadu a Konan, v záloze Amat, Kessié, Sangare a Diomande a vepředu Boni a Inao. Začalo se v Torontu svižně, hraje se aktivní fotbal, řekl bych na obě strany. Teď to chce potvrdit Boni, který je podél levé lajny, se snaží uniknout jak Kimichovi, tak ho tam stíhá také ta, ale už tam přišel Boni u to svou rychlost, ale přišla také výpomoc v podobě Diomandeho. Diomande si to hodil mezi dva protihráče, ještě přece jenom centr, Boni posílá dlouhý balon do pokutového území, tam je Kessié na té zadní hraně vápna, ale už byli hráči Pobřeží Slonoviny vytlačeni z vápna a teď Němci také mohou založit protiútok, i když Nmeča trošku přibrzdil ten postup, Musiala táhne balón, míč za obranu, kde Zané se otáčel právě ve chvíli, kdy přicházela ta přihrávka, tak než se zorientoval, kde je balón, tak stihl zakročit Kosonu a Pobřeží Slonoviny tedy získává míč, polovina 8. minuty. Německo Pobřeží Slonoviny nerozhodně 0-0. Potkávají se v téhle skupině dva celky, nebo v tomhle zápase skupiny dva celky, které na úvod šampionátu vyhrály o výhře nad Curaçaem 7-1. V případě Německa byla řeč, ještě doplňme, že Pobřeží Slonoviny zvládlo ten duel s Ekvádorem výsledkem 1-0, a tak tedy tým, který dnes bude bodovat naplno, tak si zajistí postup dále s velkou pravděpodobností. Tam už by to matematicky opravdu muselo být hodně složité, ale i ta remíza a 4 body by mohly být dostatečným počinem k posunu do vyřazovací fáze. 9. minuta už běží a zatím stále čekáme na úvodní gól a vlastně i na úvodní zajímavější příležitost v tomhle zápase. Němec Havertz teď hodně hluboko ve vlastní obrané polovině Nmeča odzbrojený. Sangare ho dohrál, získal míč, rychle vhodil tak, aby to Slonům, jak se přezdívá tomuhle africkému týmu, prošlo, ale Hlavní rozhodčí byl pozorný a okamžitě přerušil hru a vrátil balón Němcům, kteří měli vhazovat. Tím hlavním arbitrem je pan Benitez z Paraguaje, který tedy dozoruje tenhle duel. A teď sleduje, jak Havertz v pokutovém území chtěl ještě předat ten balón lépe postavenému spoluhráči. Wirtz vybojoval míč, předává ho Nmečovi na osu hřiště. Tam je také Pavlovič, znovu Nmeča. Proti němu už ale dva protihráči. Kimmich posílá centr do pokutového území. Dobrý balón! Fantastický zákrok od Fofany, který tam vyškrábl doslova golovou hlavičku Havertze. Tak klobouk dolů před golmanem Rizesporu, tureckého Rizesporu, protože Fofana teď prokázal velký postřeh na brankové čáře a zachránil pobřeží slonoviny od první inkasované branky vlastně nejen v tomhle zápase, ale na celém turnaji. Protože v tom úvodním duelu sloni porazili, jak už zaznělo, 1-0 Ekvádor. A teď tady je hrdinou okamžiku Fofana. Mezitím Schlotterbeck tam má drobný zdravotní problém v končící 10. minutě za stavu 0-0. Pomáhá mu tam na nohy parťák nejen z defenzívy, ale vlastně z té stuperské dvojice Jonathan Tah. A chvilku se tady teď nehrálo, protože Schlotterbeckovi se úplně nechtělo na nohy, protože dostal tam nějaký, nebo nastal tam nějaký drobný zdravotní problém u tohle fotbalisty, který letos v prosinci oslaví 27. narozeniny. Teď se ale musí zapojit do brání, stejně jako Kimmich, který dobře vystihl úmysl soupeře a míč má teď alespoň na chvíli jeden z německých hráčů, konkrétně Musiala, který tam byl poměrně ostře dohraný a čekal jsem, jestli náhodou nepřijde i žlutá karta. Nakonec se to obešlo bez napomínání. V 11. minutě tedy nejen bez gólu, ale i zatím bez karet hráno tohle utkání mezi Německem a pobřežím slonoviny. Tá má míč, rozdává doleva, kde je Schlotterbeck, obránce německé reprezentace a také Borussia Dortmund, ale vrací zpátky. Tá teď zvolil Musialu, po něm bude hrát alespoň chvíli Havertz, čistě odzbrojený, a dopředu se tak může vydat Diomande, už je na rohu pokutového území, zasekává si balón, navádí ho na střed, patičkou přenechává a Konan může poslat zajímavý míč do vápna, ještě tam je náběh z druhé vlny a střela, kdy Singo pálil levačkou z běhu, netrefil to vůbec špatně. Bohužel pro něj, ale v cestě stál jeden z bránících hráčů, který odrazil ten pokus. Pobřeží slonoviny působí hodně nebezpečným dojmem při těch rychlých tahových akcích. Teď se to znovu prokázalo. A rozhodně to pro Němce nebude v uvozovkách asi tak jednoduché, jako v tom úvodním zápase na turnaji, kdy porazili Curaçao 7-1. 12. minuta končí zatím skóre bezbrankové. Ve chvíli, kdy Němci otáčí hru a po pravé straně naváží míč k vápnu Zané. Zané si už navádí balón na střed, přenechává ho Nmečovi. Nmeča posouvá na kopačky Schlotterbecka, také Pavlovič v kombinaci stejně jako Musiala. Znovu Pavlovič, po něm Tá. Po něm si zahraje i Kimmich, který se teď stáhl z pravé strany až úplně na střed. Schlotterbeckův nákop za obranu, ale Havertz natěsno bráněný a Kosonu si tam splnil defenzivní úkoly. Polovina 13. minuty. Čas běží a na gól stále čekáme a vlastně i na nebezpečnou střelu v souboji Německa s pobřežím slonoviny. Uvidíme, co vymyslí teď zástupce afrického kontinentu, který rozdává míč na Konana. Po něm bude hrát znovu Sangaré, po něm se zapojí také Kosonu, následně Singo vrací na kopačky Kosona, Kessié, kapitán pobřeží slonoviny, také zapojený do kombinace. Sloni teď posouvají ten míč tam a zase zpátky. Konan a jeho nákop za obranu. Diomande na levém křídle tam má prostor, ale nespracoval balón. Měl to přes nohu a tou pravačkou se mu to těžko sbíralo. Kdyby tam byl na levačku připravený hráč, bylo by to asi výrazně jednodušší. Mezitím Schlotterbeck v sedě, sundává si tam tejpy z té levé nohy, já bych řekl, že tady bude dost možná dohráno, protože už tam jednou, dvakrát Schlotterbeck řešil nějaký drobný zdravotní problém. Teď tam sedí na hřišti, rozcvičuje se třeba Antonio Rüdiger, který by mohl jít do hry. Také Valdemar Anton se tam protahuje u té postranní liney. Mezitím Schlotterbeck v péči lékařů v končící 14. minutě za stavu 0-0. Teď nám tady režie nabízí na monitoru opakovaný záběr. Byl to souboj, ve kterém byl také Amat a Schlotterbeck tam špatně došlápl, prohnula se mu ta noha, ta levá noha, kdy špičkou vlastně celou vahou trošku si vyvrkl dost možná kotník nebo něco podobného. A jsem zvědav, jestli tohle dokáží němečtí lékaři dostat do takového stavu, aby Schlotterbeck mohl pokračovat v zápase, anebo jestli bude muset vystřídat, protože to nevypadalo na první pohled nějak dobře a teď ten levý kotník opravdu je v permanenci lékařů, kteří zkouší, co vydrží a nevydrží. Mezitím už Manuel Neuer chystá kop od brány, končí 15. minuta, skóre nerozhodné 0-0. Neuerův dlouhý balón, který ještě chtěl prodloužit Havertz, a také se to povedlo, nicméně bude z toho jen autové vazování. Konan už uvedl míč do hry, Agbadu, po něm Sangaré. Africký celek teď tedy zakládá postupný útok. Agbadu, Sangaré a následně také zapojený Inao. Konan stále hrá na levé straně poblíž půlící čáry. Pobřeží slunoviny se nikam nežené. Singo zahraje si také Kosonu. Kosonu dává přesně do středového kruhu, kde je Sangaré. Záložník Nottinghamu teď pěknou ulicí a nabídl míč Diomandému. Ten chtěl z první ťuknout do běhu Konanovi, ale tohle bylo až příliš rychlé. Schlotterbeck se mezi tím vrací zpátky do hry. Je to trošku běh takové poraněné srny, řekl bych. I při tom došlapu trošku zatínal zuby, tak těžko říct, jestli to půjde, nebo jestli za pár chvil Schlotterbeck definitivně ukáže ten mlýnek, který bude znamenat střídám. Každopádně teď je zpátky ve hře a dokonce také na míči. Ošahal si ho, levačkou zvládl přihrávku na pár metrů. Kimmich mezi tím už posouvá na Pavloviče. Pavlovič dává doprava na Nmeču. Nmeča se otočil s míčem a zase dává Pavlovičovi, ten vrací na Kimmicha. Pobřeží slunoviny vytahuje forechecking, ale Němci se poměrně lehce dostávají pryč z tohohle těžkého prostoru. A na levé straně jde dopředu Brown. Brownova přihrávka, která míří trošku na paty nabíhajícím hráčům. Ještě tam také sprintoval z druhé vlny Zané, ale nestihl to včas, takže bez zakončení tenhle výpad Německa v končící 17. minutě, stále skóre bezbrankové 0-0. Ta po něm Pavlovič. Pavlovič znovu vybírá levou stranu, kde se pohybuje Wirtz, je tam také Brown. Teď už má míč ale Schlotterbeck a zase v pozici většinou posledního či předposledního hrál ta. Následně na levé straně zapojený také Musiala, Pavlovič, Musiala, zkusil to z dálky. Střela spoza hranice pokutového území, táhla na tu vzdálenější tyč, ale také nepřesná, i když bylo to stečí. Dá se, že sudí nařizuje standardní situaci pro Pobřeží slonoviny. Ta rána minula o metr, možná dva. Na branku, kterou hájí Fofana, no, nebylo to úplně daleko od té tyče, navíc ten balón skákal před brankovou čarou, což je pro brankáře vždy nebezpečné. Nakonec bez rohu Pobřeží slonoviny rozehrávalo od své branky v končící 18. minutě. Skóre mezi Německem a Pobřežím slonoviny nerozhodné 0-0. Schlotterbeck čeká na balón, který dostává od levé lajny. Posouvá ho na Pavloviče, ten sklepává pod sebe a ta si tak může vyměnit míč s Kimmichem. Kimmich okamžitě dává doprava na Zaného. Leroy Zané krásně posunul na Pavloviče, ale Pavlovičovi nevyšla klička. Poctivě se tam s ním stihl vrátit Bony, vybojoval balón a teď by také chtěli fotbalisté afrického týmu, aby se pískal faul na Bonyho, jenže míč patří Němcům, kteří vhazovali a mohou tedy útočit. Wirtz Pavlovič. Na ose hřiště si narazil s Musialou. Teď se zapojí také ta z pozice toho posledního bránícího hráče. Kimmich se stáhl až k té půlící čáře. Nalevo Schlotterbeck. Zatím v Torontu stále hraje Německo s pobřežím slunoviny. Nerozhodně 0-0, ale možná to teď změní Němci. Přihrávka za obranu, kde Havertz nebude včas. Z branky ve správnou chvíli vystartoval Fofana. A golman pobřeží slunoviny si tedy došel pro míč. Jako první 20. minuta startuje. A Němci možná jsou o něco málo víc na míči, ale co se týče nebezpečnosti, tak bych skoro řekl, že pobřeží slunoviny vypadalo před brankovém prostoru o něco nebezpečněji nežli Němci. Neuer s balónem před hranicí vlastního pokutového území dává doprava na Zaného. Zané si počká, až mu tam seběhne Pavlovič. Pavlovič ale zpátky vrací míč na Zaného. Kimmich couvá s balónem a dává ho až k Neuerovi. Zkušený golman Bayernu Mnichov teď operuje s míčem ve svém pokutovém území. Musiala si se běhl pro míč až k vápnu. Na levé straně Schlotterbeck. Schlotterbeck dá na střed, kde je ta. Následně hraje Pavlovič, znovu ta. Schlotterbeck a teď už se to trošku otevřelo nalevo, takže dopředu může Braun. Braun táhne balón, má tam Wirtze. Wirtz už v blízkosti vápna se snaží uvolnit a najít místo na centr, stále Florian Wirtz, ale nakonec přihrál přesně na kopačky soupeře. Ještě z toho byl ale pokus z dálky. Němci promptně zareagovali na tu ztrátu míče na přelomu 20. a 21. minuty, takže mohou zůstat na stěhování v předbrankovém prostoru a my budeme také informovat za pár chvil posluchače Radiožurnálu. Polovina 21. minuty, Německo hraje s pobřežím slunoviny, zatím 0-0 v zápase, který nenabídl vyleženou příležitost. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v našem přímém přenosu. Braun bude rozehrávat rohový kop. Dal si trošku na čas, Kimmichu v centr, dobrý míč a tam vypadl balón z rukavic Fofany a je to gól nebo přímý volný kop. Nakonec balón pro pobřeží slunoviny. Dost dlouho to trvalo, než hlavní arbitr rozhodl, jako by si nebyl jistý. Řekl bych, že Fofana tam šel hodně měkce do toho souboje, ten míč mu vypadl z rukou. Pavlovič naskakoval, možná tam byl trošku loket v tom souboji. Uvidíme, jestli opakované záběry nám něco nabídnou. Ano, řekl bych, že správně rozhodnuto. Pavlovič tam měl loket, trefil Fofanu, ale myslím si i tak, že by tady golman měl být důraznější. Tohle je jeho prostor, tady on si musí zjednávat respekt, ale správně neuznaný gol. Tady určitě nebudeme panu Benitezovi vyčítat nějakou chybu. Naopak bylo by problematické, kdyby Juan Gabriel Benitez z Paraguaje tuhle branku posvětil. Zatím se oba týmy potkali jen jednou. V roce 2009 v přípravném zápase z toho byla, řekněme, divočejší remíza 2-2. Tomu máme aktuálně 4 góly daleko, po dvou na každé straně. 22. minuta skončila, 23. běží a stále ještě je ošetřovaný Fofana. Navíc si myslím, že za pár chvil také bude následovat ta pauza na občerstvení. Moc nechápu, proč třeba už ji nenařídil hlavní arbitr teď, protože by to leccos ulehčilo. Navíc fotbalisté pobřeží slunoviny se stejně šli napít. Teď takové drobné zmatky, kdy paraguajský arbitr si zbytečně zadělává na nějaký problém. Fofana už je na nohou, trošku možná zmatený, lehce dezorientovaný, ale už se rozkoukává v Torontu na tom zeleném pažitu. Německo pobřeží slunoviny po 23 odehraných minutách 0-0 a budeme pokračovat dále po tom krátkém ušetření gólmana Rizesporu a zároveň reprezentace pobřeží slunoviny. Fofana má míč nachystaný a už také posílá balón na polovinu soupeře. Dlouhý míč, ale až k německým kopačkám, konkrétně teď hraje Meča na ose hřiště. Meča ale už stahuje ten balón doleva, rozmyslel si to na poslední chvíli, předal Pavlovičovi, Pavlovič k levé lajně na Virce, Virc na Pavloviče, Pavlovič zase zpátky na Schlotterbecka, Schlotterbeck zapojí Tá, po něm hraje Kimmich, narážečka s Pavlovičem, Němci kombinují poblíž půlící čáry, ale nikam se zběsile neženou. Teď Schlotterbeck vyváží balón, ale zase došel na úroveň hranice středového kruhu. Následně zasekl ten balón, vrátil ho zpátky a natahuje Kimmich. Po něm Nmeča u pravé lajny Zané, teď už Němci přece jenom postupují směr branka soupeře. Zané hledal místo na centr na pravé straně, stále Leroy Zané, jeho přihrávka na střed, trošku krklomnější řešení situace a Kimmich uklidňuje hru přihrávkou zpátky k Neuerovi. Německý golman, ten je vyhlášený hrou nohou a teď to také prokázal, když se vydal mimo vápno. A přichází také zmiňovaná pauza na občerstvení, polovina 25. minuty. Německo pobřeží slonoviny 0-0, teď se tak 2-3 minutky nebude hrát, než se oba týmy napíjí a naberou síly na další pokračování tohoto duelu.
3: Prozatím tedy děkujeme Tomáši Petrovi. Mimochodem, zítra tu pauzu mezi fotbalovými zápasy na mistrovství světa krásně vyplní tenis, protože krátce po poledni nastoupí hned dvě Češky ve finále travnatých turnajů na různých místech samozřejmě. Marie Bousková, ta se představí v souboji o titul v Nottinghamu, protože v semifinále dnes porazila Karolínu Plíškovou v českém duelu 6-4 a 6-1 a zítra tedy nastoupí po poledni proti Američance Navarové, no a jinde v Německu v Berlíně ve finále. Tam se ukáže zase Linda Nosková, která dnes porazila Filipínku Ealaovou 6-2 a 6-4 a zítra ji bude čekat taky americká soupeřka, a to Pegulová. No a dobrá forma českých tenistech, to je dobrá zpráva možná dvojnásobně, protože se blíží jeden velký turnaj, grandslamový turnaj s velkou tradicí.
1: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
5: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
6: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box Roger Federer.
1: To všechno je Wimbledon.
5: Nejslavnější grandslamový turnaj a největší svátek tenisu.
7: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
1: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti?
5: I to se od nás dozvíte.
1: Přímo z jeho západu Londýna v reportážích a živých vstupech.
5: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
1: od 29. června do 12. července.
5: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
3: Ano, na tenisový Wimbledon se samozřejmě těšíme, ale teď zpátky k fotbalovému mistrovství světa. Mimochodem, nejsme ani v polovině základních skupin, respektive v polovině zápasů té úvodní části. Je to hodně zdlouhavé a pokud by vás už zajímalo, jak se tvoří ty dvojice v prvním kole playoff, tak se můžete podívat třeba na takový nástroj na webu BBC Sport, kde živě aktualizuje BBC právě ty dvojce pro to první kolo playoff, takže když se podíváme teď, samozřejmě to není úplné a konečné, ale třeba Česká republika tam v tuhle chvíli má Nový Zéland a když se podíváme na nějaké zajímavé souboje těžkých vah Anglie, Portugalsko, to zní zajímavě, nebo třeba Argentina, Saudská Arábie, to není souboj dvou těžkých vah, ale vzpomeňme si, jak dopadl ten zápas na minulém světovém šampionátu v Kataru. Byl to první zápas na mistrovství světa pro Argentinu a Argentina prohrála se Saudskou Arábií 1-2. Nicméně potom ten turnaj nakonec vyhrála. Takže to by byl další určitě zajímavý souboj v úvodním kole playoff. Takhle to zatím vypadá. Samozřejmě se to bude průběžně měnit. Teď už tady dost spekulací. Pojďme si pro fakta. Zajímá nás, jak se vyvíjí zápas Německa s pobřežím slonoviny, a to samozřejmě ví náš reportér Tomáš Petr.
4: 28. minuta bude končit a po té přestávce na občerstvení se bude pokračovat dále. Nerozhodné skóre 0-0 mezi Německem a pobřežím slonoviny, řekl bych, dobře definuje to, co jsme zatím viděli na hrací ploše. Němci jsou o něco málo víc na míči, ale těžko se prokousávají do zakončení. Jednou sice dopravili balón do branky, ale předcházel tomu nedovolený a zákrok na golmana Fofanu. Naopak sloni působí takovým přímočařejším dojmem, živějším, ale těch možností, kdy jít dopředu zase to tolik nebylo. Každopádně Diomande na levém kraji, ten vypadá, že by mohl trošku větrat obranu německého týmu. Teď nákop na Bonyho, který sklepává pod sebe, a je to teď možnost pro Ina, aby šel dopředu, i když on se otáčí a míří dozadu a vypomáhá si přihrávkou na Kosonua. Po něm bude hrát Singo na pravé straně. Pobřeží slonoviny tedy teď drží balón Sangaré, Inao. Inao chce rozdat Kleině, nalevo je Diomande a ten samozřejmě zapíná přídavné motory, míří k pokutovému území. Jeho centra z levé strany, dobrý míč před branku a tam na dvakrát přece jenom sloni dopravili míč do sítě, trefuje se Kessié. Ještě předtím tam ale zachrápal, mám pocit, že Amat, který stál před prázdnou brankou a míč se mu zamotal mezi nohy, aniž by zvládl vystřelit v gólově, tak jen tak nějak posunul ten míč se směr brána, což ještě Němci dokázali vyřešit, ale následně se ten balón odrazil ke kopačkám Kessiého a ten už tedy otevírá skóre zápasu a zase to začalo na té levé straně, kde to větrá Diomande, výborná práce Diomandeho a Kessié tedy dává úvodní gól tohoto duelu. Německo tedy bude dotahovat jednou gólovou ztrátu s pobřežím slonoviny. Manuel Neuer poprvé překonán po té, co Kessié zvládl to, co před ním nedokázal Amat ve vyložené pozici a kapitán pobřeží slonoviny tedy dává první gól tohle zápasu. Středopolař Al-Ahli otevírá skóre k velké radosti afrických fanoušků samozřejmě. Byl také k vidění na tribuně třeba Samuel Eto'o, který samozřejmě by národnostně asi fandil raději jiné africké zemi na turnaji, jenže Kamerun se neprobojoval na šampionát a tak bych tipl, že tenhle vyhlášený forward, který dokázal třeba vybojovat zlato na olympijských hrách, asi drží spíše palce pobřeží slonoviny, nežli Německu. 31. minuta bude končit, Německo pobřeží slonoviny, tedy 0-1. Antonio Rüdiger se rozcvičuje teď už velmi důkladně a řekl bych, že se blíží ta chvíle, kdy Schlotterbeck půjde ze hry a místo něj se zapojí do dění na trávníku obránce Realu Madrid, tedy Antonio Rüdiger. Ale zatím ještě Němci se Schlotterbeckem. Ale ve chvíli, kdy prohrávají 0-1. Singo, tedy pravý obránce pobřeží slonoviny, dobře se tam zbavil Wirtze a může jít dopředu, i když Wirtze se včas ještě stihl do toho souboje vrátit. Na podruhé ta klička už tak dobře nevyšla, ale štěstí přálo i nadále Singovi a fotbalisté, kteří dnes nastoupili v oranžových dresech, znovu otočí Diomande, po něm Inao. Inao si narazil míč s Konanem. A teď tedy sloni takové delší kombinaci. Podařilo se roztáhnout i míč na pravou stranu. Amat si hledal cestu do pokutového území, což Němci včas spozorovali a nepustili soupeře. A my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. 32. minuta končí. Německo prohrává s pobřežím slonoviny 0-1 poté, co se trefil po půl hodině hry Kessié. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. Pokračujeme dále v našem přímém přenosu a to akcí Diomandeho, takže pobřeží slonoviny zase útočí z té levé strany. Konan sklepává dozadu, kde je Agbadu. Na středu si řekl o míče Sangaré, ale znovu to je Agbadu, po něm Inao. Dá se mi, že Inao má hodně velké pole působnosti na to, že byl hlášený jako útočník společně s Bonym, tak se spíše pohybuje v těch hlubších vodách. Teď ale balon, který mířil do pokutového území, je německá, Schlotterbeck řeší situaci a Wirtze snaží vyvést balon, v čemž mu zabránil Bony a vazovat by měli fotbalisté pobřeží slonoviny. Ano, teď už to potvrzuje také hlavní arbitr z Paraguaje a vazovat tedy bude tým, který vede jako kapitán Frank Kessié, fotbalista, který se dnes jako první a zatím jako jediný zapsal mezi střelce tohoto duelu ve 34. minutě. Pobřeží slonoviny vede nad Německem 1-0. A hazovat se teď bude na obrané polovině Němců. Dlouhý míč dozadu, který našel až Kosonua, po něm Inao. A ještě Sangare sklepává až na Agbadu a ten je v pozici posledního na ose hřiště Agbadu. Zajímavý balón na pravé křídlo, ne příliš dlouhý balón, než aby ho Amad mohl stihnout. A fotbalista Manchester United tak alespoň na dálku poděkoval za tu příležitost. Amad Diallo, tak se jmenuje tenhle pravý, řekněme, záložník pobřeží slonoviny na zádech, ale na dresu tady na šampionátu má pouze Amad, přestože většina by ho asi znala spíše jako Diala. Každopádně 35. minuta, pobřeží slonoviny vede 1-0. Schlotterbeck teď vyváží míč, na ose hřiště už je přebírá ta, dává doprava na Kimmicha. Kimmich, ten je hodně blízko té středové dvojici obránců, řekl bych blíže než na opačné straně Braun. Zane ve středovém kruhu, Schlotterbeck, nákop, který šikovně pustil Konan až za brankovou čáru, takže rozehrávat se bude od branky pobřeží slonoviny. Julian Nagelsmann zuřivě signalizuje, co a jak se má hrát. Emers Faye neméně aktivní na opačné straně, řekl bych, že tady si nemají pánové moc co vyčítat, ale zatím rozhodně spokojenějším mužem Emers Faye, tedy muž, který vede pobřeží slonoviny. Kimmich má balón, ale k pokutovému území to ještě dobrých pár metrů je. Narážečka Kimmicha, po které bude hrát také ta. Následně Pavlovič, 36. minuta, Německo prohrává 0-1. Ta. Průniková přihrávka na Musialu, Pavlovič. Ale Němci útočí do plných a těžko se prokousávají středem hrací plochy. Amad se snaží dostat k míči přes Brauna. Braun padl k zemi, ale faul to nebyl. Vazovat tak bude pobřeží slonoviny. 36. minuta. A autové vazování, které provede Singo. Přes hlavu zahrál Bony. Ale míč už se dále nedostane. Ještě ano, Inao na ose hřiště dává míč na zem, ještě ho posunul na Kessieho a nakonec se píská hra rukou. Pobřeží slonoviny tedy zastaveno v rozletu. A teď tedy Němci mohou rozehrávat. Na pravé straně bude Kimmich ve spolupráci se Zanem. Následně se zapojí také Havertz. Kimmich moc nemá kudy, nabízí se tedy napravo využít Zaného. Zané není úplně v rychlosti, podobně jako Havertz. Zané, Havertz teď využitý napravo, Musiala se zapojit do kombinace, znovu Zané, ale dobře tam zahustili fotbalisté pobřeží slonoviny ten prostor před vápnem. Pavlovič si hledá cestičku, nenašel, 37. minuta končí, 38. a začíná, pobřeží slonoviny vede 1-0 a teď tam je zdvojený Pavlovič, řekl bych, že to byl možná faul, ale pokračuje se dále Diomande, 3-3, teď Diomande má nalevo Bonyho, tomu předává balón, ale už je ta akce trošku zbržděná, nakonec pěkná rána od Bonyho, i když možná to vypadalo nebezpečněji, nežli to v reálu bylo, protože Neuer si pro ten míč došel poměrně s přehledem, aniž by musel předvést nějaký velkolepý zákrok, ale na tohle si samozřejmě Německo musí dávat velký pozor. Ve chvíli, kdy prohrává 0-1, tak podobné breaky mohou mít smrtící efekt. Musiala na opačné straně nepřešel do pokutového území a Mat výborně zafungoval. Ještě se snažil tam zachytit tu rozehrávku pobřeží slonoviny Sané, což se nepovedlo. A tak může hrát Konan. Jeho přihrávka na střed našla správného adresáta. Sangare se ale potřeboval otočit s míčem. A Kosonu má velký problém, po kterém je tu německá příležitost, ve které nakonec uklízí balón do branky Havertz. Wirtz odvedl velký kus práce, ale hlavní sudí teď ukazuje rukama, že všechno to bylo zbytečné a rozehrávat se bude před hranicí vápna. Takže by Kosson, který šel k zemi, byl faulovaný a celé se to dohrávalo, aby se pak pískal faul. Tak to tedy klobouček. Kossonu tam zaváhal, byl tam faul od Musiali. To teď opakovaný záběr jednoznačně potvrzuje, ale za mě tohle rozhodčí musí vidět. Nemůže nechat tu situaci dohrát dalších 10 sekund do gólu, aby pak takhle rozhodl. To by zkrátka měl mít arbitr mnohem dříve vyřešené. Na druhou stranu z pohledu férovosti asi zaplať pánbůh, jestli to bylo v kontextu VARu, že tahle situace byla správně posouzená, protože jinak by to byla šílená hrubka od paraguajského arbitra Benitéze. Němci je pokračují tady teď v útočení za stavu 0-1 ve 40. minutě. Faulovaný Musiala, a to před hranicí vápna ve vzdálenosti, ze které známe hráče, kteří by pálili, ale spíše očekávám asi nějakou konstruktivnější rozehrávku. Spíše nějaký centr, balón do strany či něco podobného, ale kdo ví, co Němci přichystali a natrénovali. Zatím každopádně prohrávají 0-1 a to už pomalu v končící 40. minutě. Kimmich to tam má, tak na rozběh z kroku, takže na takový ten lehoučký načechraný centr. Je tam také Zané připravený na levačku. 40. minuta končí, Zané odbíhá, Kimmich zůstává, zdvihá pravou ruku na znamení signálu. Wirtz mimo vápno, centr do pokutového zemí, ten míč tam padal, Schlotterbeck se natahoval po balónu, ale pobřeží slonoviny odvrací a Amat zpracoval balón, má proti sobě Brauna a vrátil se tam ještě včas také Meča, který vypíchl ten balón a zabránil nějaké pohromně z rychlého breaku. Naopak Němci zase otáčí hru na opačnou stranu. Na levé straně je to Musiala, který táhne balón do vápna. Musiala míč se k němu ještě vrátil. Tady je šance pro Wirtze. Wirtz netrefil balón ideálně. Ještě to bylo asi stečí, takže rohový kop pro německý výběr a bude potřeba také upravit kopačky. Wirtzi tam zavazuje pravou botu, aby mu to třeba příště lépe pálilo. Zatím Němci čekají na svůj první gól v tomhle zápase po té 7gólové radosti s Kurasajem. Ve 42. minutě Německo prohrává s pobřežím Sonoviny 0-1 po té, co skóroval Kessié. Teď ale Němci rozehrávají roh. Vysoký balón, který míří před brankou, tam byl ta vynikající hlavičkář. Ještě rána Musiali z hranice vápna, Schlotterbeck v pokutovému zemí neskrotil balón a nedostal se ke střele, takže africký celek odvrací do autu a vhazovat budou Evropané v blízkosti pokutového území. Ještě nějaká rychlá kontrola u videa, ale už pan Benitez zase dal pokyn k tomu, ať se pokračuje ve hře. Wirtz hledal Musialu na hranici vápna, podklouznutí uvnitř pokutového území. Singo tam měl problémy, ale už pobřeží slony vyráží ven. Vynikající práce, která nabízí míč Diomandemu a na levé straně, a Diomande ten umí potáhnout balon k pokutovému území a nebojí se jít do souboje jeden na jednoho. Konan přebírá míč, následně Inao, který se s každou další minutou propadá hlouběji a hlouběji v tom rozestavení pobřeží slonoviny. Pokud byl nahlášený jako jeden z té dvojice hrotových forwardů, tak teď už se propadl někam do míst defenzivního štítu a poměrně často se objevuje v téhle pozici. Sangare dává právě na Iná, který teď na levé straně posouvá ke Konanovi. Konan vrací zpátky na svou obranou polovinu, kde je Agbadu. Po něm bude hrát znovu Sangare, opět Agbadu, fotbalista tureckého Bešiktaše Istanbul, zapojí do hry Konana a Konan zase vrátí na Agbadua. Teď je to takové to posouvání, které zaprvé šetří čas, dává vám čas nadechnout se, skonsolidovat k dalšímu útoku a navíc, když vedete, tak každá sekunda může být dobrá. Jenže pobřeží slonoviny chybuje v rozehrávce a dopředu by tak mohli jít za Néne. Prostor uzavřel Agbadu a vypomůže si přihrávkou zpátky k brankáři Fofana. nakopává a míč na polovinu hrací plochy, kde byl připravený Schlotterbeck, odhlavičkoval do autu a hazovat tedy bude pobřeží Sonoviny. Jestli to chvilku vypadalo, že Schlotterbeck nedohraje a bude ho muset vystřídat Riediger už v první půli, tak už se blíží poločasová přestávka, Schlotterbeck stále na hřišti. Zdá se, že se podařilo ten kotník nějak zázračně vyléčit. Vidíme, co teď předvede Wirtz v útoku. Zane nepřebral dobře míč, ale ještě jednou Wirtz vybojoval, ovšem nakonec přece jenom Němci ztratili balón. Naopak Jan Diomandé ho udržel ve hře. Po něm hraje Konán, dokázal se vyhnout Wirtzovi. Myšlenka to nebyla špatná, teď posunout ten balón někam na osu hřiště, nakopnout ho za obranu, jenže Bonik měl k míči daleko a dost možná byl i v offsideovém postavení. Nmeča táhne teď německý útok z pravé strany, zbavil se jedné překážky, druhé, třetí, Pavlovič, Nmeča a už zase balón až ve středovém kruhu, kde je ta 45. minuta už začala, pobřeží Slonoviny vede nad Německem 1-0. Zané na pravé straně navádí míč k vápnu, stále Zané chtěl prostrčit na lépe postaveného spoluhráče Haverce, jenže přes dvě překážky se nepodařilo procpat ten balón. A teď budou vazovat hráči pobřeží Slonoviny poblíž vlastního pokutového území. Řekl bych poměrně překvapivé skóre. Přece jenom Němcům po výhře 7-1 se asi věřilo i v tomhle zápase. Na druhou stranu, když budeme porovnávat to Curaçao a pobřeží Slonoviny, tak samozřejmě to jsou úplně jiné váhové kategorie. Schlotterbeck teď přebírá balón ve chvíli, kdy se objevila červená sedmička nad hlavou čtvrtého rozhodčího, takže 7 minut se bude přidávat nad rámec základní hrací doby první půle. Nastavený čas odstartoval za stavu 1-0 pro pobřeží Slonoviny. Míč má Schlotterbeck, po něm bude hrát Pavlovič. Pavlovič ukazuje, pojďte proti balónu. Ta ten moc neměl kam jít, protože stál tak 2 metry od Schlotterbecka. Nmeča dává napravo Kleině na Zaného. Zané se snaží nabrat rychlost, dostat přes Konana. Zané zvládl odcentrovat, ale zvládl odcentrovat jen přes Konana a za ním byl ještě Agbadu. A ten odvrací na rohový kop, takže práci bude mít Florian Wirtz. Fotbalista Liverpoolu rozehrál Rocha nakrátko a míč si přebral Kimmich, kapitán Německa ho navádí na osu hřiště. Kimmich kontroluje situaci ve vápně, centr, který odvrací Kosonu, ale je na kopačky Schlotterbecka. Schlotterbeck dává doleva a tam je Pavlovič, Pavlovičův centr a Konan odhlavičkoval. Střela z dálky zblokovaná, tam napřáhl Nmeča, nepříjemná rána, ještě Musiala se tam tlačil k balónu, ale už je to Kosonu, který odvrací nebezpečí a tady pádí dopředu Singo, stíhá ho Nmeča, velmi dobře zvládá tyhle souboje Nmeča, který je sprintersky dobře vybavený, dokáže se natlačit před protihráče a získat balón. To byl přesně tenhle případ v polovině druhé ze 7 nastavených minut, kdy Německo prohrává s pobřežím Slonoviny 0-1. Balón na pravé straně, Němci útočí, Havertz předává Zanému. Zané natahuje na osu hřiště, Pavlovič přenechá ještě doleva Nmečovi, Nmeča zapojí Schlotterbecka, po Schlotterbeckovi Musiala, Musiala už je v pokutovém území, ale ještě si to rozmyslel, Schlotterbeck, pěkné prostrčení a tohle měla být přihrávka pod sebe, jenže Brown nedostal balón tam, kam by si přál, ještě Musiala. Vybojoval míč, padá před hranicí vápna a bude se kopat přímý volný kop, ne. Paraguajský arbitr působí občas trošku zmatečně těmi gesty i těmi verdikty, které přicházejí někdy až zbytečně pozdě. Řekl bych, že Musiala tam byl lehce faulovaný, i teď opakovaný záběr to trošku potvrzuje. A na to, jak blízko byl pan Benitez, tak je zvláštní, že to nerozpoznal včas. Každopádně končí třetí ze 7 nastavených minut Německo pobřeží Slonoviny 0-1. Kimmich teď táhne útok ve chvíli, kdy z trávníku se velmi stěžka zvedá Sangaré, ale pobřeží Slonoviny už je zpátky na míči. Diomande uklidňuje hru přihrávkou zpátky na Fofanu. Brankář pobřeží Slonoviny nakopává míč na pravé křídlo. Tam je Amat. Amadová přihrávka zpátky na Singa. Po Singovi může hrát Kessié, autor úvodní branky tohoto duelu. Bonny už je v pokutovém území, ale trošku z úhlu. Stále Bonny nezvládl přihrát pod sebe. Ale vybojoval alespoň roh. I to by samozřejmě mohlo být dobrým výsledkem celého tohoto snažení. Jakákoliv standardní situace samozřejmě může pomoci tomu, abyste došli zdárnému výsledku. Řídí Slonoviny má nakročeno k tomu, aby minimálně po prvním poločase vedlo. Docela dlouho se teď čeká na tu rozehrávku rohového kopu. Fotbalisté Pobřeží Slonoviny už rozestaveni uvnitř vápna. Centr, který míří na bližší tyč, tam byl ale Brown, který odhlavičkoval balón a tak z téhle standardky nebylo vůbec nic. Začíná pátá ze 7 nastavených minut. Pobřeží Slonoviny vede nad Německem 1-0. Postaral se o to Kessié, který skóroval v minutě 30. Teď vhazování Singa, který si dává na čas, nakonec dlouhý aut, který měl mířit do vápna, ale zas tak dlouhý balón to nebyl. Konan sbírá balón a rozdává ho doleva. Tam vládne Diomande, křídelník Lipska, nebo chcete-li krajní záložník Lipska, vrátil pod sebe. Teď si zbíhá pro míč ke Konanovi. Inao na levé straně zapojený do té kombinace. Stále Inao navádí si balón k vápnu. Bonny tam padá k zemi, ale pískat se nebude. Ještě šance pro Diomandeho. Až moc si předkopl balón, ještě ho udržel míče ve hře, ale Kimi ho tam předstoupil a Diomande nakonec odráží balón do autu, takže vazovat budou fotbalisté Německa. Ve chvíli, kdy už začala šestá nastavená minuta a Němci stále prohrávají 0-1. Kimmich, po něm ta se vrátí až k Neuerovi, ten placírou nakopává míč dopředu, prodloužení od Musiali, trošku to zvánělo rukou od Agbadua, ale hraje se dál, Zané přebírá balón. Teď ovšem Němci zpracovali pro Sangareho, ovšem i chyba na druhé straně, a dopředu může jít Wirtz, po něm Havertz. Havertz ještě počkal na náběh z druhé vlny a tam si dal výborné tělo do souboje Amat, který odclonil Pavloviče. Jenže teď je to takový festival ztrát, ze kterého může těžit Wirtz. Nalevo dostává balón Brown. Brown předává Musialovi, Musiala zapojil Pavloviče, Wirtz hraje, teď už jsou Sloni sformováni v defenzívě a Němci tedy útočí do plných, dobře tam vystoupil z defenzívy Kosonu, který odvrací ten balón. Poslední nastavená minuta odstartovala Německo Pobřeží Slonoviny 0-1. Centr do vápna nebo nákop na Nmeču, který jen sklepával pod sebe. Míč teď sbírá Diomande, Bonny, dostavuje hru doleva, kde je Konan, ale i on ztrácí míč. Kimmich. Polovina 7. nastavené minuty ze 7 avizovaných. Německo prohrává s Pobřežím Slonoviny 0-1, možná jeden z posledních útoků první půle. A jsou v něm Němci, Havertz, po něm Kimmich, na pravé straně zasekává míč, předává Zanému, Zané si navádí balón na střed. Tam je to hodně zauštěné, pěkně prostrčený balón a Wirtz by mohl zakončovat, nakonec jen špičkou kopačky posunul míč před brankáře Pobřeží Slonoviny. Fofana chytá a balón a 7 nastavených minut je pryč, takže se dá očekávat každou chvíli závěrečný hvist hlavního arbitra, co se týče těch prvních 45 minut. A je to tady, první půle končí, Pobřeží Slonoviny tady vede nad Německem 1-0. Postaral se o to kapitán afrického celku Frank Kessié, který pohotově dorazil balón do německé branky poté, co neuspěli hráči Pobřeží Slonoviny v té první příležitosti a od 30. minuty tedy Pobřeží Slonoviny vede nad Německem 1-0. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Děkujeme Tomáši, Petrovi. Tak to tu máme první poločas zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Německem a Pobřežím Slonoviny. Zatím překvapivý výsledek. Pobřeží Slonoviny vede nad Němci 1-0. Ještě připomenu to, na co se můžeme těšit po půlnoci. Ve 2 hodiny ráno začne zápas Ekvádor-Curaçao. No a v 6 hodin ráno Tunisko-Japonsko.

22 hodin 56 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Mluvili jsme o programu fotbalového mistrovství světa, o nočních zápasech mezi Ekvádorem a Curaçaem a potom ráno od 6 hodin, tedy 4 hodiny potom zmiňovaném zápase Tunisko-Japonsko. Můžeme si představit pak i další zápasy, které nás budou čekat zítra v podvečer a večer. Španělsko bude hrát od 18 hodin proti Saudské Arábii, potom od 21 hodin Belgie proti Iránu. Bude zajímavé sledovat, jak si Španělsko spraví nebo nespraví chuť po úvodní remíze 0-0 s Kapverdami.

0: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy a Monika Chmelová.
1: V Mnichově se v noci na sobotu při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily dva vagony z mostu na ulici. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku slaví 5 let, pomohla více než 500 výpůjčkami. Na fotbalovém mistrovství světa nastoupili Němci proti pobřeží Slonoviny a zítra čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přeháňkami a teploty až 34 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: V Mnichově se v noci na sobotu při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily dva vagóny z mostu na ulici. Oznámila to bavorská veřejnoprávní stanice Bayerische Rundfunk. Podle té byly vagóny prázdné. Jeden člověk nehodu nepřežil. Není ale jasné, jestli se jednalo o železničáře nebo kolem jdoucího na cestě. Incident se stal na severu německého města. Regionální a dálkové spoje s cestujícími podle německých drah nehoda nenarušila. Jediná půjčovna kompenzačních pomůcek pro slabozraké v Česku už pomohla více než 500 výpůjčkami. Letos je to 5 let od jejího založení pod nadačním fondem Českého rozhlasu a jeho projektem Světluška. Nabízí více než 110 pomůcek, které čtou, mluví a navigují od kamerových chlup až po chytré telefony nebo navigační bílou hůl. Cílem projektu je usnadnit lidem se zrakovým postižením každodenní život a zvýšit jejich samostatnost, říká ředitel nadačního fondu Jiří Váňa.
3: Půjčovna je unikátní i tím, že ji obsluhují kolegyně s těžkým zrakovým postižením, takže vlastně je to i zaměstnávání lidí se zrakovým postižením a myslím si, že to je její obrovská přidaná hodnota, protože když se sem člověk přijde tu pomůcku vypůjčit, tak si to nepředstavujte tak, že si jenom vezme nějakou krabici, ale je to vlastně i místo a možnost, kde může prokonzultovat další svoje třeba problémy.
1: Hoclavská stodola ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm se po velké rekonstrukci znovu otevřela návštěvníkům. Dříve sloužila jen jako vstup do Valašské dědiny. Dnes je v ní nová výstava o lidovém stavitelství a taky nová restaurace.
4: Interiér stodoly prošel kompletní proměnou, říká architekt Karel Janča.
5: My jsme chtěli ten prostor udělat daleko vzdušnějším a taky mobilnějším. Použití tohoto typu nábytku nám umožňuje určitou variabilitu a měnit náplň toho prostoru jeho funkci.
4: Původní bufet nahradí nabídka moderně pojaté valašské kuchyně, říká provozovatel Ondřej Zeman.
6: Kuchyň bude z tradičních surovin, jako je pohanka, brinza, a bude to pojaté v modernějším stylu.
4: Obnova historického objektu vyšla asi na 13 milionů korun. Gabriela Hykl, Radiožurnál.
1: Sport. Fotbalisté Německa a pobřeží Slonoviny se střetli ve druhém utkání na mistrovství světa. Víc řekne Tomáš Petr.
7: Čeká se na start druhého poločasu. Po prvních 45 minutách Německo prohrává s pobřežím Slonoviny 0-1. Ve 30. minutě se trefil kapitán pobřeží Slonoviny Kessié. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Ve 2 hodiny po půlnoci začne utkání Curaçao-Ekvádor. Zítra v 6 ráno českého času pak rozehrají vzájemný zápas Japonci s Tuniskem. A motocyklový závodník Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny České republiky z druhé pozice, kterou si vyjel v kvalifikaci. Na Masarykově okruhu zvládl čas pod 1 minutu a 58 sekund. Hlavní závod kategorie Moto 2 se pojede zítra ve 12 hodin a 15 minut.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D1 u Vyškova a také na D3 před Veselým nad Lužnicí. Na dálnici D1 z Brna do Kroměříže pozor u sjezdu na Vyškov západ. Na kilometru 226 leží na vozovce sražená srna. Překážkám se vyhněte i na D3 z Tábora do Českých Budějovic mezi sjezdy na Jindřichův Hradec a Veselý nad Lužnicí. Mezi kilometry 102 a 103 jsou na vozovce po bouřce popadané větve. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte pomalejší provoz v okolí odbočky na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem je uzavřený pravý pruh a také nájezd na dálnici od Ořecha směrem na Prahu. Komplikace máme hlášené na silnici 14.

0: cest z Náchoda do Červeného Kostelce. V Horní Radechové spadl na vozovku strom, strhl také dráty elektrického vedení. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary uklízejí po požáru autobusu. Požár už je uhašený, stále je tam ale omezený průjezd. A v Praze uzavřeli Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov, jde o plánované noční čištění. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 20 až 15 stupňů a ráno se v Čechách lokálně objeví mlhy. Zítra čekáme jasno až polojasno, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27 a na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: 23 hodin 5 minut stále posloucháte Radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi, přejeme krásný večer, pokud tedy jste ještě nešli spát, tak jste možná udělali dobře, protože nás čeká ještě minimálně druhý poločas zápasu fotbalového mistrovství světa mezi Německem a Pobřežím Slonoviny a tam zatím máme zajímavý průběh a vývoj, protože po první půli Pobřeží Slonoviny vede nad Německem 1-0, ale než se vrátíme zpátky tedy k fotbalovému mistrovství světa a k našemu mému přenosu, tak jedna aktualita z cyklistiky. Kopcovitou část 6. ročníku závodu L'Étape se startem i cílem v Praze na Kavčích horách vyhrál Daniel Turek. Mezi nejlepší cyklisty se ale prosadil taky rychlobruslař Metoděj Jílek. Majitel zlata a stříbra z únorových olympijských her v Miláně obsadil 7. místo. A tak, jak známe Metoděje Jílka, tak bych se vůbec nedivil, kdyby byl třeba i zklamaný. Byť předvedl fantastický výkon a 7. místo ve sportu, který ani není jeho hlavním. Každopádně kromě Metoděje Jílka absolvovala závod i jeho kolegyně z rychlobruslařských oválů Martina Sáblíková, nebo taky z těch dalších sportovních osobností někdejší hvězdný cyklista a trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan.
1: Radiožurnál Sport.
4: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: A teď už se na jediné sportovní stanici v Česku vracíme tedy k fotbalu, konkrétně k zápasu Německo-Pobřeží Slonoviny na fotbalovém mistrovství světa. A tak slovo znovu dostává náš reportér, který zápas bude i nadále sledovat a komentovat, Tomáš Petr. Tomáš, je to tvoje.
5: Po prvním poločase Německo prohrává s Pobřežím Slonoviny 0-1 v Torontu, tedy se rodí jedno z překvapení dosavadního průběhu turnaje a že už jsme pár nečekaných výsledků zaznamenali. Možná nejvíce by vyčníval ten duel, ve kterém Španělsko ztratilo body, i když bylo samozřejmě velkým favoritem v souboji s výběrem Cap Verde. Připomeňme tuhle remízu 0-0. Teď tedy Pobřeží Slonoviny ve vedení 1-0, vše připraveno na start druhé 45 minutovky. Zdá se, že oba celky nebudou nic měnit na tom, v jakém personálním složení půjdou do té druhé půle. Druhá 45 minutovka odstartovala. Pobřeží Slonoviny v oranžových dresech, Němci v bílém, tak byly rozděleny ty sady pro dnešní duel a Němci teď útočí v té půlce hřiště, která je zalitá sluncem. Je to vlastně teď přesně na půl, přes ten středový puntík prochází ten stín od jedné branky ke druhé. A naproti střídačkám tedy v té sluneční výhni. Teď přihrávka napravo naopak do stínu z Pobřeží Slonoviny. Amat míří k pokutovému území, ale tenhle centr Amada Diala, fotbalisty Manchester United, nedošel do toho cílového prostoru. Teď Kessié, takže akce bude pokračovat. Odražený balón získali Afričané zpátky, ale Conanova rána byla zablokována. A vhazovat se bude nalevo. Conan teď trošičku kulhá po té tvrdé ráně, ale už zdá se vše v pořádku. Trošku mě překvapuje, že Němci naskočili i do té druhé půle se Schlotterbeckem, který tam měl problémy. Ne, teď už je potvrzeno také vizuálně, že tam vidím Riedigera, takže přece jenom jedna změna nastala. Riediger nahradil Schlotterbecka, který tam měl zdravotní problémy. Až teď byl dobře vidět ten rozdíl v té obrané čtveřici. rámci Německa pod tlakem musel Neuer teď odehrávat balón Musiala, nebyl faulovaný, a tak může hrát Diomande. Diomande posouvá na osou hřiště, kde je Kessié, ten ještě roztahuje napravo k Amadovi, hrát bude také Singo, 47. minuta bude končit. A Německo prohrává s pobřežím Slonoviny 0-1. Nákop pro Kessiého, jenže toho předstoupil ta a vybojoval míč pro Němce. Braun na levé lajně, teď ve spolupráci s Wirtzem. Havertz trošičku utopený v těch pozdějších minutách druhé půle, řekněme. Dobře, ho tam beci pobřeží Slonoviny dokázali eliminovat, takže se nedostával moc do šancí. I proto tedy platí, že pobřeží Slonoviny vede 1-0. Přihrávka z první od Wirtze do běhu Braunovi. Braun nabízí se mu tam na levou Musiala, dostává míč do běhu. Musiala si obhodil protihráče, ale na zakončení už to bylo těžké, alespoň roh. Ovšem Němci vybojovali. Asi netřeba dodávat, že brzké vyrovnání v úvodu druhé půle by se týmu Juliana Nagelsmana náramně hodilo. Po té brance, kterou dal po 30 minutách Kessié, totiž Němci stále jsou v tom gólovém deficitu v souboji s africkým soupeřem. Rohový kop si chystá Kimmich, kapitán Německa. Tam má možnost dát balón na krátko Wirtzovi, tak uvidíme, jestli k tomu dojde. Pravá ruka nahoře, nakonec ano, míč na krátko k Wirtzovi. Kimmich si tam zbíhá na roh a vápna. Kimmichův centr na zadní tyč a pohodový zákrok pro Fofanu, který také rychle rozehrál. A dopředu tak může jít výběr pobřeží Slonoviny, jmenovitě to byl Kessié, který potáhl balón a předal ho Diomandemu. Mám pocit, že ten změnil pro druhou 45 minutovku barvu kopaček. Asi ty z první půle tak dobře nezafungovaly. Přihrávka na Singa na pravé straně, který si vypomůže až balonem zpátky k Fofanovi. Proti němu startuje Havertz. Němci se snaží teď napadat rozehrávku pobřeží Slonoviny, ale africký celek se z toho krásně fotbalově dostal na levé straně a dopředu míří balon pro Bonyho. Ten si to sklepává do běhu ta a jeho sprinterský souboj Bony má navrch, dostal se k míči, ale je mimo úhel, kde by mohl zakončovat. Diomande přišel o balón Nmeča. Dobře vypíchl balón a jestli něco Meča umí velmi dobře, tak je to tedy číst hru, dostat se zpátky do souboje, vypíchnout balón. Tohle vychází jen Mečovi zatím v tom dnešním zápase velmi dobře. 50. minuta. Německo pobřeží Slonoviny 0-1. V zápase, který zatím má jediného střelce Kessiého, ten se trefil už ve 30. minutě. Teď je to Fofana, golman pobřeží Slonoviny, kdo má balón nákop na levou stranu. Tam ale zafungovala německá defenzíva a hrát by tak mohl teď Musiala. Chtěl posunout Wirtzovi do běhu, ale tam zase dobře vystartovali hráči v oranžových dresech, kteří se teď ženou dopředu. Jmenovitě to je Kessié, který táhne balón, dává doprava na Amada. Amade Diallo už je v pokutovém území. Kessié dostává balón zpátky. To byla dobrá střelecká pozice, ale středopolař Al Ahly a kapitán pobřeží Slonoviny tam v ten klíčový okamžik lehce podklouzl a byla z toho taková slabounká střela, která byla navíc ještě tečovaná, takže Neuer v klidu sbírá ten míč a už také rozehrál v 51. minutě i nadále, ale pobřeží Slonoviny vede nad Německem 1-0. Kimmich. Narážička, po které bude hrát Rüdiger, následně také ta sklepávačka od Wirtze z první k Braunovi na levé straně, teď už zapojený také ta. Wirtz si nerozuměl s Pavlovičem a tak ztráta Lacina a navíc kupředu se žene Inao, napravo má Amada, Amade Diallo v pokutovém území, zasekávačka, nabil to přesně proti noze Inaovi, ale fotbalista Trabzonsporu pálí trestu hodně nad. Teď se tedy pobřeží Slonoviny nabízejí možnosti na tyhle výpady, které by se daly čekat spíše v pozdějších minutách zápasu, ale Němci nabízejí ty rychlé protiútoky už teď africkému celku a pokud by se podařilo odskočit do dvougolového trháku, tak je jasné, že pro Němce už by to začalo být velmi složité, co se týče myšlenek na nějaký bodový zisk. ta dává doleva, kde je Wirtz. Wirtz nemá rychlost, ale dobře ještě prostrčil na střed, kde je Pavlovič. Pavlovič roztáhne ještě doprava na Zaného. Zané ten vidí Wirtze na ose hřiště, tam je to hodně zahuštěné a tady to nepůjde. Němci se cpali tím nejhustším porostem, když to tak řeknu, fotbalistů pobřeží Slonoviny, a pro africký tým tak nebylo zas tak velkým problémem zabránit nějaké pohromě, ale ještě Němci získávají balón zpátky, ovšem ne na dlouho, Havertzova přihrávka byla nepřesná a tým, který trénuje na tomhle turnaji Emers Faye, se tak tedy ubránil, ale pobřeží Slonoviny bude čelit dalšímu útoku. Pavlovič. Po něm hraje Riediger na ose hřiště. Dává doprava Kleině na Zaného. Po něm bude hrát Nmeča. Vytlučené bloky. Tam se dobře pozičně objevil Agbadu. Němci samozřejmě teď buší dovrat. Utočí do plných. A to je vždy náravně složité. Polovina 53. minuty 0-1. Prohrává Německo s pobřežím Slonoviny. Teď možnost pro Havertze, který ale neskrotil ten balon po přihrávce z první od Wirtze, takže ani teď Německo nebude mít možnost zaradovat se z vyrovnání na 1-1. Fofana nakopává balón na Amada, ten byl rychle dostoupený Braunem, ale ještě bude hrát Singo. Bony trošičku přidržený, ale hraje se dále, navíc pobřeží Slonoviny zůstává u balónu. Singo na pravé straně uklidní přechod dopředu, vrací míč zpátky Kosonu. Po něm hraje Agbadu, ve středu hrací plochy Amad, přenesení na pravou stranu, kam už si seběhl Singo a teď už tam je také zapojený do té mezihry Kessié. Inao, zasekávačka před Wirtzem, ale couvá se zpátky až na vlastní obranou polovinu. Inao. Teď už na polovině Němců dává doprava do místa, kde je Singo, po něm hraje Amad. Amad Diallo se dokázal zbavit alespoň na chvilku Brauna. Ještě jednou záložník Manchester United, krásná přihrávka na Kessiho do pokutového území, ale Kessié nestihl včas vypálit. Každopádně nebezpeční jsou fotbalisté pobřeží Slonoviny, ne že ne. Jak už jsem říkal v první půli, zdá se mi, že když jsou v blízkosti vápna, tak afričtí hráči jsou nebezpečtější než jejich evropští soupeři na druhé straně. Riediger teď společně s parťáky situaci zvládl odbránit. Uvidíme, jak to bude při rohovém kopu v 55. minutě. Ve stavu 1-0 pro pobřeží Slonoviny. Dlouhý balón až na zadní tyč. Pavlovič hlídá ten balón, aby z toho byl out, a faul od Diomandeho, který se snažil natlačit na balón. Jenže hráči, který působí právě v Německu, protože kope za Lipsko, se nepodařilo získat balón. Ovšem Němci ho nabízí přece jenom na druhé straně a poměrně lacino. Amad Diallo na míči u pravé lajny dává na střed, kde operuje Sangaré. Zapojený je také Kosonu, po něm Agbadu a nalevo bude hrát teď Konan. Konan má proti sobě ale Zaného a tak zapojuje Diomandeho. Konan u lajny připravený a dobrý a posun pro Konana a centr, který propadne na Amadane. Brown se tam dostal ještě včas zpátky, ovšem pozor na Singa. Teď pobřeží Slonoviny má herně navrch Inao v blízkosti pokutového území, po něm Amad, následně bude hrát Singo, Inao a teď také Sangaré. Sangaré táhne míč k vápnu, tady je Amad na hranici vápna, Sangaré, ještě odražený balon, který trefuje Diomande, ale ten vysoký míč nenakopl úplně přesně proti bráně, ale dobrých posledních pár minut od pobřeží Slonoviny. Němci si vybírají slabší herní chvilku a na to, že už nám končí 56. minuta, začíná 57. tak bych čekal možná trošku aktivnější hru od Němců, kteří prohrávají 0-1 s pobřežím Slonoviny. Na pravé straně teď Zané chce potvrdit to, že se dá očekávat německá aktivita. Jenže přihrávka, která míří pouze do Iná, naštěstí pro Zaného se ten míč vrátil na německé kopačky. Kimmich po něm Wirtz, znovu Wirtz a Kimmich v kombinaci, Zané na pravé straně, Havertz si zbíhá k pravé lajně, aby se dostal víc do hry, vrací zpátky na Zaného, Rüdiger, Tá, Němci teď hodně vytažení, snaží se takovým házenkářským způsobem probojovat k nějakému zakončení. Tá, Rüdiger na ose hřiště, napřáhl ke střele, Rüdiger pálí, ale trefuje tak pátou, šestou řadu za brankou, kterou hájí Fofana. 57. minuta končí, 58. bude začínat, Německo pobřeží Slonoviny 0-1 a před německou střídačkou je poměrně živo. Hned několik fotbalistů se tam připravilo na nástup do hry. Tak budeme zvědaví, koho Julian Nagelsmann pošle na trávník v Torontu s tím úkolem zajistit alespoň vyrovnání. Myslím, že v tuhle chvíli je to ten primární cíl pro Němce, že k obratu je teď zatraceně daleko. Ale nepředbíhejme. Už tam je vidět u lajny připravený leveling, který by měl jít do hry, ale mezi tím kombinace Němců na útočné polovině, kde Pavlovič sklepává na Tá, ten dává doleva na Wirtze. Wirtz navádí míč k pokutovému zemi, na osu přihrává Pavlovičovi, Kimmich, ale je to pomalé, doplných, takhle těžko Němci překonají ten obraný val pobřeží Slonoviny. 58. minuta vypršela, 59. začíná. Za chvíli za námi tady bude hodina hry a stále platí, že pobřeží Slonoviny vede od 30. minuty 1-0 po té, co se trefil Kessié. Napravo teď s míčem operuje Zané. Snaží se nabrat rychlost, Zané zasekává balón, ale nakonec ho ještě přenechává Kimmichovi, jeho centr do pokutového území. Wirtz si stáhne ten míč ze vzduchu, přihrávka na Musialu. Ten byl odzbrojený a je z toho alespoň roh z pohledu Němců. A myslím si, že standardky, to je cesta, jak by Němci dnes mohli něco kloudného vymyslet, tím kloudným, myslím, vyrovnání na 1-1, protože kombinačně se jen těžko dostávají do zakončení. Kimmichův roh na poprvé nevyšel tak, jak měl, ale ještě je tu šance na reparát. 59. minuta končí. Kimmich zdvihl pravou ruku a posílá centra na zadní tyč, ale Fofana stáhl ten míč ze vzduchu, v pokutovém území zůstal ležet Havertz. Afričané chtěli jít do rychlého breaku, ale neklaplo to tak, jak mělo. Havertz se stále drží za hlavu a zůstává v pokutovém území. Potom souboji, kde Sangaré měl trošku loket v zátylku německého hráče, ale neřekl bych, že to byl kontakt, který by měl volat po penaltě. Zané má pro dnešek odpracováno. A do hry půjde hned trojice hráčů. Zané, Musiala a Pavlovič končí. A místo nich tedy přijde trojlístek ve složení Leveling, Undav a Amiri. To je tedy trio, kterému chce věřit pro ty následující minuty Julian Nagelsmann, trenér německého výběru. Hodina hry pryč právě teď, 61. minuta začíná, pobřeží Slonoviny vede nad Německem 1-0. Poprvé se do hry zapojil Amiri, který by samozřejmě ofenzivně mohl přinést nějaký posun. Leveling se teď snaží dostat na míč, byl tam hodně aktivní. A dá se očekávat, že ta trojice, která přišla, teď bude hýřit pohybem, bude se snažit rozhýbat ten povadlý německý útok. Na zemi zůstává ležet jeden z hráčů pobřeží Slonoviny, jmenovitě to je Singo. Němci ale pokračují v útočení, obléhání pokutové území. Amiri přenechal ten balón a pokus Levelinga, který mířil hodně, hodně nad, takže naprosto v klidu mohli zůstat Sloni i bez toho jednoho v tu chvíli, řekněme, zraněného hráče, který už se zase zapojil do hry. Teď také nabízí režie opakovaný záběr. Undav tam fauloval podle mého Singa, tam se asi pískat mělo, pokud máme být objektivní. 62. minuta. Německo pobřeží Slonoviny 0-1. střely 10-8, co se týče střel, které mířily přímo na branku 2-2, ale podstatná je ta statistika gólová a díky Kessiemu Pobřeží Slonoviny má navrch a vede 1-0. Ve středu hrací plochy teď odparuje Sangaré, kterého Němci okamžitě chtěli odzbrojit, ale velmi solidně si Sloni počínají pod tlakem. Přihrávka zpátky, Agbadu si vypomůže až přes gólmana Fofana, nakopává míč, ale nedoletěl ani k půlící čáře. Leveling na pravé straně přišel přes jednu překážku. Teď je přihrávka do puktovou zemí, kde byl Havertz, jenže ten se nedostal ke střele. Takže zase budou muset Němci začínat s tím obléháním. Centr z pravé strany Amiry, na zadní tyči se tam schovával Undav, ale nakonec z toho nebyla žádná koncovka. Je cítit, že Amiry, Leveling a Undav přišli do hry. Přece jenom trošku to oživilo ofenzivní choutky Němců. Polovina 63. minuty a Německo stále prohrává s Pobřežím Slonoviny 0-1. Kimmich bude rozehrávat rohový kop. Ještě hlavní arbitr se tam snaží uklidnit nějaké rozepře uvnitř pokutového území. A teď už tedy signál k tomu, aby Kimmich rozehrál rohový kop. Balón, který míří na zadní tyč a tam byl nehlídaný Havertz. Dotmišel Fofana. Havertz ale hlavičkoval hodně z úhlu, měl to těžké. Každopádně zase se ukázalo, že Fofana nemá úplně ideální odhad, co se týče některých těch centrů. Už to v tomhle zápase tak dvakrát, třikrát dokumentoval určitou nejistotou. Julian Nagelsmann ví, že tudy by mohla vést případně cesta k vyrovnání na 1-1. Takhle stále v polovině 64. minuty Německo prohrává s Pobřežím Slonoviny 0-1. Na pravé straně teď Singo operuje a Pobřeží Slonoviny se snaží právě po téhle straně dostat dopředu. Amad Diallo ale stažený k zemi. Nmeča se snaží prosadit v individuálním souboji. Vypomohl tam ještě Wirtz. Ponechaná výhoda, hned dva hráči nebo dokonce tři, když započteme i jednoho z Pobřeží Slonoviny, tam zůstali v leže na hrací ploše. Wirtz, Kimmich na ose hřiště. Tahle dvojice už je ale zablokována a hodně stěžka se vedá strávníku Amery, zatímco jeho spoluhráči útočí. Leveling z levé strany navádí míč do vápna, sice nasadil jesličky Singovi, ale bylo to takové vítězství, z kterého radost mít nebudete, protože ten míč doputoval k Fofanovi, takže vlastně jesličky, které nepotěší, které vlastně nic moc neřešili. Polovina 65. minuty. A Německo prohrává stále s Pobřežím Slonoviny 0-1 na mistrovství světa v zápase, který hostí kanadské Toronto. Rozehrávka od Riedigera míří doprava a Amery tedy rozjíždí další německou ofenzívu, ale většina těch útoků se rozbíjí ještě před pokutovým územím soupeře o ten defenzivní val Pobřeží Slonoviny. Kimmich na ose hřiště. Posouvá na táh má proti sobě Kessieho a tak se musel zapojit také Brown, Riediger, Němci vytlačení na vlastní obranou a polovinu, Kimmich, Nmeča, ten ve středovém okruhu se teď mohl otočit, předává Brownovi, průniková přihrávka, kterou chtěl ještě zopakovat také Brown, což se nepovedlo, to je ta špatná zpráva pro Němce. Tou dobrou může být to, že nemusí až tak smutnit, protože následovat bude rohový kop, tedy standardní situace, a to je vždy cesta, jak lze něco udělat s tím nepříznivým skóre. 0-1 zatím prohrávají Němci v končící 66. minutě s Pobřežím Slonoviny. Pan Benitez, paraguajský arbitr, tam ještě něco vysvětluje Agbaduovi, který si stěžuje, že Riediger do něj strká. Mezitím Kimmich čeká u rohového praporku. Kimmichův v centr, který se kroutí na zadní tyč a teď Fofana dobře vyboxoval balón. Ale ten odražený míč sbírá Amiry. Po něm Nmeča a píská se faul na Fofanu. což jsem zaregistroval až podle hvizdu, protože hra se mezi tím odvíjela už jinde a pan Benitez tam dostává velký slovní fén od kapitána Pobřeží Slonoviny. Kessie si tam stěžuje na něco a mezi tím tam Fofana válí sudy. Těžko říci, co v tom souboji bylo až tak zlé. Fofana skočil po tom míči, vyboxoval ho pryč. Já jsem tam nic tak hrozného neviděl. Ta a tam byl v souboji s Kosonuem, ale že by tam byl nějaký loket pod žebra, tak maximálně od toho spoluhráče, golmana Pobřeží Slonoviny, a najednou Fofana zázračně ožil a potom, jak se tam válel na hrací ploše, teď už je úplně fit, tak řekl bych, že to bylo takové menší divadélko. 68. minuta. Pobřeží Slonoviny stále vede na té německém 1-0. A teď vyváží míč ta, dává Riedigerovi, takže zas tak rychlý postup dopředu to nebude. Riediger přidržel míč Nmeča. Po něm z první sklepává Undav na pravou stranu. Amiri, jeho dloubák, a tady je šance 1-1. Přímo před brankou se prosazuje Undav, jednoduchá přímočará akce. A ejhle, to, co Němcům trvalo skoro 70 minut, je tady v 68. minutě. Vyrovnání po od půlnici čáry snad dvou přihrávkách. To bylo velmi jednoduché přímočaré. Meča posunul míč na Undava, Undav dal doprava na Amiriho. Amiri dloubil balón do vápna a tam plné rychlosti z náběhu Undav nekompromisně zavěsil pod břevno. A tohle je ukázka, že někdy je zkrátka lepší je to vzít přímo jedním směrem, než posouvat zleva doprava a zase zpátky. To bezpohlavní obléhání, které nepřineslo ani zakončení, teď Němci nahradili přímo čarovský rychlostí a je z toho skóre 1-1. Které pro závěr zápasu dává nový náboj tomuhle duelu. Jsem hodně zvědav, jak se na to adaptují fotbalisté Pobřeží Slonoviny, jestli teď Němci povzbuzeni tou vlnou euforie budou mířit za obratem, a my budeme také informovat posluchače Radiožurnálu. 70. minuta začíná, Německo Pobřeží Slonoviny nerozhodně 1-1. Pobřeží Slonoviny poslal ve 30. minutě do vedení Kessie. Před pár okamžiky vyrovnával střídající Unda. V přímý přenos na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál. A my můžeme samozřejmě pokračovat dál v našem přímém přenosu. Fofana má míč pod kontrolou, ale Němci teď, zdá se, budou přece jenom posilněni tou vyrovnávací brankou a budou i nadále tlačit afrického soupeře. Ta nákop na Wirtze. Musíme vlastně pochválit i Juliana Nagelsmanna, protože Němci vyrovnali po akci střídajících hráčů. Takže tam měl německý kouč šťastnou ruku. Leveling. Na pravé straně Kimmich, viděl tam uličku, ale ta byla tedy hodně uzonká. Tam, kdyby ten míč propadl až k Wirtzovi, tak to by byl doslova zázrak, nestalo se. 1.70. minuta, 20 minut do konce základní hrací doby. Přijde mi, že Kessie se tam zlobí teď na hlavního rozhodčího, že ještě nenařídil tu přestávku na osvěžení, která by se možná teď Pobřeží Slonoviny náramně hodila. Němci jsou v tlaku, těm asi nevadí, že se pokračuje dále. Ta. Na osi hřiště byl Meča, ale míče přebírá Riediger. Balón napravo, Leveling z první hledal Undava, ale ten míč tam nepropadl a teď Sangare nakopává míč co nejdále od brány. Kimmich si musí dát pozor, protože tam je Diomande, který dobře četl hru, dostal se před Kimmicha, ale tomu ještě vypomohl Riediger. 1.70 minut odehráno, Německo Pobřeží Slonoviny 1-1. Poté, co skóre otevřel Kessie, pak ale vyrovnával za Němce střídající Undav, a teď už je tady ta pauza na občerstvení, 2-3 minutky na vydechnutí a půjdeme do dramatické koncovky tohoto duelu.
3: Prozatím děkujeme Tomáši Petrovi. Zápas Německo pobřeží slonoviny, tam ještě budeme čekat na ten finish. Na to rozuzlení už každopádně známe jeden konečný výsledek toho 10. hracího dne fotbalového mistrovství světa a bylo to vysoké vítězství Nizozemska nad Švédskem 5-1 a ještě připomenu další program. Tu tady máme pro opravdové fotbalové fajnšmekry duel Ekvádor Curaçao od 2 hodin ráno, tedy po půlnoci, a potom od 6 hodin ráno duel Tunisko, Japonsko.
1: Ve vysílání Radiožurnálu Sport můžete každý den slyšet některou z našich moderátorských osobností.
4: Fotbal má u nás pod palcem Pavel Horvát, tvář populární talk show Desítka. V éteru v pondělí a ve čtvrtek dopoledne.
6: Krásný den, milí posluchači Radiožurnálu Sport. Zapnuli jste si Desítku Pavla Horváta. Pavle, vítej.
7: Dobrý den.
1: V nejvyšší české soutěži nasbíral přes 400 startů a je členem klubu ligových legend.
4: Domácí titul Pavel Horvát slavil hned 5x, z toho 3x v dresu Plzně.
7: Pod Pavlem Vrbou se vytvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
1: Týmových trofejí náš expert vyhrál dost. Hned 6x ovládl český pohár. Se Sportingem Lisabon má portugalský a s Galatasarayem Istanbul turecký titul. A zážitky má taky z exotického angažmá v japonském Kobe.
7: Přijeli jsme, zemětřesení, a jednou se začala klepat zem. Nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo 30 vteřin.
4: Díky svým výkonům se Pavel Horvát dostal i do reprezentace, se kterou se zúčastnil mistrovství Evropy v roce 2000. Celkem za národní tým nastoupil do 19 zápasů.
7: Pro mě to byla největší jako čest a největší zážitek vlastně ze všech těch lig mistrů, a to bylo stát v Bruselu jako v reprezentačním dresu v přátelském utkání proti Belgii. Měl jsem husí kůži, když hrála hymna.
1: Pavla Horváta můžete v našem vysílání slyšet nejen v talk show Desítka, ale i v pravidelných vstupech k aktuálním fotbalovým tématům nebo v roli spolukomentátora vybraných zápasů.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Posloucháte Sport, posloucháte Radiožurnál Sport, 23 hodin a 36 minut. Mimochodem slova Pavla Horváta, našeho fotbalového experta, si budete moct poslechnout i zítra ráno po 9. hodině, kde budeme s Pavlem Horvátem mluvit o fotbalovém světovém šampionátu. Samozřejmě nejenom o tom, co se děje právě teď, o těch zápasech, ale taky o přípravách českých fotbalistů na ten klíčový duel proti Mexiku, poslední zápas skupiny, který je na programu ve čtvrtek ráno od 3 hodin. Takže na to si budeme muset ještě počkat. Pavel Horvát o tom bude mluvit zítra po 9. hodině. Teď už se ale vracíme k tomu, co se právě teď na fotbalovém mistrovství světa děje. A to je zápas Německo pobřeží slonoviny. Zápas, který sleduje náš reportér Tomáš Petr.
5: Hned trojí střídání na straně pobřeží slonoviny. Do hry přichází tedy čerstva a krev, a to za stavu 1-1. Pobřeží slonoviny se ujalo vedení po půl hodině hry. Před, můžeme říct, stále ještě asi pár okamžiky, ale Němci vyrovnali v 68. minutě. To byl Undav, který reagoval na tu branku Kessieho. Teď tedy 75. minuta a po pauze, kterou potřebovali hráči na občerstvení, se pokračuje dále. Právě Undav, který srovnával na 1-1, se snažil teď dostat na balón, což se nepovedlo, až teď může hrát, ale je tam pod tlakem v souboji s Inajem, který měl nakonec navrch v té bitvě o míč, takže z toho nebylo nic nebezpečného. Hazovat teď mohou Slodni těsně před půlící čarou, ale je to jen posun o pár metrů dále, co se týče téhle situace. Znovu balón na levé straně, kde si teď úplně dobře nerozuměli fotbalisté pobřeží slonoviny, a hodně agresivně si tam počíná v těch soubojích Fofana, čerstvý muž na trávníku, ale už je to Nmeča, který rozjíždí německý protiútok, ve kterém je zapojený také Havertz. Řekl bych povětšinou v tomhle zápase ne úplně moc viděný, trošku tam bloudí, nepotkává se s míčem, což asi Slonům tolik nevadí. Otázkou je, co by na to říkal Julian Nagelsmann. Na druhé straně ale je potřeba také zmínit, že i tak zůstává stále na hřišti tenhle forward Arsenalu Londýn. Hazování, které provede na levé straně německá Braun, nabídka prachbídná, nakonec si tam se běhl alespoň Wirtz, bez nápadu, bez plánu nakopl balón, ale míč se k němu zase vrátil. Ovšem pobřeží Slonoviny teď bylo aktivnější ve středu hrací plochy, ale Němci zase měli kliku, že se ten míč vrátil na jejich kopačky a tohle byl podle mého faul, jenže pokračuje se dále. Jsem zvědav, jestli pak třeba uvidíme na monitoru opakovaný záběr. Je to 1-1, co se týče skóre, ale i co se týče hráčů, kteří leží na zemi. Inaos, pobřeží Slonoviny, už je zpátky na nohou, takže jeho spoluhráči přidrželi ten míč a teď už ho také zapojují do útočení. Inaos míčem ve středovém kruhu. Je to tam trošku zahuštěnější. Undav společně s Mečou a také Havercem se snaží napadat tuhle rozehrávku. Nakonec nepřesný nákop pobřeží Slonoviny. Znamená, že na míči tedy jsou zase zpátky Němci a konkrétně je to na levé straně Wirtz, který táhne balón k pokutovému území, ale daleko ho nedotáhl, co vymyslí Braun na hranici vápna, přihrávka pod sebe, ale jen do míst, kde už byl připravený Inao, toho je poměrně plné hřiště, stejně jako Diomande ho bylo v první půli, teď o sobě nedával dlouho vědět a přesunul se na pravou stranu a netroufl si do souboje jeden proti dvěma bránícím hráčům a tak nakonec ten balón putuje zpátky až do těch zadních řád a začínat se bude zase zpátky zleva, i když teď už je míč na ose u Kessieho, pod něm hraje Inao, který ukazuje spoluhráčům, kdo by kam si mohl naběhnout. 79. minuta. Německo pobřeží Slonoviny nerozhodně 1-1. To říkám ve chvíli, kdy Agbadu dává doleva na Konana a znovu Agbadu, který teď trošku přidržel míč a chtěl se porozhlédnout, jak nejlépe vyřešit tu danou situaci. Němci bez balónu, naopak africký celek drží míč, posouvá ho až zpátky k brankáři Fofanovi, Agbadu, Inao. Cesta středem jednoduchá nebude, Inao se snaží otočit s balónem a vynutil si nakonec faul. Němci věděli, že to asi jinak v danou chvíli nedopadne. Mohl by do hry přijít třeba Nico Woltemade, pokud by Němci chtěli ještě zatlačit na ofenzivní pilku. Teď se ale musí bránit, protože Diomande si hledá cestu k pokutovému území soupeře. Přihrávka, která míří napravo, Singo, ten ale vrací zpátky na osu hřiště. Diomande, taková střílená přihrávka, řekněme. A mezi tím už Wirtz a Havertz vyváží balón do německého breaku. Ovšem tam byl mnohem rychlejší Singo, který se dostal před Havertze a vybojoval balón. Teď se snaží pohlídat situaci na autové vazování. Singo padá k zemi s tím, že tam je nějaká křeč. A Němci se samozřejmě zlobí, protože chtěli navázat hru, když to paraguajský arbitr přerušuje dění na hřišti. Julian Nagelsmann, ten je nepříčetný, protože tam samozřejmě Singo byl mimo hrací plochu a aby pozdržel dění na trávníku, tak se vrátil zpátky do hry a pak se teatrálně svalil k zemi. Takže teď může být ošetřován a hra stojí místo toho, aby Němci třeba měli možnost pokračovat. Singo tam byl předtím v souboji s Havercem a Němci měli vazovat a Singo se chytil zezadu za nohu a opravdu to udělal chytře z pohledu pobřeží Slonoviny, na druhou stranu takovým tím způsobem, který musí druhou stranu frustrovat. Polovina 1.80. minuty. Německo pobřeží Slonoviny 1-1. Wirtz teď trefil rozhodčího a bude z toho tedy míč rozhodčího. Trošku dohadů v blízkosti paraguajského arbitra, kdo komu odevzdá, kdo bude hrát. Tak jsem zvědav, co s tím pan sudí vymyslí. Každopádně už odešel dobrých 15-20 metrů od místa přestupku, když to tak nazvu. ale už to jsou Němci, kteří útočí. Wirtz z levé strany na rohu pokutového území je nenašel cestičku, tento má kvápnu mnohem dále. Na osořiště Nmeča, který ale chybuje a dopředu by tak mohli vyrazit zástupci afrického celku. Konkrétně si tam hledal cestičku Adinga. Teď už je to Diomandé, ale neprošel, takže z toho nebude žádné pozdvižení v pokutovém území Německa. 82. minuta končí. Skóre nerozhodné 1-1 mezi Německem a pobřežím Slunoviny. Zápas nedohraje Singo, který tam měl před pár okamžiky ten problém s nohou a místo něj tedy půjde do hry Gea. Gea Due, abychom byli úplně přesní. A také z toho je rozehrávka pobřeží Slunoviny na polovině soupeře. Poprvé se tam zapojují čerstvé síly do hry. Due vrací na Iná. Pobřeží Slunoviny nikam moc nepospíchá. Řekl bych, že africký celek asi bude spokojenější s tímhle výsledkem i vzhledem k tomu, že v posledním kole pobřeží Slunoviny čeká Curaçao. Když to Němci budou muset bojovat s Ekvádorem. Ale jak už tady posledních pár dnů říkáme, i ty 4 body by měly být dostatečným počinem k postupu do vyřazovací fáze, což bude případ Německa a pobřeží Slunoviny, tedy myslím ty 4 body, pokud by se dnes body dělily, protože jak Němci, tak hráči pobřeží Slunoviny vstoupili do šampionátu vítězstvím v prvním kole. Teď ale rohový kop pro pobřeží Slunoviny ve 84. minutě za stavu 1-1. Ne úplně dobře kopnuto. Havertz vypomohl při bránění drobné zmatky. Tam se nedaří odkopnout balón a nakonec přece jenom posunutý míč do bezpečí, ale už ho zase má Fofana, který tady teď bude útočit. Fofana, tedy ten, který hraje v poli, ne brankář pobřeží Slunoviny. Fofana teď nepropálil. A ještě se tam tlačí na balón Kessié, na pravé straně Diomandé, ale už ho předstoupil Undaf, jenže ten míč tam propadl ještě na kopačky Gesana. Ovšem na zakončení už prostor nezbyl ani Gesanovi. Bolista Christopelis se nedostal k tomu, aby byl třeba rozhodujícím mužem tohoto duelu. 85. minuta už začíná. Diomandé odchází v trávníku. Ty poslední minuty se ho týkat nebudou. V první půli bych řekl velmi solidní výkon. V těch dalších minutách už to bylo o něco slabší. A možná proto dostane šanci pro ten závěr Pepe, který v prvním zápase na turnaji hrál v základu. Dnes tady přichází až v závěru. Také Nagelsmann střídá. Němci stahují ze hry Havertze a šanci dostane Goretzka. Takže vystužení středu, hrací plochy, tohle je spíše defenzivně laděné střídání, protože Havertz je samozřejmě ofenzivní fotbalistou, Goretzka ten tvrdí muziku ve středu, hrací plochy. 85. minuta končí, 86. začíná, Německo pobřeží Slunoviny 1-1. Začínat se bude od Kossonua, tedy pobřeží Slunoviny je na útočném tažení, pokud to tak můžeme napsat, ve chvíli, kdy ten balón zase putuje až zpátky k brankáři, tak to samozřejmě žádné velké ofenzivní manévry nejsou. Němci vybojovali míč, Undaf, zkouší to z dálky, dobrých 25 metrů rána, která úplně neštípala v rukavicích brankáře. Daf ale zkusil vystřelit ono, když nevystřelíš, tak gól nedáš, říká takové to lidové pravidlo nebo pořekadlo. 86. minuta končí, určitě se bude takových 5 minut přidávat minimálně navrch, takže ještě jedné i druhé straně zbývá dost času na to zápas zlomit. Brown rychle vhodil, ale rozhodčí tam mají ještě nějaký problém s něčím na hřišti. Benitez rozhodl, že to nebude německý aut, ale že vazovat budou hráči pobřeží Slonoviny. Teď to paraguajský arbitr také šel vysvětlit trenérovi pobřeží Slonoviny. Emers Faye to samozřejmě přijal, bodejť by ne, když dostali jeho svěřenci. Polovina 87. minuty. A míč má Agbadu. Nákop na levé straně, který se snaží teď zkrotit Fofana. Fofana má proti sobě Ridigra. Fofana padá při té přihrávce. A Němci by mohli vyrazit do breaku. Nmeča ale odzbrojený a také faulovaný. Provinil se Gesan, který byl až moc podle sudího agresivní v tom souboji. A proto tedy přerušená hra. On tam Gesan vlétl jak utržený z řetězu. Nedokázal skorigovat tu rychlost a důraz. 88. minuta, stav nerozhodný 1-1, Němci teď útočí, Undav, míč má Amiri, na levé straně je to Brown, znovu Amiri, dává Brownovi, Brown má čas na centr, míč do pokutového území, ale vrátil se tam Fofana vypomoci s defenzívou a dopředu se teď vydal Pepe, který tam má před sebou poměrně dost prostoru. Pepe, krásná přihrávka na levou stranu, ale to zpracování trvalo příliš dlouho. Adingra tam prováhal ten správný okamžik. To volalo po gólu na 2-1 z pohledu pobřeží Slonoviny. Němci rychle dovezli míč alespoň k půlici čáře, aby to předchozí zaváhání bylo zapomenuté. Brown, po něm Wirtz. U levé lajny ve stoje toho mnoho nevymyslí a tak dává na střed Amirimu, po něm Nmeča. Nmeča ten předává Kimichovi, Kimich zpátky na Nmeču, zapojí se také ta. Vím, že hráči pobřeží Slonoviny je rozestaveni, do těch plných se zase bude těžko útočit. O tom už se Němci několikrát přesvědčili v průběhu tohoto zápasu, že do plných to nejde, ale rychlostí a přímočarostí by to jít mohlo. A teď je tu šance pro Brauna, který pálí z první. Po takovém míči za obranu tam pěkně Wirtz nabil proti noze Braunovi. Jenže fotbalista Eintrachtu Frankfurt to z první nepřekonal. Golmana Fofanu ten zvládl vytáhnout tuhle střelu. V závěru 89. minuty tedy stále skóre nerozhodné 1-1. Ve chvíli, kdy to Němci zkouší z pravé strany, ale přes Konana se nepodařilo Levelingovi dostat míč do nebezpečného prostoru. Ale Německo zůstane na útočné polovině v blízkosti vápna a soupeře. Leveling si chystá dlouhý out, míč do pokutového území, který ale Inao odvrací z první. A Sloni se snaží teď vyrazit do protiútoku. Fofana táhne balón, už je na polovině soupeře. Přihrávka na Pepeho do ulice, ale tam včas reagoval Brown a ta, kteří uzavřeli ten prostor. Neuer teď rozehrál pěkně na pravou stranu. Nmeča by mohlo útočit do trošku rozhozené defenzívy, protože Sloni se teprve vrací z té předchozí útočné šance. Leveling ale odevzdává balón. Polovina 90. minuty. Za chvilku se dozvíme, kolik že se bude přidávat na vrch. A to samozřejmě může být klíčová informace. Vzhledem k tomu, že skóre je stále nerozhodné 1-1 mezi Německem a pobřežím Slonoviny. Poté, co oba celky svůj úvodní zápas na turnaji vyhráli, Němci rozstříleli Curaçao 7-1, pobřeží Slonoviny vyhrálo nad Ekvádorem 1-0. 6 minut se přidává navrch, nastavený čas začal, stav nerozhodný 1-1, Undav teď táhne balón a přihrávka na Amiriho a ten měl na noze možná rozhodnutí, ale placírou jen trefil prostor, kde byl gólman Fofana. Tak šance jsou, ale ve valné většině z nich střelci míří do prostoru, kde je brankář, který si může vydechnout, že to nebylo lépe umístěné, protože podobných okamžicích by bylo málo prostoru na to reagovat na střely k tyči, nahoru, do šibenice, ale tyhle ty pokusy, které jdou kolem těla a navíc nemají potřebnou razanci, ty se sbírat dají. První ze 6 nastavených minut končí, Německo pobřeží Slonoviny nerozhodně 1-1. Teď to jsou Němci. kteří zprava navádí míč k pokutovému území. Nmeča má tam Levelinga, má tam Kimicha, znovu Nmeča, Leveling naznačil centr, ale vrátil pod sebe Kimichovi. Kimich kontroluje situaci ve vápně, posílá míč přímo do náruče golmana Fofany a brankář prezentace Pobřeží slonoviny naznačil rychlou rozehrávku, pak přidržel ten míč a až teď nakopává balón na polovinu soupeře, kde je připravený Kessié, ale je zdvojený a tohle autové vazování je asi maximem, co se dalo v danou chvíli vybojovat pro Pobřeží slonoviny. Vazování, které obstará Due, nikam nepospíchá, přidržel tedy míč nad hlavou a pak se rychle otočil a vhodil pod sebe Kosonu, po něm Agbadu, míč až u obránců Pobřeží slonoviny. Druhá nastavená minuta končí, třetí začíná Německo, Pobřeží slonoviny 1-1. Teď Braun na levé straně neodhadl úplně dobře míč a ještě se tam bude kontrolovat stav jednoho z faulovaných hráčů Německa. Tak ta kontrola proběhla velmi rychle, Němci dostali balón a má ho on meča, po něm tá. Na levé straně se nabídl Wirtz, který už toho musí mít tedy plné kecky, naběhal toho opravdu dost za tenhle zápas. Ale ještě není konec, ještě 3,5 minuty zbývá. Jde hrát z duelu, který je zatím vyrovnaný 1-1. Rüdiger, tá. Na levé straně znovu míč u Wirtze, ale dobře vykrývají fotbalisté Pobřeží slonoviny prostory a Němci musí vrátit balón až zpátky ke Kimichovi a zase budou hledat cestičku, jak překonat tu skonsolidovanou obranu Pobřeží slonoviny. Wirtz z první sklepl Braunovi, ten viděl před sebou Undava, ale ta přihrávka byla pomalounká, takže Sloni se ubránili, alespoň pro danou chvíli, protože se valí další útok, znovu zleva přes Wirtze. Wirtzovi tam seběhl Amiri, ale ten míč míří dozadu až Nátá, po něm Nmeča. Pěkná přihrávka za obranu a je to 2-1! Undav dává gol, ještě kontroluje praporek asistenta, jestli nepůjde nahoru, ale zdá se, že offside to nebude. A v závěru čtvrté nastavené minuty Němci otáčí tenhle zápas. A tohle bylo zlaté střídání. Ještě Julian Nagelsmann se tam šel ujistit ke čtvrtému arbitrovi, jestli je všechno v pořádku. VAR určitě bude hledat, jestli offside byl, nebyl. Ale Julian Nagelsmann si může gratulovat, protože Undava poslal do hry a ten nejprve vyrovnal a pak asi i rozhodl. Forward Stuttgartu se posazuje podruhé v tomhle zápase. A Pobřeží slonoviny ztrácí slibně rozehraný zápas. Bylo to dvakrát během chvíle, kdy Němci vymysleli podobnou přihrávku za obranu, podobnou kolmici. V prvním případě z toho nic nebylo, v tom druhém už Undav z otočky zamířil přesně. Offside to nebyl. A tohle je pro africký celek tvrdý střet s realitou. Velmi dobře to měli svěřenci trenéra a Fajeho rozehrané, ale zdá se, že vyjdou bodově na prázdno. Protože parta Juliana Nagelsmana dokázala v závěrečných ani ne 25 minutách srovnat a otočit na 2-1. Ještě tam pár desítek sekund samozřejmě zbývá. Ještě třeba Sloni zvládnou dorovnat na 2-2. Ale aktuálně tedy Němci na cestě za tříbodovým ziskem po té, co Undav dvěmi zásahy dokázal otočit skóre tohle zápasu a Pobřeží slonoviny tedy prohrává s Německem 1-2, polovina šesté, tedy té poslední nastavené minuty a teď už to musí zkrátka létat od Slonů směrem k pokutovému území, protože není na co čekat. Inao, jeho nákop, který ale není úplně přesný, naopak míč vybojoval Amiri a získává autové vazování, protože trefil Dueho a Němci tak budou vracet míč do hry, nikam nepospíchají. Myslím si, že ještě tak minutku by mohl hlavní sudí přidat nad rámec těch avizovaných šesti, přece jenom se tam trošku nehrálo po té brance, ale Němci jsou blizoučko. Dlouhý aut dopředu na Undava, ten si dobře kryje míč proti dvojici protihráčů. Hazovat ale budou Sloni. Pobřeží Slonoviny možná má poslední šanci zaútočit. Due hazuje na Kessieho, ten sklepává na Dueho. Němci teď dobře napadají tu rozehrávku Pobřeží a Slonoviny. Polovina sedmé minuty, Julian Nagelsmann zuřivě.

0: Pomeňme, že Pobřeží Slonoviny vedlo od 30. minuty, kdy se trefil Kessié, pak ale Undav v 68. minutě vyrovnal a následně ve čtvrté přidané minutě tentýž hráč otočil skóre na 2-1, takže zlaté střídání Juliana Nagelsmanna, Německo Pobřeží Slonoviny 2-1.
1: To říká Tomáš Petr, my se na Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport, tedy ve spojeném vysílání, budeme věnovat taky dalším dvěma zápasům. V noci od 2 hodin ráno to bude souboj Ekvádor Curaçao a od 6 pak Tunisko versus Japonsko. Připomeňme už taky jeden konečný výsledek z dnešního programu, výjima tedy vítězství Němců 2-1 nad Pobřežím Slonoviny. Nizozemci totiž v evropském souboji zdolali Švédy vysoko 5-1. Je tady taky hudební vložka spolu s Radiožurnálem a Radiožurnálem Sport. Pěknou noc, klidné vstávání a hezký zbytek víkendu.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Zajímá vás zákulisí sportu?
0: Jak vidí ožehavá témata funkcionáři a odpovědní zástupci jednotlivých odvětví?
1: Právě pro vás máme na Radiožurnálu Sport pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Zkušený moderátor, který se nebojí zeptat.
2: Když jste říkal, že dokážete pro sport zajistit lepší podmínky, tím jste myslel převážně ty finanční?
3: Opravdu je reálné, aby rychlobruslařská hala se v Česku uživila?
2: A pomůže českému sportu to, že má svého ministra?
1: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
0: Diskuzní pořad můžete slyšet na Radiožurnálu Sport každé pondělí po 13. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Vladimír Kroc.
1: Proč Izrael i přes dohodu o příměří dál útočí na Libanon a jak to ovlivní mírová jednání USA s Íránem? Proč stavba metra D v Praze nabírá zpoždění? Jihomoravští záchranáři jsou kvůli horku v pohotovosti. Jakou službu zajišťují na brněnských motocyklových závodech? Zvláštní vyslanec Bílého domu Steve Witkoff je na cestě do Švýcarska, kde by mělo začít první kolo jednání s Íránem. Zeď a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner je už na místě. Americko-íránská jednání ve švýcarském letovisku Birkenstock o mírovém ukončení konfliktu na Blízkém východě byla původně plánovaná na pátek. Nicméně Teherán jednání odložil kvůli pokračujícím izraelským útokům na Libanon. Na lince je amerikanista Krištof Kozák z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
1: Nový izraelský útok na jihu Libanonu dnes zabil nejméně 16 lidí. Od včerejší 3. hodiny odpolední našeho času má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi Izraelem a libanonským proíránským hnutím Hizballah. Jak to tedy je?
2: No tak je to především tak, že vlastně Benjamin Netanyahu a spousta lidí i v Izraeli, tak oni vnímají tu uzavřenou dohodu poměrně negativně, protože vlastně Benjamin Netanyahu se tak vyjádřil, že vlastně jako ta dohoda nesplnila ty základní cíle válečné operace. To z hlediska Izraele byla změna režimu. A teď je ta situace taková, že vlastně Donald Trump se nějakým způsobem dohodl s Teheránem a Benjamin Netanyahu vlastně narušuje to velmi křehké budování aspoň elementární důvěry. A proto teď, jak Donald Trump, zejména J.D. Vance, velmi tvrdě kritizovali Izrael, podobně jako vlastně kritizovali prezidenta Zelenského, že je to opravdu přehání, že vlastně by si měli uvědomit, jak izraelská vláda by si měla uvědomit, nakolik je vlastně závislá na Spojených státech, a vlastně naznačovali, že by tedy Benjamin Netanyahu s těmi útoky v Libanonu měl okamžitě přestat.
1: Ano, Izrael zintenzivnil útoky na jih Libanonu právě poté, co tedy ve středu Spojené státy a Irán podepsali distančně memorandum o porozumění. No a v něm se uvádí, že podpisem té dohody mají skončit vojenské operace na všech frontách, včetně libanonské. Čili může to ještě celou připravovanou dohodu zatím, myslím, postoj Izraele?
2: No, ano, ale je dost možné, že prostě Benjamin Netanyahu je až tak cynický, že vlastně chce, aby ta jednání ještě ztroskotala, ale připomíme si i situaci v Gaze. Přestože je tam také uzavřené příměří, tak také od doby uzavření příměří tam tedy došlo k omezení intenzity těch útoků, ale rozhodně Izrael ho v podstatě nedodržuje. Takže myslím si, že teď je to taková vysoká hra nervů, kdy Izraelci vlastně provokují v Libanonu, ale zároveň tím velmi popozují Donalda Trumpa a jeho vyjednavače, kteří už chtějí ten v Americe velmi nepopulární konflikt mít za sebou. Takže ta situace je právě křehká z hlediska toho, jakým způsobem spolu teď izraelská a americká vláda dokáží komunikovat, respektive nakolik dokáže Donald Trump svým drsným přístupem tak zatlačit na Benjamina Netanyahu, aby se tedy v uvozovkách začal slušně chovat a dodržovat to, co Donald Trump dojednal.
1: No, tak zdá se, že ten jeho přístup asi úplně nefunguje v tomto případě. Co to tedy značí o stazích mezi Donaldem Trumpem a Benjaminem Netanyahuem? Mimochodem Trump nedávno prohlásil, beze mě by nebyl Izrael.
2: Ano, to je součást toho vlastně mediálního nátlaku. J.D. Vance se taky vyjadřoval velmi kriticky a říkal, že vlastně izraelská vláda nemá na světě jediného spojence, jediného přítele, kromě Spojených států, a že by si to měli uvědomovat. Ale jako na pozadí mezi řádky to je, že by Benjamin Netanyahu měl vlastně poslouchat ty notičky, které z Washingtonu jsou dojednané. A to, že Benjamin Netanyahu se chová trochu jako neřízená střela, zejména co se týče té bezpečnosti, tak to je prostě dlouhodobý problém. Ale jako ten, klička, ještě jak tím je to komplikovanější, tak je to komplikované ještě tím, že i na osobní úrovni Donald Trump už vlastně vulgárně křičel do telefonu na Benjamina Netanyahua, ať přesně kouká ty dohody dodržovat. Ale pořád ještě vlastně ta americká, izraelská i vojenská spolupráce je natolik těsná, i politická, že kdyby Trump se úplně od Izraele nějakým způsobem distancoval a řekl, že nebude dodávat žádné zbraně, peníze, tak by to taky nebylo úplně populární doma v Americe. A Benjamin Netanyahu trochu využívá tuhletu znalost a ví, že jako politicky najednou vlastně opustit Izrael, tak to by v té americké domácí politice udělalo přinejmenším velkou paseku.
1: Zveřejněné kontury dohody mezi Washingtonem a Teheránem, tedy toho návrhu, budí ostrou kritiku nejen demokratů, ale i republikánů, včetně zastánců MAGA politiky, s tím, že pro USA je velmi nevýhodná. Co to znamená pro Trumpovu popularitu doma?
2: No, je potřeba hlavně říct, že Donald Trump už teď není příliš populární, ty procenta se pohybují třeba kolem 35% podpory, což je historicky velmi málo a tady ta válka tomu rozhodně nenapomohla. No a ale ukazuje se, a to je zajímavé sledovat, vlastně rozkol trochu i v republikánské straně, kde třeba vlivný tady influencer Tucker Carlson, tak se jako prominentní republikán Trumpovec kdysi, tak ten teďka se hodně věnuje v podstatě šíření prostě antisemitských, antiizraelských videí. A to znamená, že republikáni, kteří stabilně prostě dlouhodobě stáli jasně na straně Izraele, ať se děje, co se děje, tak minimálně významná část najednou chápe ty kroky konkrétní, tedy toho kabinetu Benjamina Netanyahua, jako velmi problematické. A popularitě Donalda Trumpa to tedy mu to taky nepřidává.
1: Čím to, že se zdá, že šéf Bílého domu má větší porozumění pro Izrael, který významně komplikuje urovnání krize na Blízkém východě, než pro evropské partnery, mířím k takové té roztržce s Itálií, kdy Donald Trump tvrdil, že Giorgia Meloniová žadonila na summitu G7 o selfiečko s ním. Premiérka to rázně popřela s tím, že si to celé Trump vymyslel. Italský minister zahraničí pak oznámil, že ruší plánovanou cestu do USA. Co tou urážkou mohl Trump sledovat?
2: No, já si myslím, že tam je zajímavé, že se prostě o poněkolikáté ukazuje, že Donald Trump prostě žije v takovém svém vlastním světě. A když začne vyprávět nějaké ty svoje historky a myšlenky, že vlastně jako podvědomě si tam začíná je přikrášlovat tak, aby on v nich vypadal, skvělejší. A evidentně to dělá i u takhle banálních věcí. Já jsem viděl to video bez zvuku a tam to vypadalo, že rozhodně Giorgia Meloniová o nic nežadoní, naopak se do něj poměrně tvrdě pustila. Stejně jako se do něj tvrdě pustila přesně po tomto interview, které Donald Trump dával italským médiím. Ale zase je potřeba říct, že to je trochu pikantní v tom, že s Giorgio Meloni například v otázce zpřísňování imigrace, tak Donald Trump vlastně souzní a ona bývala jednou z těch evropských političek, která ideově, rámcově jako zapadala i do toho trumpovského maga světa, ale ukázalo se, a zase to byl tedy hlavně postoj k Izraeli, že ta roztočka je velká.
1: Amerikanista Krištof Kozák, děkuji vám, nashledanou.
2: Díky moc za pozvání, hezký den.
1: Praha se dohodla s vlastníky pozemků v okolí Krtského nádraží na majetkovém vyrovnání, které umožní postavit stanice budované linky metra D nádraží Krč. Dohodu v noci na pátek schválili městští zastupitelé. Zároveň oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory, a to s více než 2,5letým zpožděním. Ve vysílání vítám náměstka pražského primátora za Piráty Jaromíra Beránka. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání do vysílání.
1: Dá se krátce říci, proč projekt nabral takové zpoždění?
0: Projekt nabral takové zpoždění zejména z toho důvodu, že se nám jednotliví soutěžitelé, uchazeči o tu zakázku začali soudit proti sobě. A protože v České republice máme zatím velmi nedokonalé protisoutěžní nebo soutěžní zákony, tak je možné téměř kdykoliv podat jakoukoliv námitku odvolání, a to i opakovaně.
1: Předseda opoziční Prahy sobě a bývalý náměstek pro dopravu Adam Scheinherr kritizoval zpoždění s tím, že podle něj, teď cituji, připravenou veřejnou zakázku dostal současná koalice hotovou v mašličkách díky mé práci během minulého volebního období. Je škoda, že její dotažení pak současné koalici zabralo celé volební období. Konec citace. Připouštíte, že to mohlo jít rychleji?
0: Myslím si, že to je téměř vyloučené, protože zakázka sice byla připravená, ale dopravní podnik opakovaně vysoutěžil stejného zhotovitele a soudy i antimonopolní úřad nám nakonec dali za pravdu. To znamená, neříkám, že nešlo vůbec nic zrychlit. Samozřejmě vždycky jsou tam nějaké časové rezervy, ale soudy ukázaly, že jsme měli pravdu a že jsme postupovali správně.
1: A je pravda, že Piráti chtějí po prázdninách navrhnout ve sněmovně novelu zákona o veřejných zakázkách, která by měla podobným scénářům do budoucna zabránit? Jak?
0: Tak, pan poslanec a můj zastupitelský kolega Zdeněk Hřib se k tomu včera přihlásil při stříhání pásky nebo poklepávání základního kamene úseku 1D1B nové linky metra a konkrétně zmiňuje, že by změnil způsob fungování antimonopolního úřadu právě tak, aby rozhodoval pružněji, rychleji a nebylo možné už to nekonečné odvolávání jednotlivých uchazečů proti sobě, což já osobně také vnímám jako ten nejzásadnější problém.
1: Proč jednání s vlastníky v Krči trvala 3 volební období? Podle náměstka primátora Petra Hlaváčka za STAN šlo o jednu z nejsložitějších majetkových dohod v historii města. V čem to bylo tak komplikované?
0: Je to tak, mohu to potvrdit. Jde skutečně o velmi složitou majetkoprávní transakci. Dochází ke směně pozemků, pokud všechno, a teď už věřím, že to dobře dopadne, tak by mělo jít o složitou směnu, v rámci které my dostáváme pozemky potřebné pro výstavbu metra, no pak vlastníci velké části pozemků v rámci toho Krčského údolí potom dostanou jinou protihodnotu. Proč je to složité? Protože zájmy města se v mnohem rozcházejí se zájmy soukromých vlastníků. Tady je zapotřebí připomenout, že se jedná o dědice původních vlastníků, historických sedláků, kteří mají velmi jasné představy o tom, jak by ten prostor měl být využíván. A asi není žádným tajemstvím, že pokud se jedná třeba o šato Krčo, ten krčský zámeček, tak tam si přejí maximální klid, což je opět trošku v konfliktu se zájmy města.
1: Jak se má v budoucnu změnit nádraží Krč?
0: Kdo trošku zná to místo, nádraží Krč, já jsem tam byl skoro okolností před pár dny, tak by mě dal asi za pravdu, že je to velmi ponuré místo, kde docházelo opakovaně k požárům, bydlili tam bezdomovci a děli se tam věci, které zkrátka dobře ve svém sousedství mít nechcete. To, co je nejzásadnější, my to místo chceme kompletně proměnit a propojit s navazující obytnou čtvrtí. To znamená, vznikne zde nový podchod, aby se obyvatelé té Dolní Krče dostali jednoduše a rychle jak na nádraží, tak na stanici metra. A potom vznikne samozřejmě nová velká stanice metra těsně napojená na železniční zastávku, železniční stanici. A co je ještě příjemný bonus, tak protože se nacházíme v bezprostřední blízkosti jižní spojky, tak zde vybudujeme i P+R parkoviště pro víc než 500 aut.
1: Původně mělo metro z Pankráce do Písnice začít jezdit v roce 2029. Kdy je to tedy z dnešní perspektivy reálné?
0: Tak rok 2029 se původně týkal otevření toho prvního samostatně provozovatelného úseku do Nových Dvorů, kde aktuálně počítáme s tím, že podle harmonogramu by stavební část měla být dokončena v prvním kvartále roku 2032 a provoz s cestujícími potom zahájen do konce téhož roku. Ale tím, že jsme vlastně přišli o ty 2,5 roku na tom, dejme tomu, prvním úseku, tady se stále pohybujeme v úseku 1D1, konkrétně té podčásti B, tak se nám současně ale přiblížila i realizace toho úseku 1D2, to znamená mezistaniční úseky do Libuše a potom dále do Písnice. A já pevně doufám, že se v září kolegům z dopravního podniku podaří vysoutěžit zhotovitele i stanice Libuš a že bychom stanici Libuš mohli otevřít už společně s ostatními stanicemi právě do toho konce roku 2032.
1: Ještě velmi krátce se vrátíme k té novele zákona o veřejných zakázkách. Vy o tom mluvíte delší dobu, že by se mělo změnit přístup antimonopolního úřadu. Myslíte si, že se vám to podaří ve sněmovně prosadit?
0: Já si myslím, že teď už si i kolegové z ODS a doufám, že i s ANO uvědomují, jakou neplechu to může skutečně způsobit. Protože jedna věc byla nějaká politická nominace předsedy antimonopolního úřadu, to asi nechci dále komentovat. A ono se totiž ukazuje v současnosti, že to neblokuje výstavbu pouze v hlavním městě Praze, o čemž bychom si mohli ještě myslet, že třeba někteří nepražští poslanci z toho můžou mít škodolibou radost, ale blokuje to skutečně výstavbu v rámci celé České republiky. A ruku na srdce u takto významných tendrů, jako byl ten včera za zahájený úsek 1D1B za 30 miliard korun. Jsou zájmy soutěžitelů pochopitelné. Zkrátka dobře, nikdo nechce přijít o takto významnou zakázku.
1: Čili věříte, že tu podporu najdete?
0: Já věřím, že tu podporu najdeme a ještě bych rád zdůraznil, že my potom do budoucna u těch dalších úseků od začátku plánujeme zapojit Transparency International, abychom měli plný dohled nad transparentností a dejme tomu čistotou těch soutěží, abychom zkrátka dobře soutěžili nejenom za jasných podmínek, ale i za co nejlepší cenu a za co nejlepší čas.
1: Jaromír Beránek, náměstek primátora hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu. Děkuji,
0: nashledanou. Děkuji a přeji hezkou sobotu, nashledanou.
1: V centrální části Čech a na jižní Moravě bude dnes opravdu horko. Teploty mohou dosáhnout až 36 stupňů ve stínu. Místy navíc hrozí silné bouřky. Teplotní rekordy na jižní Moravě padaly už včera. Kolem 34 stupňů tam naměřili na 5 stanicích. Záchranáři jsou proto v pohotovosti. V Brně navíc zdravotníci zajišťují službu na závodech MotoGP na Masarykově okruhu, které navštěvuje na 200 tisíc lidí. Ve vysílání je teď Michaela Botová ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak lidé na jižní Moravě zvládali to horko? Měli jste už včera víc výjezdů než obvykle?
3: Ano, my jsme v rámci Jihomoravského kraje měli 350 výjezdů. Řekněme, že to je o 50 více, než je běžný průměr. Určitě svoji roli sehrály ty vysoké teploty, ale kromě toho také zvýšená koncentrace počtu lidí v rámci Jihomoravského kraje a konkrétně tedy především Brna a okolí kvůli těm závodům.
1: No, tam se sjíždějí statisíce lidí. Posilovali jste služby, vypomáháte si třeba i lékaři, kteří obvykle působí mimo záchrannou službu?
3: My máme lékaře na záchranné službě a konkrétně musím říct, že tady na Masarykově okruhu máme takzvanou zdravotnickou asistenci. To znamená, během těch 3 dnů, pátek, sobota, neděle, se tu prostídají desítky mých kolegů. My tu máme přímo v areálu 5 záchranářských posádek a 3 lékařské týmy. Máme tu také speciál terénní sanitku a samozřejmě kolegy krizové manažery, kteří dohlížejí na plynulý průběh té akce. A my jsme včera už vlastně v rámci toho závodu ošetřili téměř 20 návštěvníků. Především šlo skutečně o kolapsy z horka, ale byla to také třeba drobná poranění. Dneska jsme v tuto chvíli, řekněme, na nějakých 20 pacientů, takže skutečně jsme připraveni i na to, že ten nápor bude větší právě kvůli tomu horku.
1: A museli jste zasahovat u něčeho závažnějšího, řekněme?
3: Zatím závažné případy nebyly, ale vzpomínám si, že v loňském roce jsme vlastně ten poslední den závodu ošetřovali i pacienta, který měl zástavu oběhu, takže jsme i resuscitovali. Zatím tu žádný vážnější stav nebyl, ale abych komplexně odpověděla na vaši otázku, tak ano, i v rámci města Brna jsme přidávali posádku navíc a také máme navíc operátora ve směně.
1: Je z hlediska zdravotního stavu větší problém ta vysoká teplota nebo spíš dusno a velká vlhkost vzduchu?
3: Řekněme, že nejzávažnější jsou ty vysoké teploty a pálení slunce, to znamená, my doporučujeme kromě toho, aby lidé hodně pili, tak aby se také schovávali do stínu, aby měli pokrývky hlavy. Tady v rámci Masarykova okruhu jim doporučujeme, aby především dbali pokynu organizátorů, policie, aby měli u sebe neustále nabitý mobil a byli připraveni zavolat si pomoc, bude-li to potřeba. Kromě toho také nedoporučujeme konzumaci alkoholu, protože alkohol odvádí z organismu vodu. Ten organismus je pak dehydratovaný a to vlastně celou tu situaci ještě zhoršuje. Jsme zase ještě o něco blíže tomu kolapsu.
1: Ještě k tomu, kdy zavolat sanitku. Ve velkém horku asi se leckomu udělá třeba nedobře, ale kdy je ta hranice, když by člověk se měl obrátit na záchrannou službu?
3: Pojďme si to vysvětlit právě třeba na principu toho kolapsu. Pokud nám tedy pacient skolabuje na slunci, okamžitě se ho snažíme dostat především do stínu, dáme mu napít, ochlazujeme ho a sledujeme ten stav. Pokud by teplota neklesala, nebo pokud by dokonce začalo docházet, řekněme, k poruchám vědomí, tak pak určitě zavolat na pomoc nás, vyhledat odborníky.
1: Jestli se na okruhu řídí rychlostí až 360 km za hodinu v kombinéze, zažívají horko jako v sauně, tedy předpokládám, a v zatačkách brusí kolenem o asfalt, tak předpokládám, že ti ale mají vlastní lékaře, nebo zasahujete případně i u nich?
3: Předpokládáte naprosto správně, je to rozděleno. My jako Jihomoravská záchranka máme v té či návštěvníky závodu a závodníky samotné ošetřují speciální zdravotníci a lékaři a nesouvisí to tedy s námi.
1: A máte při té práci možnost třeba i sledovat závody?
3: My tady máme samozřejmě v našem stanu, ve kterém máme až 12 monitorovaných lůžek a právě některé pacienty si sem vozíme, tak my tady máme obrazovku, takže ano, můžeme samozřejmě sledovat. A pokud jde o ty posádky, tak ty jsou rozmístěné na tribunách, takže pokud zrovna neošetřují pacienta nebo pokud zrovna nemáme pacienty tady ve stanu, tak samozřejmě můžeme využít toho času sledovat a fandit, protože tam ano. Máme žedisko v ohni.
1: Michala Botová ze zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, tak přeju hladký průběh služby. Děkuju, naschledanou.
3: Děkuji také, naslyšenou.
1: Tolik publicistika Vladimír Kroc.
4: Na Radiožurnálu jste slyšeli reprízu sobotní polední publicistiky s hosty moderátora Vladimíra Kroce. Máme 30 minut po půlnoci. Monika Chmilová a krátké zprávy.
5: Na řeckém ostrově Euboja úřady nařídily evakuaci dvou osad kvůli lesnímu požáru. V regionu fouká silný vítr, který plameny šíří a žene je k obydleným domům. Hašení z letadel komplikuje nejen vítr, ale i vedení vysokého napětí a větrné elektrárny. Druhý největší ostrov v Řecku v posledních letech opakovaně bojuje s požáry. Před 5 lety oheň zničil desítky tisíc hektarů lesa. Útočník v Krasnodaru na jihozápadě Ruska včera pobodal několik lidí v nákupním centru. Nejméně jedna žena podle ruského ministerstva vnitra zemřela cestou do nemocnice. Počet zraněných zatím není potvrzený. Pachatel podle úřadů během útoku vhodil pyrotechniku do dětského koutku. Nikoho tam nezranil. Útočníka policie zadržela. Sobotní tropické teploty doprovázely během odpoledne i bouřky. Polámané větve a odčerpávání vody ze zatopených prostor řešili hasiči na Královéhradecku a Trutnovsku. Bouřky zasáhly také Liberecko a Jablonecko. Zhruba ke 30 případům vyráželi hasiči na Vysočině. Kromě polámaných větví řešili i auto uvízlé v zaplaveném podjezdu. Ke kurioznímu případu vyjeli příbramské jednotky. Dva lidé kvůli vodě tekoucí z polí uvízli v zahradním altánu. Zachránit je museli hasiči na člunu. Výstraha před silnými bouřkami v Česku platí i dnes. A vedení hlavního města dnes na pražském Edenu slavnostně zahájí olympiádu dětí a mládeže. Před publikem nastoupí všichni sportovci a výpravy ze 14 krajů. Sportovci se utkají ve 23 disciplínách na 33 sportovištích po celé metropoli. Připravený je i doprovodný kulturní program. Sport. Motocyklový jezdec Filip Salač byl druhý v kvalifikaci na domácí velkou cenu České republiky. V kategorii Moto2 zaostal za Kolumbícem Alonzem o 205 tisícin sekundy. Sprint MotoGP vyhrál Ital Bagnaia.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 za Němčicemi a omezení na pražském okruhu u Ořechu. Na dálnici D1 z Vyškova do Kroměříže pozor za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 248 osobní auto srazilo srnu. Nehoda je za zatáčkou, tak opatrně. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 je uzavřený sjezd na Ořech. Mezi 18. a 20. kilometrem se totiž pracuje v pravém pruhu. Najet od Ořechu ve směru k dálnici D1 se ale dá. Silnice 40 z Mikulova do Břeclavi je opět průjezdná. V úseku mezi Valticemi a Sedlcem se střetlo osobní auto s dodávkou. Ještě se tam vyšetřuje, takže projedete Kyvadlově jedním pruhem. Na Karlovarsku opatrně na silnici 13 za Ostrovem ve směru na Karlovy Vary hořel autobus. A kvůli úklidu následků je uzavřený jeden pruh a zpomaluje se. A v Praze je stále uzavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov. Jde o plánované noční čištění, skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů, na severovýchodě kolem 27, na horách nejčastěji kolem 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
8: Příjemnou noc přeji ve společnosti nočního Radiožurnálu, který právě začíná. Máme necelé 4 minuty po půl jedné a dnes je neděle 21. června. Čeká nás opět tropický den, takže ideálně vyražte někam k vodě nebo třeba na dobrou zmrzlinu. A i dnes bude noc patřit fotbalu, ale to zejména až po 2. hodině. A tak nás do té doby čekají i jiná než fotbalová témata, jako třeba hned to první, co zazní v nočním Radiožurnálu. Palivové články pro vodíková letadla teď totiž testují čeští odborníci, kteří jsou zároveň v čele mezinárodního projektu Newborn. Jeho cílem je do 4 let postavit funkční stroj. My jsme se byli podívat, jak testování vodíkového pohonu v mobilní laboratoři vypadá, a reportáž nabídneme za pár minut.
6: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: To byly finští Him a píseň Join Me z roku 1999. Původně se jmenovala Join Me in Death, ale nakonec se užívá zkrácená verze názvu písně, tak snad potěšila a přeji i nadále příjemný noční poslech. Vodíkové letadlo, které nevypouští žádné emise, je blíž realitě. V Ústavu jaderného výzkumu v Řeži začalo testování pohonu s vodíkovým článkem o výkonu, který by stačil pro malé dopravní letadlo. Zatím jde o výzkumný prototyp, který by ale do 4 let mohl být reálným strojem. Evropský projekt Newborn koordinují čeští vědci a proto vyrostla mobilní testovací laboratoř právě v Řeži u Prahy.
1: Ještě není opravdu odzkoušeno, že všechno funguje tak, jak má. To je ten hlavní důvod, proč to nemůže být zapnuto za přítomnosti lidí.
2: Vysvětluje Aleš Doucek z UJV Řeš, proč se testování vodíkového palivového článku odehrává tady, v odlehlé části Ústavu jaderného výzkumu.
1: Vidíte tady vysoké hromosvody například. Počítá se s tím, že někde mohou být nějaké technologické odfuky, může dojít k nějaké mimořádné situaci.
2: Tak se pojďme podívat blíže, protože tady vidím 4 kontejnery a ten úplně největší je otevřený a uvnitř vidím takovou změť trubek, modré, stříbrné, takže kde je tady ten vodík?
3: V těch lesklých, těch nerezových trubkách, abychom zabezpečili těsnost, v těch modrých se nachází vzduch anebo chladivo.
2: Říká výzkumník David Klištěnec a můžeme vidět ten konkrétní palivový článek?
3: Taková velká krabice, která ale bude namontovaná až trochu později, protože my potřebujeme nejprve ověřit, že ty jednotlivé systémy spolupracují a dělají to, co mají.
2: My jsme teď se přesunuli vlevo od té pohonné vodíkové jednotky, kde vidím nějakých 3, 6, 9, vlastně 18 ventilátorů.
4: Je to tak, je to 32 ventilátorů, jsou za těmi plechy, které nejsou vidět. Pavle, můžu poprosit o zapnutí ventilátorů?
5: Ano, zapínám.
4: Tohle zařízení je odporová zátěž, která slouží ke spotřebě vyrobené energie tím vlastním systémem s palivovým článkem.
2: Představujeme další z unikátních zařízení Václav Mareš z Honeywell Aerospace.
4: Vy vidíte vlastně z téhle strany ty ventilátory, nicméně z druhé strany jsou ty vlastní topné spirály.
2: Takže to obcházíme, musím si dát samozřejmě pozor, abych nešlápla na něco, co není správně. No a tady vidím.
4: To jsou topné spirály, v podstatě úplně to samé, co máte doma v troubě. Tady jich máme akorát 330, každá zhruba uvíkne. Výkonu 3 kW, takže dohromady ten potřebný 1 MW.
2: Teď půjdeme se podívat ještě do dalšího kontejneru. Tam vlastně nejsou přístroje, ale jsou tam lidi a počítače.
6: Teď vidíme údaje z toho systému z několika desítek, možná dokonce stovek senzorů.
2: Pavel Trnka jde k jednomu z monitorů.
6: Tady například sledujeme vstupy vodíku do palivového článku, monitorujeme a řídíme tlak, teplotu, koncentraci vodíku, dusíku a průtok.
2: Vidím, že ta teplota vodíku je kolem 22 stupňů, to stačí?
6: To nestačí, článek pracuje někde kolem 80 stupňů, takže jak ten vodík, tak kyslík dodáváme na této teplotě.
2: Ale já vím, že my ten palivový článek můžeme vidět. Davide, tady je taková dřevěná krabice a ta to uchovává.
3: Takže tohle to je vlastně ten jeden 300 kW palivový článek, ale ono reálně těch článků tam je téměř 400. Jsou to vlastně tenké vrstvy, které jsou naskladané na sobě, takže jakmile propojíme tuhle tu krabici s těmi jednotlivými trubkami a hadicemi a přivedeme vzduch, vodík, tak jsme schopni generovat tu elektrickou energii.
2: Vodíkový článek pro letecký pohon se podle technického vedoucího projektu Newborn Ondřeje Kotaby bude tady v Řeži testovat celé léto.
7: Jedná se o integraci komplikovaného systému, který má asi 200 individuálních funkcí. My už jsme hodně z těch rizik ověřili, že tam nejsou, že většina věcí se chová tak, jak má.
2: A pokud všechno půjde hladce, tak by evropské vodíkové letadlo mohlo vzlétnout zhruba za 4 roky. Eva Kézrová, Radiožurnál.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
8: I o víkendu.

0: Radiožurnálu.
1: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o nich vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem Radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina.

0: Političkám může podle organizace Forum 50% oslabovat fungování demokracie. Přispívá totiž k vyloučení žen z veřejného a politického života. Podle průzkumu organizace, kterého se od listopadu do března zúčastnilo 41 ze 67 českých poslankyň, jejich část kvůli osobním útokům omezuje politickou aktivitu. Forum 50% doporučuje například zřízení nezávislého orgánu v poslanecké sněmovně, na který by se mohly političky obrátit. Podle jejího předsedy Tomia Okamury z SPD k tomu slouží i mandátový a imunitní výbor.
1: Bych chtěl vyzvat, pakliže jakákoliv poslankyně má zkušenosti, že někdo obtěžuje, tak aby se obrátila okamžitě na mě. Já bych se rád dozvěděl, o co jde, a samozřejmě bych okamžitě zjednal pořádek. Případně můžou podat ten podnět na mandátový imunitní výbor, který je k tomu přímo určen. Ta jednání jsou neveřejná.
0: Sobotní izraelské údery a střelba v pásmu Gazy zabily nejméně 9 lidí, včetně dítěte, tvrdí to místní zdravotníci. Vzdušný útok zasáhl bytový dům ve městě Gaza. Mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás platí od loňského října klid zbraní, který ukončil rozsáhlé vzájemné boje. Obě strany se ale vzájemně obvinují z jeho porušování. Ministerstvo zdravotnictví v Gaze, ovládané Hamásem, tvrdí, že od začátku příměří zemřelo přes 1000 Palestinců. A izraelské údery v Libanonu v sobotu nepřežilo minimálně 20 lidí, tvrdí to libanonská civilní obrana. Militantní hnutí Hizballáh na to odpovědělo 50 střelami, které mířily na izraelské jednotky na jihu Libanonu. Obě strany tak porušují příměří, které uzavřely v pátek odpoledne. Pokračující konflikt ohrožuje jednání o míru mezi Spojenými státy a Íránem. V Egejském moři začala expedice skupiny archeologů z východních Čech. Plaví se v replice pravěkého člunu, vydlabaného z jednoho kusu dubu. Včera urazili 48 kilometrů za 9 hodin. Oznámil to ředitel archeoparku ve Všestarech na Královéhradecku Radomír Tichý. Expedice Monoxylon má nejméně 10 etap a měří kolem 450 kilometrů. Cíl je v přístavu Volos na východním pobřeží Řecka. Archeologové doufají, že námořní experiment lépe objasní, jak se lidé v mladší době kamenné plavili v téhle části Egejského moře. Sport. Tenistka Marie Bouzková si na turnaji v Nottinghamu zahraje finále. Postoupila do něj po vítězství nad Karolínou Plíškovou. Ve finále se Bouzková utká s Američankou Navarovou.
2: Marie Bouzková je na turnaji i po semifinálovém duelu bez ztráty setu. Karolínu Plíškovou porazila 6-4 a 6-1 a během zápasu přišla o podání jen jednou. Na okruhu WTA si Bouzková zahraje 10. finále a pokud by se jí podařilo vyhrát, byl by to pro ní první titul na travnatém povrchu. Česká tenistka zatím v kariéře vyhrála 3 tituly. Finále turnaje uprostřed Velké Británie se bude hrát v neděli a vítězka dostane přes 22 000 dolarů, tedy více než 500 000 korun. Petr Kadeřábek, Radiožurnál.
0: O titul dnes bude hrát i Linda Nosková, která porazila v Berlíně Ilaovou z Filipín 6-2 a 6-4. Ve finále je čeká Američanka Pegulová. A fotbalisté Německa na mistrovství světa otočili zápas s pobřežím Slonoviny a zvítězili 2-1. Nizozemsko porazilo Švédsko 5-1. Hrát se budou ještě zápasy Ekvádor Curaçao a Tunisko Japonsko.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 za Němčicemi a také u Valtic na Břeclavsku. Na dálnici D1 z Vyškova do Kroměříže přikáží nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 248 auto srazilo srnu. Na místě se vyšetřuje a uklízí, brzdí se tam za zatáčkou. Na silnici 40 z Mikulova do Břeclavy vás zpomalí nehoda. Mezi Valticemi a Sedlcem se kolem následků srážky osobního auta s dodávkou projíždí Kyvadlově jedním pruhem. U Českých Budějovic se vyhněte překážce na silnici 34 do Třeboně. Za sjezdem z dálnice D3 na 4. kilometru leží na vozovce sražená srna. S omezením počítejte na silnici 13 z Ostrova do Karlových Varů. Před sjezdem na Sadov na 5. kilometru se uklízí po požáru autobusu, projíždí se pomaleji. A v Praze dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem směrem z Břevnova na Smíchov. Čištění a údržba jsou plánované až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, ráno v Čechách lokálně mlhy, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami i silnými. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Pokračuje noční Radiožurnál.

0: 5,5 minuty po 1 hodině a přeji poklidnou nedělní noc s datem 21. června. Bára Harzánová má za sebou víc než 1000 repríz Hrdého Budžese a teď pro Radio Junior namluvila děti z Bulerbinu. V tomto týdnu byla jedním z hostů radiožurnálu, stejně jako novinář Jindřich Šídlo nebo sociolog Daniel Prokop. V následující hodině vám připomeneme to nejzajímavější z těchto rozhovorů. Začneme za chvíli povídáním s hercem Tomasem Seanem Pšeničkou.
1: Noční radiožurnál
2: a Adam Carda.

0: Thomas Sean Pšenička míří do Stardance a rozhodně nehodlá být jen do počtu. V rozhovoru na Radiožurnálu přiznal, že je soutěživý, chce vyhrát a kvůli tanečním tréninkům dokonce začal běhat. Jak se připravuje na největší taneční výzvu svého života? Ptal se moderátor Jan Pokorný.
1: Já mám 17. července první trénink.
2: A můžete trénovat doma, aspoň když vás nikdo nevidí?
1: Tak to asi můžu, tam jde o to, abychom si nějak jako nenacvičovali ty choreografie nějak podle mě do té doby. Ale já samozřejmě chodím do fitka, posiluju, nějakým způsobem se snažím hlavně běhat, protože já kouřím, tak jsem trochu nervózní z toho, že jsem jako od konzervatoře už jako netančil, nebo ne v takovémhle jako měřítku. Takže jako abych to udechal, no, tak jako asi se... Jsem relativně mladý, nebo rozhodně, ale nějaký tady ty vedlejší faktory to můžou ovlivnit. Tyhle vedlejší faktory to můžou ovlivnit, tak se snažím.
2: A přestat kouřit, není to cesta?
1: No to je to rozhodně náročnější, než běhat třeba 4x týdně.
2: Náročnější je přestat kouřit, než běhat?
1: No jo, rozhodně.
2: Vaší partnerkou v tom soutěžení tanečnicí bude desetinásobná mistryně České republiky, semifinalistka mistrovství světa v latinskoamerických tancích v kategorii do 21 let. Nemračte se.
1: Myslím, já se takhle soustředím.
2: Jo, takhle, promiňte.
1: Já jsem tohle...
2: Natálie Otáhalová.
1: Ano, to jsem nevěděl, že i tento semifinál jsem nevěděl. Hustý.
2: No tady jsem si to našel. Ona tančila ve Stardance před 10 lety.
1: Ano, s Matoušem Rumlem.
2: S Matoušem Rumlem byla tuším druhá.
1: Ano, to je pravda, to vím taky, to vím taky.
2: Tak to máte šanci, ne? Když vy k tomu přistupujete takhle, že chodíte s cigaretou do fitka nebo běháte.
1: Tak jsem to nemyslel, vy to víte.
2: Já vím. No chcete to vyhrát, ne?
1: Tak jasně, že jo. Tak já jsem strašně soutěživý hlavně, takže já i teď, kdybych řekl, že ne, tak lžu. Nebo minimálně teď by to možná byla i pravda, ale od prvního momentu, co bych začal trénovat, tak bych už lhal. Takže jakoby já už to teď přiznávám a vím, že to chci vyhrát samozřejmě. No minimálně hlavní pro mě je to, že nechci zklamat sám sebe tím, že bych třeba se na to teď vykašlal, nedal bych do toho všechno a pak bych to vyčítal. Takže hlavně do toho chci dát všechno, abych se tady to nemohl nikdy říct.
2: No. Když jste zkoušeli klan Baťa, tak už jste věděl v jedné fázi, že budete ve Stardance. Probírali jste to s loňským vítězem Oskarem Hesem?
1: Hned jsem mu to šel říct. Oskare, hele, my jsme se ani neznali v ten moment. Říkám, jsem strašně rád, že tady spolu hrajeme. Já mám jednu věc, kterou budu potřebovat, aby mi trošku pomohl. Takže to jsem mu hned říkal.
2: A co říkal on?
1: To jsou tajný rady, tady nemůžu nikomu říct, nebo to uslyší mý soupeři. Ne, dělám se srandu, tak to, tam žádná velká rada neexistuje, to spíš mě jako tak jako uklidnil ohledně toho celého procesu a tak, jinak samozřejmě tam žádný fígly nejsou v tomhle.
2: Viděl jsem nějaký rozhovor s Natálí Otáhlovou a ona říkala, že možná, protože jste i hudebníky, že vás nechá vybírat hudbu k těm tancům, už to víte.
1: No sešli jsme se spolu, ten výběr, vybrali jsme to hrozně moc, ale ono pak to vyřazovací ještě trošku jako, mám to trochu ještě tak tom zamíchat, bych řekl. Takže ano, nějaký věcičky jsem si to mohl vybrat sám, ale je to tak nějaká část jenom.
2: A taky říkala, že když studujete režii, takže na vás nechá i tu režii.
1: To uvidíme.
2: A to nevím, do jaké míry si to můžou účastníci režírovat. Ne?
1: Já vím, že my to máme nápad s jedním číslem, který jsme chtěli, aby byl takový lehce specifičtější.
2: Předpokládám, že ten nápad je taky tajný.
1: Tak to samozřejmě nemůžu. No. Tohle skutečně nemůžu říct. To já bych vám klidně řekl, ale dostal bych pokutu. Ale myslím, no to ještě nevím, no, do jaké míry nám povolí jako zasahovat třeba toho parketu nebo do takových věcí.
2: Máte nějaký fígl, jak jít na porotu, abyste se jí líbili? To je taky tajné.
1: Ne, já na tyhle fígly asi moc, já na ně nevěřím. Já se budu pravděpodobně snažit dát dohromady vždycky nějakou souvislou větu, což mi dělá někdy problém. Jenom vždycky v těch a budu prostě jako sám sebou, takže žádný fígly nemám. Na fígly nevěřím a nechci na ně věřit.
2: Asi dojde možná i u vás na to propínání nohou. Víte, co to je vůbec? Ti porodci většinou...
1: Co je propínání nohou?
2: Nevím, to tam zní? Že byly málo propnuté nohy.
1: Že nebyly propnuté nohy. No to se stát samozřejmě může, je to docela pravděpodobný. No.
2: A tak, ale když nevíte, co to je, tak se nad tím asi nebudete zamýšlet.
1: No teď už vím, co to je. Proplá noha. A i ty konce nohou. Já vím, co se myslí.
2: Konce nohou?
1: No podle mě chodidla, no. Jako ten flex a něco, ty dvě, ty. Jsme tý konzervatoře měli, a kdybych trošku vyzával pozor chvilkama, tak si to možná i pamatuju. Vím, že flex je, když to jako je naplí takhle a když to takhle proplí, tak je to něco jiného a to už tak je proto takovýhle nějaký slovíčko.
2: To není jednoduché být ve Stardance.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
4: Rád bych si koupil cukrovou.

0: díváš.
1: Jako Helenka Součková už v Hrdém Budžesovi vystupovala víc než 1000krát a pro Radio Junior teď načetla další klasiku Děti z Bullerbynu Astrid Lindgrenové. Jaké bylo vrátit se prostřednictvím příběhů do dětského světa a proč mají dobrodružství z Bullerbynu stále co říct i dnešním dětem? Hostem radiožurnálu byla tento týden Bára Hrzánová a moderátor Libor Bouček se ptal mimo jiné i na zdroj její neutuchající energie.
2: To já vůbec netuším, protože já na tom nějak vědomě nepracuju. Já jsem ho takhle dostala, tak se to snažím užívat.
3: No a co vám přináší radost v životě? Kde teda hledat tu radost, aby člověk měl tu podobnou energii nebo aspoň třetinu toho?
2: A to jsou takový banální vždycky odpovědi, ale dneska třeba svítí sluníčko, já mám volno, takže mám úplně svobodný čas jenom pro sebe a mám kolem sebe báječný lidi a za sebou báječný koncert a před sebou další určitě báječný koncert a já se raduju z přítomnosti příjemných, krásných, mladých lidí, chytřejších než já, což zase není takový problém. A pak mi stačí se prostě dívat do chytra na zahradě, kde jenom sedím a dívám se do chytra, poslouchám ptáky a je mi dobře.
3: To chytro je co?
2: No ono se říká, samozřejmě podívej se, zase kouká do blba, jo? Nebo čumí do blba, když to řeknu úplně. Ale ono to tak není, ono to je do chytra, protože to člověk vypíná tu racionální sféru toho mozku a ten mozek si bloudí s tím duchem takhle po krajinách, které jsou pro ten racionální mozek uzavřené.
3: Musím říct, že nezapomenu ten okamžik, kdy jsem vás viděl poprvé. Bylo to na koncertě skupiny Koa. A úplně jsem byl nadšen z toho, co člověk sdílí, co člověk vidí. A přiznám se, že tehdy to byla záležitost, já jsem byl teenager nebo náctiletý, to bylo něco tak nesmírně silného. Byl jsem šťastný, že tak jako společně v tom malém komorním prostoru tohle vnímáme. Jak pro vás tohle seskupení bylo důležitý?
2: No skupina Koa, tak jako to byl, já jsem vlastně kamarádila se Zuzkou Navarovou.
3: K ní jsem se chtěl právě.
2: Od nějakých svých asi 19 let. A protože tak dlouho jsem jí obtěžovala, aby se mnou kamarádila, až jí přišlo jednodušší se mnou kamarádit, než mě neustále odhánět. A takže jsem prošla, že samozřejmě skalní faninka skupiny Neres a pak se Zuzana osamostatnila, takže Tres a potom teda skupina Koa. A já jsem tu hudbu té Zuzany do dneška miluju nejen Zuzanu, ale miluju i tu hudbu a přijde mi to prostě jak hudebně, tak textově prostě geniální. A navíc ta Zuzana, ta její interpretace, já do dneška si na to svým osud pustím a já mám husí kůži po celém těle. To je, nedá se to napodobit, nedá se to nahradit a vlastně taková zpěvačka tady s tím přesahem obrovským i společenským vlastně, tak není. Pro mě není.
3: No, ta kombinace té síly hlasu, ale zároveň té všude přítomné křehkosti, to ano. Bylo něco naprosto unikátní.
2: A tajemství.
3: A tajemství.
2: Zuzana nebyla nikdy transparentní, jako že by to takový, jako já jsem výkladní skříň, ta na mě všechno vidět, ale Zuzana to tajemství měla ještě ke všemu.
3: Myslíte si, že tahle kombinace, že by i v té rychlé době, že by jako obstála, nebo by si ty lidi museli tak jako by najít? Protože ta intimita vlastně a to sevření, tak člověk si to prostě musel najít, že ona tak nevolá, tak nehuláká, když to přeženu.
2: Já jsem přesvědčená, že ano, taky, ale to ne, že by mě to přišla sama, ale jak mám štěstí, že jsem obklopená ještě pořád jako hodně mladými lidmi, tak jsem byla překvapená, kolik lidí poslouchá Zuzanu Navarovou. A vlastně ani ji nemohli, protože Zuzana odešla 2-4, takže ji ani třeba nemohli poznat, jo, protože jsou takhle mladí. A mají prostě naposlouchanou, anebo dokonce i prostě jí zpívají u táboráků s těma složitýma akordama. Takže si myslím, že ta Zuzana vlastně nikdy neodešla. I tady v té uspěchané době.
3: No, myslím si, že teď, když do té doby vejde jakákoliv ta její píseň, tak fakt se člověk okamžitě zastaví. A automaticky přichází ten pohled do chytra.
2: Ano.
3: A jsme zpátky u toho. Zároveň vy jste díky tomu navázala spolupráci s Mariem Bihárem, což je, myslím si, jeden z nejtalentovanějších hudebníků na území Evropy, možná na území celého světa. Tak jak ten vás přijal a jak silné to pouto je?
2: No, odešla Zuzanka a já jsem tak nějak podvědomně věděla, že vlastně musím si vzít Mária, no, že prostě to je můj bratr rodný a já jsem ho přizvala k první vlastně naší studiový desce jako hosta Kondurango, to je nějakých 14-15 let zpátky. To byli naši kluci ještě malí, teda syn a jeho kamarád Matyáš. Tak jsme natáčeli právě a vlastně se natáčeli, kým kdo to vlastně režíroval celou tu desku, tak byl František Raba, což zase byl dvorní basista Zuzky Navarový a skupiny Koa. Že?
3: A takže to vlastně zůstalo
2: nejlepší perkusista Kamilo Kaje, který ho znám, tak ten tam byl taky jako host vlastně na perkuse. Jo? Takže se to vlastně propojilo tak Koa s tím Kondurangem. Potom jsme dávno tomu, tak jsme měli koncert ve Viole ještě s kapelou Kondurango a přišel Mario a řekl, že si s námi zahraje. A já jsem říkal, co chceš hrát, který... Všetko, Barborka, všetko. A sednul si, že pro něj nebylo místo, tak si sednul na zem v té Viole, takhle jako před lidi. My jsme ho napojili a Mario si hrál, co chtěl. A potom v koncertě řekl, ano, a já chcem být Kondurango, Barborka. Tak jsem řekla, výborně, Mario, tak vítej, tak seš Kondurango. A od té doby Mario je Kondurango, což je strašně výhodná věc pro všechny, protože dlouho už Kondurango. A ti kluci, tenkrát jim bylo, já nevím, 15, 14, hráli se mnou od 11 let svých, tak oni k němu zhlížejí.
3: Antonín a Matyáš,
2: jo, Matyáš hraje bicí a Tonda, syn, hraje housla a basovou kytaru, tak oni k němu zhlížejí, protože ho znají od malička z Koji, že ho jsem je vodila na koncerty, malí kluky, tak jako k takovému hudebnímu guru, a co řekne Mario, tak to platí, ale zároveň spolu mají strašně krásný vztah a je to hezká rodina.

0: Máme půl druhé. Posloucháte zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Íránské vojenské velitelství oznámilo, že znovu uzavřelo Hormuzský průliv. To ale popírá americké centrální velitelství, podle kterého Teherán nemá natuženou kontrolu. Podle iránské státní agentury MER, Írán reaguje na další izraelské ostřelování Libanonu. Židovský stát tam cílí na proíránské hnutí Hizballáh. Teherán tak obvinuje Spojené státy a Izrael z porušování závazků memoranda o porozumění. Dokument podepsali americký a iránský prezident ve středu a jeho součástí je právě i klid zbraní v Libanonu. Kyjev a Moskva v sobotu ohlásily další vzájemné útoky. V ukrajinském Záporoží zemřelo po ruském ostřelování nejméně 5 lidí, 10 dalších je zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zároveň varoval před dalším úderem, který může Rusko podniknout plošně. Potvrdil taky ukrajinské ostřelování ropné rafinérie v ruské Tjumeni. Závod podle tamních úřadů porušený nebyl. A vysoké teploty v sobotu lámaly rekordy po celém Česku. Vůbec nejtepleji 36 stupňů Celsia bylo ve Šternberku v Olomouckém kraji. Nad hranici 35 stupňů vystoupala rtuť teploměrů i ve Strážnici v Jihomoravském kraji nebo v Husinci, Řeži a Poděbradech. Rekordy zaznamenala více než třetina stanic, které měří přes 30 let. Na Labské Boudě a v Žamberku byl pokořený absolutní červnový rekord. Výstraha před vysokými teplotami platí i dnes. Meteorologové varují, že se k něm mohou přidat i bouřky. Sport. Cyklista Matyáš Vacek se v závodě kolem Švýcarska posunul na třetí místo průběžného pořadí. V časovce dojel čtvrtý. Vyhrál Slovinec Tadej Pogačar, na kterého Vacek v časovce ztratil 11 sekund a celkově je pomalejší o 4,5 minuty. A fotbalisté Ekvádoru a Curaçaa nastoupí za půl hodiny k dalšímu zápasu na mistrovství světa ve fotbale. Němci už zvítězili nad Pobřežím slonoviny 2-1 a Nizozemci porazili Švédy 5-1. Ráno ještě Japonci zvou Tunisany.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D52 u Pohořelic a na D1 u Němčic. Na dálnici D52 z Brna do Mikulova pozor u Pohořelic. Před sjezdem na 53 do Znojma stojí osobní auto po srážce se zvěří. Počítejte s překážkou na vozovce, raději zpomalte. Na D1 z Vyškova do Kroměříže podobná nehoda za Němčicemi nad Hanou. Na kilometru 248 osobní auto srazilo srnu, brzdí se za zatáčkou. Na D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Sázavu. Na kilometru 38,5 stojí osobní auto.
4: Řidič tam čeká na odtahovku, říká, že během půl hodiny by měla dorazit. Do jízdní dráhy nezasahuje.
3: Na Břeclavsku překáží nehoda na silnici 40 do Mikulova. Mezi Valticemi a Sedlcem se střetlo osobní auto s dodávkou. U Olomouce zpomalte na silnici 46 do Šternberku. U Dolan auto srazilo srnu, ta ještě leží na vozovce. A v Praze je zavřený Strahovský tunel směrem z Břevnova na Smíchov, kde o plánované noční čištění skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně místy oblačno až zataženo s přeháňkami a bouřkami, nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Už za chvíli budeme pokračovat v tom nejzajímavějším, co zaznělo v rozhovorech s hosty radiožurnálu v tomto týdnu. Proč je mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě místy možná trochu kontroverzní? Jak ve své knize hodnotí českou společnost sociolog Daniel Prokop? A jaký je vlastně cíl mise ve vesmíru, kam by měl vyrazit český pilot Aleš Svoboda? To všechno se dozvíte v následující půl hodině.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Český čas.
1: Český pilot Aleš Svoboda je zase o krok blíž cestě do vesmíru. Co všechno ještě musí splnit, než usedne do kosmické lodi SpaceX Dragon? Jak náročný byl výcvik, který nedávno dokončil? A jak se člověk připravuje na situaci, kdy bude jedním z několika málo Evropanů, kteří kdy pilotovali kosmickou loď? Aleš Svoboda byl tento týden hostem Radiožurnálu a moderátora Jana Pokorného.
2: Takže vy odstartujete, prolétnete atmosférou a pak, když z ní vyletnete, to se pozná, jak to vám ukáží nějaké přístroje, nebo se úplně změní styl toho letu?
3: Tak ona tam není nějaký úplný jako úplná hranice jako fyzická, že tady prostě končí atmosféra, začíná vesmír. Ono se používá těch 100 kilometrů, ta Kármánova linie, ale to je víceméně nějaká dohodnutá hranice, že od 100 kilometrů vejš, tak už je jakože oficiálně vesmír. Nicméně ta atmosféra řídne a řídne postupně. To znamená i nad těch 100 kilometrů, i v té výšce, kde lítá ISS, což je těch 400 kilometrů, tak jsou ještě nějaké pár nějakých molekul vzduchu, ale vlastně ta raketa jednak nabírá výšku, ale ona poměrně brzo se začne stáčet tady trajektorie a hlavně začne nabíhat rychlost, protože kromě toho, aby se dostala do té určité výšky, tak především potřebuje nabrat tu orbitální rychlost, aby se na té orbitě udržela.
2: A vy to poznáte taky podle toho, že začne fungovat stav bez tíže?
3: V okamžiku, kdy se pak vypne ten motor toho posledního stupně, tak a nabere se ta orbitální rychlost, tak se vlastně tou ústředivou silou, díky tomu, že se pohybujeme rychle po nějaké orbitě, tak se vlastně vyrovná ta zemská gravitace a v podstatě okamžitě se ti lidi dostanou do toho beztížného stavu.
2: Jaké to je?
3: My jsme měli možnost absolvovat výcvik právě na letadle, které simuluje beztížný stav, na takzvaném Zero-G letadle, které dělá takzvané parabolické lety, protože ono lítá po parabolách a vždycky na tom vršku té paraboly a na tom kopečku, tak vlastně na nějakých 22-25 vteřin tam nastává ten beztížný stav a takhle se to opakuje třeba 30krát za sebou. Tak je to hodně jako nezvyklej pocit. A ono právě proto se to i dělá, tady ten výcvik, aby ty lidi vůbec jako to měli možnost zažít, poznat ten pocit a naučit se vůbec pohybovat s tím vlastním tělem v tom třirozměrném prostoru, protože ty lidi tam začnou rotovat okolo všech třech os a mají se ještě do toho někam posouvat, takže aby se naučili vůbec pohybovat, aby se postupně naučili to celé dělat efektivně, aby jim to netrvalo 10 minut, než prostě putují z jednoho místa toho Zero-G letadla na druhý, aby se naučili používat různý nástroje, dělat jednoduchý úkony, protože v tom beztížném stavu díky té uvozovkách absence té gravitace, tak je to trošku jiný.

0: Novinka I Just Wanna Be Happy od Raye Daltona zazněla v nočním vysílání a hostem Radiožurnálu byl tento týden také novinář a komentátor Jindřich Šídlo. Moderoval Jan Pokorný a řeč byla o mistrovství světa ve fotbale, které v USA provázejí nejen sportovní příběhy, ale i řada kontroverzí od migrační politiky a bezpečnostních opatření až po otázku, jestli je hostitelská země skutečně otevřená všem účastníkům.
1: Tak ona, ta kandidatura, myslím, vznikla v době, kdy to bylo taky trochu jiné. Je to poprvé, kdy se mistrovství hraje ve třech zemích. No, jako to vlastně poprvé se ve dvou zemích hrálo až v roce 2002. Myslím, že ta FIFA, což je sama o sobě teda pozoruhodná organizace, k tomu asi budeme mluvit, se snažila eliminovat všechny potenciální problémy už jenom tím, že musela udělit Donaldu Trumpovi, nebo nemusela, ale udělila každopádně. Nobelovu právě ne.
2: Fotbalovou. Tak? Já jsem říkal fotbalovou.
1: Pardon, omluvám se.
2: Ale já už špatně mluvím.
1: Já špatně slyším.
2: Cože?
1: Fotbalovou cenu míru, což, jak jsem pochopil, bylo taková jako úlitba, aby třeba Američané nedělali problémy s vízy a podobně, což se tak jako úplně nepodařilo zatím, byť možná někdo čekal i větší drama. Je otázka, jestli... Je to ve třech zemích, ale jako Kanada se vlastně podílí dost, jako řekněme, symbolicky, ale je to, řekněme, že to je spíš ve Spojených státech. Jak to mi mimochodem zajímavá jedna věc, nebo ne, to zajímavý spousta věcí, ale jenom pro srovnání. Naposledy se hrálo ve Spojených státech v roce 1994, kde to mělo nastartovat boom fotbalu, což se v tu dobu ještě tak úplně nepovedlo. A například, a dneska se tam hraje znova, a například v Anglii, což je kolebka fotbalu, země, která o to usiluje pravidelně, má nejlepší fotbalovou infrastrukturu, nejlepší ligu, tradici, tak ten šampionát dostala k pořádání poprvé a naposledy před 60 lety.
2: No, když o tom takhle mluvíš, tak jako by tady byl nějaký trend vlastně pokračování těch turnajů z roku 2018-2022, no. Tedy Rusko, Katar a teď Spojené státy, což byly turnaje, o kterých se říká, že sloužily vládnoucím režimům k takzvanému sportswashingu.
1: No,
2: tedy
1: jasně.
2: Vylepšování image prostřednictvím sportu, nebo jak to přeložit?
1: Ano, říkáš to přesně, je to klasická ukázka soft power. Jo. Mimochodem ty šampionáty 2018 a 2020 to bylo jako neuvěřitelně skandální rozhodnutí. Bylo to mimochodem v tom Rusku 4 roky po Krymu, sice 4 roky ještě před plným útokem na Ukrajinu, ale bylo to 4 roky po Krymu a stejně se to tam odehrávalo. Pozoruhodné na tom bylo, že to FIFA udělala na jeden zátah a že oba tyhle ty šampionáty přidělila na jednom zasedání v roce 2010 těmto dvěma zájemcům, na místo právě Anglie, o které jsem mluvil, a taky Spojené státy o to měly zájem. A to mělo samozřejmě dohru v tom, že o pár let později FBI pozbírala jako řadu členů FIFA, sdělila jim obvinění a podobně, protože jestli je něco synonymem téhleté organizace, tak je to, já si vždycky pomáhám příměrem mého oblíbeného britského satirika, komentátora Johna Olivera, že FIFA je v podstatě zločinecký syndikát, který se kromě jiného taky občas zabývá organizováním fotbalových zápasů. Jo. To je pozoruhodné, jak ten fotbal nejenom v Česku v minulosti, a možná i v současnosti, ale i jako ve světě přitahuje jako tyhle typy lidí. Je to na jednu stranu logické, že se v tom točí jako obrovské množství peněz. Na druhou stranu si člověk říká, že svět celkově se vyvíjí, i když čas už má člověk pocit, že to není tak jako jednoznačné, jako správným směrem. A pak jsou takové jako ostupky negativní deviace, jak by řekl jeden bývalý prezident. A tam teda bohužel patří jako ta organizace, která právě teď organizuje, pořádá ten šampionát.
0: Říkal tento týden host Radiožurnálu, komentátor a novinář Jindřich Šídlo. Celý rozhovor s ním najdete v podcastových aplikacích nebo na YouTube. A teď zazní zpěvačka Mylène Farmer.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Sociolog a zakladatel PAK Research Daniel Prokop vydal novou knihu. Jmenuje se Spravedlivý růst o stagnujícím Česku a prosperitě pro všechny. Tvrdí v ní, že bez rovných šancí a efektivních reforem se země z místa nepohne. A s touto myšlenkou byl Daniel Prokop tento týden hostem Radiožurnálu. Moderátor Jan Pokorný se v rozhovoru s ním zaměřil na to, proč podle Prokopa česká společnost ztrácí soudržnost, jaké drahé nespravedlnosti si dlouhodobě udržujeme a jestli existuje cesta k prosperitě, která nebude jen pro vyvolené.
1: Když jsem těch 5 let v nervu s kolegama dělal ty reformy různé, navrhovali pro vládu, tak jsme si uvědomili, nebo já jsem si uvědomil, že jedna společná věc pro ty veřejné systémy v Česku je, že vlastně hrozně demotivují a člověka, který se snaží chovat nějak pro společensky, tak ho spíš jako potrestají. Jo. A to máte ve věcech od, když jste třeba starosta obec, tak a snažíte se stavět nebo nějak kooperovat s biznesem, tak z toho nic nemáte. Spíš nesete ty náklady jenom. Ke zdravotní prevenci nikdo není motivovaný. V exekuci, když si vyděláte víc peněz, tak často se vám sníží čistý příjem. Jo. Jako ve spoustě těch systémů, když máte školu a pomáháte s nevýhodněným dětem, tak v tom českém systému neřízeném často vám tam pošlou další ty chudé děti a vlastně si jich trošku segregujete tím. Jo. Takže často ty systémy v Česku jsou nastaveny tak, že za ten dobrý skutek jste po právu potrestán, takřka. Jo. A to není úplně jako dobré pro to udržitelnost těch veřejných systémů. Spíš to vede k takovému sobeckému ekvilibriu a destrukci té stability pořád.
2: Vy v té knize máte taky pasáž, jak souvisí efektivita veřejných systémů s hubením kriz v Hanoji. Co tím básník chce říct?
1: Já vždycky tam jsou 3 části, o daních, veřejných systémech a vzdělávání. A tahleta, ten úvod k těm veřejným systémům ukazuje, že v Hanoji když tam byli Francouzi na konci 19. století, tak se tam přemnožili krysy. A oni platili těm Vietnamcům, aby je zabíjeli. A stačilo přinést ten ocásek té krysy. Jo. Ale, takže vypadalo to úspěšně, spousta ocásků se nosila. Ale potom se ukázalo, že v té kanalizaci, která byla pod tou francouzskou částí té Hanoje, tou koloniální, tak běhají krysy bez ocásků a že jenom sekali ty ocásky a vznikaly farmy na množení těch krys, aby se jim potom dali sekat ty ocásky a vybírat tu odměnu prostě od těch Francouzů za ten ocásek. A já tím ukazuju, že asi nemůžeme přehnat v těch veřejných systémech takovou tu motivaci, že se snažíme těm lidem platit za něco pořád a podobně. Protože ty experimenty ukazují, že je dobré, když ti lidé mají nějakou etiku, nějakou morálku a podobně a vy to podporujete, tuhle ty věci. Jo. A nemůžete nutit těma motivacima dělat něco, co je proti jejich hodnotám. Jo. Je tam další příklad. V Izraeli v Haifě zavedli jednou, že když vyzvednete pozdě dítě ze školky, tak za to platíte pokutu. A paradoxně ty rodiče to začali vyzvedávat později, protože se jako zaplatili za ten hřích, jo, nebo za ten prohřešek. A já naopak se snažím ukázat, že je dobré nastavit ty veřejné systémy tak, že vycházejí z nějaké etiky těch aktérů, protože většina lidí se snaží chovat odpovědně prostě, jo. A podporuje to tu jako vnitřní, ty vnitřní hodnoty. A v Česku je problém, že my často jdeme proti nim, jak jsem říkal v těch příkladech. Jo.
0: To byl sociolog Daniel Prokop, kterého můžete také poslouchat každou středu v rozhovorech s Janem Pokorným v rámci našeho projektu Život k nezaplacení. Tentokrát byl tedy jedním z hostů Radiožurnálu. Těmi dalšími budou příští týden třeba rugbysta Jan Macháček nebo herečka Sára Rychlíková.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Radiožurnálu.
1: Svobodní zednáři sami se označují jako zasvěcovací řád, jehož cílem je morální a intelektuální zdokonalení lidstva. Vyznávají svobodu slova, toleranci, mezilidskou vzájemnost a obecně humanistické ideály. U některých lidí ale mívali pověst záhadného bratrstva spřádajícího lstivé plány na uchvácení světa. Co o nich vlastně víme? A je něco, co stále zůstává tajemstvím? Hostem Radiožurnálu bude historička Jana Čechurová.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
4: Výbor ANO podle Schillerové o kandidátkách do voleb jednat bude na konci června. Po odebrání polského státního vyznamenání Volodymyru Zelenskému vrací Polsku své řády i další představitelé Ukrajiny. Fotbalisté Německa jsou dalším postupujícím ze skupiny mistrovství světa. A dnes čekáme jasno až polojasno, postupně až zataženo s přehánkami a bouřkami, teploty až do 34 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.